0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noci teď polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů, přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Patří k nejuznávanějším českým klavíristům své generace. Hrál s těmi nejlepšími orchestry, získal nejprestižnější ocenění a mohl by si bez problému vystačit s koncertní kariérou. Ale k tomu se rozhodl převzít jednu z nejstarších hudebních škol v Evropě a zároveň dál učí studenty, z nichž někteří už dnes sbírají úspěchy, o kterých většina hudebníků sní celý život. Mým dnešním hostem je klavírista a také ředitel, první rok ve funkci, ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
1: Hovory.
3: Ivo, jste trpělivý?
4: Ale víte, že možná jsem, já si myslím, že docela jo. A musím říct, že je to jeden z hlavních poznatků toho prvního roku ve funkci, protože všichni známe takové to dělení na státní sektor a soukromý sektor. A to všeobecné povědomí, nebo takový, jak se říká, narativ teďka je, že vlastně v tom, že ten státní sektor je nepružný a není možné v něm cokoliv změnit.
3: Potvrdilo
4: a moje zkušenost, a to právě souvisí s nutností té trpělivosti, je, že si myslím, že se dá změnit lecos, ale klíčové je rozložení do toho času, a to je ten velký rozdíl oproti tomu soukromému sektoru, že prostě je naprosto minimum věcí, které můžete dát, jak se říká, befelem. A je většina věcí, které musíte trpělivě komunikovat, diskutovat, ale oni pak leckdy získají pevnější základ a pak je možné udělat i poměrně velkou změnu.
3: Hodí se pro funkci ředitele Pražské konzervatoře ta průprava dlouholetého profesionálního špičkového klavíristy, protože tam to funguje asi podobně. Taky člověk nějakou třeba skladbu nebo kočkale ze dírou nějak zahraje, ale aby se stal takovým mistrem, jako jste vy, no tak to chce velkou píli a velkou trpělivost a dlouhé roky.
4: Co, je to jak v čem, samozřejmě. Je to výhoda v poměrně velké znalosti toho oboru. To znamená, že navíc i vzhledem k mému věku, kdy já si ještě celkem docela dobře pamatuju ten životní pocit, kdy jsem sám studoval na konzervatoři, byť teda ne v Praze, ale v Ostravě. Takže po té stránce, jako řekněme, rozumění té umělecké duši, po stránce toho, jaké jsou ty nároky na kariéru, jak se ty nároky mění, protože se mění velmi dynamicky, jak dneska by měl být vybaven absolvent konzervatoře, zároveň co od absolventa konzervatoře chtějí, ať už na vysokých školách, v uměleckých tělesech, co od něj chtějí na základních uměleckých školách, kde je velké uplatnění našich absolventů, tak v tom ve znalosti tohoto a schopnosti se vcítit je velká výhoda. Na druhou stranu je tam spousta činností, které se stále učím a pro které by bylo ideální být trochu personalistou, trochu psychologem, docela dost právníkem a tak dále. Musím říct, že v tomhle vlastně, co se z mého pohledu blíží ideálu jako průprava vzdělanostní, tak je to, co měl asi zřejmě nejslavnější, nebo nejslavnější ředitel byl Antonín Dvořák, ale zřejmě nejvzpomínanější a nejlepší ředitel Pražské konzervatoře Václav Holzknecht, který byl rovněž koncertním klavíristou, ale k tomu měl právnické vzdělání. Tak to si myslím, že je takový skoro jako zlatý řez z hlediska.
3: Já se vrátím, protože ke konzervatoři se samozřejmě ještě dostaneme, ale vrátím se k té vaší kariéře koncertního špičkového klavíristy, virtuóza, protože já jsem celé dětství, celé mládí jsem hrál na klavír, chodil jsem do základní umělecké školy, ale strašně mě nebavilo cvičit. Takže kvůli tomu se má kariéra nijak nerozvinula, ale vás bavilo cvičit jako malého kluka nebo mladého muže?
4: Taky to mělo svá období, měl jsem svá období, kdy mě to bavilo moc a měl jsem svá období, kdy jsem se musel trošku víc do toho nutit. To je asi normální, ale převažovalo to, že mě to bavilo a že pro mě ten klavír byl takovým, jak říkají Angličani, my flexible friend, že to nebyl jenom hudební nástroj, ale byl to pro mě prostředek nějaký komunikace, byl to prostředek sebevyjádření. A byla to taky cesta k tomu ukázat, že za něco stojím a že dokážu jako nějaký výsledky zaznamenat, něco zahrát, někam se posunout. Takže byl to opravdu takový, a je to takový jako životní druh, se dá říct.
3: Kromě samozřejmě té práce na Pražské konzervatoři, vy pořád hrajete koncerty, udržujete tu koncertní kariéru. Kolik hodin denně musí cvičit špičkový klavírista, který už má něco za sebou, ale pořád je aktivní a pořád hraje?
4: Ono to strašně záleží na tom, jak velké penzum nového repertoáru studujete. To je asi ta klíčová věc. Protože k tomu, aby se člověk udržel ve formě, když hraje většinu věcí, které už někde hrál nebo natáčel, jo, tak tam si myslím, že třeba i nějaké 2 hodinky denně, pokud jako mám zkušenost a pokud prostě už jako mám, jak se říká, nalítáno nějaký kilometry po té klaviatuře, tak si myslím, že to je proveditelné v tomhle. Samozřejmě mění se to ve chvíli, kdy začnete cvičit větší množství nového repertoáru, protože ta absorpce úplně nových skladeb, zejména jako těžkých, dlouhých, virtuózních skladeb, chce svůj čas. A ono je to v životě pianisty tak, že když jste hodně mladý, tak máte nevýhodu, že ještě neumíte tak dobře cvičit, nemáte tolik zkušeností, není ta dovednost, jak to vstřebat, není tak daleko, ale zase máte báječný mladý mozek, který prostě otiskne okamžitě všechno, co může. V mém věku se to obrací, v mém věku už víte lépe jak, ale zase už tomu mozku se tolik nechce. Takže vlastně si myslím, že ta schopnost naučit se něco rychle, že může být tak plus minus stejná, možná, že se i malinko zpomaluje, protože prostě už mě není 16.
3: Ale když byste teď měl usednout ke klavíru a zahrát třeba po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka, tak to půjde rychle.
4: To kdykoliv a to i jako těžší věci. Já jsem do okolností asi před půl hodinou jsem vstal od klavíru od Čajkovského koncertu bémol, protože jsme zkoušeli s naším konzervatorním orchestrem symfonickým, s kterým jdeme do Francie na jich hrát Novosvětskou a právě Čajkovského. Takže jako to udržování, to tam musí být permanentní.
3: A zahrajete si na klavír i někdy jenom tak pro radost?
4: Ano, a musím říct, že co jsem v té ředitelně tak častěji než dřív. Mm-hmm. Jo, ne, že bych předtím, tak on člověk vždycky hraje pro radost. Jo.
3: Ne, a tak myslím nějaký ale jako repertoár, třeba jako, fakt jako písničky, teď nemyslím
4: no,
3: jako klasický repertoár.
4: Nebo si já třeba si zahraju pro radost i klasický repertoár, ale třeba si něco zalistím takzvaně, to znamená zahraju si něco, co jsem necvičil a zahraju si to přímo jako z not, abych se potěšil, abych si třeba nějaký nový repertoár třeba vyhlídl, co budu dál cvičit a to, tak to jsou chvíle pro radost. Nebo si zahraju s někým nějakou komořinku, jo, nějakou prostě.
3: A krom klasického klavírního repertoáru sednete a zahrajete si, já nevím, nějakou písničku z rádia popovou nebo táborákovou, nebo když jste někde jako v hospodě, tak vám kamarádi řeknou: Ivo, zahrej nám Stánky.
4: Občas se to stane, teď už teda míň, jako víc jsem to dělal třeba ve věku té konzervatoře, protože samozřejmě každý konzervatorista zkouší i na ten nástroj takzvaně někoho zbalit, takže asi v tomhle třeba kytaristi byli ve výhodě, u klavíru to jde dobře, ale až později. Na té konzervatoři, tak možná byla chyba ve mně, mně to tolik nešlo, ale... Ale tak tehdy měl jsem období třeba, kdy jsem fanaticky poslouchal skupinu Queen, takže její hity jsem celkem jako obstojně uměl na to piano. Teď už je to v menšině, teď už si radši poslechnu kolegy, kteří to i umějí. Takže jako myslím ten originál, takže.
3: Vy jste léta byl tím, kdo hlavně hraje a interpretuje, samozřejmě i když pokračujete v koncertování, tak ale přece jenom teď jste člověk, který řeší rozpočty, personálie, tabulky, budovu, budoucnost školy, studenty a tak dále. Jak rozdílné to jsou světy a polohy?
4: Svým způsobem samozřejmě hodně, protože ta práce je variabilní, nese v sobě jak tu tolik obávanou administrativu, to znamená to razítkování, tak samozřejmě nějaké úvahy opravdu nad strategií školy a samozřejmě i nad tím, jak tu strategii naplnit, jak toho dosáhnout. Je to vlastně tak, že ty strategické úvahy jsou vlastně za odměnu, jo? Že tak jako když třeba máte nový koncertní cyklus, tak udělat jeho dramaturgii, to je ta nejsnazší, ale vlastně nejoblíbenější část. Nejkreativnější a pak ale musíte zaručit jak, musíte vědět, jak to zaplatit, jak to odpromovat a podobně. Na konzervatoři je to podobné, tam ještě jako velký čas většinou padne na to spoustu věcí opravdu vydiskutovat, dobře, ale... Pro mě je to změna, ale jednak mě ta práce baví v tom, že vlastně je to taková trošku sociální šachová partie a v tomhle je to nesmírně zábavné a člověk prostě se snaží najít cesty, jak některých věcí dosáhnout, tak aby to prostě bylo, aby to bylo všeobecně přijímané, aby se pod to mohli podepsat i kolegové, čili aby to prostě nebylo nadiktované zhora. A zároveň, a to máme v našich vizích konzervatoře, které jsme nedávno dali dohromady s kolegy, aby to hlavně sloužilo těm studentům, protože to je bod číslo jedna, že student je teda středobodem konzervatoře. A v tomhle to je vlastně náš hlavní cíl, protože my jsme ta instituce, která má z toho talentovaného vlastně ještě Hobíka ze základní umělecké školy udělat toho profesionála, který se nejenom uplatní v tom životě, ale který ten život prožije jako v dobrém psychickém stavu, prožije ho s láskou k hudbě a ideálně bude ještě na své okolí působit tímhle způsobem.
3: Nebál jste se toho, že když převezmete funkci ředitele konzervatoře, že tím utrpí ta vaše muzikantská koncertní kariéra?
4: Já jsem se vlastně toho až tolik nebál, ale báli se toho všichni okolo.
3: Aha. O čem to svědčí?
4: No tak samozřejmě zaprvé si myslím, že těch způsobů, jak řídit tu školu, je spousta. A já to vidím tak, že samozřejmě jedna věc je se tu profesi naučit, protože ředitelem se člověk nestává momentem usednutí do té sesle, ale opravdu tím, že ten první rok, dva se prostě seznamuje s těmi procesy, zjišťuje, jak se co dělá, opravdu je to řemeslo. Ale myslím si, a jako dost v tom dělám kroky, že i když jsme umělecká škola, i když prostě u nás je spousta věcí, které musí být dány jako kreativitou a musí tam být velká umělecká svoboda a jako dnes a denně to hlídám, aby to tak bylo, ale zároveň to chce nastavit určité řídící procesy tak, aby ten ředitel nebyl mikromanažer, který řeší úplně všechno, ale aby opravdu to nebylo založeno jen na dobrých úmyslech, ale aby to řízení mělo nějaké parametry a aby to bylo opravdu nějaké umění. Takže to je teď jsme tak jako v začátku toho, že se to s kolegy všichni vlastně tímto způsobem učíme, snažíme se to nastavovat a výsledkem by měla být produktivita. To znamená, tím odpovídám na vaši otázku, výsledkem by mělo být, aby to hraní ohroženo nebylo.
3: Jsou muzikanti dobří manažeři?
4: Myslím si, že jak kdo, myslím si, že jsou mezi nima jako velké přirozené talenty, ale myslím si, že je trošku nebezpečí právě v tom, že ta uměleckost, tedy ta kreativita, je často vnímána jako opak systému.
3: Přesně na to jsem jako myslel.
4: A já si myslím, že to tak není vůbec. Já si ostatně, když si vezmu kariéru hudebníka, nejen pianisty, jakéhokoliv hudebníka, tak kdybychom toto akceptovali, že tedy je to všechno jako o kreativitě a vlastně, že pravidla jsou neslušné slovo,
3: jasně,
4: tak by ale takovýto hudebník by vůbec neměl šanci se jako prosadit, protože by prostě nebyl ochoten akceptovat technický drill, nebo byl ochoten akceptovat, já nevím, zásady stylu, zásady nějakých interpretačních prostě zákonitostí. Jo, chci tím říct, že vlastně i hudebník sebekreativnější se musí opřít o spoustu velmi systémových věcí a velmi systémově je dodržovat a jít si za nimi.
3: To se možná vracíme i k té trpělivosti, k tomu cvičení, k té disciplíně.
4: A já si myslím, že jsou to věci, které se při optimálním nastavení mohou podporovat. Že v momentě, kdy mám systém, který negeneruje spousty drobných příkazů, ale který prostě generuje jasně patrné co nejširší mantinely, ale ty mantinely jsou pevné a prostě zkomunikované a jasné. Takže právě mezi těmi mantinely se pak může ta kreativita rozvinout lépe a bezpečněji a bez obav, že někam ulítnu nebo že prostě se stane něco, co se stát nemá na škole.
3: Vy jste před rokem na Plusu, když jste byl hostem a nastupoval jste právě do funkce ředitele Pražské konzervatoře, řekl: byl bych rád, aby konzervatoř byla škola, kam se nechodí, ale která se žije. Daří se vám to po roce?
4: Těžko říct, to by museli říct asi zejména ti, na které to bylo míněno, to znamená zejména studenti a pedagogové. Ale faktem je, že já myslím, že konzervatoř se ani jiným způsobem vlastně prožívat nedá, protože už když tam vstoupíte na profikum, to už nepřijde, ale když tam vstoupíte, uslyšíte odevšad, jak nejenom, že probíhají hodiny, ale že spousta lidí cvičí, že potkáte, máme tam takové odpočinkové zóny pro studenty, že prostě probírají denní agendu, že odpočívají, že se učí a tak dále. A navíc náš rozvrh, kdybyste viděl náš rozvrh, tak zjistíte, že on je vlastně rozložený dost často do celého dne, což je i věc, kterou chceme trošku něco dělat, abychom ty rozvrhy malinko provzdušnili. A ten rozvrh samozřejmě není non-stop, ale jsou tam prázdné hodiny, které jsou zamýšleny právě proto, aby ti studenti mohli pracovat samostatně na sobě. A to je dost zásadní definiční znak konzervatoře, že ona vlastně přesto, že je statusem střední škola, tak ten étos té instituce je tak trošku vysokoškolský, protože každý, kdo tam vstupuje, tak tam vstupuje už s vědomím toho, že vlastně je opravdu zodpovědný za svůj vlastní rozvoj. To znamená, že nečeká jenom od toho pedagoga hlavního oboru či ostatních pedagogů, že ho ve všem jenom povedou za ručičku, ale většina těch našich žáků už od opravdu útlého věku tohle buď vědomě ví, anebo to minimálně cítí. A myslím, že tohle je samozřejmě dvojsečné, dá se to jako zneužít, ale na druhou stranu dá se to velice dobře využít pro to, aby ti lidi opravdu na sobě pracovali s celé jasným záměrem.
3: Mým dnešním hostem v hovorech je a nadále i zůstává klavírista a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ivo, já jsem tady měl před časem operní pěvkyni Kateřinu Kněžíkovou, kterou na poprvé na konzervatoř nevzali. A těch samozřejmě příkladů, kdy některý umělec to musel zkoušet vícekrát, je nespočítaně. Napadá mě třeba herec Jiří Macháček, který mezi tím vystudoval práva, než se stal hercem a získal Českého lva a tak dále a tak dále. Kladete si otázku, kolik talentů vám uteče tím výběrovým řízením, kolika talentů třeba prostě vy nebo samozřejmě ty přijímací komise nerozpoznají hned na první dobrou u těch přijímaček?
4: Já si myslím, že u většiny našich oborů to tak úplně nehrozí. Ten zpěv i to herectví jsou zrovna ty dva obory, kde se to může stát u každého trošku z jiných důvodů. Protože na rozdíl od ostatních nástrojů, kde třeba zejména dneska je ambice být vlastně co nejlepší v co nejnižším věku. Jo, dneska máte v klavíru, máte dneska klavíristy, kteří ve 13 letech hrajou největší prostě repertoáry a vlastně technicky jsou takřka hotoví. Ale ve zpěvu je to něco úplně jiného, protože ten nástroj je fyziologický, je součástí vašeho těla a on prostě musí uzrát. Takže já samozřejmě neznám důvody, proč zrovna Kačenku Kněžíkovou vzali za konzervatoř na poprvé, a klidně bych si dovedl představit, že tím důvodem mohl být právě to, že prostě ten fyziologický vývoj toho hlasu nebyl ještě dokončen. U herců je to samozřejmě dáno možná jako méně pevnými kritérii toho přijímacího řízení, nemyslím v tom úředním slova smyslu, ale že opravdu je to strašně individuální to hodnocení.
3: Subjektivní.
4: Taky i tam potřebujete něco mít odžito, což není na povel prostě úderem 14 nebo 15 let. A navíc ta poptávka potom je obří. Jo? Ty přijímačky jsou často tříkolové, tam se hlásí obrovské množství lidí. Je to totéž vlastně na DAMU, že jo? Tam to znají taky. Ale u těch ostatních jako disciplín je to většinou ta šance, že by nám někdo, kdo je fakt skvělý a že by úplně, že by nám propad tím sítem, je velice malá.
3: Čili když přijde 13-14 letý klavírista, sedne ke klaviatuře a zahraje, tak vy už dokážete s vaší zkušeností a s vaší erudicí poznat, jestli půjde třeba o mimořádný špičkový talent?
4: Upřímně řečeno, v drtivé většině případů stačí prvních 30 sekund a víme, koho máme před sebou. Jo, tam šance, že bychom opravdu jako měli nějaký zatmění a nepoznali někoho, kdo je úplně výjimečný, je se prakticky blíží nule.
3: A to je dáno tou technickou vyspělostí nebo interpretační dovedností?
4: Okamžitě vidíte, jestli zaprvé, jestli ten člověk se poslouchá, jestli má nějakou vnitřní představu té skladby, jak ovládá nástroj. To jsou věci, které prostě opravdu uslyšíte jako fakt v řádu sekund, se dá skoro říct. Pak samozřejmě jsou ještě nějaká další kritéria, kdy už se pak rozhodujete, já nevím, v rámci jedné úrovně, jestli ten se vám líbí trochu víc, ten se vám líbí trochu mít proč, stylovost a tak dále. Ale to síto jako přijmu ho nebo nepřijmu ho na školu, to si myslím, že jako velmi jasné.
3: Já jsem zmínil, že vy i učíte a řada vašich studentů už sbírají velké úspěchy, například Adam Znamirovský byl finalistou Eurovision Young Musicians a taky jako 15-letý se už dostal do výběru Forbes 30 po 30. Čím on je tak výjimečný?
4: Adam je kromě své neobyčejné cílevědomosti výjimečný tím, že jednak je skvěle technicky vybavený, opravdu je, dá se říct, profesionálně hotový z hlediska jako techniky a úhozu, a zároveň, že má velmi svébytné uvažování o té hudbě, má velice jako jasný názor, což je pro pedagoga někdy obtížné, protože on samozřejmě umí být jako velmi tvrdohlavý, argumentuje si, a na druhou stranu to obrovská radost, když se s 15-letým klukem, a já mám víc takových žáků, když se s 15-letým klukem prostě bavíte na bázi vlastně vysokoškolské konzultace mezi více zkušeným kolegou a méně zkušeným kolegou, ale neučíte ho ve smyslu, jako toto se hraje tak a tak. Jo. Takže vlastně je to veliká radost, ale je to náročné z hlediska erudice a z hlediska schopnosti obhájit si tu svoji pravdu.
3: Jak vypadají takové diskuze? Nebo protože předpokládám, že on je opravdu technický.

0: tu a tu metodu, která ti to může urychlit. Ale vím, že i když mu to neporadím, takže on pravděpodobně k tomu dojde. No ale pak je samozřejmě pohled, řekněme, obsahový v té hudbě, kdy on má třeba nějakou zvukovou představu a já s ní třeba polemizuju, protože mu říkám ano, ale ty, když to zahraješ takhle, tak tím vyjadřuješ to a to, což třeba v rámci celku podle mého názoru nefunguje tak, jako kdybys vyjadřoval něco jiného. To znamená, pracujeme hodně s tím mimohudebním obsahem, pracujeme hodně se zápisem, protože ten zápis, jakkoliv je poměrně podrobný od skladatelů, tak ale v sobě skrývá spoustu tajemství, spoustu nevyřčeného, což na druhou stranu je dobře, protože to je prostor pro tu interpretaci, kdyby tam bylo všechno do puntíku, no tak to může zahrát počítač a máme to. Takže tyhle ty niance stylové a niance různých verzí, jak tutéž skladbu v několika verzích správně vlastně uchopit. A kde končí verze individuální, řekněme, interpretační svobody a kde začíná už třeba nestylovost nebo chyba, tak tohle jsou ty hranice, které jako třeba s ním hodně atakujeme.
1: Zahraje už něco lépe než vy?
0: Já si myslím, že zejména takové ty super virtuózní skladby, že bych musel jako hodně cvičit, abych to zahrál. Třeba věci, které jsem nehrál, tak jsem přesvědčený, že je hraje minimálně rovnoceně.
1: Učíte se vy něco od vašich studentů a studentek?
0: Pořád. Je to úžasný v tom, že vy když hrajete sám, tak každý hráč nebo každý umělec má problém ten, že nemůže být zároveň tím umělcem a zároveň publikem. To znamená, vy nemůžete jako si jít do sálu sám sebe poslechnout. Samozřejmě můžete se natočit, můžete si tam posadit jako já manželku, která je taky klavíristka, která mě velmi nemilosrdně řekne a má navíc velmi podobný vkus jako já.
1: Velcí takže, kritici.
0: Takže to je, tam to je opravdu, jako bych tam posadil sám sebe, ale jinak to v podstatě takhle nejde. A ti žáci jsou moje zrcadlo. To znamená, ty problémy, které jsem řešil nebo řeším já, tak já najednou u toho žáka vidím, ale vidím je z odstupu a navíc on mě nutí najít rychle to správné řešení. To znamená zasáhnout přesně tu desítku, ten střed, kudy vede ta cesta, jak to vyřešit. Protože ten žák samozřejmě, když cvičím sám, tak mám čas, řeknu si, tak dneska se na to nepřišel, na to přijdu do týdne třeba nebo něco, ale ten žák vám to zahraje a chce to řešení. Takže vám to jako, vás to nutí opravdu jako nekrasořečnit, ale mířit rovnou k tomu cíli, jak to teda udělat a to je fantastická zpětná vazba a posouvá mi to jako pianistu, protože jsou samozřejmě věci, které si na tom žákovi vyřeším, no a pak už to jenom aplikuju na sebe.
1: Ivo, závěrem ještě dovolte, prosím, trochu osobnější otázky. Stále platí, že doma nemáte televizi?
0: Je to tak.
1: Nepotřebujete k životu?
0: Nepotřebuju k životu a upřímně, jak už jsem teda v několika rozhovorech říkal, já jsem fanatický sportovní fanoušek a myslím, že kdybych ji měl, tak zejména teď třeba probíhá mistrovství světa ve fotbale, tak se bojím, že by to mělo negativní vliv na moji kariéru.
1: Přesně na to jsem se chtěl ptát, no. Jestli teď máte žně během fotbalového mistrovství a jestli stále platí to, že taky rád komentujete ty fotbalové zápasy.
0: No tak...
1: Jako pro kolegy. Během přestávek, během nějakých koncertů jste třeba komentoval Baník Ostrava.
0: To se samozřejmě bavíme a tak my baníkovci komentujeme, že jo, velmi rádi. My jsme letos měli takovou těžkou sezónu, ale ta zase prověří ty pravé fanoušky, že jo. takže je to tak a myslím si, že každý správný Čech, jako ať už s pivem v ruce nebo bez něj, tak je zároveň trochu fotbalový trenér.
1: Je to tak, ale Ivo, vám samozřejmě přeji, ať se vám daří nejenom na koncertních pódiích za klavírem, ale také ve vedení Pražské konzervatoře. Děkuji moc, že jste přišel do hovoru. Byl jsem moc rád, že mým dnešním hostem byl klavírista Ivo Kahánek. Děkuji.
0: Moc děkuji za pozvání a hezký den posluchačům.
1: A od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.
2: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
3: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
4: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
3: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
5: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka a podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Libanonská armáda by mohla převzít kontrolu nad několika regiony v zemi, které okupuje Izrael. Na jednání ve Washingtonu se na tom shodli zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států. S odvoláním na 3 izraelské a jednoho libanonského činitele to uvádí agentura Reuters. Libanonští vojáci by měli taky podstoupit americký trénink a bezpečnostní prověrku. A ta by zaručila, že nikdo z nasazených vojáků nebude mít vazby na militantní hnutí Hizballáh. K tonoucímu dítěti na rybníku vyjížděli záchranáři odpoledne u Blatné na Strakonicku. Při jízdě na pedalboardu dítě spadlo do vody. Nad hladinu se ho svědkům podařilo dostat až po několika minutách. Záchranáři ho pak letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích a případem se dál budou zabývat kriminalisté. A medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41-letého muže. Záchranáři ho stražnými ranami převezli do nemocnice, informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu na mistrovství světa zápasem proti domácímu týmu. Utkání začne za necelou půl hodinu a přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. A ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1.
7: Nehoda na D2 před Blučinou a překážka na okruhu v Hradci Králové. Na nehodu pozor na dálnici D2 z Brna do Bratislavy před odbočkou na Židlochovice na 10. kilometru. Nákladní auto narazilo do dopravního značení. V místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. V Hradci Králové máme hlášenou překážku na Gočárově okruhu. Na silnici 31 v okružní ulici stojí nákladní auto. Omezuje průjezd křižovatkou s Buzuluckou ulicí. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mrázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směr Břevnov. Údržba má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noci polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Vyšegrád je zpátky ve hře. Spor Hradu s vládou míří k ústavnímu soudu. Lze půjčováním peněz snížit dluh? Média jsou mocná, ale také jsou pod tlakem. Hra o Senát a proč vadí AFD? To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
5: Názory a argumenty.
8: Premiéři 4 středoevropských států, Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, se po dlouhé době znovu sešli, tentokrát v Budapešti. Možná je to první signál, že se Visegrádská skupina po letech spánku vrací do hry. O summitu zemí, které mnohé spojuje, ale také dělí, budu hovořit s kolegou Petrem Švarcem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Petře, proč právě teď a co to znamená?
9: Tak právě teď, protože se objevila konečně ta možnost. Visegrádská skupina vlastně, a nebylo to v jejich dějinách poprvé, na několik let prakticky zmizela. Ty první velké spory se objevily po ruské agresi proti Ukrajině, kdy vlastně Maďarsko se rozkmotřilo na tomto základě s Polskem. To byl velký a zásadní spor, po kterém Visegrádská skupina přece jenom postupně umírala a poslední dva roky se vlastně nescházela vůbec. Poslední summit byl v únoru 2024 v Praze. Nyní vlastně všichni vedoucí představitelé zemí Visegrádské skupiny říkají, že mají zájem spolupracovat, a to, co je velice důležité, že vlastně hodlají zapomenout trochu na to, co je dělí, a hledat pouze to, co je spojuje. Co je spojuje, to je v současné době především boj proti Evropské unii v otázce migrace, kde vlastně žádná ze zemí se nechce solidarizovat příliš s těmi zeměmi postiženými migrací, a jsou zde další otázky, a to jsou především peníze. Peníze z evropských fondů. To znamená lobbying za to, aby země Visegrádské skupiny dostaly co nejvíce. Český premiér Babiš hovořil o tom, že vlastně Visegrádská skupina by měla být i budoucností Evropy. To zatím není úplně jasné, jak by se dalo naplnit, protože z toho, co jsem říkal, ty dva cíle nejsou asi tím, co by Evropu dokázalo táhnout. Ale pokud se opravdu pokusí Visegrádské země zapomenout na své spory, a ty spory tady stále jsou velké, například mezi Maďarskem a Slovenskem, a soustředit se na témata, která je spojují. Pro premiéra Babiše by to třeba mohly být i emisní povolenky, kde žádá výrazné rozvolnění a doufá, že tedy další visegrádské země jej v tomto podpoří, tak samozřejmě by to byla poměrně silná lobbystická skupina. Polsko ovšem zároveň třeba má i úplně jiné zájmy. Spolupracuje na určitém projektu, který by mohl znamenat dvourychlostní Evropu. Tam spolupracuje s dalšími největšími ekonomikami Unie. Dnes jedná polský premiér Tusk vlastně bezprostředně po tom zasedání Visegrádské skupiny v Berlíně, kde se setkává před summitem NATO opět s největšími evropskými zeměmi.
10: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
10: Jednání ústavního soudu je pokračováním politiky jinými prostředky. Dalo by se říci poté, co se spor o účast prezidenta na summitu NATO přesunul do Brna. Slovo má Petr Hartmann.
11: Podle premiéra Andreje Babiše není dobře, když na sebe politici podávají žaloby. Reagoval tím na rozhodnutí prezidenta Petra Pavla obrátit se na ústavní soud. Ten má konkrétně vyjasnit, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Formální odpověď je poměrně jednoduchá. Měla by to učinit vláda. V minulosti se o tom nebylo potřeba dramaticky dohadovat a už vůbec ne soudit. Pokud hlava státu chtěla vést na summitu NATO českou delegaci, tak jí v tom vláda nebránila. Součástí delegace pak nezřídka býval rovněž premiér. Bylo jedno, zda na Hradě seděl Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Společnost na jednáních NATO jim dělali například premiéři Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Mirek Topolánek, Petr Nečas nebo i Andrej Babiš. Současný předseda vlády si tak symbiózu s hlavou státu už na summitu vyzkoušel. Konkrétně v roce 2018 v Bruselu. Tehdy na něm členské státy Severoatlantické aliance rovněž řešili plnění či spíše neplnění závazků. Museli reagovat na kritiku tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa. Česká republika tenkrát vydávala na obranu částku, která se ke 2% hrubého domácího produktu ani nepřibližovala. Přesto nebyl problém, aby první den reprezentoval zemi prezident Miloš Zeman a druhý potom premiér Andrej Babiš. V roce 2026 se nijak dramaticky nezměnilo jedno z klíčových témat summitu. Opět se bude hovořit o výdajích na obranu. Děje se tak znovu na základě kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pozici České republiky bude opět obhajovat premiér Andrej Babiš. Součástí delegace tentokrát nebude prezident Miloš Zeman, který už ve funkci skončil. Na summitu v Turecku by měl ale chybět jeho nástupce Petr Pavel. Ten se na základě dosavadních zvyklostí snažil několik měsíců nalézt s vládou pro obě strany přijatelný kompromis. Ukázalo se, že marně. Rozhodnutí kabinetu, že hlava státu nebude součástí české delegace, proto vyvolalo očekávanou reakci. Petr Pavel řadu týdnů připouštěl, že se obrátí na ústavní soud. U něj se domáhá vyjasnění postupu při rozhodování o účasti prezidenta na summitu. Zároveň žádá, aby vláda nekladla prezidentovi překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí a naopak mu poskytla maximální součinnost. Nejenom z obsahu žaloby lze vyvodit, že vztah mezi Hradem a vládou v oblasti zahraniční politiky má k ideálu daleko. Rozhodnutí o neúčasti Petra Pavla na summitu v Turecku to názorně dokumentuje. Ústavní soud by měl autoritativně vyložit, zda vůbec a případně jakým způsobem může vláda omezovat pravomoc hlavy státu, zastupovat stát navenek. Takže žaloby by na sebe politici dávat neměli, ale ve výjimečných případech, kdy už nemají jinou možnost, to učinit musí.
10: Konstatuje Petr Hartmann. Máme financovat svůj budoucí růst na dluh, abychom mohli snadněji umořovat svoje dluhy? Tuto otázku si pokládá vláda, opozice a také náš spolupracovník Petr Holub.
12: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem změněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst a tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedině ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz, a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
10: upozorňuje Petr Holub.
13: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Silná, nezávislá a kvalitní média jsou něco jako podlaha. Jejich existenci příliš neřešíme, pokud najednou nezmizí. To se možná právě děje, jak upozorňuje naše spolupracovnice Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
14: Médiím se říkávalo čtvrtý stav, šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři, anebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
10: Uzavírá Tereza Zavadilová. Pro vládu je logické získat po sněmovně i senát. Pro opozici by mělo být logické snažit se získat ho naopak pro sebe. Jenže je to možná složitější, jak ukazuje náš spolupracovník, publicista Jiří Leština.
15: Když před 2 lety hnutí ANO poprvé v historii vyhrálo senátní volby se ziskem 8 křesel, znamenalo to pro tehdejší vládní koalici spíš varovný šok. Její ústavní většina v horní komoře zůstala neotřesená. V letošních volbách do třetiny senátu ale Andrej Babiš může mnohem výrazněji podlomit dominanci stran bývalé vlády. Ty totiž budou obhajovat drtivou většinu ze 27 mandátů, které jsou ve hře. A je zjevné, že tuhle šanci si premiér nechce nechat protéct mezi prsty. O tom, že Andrej Babiš hodlá vzít horní komoru stečí, svědčí jeho úsilí o sformování jednotné volební aliance do Senátu s SPD a motoristy sobě. A není divu, že Babišovu nabídku společných vládních kandidátů se zaujetím vítají Tomio Okamura i Petr Macinka, jejichž partaje těžko mohou při samostatné kandidatuře výrazněji uspět. Tím spíš musí Babiše vyvádět z míry, s jakým chladem, ba přímo odporem, se v jeho vlastním hnutí setkává vize senátní spolupráce na vládním půdorysu. Jak informoval Seznam Zprávy, většina jeho kandidátů do Senátu o spojení s SPD a motoristy nestojí a počítá s kandidaturou pouze v barvách ANO. O čem ale vypovídá, že Babišovi uchazeči o Senát odmítají být spojováni a podporováni stranami, s nimiž jejich hnutí sedí ve vládě? Především o schizoidním rozpoložení hnutí ANO, pro jehož šéfa jsou nevypočitatelní extrémisté nepostradatelnými spojenci pro ovládnutí a vykořisťování státu. Tito se ale stávají štítivou koulí na noze pro senátní kandidáty v jejich individuální kampani, v níž osobní pověst a integrita hrají podstatnou roli. Je otázkou, jak nakonec Andrej Babiš naloží s odmítavými postoji svých senátních adeptů. A zda se nerozhodne převálcovat regiony a prostě jim nadiktovat spojeneckou kandidaturu s SPD i motoristy. Což pro něj, co by majitele a suverénního vládce hnutí ANO, nemusí být žádný problém. Tím spíš je nepochopitelné ustupování bývalých vládních stran od dohod o vzájemné podpoře svých kandidátů, které jim k senátní většině napomáhají od voleb v říjnu 2020. Ještě počátkem roku opoziční lídři hlásali, že chtějí domluvu na společných kandidátech ve všech volebních obvodech. Nyní to vypadá, že vůle k dohodě vyprchává a narůstá počet obvodů, v nichž budou politici bývalé vládní koalice z někdejšího Spolu, Starostů či Pirátů kandidovat proti sobě. Předsedové těchto stran samozřejmě nemohou vynucovat pochopení pro politickou spolupráci ve všech obvodech. Přesto je zarážející, s jakou lehkostí demokraté varující před ovládnutím Senátu hnutím ANO a jeho spojenci vysílají své kandidáty do vzájemných soubojů, v nichž se mohou vystřílet mezi sebou a vydláždit tak cestu k vítězství Babišovým lidem. Jistě, letos je šance vládních stran na získání většiny v Senátu čistě teoretická. Zvítězit by museli ve všech volebních obvodech. Jakýkoliv výraznější úspěch ale posílí jejich pozice do senátních voleb za 2 roky. O šancích na ovládnutí horní komory Babišem a tím i na podlomení ústavní pojistky proti jeho finálním útokům na základy demokratického státu se tak rozhoduje už letos. Což si ale opoziční lídři pohroužení do leštění stranických značek zjevně odmítají připustit.
10: Říká Jiří Leština. Německo má problém a my možná s ním. Preference strany Alternativa pro Německo jsou vysoké a dokonce přesahují popularitu křesťanských demokratů. Kde se tento fenomén vzal? Tuto otázku si položil Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
16: Alternativa pro Německo, označovaná za extrémně pravicové hnutí, vede v průzkumech volebních preferencí už o 9%. Vládní unie CDU-CSU se dostala na 20%. Alternativa je obvod pod hranicí 30%. Alternativa pro Německo se pomalu dostává do pozice subjektu, bez něhož nebude lze v Německu sestavit vládu, přestože ji z tradičních stran nikdo ve vládě nechce. Co by příchod AfD k moci znamenal pro Německo, si lze nejlépe představit přímo při diskuzích v německém parlamentu a porovnat zde vystupování kancléře Friedricha Merce, lídra CDU a šéfky AfD Alice Weidlové. Proměna rozpravy a jazyka, kterou zažíváme i v domácím prostředí, je poučná také pro Česko. Merz mluví o podpoře Ukrajiny, která bojuje i za Evropu, je ochoten posílat vojenskou pomoc Ukrajině a připravit se na případný útok agresivního Ruska a pomoci Ukrajině pod ochranná křídla Evropské unie. Weidlová bagatelizuje ostražitý postoj k Rusku tím, že přiléváním peněz válku nezastavíme. Skoro jako by Ukrajina nedostávala denně ostrý zásah na civilní cíle, jako by mrtví na jedné straně ani nebyli a umírali jen nevinní ruští bojovníci. Mluvme o míru, ne o válce a říkejme pravdu. Ukrajina se nikdy nesmí stát členem Evropské unie, římala Weidlová v parlamentu, jako kdyby četla propojený promírový projev Andreje Babiše smíchaný s antiukrajinskými řečmi Tomia Okamury. Okamurovštinu nasazuje vždy, když mluví o migrantech. Třeba když si stěžuje, že AfD je hamblok označována za hnědé hnutí jenom proto, že brání Německo před miliony darmožroutů nebo výžírků ze třetího světa. Možná, že naopak Tomio Okamura čerpá od paní Weidlové, nebo postupují podle jednotného nenapsaného manuálu lidí spřízněných politickou volbou. Každopádně paušálních odsudků nad jinými lidmi, na něž si sami stěžují, se politici této politické vlny neštítí. Weidlová je ještě více než Okamurovo hnutí nakloněna k ekonomické spolupráci s Ruskem. Pomohlo by to podle ní katastrofální situaci německé ekonomiky. AfD navrhuje návrat k levné energii z Ruska, tedy pravý opak toho, o co se od roku 2022, kdy Rusové napadli Ukrajinu, snaží německé vlády. Tento obchodní model byl záměrně zničen šílenými výstřelky spolkové vlády, která místo diplomacie pořád eskaluje k válečné rétorice, k válečným akcím proti Rusku, shrnula postoj AfD Weidlová. I proto jeli pozorovatelé AfD na Putinovu ekonomickou konferenci do Petrohradu, kam jim kancléř Merz popřál při přestřelce v parlamentu sarkasticky šťastnou cestu. Rozštěpení německé politické scény se projevuje zoufale radikálním míjením zcela odlišného politického jazyka. Za slovy jsou ale i budoucí činy. O to děsivější jsou narůstající procenta podpory pro AfD. Pořád se vládní strany a zelení mohou uklidňovat tím, že mají společně zřejmě vládní většinu, nebo i tím, že AfD jen kumuluje protestní energii na sociálních sítích posilovanou nespokojenost s vládou a čímkoliv, co udělá, přičemž programově a prakticky politicky je alternativní hnutí ještě slabší než současné vládnoucí strany a žádnou alternativou ve skutečnosti není. Jsou to jen těšínská jablíčka. Snadnost, s níž ve společnosti přijímá nový radikální slovník politické rozpravy, svědčí o hlubší než programové identifikaci s AfD. Společnost rychle přepisuje svůj starý politický software a propadá se do sebe a své obavy z dnešního složitého světa. Alternativa pro Německo také zjevně neví, kudy z problémů ven. Ekonomicky je spíše naivní, ale vyjadřuje silné pochopení a solidaritu s těmi, kdo se cítí stejně společensky přehlížení nebo vylučování. A to je dnes, jak se ukazuje, větší politická síla, než jakou poskytuje stále menší skupina tzv. Informovaných voličů, hledajících v politice praktický rozum. V Česku už víme, jak takové vládnutí rozhněvaných odborníků vypadá. Němci se na ně zatím jen chystají. Úplně uniknout se muž asi nedá. To by boj o jazyk veřejné rozpravy musel ze strany tradičních politických subjektů vypadat úplně jinak.
10: Uzavírá Petr Fischer nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
13: Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
17: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
1: Ahoj Petře.
18: Ahoj Davide.
13: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7 ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení přesahující sílu 7 stupňů. Prezident Pavel bude moct jet na summit NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Češi nastupují na mistrovství světa ve fotbale proti Mexiku. A dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů, uvedla to americká geologická služba a později dodala, že se dají očekávat vyšší počty obětí a rozsáhlé škody. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Venezuelské ministerstvo vnitra uvedlo, že se tam zřítilo několik budov. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili taky lidé v sousední Kolumbii. Další zemětřesení zasáhlo taky Japonsko, konkrétně východní pobřeží ostrova Honšú. Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
19: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
6: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou, o té soud teprve rozhodne. Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví.
20: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je v izolaci ve specializovaném zařízení. Jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženým nebo s kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo bolestí svalů. Proti některým kmenům eboli existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Vysoké teploty v Česku pokračují. Ve středu naměřilo rekord 14 ze 170 stanic. Podle meteorologů bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. A v dalších dnech mají denní maxima podle předpovědi stoupat ještě výš. O víkendu by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Počasí vytěžuje taky zdravotníky. Třeba pražská záchranná služba musela včera kvůli vysokým teplotám a častěji výjíždět hlavně ke starším lidem. I pražské nemocnice potvrzují, že přijali víc pacientů než obvykle.
21: Víc pacientů přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
22: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
21: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
23: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
21: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Čeští fotbalisté vstupují do svého závěrečného duelu v základní skupině na mistrovství světa. V Mexiku hrají proti domácímu týmu a v první minutě je stav duelu 0-0.
7: Nehoda na D2 u Blučiny a překážka na trojce u Kaplice. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně v omezení před sjezdem na Židlochovice. Na 10. kilometru nákladní auto narazilo do dopravního značení. Projíždí se pomaleji. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště čekejte překážku na konci Kaplice. Stojí tam porouchané nákladní auto v jízdním pruhu. V místě se zpomaluje, opatrně ale projedete. Podobný problém i na Kočárově okruhu v Hradci Králové. Na silnici 31 v křižovatce Okružní a Buzulocké ulice uvízlo nákladní auto. I tam opatrně. A v Praze čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka a Strahovský tunel oba směrem na Břevnov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme jasno, místy přechodně polojasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do setmělých sálů kin na červené koberce filmových festivalů a mezi milovníky kinematografie nejrůznějšího druhu.
2: Probereme nejrůznější film od válečné propagandy po artové snímky nebo taky rodinné pohádkové komedie. To vše totiž dnes vzniká v Rusku, případně skrze ruské tvůrce v zahraničí. Mluvit budeme ale i o tom, jak na tuto produkci reagují lidé na Ukrajině.
4: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
18: Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se evropští distributoři a filmové festivaly potýkají s morální otázkou, do jaké míry nabízet zdejšímu publiku současné ruské filmy. Kvůli válečné propagandě se totiž řada snímků snaží ukazovat hrdinství vojáků a velikost ruské říše. Čeští diváci mohli v roce 2026 vidět film Mistr a Markétka režiséra Michaila Loškina. A velkou cenu festivalu v Cannes získal film Minotaur ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který žije poslední 4 roky v exilu. Jak je možné sledovat aktuální ruskou kinematografii a současně zůstat kritický k agresi na Ukrajině?
2: Josefe, už jsem si z toho minule dělal trochu legraci, že neustále vzpomínáš na film Andreje Zvjaginceva Leviatan jako prostě takové podobenství ruské společnosti.
4: Začínám být stereotypní, upozorně mě na to má žena, která říká, začínáš být čitelný, včetně obratu, já bych rád ještě připomněl a další zlozvyku. Takže tímto se veřejně kaju, omlouvám posluchačům podcastu Na východ, vždycky si to hlídám a neuhlídám a to už je můj úděl.
24: No a jestli já nebudu čítat vůbec to, тогда что?
25: Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
26: Люблю тебя.
27: Не знаю.
2: Kromě teda tady toho filmu, ty sleduješ ruskou kinematografii posledních let?
4: Nesleduji, protože upřímně to úplně nestíhám. Snažil jsem se víc a víc nořit do tajů ukrajinské kinematografie, která byla hodně dlouho stranou toho zájmu. Upřímně, pokud se mi něco podařilo v tomto směru, tak spíš nakoukávám právě dokumenty a věci, které svědčí o nějakém odrazu té války, protože to je jako výrazné téma. A trochu jsem žil v domnění, že ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, anebo se odebrala do exilu, kam utekli právě zmínění Zvjaginceva a Serebrenikov a další. A trošku si říkám, že vlastně je to jako strašně těžké, protože proti tvůrce, kteří zůstali v Rusku a nejsou ovlivněni propagandou, zachovali si tak trochu zdravý rozum, je ta atmosféra strašně složitá. Připomenu, za veřejné hanobení, diskreditaci nebo šířeních údajních lží o ruské armádě hrozí v Rusku pokuty v řádech milionů rublů a vězení klidně až do 15 let, tak jsem si jako říkal, těžko si představit, že v tomhle vzniká něco vlastně svobodného ještě ve stínu toho. Ale jak se zdá, tak asi vzniká.
2: A já bych ještě dodal, že tady ten paragraf není jediný, který je potenciální minové pole. Tam jde o i propagandu LGBT, což může být jako problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského, různé tradiční hodnoty a tak dále, kdy ty cenzoři si to můžou vykládat, jak chtějí. No ale, abychom se v tom vyznali, tak jsme si dneska pozvali hosta. Kamila Dolotina je dramaturgyní festivalu lidskoprávní dokumentů Jeden svět. Je také kurátorkou sekce Východní přísliby na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na filmy z této sekce můžete také přes rok chodit do pražského kina Edison. Tak, Kamilo, vítej.
3: Taky zdravím.
2: Já musím prozradit, že my jsme se o tom bavili už někdy v listopadu loňského roku a tehdy si říkala, že si ještě nejseš jistá úplně v kramflecích, že bys potřebovala nakoukat ještě nějaké filmy z Baškortostánu. Už to stihl?
3: Tak naštěstí Baškýry neprodukuje tolik filmů jako Jakutsko. Vyznat se v kinematografii republiky Sacha je mnohem složitější a přesto vlastně mnohem zajímavější, takže no, snažím se to sledovat, ale musím oponovat Josefovi, že filmů vzniká opravdu obrovská spousta v Rusku a dají se ku podivu koukat na něj i za hranice, takže jde si udělat přehled.
4: Tak to je bezvadný.
5: Privět, mě zovat Bacha.
8: No ty dejš Bacha, ať kudom za kilometr vysoko.
4: Kamilo, taky vítám a já teda začnu tou svojí ústřední otázkou. Co se vlastně teda stalo v té ruské kinematografii po 24. únoru 2022? Jak už jsme zmínili, stát masivně utahuje šrouby, nám zvenčí to připadá, že to musí úplně zadusit jakoukoliv tvorbu, určitě tu svobodnou míněno popisující realitu Ukrajiny. Co tam teda vzniká a jak se v tom vyznat, jak by se to dalo krátce popsat?
3: Upřímně řečeno, vlastně vzniká všechno to, co vznikalo do té doby v nějakých obecných rysech. Samozřejmě, že po únoru odešla celá řada tvůrců. Byste zmiňovali Kirila Serebrennikova, který byl vlastně pryč už nějakou dobu, stejně tak Andrej Zvjagincev, který vlastně se odešel léčit z long covidu do Německa a už se trval taky v zahraničí, ale tu kinematografii opustila celá řada scenaristů, herců, divadelníků, prostě vlastně lidí navázaných na audiovizi a přesto vlastně se tam udržuje jak artová tvorba, tak i ten mainstream. S tím, že když jsem říkala, že vzniká všechno to, co předtím, tak už vlastně někdy od začátku 10. let s nástupem ministra kultury Vladimíra Medinského vlastně se začala tahle ta ultra propatriotická linie prostě vést a v podstatě máte některé tematické okruhy, které jsou snáze podporovány ze státních peněz, to znamená samozřejmě historická témata, témata patriotická adaptace. Teď řekněme, že se tady mezi ně vklyňuje ještě samozřejmě interpretace jakoby současného politického dění, to znamená války na Ukrajině, ale v rámci všech těchto vlastně kategorií je možné mít i artovou tvorbu. To znamená, že ti artoví tvůrci a je mezi nimi i celá řada debutujících autorů vlastně podnikají výpravy spíš dál do historie, řekněme prostě 300 let zpátky, skrz nějaké historické příběhy a zkoumají filmy o vnímání jinakosti, o tom, jakým způsobem vás společnost od sebe vyvrhuje, když nezapadáte. To je třeba příklad debutu Renaty Jalo, který je jeden z těch mála, který se uchytil i v zahraničí, ačkoliv je vytvořen vevnitř v Rusku.
9: U vás pokojník na poli leží.
11: To není já.
12: A kdo ještě takhle?
4: Kdybych si to měl přeložit a jsem laik, tak si představím jako Vláčilovy epochy tamhle někde úplně k Markétě Lazarové a k takovým jako příběhům zasazeným někde stovky let dozadu.
3: Úplně stejná tradice, to je vlastně velmi správná analogie. A nebo jsou tam také témata vlastně o mládeži, mezi které se dá jakoby dobře umístit příběh, který se vyjadřuje ezopovým jazykem. To znamená, vy máte prostředí mladých tvůrčích lidí, které je v té současné době ztraceno. Takový film je třeba Obrazy přátelských pout, který vlastně velmi citlivě a tak rafinovaně umisťuje jenom náznaky toho, že mezi tou současnou mládeží jsou lidé, kteří nenávratně mizí, kteří vlastně není jisté, jestli je uvidíte ještě zítra. Vztahy mezi lidmi se vlastně narušují a takovýmhle způsobem, nebo skrze to, že je film najednou černobílý, není barevný, jakoby z něj odcházel život, vlastně se ruská kinematografie současná artová vrací k té té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat k aktuálním věcím, ale uměla promlouvat mezi řádky, a Rusové jsou po desetiletí zvyklí tohle umět číst.
4: To znamená, jenota je tarkovský, tenhle jazyk, který měl silného nepřítele v tom, když bylo řečeno něco naplno, takže se hledá nějaká oklika. Mě teď ještě zajímá ta propaganda. Jo. Pokud jsem to dobře já pochopil, tak vlastně ty snahy Vladimíra Medinského, který kromě ministra kultury je taky velkým ideologem té ruské výjimečnosti a imperiální velikosti a tak dále, zejména ve vztahu k Ukrajině, tak vlastně navzdory té snaze vsadit na ty vlastenecké eposy a posílit tady tuhle linku, tak se to vlastně moc nedaří. Ondro, je to tak?
9: Tak když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města. Kde dobro protivostojí velikému zlu? Což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro, zlo a tak dále. Čudo, na které není schopen nijaký volšebník. A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandisty snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
4: Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
3: No, nefunguje to jednoduše proto u některých. U některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023, a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby z vnějšku. Kulak už žet. Stalo se podvinout těm dembalsům, čtoby katili do sobou Rostova. Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany. A tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno Pasažér, bychom to přeložili Pazivnoj pasažér, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost, ačkoliv stejně vlastně se nevrátili ty prostředky. Mimochodem je to návštěvnost, kterou měl třeba Andrej Zvjagintev za své umělecké filmy. Tak jenom aby jsme si to tak mohli jakoby vztáhnout. Na druhou stranu ty filmy, které byly zmíněny jako Čeburáška nebo Čaroděj ze Smaragdového města, tak tam se dostáváme do návštěvnosti jakoby přes 20 milionů lidí klidně.
4: Mně teda přijde neuvěřitelná vlastně ta paralela s tou československou normalizací nebo teda s tím obdobím toho protektorátu, jak se vlastně jako vracíme do těch jinotajů a do všech těch náznaků, ve kterých jedině je možné něco ještě sdělovat, protože všechno ostatní je zakázáno. A tím se dostávám k těm tvůrcům, který teda jako jdou do toho zahraničí. Jo. Tak Pokud někdo chce mluvit opravdu jako otevřeně, pokud chce popisovat tu realitu a dokonce se nevyhýbá tématu té války na Ukrajině s nějakou poctivostí, tak už dávno buď je v zahraničí nebo tam odjel, je to tak?
3: Je to tak. A na druhou stranu ani tam není vůbec jednoduché sehnat na to prostředky, protože Andrej Zvjagincev vlastně dlouho jednal, než získal nějaké producenty zahraniční, protože problém je vlastně v tom, že třeba Andrej Zvjagincev konkrétně chtěl natočit a trval na tom film v ruštině. Ve chvíli, kdy vy víte, že ten film nepůjde ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani na Ukrajině, tedy na rusky mluvících územích, tak vlastně ztratíte obří část jakoby publika, která by vám mohla ty prostředky vynaložené vrátit. A spousta lidí, jako třeba Kryl Serebrennikov nebo Kantemir Balagov, kteří mývají filmy pravidelně v Cannes, se vlastně přepli a natáčí filmy už v těch cizích jazycích a většinou v angličtině. Kdežto Andrej Zvjagincev ne, samozřejmě měl za sebou nějakou reputaci, už množství vlastně cen z Cannes za od Jeleny dál vlastně vždycky stoupal po tom žebříčku těch cen, které v Cannes získával. Ale vlastně nebylo pro něj vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, která je motivem, který by všichni chtěli vlastně vidět zpracovaný, ale pořád je to v jazyce, který se musí ještě překládat a je to zároveň hrozně křehký terén, jak vidíme i z reakcí na řeč Andreje Zvjaginceva.
4: Ještě než se k tomu dostaneme, to bych se rád potom ještě k tomu vrátil, tak přece jenom, jako co kromě Zvjaginceva a Minotaura vás třeba tady z téhle exilové produkce nejvíc zaujalo. Já jsem zaznamenal Serebrennikova s novým filmem
3: Zmizení doktora Mengeleho.
4: Což je taková vlastně jakoby černobílá, pokud jsem dobře pochopil, série, která jde úplně mimo jakékoliv téma Ukrajiny nebo současnosti. Co ještě zajímavého bychom mohli zmínit?
3: Předtím natočil mimochodem Limonova, baladu o Limonovi, tak se to jmenuje, což je velmi jako zajímavá postava ruských dějin, ale já bych spíš než tyhle ty etablované tvůrce zmínila vlastně nastupující generaci. A jsou to především ženy debitantek, protože třeba na festivalu v Benátkách se objevily hned dva debity. Jeden se jmenuje Paměť, natočila ho Vladlena Candu a od Nasti Korky Krátké léto, oba budou k vidění velmi brzy i v Čechách. Tak jsou filmy, kde se ty autorky vrací do svého dětství, které se shodou okolností odehrávalo v Čečensku a vlastně přemítají o tom, jakým způsobem to dětství se odehrávalo v době nějaké válečné situace, která z pozadí vlastně proniká samozřejmě do osudu každého toho jedince. Takže to byly dva filmy, které získaly velmi významné ceny. Jeden cenu diváků, druhý cenu za nejlepší debit, kterou ve své době získal třeba Andrej Zvjagincev vlastně za nejlepší debit celého festivalu v Benátkách. Tak to jenom namátkou, už jsem zmínila tu Renatu Giallo, která měla zase svůj debit na festivalu v Rotterdamu. A vidíme, že vlastně já jsem říkala, nakolik těžké to bylo pro Andreje Zvjaginceva získat prostředky, a tady máte autorky, které se neměli tolik čím prokázat, měli nějaké jakoby úspěšné svoje kraťasy, často z dokumentární oblasti, ale dokázali vlastně relevantními příběhy zpřítomnit to teritorium, které se vlastně cyklicky nachází v nějakých válkách a to, jakým způsobem to doléhá na tu generaci, protože opět i tady to máme takové metaforické příběhy toho, jak to určuje osud člověka, jakým způsobem to formuje vlastně ten národ jako celek.
4: Což je teda zajímavé, jakože vlastně ti lidé vykročí mimo to Rusko a člověk by čekal, že to téma té Ukrajiny a osudu Ruska si vezmou sebou a že budou mít okamžitě podporu a oni naopak jako bojují vlastně finančně o přežití, což není jenom příběh těchto už zmíněný, ale řady i dalších. A teď zpátky teda k tomu Zvjaginceva. Jedna z hlavních cen za Minotaura, Cannes, už jsme řekli, stoupá tam výš a výš a Zvjaginceva vlastně v té závěrečné řeči v Cannes říká z našeho pohledu, z pohledu západu, poměrně ostrá a jednoznačná slova.
1: Festival nezůstal stranou politického dění. Oceněný režisér Zvjaginceva vyzval ruského prezidenta Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině.
4: No a teď jako najednou přichází reakce z Ukrajiny, která spoustě ukrajinských přátel přijde naprosto logická a naprosto správná. Já vzpomenu třeba Mustafu Najema, jednoho z hlavních vůdců Euromaidanu v roce 2014, představitel ukrajinské občanské společnosti, který napíše na Facebook post, kde říká, jsem v šoku, Zvjaginceva měl krátký protiválečný projev, ale, a teď už zase jako mluví o obou stranách a o tom, aby Putin jako zastavil válku, a je to jako vlastně podle něj pohodlná forma rozmazané zodpovědnosti, kdy jako Ukrajinci, Rusové jsou to samé, není jasné, kdo je útočník a kdo je oběť, a celé je to zdůvodnění toho, že vlastně obyčejní Rusové vůbec nemůžou nic dělat, Putine, ty to zastav. A tím jsme u toho dilematu vlastně té ruské kinematografie, která tak trochu, aspoň jak to já chápu, ať uděláte, co uděláte, ať řeknete, co řeknete, tak v očích vlastně někoho, na koho padají ruské rakety, tak je to blbě.
3: Nemůže to udělat nic dobře, což je prostě fakt, a nevím, jestli se mu lze vlastně divit, upřímně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy to řekl tvůrce, který natočil film o tom, že ta válka proniká do každé rodiny, protože každý jednotlivec, a tady mluvíme o filmu, kde podnikatel vlastně musí vybrat 14 svých zaměstnanců, kteří budou rekrutováni do války s Ukrajinou.
25: Možná večerom schodím kudy-niť?
10: Sihodně.
25: Například?
10: Z čeho vdruk?
3: A je to o tom morálním dilematu, o tom, že vlastně rozhodnutí každého člověka nějakým způsobem je spojené s tou válkou. A ta válka na něj má vlastně bezprostřední vliv. To znamená, to není o kolektivní zodpovědnosti, ale o vině opravdu každého člověka, tak bych zase řekla, že to není úplně fér výtka, protože je třeba vzít v kontextu nejenom prostě slova 200 znaků, řekněme, která byly určena, ale je to v rámci nějakého kontextu toho filmu, který byl natočen, a situace, a to, že každý má jako nějaký pohled, a nic takového jako objektivní realita prostě neexistuje, tak je vlastně složitá situace. Vždycky je to opravdu velmi tenký led a velmi eruptivní prostředí.
10: Co mnou zajedeš?
25: Já pak ani

0: Je to logické, prostě v okamžiku, kdy každý den se prostě v noci budíte kvůli leteckému poplachu, tak prostě vy nemáte pocit, že tady nějací moskevští intelektuálové žijící v Berlíně nebo kde, že se mohou tvářit, že se vlastně jako nic neděje. Že teda oni jsou ty hodní, který to jako odsoudili, přinejmenším to nepodporujou a můžou si dělat prostě věci tak, jak byli zvyklí, akorát možná trošku v jiných podmínkách. Jo? Prostě z toho ukrajinského pohledu svět by měl vědět o tom, co se děje. Bylo to i třeba v debatě okolo Oscara pro snímek Pan někdo proti Putinovi, kdy zase Ukrajinci říkali pro boha, ale co vy se koukáte na tady ty prostě sladkobolný utrpení nešťastného učitele, který chudinka musí vštěpovat propagandu dětem. Podívejte se radši prostě na třeba film 2000 metrů do Andrejevky Mstislava Černova a tam uvidíte, co se opravdu děje na té frontě. Jo? Takže tyhle ty pohledy se podle mě skloubit jako úplně nedají.
1: My, Kamilo, moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Bylo nám velkou ctí. Určitě to téma budeme sledovat a těšíme se, že se k němu ještě budoucnu vrátíme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociálních sítích X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
0: i své blízké.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Teď je 7 hodin a 2 minuty. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch, Cerhovice a blíží se...
5: Na podzim roku 1994 se pořad Českého rozhlasu Dobré jitro zapsali do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku na trati Cheb Praha.
6: Vysílalo se tenkrát přímo z toho vlaku.
5: Říká zvukař přenosu Českého rozhlasu Jaromír Nikl.
6: Že se využila mobilní technologie, tenkrát nově mobilních telefonů a pomocí takového zařízení, který by se dalo přirovnat jako k dnešnímu handsfree v autě, tak se to handsfree tak trošku jako rozebralo a dalo se, že ten mikrofon a ty sluchátka se z toho vyrobily pro toho redaktora, který mohl chodit takhle po tom vlaku.
5: Moderátoři mluvili s cestujícími, se železničáři, ale třeba i s bufetářkou. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky. Ze studia je odbavoval autor celého projektu, hudební redaktor Jiří Dohnal.
7: Tak to už se pobláznil skutečně celý rozhlas. Na Praze se to vysílal kromě Dobré jitra třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisní zahraniční zpravodajů, kdy ty redaktoři...
6: Vlastně to bylo poprvé, co bylo možno udělat přenos z jedoucího vlaku celou dobu bez zastávky, aniž by se to nějak propojovalo nebo odpojovalo někde a připojovalo na něco jiného.
4: Ve světové premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4:32 a skončila před chvílí v Praze. Jízdy,
5: jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy a jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají oběti, informoval o tom starosta jedné ze zasažených oblastí, počty ale nespecifikoval. Karibská pobřeží zasáhly krátce po sobě dva silné otřesy. Silnější z nich dosáhl 7,5 stupně. Zemětřesení zasáhla i hlavní město Caracas, kde se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO, je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesly o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr, to je o 1 haléř méně než ve středu. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti včerejšku klesla o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. A vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. A brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou tři z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. Čeští fotbalisté hrají svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku nastoupili proti domácímu týmu a ve 25. minutě je to stále 0-0.
2: Omezení na pražském okruhu u Ořechu a nehoda na D2 u Blučiny. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením kolem sjezdu na Ořech. Mezi 20. a 18. kilometrem je uzavřený levý pruh, pravým pruhem se ale dá projet plynule. Na D2 z Brna do Bratislavy vyšetřují nehodu před odbočkou na Židlochovice. Na 10. kilometru v omezení nákladní auto narazilo do dopravního značení, projíždí se pomaleji. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu směr Břevnov. Údržba zastavila provoz i v tunelu Mrázovka, neprojedete jím směrem na Smíchov. A pracovat se tam má do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Noc je teď polojasná až oblačná, ochladilo se na 18 až 14 stupňů a přes den čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Britové si před 10 lety odhlasovali odchod z Evropské unie. Průzkumy z poslední doby naznačují, že kdyby se referendum konalo dnes, mohlo by dopadnout jinak. Například podle agentury YouGov považuje většina Britů tehdejší rozhodnutí za chybu. Ukázalo se, že Británie na odchodu z unie prodělala, nebo se to tak říct nedá, a na vině jsou političtí lídři, kteří z Brexitu nevytěžili to, co slibovali.
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka. Dobrý den, zdravíme vás z Prahy.
11: Dobrý den, dobré ráno z rozpáleného Londýna.
10: A ředitel Institutu liberálních studií, bývalý poradce britské europoslankyně z Brexit Party, Martin Pánek. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
12: Dobrý den, zdravím z rozpálené Prahy.
10: Pane Pánku, tak začínají si Britové uvědomovat, že odchod z Evropské unie možná byla chyba?
12: To záleží na tom, jak tu otázku položíte, jak správně psal pan Kytka ve svém článku. Když tu otázku položíte tak, že Británie by zpátky v Evropské unii neměla ty výjimky, co měla, tak většina lidí je stále pro to zůstat mimo tu Evropskou unii. Za mě to byla nevyužitá dekáda, nebo od toho skutečného Brexitu 5 let, ani ne 5 let, tak ze strany těch Britů nevyužitá, ze strany Evropské unie taky nevyužitá. Dali se udělat liberální reformy, aby se nám žilo líp.
10: Jenom k těm datům, Britové si odhlasovali Brexit před 10 lety a vystoupili z Evropské unie v roce 2020.
12: Ano, ale ještě rok bylo to přechodné období, takže ten skutečný Brexit podle mě byl až na konci roku 2020.
10: Tak jsme si to vyjasnili. Pane Kytko, váš pohled na to, jak se dnes Britové dívají na vystoupení z Evropské unie, začínají to vnímat jako chybu?
11: Já bych byl především s těmi průzkumy opatrný, velice opatrný, protože když se ohlédneme o 10 let zpět do roku 2016 a ty průzkumy, které předcházely samotnému referendu 23. června, tak hovořili o tom, že jaksi členství Británie v Evropské unii nebo Spojeného království je jisté a že ta kampaň, která vlastně chtěla přesvědčit Brity, aby zůstali, má jasně navrch a že Británie v Evropské unii zůstane. Ono je, s tím souvisí ještě jedna otázka. Britové nemají rádi opakovaná referenda nebo nemají rádi, když někdo zpochybňuje jedno demokratické rozhodnutí. Takže já si myslím osobně, že pokud by skutečně některá z politických stran měla tu odvahu a začala vážně hovořit a vést kampaň na téma pojďme se vrátit do Evropské unie, takže by možná ten výsledek byl stejný jako před 10 lety. Nesnad proto, že by Britové měli vůči Evropské unii takovou animozitu, ale bylo by to vlastně hlasování o tom, že jedno přijaté rozhodnutí, jedno referendum se nemá zpochybňovat a politici si nemají s hlasem voličů zahrávat.
13: K té možnosti, že by snad Britové jednou do Evropské unie znovu vstoupili, bych se rád v dnešní debatě, pánové, ještě dostal. Teď ještě, abychom doprobrali ty aktuální průzkumy, pan Kytka teď varoval před tím, jak s nimi pracovat, že je potřeba být opravdu opatrný. Vy, pane Pánku, jste před chviličkou říkal, že záleží na tom, jak se výzkumníci zeptají a citoval jste nebo narážel jste na jiný průzkum, nevím přesně teď na jaký, ale když se podíváme na ta čísla agentury YouGov, podle které si většina Britů myslí, že hlasovat pro odchod z Evropské unie před 10 lety byla chyba, tak to podle vás není relevantní zjištění?
12: To určitě je, ale myslím, že je to ve stejném průzkumu, tam je posun o 14%, že oproti tomu červnu 2016 ve prospěch Evropské unie, ale myslím, že v tom samém průzkumu se ptali, ale chtěli byste být členové Evropské unie, pokud by to znamenalo, že musíme přijmout euro, musíme být v Schengenu a tak prostě bez všech těch výjimek, co Británie měla, tak tam pořád většina byla, myslím, že zhruba o 3% pro jakoby vystoupení nebo setrvání mimo Evropskou unii. Určitě je relevantní, že vlády už dneska sedmi nebo osmi premiérů po Brexitu neodvedli asi moc dobrou práci, což se odráží tady v těch průzkumech. To je určitě relevantní otázka, to já nespochybnuju.
13: Pane Kytko, a vy byste tedy vůbec na ty průzkumy nepoukazoval, byť tedy některé z nich, a mohl bych tady citovat i průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy, naznačují, že by si dnes Britové možná Brexit nemuseli vybrat?
11: Jak jsem říkal, ono by v tom případném referendu se nehlasovalo tak ani o tom členství samotném nebo o návratu do Evropské unie, ale hlasovalo by se o demokratickém principu jedno přijaté rozhodnutí platí a není vhodné ta referenda opakovat.
13: Nebo promiňte, není vhodné, i když bylo přijato už před 10 lety, není možné za tu dobu změnit názor?
11: Určitě, já se obávám, že ano. Ono totiž možná mimo ty otázky, které kladete, tak je důležitou si položit jednu, totiž zda bylo vůbec správné v roce 2016 to referendum vypsat, protože britská demokracie je povídce zastupitelská a poslanci berou odpovědnost za tak důležitá rozhodnutí na sebe ve volbách. A dodnes se spekuluje na té politologické úrovni o tom, zda David Cameron neudělal velkou nebo dokonce obrovskou chybu, když tak technickou a tak náročnou otázku, zda má Británie zůstat v Evropské unii a co jí to přináší a co jí to bere, předložil k všelidovému hlasování, protože v tom roce 2016 se hlasovalo o mnoha aspektech v tom referendu a řekl bych, že to samotné členství bylo jenom jednou z pod otázek nebo jenom jedním z nich.
13: Pane Pánku, byť vy určitě asi jste zastáncem odchodu Spojeného království z Evropské unie. Uznal byste, že se o tom možná mělo rozhodnout jiným způsobem, nežli referendem, které přece jenom to rozhodnutí velmi zjednodušilo na odpovědi chceme vystoupit, nechceme vystoupit, zatímco s tím členstvím v Evropské unii se pojí celá řada dalších otázek?
12: To je validní připomínka, ale připadá mi, že bychom ji mohli říct k jakémukoliv referendu a konec konců asi i k jakýmkoliv volbám. To, zda v britském ústavním systému má referendum svoje místo nebo ne, je asi otázka pro politologii. Nicméně to
13: Ale skutečností je, že britská demokracie je výrazně zastupitelská, ano, jak říkal pan Kytko.
12: Nebylo to nicméně první referendum, předtím už bylo referendum o volebním systému. A co by se podle mě stalo, pokud by Cameron to referendum nevypsal, by bylo, že by přicházel o víc a víc poslanců, kteří by odcházeli do toho Farageova UKIPu ještě tehdy.
13: Protože v konzervativní straně tehdy Davida Camerona byla řada podporovatelů odchodu země
12: byl
13: z Unie.
12: Byl pod velkým tlakem zevnitř strany i zvenčí od Farage. A já si myslím, že neměl na vybranou a pokud by to nevypsal, tak riskoval skutečně, že se do parlamentu dostane Nigel Farage těch, já nevím, 8 let dřív, než se tam dostal.
13: Pane Kytko, tak měl před 10 lety premiér Cameron na vybranou, nebyl vlastně k vypsání toho referenda o vystoupení země z Unie donucen?
11: Víte, pokud bychom to chtěli skutečně rozpitvat, tak se musíme vrátit ještě o něco dál a do kampaně, kdy David Cameron usiloval o členství, tedy o lídrovství konzervativní strany. On už tehdy slíbil tomu euroskeptickému křídlu konzervativní strany to, že vypíše referendum o tom, zda má Velká Británie přijmout Lisabonskou smlouvu. Možná si vzpomeneme nebo vzpomenete na to, že tehdy o tom korespondoval s českým prezidentem Václavem Klausem, který ten podpis český odkládal, aby dal možná Davidu Cameronovi čas právě na to, jak si zaujmout jasnou pozici nebo přijmout jasné stanovisko, když se dostane potom konzervativní strana k moci. A on vlastně tím referendem v tom roce 2016, které myslím oznámil v únoru a odehrálo se potom v červnu, ano, splnil ten slib z toho tuším roku 2009 nebo 2010, takže pokud bychom, jak si to chtěli rozpitvat poctivě a historicky, tak ono se to referendum trochu stalo takovou obětí a to členství Evropské unie se stalo obětí vnitropolitických hrátek a machinací uvnitř konzervativní strany. Těžko říci, nebo těžko jednoznačně říci, zda na to doplatila celá Británie nebo britští voliči jako celek, ale ten kontext je, myslím, velice důležitý.
13: Na druhou stranu poptávka po vystoupení země z Evropské unie byla v Británii dlouhodobě hmatatelná, vysoká, tak nezachoval se David Cameron jako demokrat, když o tom nechal Brity rozhodnout?
11: Já si myslím, že on se zachoval jako nepříliš politik s nepříliš předvídatelným kurzem. On například počítal s tím, že nevyhraje jednoznačně volby 2015, že zůstane v koalici s liberálními demokraty a bral to jako pojistku proti tomu, aby to referendum musel vypsat, protože liberální demokraté jednoznačně byli pro setrvání Spojeného království v Evropské unii a to referendum, pokud by byli ve vládní koalici i po roce 2015, tak by jednoznačně nedovolili. To znamená, z jeho strany to byla obrovská miskalkulace, čímž nechci říci,
13: přepočítal
11: že...
13: Přepočítal se, podle vás.
11: Přepočítal se, ano.
13: Promiňte, já jsem jenom měl potřebu přece jenom převést to slovo do češtiny. Pane Pánku, připustil byste, že Británie se v souvislosti s tím brexitovým referendem stala obětí nějakých vnitrostranických bojů uvnitř konzervativní strany?
12: No, myslím, že to je v podstatě to, co jsem říkal jinak, akorát řečeno jinak. Odcházeli poslanci konzervativní strany do UKIPu a Nigel Farage tvrdí, že jich měl připravených dalších několik desítek snad, kdyby Cameron to referendum nevypsal, tomu nemusíme věřit samozřejmě. A jako těžko mi připadá, že těžko měl Cameron na vybranou, přišel by od tu stranu, prohrál by další volby, pokud by vůbec zůstal lídrem konzervativní strany a byl k tomu prostě donucen tím vnitropolitickým tlakem ve Velké Británii a chybou Evropské unie podle mě je, že mu nenabídla žádné důstojné ústupky a Cameron to pak neměl jak prodat, tu novou smlouvu s Evropskou unií.
13: Neudělala, pane Kytko, Evropská unie tehdy chybu? Neměla nabídnout Britům víc ústupků, aby vůbec neměli o členství v Evropské unii důvod hlasovat?
11: Já se obávám, že k tomu musíme doplnit zase nejméně jednu nebo dvě informace. David Cameron a britská vláda měla při těch jednáních v roce 2015-2016 možnost zatáhnout záchrannou brzdu, pokud jde o imigraci. Stojí také za to připomenout, že v roce 2014 nebo 2015 skončila přechodná období a v tom roce 2015-2016 přechodná období pro Bulharsko a Rumunsko začaly přicházet noví imigranti, nová vlna imigrantů z Bulharska a z Rumunska. Přišlo jich, myslím, v roce 2015 250 tisíc. Velká suma na to, aby to Británie vstřebala jaksi v pohodě. A druhá věc, že po mém soudu David Cameron a konzervativní vláda nebo vláda, kterou vedl, nevyužila možnosti, když vám přijde do země několik milionů lidí, tak Evropská unie měla pojistku z těch fondů soudržnosti požádat podle mého soudu o nějaké dodatečné financování. Tady jste neměli školy pro ty mladé Poláky, mladé polské rodiny, tady jste neměli zdravotnictví, které by je dokázalo zajistit. A Evropská unie podle mě mohla být snad aktivnější v tomto Británii nabídnout, a nebo britská vláda mohla být aktivnější, sáhnout si pro ty fondy a zatáhnout za záchrannou brzdu imigrace, aby tu situaci tehdy ustála. Navíc tehdy, stojí za to také připomenout, vlastně Evropa čelila velkému tlaku nezdokumentované imigrace z Blízkého východu, konflikt v Sýrii a podobně, a to vše se hrálo v tom roce 2016 velkou roli.
13: O tom ovšem se právě mluvilo v tom brexitovém referendu, že Spojené království dostane znovu plně pod kontrolu svoje hranice, to zaznívalo jako slib ze strany zastánců vystoupení země z Evropské unie, ale v návaznosti na to, pane Pánku, co jste teď slyšel od pana Kytky, nemohla si tehdy britská vláda říct o pomoc se zvládáním migrace, o pomoc ze strany Evropské unie?
12: A to já se přiznám, že už se přesně nepamatuju ten imigrační kontext.
13: Pan Kytka ho teď připomíná.
12: Jo, to já mu věřím. Věřím tomu, že to tak bylo. Proč ne? To je asi validní připomínka. Ale mám pocit, že kdyby Evropská unie udělala jeden velký ústupek typu navrácení rybářské politiky, nebo aspoň částečné prostě Britům, dala by tím najevo, že nemusí se všechny pravomoce pořád odevzdávat jenom z národních států do Bruselu, do Evropské unie, ale že ten proces může být i opačný, a jsem přesvědčený o tom, že to referendum bylo tak těsné, že Británie by v Unii zůstala.
13: Pane Kytko, vaše stručná reakce na toto, mohla přece jenom Evropská unie Spojenému království ještě před brexitovým referendem nabídnout víc?
11: Já myslím, že by to nemohlo nebo nemělo být v té rybářské politice, která vlastně je z pohledu britského hrubého domácího produktu v podstatě marginální, jakkoliv je symbolická, že by to bylo, bývalo, muselo být, tak jak David Cameron vlastně požadoval nějaké pozastavení nebo omezení imigrace z těch tehdy nových členských států Evropské unie, že Británie by byla mohla dostat nějakou kvótu 100 tisíc východoevropanů, středoevropanů a dost, což by mohlo vyvážit jaksi to hlasování potom. Ale jak už jsem říkal na začátku, nezapomeňme, že Britové v tom referendu hlasovali také po 5 nebo 6 letech výrazných omezujících balíčků veřejných státních výdajů, hlasovali po 6 nebo 7 letech, kdy jim nerostly absolutně vůbec mzdy, kdy ta země vlastně britské rodiny, rodinné rozpočty strádaly, takže i to hrálo roli v tom rozhodování. A Evropská unie v tu chvíli byla pro ty hlasující velice snadný cíl, také proto, jakou soustavnou kampaň vedla britská média vůči Bruselu, vůči Evropské unii, byť v některých případech měli pravdu britští novináři.
13: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka a ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Teď to tady bylo připomenuto, že Britové v letech bezprostředně před brexitovým referendem čelili řadě úsporných opatření, a v té souvislosti v té brexitové kampani zaznívalo, že peníze, které Velká Británie posílá každý týden do Evropské unie, bude moct po brexitu začít dávat do svého zdravotnictví. To se ale tak úplně nenaplnilo, vidíte, pane Pánku?
12: No, tak na tom autobusu Borise Johnsona bylo, že se má dávat do zdravotnictví o 350 milionů liber týdně víc. Dneska je to neočištěno o inflaci, teda, tak dneska je to v absolutních částkách 1,6 miliardy liber víc peněz má zdravotní systém týdně. Takže
13: ten slib se naplnil, to byly ty samé peníze, které dřív Británie posílala do Evropské unie?
12: To neříkám, říkám, že je pravda, že britská vláda dotuje ten, nebo dává více peněz do toho zdravotního systému, takže to se stalo, jako jestli jsou to ty samé peníze, nebo nejsou peníze, nebo jí mašličku, těžko to říct. Vlastně, jaká je otázka? To zdravotní systém má více peněz, mnohem více peněz než těch 350 milionů liber týdně.
13: Pane Kytko, tak jak to bylo konkrétně s tím brexitovým slibem, který se týkal zdravotnictví?
11: Tak byl zjednodušen do toho snadno čitelného nápisu na tom autobusu, když se podíváte na to, jak funguje dnes britské zdravotnictví ve srovnání s před 10 lety, skutečně o něco lépe, ale zda je to díky těm 350 milionům, nebo jak říká kolega Pánek, 1,6 milionům týdně, to je těžko říct, protože ty strukturální problémy britského zdravotnictví jsou mnohem, mnohem hlubší než jenom ty samotné finance. Já bych se možná jenom na několik sekund vrátil k tomu, co říkal pan Pánek ohledně té rybářské politiky, protože ona se ukázala jako vlastně takový docela významný to počin toho, jak ten Brexit nefungoval. Britové sice dostali větší práva na to lovit po Brexitu ve svých vlastních vodách, mají mnohem větší úlovky, ale nemají to kam vyvážet, protože Evropská unie zavedla hygienické a jiné předpisy na dovoz ryb a na dovoz mořských plodů a ukázalo se, že rybářské bárky jaksi mají větší úlovky, ale Britové nemají kam vyvážet to, co uloví, protože vznikly obchodní překážky.
13: Pane Pánku, kdybychom to tedy zobecnili a zaměřili se na dopady Brexitu na britskou ekonomiku obecně v návaznosti na tu poznámku pana Kytky týkající se rybářství, tak co byste řekl, vydělala Velká Británie na odchodu z Unie?
12: Zatím se mi zdá, že ne. Těžko, když se díváme na ta data, tak těžko tam odlišit tedy efekt covidu a Brexitu, které přišly vlastně v prakticky ve stejnou chvíli. Studie říkají, že Británie má nižší HDP, než by mohla mít teoreticky o nějakých 4-8%. Já jsem na ty studie koukal, nejsem úplně přesvědčený o té metodologii, ale k nějaké hospodářské ztrátě tam určitě došlo. Ale to je chyba nebo důsledek prostě hospodářské politiky britských vlád. To úplně nesouvisí exaktně s Brexitem. Když vyjdu z domu a pak si zapomenu koupit oběd, tak to, že mám hlad, není chyba toho, že jsem odešel z toho domu. Já pak musím dělat další rozhodnutí a chci říct, Británie na tom není úplně nejlíp, není na tom úplně nejhůř. Nestala se nějaká obrovská recese, kterou předpovídal David Cameron a jeho ministr financí, ale hospodářská politika a asi i jiné politiky Británie nebyly ideální, když má tolik premiérů během těch 10 let.
13: Nepoškodil Brexit britské exportéry?
12: Britské exportéry do Evropské unie určitě ano. Británie si s Evropskou unií nevyjednala podle mě úplně nejlepší tu dohodu o volném obchodu, má horší dohodu než Švýcarsko třeba, ale zase to umožnilo Británii uzavřít dohody o volném obchodu jinde, kam tedy teď může směřovat svůj export. Situace je celkově asi o něco horší, než byla, ale zhruba na stejno.
13: Pane Kytko, tak nejsou na vině britští političtí lídři, že Británie nedokázala z odchodu z Evropské unie vytěžit to, co se slibovalo?
11: Víte, ono je to velice těžké oddělit úplně ty ekonomické dopady skutečně od těch velkých změn, kterými prošla samotná Evropa jako kontinent, včetně Spojeného království. Když si vezmete COVID, který se vlastně překryl pár měsíci s tím odchodem Británie, s tím faktickým odchodem. Když si vezmete konflikt agresi Ruské federace vůči Ukrajině, když si vezmete energetickou krizi, tak byste musel být skutečně geniálním ekonomem, abyste byl schopný z těch všech vlivů jak si vypreparovat přesně to, co padá na Brexit. Když se podíváme na ta čísla, tak podle údajů britské obchodní komory skončilo s exportem do Evropské unie asi 16 až 20 tisíc britských firm, kterým ty nové předpisy, byrokratické překážky učinili ten export příliš drahý a nevýhodný, aby jim pokračovali.
13: Pardon, že vás přerušu. Nesvědčí tady o tom, že britští politici měli vyjednat lepší podmínky s Unií?
11: Oni měli poměrně svázané ruce, protože to byla Evropská unie, která si stanovovala podmínky, za kterých bude moci Británie obchodovat s Evropskou unií, a ta pozice vyjednávací byla velice špatná z části, protože během toho 45-letého členství zůstávalo jaksi podmínky a Evropská unie takovou jaksi koulí zatěžující britské politiky ve všech směrech. Oni neměli Evropskou unii rádi, britská veřejnost ji brala jako možnost to členství, kam se odstěhovat levně na penzi a podobně, nikoliv ty samotné principy zůstávaly a ten chod Evropské unie zůstával i britským politikům na tom výstupní utajeny.
13: Ještě se závěrem obracím na vás, pane Pánku, a zajímalo by mě, čím si vysvětlujete, že 10 let po tom brexitovém referendu v Británii v průzkumech veřejného mínění jednoznačně vede strana Nigela Farage, bývalého předsedy té brexitové strany, pro jejíž europoslankyni jste vypracoval?
12: Nigel Farage má obrovský politický talent, což ukázal několikrát v eurovolbách, které vyhrál. Dá se mu asi připsat i to, že donutil teda Davida Camerona vypsat to referendum a je schopný politik. Já nesouhlasím s jeho politikou, podle mě rok od roku jeho program a to, co jeho strana chce prosazovat, horší a horší. A Británie prostě má smůlu, nebo je to nějaký fakt, že nemá vlády, které by byly schopné tu zemi řídit tak, aby s tím byl spokojený elektorát, a Nigel Farage na tom
13: dělává. Tolik ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek diskutoval s novinářem Ivanem Kytkou. Pánové, děkuji vám.
11: Hezký den.
12: Hezký den, děkuji.
13: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Vím, že se náš lid musí přizpůsobit. Kvůli Bělochům si nemůžeme zachovat náš dřívější způsob života. Prosíme jenom, abychom mohli žít jako ostatní lidé a byli uznáni jako lidské bytosti. Tato slova napsal legendární indián Hrom valící se z hor, známý jako náčelník Josef z kmene Nez Perce. V dopise žádal americký kongres o návrat svého kmene z vyhnanství domů. Život muže, který s hrstkou indiánů svedl statečný boj s několikanásobnou přesilou a vzdal se, jen aby zachránil ženy a děti, popíše čtvrtý díl cyklu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 28. června po 8. hodině večer na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
5: Sportovní reportáže začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
14: Já jsem sice tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
5: Josef Laufer se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
14: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
15: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
5: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
15: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
5: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
16: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout k ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
5: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Po silných zemětřeseních u pobřeží Venezuely jsou první oběti. Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na červencovém summitu NATO. Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s Mexikem po prvním poločase 0-0. A dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají oběti, informoval o tom starosta jedné ze zasažených oblastí, počty ale nespecifikoval. Karibská pobřežní stráž zasáhly krátce po sobě dva silné otřesy. Silnější z nich dosáhl 7,5 stupně. Zemětřesení zasáhla i hlavní město Caracas, kde se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc. Další zemětřesení zasáhlo i taky Japonsko, konkrétně východní pobřeží ostrova Honšu. Prezident Petr Pavel má jet na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Vláda prezidenta na červencový summit NATO akredituje. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macin z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
17: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
18: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
17: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
19: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
17: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko stahuje k Moskvě a Krymskému mostu systémy protivzdušné obrany. Zelenský se odvolává na zprávu rozvědky, podle které jde o reakci na vlnu ukrajinských úderů.
20: Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o tom, že se podařilo zasáhnout celkem čtyři systémy S-400 a pancíř rozmístěné u Krymského mostu v Kerči. Rozsah poškození zatím není známý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko se rozhodlo chránit Krymský most a Moskvu na úkor regionu a Ukrajina z toho pro sebe vyvodí příslušné závěry. Takzvané dalekonosné sankce budou pokračovat. Důležité je, aby co nejvíc Rusů pochopilo, že válku protahuje ruské vedení, které odmítá diplomatická jednání, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se v úterý ráno pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho ve stejný den odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut se našlo několik zbraní, říká mluvčí policistu Barbora Šnévajsová.
21: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
9: Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení, hrozí mu až tříleté vězení. Čeští fotbalisté zatím po prvním poločase hrají s domácím Mexikem na mistrovství světa 0-0 a Mexiko má jisté vítězství ve skupině. Češi budou potřebovat nejspíš výhru v tomto duelu.
2: Nebezpečí na D2 u Chrlic a omezení na Pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna buďte opatrní, pokud budete sjíždět nebo najíždět u Modřic od Modřic. Na kruhovém objezdu u exitu na 3. kilometru je na vozovce rozlitá nafta. Na místě pracují hasiči a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pojedete jedním pruhem kolem Ořechu. Na 18. mezi 18. a 20. kilometrem se pracuje na vozovce. Volný je pouze pravý pruh. Na Českokrumlovsku čekejte překážku u Kaplice. Na silnici 3 směrem z Českých Budějovic do Rakouska stojí na konci Kaplice nepojízdné nákladní auto. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu, Mrázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směr Břevnov. Údržba má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Teď nad ránem je polojasno až oblačno, ochladilo se na 18 až 14 stupňů. Přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Pamatujete si ještě na takzvanou Radu vzájemné hospodářské pomoci? Moskvou ovládanou instituci, která se pokoušela o ekonomické propojení komunistických zemí, připomene repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Pavel Hlavatý. Karolína Koubová a Martin Chadima se potom v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad dějinami města Alexandrie.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
1: Rada vzájemné hospodářské pomoci, a tedy Vysoká Pec, jaderný reaktor, ropovod Družba, ale také Ku Klux Klan a Sibiř. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.

0: Československo je jedním ze zakládajících členů Rady vzájemné hospodářské pomoci. Komunistická strana Československa věnovala této organizaci pozornost od jejího založení a všemožně podporovala její rozvoj. Pro naši ekonomiku má totiž vzájemná spolupráce socialistických zemí životní význam.
1: Vždyť úspěchy, kterých jsme u nás dosáhli při výstavbě socialismu na ekonomickém úseku, by byly nemyslitelné bez rozsáhlé spolupráce s bratrskými socialistickými zeměmi a především se Sovětským svazem.
2: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad věnovaný Radě vzájemné hospodářské pomoci, nazvaný 10x1 není 10.
0: Vítáme vás k pravidelnému pořadu hlavní redakce mezinárodního života Lidé a svět. Ten dnešní jsme nadepsali
3: 10x1 není 10.
2: Pořad o pozoruhodné matematické propagandě pochází z 10. ledna 1979.
4: Desetkrát jedna není 10, někdy to může být mnohem víc. Toto tvrzení je sice v rozporu s matematikou, ale za to v souladu se životem. A život je přesnější měřítko než sama královna věd.
2: A teď historický dokument. Článek z Rudého práva k založení Rady vzájemné hospodářské pomoci. Povšimněme si výpadu vůči Marshallovu plánu. Americké iniciativě, která velmi výrazně ekonomicky pomohla válkou zničené západní Evropě a které se sovětští satelité, například z Moskvy, nesměli zúčastnit.
5: K založení Rady vzájemné hospodářské pomoci vedly mimo výhody plynoucí z hospodářské spolupráce také důvody politické. Ze zprávy o ustavení Rady vzájemné hospodářské pomoci Rudé právo 25. ledna 1949.
6: Porada konstatovala značné úspěchy v rozvoji hospodářských styků mezi zeměmi lidové demokracie a Sovětským svazem. Navázáním těchto hospodářských styků a prováděním politiky hospodářské spolupráce bylo zemím lidové demokracie a Sovětskému svazu umožněno urychlit obnovu a rozvoj jejich národního hospodářství. Porada zjistila dále, že vlády Spojených států amerických, Anglie a některých jiných západoevropských zemí v podstatě bojkotují styky se zeměmi lidové demokracie a Sovětským svazem, poněvadž tyto země považují za nemožné podřídit se diktátu Marshallova plánu, neboť tento plán porušuje suverenitu zemí a zájmy jejich národního hospodářství. Přihlížejíc k těmto okolnostem, projednala porada otázku možnosti organizování úzkých styků v široké hospodářské spolupráci zemí lidové demokracie a Sovětského svazu. Porada konstatovala, že Rada vzájemné hospodářské pomoci je otevřenou organizací, do níž mohou vstoupit i ostatní evropské země, které souhlasí se zásadami Rady vzájemné hospodářské pomoci a přejí si účastnit se široké hospodářské spolupráce s výše uvedenými zeměmi.
2: A nyní ještě jednou pořad Lidé a svět. V ukázce zazní pozoruhodná informace o náplni činnosti rasistické organizace Ku Klux Klan. Připomeňme, že nahrávka pochází ze 70. a nikoli v 50. let.
4: Pověstné je i absurdní ovzduší vyvolávané tehdy například v Americe. Pravicové odbory vedené v podstatě gangstry vyzývali přístavní dělníky, aby odmítali vykládat sovětské lodě. Příslušníci Ku Klux Klanu hlídkovali před obchody prodávajícími československé ozdoby na vánoční stromky, aby se je nikdo neodvážil koupit. Ctitelé Hitlera, příslušníci sdružení Johna Berche, hrozili, že budou bojkotovat pneumatiky značky Firestone, jestliže tato společnost dodá Rumunsku tovární zařízení.
2: Poslechněme si teď několik důležitých momentů, které samotná komunistická propaganda vyzdvihovala v souvislosti s RVHP. Jako první promluví Antonín Zápotocký, ještě ve funkci premiéra.
0: 1. ledna 1952 zapaloval Antonín Zápotocký první vysokou pec nové huti Klementa Gottwalda.
7: Vypověděli jsme boj zaostalosti a bídě. boj kapitalistickým krizím, boj nezaměstnanosti, boj vykořisťování lidské práce, ziskulačnosti a válkám. My mír uchráníme a bránit se mír budeme nová, nebývalá díla a veliké stavby budovat. Socialistická Ostrava, která bude vyrůstat zde pod Beskydami, bude nové, moderní velkoměsto. A to není, soudruzi a soudružky, žádný přelud. To je skutečnost, kterou jednou ve skutek uvedou ti pracující, naši staří soudruzi i mladí hoši a děvčata, kteří se na dnešní stavbě učí, jak se má socialisticky budovat.
2: Další ukázka pochází z oblasti vědy a techniky.
0: 5 let po tisícovém slavnostním shromáždění v Ostravě 24. září 1957 se v Praze v soustředěném tichu výzkumného ústavu a za účasti malého okruhu lidí odehrála událost neméně významná. Do provozu byl uveden první československý atomový reaktor. Jak tehdy vyprávěli dva z účastníků této chvíle, všechno probíhalo podle připraveného plánu.
8: Tento plán byl sestaven ještě na konci července se skupinou sovětských odborníků, kteří také teď ve spolupráci s pracovníky Ústavu jaderné fyziky spuštění reaktoru provedli. Ke spuštění jsme přikročili asi v 8 hodin večer, když teprve ve 4 hodiny padlo definitivní rozhodnutí, že se pokusíme provést ještě v noci první spuštění reaktoru, takzvané přiblížení ke kritické velikosti.
9: Spouštění provádělo se postupně přikládáním dalších a dalších palivových článků do aktivní zóny. Přitom neutronový tok byl stále kontrolován a ve 23 hodiny 52 minuty bylo dosaženo kritické velikosti reaktoru podle měřících přístrojů. To znamená tolik, že reaktor s tímto obsahem palivových článků je schopen samovolně produkovat další neutrony, že v něm probíhá samovolná řetězová štěpná reakce.
2: Třetí ukázka připomíná zahájení provozu ropovodu Družba. Ten byl do značné míry vnímán jako jakási ikona Rady vzájemné hospodářské pomoci.
0: 22. února 1962 prožívali tisíce lidí, mezi nimi i reportér bratislavského rozhlasu, vzrušující chvíle radosti nad dokončeným dílem.
10: Vážení poslucháči, před 29. měsícmi vytrhol bagrista Ladislav Lnenička na československo-sovětské hranici nedaleko Kráľovského Chlumca prvý kubík zeme. Začal gigantické preteky s prírodový časom, začal stavbu největšího ropovodu na světě, ropovodu Družba. Po 29 měsících heroické práce v čase i nečase, keď mráz štípal tvár i ruky a slnko vyťahovalo na čelo kropaje potu, keď zem sa menila raz na blato, inokedy na prach, keď do cesty sa stavali striebristé stuhy koľajníc, potokov i riek, kladú dnes budovatelia tejto magistrály priateľstva poslednú bodku. Ropovod je dokončený a o malú chvíľu sovietská ropa vytriskne z jeho útrop a rozleje sa do prevádzok Slovnaftu. Mnohí z budovateľov prišli sa pozrieť na túto slávnostnú chvíľu, ale iste všetci tí ľudia z trasy, roztrúsení dnes už po všetkých krajoch našej vlasti, aspoň v duchu jsou tu, vo vlčom hrdle.
2: RVHP byla téměř po celou dobu existence socialistického Československa vnímána jednoznačně prizmatem rigidní ideologie. Slovo téměř prezentuje pozoruhodná rozhlasová diskuze z 2. prosince 1966.
11: Nejznámější hospodářskou organizací a nejdůležitější hospodářskou organizací mezi socialistickými státy je Rada vzájemné hospodářské pomoci,
12: hovoří soudruh inženýr Jiří Štěpánek,
11: která vznikla již v roce 1949. Členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci jsou Bulharská lidová republika, Maďarská lidová republika, Německá demokratická republika, dále Polská lidová republika, Mongolská lidová republika, Rumunská socialistická republika, Sovětský svaz, Československá socialistická republika. Členským státem je také Albánská lidová republika, která se však již od 61. roku nezúčastňuje a práce Rady vzájemné hospodářské pomoci. Jinak zasedání této organizace nebo jednotlivých jejich orgánů, mám na mysli komisí, zúčastňují se jako pozorovatelé další socialistické státy. Přičemž existuje dohoda mezi Radou vzájemné hospodářské pomoci a s vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Podle této dohody se Jugoslávie zúčastňuje práce Rady v těch orgánech, v kterých má zájem. Je to například ve strojírenství, v metalurgii, v chemickém průmyslu, přičemž zúčastňuje-li se práce, například zasedání komisí, mají jugoslávští soudruzi stejná práva a povinnosti jako ostatní členské státy rady.
2: Uvolněnější atmosféra druhé poloviny 60. let je z diskuse jednoznačně znát. Například následující myšlenky by jindy zazněly v éteru jen těžko.
13: Srovnáváme-li integrační proces na západě a na východě, můžeme na něm dokumentovat přece jenom rozdílnost hospodářského vývoje v obou částech Evropy. Nejenom to, že Rada vzájemné hospodářské pomoci vznikla za jiné konstelace než Evropské hospodářské společenství, konstelace hospodářství, také momentální hospodářská situace obou dvou těchto společenství je různá. Rada vzájemné hospodářské pomoci byla vytvořena především z politických, pak hospodářsko-politických a možná i vojensko-politických důvodů. 1949, 1950 a 51 to jsou období nejostřejší studené války a dokonce horké války v Koreji, kdežto Evropské hospodářské společenství ono fakticky vyrůstá z integrace mikroekonomiky, z mezinárodního propojení koncernů, podniků, které pochopitelně není jenom výsledkem hospodářského vývoje po roce 1945, ale má své kořeny již podstatně dříve. Naopak na východě propojení podniků, to jsou teprve první kroky, ke kterým nyní přicházíme v současném období a vůbec o nich nemůžeme mluvit v období kolem roku 1950. Čili důvody vzniku obou společenství jsou různé, současná etapa je různá. My například v RVHP v současné době těžko můžeme mluvit i o nějakém hlubším propojení ekonomik. Sovětský svaz de facto z hospodářského hlediska nepotřebuje integraci, nepotřebuje příliš hospodářskou spolupráci s malými státy socialistického tábora. Sovětský svaz v budoucnosti ještě bude mít takový vnitřní trh, že může dosáhnout optimální sériové výroby ve svém vlastním hospodářství a nepotřebuje k tomu příliš hospodářskou spolupráci. Jenom takový malý příklad. V automobilovém průmyslu ve výrobě osobních automobilů jeden výrobní takt už klesl pod půl minuty. To znamená, že optimální sériová výroba osobních automobilů vůbec je kolem 600 až 800 tisíc kusů. Představit si, že by naše mladá Boleslav dělala 800 tisíc kusů, je přece jenom i nad síly, bych řekl, optimistických představ o rozvoji československého automobilového průmyslu. Čili tady se ta hospodářská spolupráce přímo nabízí na dlani. Účast Sovětského svazu v RVHP má pochopitelně jiné důvody, nebo hlavní důvody jsou jiné než jenom hospodářská spolupráce. Hlavní důvod je to, že RVHP vůbec bez účasti Sovětského svazu existovat nemůže, protože my se všichni můžeme integrovat na Sovětský svaz, ale Sovětský svaz se obrazně řečeno nemusí integrovat na Československo, na NDR nebo na Maďarsko.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad 10x1 není 10, věnovaný Radě vzájemné hospodářské pomoci. Slovo pomoc bylo v období reálného socialismu obecně dosti frekventované. My se nyní přesuneme do období po bratrské internacionální pomoci, jak se v době normalizace nazývala sovětská okupace z roku 68. Konkrétně do cyklu pořadů z tohoto období, nazvaných výmluvně na pomoc posluchačům stranického vzdělávání, který byl v roce 1979 věnován přímo RVHP.
1: Důležitým prvkem je výměna zkušeností s partnerskými závody v socialistických zemích. O tom jsme hovořili se soudruhem Antonínem Éderem z národního podniku Knoflíkářský průmysl Žirovnice.
2: Dobrá forma příspěvku k rozvoji knoflíkářského průmyslu v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci je výměna zkušeností v rámci vědecko-technické spolupráce. V této oblasti spolupráce je náš národní podnik plně zapojen. Krátce po poradě odborníků členských zemí RVAP v roce 1970 v Moskvě došlo k seznámení se s úrovní techniky v závodě na výrobu knoflíků v Moskvě. Následovala podobná výměna zkušeností s Bulharskou lidovou republikou, Polskou lidovou republikou, kdy se také dvakrát uskutečnily vzájemné návštěvy. Lze možno zodpovědně říci, že tato vzájemná výměna zkušeností má dobré výsledky. Neméně důležitými poznatky jsou informace o módních materiálech a estetické úrovni knoflíku a zapinadel. Všude jsme nalezli něco nového a naše technologie přejímala výsledky do praxe, nebo alespoň jsme získali poučení a návod pro budoucnost.
0: V pořadech na pomoc posluchačům stranického vzdělávání hovořili také zajímaví zahraniční hosté.
3: Během 15 leté přátelské a bratrské spolupráce vznikl v Boxbergu mezinárodní kolektiv, který překonal mnohé potíže. V rámci spolupráce byl založen i mezinárodní klub, který již uspořádal na 6200 akcí.
4: Nikolaj Pitel, vedoucí skupiny sovětských odborníků na velkostaveništi Boxberg, nám povedal.
5: Vy znáte, já vlastně daže nepředstavuju, jak možno bylo by žít.
3: Práci bez tohoto klubu si dnes již nemohu představit. Pracují v něm zástupci různých národností, například ze Sovětského svazu, z Československa, Polska, Jugoslávie a tak dále. A pro všechny je náš klub kulturním střediskem. Pomocí klubu se přátelství mezi námi opravdu utužilo. Pořady klubu slouží k vzájemnému poznání života, zvyků a národního umění jednotlivých zemí. Klub podporuje také produktivní práci na stavbě. Přitom se práce klubu nevztahuje pouze na zaměstnance, ale i na jejich rodiny a tím byly upevněny styky s občany Německé demokratické republiky. Provádíme například společné pořady, oslavy a výlety.
4: Toliko o společnom projektě štátou RVHP, velkou elektrárně Boxberg v Německé demokratické republice.
0: V cyklu zazněly i informace o tehdy ne až tak vzdáleném zahraničí.
6: Ale o tom by mohl hovořit více soudruh Benz, náš vedoucí montér, který se přímo zúčastnil v Sovětském svazu montáže a uvádění této tratě do provozu.
7: Zúčastnil jsem se v Sovětském svazu na dvou montážích. Ta první byla montáž Kvarta 3600 ve Ždanově v Azovstalu. Ta druhá montáž byla na Sibiři. Dodnes vzpomínám na montéry, kteří tuto trať montovali, na podmínky, v jakých montovali, zvláště v zimních měsících, kdy končila fáze montáže a začalo uvádění do provozu. V hale byly mrazy až minus 25 stupňů a v těchto těžkých podmínkách montéři museli tuto situaci zvládnout a trať uvést v plném rozsahu do provozu.
0: Mezi velkým množstvím propagandy a frází zazněly někdy i velmi důležité informace.
8: V rámci zemí RVHP je nejhlubší mezinárodní socialistická dělba práce ve strojírenství, což má pro Československo značný význam. Stroje a zařízení vytvářejí nejvýznamnější exportní položku našeho zahraničního obchodu. Ve strojírenství též sjednáváme nejvíce specializačních dohod. K nejvýznamnějším dohodám o specializaci a kooperaci výroby ve strojírenství, které nejvíce ovlivňují

0: Soudruhu Doubku, víte, že na západě říkají, že naši lidé neumějí vládnout? Že nejsou zvyklí vládnout. Co tomu říkáte?
1: Ze svého pracoviště, školního statku střední zemědělské technické školy v Humpolci mohu potvrdit, jak spolupracovníci dokáží uvážlivě, důsledně a cílevědomě řešit problémy výroby, soužití, prostředí, sociálního zabezpečení, kultury, odpočinku, to vše s cílem vytvářet komplex příjemného životního prostředí a duševní pohody. V socialistickém státě hlavní význam organizačním systému hrají nejen nejvyšší státní orgány, ale především národní výbory a společenské organizace Národní fronty. Na veřejné správě a řízení společnosti se zúčastňuje většina občanů státu. V socialistické společnosti, která naplňuje zájmy pracujících, neexistuje odcizení pracujících na řízení celospolečenských zájmů a cílů.
2: Rada vzájemné hospodářské pomoci se v letech 1988 až 90 fakticky rozpadla. Socialistický tábor postupně zanikal. RVHP byla oficiálně rozpuštěna na zasedání 28. června 1991 v Budapešti. A přitom měla ještě o 12 let předtím tak velké plány.
3: V tom je podstata nové, zatím nejvyšší etapy v práci RVHP. Etapy, v níž žijeme, jejíž úkoly jsou naší ctí i naší odpovědností.
4: Členským státům rady se v této etapě připojili Kuba a Vietnam. Mezinárodní hospodářská organizace socialistických států překročila hranice Evropy. V 10 zemích 3 kontinentů se dnes přesvědčují, jak se síla každé jednotlivé země doplňuje, prolíná a spojuje se silou celku, jak 10x1 není jen 10, ale i s postupem času mnohem a stále víc.
2: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad 10x1 není 10, věnovaný RVHP. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
5: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Dobrý večer, začíná pořad Historie věčně živá. Dnes je pro vás připraveno pokračování seriálu, ve kterém vás zavedeme do ulic některého ze starověkých měst. Po Jeruzalému a Římu se dnes vydáme do metropole, která bývá označována za jednu z největších historických metropolí, které toho ovšem mají v současnosti nejméně co ukázat. Poněkud zašlý démant helenistického světa, který je spojován s největšími faraony. Mezi jeho zdmi pobývaly takové osobnosti jako Kleopatra, Marcus Antonius a konečně Alexandr Veliký. Dnes bude řeč o perle Středomoří, Alexandrii nebo také Iskandarii. Byla založena na místě jedné rybářské vesnice v roce 331 před naším letopočtem. Dnešním pořadem vás provedou Karolína Koubová a spoluautor pořadu a historik Martin Chadima. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak to popisuje vznik Alexandrie ve své knize o Egyptu Pavla Džazajriová a Jiří Hula.
2: Alexandrie, Alex, Iskandria. Ztratila prý mnoho ze svého půvabu, ale zůstává tím legendárním, fantastickým městem spojnicí kultur, které vznikly na břehu Středozemního moře. Poté, co Bejrút přestal být Paříží východu, vzrostl význam Alexandrie. Na egyptské poměry není Alexandrie staré město. Založil ji roku 331 před naším letopočtem Alexandr Makedonský, zvaný též Veliký, když ho kněží z Memfidy pozdravili jako egyptského vládce. Nová metropole Alexandrovy říše měla vzniknout v krásné zátoce na místě malé rybářské vesnice. Vládce místo vybral, načrtl plán města, ale v zápětí odejel do Sívy a potom natažení do Perzie a Indie. Do Egypta se nikdy nevrátil. Zemřel v Babylonu roku 323 před naším letopočtem. Stavbu Alexandrie řídil Alexandrův generál a budoucí vládce Egypta, Ptolemaios.

0: Stavělo se podle kánonů antické architektury s přihlédnutím k egyptské tradici. Ptolemaios usiloval o soužití kultur a lidí. Zavedl dvojí režim, řecký pro Řeky, egyptský pro Egypťany, kteří tak mohli žít podle svého.
1: Tolik tedy z knihy o Egyptu Pavly Jozajriové a Jiřího Hůly. Abychom ale nepředbíhali, tak jak to vlastně bylo s tím založením nového města na pobřeží Středozemního moře, které se mělo stát křižovatkou obchodních, ale i kulturních, i náboženských cest a jehož původní půdorys měl navrhnout sám Alexandr Veliký?
2: Tak to založení Alexandrem je mytologická záležitost. Skutečně se tam váže jeden mýtus, který je velice půvabný. Alexandr kdysi táhl přes poušť s několika svými vyvolenými. Chtěl se dostat do jedné proslulé věštírny boha Amona, největšího boha všech Egypťanů. Tomu překazila písečná bouře a dokonce i průvodci, kteří tam žili, tak ztratili cestu. Najednou se ukázali dva hadi. Had je velice mytologická bytost, je to archetypální bytost, symbol plodnosti, symbol zdraví, pro židy třeba symbol zla a satana. Každopádně tito hadi dovedli Alexandra až do té Amonovy věštírny. On se tam dozvěděl, že je syn boží, pak tam prochází, dokonce my známe datum 20. ledna roku 331 před Kristem se prochází na takovém místě bývalé malé vesničky, kde sype jakousi bílou pšeničnou mouku a tou moukou načrtává nejenom tedy hradby města, ale také hlavní ulice. Když si uvědomíme, že to město bylo obrovské, že v té největší své slávě hostilo až 1 milion obyvatel, tak si asi umíme představit, co to bylo za velikou práci, než to Alexandr načrtl.
1: Tak to náčrt prvních hradeb rukou Alexandra Velikého popisuje Werner Eckschmidt v Paměti národů.
3: Druhý den viděli lidé krále, jak kráčí bažinami a rozsévá bílou ječnou mouku. Vyznačoval hradební zdi budoucího hlavního města a dal mu tvar chlamidy, vojenského makedonského pláště. Alexandr prý určil polohu hlavních ulic i chrámů, ostrov Faros dal spojit 1,5 kilometr dlouhou hrází s pevninou, aby tak získal dvojitý přístav.
1: Alexandr Makedonský byl bez pochyby veliký dobyvatel, vojevůdce i vladař. Odtud také konec konců jeho přízvisko. Nicméně jeho vyhlas dosáhl dokonce takového rozměru, že jeho původ je často vysvětlován mytologicky, míticky, jako by ani nebyl člověkem.
2: On byl biologickým synem Filipa II. A ženy, která má velice krásné jméno Olympiáda. Nicméně všechny veliké národy se k němu hlásily, takže třeba pro Peršany byl synem Dária III. Pro muslimy byl jedním z významných proroků, dokonce o něho nazývali Iskander dvourohý, protože dva rohy měl bůh Amon, tím se chtělo říct, že ten Alexandr měl velikou moc. Křesťané v něm viděli svatého člověka a Řekové v něm viděli především vtělení samotného boha Dia. Egypťané v něm viděli naději pro pokračování té zaniklé faraonské linie. Alexandr byl vychován Aristotelem, to je jedna z mála pozitivních věcí a musíme si uvědomit, že Alexandrova pověst je dneska třeba dána tím, jak Američané natočili takový, řekl bych, velice zvláštní film Alexandr Veliký. Ten Alexandr je tam humanista, multikulturalista, multienticista, je to prostě takový demokrat amerického střihu, ale Alexandr vůbec nesplnil očekávání Aristotela, protože Aristoteles vycházel ze svého učitele Platona, který se stejně tak zbytečně a marně pokoušel převychovat jednoho z vládců Syrakus, vládce Diona, a oba dva selhali. Prostě tito pánové se nestali humanisty, stali se velikými tyrany a velikými dobyvateli světa.

0: V roce 331 před Kristem tedy vzniklo na svou dobu zcela moderní město, v němž se ulice protínaly v pravém úhlu a Alexandrie tak z výšky mohla připomínat v šachovnici. Netřeba tedy podotýkat, že město vzniklo na území Egypta, ten se ovšem musel od nepaměti konfrontovat s nově vznikajícími státy a ta konfrontace nebyla pro Egypťany příliš úspěšná, opakovaně tu panovali cizí vládci, tak jaký vliv a kultury se tu mísily, jak se tohle dědictví cizích panovníků promítlo právě za zdi Alexandrie?
1: Tak nejprve řekněme, že tím stavitelem skutečným byl Deinokrates z Rhodu, ve své době geniální člověk. Skutečně Egypťané ztráceli svoji moc, zejména pod údery říší, jako byli Babyloniané, jako byli Pršané, nastupovali Asyřané, nebo respektive kdysi to byli Asyřané. Pak přišli Řekové a nakonec Řekové ve smyslu vládců Seleukovců a pak přišli nakonec Římané. Existuje taková knížka, jmenuje se Sedm Kleopater, kde se ukazuje, jak vlastně po staletí ty ženy, převážně ty panovnice, faraonky, se jmenovaly Kleopatra a jak vlastně ty poslední, včetně té Kleopatry VII, která
0: ten nejznámější.
1: Která měla poměr vlastně s Cezarem a následně s Markem Antoniem, jak už vlastně je Egypt jenom zoufalý appendix, kdysi obrovské, mohutné říše. Každopádně Alexandrie za doby Alexandra a po smrti, kdy došlo k válce Diadochu, čili čtyř jeho velikých nástupců, stále zůstávala obchodním, kulturním, ekonomickým centrem celého Egypta a dá se říci, že byla státem ve státě, což potvrdil i zájem Seleukovců, následně Řeků, Římanů a nakonec i Arabů.
0: Co vlastně tedy Alexandrie jako taková znamenala pro egyptský národ? Asi je to různé v různých dobách, pochopitelně.
1: Dva takové významné faktory můžeme jmenovat. První je význam ekonomický. Nedaleko Alexandrie se nacházel veliký přístav, dokonce asi 1500 metrů od Alexandrie byl ostrov Faros, kde Sokrates z Knidu postavil 100 metrů vysoký maják, který ve své době byl jedním z velikých divů světa. A tento přístav opravdu hostil denně desítky lodí. Alexandrie obchodovala s Arábií, s Indií, s Perzií, s Babylonií. A víte, ono v současnosti nic moc se nezměnilo. Peníze hrají hlavní roli v životě velkých mocností. Druhá věc byla věc vzdělanostní. Alexandrie vystavila, nebo panovníci, jako byl Ptolemaios první a další, vystavili veliké muzeon. Muzeon znamená chrám muz. Nejprve to byla taková budova, která zahraňovala partičku intelektuálů, kteří řešili velmi abstraktní problémy. Nakonec se muzeon vlastně stalo mekou všech filozofů, matematiků, astronomů, astrologů, zeměpisců, všech významných lidí, kteří v té době něco znamenali. A vlastně, jak to tak bývá, věda tvoří jakoby základ kvalitního národa. Takže ekonomická složka, vzdělanostní složka, na to se navazující politická složka a z toho vycházející vojenská moc, když to sečteme, Alexandrie byla nejvýznamnějším městem té doby.
0: My si postupně rozebereme konec konců ty jednotlivé složky. Alexandrie tedy byla tou intelektuální metropolí ve své době a chrám Mús, muzeon, dal konec konců také jméno všem pozdějším muzeím. A když jsme mluvili o tom ekonomickém přínosu, tak právě onen maják, který byl jedním z divů světa na ostrově Faru, byl nejen z hlediska navigačního důležitý, ale také co by symbol velikosti města. Bohužel i tento symbol jako většinu alexandrijských památek smetlo zemětřesení a dějiny je to nenávratná. A podobu Alexandrie v době její největší slávy zaznamenal řecký geografik a historik Strabon takto.
2: Celé město je rozděleno ulicemi tak širokými, aby jimi mohli projíždět povozy a koně, a v pravém úhlu se zde protínají dvě velice široké třídy, jež měří určitě víc než 30 metrů na šířku. Ve městě jsou nádherná veřejná prostranství a budovy a královské paláce zaujímají čtvrtinu, možná i třetinu celé rozlohy města. Každý král, stejně jako připojoval ozdoby na veřejné budovy, si také postavil vlastní palác, který připojil k ostatním. Všechny jsou spojeny s přístavem, dokonce i ty za přístavní zdí. Součástí palácového komplexu je Séma, místo, kde se nalézá hrobka a hrobky ostatních králů. Krátce, město je plné zasvěcených míst a svatyň. Gymnazion je v jedné z nejnádhernějších budov, která má kolonádu 175 metrů dlouhou. Uprostřed města jsou soudy a všem přístupné háje. Je tu také Panéon, umělý kónický kopec, po němž vede nahoru spirálovité schodiště. Odtud je vidět na celé toto nádherné, dole se rozprostírající město.

0: Za vznikem tohoto nádherného města, jak ho popisuje Strabón, stojí, alespoň podle mýtu, jak jsme říkali, Alexandr Veliký. Ten se ovšem rozvoje města mnoho neužil, protože hned odcestoval do Sívy a následně zemřel. Co se dělo tedy s Alexandrií po smrti Alexandra Velikého?
1: Kolem roku 300 po rozpadu té veliké Alexandrovy říše, která se rozdělala, řekněme, na čtyři veliké celky, se Alexandrii chopili Ptolemájovci, zejména Ptolemájos I. Alexandrii učinili hlavním městem té egyptské enklávy a snažili se z ní udělat tedy jak to politické, tak kulturní, tak ekonomické centrum. Alexandria velmi výrazně soutěžila s dalšími městy, jako byla Antiochie, kterou zase podporovali Seleukovci, a můžeme říci, že v Alexandrii nakonec zvítězil takový duch obrovského urbanistického boomu, kdy tam vznikají fontány a zahrady a zoologická zahrada a pitevny a najdete tam astronomická, astrologická učiliště, najdete tam gymnázia, najdete tam svatyně a pohřebiště. Je tam kult opravdu základních a zásadních bohů, kteří tehdy ovládali svět, ať už je to Anubis, ať už je to Inanna Ištar, zvaná Isis, ať už je to bůh Amon-Re, jsou to bohové řečtí a tak dále. Každopádně Alexandrie se stává i třeba takovou ekonomickou zásobárnou Egypta. My třeba víme, že na území Egypta vůbec se pěstovala hlavně pšenice, pokud bychom zabloudili trošku do zemědělství, až 80% produkce tvořila pšenice, ale máme tam takové věci, jako je arák, jako je čočka, máme tam ovocnářství, máme tam fíky, datle, melouny a tak dále. Čili to zemědělství tvořilo takové jádro toho egyptského panství a Alexandrie se stala bankou. Alexandrie totiž řídila jak export, tak import. Musíme si uvědomit, že Egypťané třeba měli velice málo dřeva, čili importovali dřevo, importovali otroky, importovali vzácné látky. Sami vyváželi třeba purpur, vyváželi velmi vzácné skleněné nádobí. V té době to byla rarita, která nahrazovala hliněné nádobí. Oni vyváželi papyrus. A to všechno šlo přes tu Alexandrii, která se stala skutečně jakousi bankou.
0: Když jsme mluvili právě o veškerém tom přínosu Alexandrie, ekonomickém, intelektuálním, ale i náboženském, tak přece jenom nejen z ducha je člověk živ, čili jakým řemeslům se v Alexandrii dařilo, jaká se rozvíjela?
1: Tak vedle toho, co jsem jmenoval, jako byla výroba skla nebo tkalcovství, tak tam bylo třeba velmi výrazné řemeslo lněného, vlněného průmyslu, dneska bychom řekli. Dále je to ražení mincí, protože egyptská tetra, drachma byla ve své době velmi silnou položkou, něco mezi eurem a dolarem. Můžeme dále hovořit o výrobě železa a můžeme konec konců hovořit o jakomsi vývozu náboženství, protože Egypťané v té době experimentovali s různými zjeveními a takovými magickými kulty, takže je tam třeba zjevení Hermatrismegista, jsou tam jakési pseudosibiliny knihy, to znamená, je to skutečně obchodní centrum s těmi duchovními věcmi i s čistě materiálními věcmi.
0: A když se budeme věnovat právě těm náboženským kultům, tak jaké náboženské zázemí má Egypt v čele s Alexandrií, protože přece jen to v uvozovkách portfolio bohů bylo poměrně široké.
1: Víte, my neustále přemýšlíme jako lidé, kteří z hlediska našich prapředků jsou naprosto ujetí. Vemte si, že klasický ateismus existuje takových 150 let. Naši předkové by vůbec nevěděli, o čem mluvíme. Oni by nás považovali za šílence, kdybychom řekli, že žádný bůh neexistuje. Oni by se s náma hádali. Egypťan by řekl, dobře, uctíváš Jahvého se žid, uctíváš nějakého Krista, je to náboženství, my tě respektujeme. Jo, budete uctívat sexuální bohyni Inan Ištaru. Oni řeknou, erotický rituály k tomu patří, ta chrámová prostituce, je tam ten posvátný sňatek velekněze a krále Hagios Gamos. No, my to moc nemusíme, ten sex v tom náboženství, ale jste věřící. Ale kdyby tam přišel někdo opravdu ze současných lidí a řekl, Bůh není, tak oni vymyslí blázinec. Chci říct si jednu věc, tam skutečně v Alexandrii ve své době byla veliká tolerance, protože ti lidé byli přesvědčeni, že to nejvyšší božstvo, opravdu to nejvyšší duchovní, čisté, spirituální, dokonalé božstvo se tváří Někomu se zjeví jako Amon, někomu se zjeví jako Isis, někomu jako Adonis, někomu jako Zeus, někomu jako Diana, ale důležité je, že v něco věříte, je tam nějaký kult. Takže oni moc neznají náboženské války. Znají války o bohatství, o studny, o různé materiální bohatství, ale náboženské války tam příliš nenajdete.
0: Čili jaká to je vlastně doba, kdy mluvíme o Alexandrii, co by multináboženské, multikulturní, multietnické metropoli?
1: Já jsem říkal, že Alexandr byl tyran, byl. Z hlediska naší demokratické ústavy nebo z našeho pohledu to byl tyran. Z druhé strany on propojoval příjemné s užitečným. On si bral ženy z různých národů. Třeba když porazil Dária III. V bitvách u Isu a u Gaugamel a ten Darius byl za tragických okolností zavražděn, tak Alexandr mu vzdal hold tím, že si vzal jednu z jeho dcer. Byly to lásky, někdy to byly pragmatické politické záležitosti, ale Alexandr pravděpodobně skutečně měl takovou vizi, že pod vládou, a to je důležité, Makedoňanů, lze vytvořit jakýsi, my bychom dneska řekli, že to je biologické nebo sociologické inženýrství, prostě jakýsi mix národů, kde není důležité, jakého jste etnika, národa a národnosti, je důležité, abyste s tím partnerem vytvořili solidního, oddaného, loajálního jedince, občana té Alexandrovy říše.
0: Alexandrie se může také pyšnit tím, že jí vládli skutečně velcí panovníci, mezi ty nejslavnější, jak už jsme se také dotkli, patřila Kleopatra VII. Nicméně to už trochu jsme zase dál, tak jak se předávala moc od Alexandra Ptolemája až ke Kleopatře?
1: Tak významnou roli opravdu začali hrát Seleukovci, zejména ve 3. ve 2. století před Kristem. Mimochodem oni se angažovali i v Palestíně, velice výrazně zasahovali do židovských záležitostí. Mimochodem Herodes se finančně angažoval i na některých stavbách v Alexandrii, Herodes Veliký, ten, který je v Bibli znám jako vrah dětí. Tak Seleukovci nakonec v polovině 2. století narazili na římskou moc a nakonec ji v 1. století de facto ztratili. Pravdou je, že Kleopatra VII., kterou známe z různého filmového zpracování, byla žena velice pragmatická. Ona si uvědomovala, že jediná šance, jak obnovit Egypt a oslabit tu zbývající řeckou moc, případně vzrůstající novopartskou moc, je opravdu spojit se s Římem, což udělala se vším všudy, tedy nejenom jaksi nábožensky, ale také na loži. Takže nejprve byla přítelkyní velikého Gája Julia Cezara, poté, co ho úspěšně jeho přátelé zavraždili, tak ne příliš úspěšného politika Marka Antonia, který nakonec s Oktaviánem svoji válku prohrál a jak Kleopatra VII., tak Marcus Antonius spáchli sebevraždu.
0: Prý nebyla Kleopatra ani tolik krásná, jako spíše diplomaticky schopná a zručná.
1: My se totiž pohybujeme v dobách, kdy ti lidé přemýšlejí mytologicky. My to schazujeme tím, že ona nebyla otrávena kobrou. Teď se přichází s velikým úspěchem na to, že ona asi nebyla kousnuta kobrou, ale tam přece vůbec nejde o to, jestli si píchla jehlu nebo měla kobru. Kobra byla náboženský symbol egyptského boha. A jestliže Egypt ztratil moc a Kleopatra VII. Definitivně ukončila éru obrovského tisíciletého Egypta, tak ji může zabít jenom egyptský bůh. Ta žena musí stát na jevišti, když se uzavírají dějiny.
0: Čili se jí přidávají určité atributy.
1: Samozřejmě, samozřejmě. A to samé s Markem Antoniem, Cezarem a tak dále, to je velmi mytologická záležitost a měli bychom to respektovat.

0: Všechny osvícené vladařské kroky, které Kleopatra ovšem učinila, vzali za své poté, co v roce 130 před naším letopočtem spáchala sebevraždu ona i Marcus Antonius a Egypt se stal jednou z provincií Římské říše pod vládou, jak jsme říkali, Cezarova synovce Oktaviána. Jaký osud tedy stihl Alexandrie po pádu Ptolemajovců?
1: Ona se Alexandrie nakonec stává přece jen v tom prvním, druhém století zase určitou velmocí. Nesmíme zapomenout, že tam byl přístav a to je prostě komunikace základní, je to základní přepravní místo, to znamená nakonec získala opět svoji moc. Byla ovšem pod vládou Římanů. Alexandrie v prvním, druhém století má význam jiný, má význam paradoxně náboženský. Za prvé se tam po povstání, které bylo neúspěšné, které bylo rozmetáno v roce 70 Vespasiánem, tak řada, respektive tisíce a tisíce židovských uprchlíků se v Alexandrii usadilo a vytvořilo zajímavou židovskou komunitu. Zároveň tam nacházíme první křesťany, dokonce časem v Alexandrii žijí tak veliké osobnosti, jako je Klemens Alexandrijský nebo Origenes, dokonce jeden z velikých heretiků, kacířů a schizmatiků 4. století našeho letopočtu, Arius, který dokonce měl církev, která ve své době konkurovala katolické církvi. Mimochodem v Alexandrii působil na přelomu 1. století také velice zvláštní muž Filon alexandrijský, který se snažil, a to je důležité pro to propojení té antické kultury a té egyptské kultury a také židovské a řecké kultury, a ten se opravdu snažil dokázat, že Židé jsou těmi, kteří dali základ celé antické a potažmo helenistické, tedy alexandrovské kultuře. Takže musíme to docenit, že Filon byl opravdu povinnou četbou pro všechny intelektuály té doby. To znamená, Filon pokládá tu synkretickou otázku, židovství a antika a helenismus a Řím mají něco společného? Ano, židovské náboženství. Akorát, že Filon ho čte jinak. Filon, když čte osobnosti, tak neříká patriarcha, nacionalista, žid, který řekne, vyhladíme ty pro národy, protože nectí Jahveho. Ne, pro Filona je patriarcha Abraham ideou dokonalosti, kterou nacházíte ve světě idei Sokratově. To znamená, on to přeloží do té sokratovské řeči. No a neposlední řadě nesmíme zapomenout, že ve 3. století před Kristem bylo právě v Alexandrii přeložen starý zákon do řečtiny, takzvaná Septuaginta. To znamená, že skutečně Alexandria se stala mostem všech kultur a může pro nás být motivací, pokud bychom chtěli budovat opravdu tolerantní Evropu.
0: Tento most byl nicméně torpédován ve 4. století, kdy Alexandrii sužovala občanská válka, hlad a nemoci a populace kdysi tak slavného města byla zdecimována. A i když se později stává Alexandrie střediskem křesťanství, tak její někdejší sláva se už nikdy nevrátila a úpadek města byl dovršen, když ho v 7. století dobili muslimové. Co všechno se tady podepsalo na tom definitivním pádu Alexandrie?
1: Já jsem přesvědčen, že je to odchod toho starého politeistického, chcete-li pohanského náboženství, toho klasického pojetí multikulturalismu. Konstantin I. Veliký opustil dokonce i Řím, i Veliký Řím byl opuštěn a byla založena Konstantinopolis. Tato města sice se stala, pozor, ona se stala jedním ze základních patriarchátů prvotní starověké křesťanské církve, ať už to byla Edesa, Alexandrie, Antiochie nebo Řím, ale zároveň byla poznamenána tím symptomem toho pohanství, toho politeismu. A já bych řekl, že právě to bylo to, co tu Alexandrii nakonec jakoby snížilo ten její význam, který zůstal historický, ale přece jenom nábožensky se potom ta města vyvíjela spíš směrem té Byzanci.
0: I středověk následně znamená pro Alexandrii ztrátu původního významu, co by přístav už dokonce pokulhává za sousedním městem Rašít a znovu se z Alexandrie stává tak jako před Alexandrem Velikým rybářská vesnice s méně než 10 000 obyvateli. Aby toho nebylo málo, tak Alexandrii stíhají přírodní katastrofy, které decimují zbytky velkých památek.
1: V 9. století a ve 14. století během 500 let Alexandrie stihla dvě mohutná zemětřesení, která zničila ten ten zbytek těch staveb, včetně zbytků toho velikého krásného majáku na ostrově Fáros. Pravdou je, že Alexandrii ještě docenovali křesťané, kteří se tam snažili uchytit ve svém boji proti muslimům v křížových výpravách, takže v polovině 12. století tam křižácká vojska se snaží vytvořit jakousi baštu křesťanské opozice vůči islámu. Pak víme, že Alexandrii získají Benátčané, nakonec ovšem i Arabové, kteří na úkor vlastně té Alexandrie vyvýší Káhiru. Můžeme říci, že takové vzevětí Alexandrie je až v 19. století, kdy se ona stává symbolem odporu vůči evropské kolonizaci, vůči francouzsko-anglickému dominantnímu postavení. Dokonce Alexandrie byla ostřelována anglickou flotilou a víme dokonce, že v 20. století jeden z významných egyptských panovníků nebo prezidentů Gamal Nasir v 50. letech využil toho, že se Evropané postavili proti Egyptu na stranu Izraele a vypověděl všechny Evropany, ale také Židy a také Řeky, a stalo se, že se Alexandrie velice nacionalizovala. To znamená, ten tragický konflikt mezi těmi nežidy a Židy dospěl k tomu, že Alexandrie v 50. letech dostala takový nádech nacionalisticky laděné metropole.
0: Co šlo úplně kontra proti vlastně tomu původnímu nádechu Alexandrie. Když jste mluvil o tom, že v 19. století se tak zablízklo na lepší časy, tak ono to bylo vlastně s příchodem Napoleona, koncem tedy 18. století, který, co by dobrý vojevůdce, pochopil ten strategický význam města, snažil se o oživení někdejší perly Středomoří a na troskách starého města pak zcela nové vybudoval podle starých plánů egyptský reformátor Muhammad Ali. Tak jenom jestli můžeme i stručně tady k nově vybudované Alexandrii něco říct.
1: Ta Alexandrie, která byla vnímána Araby, byla vnímána jako symbol. Alexandrie se měla stát skutečně prvozákladním městem veliké arabské, později turecké, osmanské říše. To znamená Řím, Jeruzalém, Antiochie, Alexandrie, Káhira, případně další města, měla tvořit jakýsi středobod. Ti lidé přemýšlejí symbolicky. Každé to město táhne za sebou dějiny. A my jsme ti, kteří neodvrhnou ty dějiny, my je neškrtneme. My nejsme ti Římané, kteří vyvrátí Kartágo, nechá ho zbourat a posolit, aby tam už nikdy nic nerostlo. My jsme ti, kteří z něj udělají jedno z těch měst naší nové říše.
0: V současné době je Alexandrie téměř výlučně městem Egypťanů v počtu asi 5 milionů. Na nejslavnější éru tohoto starověkého města však upozorňují podmořské průzkumy archeologických týmů. V květnu dokonce objevili potápěči a podvodní archeologové pod hladinou moře nedaleko pobřeží Alexandrie ruiny komplexu paláce a chrámu egyptské královny Kleopatry. Mezi cenné nálezy patří například kamenná hlava, o které se odborníci domnívají, že znázorňuje Kaisariona, syna Kleopatry a jejího milence římského císaře Gaia Julia Cezara. Zajímavé jsou i dvě sfingy z těchto nálezů, z nich jedna pravděpodobně nese podobu Kleopatřina otce Ptolemája 12. Dá se tedy předpokládat, že někdejší sláva města Alexandra Velikého a Kleopatry nebude i přes dějinné peripety je nikdy zapomenuta.

0: dnešním pořadu jsme se procházeli po ulicích starověké Alexandrie. Osudy tohoto města jsme si přiblížili od dob pradávných do současnosti. V některém z dalších dílů Historie věčně živé se opět vydáme za brány starověkých měst. Pro tuto chvíli děkuji Martinu Chadimovi, spoluautorovi pořadu. A můj dík patří i do režie Davidu Schneiderovi a na technické pracoviště Jitce Procházkové. Ukázky načetl David Schneider a Naděžda Hávová. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila po silných zemětřeseních stav nouze. Vláda dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a bude skoro jasno, teploty až 34 stupně.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních, která zasáhla karibské pobřeží. Prezidentka taky kondolovala blízkým obětí. Jejich počet ale neuvedla. Jasné zatím není ani to, kolik lidí je zraněných. Silnější z dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc. Předběžné opatření ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Kritizuje taky, že soud kabinetu nedal prostor se před opatřením vyjádřit. Podle Babiše má zahraniční politiku Česka hájit vláda. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda rozhodnutí soudu respektuje a akreditaci prezidentovi zařídí, řekl ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka.
3: My doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
2: Vláda v pondělí původně oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se pak obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, tedy v přepočtu víc než 1 bilion a 800 milionů korun. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Obě komory kongresu už schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Washington minulý týden uzavřel s Teheránem memorandum, které má být prvním krokem k mírové dohodě. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo asi 40 plavidel. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun. Dělníci začnou stavět zřejmě v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích nebo v Kostelci nad Labem, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
4: U těchto přístavišť bohužel ta příprava byla náročnější, museli jsme se tam vypořádat s větším množstvím komplikací a proto zatím ještě v těchto lokalitách přístaviště nejsou. Samozřejmě nesmíme zapomínat na Mělník, ale i v Mělníku se nám podařilo s městem najít schodu na vhodné lokalitě.
5: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším duelu Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední.
6: Překážka na D1 za všech Romy a omezení na pražském okruhu u Ořecha. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou za sjezdem na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná dodávka, blokuje tam pravý pruh. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s nočním omezením kolem sjezdu na Ořech. Mezi 20. a 18. kilometrem je uzavřený levý pruh, pravým pruhem projedete plynule. A v Praze je opět průjezdný celý městský okruh, skončilo čištění v tunelu Mrázovka, volný už je i Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude slunečno, během dne přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25. Foukat má slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Jak se lidé ve městě cítí, tak se k sobě chovají, říká dlouholetý primátor Bratislavy. Jak se podle něj cítí lidé v Praze, s jakými plány chce na podzim obhájit svůj mandát. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a taky hudebník Matuš Valo. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Jak se cítíte v Praze? Vy jste se ráno prošel cestou do Českého rozhlasu, tak jak to vypadá?
7: My Slováci Prahu máme rádi samozřejmě. Bylo to roky naše hlavné město a dneska se sem velmi rádi vracíme a Prahu obdivuje, máme ju rád, tak jako...
0: Ale víte, že na nás nemusíte být preventivně vlídný.
7: Já to myslím naozaj a vždy, když něco hovorím, tak to tak aj myslím, teda vo většině případů. A určitě aj tu Praha je nádherné mesto a cítíme se tu jako doma, my Slováci, že žije tu strašně veľa Slovákov a myslím si, že jsme rádi, že máme Prahu.
0: Když se vmyslíte do Pražanů, do lidí, kteří tu žijí, jak se cítí oni ve svém městě?
7: Mám veľa pražských kamarátov, s veľa ľuďmi sa bavíme o Prahe, o jej rozvoji, o jej doprave, o tom, ako funguje a veľa z nich aj frfle. Frfla je také slovo, akože sa občas tak sťažujú a stále niečo, však sledujem pražskú komunálnu politiku tiež. Ale myslím si, že vo finále je Praha pre drvivú väčšinu ľudí mesto s výbornou kvalitou života, čo sa týka aj napríklad mestskej hromadnej dopravy, aj rôznych iných vecí. A som takto to vnímame my zvonku, ale aj verejného priestoru. Myslím si, že sa tam robí, aj v minulosti to bolo nastavené, že automaticky sa robí veľký kus práce v tom verejnom priestore. Možno to trvá dlhšie niekedy, ale je to mesto, ktoré nestagnuje z môjho pohľadu vonka, že rozvíja sa. A jednoducho je to velmi kvalitné evropské město, o tom není pochybnost.
0: Ještě k tomu frfládí, jsou v tom horší Slováci, Bratislavané nebo Češi, Pražané? Podle vašich poznatků.
7: Většinou jsou to, víte, že někdy se stane, že na to město a na jeho kvalitu se dokáže pozrieť člověk, který přijde zvonka. Ten člověk, který nežije v tom městě, neví úplně přesně ocenit ten každodenný detail a ten každodenný problém, který někomu vznikne při každodenném životě, ale vie se pozrieť na to trošku s takým odstupem a vidět to město možno jiným pohledem a vidět tu jeho kvalitu. A mně se to dělalo často v Bratislave, keď prídu ľudia, ktorí strávili dlhší čas v Bratislave, ale v nej nežili, tak mi rozprávajú častokrát úplne iný príbeh, aký mi rozprávajú niektorí naši obyvatelia. A myslím, že to platí pre každého obyvateľa v každom meste. A tá Praha, proste viem, že má svoje muchy, ale ja na ňu nedokážem dať dopustiť. No.
0: To je diplomatická odpoveď. Vykladám si to, že frflání je spíš české specifikum.
7: Prepáčte, to bola otázka. Frflání, no, tak Češi, ja mám rád Čechov, lebo vedia sa porozprávať do detailov o veciach, kde Slováci to povedia dvoma vetami. Ja to mám rád, ale nie, Slováci sú takisto vedia byť ufrflávne.
0: Tak co byste v Praze, jen tak od boku, když procházíte a říkáte, že človek, ktorý přijde zvenku, vidí veci ostřej, co byste zmenil? V čem môže Praha přidat?
7: Praha má komplikovaný najmä politický systém. To je vec, ktorá je komplikovaná. Ja som po 8 rokoch som presvedčený, že lepšia je priama voľba primátora. A je úloha toho primátora, aby pri tej kampani a pri tej voľbe si zabezpečil, že s ním ide nejaký tím, ktorý je zvolený aj do mestského zastupiteľstva. Lebo nevýhoda priamej voľby bola tá, u nás to boli moji kolegovia predo mňou, že bol síce človek zvolený za primátora, ale nemal vôbec mestské zastupiteľstvo a vlastne celý čas ho nejak tlačili a on sa tam obchodovalo zbytočne a tak ďalej.
0: Chcete říct, že pražský primátor ve srovnání s vámi, bratislavským primátorem, má menej pravomocí?
7: Tak vieme, že poprvé to nie je priama voľba. Je to voľba, ktorá sa v pražskom zastupiteľstve odhlasúvava. To znamená, že je to veľmi spojené stále s politickými stranami. Je o mnoho ťažšie. Ja som kandidoval v Bratislave ako kompletne nezávislý človek bez príslušnosti k akejkoľvek politickej strane. A to bolo možné, lebo som si odmakal skoro dvojročnú kampaň, ale bolo to možné, bo to bola priama voľba. To v Prahe je veľmi komplikované. Videli sme to tu na iných prípadoch v rôznych voľbách. A jednoducho, pokiaľ viem, pražský primátor je první medzi rovnými, ako keby sú tam radní, ktorí majú svoje témy a častokrát mám pocit, že to rozhodovanie je komplikovanejšie ako v tom systéme, kde je primátor volený priamo.
0: Vy říkáte, že lidi raději tráví čas v parku než na parkovišti, zároveň ve všech městech, v tom vašem i v tom našem, vzrůstá počet aut. Všichni chceme jezdit, auta chceme a potřebujeme. Jak tohle dilema řešíte v Bratislavě? Protože jestli se bavíme o farflání, tak doprava a auta jsou číslo jedna.
7: Treba povedať jednu vec, predtým ako niekto začne frflať, že, a myslím, že to platí pre Bratislavu rovnako ako pre Prahu, my máme nejaký typ fyzického priestoru, ulice, ktoré my nevieme nafúknuť. Keď sa niekto pozrie na svoju ulicu, pravdepodobne je rovnako veľká, ako bola pred 20 alebo 30 rokmi, keď na ne vyrastal. Ale počet aut, konkrétne v Bratislave od roku 2000, počet aut, ktoré sú registrované normálne na značky v našom meste, sa zdvojnásobil. Takže myslieť si, že dvojnásobný počet aut v tom istom priestore bude bez problémov fungovať ďalej a jazdiť ako pred 20 rokmi, kedy tiež boli slušné zápchy, je proste ilúzia. Jedno z miest, kde klesá počet aut registrovaných meste, je Viedeň napríklad. To je akože mesto, ktoré má ale, ktoré je svetovo známe neuveriteľným systémom mestskej hromadnej dopravy, a systému kvalitných cyklotrás.
0: A co děláte v Bratislavě s tímhle paradoxem?
7: My se usilujeme, často používám slovo rovnováha. Rovnováha a někdy je kompromis, ale rovnováha je důležité slovo pre mesto, velmi, dokonce by som ho mohl dát někde velmi vysoko v tých hľadaní tých kľúčov a limitov, ako sa rozhodujeme a usilujeme sa to slovo použiť aj pri doprave, čo je veľmi komplikované. My máme kvalitnú pešiu dopravu, respektive peších, to je normálne v Prahe, v Bratislave, v celom tomto našom stredoeurópskom regióne, je úplne normálne kvalitné chodníky a pešia doprava, ale usilujeme sa trošku to vyrovnať aj v prospech tých cyklistov, ale aj mestskej hromadnej dopravy.
0: Tohle bývá výtka vůči vám. A mě zajímá, jak vysvětlíte Bratislavanům, že místo čtyřproudové komunikace mezi mostem SNP a Šafárikovým náměstím zůstanou jen dva pruhy pro auta a ty dva zbylé budou pro kola. Tak jak tohle umíte komunikovat, že se lidé nenahněvají, protože v autě stráví víc času tím pádem?
7: A to je přesně o té rovnováhe, lebo toto kedysi bylo jako vnútorný okruh mesta, ale mezi tím štát niekoľko stoviek metrov, možno 800 metrov odtiaľ vzdušnou čiarou na druhej strane Dunaja postavil 8 prúdovú komunikáciu, ktorá sa stala novým vnútorným okruhom mesta a niekoľko kilometrov odtiaľ štát postavil ešte vonkajší obchvat mesta. To znamená, že napríklad táto, to je južná strana Bratislavy, je veľmi saturovaná, čo sa týka ľudí, ktorí chcú prejsť z jednej strany mesta na druhé. A my sme aj vedeli, že na tejto ulici, ktorá je paradoxne rovno medzi historickým jadrom nášho mesta, pešou zónou a Dunajskou promenádou, veľmi obľúbenou, kde vystupujú aj ľudia z lodí, tam je veľa ľudí a vlastne ten limit, tá hradba medzi týmito dvoma dôležitými priestormi bola štvorprúdová komunikácia, ktorá má v strede električku a ešte aj odbačací pruh. Takže vy ste museli prejsť cez 5 pruhov pre auta a jeden električkový pruh. A tá debata o tom, že tu by sa mala tá doprava trochu utlmiť, keďže už je vybudovaná alternatíva kúsok ďalej. Tu bola roky, akurát, že nikto nemal odvahu to urobiť.
0: To je principu rozumím. Mne zajímá, jak ste to komunikoval s lidmi, kteří nelibě nesou to, že prostě tím autem pojedu pomalej. Já zacituju, co jste napsal tehdy na svém Facebooku. Velmi dobře si uvědomuji, že jsme se dotkli pro mnoho lidí důležité trasy a nutíme je měnit zažité návyky. Pro každého primátora je to jedna z nejtěžších věcí, ale pro zlepšení života ve městě a pro všechny i tohle je třeba podstoupit. Tak jak jste tohle ustál, jak se říká?
7: Komunikoval jsem to málo. Dneska to už vím, mal jsem to komunikovat o mnoho víc pre mě jako člověka, který se zaoberá Bratislavou ještě dávno předtím. Ako som stal primátorom, ako aktivista, ako architekt. To bola téma, o ktorej som dlho počúval a bola tam dokonca architektonická súťaž rok predtým, ktorý výsledok bol tiež, že tam má byť utlmená doprava. Tak, ale ľudia neriešia príliš architektonické súťaže, neriešia všetky tie debaty a mal som to komunikovať o mnoho viac. Ale myslím si, že keby som to o mnoho viac komunikoval, politici by z toho urobili tému, lebo veľkú tému z toho urobil najmä náš premiér bývalý alebo súčasný. A urobil to tému, ako vyslovene liberáli versus
0: liberálové chtějí město pro kola.
7: Presne tak, ako keby takú tu, ten americký spôsob, kde to dneska vidíme, že v Amerike sa napríklad cyklotrasy úplne sa stali, ako keby taká tá deliacia čiara medzi rôznymi politickými víziami, čo je úplne nezmysel samozrejme, ale je podľa mňa dôležité mať politikov, ktorí uprednostňuje správnu vec pre mesto a ja som hlboko presvedčený spolu s veľkou skupinou odborníkov, že to je správna vec pre budúcnosť mesta a uprednostniť to pred stratou alebo získom svojich politických bodov. A ja som sa rozhodol uprednostniť Bratislavu.
0: Říkáte, že ste to málo komunikoval. Jak by ste postupoval dneska?
7: Dlhšie by som to komunikoval, viac by som to komunikoval, viac by som vysvetloval. My sme posilnení touto skúsenosťou, posilnení vo všetkých tých aspektoch dobrom aj zlom, urobili podobnú vec 2 roky potom na Dunajskej ulici, ktorá je menšia ulica, menej frekventovaná, ale tiež bola malá problém, že ľudia ju používali ako skrátku. Dunajská je centrom proste príjemnej mestskej štvrti rovno vedľa centra alebo v centre mesta a my sme vedeli, že ľuďom vadí to, že tam je veľa aut obyvateľom a vedeli sme aj, že približne 30-40% aut tady iba prechádza. Sme si proste odmerali, kto vojde a kto vyjde. A jednoducho sme to urobili, ale o mnoho lepšie sme to komunikovali najmä s obyvateľmi tej štvrte a nebolo to úplne hladké, ale bol to veľmi pekný výsledok a dneska to je kvalitná ulica s cyklotrasou.
0: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor Matúš Valo.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Další otázka pro návštěvníka měst a pro architekta. Poznáte podle toho, jak město funguje, do jakého politického tábora patří vedení toho města, jestli je primátor, liberál nebo konzervativec?
7: Tak samozřejmě, že by jsme to nemali nikdy poznat, protože jsou věci, jsou služby, které je důležité robiť a to je tá aj výhoda miest, ako keby ľudia chcú mať kvalitnú mestskú hromadnú dopravu, kvalitné osvetlenie, vyčistenú ulicu.
0: Víte, na co narážim, máme třeba stranu Motoristé sobě a nepředpokládám, že ona by ve vedení měst prosazovala víc cyklopruhů, protože to jde proti záměru toho politického hnutí.
7: Samozrejme, že je súčasťou demokratického procesu, že ľudia sa rozhodnú na základe komunikovaných hodnôt zvoliť nejakého politika, ktorý potom by tie svoje sľuby a hodnoty mal pretaviť do toho mesta. Takže áno, asi niekde, kde budú motoristé sobie, čo je pre mňa, že absurdná strana aj s názvom absurdným, v Naradnici, tak asi budú preferovať automobilovú dopravu. Ale tu by som upozoril všetkých obyvateľov, ale aj túto stranu, že my vieme, ako vyzerajú mesta v rôznych kútoch sveta, kde prišli politici, alebo kde nikdy ani nezačali sa zaujímať tým, hľadať tú rovnováhu medzi spôsobmi pohybu po meste. My vieme, ako vyzerajú. Nedá sa v nich žiť. Zomierajú tam deti kvôli plúcnym chorobám a proste ľudia sa boja vyjsť na ulicu, lebo sú tam všade auta. A viem, že toto je veľmi ťažké povedať. A viem, že to je tvrdé povedať. A ja jazdím na aute. Je to normálna vec. Ale jednoducho, tie skúsenosti miest, kde auta dostali kompletne voľný priestor a stali sa úplne hlavným prostriedkom, proste na tomto svete existujú. My sa nemusíme dohadať o tom, ako by to bolo. My to už vidíme.
0: Vy ste primátorem hlavního města země, kde je po třetí vlády Robert Fico. Jaké máte s premiérem vztahy?
7: On je, ja som 8 rok primátorom, on je môj 5. premiér, takže...
0: Čiže vy ste stabilnejší instituce než slovenská
7: vláda. Výrazne som stabilnejší. Je veľmi ťažké si vybudovať ako keby s 5 premiérmi akýkoľvek vzťah a aj pracovný. A s pánom premiérom sme sa stretli asi 2-krát v živote a tá debata bola veľmi pragmatická a úplne normálna. Bodaj by to tak aj v skutočnosti akože bolo, bodaj by tak vláda tak naozaj fungovala.
0: Čili by ste premiéra Fica pochválil, když ho srovnáte s těmi dalšími premiéry?
7: Ne, to naozaj nie, ospravedlňujem sa, keď to tak vyznelo. Ja mám radikálne iné hodnotové nastavenie a myslím si, že súčasná vláda, ktorú vedie pán premiér Fico, ničí Slovensko a tlačí ho do nejakého nedemokratického priestoru smerom k Rusku, čo je pre nás jednoducho zlé a keď si pozrieme aj na ekonomický aspekt našej krajiny, jednoducho to nie je dobré, to treba úplne jasne povedať. Ale ja vždycky ocením akéhokoľvek predstaviteľa vlády, ktorý je so mnou sa ochotný pragmaticky baviť o bratislavských problémoch. Myslím, že to je moja povinnosť, myslím, že je to ich povinnosť, aby sme spolu riešili problémy našich obyvateľov.
0: A vy ste liberál, máte blízko k progresnímu Slovensku, jestli se nepletu, tak cítíte se jako, řekněme, ostrov liberalismu prostřed Slovenského moře, národního konzervativismu?
7: někdo, viděl jsem minule krásný výraz, který je velmi pěkný a bylo, že neveriaci hladajúci. Tak toto som ja. Ja som úplne otvorený viere, ktorú ale nemám a závidím ju svojim kamarátom, ktorí tú vieru majú. A mať vieru sa už u mňa nespája s tým byť, že liberál alebo konzervatívny. Mám pocit, že túto jamu, ktorá je vykopaná medzi mnohými skupinami ľudí, je vykopaná kvôli tomu politikmi z veľkej politiky, aby získavali na základe strachu a hnevu politické body. Jako toto delenie je... Je, my jsme jedna z nejrozdělenějších krajín Evropské unie, Slovensko.
0: A přičítáte to té víře, čili náboženské otázce?
7: Absolutně nie, vůbec. Já si myslím, že v přirozeně liberáli a konzervativci fungovali jako také na Slovensku úplně bez problémů. A je úplně jasně dokázané, že to velké rozdělenie urobili politici. To máme přesně dokumentované kampaně a momenty, kedy prišiel politik z veľkej politiky a na to, aby získaval body a vyhraňoval sa, jednoducho robil toto rozdelenie.
0: Mluvil o bratislavské kavárne, o ľudech, kteří nic nepřinášejí.
7: Pamätám si referendum za rodinu, ktoré bola postavenie queer komunity na Slovensku, bolo v podstate každým rokom lepšie a lepšie, až pokým nedošlo referendum za rodinu napríklad. A ktoré jednoducho politici predávajú ľuďom to, že im sa nežije zle, lebo máme zlé zdravotníctvo, rozpadajúce sa diaľnice a mosty a potraviny máme skoro najdražšie v našom regióne. Ale im sa žije zle, lebo hrozí, že queer ľudia sa budú môcť u nás uzatvárať nejaké registrované partnerstva. A to je, už každý, kto trochu sa do toho vyzná, vie, že to je nezmysel, akurát, že tí politici to tým ľudia vedia predať a potom vznikajú ako keby tie barikády, ktoré proste ničia tú súdržnosť tej spoločnosti. A ja viem, že kvalitné mesto, ktoré vie zabojovať v krízových situáciách, ktoré ja som zažil teda ich dosť a svet v tých posledných rokoch naozaj veľa, je to, kde sú ľudia súdržní, kde si veria, kde sú ochotní si pomáhať, kde sa správajú slušne k sebe.
0: To zní dobře.
7: Znie to hypisácky, ale není to tak.
0: Ale jak sa to dělá prakticky?
7: Prakticky sa to... Tak na začiatku by mohol existovať politik národnej politike, ktorý nebude využívať strach a nenávisť na zisk svojich politických bodov. Čo dneska je pre nich... Oni vlastne nerobia to, že ja som urobil toto, alebo urobím pre vás toto a za to ma voľte. Ale on v ľuďoch vyvoláva strach. Ale nechcem ako keby ísť úplne do týchto detailov. Na úrovni mesta najväčšia pomoc pre mňa demokracii na úrovni primátorov je tá, že viete, že mňa ľudia na ulici stretnú každý deň. Keď ja poviem sľub, že urobím toto námestie, tak ten človek bez toho, aby musel niekde pátrať, iba tam ide okolo a vidí, či to námestie je urobené alebo nie. To znamená, že veľmi ľahko skontrolovateľné sú sľuby primátorov v mestách a je to, iba to dopoviem, že je to ten moment, kedy tá demokracia funguje tak, že niekto sľúbil niečo, bol demokraticky zvolený a splnil to alebo nesplnil. A pomoc demokracii môžeme tak, že to splníme napríklad tie sľuby, alebo vysvetlíme veľmi transparentne, prečo sme ich nesplnili.
0: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a hudebník Matúš Valo. Po třetí se budete v podzimních komunálních volbách ucházet o hlasy Bratislavanů. Průzkumy uvádějí vaši stabilní podporu kolem 40%. Vaše průzkumy dokonce jsem si všiml, že jsou ještě vyšší.
7: Ano.
0: Možná nejvážnějším protikandidátem na vaši pozici je stávající ministr dopravy Josef Ráš, syn známého hudebníka. Ten je k vašemu vedení kritický, třeba právě kvůli cyklostezkám. Půjde podle vás o to, jestli se Ficův smer prosadí i v hlavním městě? Dá se takhle ve zkratce, dají se takhle ty volby vystihnout?
7: Velmi bych chtěl, aby kampaň byla o Bratislave, ale keďže prvýkrát v historii strana Smer v podstatě priamo nominovala svojho nominanta alebo svojho niekoho priamo podporila, aj keď pán minister sa tvári, že je nezávislý, čo mu ako nikto proste nežere, pretože je už 3 roky vo vláde za stranu Smer a sedí tam a schváluje všetky tie hrozné zákony, ktoré v podstate to Slovensko posúvajú späť do 20. storočia. A jednoducho je úplne prirodzené, že tá kampaň bude menej asi o Bratislave a o tom, o smere a vôbec pozícii, aký smer bude mať aj v hlavnom meste.
0: Hrite, jak odhadujete tú kampaň? Vy ste řekl, dúfam, že vás si tu presne, že bude ošklivá. Slovenská politická rozprava je velmi ostrá. To v Česku nevíme. Tam se nejde pro zlé slovo daleko. Ale já jsem si všiml, že vy neodpovídáte ostře náspět. Tak jak to odhadujete? Nemůžete utrpět ztrátu, protože prostě nebudete volit stejné prostředky?
7: Tak velká dilema je, keď oni jdou a sú ta druhá strana, väčšinou sú to také pravicové, extremistické, populistické strany, ale v celom európskom kontexte idú hroznými narratívmi a hroznými tlakmi a škaredými kampaňmi. Otázka, či to naše spektrum má odpovedať rovnako. Hej,
0: ako Co myslíte vy?
7: Ja sa vždy snažím ostať pri vecných argumentoch a debatách.
0: Kde to? Môže sa človek nechať vyprovokovať?
7: Tá správna odpoveď na toto je podľa mňa mix nejakej trpezlivosti a potom správneho momentu, kedy človek musí ako keby trochu aj pritlačiť, tak by som to ja povedal. Ale to úsilie, a to je veľká dilema v našich kruhoch politických, že aj v amerických demokratických kruhoch viem, že tá debata predbieha, že kde je tá hranica, že či zísť a ísť dole a na tú látku a byť taký, jak sú oni, alebo nie. Pokiaľ demokrati nerobili, tak zatiaľ prehrávali. Takže tá debata, dá sa, že aj demokratická strana v Amerike pritvrdzuje a u nás ja sa budem usilovať ísť do tej komunálnej kampane veľmi racionálne a skúšať argumentovať a vysvetľovať. To je niečo, čo ma baví viac, ako sa niekde hádať.
0: Vy ste jednou říkal, že ste sa na roli primátora připravoval, takže ste si predstavoval tie ťažké situácie, ktoré mohou nastať, že to je taková mentální příprava. Ano. Jak se připravujete na ty volby komunální? Jaká je těžká situace pro vás osobně můžou nastat?
7: Těžká situace bude, a Smer to bohužel robieva, že tu kampaň začnú hrať na osobnej rovine, že začnú točiť na mňa na osobnej rovine alebo na mojich rodinných príslušníkov alebo ľudí, ktorí sú kamarátsky so mnou spojení. A to sa deje Michalovi Šimečkovi už roky,

0: a pravidelně to skřípe. V Bratislavě se to neděje?
1: V Bratislave si ja vyberám svojich viceprimátorov. Sú to ľudia z môjho okruhu. A takisto mám väčšinu v zastupiteľstve.
0: Čili proti pražskému primátorovi vy ste trošku samovládce. Vy.
1: Ja som si... Je to iné, nechcem... Je, takto. V zastupiteľstve máme 45 zastupiteľov, z ktorých my máme 29. Hm. To znamená, že máme väčšinu, ale je tam stále dosť veľká časť, ktorí nie sú v našej skupine. Ale ja sa bavím aj s nimi. My väčšinu ťažkých hlasovaní máme skoro 40 a plus hlasov, pretože keď riešim rozpočet, tak mám obec s každým klubom a bavím sa na tom obede o tom rozpočet s každým jedným klubom.
0: A skřípe to podľa vás víc v Praze než v Bratislavě? Podľa vašeho pozorování?
1: Myslím si, že podľa mňa v Praze určite ako to skřípe vás.
0: Co s tím dělat? To by byla ta rada, kterou můžete jako příchozí dát pražskému magistrátu.
1: Samozřejmě, že jsem velmi skromný v tom, aby jsem dával někomu rady, ale to je ten jiný systém. To je jiný systém. Je strašně důležité, a nevím, do jaké míry se to dá, mať, budovat tu dobrou koalici, která si verí ještě před tými volbami, jakože spolu robiť, spolu kampaňovat, spolu se bavit o tom programe. To je něco, co my robíme a už se tam v tom aj poznáme. A to je důležité, že všetky tie zlé veci prichádzajú až po voľbách a treba sa na to pripraviť pred voľbami.
0: Poslední vec. Horké dny vrací otázku, jak prispôsobiť mesta klimatické zmene. Co děláte v Bratislave v tomhle smeru a co by možná Praha mohla adoptovať?
1: My robíme všetky tie veci, čo robia veľké európske mesta, vodozádržné opatrenia pod námestím, ktoré teraz rekonštruujeme v strede Bratislavy. Máme celú nový kanalizačný systém, ktorý zbiera dažďovú vodu, šetrí ju a potom ju pumpuje späť do zelene. Sadíme stromy masívne. Robíme všetky tieto veci, ale mám jeden projekt, ktorý je pekný a ktorý začína ako veľmi malý, ale bude dobrý. A to je to, že sme sa zamerali na cestné ostrovčeky. Cestné ostrovčeky sú tie kusy veľké asfaltu a niekde to je dokonca vydlážené, ktoré sú medzi dvoma smermi cesty alebo diaľnice, na ktoré nikto nevstupuje, ktoré slúžia iba k tomu, aby rozdelili dve cesty. Hej? A tých je v Bratislave strašne veľa, aj v Prahe je strašne veľa. My už 6. rok postupne každý rok približne 1000 metrov rozkopeme, dáme preč betón a urobíme tam zeleň. Urobíme tam krásnu zeleň. A to má dve veci. Tá voda ostáva v území, ostáva a neotieka do kanalizácie a je na tej zeleni. Okrem toho je tam pekná zeleň, čo ľudia majú radi. A dokopy, keď sme si to zrátali, tak dneska už sme zazeleniali približne jedno veľké futbalové ihrisko z betónu na zeleň. Čo je akože pekný park, síce rozložený do mnoha malých frciek, ale robíme to trpezlivo, poctivo a je to vec, ktorá už je taká naša tradícia. Ľudia to milujú a okrem toho prináša menej betónu a viac zelene do mesta. Tam, kde by to človek nečakal.
0: Poslední vec. Možná sedím ve studiu s človekem, ktorý povede Bratislavu do roku 2030. Jediné přízvisko, přídavné jméno, jak byste označil město, až ho budete v roce 2030 třeba předávat své nástupkyně nebo svému nástupci?
1: Mesto, na ktorý jeho obyvateľa budú hrdí a budú ho mať rádi ešte viac ako teraz.
0: Hostem Interview Plus byl bratislavský primátor, architekt a hudebník Matúš Valo. Ja vám mnohokrát děkuju.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Za pozornosť děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Vyšegrád je zpátky ve hře. Spor Hradu s vládou míří k ústavnímu soudu. Lze půjčováním peněz snížit dluh? Média jsou mocná, ale také jsou pod tlakem. Hra o Senát a proč vadí AFD? To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
3: Premiéři čtyř středoevropských států, Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, se po dlouhé době znovu sešli, tentokrát v Budapešti. Možná je to první signál, že se Vyšegrádská skupina po letech spánku vrací do hry. O summitu zemí, které mnohé spojuje, ale také dělí, budu hovořit s kolegou Petrem Švarcem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Petře, proč právě teď a co to znamená?
4: Tak právě teď, protože se objevila konečně ta možnost. Vyšegrádská skupina vlastně, a nebylo to v jejich dějinách poprvé, na několik let prakticky zmizela. Ty první velké spory se objevily po ruské agresi proti Ukrajině, kdy vlastně Maďarsko se rozkmotřilo na tomto základě s Polskem. To byl velký a zásadní spor, po kterém Visegrádská skupina přece jenom postupně umírala a poslední dva roky se vlastně nescházela vůbec. Poslední summit byl v únoru 2024 v Praze. Nyní vlastně všichni vedoucí představitelé zemí Visegrádské skupiny říkají, že mají zájem spolupracovat, a to, co je velice důležité, že vlastně hodlají zapomenout trochu na to, co je dělí, a hledat pouze to, co je spojuje. Co je spojuje, to je v současné době především boj proti Evropské unii v otázce migrace, kde vlastně žádná ze zemí se nechce solidarizovat příliš s těmi zeměmi postiženými migrací, a jsou zde další otázky, a to jsou především peníze. Peníze z evropských fondů. To znamená lobbying za to, aby země Visegrádské skupiny dostaly co nejvíce. Český premiér Babiš hovořil o tom, že vlastně Visegrádská skupina by měla být i budoucností Evropy. To zatím není úplně jasné, jak by se dalo naplnit, protože z toho, co jsem říkal, ty dva cíle nejsou asi tím, co by Evropu dokázalo táhnout. Ale pokud se opravdu pokusí Visegrádské země zapomenout na své spory, a ty spory tady stále jsou velké, například mezi Maďarskem a Slovenskem, a soustředit se na témata, která je spojují. Pro premiéra Babiše by to třeba mohly být i emisní povolenky, kde žádá výrazné rozvolnění a doufá, že tedy další visegrádské země jej v tomto podpoří, tak samozřejmě by to byla poměrně silná lobbystická skupina. Polsko ovšem zároveň třeba má i úplně jiné zájmy. Spolupracuje na určitém projektu, který by mohl znamenat dvourychlostní Evropu. Tam spolupracuje s dalšími největšími ekonomikami Unie. Dnes jedná polský premiér Tusk vlastně bezprostředně po tom zasedání Visegrádské skupiny v Berlíně, kde se setkává před summitem NATO opět s největšími evropskými zeměmi.
3: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
3: Jednání ústavního soudu je pokračováním politiky jinými prostředky. Dalo by se říci poté, co se spor o účast prezidenta na summitu NATO přesunul do Brna. Slovo má Petr Hartmann.
5: Podle premiéra Andreje Babiše není dobře, když na sebe politici podávají žaloby. Reagoval tím na rozhodnutí prezidenta Petra Pavla obrátit se na ústavní soud. Ten má konkrétně vyjasnit, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Formální odpověď je poměrně jednoduchá. Měla by to učinit vláda. V minulosti se o tom nebylo potřeba dramaticky dohadovat a už vůbec ne soudit. Pokud hlava státu chtěla vést na summitu NATO českou delegaci, tak jí v tom vláda nebránila. Součástí delegace pak nezřídka býval rovněž premiér. Bylo jedno, zda na Hradě seděl Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Společnost na jednáních NATO jim dělali například premiéři Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Mirek Topolánek, Petr Nečas nebo i Andrej Babiš. Současný předseda vlády si tak symbiózu s hlavou státu už na summitu vyzkoušel. Konkrétně v roce 2018 v Bruselu. Tehdy na něm členské státy Severoatlantické aliance rovněž řešili plnění či spíše neplnění závazků. Museli reagovat na kritiku tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa. Česká republika tenkrát vydávala na obranu částku, která se ke 2% hrubého domácího produktu ani nepřibližovala. Přesto nebyl problém, aby první den reprezentoval zemi prezident Miloš Zeman a druhý potom premiér Andrej Babiš. V roce 2026 se nijak dramaticky nezměnilo jedno z klíčových témat summitu. Opět se bude hovořit o výdajích na obranu. Děje se tak znovu na základě kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pozici České republiky bude opět obhajovat premiér Andrej Babiš. Součástí delegace tentokrát nebude prezident Miloš Zeman, který už ve funkci skončil. Na summitu v Turecku by měl ale chybět jeho nástupce Petr Pavel. Ten se na základě dosavadních zvyklostí snažil několik měsíců nalézt s vládou pro obě strany přijatelný kompromis. Ukázalo se, že marně. Rozhodnutí kabinetu, že hlava státu nebude součástí české delegace, proto vyvolalo očekávanou reakci. Petr Pavel řadu týdnů připouštěl, že se obrátí na ústavní soud. U něj se domáhá vyjasnění postupu při rozhodování o účasti prezidenta na summitu. Zároveň žádá, aby vláda nekladla prezidentovi překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí a naopak mu poskytla maximální součinnost. Nejenom z obsahu žaloby lze vyvodit, že vztah mezi Hradem a vládou v oblasti zahraniční politiky má k ideálu daleko. Rozhodnutí o neúčasti Petra Pavla na summitu v Turecku to názorně dokumentuje. Ústavní soud by měl autoritativně vyložit, zda vůbec a případně jakým způsobem může vláda omezovat pravomoc hlavy státu, zastupovat stát navenek. Takže žaloby by na sebe politici dávat neměli, ale ve výjimečných případech, kdy už nemají jinou možnost, to učinit musí.
3: Konstatuje Petr Hartmann. Máme financovat svůj budoucí růst na dluh, abychom mohli snadněji umořovat svoje dluhy? Tuto otázku si pokládá vláda, opozice a také náš spolupracovník Petr Holub.
6: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazný, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepoštěno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem změněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst a tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedině ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
3: Upozorňuje Petr Holub.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Silná, nezávislá a kvalitní média jsou něco jako podlaha. Jejich existenci příliš neřešíme, pokud najednou nezmizí. To se možná právě děje, jak upozorňuje naše spolupracovnice Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
7: Médiím se říkávalo čtvrtý stav, šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři, anebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice protitlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
3: Uzavírá Tereza Zavadilová. Pro vládu je logické získat po sněmovně i senát. Pro opozici by mělo být logické snažit se získat ho naopak pro sebe. Jenže je to možná složitější, jak ukazuje náš spolupracovník, publicista Jiří Leština.
8: Když před 2 lety hnutí ANO poprvé v historii vyhrálo senátní volby se ziskem 8 křesel, znamenalo to pro tehdejší vládní koalici spíš varovný šok. Její ústavní většina v horní komoře zůstala neotřesená. V letošních volbách do třetiny senátu ale Andrej Babiš může mnohem výrazněji podlomit dominanci stran bývalé vlády. Ty totiž budou obhajovat drtivou většinu ze 27 mandátů, které jsou ve hře. A je zjevné, že tuhle šanci si premiér nechce nechat protéct mezi prsty. O tom, že Andrej Babiš hodlá vzít horní komoru stečí, svědčí jeho úsilí o sformování jednotné volební aliance do Senátu s SPD a motoristy sobě. A není divu, že Babišovu nabídku společných vládních kandidátů se zaujetím vítají Tomio Okamura i Petr Macinka, jejichž partaje těžko mohou při samostatné kandidatuře výrazněji uspět. Tím spíš musí Babiše vyvádět z míry, s jakým chladem, ba přímo odporem, se v jeho vlastním hnutí setkává vize senátní spolupráce na vládním půdorysu. Jak informoval Seznam Zprávy, většina jeho kandidátů do Senátu o spojení s SPD a motoristy nestojí a počítá s kandidaturou pouze v barvách ANO. O čem ale vypovídá, že Babišovi uchazeči o Senát odmítají být spojováni a podporováni stranami, s nimiž jejich hnutí sedí ve vládě? Především o schizoidním rozpoložení hnutí ANO, pro jehož šéfa jsou nevypočitatelní extrémisté nepostradatelnými spojenci pro ovládnutí a vykořisťování státu. Tito se ale stávají štítivou koulí na noze pro senátní kandidáty v jejich individuální kampani, v níž osobní pověst a integrita hrají podstatnou roli. Je otázkou, jak nakonec Andrej Babiš naloží s odmítavými postoji svých senátních adeptů. A zda se nerozhodne převálcovat regiony a prostě jim nadiktovat spojeneckou kandidaturu s SPD i motoristy. Což pro něj, co by majitele a suverénního vládce hnutí ANO, nemusí být žádný problém. Tím spíš je nepochopitelné ustupování bývalých vládních stran od dohod o vzájemné podpoře svých kandidátů, které jim k senátní většině napomáhají od voleb v říjnu 2020. Ještě počátkem roku opoziční lídři hlásali, že chtějí domluvu na společných kandidátech ve všech volebních obvodech. Nyní to vypadá, že vůle k dohodě vyprchává a narůstá počet obvodů, v níž budou politici bývalé vládní koalice z někdejšího Spolu, Starostů či Pirátů kandidovat proti sobě. Předsedové těchto stran samozřejmě nemohou vynucovat pochopení pro politickou spolupráci ve všech obvodech. Přesto je zarážející, s jakou lehkostí demokraté varující před ovládnutím Senátu hnutím ANO a jeho spojenci vysílají své kandidáty do vzájemných soubojů, v nichž se mohou vystřílet mezi sebou a vydláždit tak cestu k vítězství Babišovým lidem. Jistě, letos je šance vládních stran na získání většiny v Senátu čistě teoretická. Zvítězit by museli ve všech volebních obvodech. Jakýkoliv výraznější úspěch, ale posílí jejich pozice do senátních voleb za 2 roky. O šancích na ovládnutí horní komory Babišem a tím i na podlomení ústavní pojistky proti jeho finálním útokům na základy demokratického státu se tak rozhoduje už letos. Což si ale opoziční lídři pohroužení do leštění stranických značek zjevně odmítají připustit.
3: Říká Jiří Leština. Německo má problém a my možná s ním. Preference strany Alternativa pro Německo jsou vysoké a dokonce přesahují popularitu křesťanských demokratů. Kde se tento fenomén vzal? Tuto otázku si položil Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
9: Alternativa pro Německo, označovaná za extrémně pravicové hnutí, vede v průzkumech volebních preferencí už o 9%. Vládní unie CDU-CSU se dostala na 20%. Alternativa je o bod pod hranicí 30%. Alternativa pro Německo se pomalu dostává do pozice subjektu, bez něhož nebude lze v Německu sestavit vládu, přestože ji z tradičních stran nikdo ve vládě nechce. Co by příchod AfD k moci znamenal pro Německo, si lze nejlépe představit přímo při diskuzích v německém parlamentu a porovnat zde vystupování kancléře Friedricha Merce, lídra CDU a šéfky AfD Alice Weidlové. Pro mě na rozpravě a jazyka, kterou zažíváme i v domácím prostředí, je poučná také pro Česko. Merz mluví o podpoře Ukrajiny, která bojuje i za Evropu, je ochoten posílat vojenskou pomoc Ukrajině a připravit se na případný útok agresivního Ruska a pomoci Ukrajině pod ochranná křídla Evropské unie. Weidlová bagatelizuje ostražitý postoj k Rusku tím, že přiléváním peněz válku nezastavíme. Skoro jako by Ukrajina nedostávala denně ostrý zásah na civilní cíle, jako by mrtví na jedné straně ani nebyli a umírali jen nevinní ruští bojovníci. Mluvme o míru, ne o válce a říkejme pravdu. Ukrajina se nikdy nesmí stát členem Evropské unie, římala Weidlová v parlamentu, jako kdyby četla propojený promírový projev Andreje Babiše smíchaný s antiukrajinskými řečmi Tomia Okamury. Okamurovštinu nasazuje vždy, když mluví o migrantech. Třeba když si stěžuje, že AfD je Amblok označována za hnědé hnutí jenom proto, že brání Německo před miliony darmožroutů nebo výžírků ze třetího světa. Možná, že naopak Tomio Okamura čerpá od paní Weidlové, nebo postupují podle jednotného nenapsaného manuálu lidí zpřízněných politickou volbou. Každopádně paušálních odsudků nad jinými lidmi, na něž si sami stěžují, se politici této politické vlny neštítí. Weidlová je ještě více než Okamurovo hnutí nakloněna k ekonomické spolupráci s Ruskem. Pomohlo by to podle ní katastrofální situaci německé ekonomiky. AfD navrhuje návrat k levné energii z Ruska, tedy pravý opak toho, o co se od roku 2022, kdy Rusové napadli Ukrajinu, snaží německé vlády. Tento obchodní model byl záměrně zničen šílenými výstřelky spolkové vlády, která místo diplomacie pořád eskaluje k válečné rétorice, k válečným akcím proti Rusku, shrnula postoj AfD Weidlová. I proto jeli pozorovatelé AfD na Putinovu ekonomickou konferenci do Petrohradu, kam jim kancléř Merz popřál při přestřelce v parlamentu sarkasticky šťastnou cestu. Rozštěpení německé politické scény se projevuje zoufale radikálním míjením zcela odlišného politického jazyka. Za slovy jsou ale i budoucí činy. O to děsivější jsou narůstající procenta podpory pro AfD. Pořád se vládní strany a zelení mohou uklidňovat tím, že mají společně zřejmě vládní většinu, nebo i tím, že AfD jen kumuluje protestní energii na sociálních sítích, posilovanou nespokojenost s vládou a čímkoliv, co udělá, přičemž programově a prakticky politicky je alternativní hnutí ještě slabší než současné vládnoucí strany a žádnou alternativou ve skutečnosti není. Jsou to jen těšínská jablíčka. Snadnost, níž ve společnosti přijímá nový radikální slovník politické rozpravy, svědčí o hlubší než programové identifikaci s AfD. Společnost rychle přepisuje svůj starý politický software a propadá se do sebe a své obavy z dnešního složitého světa. Alternativa pro Německo také zjevně neví, kudy z problémů ven. Ekonomicky je spíše naivní, ale vyjadřuje silné pochopení a solidaritu s těmi, kdo se cítí stejně společensky přehlížení nebo vylučování. A to je dnes, jak se ukazuje, větší politická síla, než jakou poskytuje stále menší skupina tzv. Informovaných voličů, hledajících v politice praktický rozum. V Česku už víme, jak takové vládnutí rozhněvaných odborníků vypadá. Němci se na ně zatím jen chystají. Úplně uniknout se muž asi nedá. To by boj o jazyk veřejné rozpravy musel ze strany tradičních politických subjektů vypadat úplně jinak.
3: Uzavírá Petr Fischer nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
10: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
11: říká bývalý šéf pražské Mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
12: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
13: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
12: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
14: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
12: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
14: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
12: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
15: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne. Jo.
12: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
16: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
17: V 6 hodin a ve čtvrtek 25. června začíná živé vysílání Ranního Plusu a u poslechu vás vítají Tomáš Pavlíček
18: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
4: A kterými tématy dnešní relace otevřeme? O čem jednali ve Washingtonu generální tajemník NATO Mark Rutte s prezidentem Donaldem Trumpem?
17: Jak přesvědčivé byly důvody rozhodnutí ústavního soudu umožnit účast prezidenta na summitu NATO?
4: Za metody, jak předvídat sucho, dostala prestižní Vichtrleho prémii. Jak nadšená je tato mladá vědkyně ze současných teplot?
17: To vše v našem vysílání uslyšíte. Nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Ondřejem Látalem.
19: Přeju vám dobré čtvrteční ráno. Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem Aliance, který se za 2 týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem. Žádá od nich loajalitu.
20: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
19: A v Ranním Plusu to podrobně probereme po zprávách. Vláda akredituje prezidenta na červencový summit NATO. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
18: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
21: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
18: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
22: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
18: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
19: A taky k tomu řekneme víc v ranním vysílání Plusu za chvíli. V polském Gdaňsku budou představitelé nejméně 12 zemí jednat o obnově Ukrajiny. Česko na dvoudenní konferenci zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nedorazí naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kvůli nedávnému odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání Zelenskému jsou vztahy mezi Kyjevem a Varšavou napjaté.
23: Ukrajinskou delegaci povede premiérka Julia Svyrydenková. Kyjev má podle ní zájem na konferenci uzavřít několik dohod, které by například posílily ukrajinský energetický sektor. Podle polské televize TVN je na konferenci připraveno k podpisu až 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi polskými a ukrajinskými firmami. Kvůli konferenci o obnově Ukrajiny jsou ale také v Gdaňsku ohlášené dva protesty proti ukrajinskému přístupu k historii. Organizátorům demonstrací se nelíbí rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat vojenskou jednotku po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století dopouštěla masakrů Poláků na Volyni. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
24: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na rizika spojená s letní dovolenou. Radí, aby cestující řešili kompenzace při spožděných nebo zrušených letech bez zbytečného odkládání. Ředitel centra Ondřej Tichota připomíná, že při delším čekání smí lidé žádat o proplacení stravy nebo ubytování. Pokud za spoždění může samotný dopravce, můžou po něm chtít i finanční náhradu škody.
25: Pokud vznikne problém na straně dopravce, potom mohou mít lidé právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur v závislosti na vzdálenosti letu a o něj si musí u dopravce požádat.
19: Změnu systému financování nepedagogických pracovníků dál provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a kraje na ně mají dostat víc peněz z daní. Podle některých ale přesto budou muset doplácet. Třeba Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 miliony korun. Město Olomouc s 10 miliony.
26: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
27: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
28: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
27: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
19: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobré ráno. Horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty dostihy ve Slušovicích, neuskuteční se velký hudební festival na výstavišti v Kroměříži a kvůli horku se nepoběží ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Máme taky čerstvou dopravu na Plusu. Na D48 z Nového Jičína směrem do Bělotína opatrně za sjezdem na Starý Jičín. Mezi 18. a 19. kilometrem se pohybuje pravděpodobně opilý chodec. A na D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte za sjezdem na Popůvky. Na 182. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až do Brna na 182. kilometr. A na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem opatrně před Zdiby. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje až do Cínovecké ulice. Před sjezdem na Čakovice se pohybují silničáři v levém pruhu. Zdržení už teď 25 minut. Dobře dojeďte. A dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty vysoko, 29 až 34 stupně, na horách většinou kolem 25. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní Plus.
4: No a časomíra nám ukazuje 6 hodin a 7 minut. Přejeme vám klidné vstávání. Šéf NATO Mark Rutte se v Bílém domě snažil obhájit evropské spojence před kritikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tomu vadí, že alianční partneři Spojeným státům nepomohli ve válce s Íránem a že nedávají dost peněz na obranu. Americký prezident řekl, že od spojenců očekává hlavně loajalitu. A jmenovitě označil Itálii, Británii a Španělsko. Více naše americká zpravodaj Jana Cíglerová. Dobrý den, Jano.
1: Dobré ráno.
4: Proč si Trump vybral právě tyhle země?
1: Itálii, Velkou Británii, Španělsko, on o nich řekl, že nepřispěli dost na obranu, že nepomohli Spojeným státům ve válce s Íránem a to, co jim je ještě společné, je, že všichni tři patří mezi spojence, kteří podle Pentagonu odmítli poslat válečné lodě do Hormuzského průlivu, když ho v únoru Írán zablokoval a Donald Trump na to dlouho nezapomněl. Pravdou také je, že Španělsko a Itálie má lídry, kteří se nebojí Donalda Trumpa kritizovat a to také nemá rád. On navíc u Británie a Španělska zase ještě kritizuje výdaje na obranu, které podle něj nedosahují toho, co se očekává od spojenců.
4: No a to byli přitom s Georgiou Meloniovou docela velcí kamarádi dlouho. No ale jak na tuhle kritiku reagoval šéf NATO Rutte? Snažil se Trumpovi oponovat nebo ho uklidňovat?
1: On se zdržuje toho, aby Donalda Trumpa otevřeně kritizoval nebo se s ním nějak mu oponoval, ale spíš je vždycky velmi pochvalný, velmi obdivující, mírní ty Trumpovy výpady, vyvažuje je, když třeba Trump vyjmenovával, kdo podle něj nedělá dost, tak Rutte řekl, že s tím mírně nesouhlasí a začal potom vypočítávat, co všechno evropské země pro obranu udělali, aniž by Trumpa ale přímo napadl. Takže je to taková jeho zavedená taktika nekonfrontovat, doplňovat kontext a přitom Trumpovi nechat poslední slovo.
4: Tak ne, nadarmo se mu říká Trumpův našeptávač. Ale co vlastně Jano znamená, když prezident řekne, že od spojenců chce hlavně loajalitu? Je to nějaký posun v tom, jak Spojené státy k NATO přistupují?
1: Dá se říct, Tomáši, že to je velmi výrazný posun, protože dřív Washington od spojenců očekával hlavně konkrétní závazky, procenta HDP na obranu, nákupy amerických zbraní nebo třeba podporu konkrétních misí. Ale když Trump řekne, že chce jen loajalitu, tak to posouvá k takové spíš osobní transakční logice, spojenectví jako věrnost, jemu samozřejmě, jeho rozhodnutím, ne jako nějaký soubor měřitelných povinností. A pro evropské diplomaty je to trochu znepokojující právě, protože ta loajalita se těžko měří a dá se říct, že jí také nikdy není dost.
4: No, Rutte si do oválné pracovny přivezl plakáty s čísly o zbrojení. Proč vlastně zvolil zrovna tuhle taktiku a osvědčila se mu v minulosti?
1: On už ji použil v loni na summitu v Hágu, kde tam taky takovými podobnými grafy a čísly operoval. Tehdy si za to vysloužil i takovou neformální přezdívku, kdy Trumpovi řekl, že pro Evropu je jako táta. Funguje to, protože ono to cílí přímo na to, na čem Donaldu Trumpovi nejvíc záleží, aby srozumitelně a jednoduše viděl, že jeho tlak měl výsledek, že to byl on, kdo donutil Evropu platit víc do toho společného rozpočtu.
4: No jak tahle schůzka zapadá do příprav na summit Aliance v Ankaře? Hrozí, že se podobné napětí přenese i tam?
1: Je to taková generálka před tou Ankarou, protože Mark Rutte potřebuje, aby ten summit za 2 týdny proběhl bez velkých překvapení. Takže teď testuje, jak silně Trump bude na spojence tlačit a snaží se ho jakoby předem uklidnit. To riziko je v tom, že jestli bude Donald Trump před 32 spojenci veřejně opakovat stejné výtky jako dneska nebo pro vás včera v oválné pracovně, tak to může ten summit, který má vlastně jen stvrdit ty loňské závazky, může ho proměnit v takové další kolo napětí a to je samozřejmě přesně to, čemu se Mark Rutte snaží vyhnout.
4: Tak tolik naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Díky, Jano, a přeju dobrou noc.
1: Hezký den, děkuju.
3: 6 hodin a 11 minut posloucháte Ranní Plus.
17: Ústavní soud uložil předběžným opatřením vládě, aby prezidentu Petru Pavlovi umožnila účast v české delegaci na summitu NATO v Ankaře. Prezident krok soudu přivítal s tím, že se tak zachovává dosavadní ústavní praxe. Premiér Andrej Babiš oznámil, že kabinet rozhodnutí respektuje. Zároveň ale trvá na tom, že zahraniční politiku podle ústavy provádí vláda. Ministr zahraničí Petr Macinka mluvil o bezprecedentním postupu soudu. Opozice naopak verdikt uvítala jako potvrzení dosavadních ústavních zvyklostí. Jak neobvyklé bylo právě použití institutu předběžného opatření, se krátce po vynesení rozhodnutí včera zeptala kolegyně Věra Štechrová Ondřeje Projse z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Dokonce tady byl podpůrně použit občanský soudní řád jako zákon upravující obecně předběžné opatření a nikoliv tedy zákon ústavním soudu, který jinak většinu těch řízení před ústavním soudem praví. A dokonce ti disentující soudci, kteří nesouhlasili s tím rozhodnutím té většiny, na to poukazují, že vlastně ten zákon ústavním soudu zná případy předběžného opatření výslovně, ale tento to není. Takže my s tím opravdu nemáme vlastně žádné zkušenosti. Je to úplně poprvé, kdy ústavní soud takto rozhodl, což je ale dáno i tím, že nemáme moc zkušeností obecně s těmi kompetenčními spory tohoto charakteru, protože nejsou vůbec časté před ústavním soudem.
17: To dnešní rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se jen na summit v Ankaře. Naznačuje ale tohle rozhodnutí nějak směr toho, jak bude ústavní soud přistupovat k té samotné žalobě, která se má tedy týkat kompetence vlády rozhodovat, jestli se prezident má účastnit dalších summitů NATO?
3: No čistě z právního hlediska nikoliv, protože ústavní soud se tam zaklíná, že skutečně jde jenom o to předběžně upravit tuto konkrétní věc, protože opravdu tam plynou ty hodiny, dny, které prostě neúprosně se blíží k tomu summitu. A výslovně tam uvádí i to, že vlastně ten výrok nepředznamenává to rozhodnutí v té samotné věci, to znamená obecně tomu právu prezidenta se účastnit toho summitu nebo respektive summitu obecně. Vlastně to rozhodnutí je založeno na tom, že tady je nějaká dlouholetá praxe, která byla dodržována a podle ústavního soudu je vlastně menší zlo tu praxi ještě jednou v uzovkách dodržet, než ji takhle jako přerušit, když vlastně to rozhodnutí by se nestihlo věcně projednat to finální.
17: Když tedy premiér ten verdikt označil za nezvykle rychlý, ministr zahraničí Macinka řekl, že jsme svědky nejrychlejšího soudního rozhodnutí na zemi. Je tedy na tom předběžném opatření obecně něco nezvykle rychlého?
3: No tak to není úplně přesné, protože předběžná opatření právě vždycky jsou rychlá. Jo? Od toho vlastně jsou, že se musí rozhodnout okamžitě, aby právě nedošlo ke zmaření třeba toho účelu toho soudního řízení. To znamená, že se rozhoduje v řádu dnů. O předběžných opatření to není tak nezvyklé, ale je skutečně naprosto nezvyklé, že ústavní soud takhle rychle rozhodne. To je druhá věc.
17: Co tedy z toho rozhodnutí ústavního soudu teď pro vládu a ministerstvo zahraničí vyplývá? A co se dá čekat, když premiér Babiš s ANO už na síti X tedy napsal, že rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Pavla na summitu NATO respektuje?
3: No tak opravdu by se dalo očekávat, že bude takzvaně akreditován prezident jako člen té delegace na ten příslušný summit, protože to je odštu běží. A vlastně ten summit asi proběhne ještě předtím, než ústavní soud finálně rozhodne. Takže ta součinnost skutečně v tuhle chvíli spočívá v účasti nebo zajištění účasti, umožnění možná ještě přesněji účasti prezidenta na tom konkrétním summitu, ale nepředznamenává nám nic ke vztahu prezidenta vlády k, řekněme, nějakým širším otázkám toho ústavního systému.
17: Podání kompetenční žaloby i to dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil ministr zahraničí Macinka za pokus o ústavní půjč. Tak posiluje tohle rozhodnutí roli prezidenta anebo ji spíš jen neoslabuje?
3: No tak je potřeba asi odmítnout takhle silná slova, to opravdu není na místě. Ty kompetenční spory, to je standardní součást samozřejmě právního státu, není to rozhodně ústavní půjč. To, že to je nezvyklé, že se nedokázali domluvit, to samozřejmě je škoda, ale myslím, že to není rozhodně vina jenom prezidenta republiky, takže to bych jako bral jako velmi jako nepovedenou nadsázku, ale jinak prostě není z toho rozhodnutí zřejmé, toho právního hlediska rozhodně ne, že by ústavní soud chtěl nějakým způsobem posilovat postavení prezidenta v tom systému. Samozřejmě ale tím, že takhle rozhodl, poměrně překvapivě, teda nutno říct pro mě alespoň, tak z toho mezi řádky lze vyčíst, že ústavní soud prostě vnímá tu situaci negativně v tom smyslu, že ten postup vlády asi v jeho očích nebyl úplně ideální.
12: Řekl nám ústavní právník Ondřej Preuss z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: A tento rozhovor dozněl 6:45 v Ranní plusu. Nejspíš to v aktuálním horku slyšíte opravdu ze všech stran. Nezapomínejte pít, ať nejste dehydrovaní. Jenže věděli jste, že ano, tady zrovna jako Daniela zvedá hrneček, ano, číši s vodou. No ale věděli jste, a věděla jste to i ty, Danielo, že i nadměrné pití vody může tělu ublížit? Věděla jste?
12: Nevěděla.
4: No tak pozor na to, teď si o tom povíme. V krajních případech hrozí třeba otok mozku nebo srdeční selhání a o tom, kde je tedy ta správná hranice a kolik tekutin bychom měli v létě vypít, si teď budeme povídat s Veronikou Šlajsovou z domácí redakce. Dobrý den.
5: Krásné ráno.
4: V posledních dnech je opravdu horko, o víkendu navíc může být až 39 stupňů. Pojďme si tedy na úvod říct, kolik tekutin bychom v takovém počasí měli za den vypít.
5: U dospělého člověka je to kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně 2 až 2,5 litru. Záleží ale i na váze a výšce, pokračuje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
6: To znamená, pakliže máme větší tělesný povrch, více ztrácíme a více tedy musíme také popít, a ještě ten člověk vysoký, že jo, tak samozřejmě je to trošku víc.
5: Malé děti by samozřejmě měly vypít méně než dospělí. V létě zhruba 1,5 až 2 litry. Důležité je ale taky to, co pijeme. Ideálně by to podle Štolfa měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje.
4: Tak asi tušíme a naznačili jsme to už v úvodu, co může způsobit nedostatečné množství tekutin, bolesti hlavy, únavu nebo i kolaps. Ale už jsme si řekli, že nám může ublížit taky nadměrné pití vody. Proč?
5: Tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat a naředí se tak i minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů a mozku. Lidé pak můžou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci, tak i bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy, říká Štolfa.
6: Málo kdy se to samozřejmě stane, protože jen málo kdo dokáže vypít těch tekutin tolik, aby si přivodil tento stav, ale je to na bázi právě toho, abychom nenařadili to naše vnitřní prostředí do těch nefyziologických mezí.
5: Zdravotní problémy podle něj hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
4: No tak to bych asi nedokázal, to by bylo skoro až mučení, bych řekl. A jak tedy poznáme, že pijeme správné množství vody?
5: Kromě toho, že si budeme pitný režim hlídat, to může napovědět i barva moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
7: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
5: Právě i ledviny může špatný pitný režim poškodit, jenže ledviny většinou nebolí a proto se případné onemocnění často projeví až v pozdější fázi.
4: No pojďme si ještě připomenout, pro koho je dodržování pitného režimu v létě zvlášť důležité.
5: Jsou to hlavně seniori a děti. Co dělat, pokud jsme v blízkosti člověka, kterému se v horku udělá špatně, popisuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
8: Je potřeba se přesunout ideálně do stínu nebo do klimatizovaného prostoru, doplnit ty vlažné tekutiny a přiložit chladný obklad na čelo nebo na zátylek. Následně je vhodné dodržovat klidový režim. Zároveň pokud se dostaví pocit na omdlení, je důležité si sednout nebo případně lehnout.
5: Když ale vidíme, že je někdo v bezvědomí, je třeba mu dvěma prsty pod bradou zaklonit hlavu, aby mohl dýchat a zavolat záchrannou službu. Totéž platí, jestli má on nebo i my silné bolesti na hrudi, křeče nebo nemůže dýchat. Co se zatím týká června, kvůli horku praští záchranáři vyjeli podle KIRSEK asi 130 případům. Jen za včerejšek to bylo kolem 50 výjezdů. Loni ve stejném období to přitom bylo dohromady jen 14 zásahů. Jak už jsme řekli, o víkendu může být i 39 stupňů. Lidé by tak pitný režim a pobyt na přímém slunci rozhodně neměli podceňovat.
4: Tak Danielo, dej si ještě doušek a my pro tuhle chvíli děkujeme Veronice Šlajsové z domácí redakce. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Já si dávám doušek vody, ale také připojuji krátké hlavní zprávy s datem 25. června. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě slíbil po včerejším předběžném opatření ústavního soudu, že dnes doplní prezidenta Petra Pavla na seznam akreditovaných hostů na červencový summit NATO v Ankaře. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na šampionátu tak končí. A Bílý dům ve středu požádal kongres o dodatečné výdaje ve výši skoro 88 miliard dolarů. Většinu této částky chce využít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Napsala to agentura AFP.
4: A ještě pro vás máme jednu důležitou zprávu, která přichází z agentura, postupně se aktualizuje. Venezuela krátce po sobě zasáhla dvě silná zemětřesení, kvůli kterým se zřítily desítky budov, a to i v hlavním městě Caracasu. Otřesy přesahující 7 stupňů zasáhly severní pobřeží země. Americká geologická služba uvedla, že očekává vysoký počet obětí a zraněných. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
4: Víme, jaké škody ta zemětřesení způsobila.
9: V tuhle chvíli to ještě stále není úplně jasné podle venezuelských úřadů, ale teď záchranáři a hasiči zasahují hlavně právě v metropoli Caracasu, taky na předměstí Altamira. Právě tam se podle těch prvních zpráv zřítilo několik budov, stále pokračuje pátrání po přeživších. Je to vidět i na záběrech ze sociálních sítí. Na těch dalších je taky třeba vidět, jak lidé v panice utíkají ven ze svých domů. V době toho zemětřesení to se odehrálo okolo 6. večer venezuelského času, tedy krátce po půlnoci toho našeho. Navíc bylo mnoho lidí doma, protože ve Venezuele slavili státní svátek.
4: No to je tragická souhra okolností, možná, že to ovlivní bohužel i počet obětí, ale jak teď reagují venezuelské úřady?
9: Právě krátce po té sérii těch dvou bezprostředně po sobě jdoucích zemětřesení vystoupila v televizním projevu prezidentka Delcy Rodríguezová.
10: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión.
9: Podle ní ty dvě zemětřesení zasáhla ještě dalších 5 venezuelských regionů a pak ještě následovalo asi 20 otřesů. V těch prvních slovech, které jsme slyšeli, vyzvala k zachování jednoty v celé zemi a zároveň s tím vyhlásila stav nouze. S nabídkou pomoci se jí už údajně ozvaly první státy. Zároveň taky vyjádřila soustrast všem rodinám obětí. Neupřesnila ale, kolik by těch obětí mělo asi zhruba být. Americká geologická služba krátce po zemětřesení totiž uvedla, že očekává velký počet obětí v řádu tisíců a taky velké materiální škody. Samozřejmě ty další informace postupně přichází, takže to budeme sledovat. Do těch záchranných operací teď podle Rodríguezové jsou zapojení zdravotníci po celé zemi. Taky vystoupil krátce ministr vnitra Diosdado Cabello. On apeloval na to, aby lidi ještě v těch prvních hodinách po těch otřesech zůstávali venku, to kvůli těm dotřesům. Dnes taky nebudou fungovat vlaky a metro ve Venezuela, dokonce týdne tam zůstanou zavřené školy.
4: Ty jsi mluvil o tom, že venezuelská prezidentka zmínila nabídku pomoci dalších zemí. Jak na to neštěstí tedy reagují další státy?
9: Tak právě vyslání týmu zdravotníků a taky týmu záchranářů už avizovaly Spojené státy. Ty uvedly krátce po těch otřesech, že jsou v kontaktu s venezuelskými úřady. Už teď asi před několika desítkami minut reagoval taky americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social, napsal, že jsou Američané připraveni okamžitě pomoct a že už taky zaúkoloval všechny příslušné agentury. Samozřejmě ještě dodal takovou doušku, že ta situace tam vůbec nevypadá dobře. A pomoc taky nabídly i další země v Jižní Americe. Salvadorský prezident Nayib Bukele řekl, že jeho země připravila už 50 tun humanitární pomoci a nutných zásob a že je připravená okamžitě vyslat asi 300 záchranářů. A to zaslání humanitární pomoci už avizovala i Brazílie, Ekvádor a nebo Mexiko.
4: No všechno to shrnul Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 26 minut. Pro Moniku Hlavsovou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd je současné tropické počasí skvělým studijním materiálem. Mladá klimatoložka zpracovává data pro web Intersucho a zároveň hledá nástroje, jak nejlépe předvídat dopady sucha. A právě za tento výzkum získala Monika Hlavsová včera Wichterlého prémie pro mladé nadějné vědce Akademie věd.
11: Tak je to pro mě především velká čest, ať už to, že mě na mém domácím ústavu, Ústavu výzkumu globální změny, nominovali jako možnou kandidátku. A samozřejmě pro mě ještě větší čest to, že potom ta prémie mi byla přidělena jako z pohledu Akademie věd a neuvěřitelně si toho vážím.
13: Tušíte, co uděláte s tou finanční prémií 3x110 000?
11: Zatím trošku váhám, je to dost peněz, ale myslím si, že by bylo dobré částečně to použít na možnost udržovat vztah se zahraničními kolegy, cestovat, spolupracovat nadále, protože na tom je naše práce z velké části postavená, a částečně možná i něco věnovat na dobročinné účely, pokud to bude možné.
13: Co odborník na sucho říká současnému počasí?

0: protože je to něco, co nás baví, na čem dlouhodobě pracujeme a vidíme vlastně výsledky té naší práce. Samozřejmě nejsme úplně fanoušky toho, co to znamená pro krajinu, ani co vidíme, že to bude znamenat pro českou krajinu v budoucnosti, protože čekáme, že tyhle červené mapy a výskyt sucha budou stávat častější, intenzivnější a pokoušíme se na ně nějak připravit právě i tím monitoringem a sledováním té aktuální situace.
1: V tom svém výzkumu propojujete družicová data, klimatické modely a umělou inteligenci, takže jak?
0: Věříme tomu, že aby jsme zvládli dobře sledovat sucho a právě i ty jeho dopady, tak nemůžeme spoléhat nikde jenom na jeden nástroj. Proto se snažíme je všechny kombinovat, tak aby nám to dodávalo opravdu celostní pohled na tu situaci. Satelity nám mohou pomoci s monitoringem velkého území a klimatické modely nebo scénáře nám zase můžou ukázat, co nás čeká v budoucnu a s jakou pravděpodobností. No a díky rozvoji umělé inteligence můžeme procházet mnohem větší množství dat, nemusíme trávit tolik času s hledáním informací o dopadech. Můžeme se v práci urychlit a mít dostupný mnohem větší objem dat a tím pádem být zase o něco chytřejší a připravenější.
1: Abyste zjistili, jaké jsou dopady toho sucha.
0: Je to tak. Jsme vyvinuli nástroj pro sledování dopadu sucha na základě analýzy online dostupných médií, protože o dopadech sucha se většinou píše, dají se velmi obtížně měřit, takže my se spoléháme právě na analýzu textu a hledáme v ní ty strukturované informace o dopadech sucha.
1: No, ale když se řekne dopady sucha, tak co to vlastně je?
0: To je velmi záhodná otázka. Asi každý odpoví trošičku jinak, protože ty dopady můžou být okamžité, můžou začínat až za nějakou delší dobu po tom, co venku vidíme průběh suché epizody, můžou to být dopady na společnost, na ekosystémy a i pro každého člověka by to znamenalo něco jiného.
1: Říká Monika Hlavsová z Ústavu výzkumu globální změny, jedna z letošních držitelek Wichterleho prémie pro mladé vědce Akademie věd. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: 6 hodin 30 minut má Ondřej Látal čas odprezentovat stručné zprávy.
3: Český rozhlas Plus.
4: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit Severoatlantické aliance. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Francie a Itálie pořádají první společný summit za poslední 4 roky. Ministři obou zemí chtějí na jihu Francie posílit spolupráci v obraně, v kosmickém průmyslu a taky energetice. Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítá italskou premiérku Giorgio Meloniovou.
5: Francouzští a italští politici mají podle serveru Nismata podepsat hlubší spolupráci v obraně na nadcházejících 5 let. Obě země chtějí společně vyvíjet střely Aster i systémy protivzdušné obrany Mamba, které jsou považované za alternativu k americkému Patriotu. Ministři obou zemí mají jednat taky o spolupráci v jaderné energetice, konkrétně o malých modulárních reaktorech. Tématem budou i důležité infrastrukturní projekty mezi oběma zeměmi, jako třeba tunely Fréjus a Tende, nebo železniční linky mezi Lyonem a Turínem. Francouzská média zároveň poukazují na nevždy dobré vztahy mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgio Meloniovou, které dělily různé politické postoje, názory na americkou administrativu i vměšování do domácího dění. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze po 2 silných zemětřeseních. Ta zasáhla karibské pobřeží země. Prezidentka taky kondolovala blízkým obětí, jejich počet ale neuvedla. Jasné zatím není ani to, kolik lidí je zraněných. Silnější ze 2 zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 miliony korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. V Praze nejezdí metro linky B mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží. Na svém webu o tom informuje dopravní podnik. Ve stanici Anděl spadl člověk do kolejiště. Cestující můžou mezi Florencí a Smíchovem využít tramvajovou linku 3, která jede odklonem přes Dvorecký most. Kdy se podaří provoz obnovit, zatím není jasné. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 177. kilometru se zastavují kamiony, fronta se sune až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. A na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru se zastavíte, kolona pak pokračuje až do Cínovecké ulice. A v Holešovičkách směrem do centra už se podařilo odklidit následky nehody osobního auta a motorky. V místě se popojíždí už z Liberecké ulice. Dobře, dojďte. Čtvrtek 25. června bude jasný, během dne místy přechodně až polojasný, teploty vysoko 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
6: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Danielou Vrbovou máme 6 hodin a skoro 34 minut. A jako vždy v tomto čase si bereme k ruce dnešní vydání zdejších deníků, díváme se na stránky hlavních zpravodajských webů a dnes nám pomůže ze základní orientací šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová, která je s námi ve studiu. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Všechny deníky samozřejmě přinášejí včerejší dění kolem ústavního soudu, ale věnují se také nynějšímu horku, jako třeba Deník N. Jaký článek jste tam vybrala?
7: Je to populární téma, jak jsme slyšeli i ve vašem zpravodajství. Deník N o tom informuje ve vícero zajímavých textech. Kde se berou vedra? Tak se jmenuje rozhovor s meteoroložkou Taťánou Míkovou, protože nás čeká víkend s teplotami až kolem 40 stupňů Celsia a meteorologové nevylučují překonání historického rekordu. A tropické počasí bude v příštích dnech i na horách. O víkendu se horký vzduch ze západní Evropy přesune k nám, kde bude nejtepleji, říká v rozhovoru Taťána Míková. Je pravděpodobné, že budou padat teplotní rekordy. Dosavadní byl v srpnu 2012 v Dobřichovicích, kde naměřili 40,4 stupně Celsia. A to je zatím úplně nejvyšší teplota, která byla kdy v Česku naměřena. A magických 40 stupňů poprvé překonala stanice v pražské Uhříně vsi a to mě zaujalo v roce 1983. Teplo také bývá v severočeských Doksanech. No a teď kamět na hřebenech hor je obecně o 10 stupňů chladněji. Nicméně šplhat ze 40 do 30 se také úplně nedoporučuje, zejména těm, kteří nejsou úplně fyzicky v kondici. Takže je tady rada, kam jet, kde je dneska kolem 25 stupňů a bude ve Skandinávii, v Kodani, v Stockholmu, teď mají teploty kolem 27 stupňů. Chladněji o víkendu bude, ale i v západní a jižní Evropě, kde si nyní naopak užívají horka. No a nejtepleji v nadcházejících dnech z celé Evropy bude právě u nás. Velkou roli v tom hraje globální oteplování. Ve střední Evropě se klima otepluje, a to mě také zaujalo, až dvakrát rychleji než v průměru za celý svět. Teď se dostáváme do té teplejší části, která k nám posílá vzduch rovnou z Afriky, z pouště. A dojde zde dojde také na tepelnou kopuli, což je vysoký tlak, který uzamkne horký vzduch nad jedním územím a zesiluje vlnu veder. Takže nic pěkného.
6: Takže nic pěkného a počasí bude asi pokračovat. My se tomu budeme věnovat i v našem ranním vysílání, tak pojďme se podívat na další články, které jste vybrala. V Hospodářských novinách vás zaujal text z polské konference o obnově Ukrajiny.
7: Má titulek Chcete zvládnout krizi a chránit životy? Tohle je 5 lekcí přežití, vzkazují Evropě z ukrajinského Chersonu. V některých čtvrtích ukrajinského města Cherson se v poslední době obnovilo veřejné osvětlení. Místní samospráva to ukazuje jako symbol normalizace života ve městě na břehu řeky Dněpr, které je denně cílem desítek ruských dronových útoků. Proto se vžil název lidské safari. Právě kvůli nim se lidé bojí chodit ven. Hlavní ulice jsou chráněny protidronovými sítěmi a zřejmě budou muset odejít rodiny s dětmi. I přesto se město, kde žije několik desítek tisíc lidí, místo předválečných 300 tisíc, stalo symbolem ukrajinského vzdoru a schopnosti fungovat v těch nejtěžších podmínkách. Na konferenci o obnově Ukrajiny, která začíná v polském Gdaňsku, právě představili chersonští ve středu knihu s radami pro evropská města, jak zvýšit svoji odolnost. To se může hodit nejen v případě vojenského konfliktu, ale i pro jiné mimořádné situace, kdy nefungují běžné služby. Napsali jsme jiné proto, abychom vyvolali vlnu sympatií, říká v úvodu šéf vojenské zprávy. Ale abychom se podělili o naše znalosti, které Evropa potřebuje a které mohou zachránit lidské životy.
6: V Hospodářských novinách, ale také v Mladé frontě dnes vás zaujal text o italské premiérce Giorgi Meloniové, tedy o ní a o Donaldu Trumpovi. Jak se to stalo, že se obrátili proti sobě?
7: Přesně tak. Informují o tom, jak Hospodářské noviny, tak Mladá fronta dnes. Ale v Mladé frontě dnes se dále ještě dočteme, kromě ústavního soudu, také o tom, že přibývá jedovatých stromů ve městě, které vydrží větší žár. Ale mě nejvíce zaujala zpráva o tom, že mladí táborníci postavili chatu, jakou nikdo nemá, a na místě, kde je už dnes těžko něco levně postavit. Liga lesní moudrosti, jestli jste o ní slyšeli, je to skautsky a přírodně orientované hnutí, které má u nás asi jen 1500 členů, postavila unikátní základnu, novou horskou chatu díky štědrému odkazu dědictví na jižních svazích Krušných hor nedaleko Božího daru. Koupila zde malou zdevastovanou chatu a vybudovala něco unikátního. Chtěli jsme ukázat, že i malá neziskovka může postavit něco, co nezatíží okolí. Dostupné místo pro děti a mládež uprostřed hor, popisuje náčelník ligy Marek Havrlík. Jde asi o jedinou udržitelnou novostavbu pro děti a mládež, která u nás vznikla za desítky let a letos bude poprvé postupně v provozu. Budou se moci jezdit oddíly, školy, dětské skupiny, kapacita je 40 lidí a je to jinak na tomto exkluzivním místě pro takovéto kolektivy nedostupné. Uprostřed lesa. Stavba je z přírodních materiálů, ze dřeva, konopného betonu, dusané hlíny, z povalů. Liga si objekt mohla pořídit jen díky velkorysému odkazu Zdeňka Fischera Klena, člena ligy, který po roce 1948 emigroval z komunistického Československa do Kanady, kde pracoval pro správu národních parků. Proto se jmenuje Klenova bouda.
6: Tak touto konstruktivní zprávou do slova a do písmene ukončujeme dnešní přehled domácího tisku. Dnes to nejzajímavější vybírala šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová a my vám za to děkujeme.
7: Taky děkuji, hezký den.
8: No, mě zaujalo, že se něco může stavět z konopného betonu, dusané hlíny a povalů, tak třeba kdyby se využili tyhle materiály ve velkém, že by to vyřešilo krizi bydlení. No ale řeč také byla před chvilkou o životě v Chersonu a my teď máme ve studiu Martinu Maškovou, která se z této oblasti právě vrátila. Vítej, Martino.
9: Dobré ráno.
8: Kde si tentokrát na jihu Ukrajiny natáčela a co říkají tamní obyvatel aktuálnímu dění, protože víme, že zrovna tyhle regiony čelí nejčastějším ruským útokům.
9: Do Chersonu nebylo možné jet. Možná místní můžou, ale pro nás jako návštěvy vojáci vysloveně nedoporučili, abychom měli ani tam, ani do vesnic, kde jsem třeba byla ještě loni na podzim. Já jsem byla v Mykolajivu, ve velkém městě, které je, nebo bylo, jak víte, dříve sídlem Černomořské flotily, leží 65 kilometrů od Černomorského pobřeží, má asi 400 tisíc obyvatel, ten počet obyvatel kolísal, protože před válkou to bylo asi 470 tisíc, pak na začátku konfliktu toho velkoplošného v roce 2002 kolem 200 tisíc, teď se to zase vrací, protože také lidé zase utíkají z té chersonské oblasti a přijela jsem v době, kdy Ukrajina dvakrát ví, co proti začátku roku útočí na ruskou ropnou infrastrukturu, logistiku a to i na Rusy anektovaném poloostrově Krym.
8: No a co na tenhle vývoj říkají místní?
9: Já jsem mluvila 7 různých generací, kteří zrovna šli nakupovat do jednoho ze supermarketů v Mykolajivu. Ptala jsem se mimo jiné na jejich názor na to, co anebo kdo může pomoci ukončit válku. Trochu troufalé, my jsou ještě opravdu uprostřed války, uprostřed dronových útoků, byť v Mykolajivu je to mnohem klidnější než v Chersonu. Bývalý učitel tělocviku, který kvůli ruským raketám přišel o zetě a rozstříleli mu byt v centru města, byl plný energie, ale také asi pochopitelného hněvu proti okupantům, takže odpuste, volil občas pepené výrazy, on se také omlouval.
10: Prosíte, tam vyrzdě, šlo, nevyrzdě.
11: Odpuste mi, ale snažím se vyjádřit něco, co se vyjádřit nedá. Jsme Ukrajina, hlásím se k Ukrajině. Ale proč? Je mi upřímně řečeno 68 let. Můj zeď zemřel. Od té doby pořád pláču, protože to je zlé. Je to svoloč. Promiňte, prosím, ten výraz. A teď mě bombardují, i mého psa Ljošku. Ale všechno bude v pořádku, nezahyneme. My, Ukrajina, budeme v pořádku. Přejeme si mír, i Zelenský chce mír. Promiňte, prosím, celá země říká, chceme mír. Kéž Bůh dá, abychom zůstali zdraví. Chceme mír, nechceme tady ruskou svoloč.
9: Já jsem se divila, proč tento obyvatel Mikulájev tolikrát zdůrazňuje, že má rád Ukrajinu, ale pak jsem si uvědomila, že patří k těm ruskojazyčným obyvatelům, pro které někdy bývá těžší přímo ten fakt, že zemi okupuje Rusko, se kterým má společný jazyk, společnou kulturu. Jiná obyvatelka Mikulájev bývala účetní, rovněž seniorka, o něco mladší než ten pan první zmíněný, je naopak oponentkou toho vojenského tlaku na Moskvu.
12: Зачем на мирное население направлять на ракеты?
13: Proč míří raketami na civilní obyvatelstvo? Pokud je bojové pole, kde se rozhoduje o věcech, tak je to řešení vojenské, rozumíte? A posílat rakety na civilní obyvatelstvo není dobré ani pro nás, ani pro Rusy. Takže bychom měli mluvit jen o míru, ne o válce a vše řešit diplomatickou cestou. Protože válka k ničemu dobrému nevede. Žádný národ ji nevyhraje. Trpí všichni.
12: Все страдают.
8: A jak moc, Martino, je teď Mikulajev a okolí vystaven ruským dronům či raketám? Ty jsi říkala, že je to tam klidnější než v Chersonu, ale co jsi tam zažil?
9: O něco klidnější, já jsem tam byla v sobotu a v neděli, tady 21. 20. června, těsně poté, co tam byla poškozena školka a několik domů, a týden předtím tam byli tady rovněž Mikulajevu zranění tři lidé, včetně 10letého chlapce. Jak jsme řekli, o dost hůři na tom Cherson, chersonská oblast. A já jsem právě toho téhož nákupního střediska Mikulajevu narazila na mladý pár, který přímo v Chersonu žije.
13: Je to tam hrozné. Neustále na nás útočí drony nebo ostřeluje dělostřelectvo. Nedá se tam žít. Proto jsme na chvíli odjeli. Manžel slouží v armádě a tak spolu nemůžeme žít, vídat se. Vyhledáváme všelijaké příležitosti k setkání.
9: A to byl právě ten okamžik volna, který zrovna manžel měl. A ta dáma byla mladá inženýrka, odhadem třicátnice. Její muž mi odpověděl na otázku, zda to, že Ukrajina víc útočí i v ruském vnitrozemí, může přiblížit mír.
14: Rozumíte, jakže даже вони залишать окуповані території, відійдуть до своїх кордонів.
11: Rozumějte, pokud Rusové opustí okupovaná území a stáhnou se za své hranice, není to žádná záruka. Nebudou třeba tolik posílat rakety, ale drony. Jednoduše to území opustí nebo se pokusí získat další, ale válka od roku 2022 se změnila. V současnosti útoky na dlouhé vzdálenosti provádějí raketami. V první linii jsou to řízené letecké bomby, které padají každý den. Rozsah ničení infrastruktury i chudých čtvrtí je velký. Navíc posílají malé FPV drony, které také dělají velké škody. Útočí na autobusy, civilní i vojenská auta, i na všechny sanitky a humanitární organizace. Vím to, protože sloužím přímo v Chersonu jako voják.
14: Chersoně, no, jak vyskovoslužbovací.
9: No, mluvila jsem také se dvěma mladými dívkami, středoškolačkami o tom, kdo by podle nich mohl dovést válku ke konci. Jak to bývá v tomto věku, tak trochu se ostýchali mi cokoliv říct.
15: Nevím.
9: Evropa? Amerika? No, prezident? Amerika?
15: Tak.
9: Věříte Americe?
15: No, nevím.
9: A mluvíte o tom třeba doma s rodiči, roditeli? Nebo...
15: Ne.
9: Vůbec.
8: A co, Martino, nebo kdo může ukončit válku, tak to je citlivé téma, zvláště kvůli úmrtím a zraněním vojáků, jak například se na Ukrajině projevuje pieta.
9: Města i obce mají své takzvané aleje hrdinů, či nástěnky s portréty vojáků, kteří padli. Viděla jsem třeba i pomník právě Mikulajev, kde jsou vysačky se jmény a krevní skupinou, kterou nosili oběti války. Při průhledu k administrativní budově, která je úplně zničená právě z roku 2022, z tého prvního období konfliktu, tak je vidět silueta žena dětí, které zůstávají po těch mrtvých vojácích. Tentokrát jsem nevěděla pohřební kolonu, tam ta troubí, jako je u nás zvykem, když jede svatba, takže to je velmi působivé. A na západě Na Ukrajině jsme pak byli svědky toho, jak vojáci, kteří se chystají na frontu, nastupují do autobusu. Ty jejich tváře mluvili za všechno, také jsme byli svědky vojenského pohřbu. No stejnou otázku, co by mohl nebo kdo by mohl pomoct si ukončit válku, tu jsem položila také Světlaně, starostce jedné z obcí, která leží už na samém pomezí Mykolajivské a Chersonské oblasti.
16: Já čekaju toho míru duže silno, tomu, že mene dvoje synov tam.
9: Starostka mi řekla, že se nemůže dočkat míru, protože má ve válce syn. Řekla to mi, láme srdce. Také dokonce evokovala Sovětský svaz, kdy žili společně lidé, kteří v té oblasti tady jsou. To znamená i ruskojazyční, i ukrajinsky mluvící. V té vsi žije teď už jenom kolem 260 lidí, převážně seniorky. I těch jsem se ptala, kdo podle jejich mínění může válku pomoci ukončit.
17: Один какой-то. Не сделает. Не сделает. И Зеленский один.
9: Každý člověk sám za sebe nic nezmůže. Ani Zelenský, odpověděla mi tahle obyvatelka vesnice na jihu Ukrajiny, s tím, že ale když pomůže Evropa, tak bude líp. Situace ve vesnici byla dramatická, hlavně v roce 2022, jak mi popsala další obyvatelka tahle vesnice, a nebezpečí trvá. Poté mi ženy popsali, že zvláště v noci tedy vesnicí proletují drony a je slyšet, když vojáci vesnici ostřelují.
8: No v té Mykolajivské a Chersonské oblasti si byla už loni v říjnu. Jak se vlastně změnila tamní bezpečnostní situace?
9: Jak jsem avizovala, bylo už tak nebezpečno, že na doporučení armády jsme tam vůbec jet nesměli, loni v doprovodu vojáku to ještě šlo.
8: No a jak jsou na tom momentálně v porovnání s jihem Ukrajiny ukrajinská města na východě země, zejména na Donbase, který si Rusko celý nárokuje?
9: Tak i tam se to zhoršilo. Tam jsou třeba obce, které byly nejdřív bombardované, pak okupované, nakonec zaminované. Aktuálně jde hlavně o Konstantinivku a Druškivku. A zdá se, že v pozemních bojích se ruské armádě poměrně daří i za cenu velkých ztrát na životech vojáků.
8: No a jaké jsou možnosti případných mírových jednání z pohledu Moskvy, jak se k tomu vyjadřuje Vladimír Putin?
9: Ten se vyjádřil, myslím, včera poprvé o útoku na rafinérii v Moskvě, k té ukrajinské ofenzivě vnitru Ruska, řekl, že nevidí důvod k přímým rozhovorům s Volodymyrem Zelenským.
8: Tak tolik Martina Mašková, která se právě vrátila z jižní Ukrajiny. Jsme rádi, že jsi v pořádku tady. Naslyšenou.
9: Jsem tu ráda. Naslyšenou.
18: Posloucháte Ranní plus, a to v 6 hodin a 50 minut. Tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Dnes se otevírá příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám. Na přímou dotaci nově dosáhnou pouze zranitelné domácnosti. Pro ostatní nabízí stát společně s bankami bezúročný úvěr.
8: Britský Rolls-Royce představí plán zapojení do českého průmyslu s energetickou skupinou ČES, totiž plánuje stavět malé modulární reaktory v Česku i v zahraničí.
18: A tenisté a tenistky na Wimbledonu budou pokračovat v protestech proti výši odměn, které považují za nespravedlivé. Wimbledon sice po předchozí kritice zvýšil odměny pro hráče, stále ale nedosahují požadovaných 16% z celkových příjmů turnaje. Sportovci na protest omezí mediální povinnosti na minimum.
8: Ať už cestujete nebo chystáte se cestovat na letní dovolenou autem, vlakem nebo letíte letadlem, v každém případě se můžete setkat s nečekanými komplikacemi. U posledního zmiňovaného druhu dopravy třeba se spožděnými nebo úplně zrušenými lety. Víte, na co máte jako cestující v takovou chvíli nárok a jak postupovat? Detaily zjišťovala redaktorka Veronika Šlajsová. Dobré ráno.
19: Krásné ráno.
8: Tak co dělat, když na letišti zjistíme, že letadlo má spoždění?
19: Záleží na tom, jak velké samotné zpoždění je. Hodně zjednodušeně řečeno platí, že pokud cestující čeká u letů mezi státy Evropské unie aspoň 2 hodiny a víc, tak už může požadovat takzvanou bezplatnou péči. Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra vysvětluje, jaké výhody z ní plynou.
20: Pak mají lidé právo na péči bezplatnou, to znamená v přiměřené míře občerstvení, v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou.
19: Nárok na bezplatnou péči vzniká v situacích, kdy za zpoždění nebo zrušení letu může samotný dopravce, ale zároveň i když je na vině mimořádná událost, třeba písečná bouře a podobně.
8: No je kromě jídla a ubytování možné žádat i o finanční náhradu škody?
19: Ano, taky na finanční odškodnění mají cestující za určitých okolností nárok. Částka se pohybuje od 250 do 600 eur podle vzdálenosti letu. Podmínky jsou ale o něco přísnější. Jak upozorňuje mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková, aerolinky nemusí finanční náhradu škody vyplácet, pokud zpoždění sami nezpůsobily.
0: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
19: Pokud má cestující pocit, že je v právu, musí se o peněžní náhradu sám přihlásit, dodává Ondřej Tichota.
20: O něj si musí u dopravce požádat a pokud by k jeho vyplacení nedošlo a cestující měli pocit, že mají právo takové odškodnění dostat, tak potom se mohou obrátit na některý ze subjektů mimo soudního řešení sporu ADR nebo na Evropské spotřebitelské centrum.
19: Může se hodit taky informace, že Evropské spotřebitelské centrum vždy pomáhá s řešením sporů zdarma. V každém případě je vhodné se na ně obracet okamžitě. Určitě se nevyplatí stížnosti zbytečně odkládat na později.
8: No a liší se postup, když řešíme spožděný let jako klienti cestovní kanceláře?
19: Ano, pak je totiž situace pro cestující o něco jednodušší. Všeobecně je postup takový, že když nedochází k plnění cestovních služeb, které si klient objednal a zaplatil, měl by se obrátit na svou cestovní kancelář, na svého delegáta. Postup doporučuje taky ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
21: Typicky například pokud dojde k narušení letecké dopravy, klient kontaktuje cestovní kancelář a zjišťuje bližší informace, pokud mu je sama cestovní kancelář ještě nepředala.
19: Cestovní kanceláře mají taky povinnost poskytnout svým klientům ubytování na letišti, a to po dobu 3 dnů. V praxi se s tím mohli setkat třeba cestující letos na jaře, kdy se kvůli válečnému konfliktu rušily lety na Blízký východ. Právě tady se ukázaly nejčastější rozdíly mezi tím, když lidé cestují z cestovní kanceláří, anebo naopak na vlastní pěst.
8: Tak praktické informace přinesla do studia redaktorka Veronika Šlajsová. Děkuji, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
18: A teď je čas na pravidelný ranní komentář. Jeho dnešní autor, komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland, se v něm zamýšlí nad globálním kontextem současných vojenských konfliktů ve světě.
22: Svět nevěřícně hledí na to, jak si poražený Irán vodí Trumpovu Ameriku, kam potřebuje, a ještě ji přitom ponižuje. Kdo tedy vyhrál a kdo prohrál? Není to tak dávno, co Donald Trump žádal bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Po několika týdnech smrti Chámenejího a řady dalších vysokých představitelů státu i revoluční gard, zničení armády a zablokování iránské schopnosti exportovat ropu je všechno jinak. Po všech těchto těžkých ranách se Teherán může těšit na mírové dohody, které vypadají jako nefalšovaná prohra, tedy prohra Spojených států. Může nám to připomínat ještě něco jiného, třeba ruskou invazi na Ukrajinu. Z několika denní speciální operace, která měla zopakovat hladkou okupaci Krymu z roku 2014, se stalo vojenské tažení delší než vlastenecká válka. A teď už se válka přenesla dokonce i na ruské území. Mezi Amerikou a Ruskem, případně Ukrajinou a Íránem, samozřejmě najdeme velké rozdíly morální, vojenské i geografické. Ale jedna otázka zůstává. Jak je možné, že velké, bohaté a dobře vyzbrojené státy nedokážou porazit aktéra mnohem menšího a slabšího? Důvodů je několik, jeden z nich je technologický. Slabší aktéři mají tradiční výhody všech obránců, ovšem posílené v poslední době technickým pokrokem. Například mohou použít prostředky, které jsou levnější než to, co proti ně musí nasadit druhá strana. Jako příklad se často uvádí nepoměr mezi dronem za $2000 a protiraketou za 2 miliony. Druhým aspektem je motivace. Pro menšího aktéra je věc otázkou přežití, pro útočníka nikoli. Nevždy ale jde o přežití národa, ale jen určitého režimu, například toho iránského. Ten pak nehledí ani na utrpení vlastního obyvatelstva. Naopak ho může použít jako zbraň, jako vyděračský prostředek morálního nátlaku na druhou stranu. Americká armáda by nepochybně byla schopna zlikvidovat iránskou ekonomiku, včetně rafinérií, elektráren a vodáren, a to velmi snadno. Není jisté, jestli by to vedlo ke zhroucení režimu, ale všichni vědí, že Američané to tak jako tak neudělají. Ale také, že iránské vedení nebude váhat obětovat vedle svých lidí i všechny okolo. Klíčová je pak sama definice vítězství. Pro menšího obránce je úspěchem to, že se ubrání, zadrží útok a zatáhne útočníka do dlouhé a nepříjemné války. Je to neprohra, kterou lze proměnit na strategické vítězství, a tedy i strategickou porážku většího a více vyzbrojeného protivníka. Jak se kdosi vyjádřil v souvislosti s americkou válkou v Afghánistánu. Jedni mají hodinky, druzí mají čas. V řadě ohledu je to problém, který řeší Izrael, který bojuje s Hamasem v Gaze a s Hizballahem v Libanonu. Izrael má početní i technologickou převahu, obsadil rozsáhlá území, oslabil své protivníky, ale rozhodujícího vítězství nedosáhl. Místo toho se nechal vtáhnout do bojů a správy území, kterého budou stát životy vojáků, peníze, mezinárodní postavení, aniž by z toho existovalo dobré východisko. I tady Hizballahu a Hamásu stačí vytrvat, vyhýbat se přímému střetu a vtahovat do konfliktu civilní obyvatelstvo. Izraelci se budou muset rozhodnout, jestli se nakonec z dobytého území stáhnou, což bude vnímáno jako porážka a povzbuzení pro jeho nepřátele, nebo budou pokračovat v okupaci, případně eskalovat s velkými riziky vojenskými i reputačními. Třetí teoretická možnost je pokusit se dohodnout, jenže Hamás i Hizballah nemají na kompromisu zájem, je to v rozporu s jejich vlastním sebepochopením. A nyní po neporážce Íránu, jejich hlavního patrona, nebudou mít k dohodě už vůbec žádnou motivaci. To už je zas problém Trumpovy kapitulace tváří v tvář Teheránu, pomocí které se vyhnul bezprostředním nepříjemnostem. Zdá se, že do svého zúčtování nezahrnul dlouhodobé náklady na své nevítězství. Plyne z toho mnohé poučení pro všechny velmoci i pro jejich protivníky. Celou věc asi sledují i v Pekingu. Budou hledat způsoby, jak se útoku na Tchaj-wan vyhnout, anebo jak na něj zaútočit efektivněji.
18: Slyšeli jste komentář Jana Fingerlanda.
3: Pro a proti.
1: Přichází revize inkluze. Největší změna má podle plánu ministerstva školství nastat v přidělování asistentů pedagoga. Zatímco teď jsou přiděleni k jednotlivým dětem, od září 2027 by měly fungovat jako podpora celé třídy, ne pouze jednotlivců. O jejich rozdělení do tříd budou rozhodovat ředitelé. Dokáže nový systém reagovat na speciální potřeby žáků a budou tyto změny současného a často kritizovaného nastavení inkluze dostatečné? Zeptám se dvou poslanců, Matěje Gregora z Motoristů Sobě a Jana Berkyho z Hnutí STAN.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
8: Bylo 7 hodin a tohle je čtvrteční ranní plus s datem 25. června. Dobrý poslech vám přeji Daniela Vrbová.
18: A Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
18: A na co se v této hodině zaměříme? Nakolik se rozhodnutí ústavního soudu ve sporu mezi prezidentem a vládou projeví ve zdejším politickém systému?
8: Jak motivovat děti ke sportu v době digitálních médií?
18: A jaké jsou výhody a nevýhody plánovaného zákazu mobilů ve školách?
8: Teď už si ale poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Ve čtvrtek 25. června vám přeju dobré ráno. Účast prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti. Ti to odmítají.
2: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
4: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka označil rozhodnutí soudu za ústavní puč. Vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. Téma pro Ranní plus, další detaily přidáme hned po zprávách. V Praze začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní taky prezident Petr Pavel, který na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
5: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánům vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
6: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
5: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Luc, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministři obrany Česká a Polska jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před dnešním jednáním šéfů rezortu obrany Vyšegrádské čtyřky. Koordinovali taky spolupráci před blížícím se vrcholným summitem NATO v turecké Ankaře. Tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury.
7: Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamiš se na setkání shodli, že vztahy s Ukrajinou musí být obousměrné a založené na solidaritě. Ukrajina by se svými spojenci měla výměnou za vojenskou pomoc sdílet své know-how. Tématem jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru.
23: Chtěl bych srdečně poděkovat České republice, České armádě za vyslání bojových vrtulníků a stovky vojáků na obranu polské hranice.
7: Vzkázal po jednání šéf polského rezortu obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Od června se na sledování a obraně polského vzdušného prostoru v pohraničí podílejí české vrtulníky Venom. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají 32 obětí, dalších 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Po dvou silných zemětřeseních vyhlásila stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo skoro 20 dotřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat v řádech 10 000. Spojené státy jsou podle Bílého domu připravené Venezuele pomoci. Uvedl, že nařídil americkým úřadům, aby jednali rychle. Paříž a fotbalový klub PSG budou jednat o přestavbě a prodeji Parku princů. Domovský stadion už pařížskému celku nevyhovuje. Po neschodách s bývalým vedením radnice klub zvažoval přesun na předměstí. Nový starosta Emmanuel Grégoire chce odchodu PSG z Paříže zabránit.
24: Pařížský klub obhájil prvenství v Lize mistrů a teď se chystá na další klíčové utkání s novým vedením pařížské radnice. Dnešní jednání je podle deníku Le Parisien prvním oficiálním krokem prodeje Parku princů, který vlastní pařížská radnice a kde PSG hraje už víc než 50 let. Bývalá socialistická starostka Anne Hidalgová s prodejem stadionu nesouhlasila, protože podle ní je součástí pařížského dědictví. Nový starosta Emmanuel Grégoire je otevřený jednání s Katařany, kteří nechtějí do stadionu dál investovat, dokud nebude v jejich vlastnictví. Vedení klubu má dnes podle informací deníku Le Parisien představit plán přestavby stadionu a rozšíření kapacity ze současných 48 na 60 tisíc míst. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy čtvrtečního ranního plusu. Dobrý den. Lidé by si teď v horkých dnech měli dát pozor na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být podle meteorologů až 40 stupňů Celsia. Tělu ale škodí taky nadměrné pití vody. Že pijeme správné množství, můžeme poznat mimo jiné podle barvy moči. Pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
25: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té 30, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
4: 6 minut po 7 ráno přidáme taky dopravní informace na plusu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Domažov. Na 168. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje nesouvisle až do Brna, ke sjezdu na Bratislavu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až do Cínovecké, tam se u sjezdu do Kbelské ulice pohybují silničáři. Zdržení půl hodiny. Liberecké směrem do centra se táhne kolona od sjezdu na Letňany až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržení teď asi 20 minut i tam. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové ulice. Na okruhu ve směru na letiště teď počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. V Kbelské ulici směrem do Hloubětina v Praze pak počítejte s kolonou od Novopatské k Poděbradské ulici. Navíc před Kolbenovou řeší nehodu dvou osobních aut, je to v levém pruhu, tak i tam opatrně. A v ulici k Barandovu směrem do centra brzdí provoz omezení u teras. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupně v 1000 metrech na horách, většinou kolem 25. A zítra čekáme taky jasno, během dne místy přechodně až polojasno, s teplotami od 31 až po 630 stupňů v 1000 metrech na horách, bude většinou kolem 27. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
18: A to přesně v 7 hodin a 8 minut. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Prezident Petr Pavel pojede na summit NATO v Ankaře. Vláda ho musí vzít sebou. Nařídil jí to předběžným opatřením Ústavní soud. Zástupci vlády předběžné rozhodnutí označili za překvapivě rychlé. Ministerstvo zahraničí dnes ale prezidenta doplní do delegace. Víc informací přinesl do studia Martin Fischer z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Hezké ráno. Jak už zaznělo, jde především o předběžné opatření. Kompetenční žalobu prezidenta jako takovou se soud teprve bude zabývat. Soudce Pavel Šámal ten krok vysvětlil tak, že soud se řídil dosavadními zvyklostmi.
11: Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr a z tohoto hlediska je třeba za současné situace tuto praxi zachovat.
10: A o samotné kompetenční žalobě chce soud rozhodnout v řádu měsíců.
18: Jak na to opatření reagoval premiér Andrej Babiš?
10: Andrej Babiš z hnutí ANO, který delegaci na summitu povede, o něm zatím jen psal na sociálních sítích. Opatření respektuje, podotknul ale, že je nezvykle rychlé. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů pak řekl, že je potřeba ho brát vážně. Kroky prezidenta Pavla ale vnímá jako vyeskalování situace.
12: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě.
10: Macinka také opatření označil jako pokus o ústavní puč. Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro Radiožurnál řekl, že to jsou ale přehnaná slova.
13: Je potřeba si odmítnout takhle silná slova, to opravdu není na místě. Ty kompetenční spory, to je standardní součást samozřejmě právního státu.
10: Preuss dodal, že pro Česko je to ale nová situace, a to jak samotné podání kompetenční žaloby, tak i předběžné opatření ústavního soudu.
18: A jak na to rozhodnutí ústavního soudu reagoval prezident?
10: Prezident uvítal, že soud vyhověl jeho návrhu situaci urychleně vyřešit. Podobně to vnímá i opozice. Koaliční politici rozhodnutí kritizují. Třeba šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD naznačil, že ústavní soudci můžou být podjatí. A to proto, že většinu z nich jmenoval právě Pavel. S předběžným opatřením souhlasilo 10 ústavních soudců a proti byli 2. Oba jmenoval do funkce právě Pavel.
18: Shrnuje Martin Fischer z domácí redakce. Děkujeme za to.
10: Díky.
18: A včerejší předběžné opatření ústavního soudu teď podrobněji probereme s politoložkou Danielou Ostrou z katedry politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dobré ráno.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Jak přelomový případ tady sledujeme, pokud ústavní soud potvrdí své předběžné opatření i v tom následném verdiktu, posouváme se skutečně k prezidentskému systému, jak včera tvrdil ministr zahraničí Petr Macinka?
14: Ne, určitě ne. Já bych brala výroky pana Macinky určitě s velkou rezervou. Ono, pan Macinka často používá nějakou terminologii, třeba z politologie, které buď úplně nerozumí, nebo záměrně ji používá v nesprávný kontext, aby vyvolal nějakou reakci. To je takový dlouhodobý konfrontační styl politiky, kterou motoristé jako představují, a mimochodem pro mě osobně je to znak toho, že úplně nerozumí ani české ústavě, protože česká ústava je napsána tak, aby naopak politiky nutila k tomu umět se dohodnout, umět přijmout nějaký kompromis a ne vést neustále konflikty a neustále se snažit provokovat ostatní, což motoristé a zejména pan ministr Macinka činí. Abychom se přiblížili ne nikoli k prezidentskému, ale i třeba k poloprezidentskému systému, tak by určitě muselo dojít k nějakým změnám jako ústavy, které by zvyšovaly pravomoci prezidenta. Není jde pouze jenom o to, aby se vyjasnili, jak to tedy s těmi pravomocemi je. Já bych jenom zdůraznila, ústavní soud zasahuje v momentě, kdy se prostě politici nedokázali dohodnout. Takže je to chyba, je to selhání politiků, nikoli v nějaká své vole ústavního soudu.
0: Rozhodující pro celý případ je postoj premiéra. Andrej Babiš to včera komentoval ve smyslu, že to bylo nezvyklé rychlé rozhodnutí, ale že formu účasti prezidenta Pavla na summitu vláda probere na svém pondělním jednání. Naznačuje to, že s tím předběžným opatřením takto nepočítali, nebo že to může být taktika, jak vše opět odložit?
14: Tak asi s tím nepočítali, ono upřímně asi velká část lidí jako nepočítala s tím, že by soud přistoupil k této věci, protože opravdu my nemáme moc velkou zkušenost z minulosti, že by něco takového nastalo. Naposledy, myslím, že to bylo právě v otázkách těch předčasných voleb, kdy bylo vydáno nějaké předběžné opatření ze strany ústavního soudu, tam mimochodem to bylo mnohem závažnější, nebo to mělo závažnější důsledky na tu politiku. Mě osobně by teda také zajímalo, jakým způsobem se k tomu premiér Babiš postaví, protože je to on, který zodpovídá za tu vládu. A možná by bylo na čase, aby tedy ukázal, že opravdu je tím silným premiérem, jak často sám o sobě takto hovoří, jak si vytváří tu image dlouhodobě, trochu skrotil si některé své ministry, zejména tedy pana Macinku, a vlastně přistoupil k tomu státnicky a odpovědně. Je to něco, co jsme asi čekali od počátku, že se stane, že obě dvě ty strany, ať už Pražský hrad nebo Strakova akademie, že vlastně budou profesionálové a že se budou snažit dohodnout, což se tedy bohužel nestalo.
0: Ústavní soud včera potvrdil, že rozhodnutí v kompetenční stížnosti se bude týkat pouze summitů NATO. Proti rozhodnutí tohoto soudu se nelze odvolat. Nakolik pravděpodobné tedy je, že se spor mezi vládou a prezidentem přelije do jiných oblastí, například v otázce jiných cest?
14: No, je to jako velmi pravděpodobné. Tady opravdu bude právě záležet na tom, jak se k tomu postaví Andrej Babiš. Protože my jsme viděli na počátku působení této vlády, že Andrej Babiš přistupoval k těm vztahům s prezidentem velmi pragmaticky. Já jsem byla překvapená, že to opravdu působilo, nebyla to žádná velká láska, mezi nimi to určitě nikdo nemohl čekat, ale opravdu ty politici se scházeli, projednávali spolu ty zásadní věci. Tady bude zase záležet na tom, jestli budou se snažit motoristé vyvolávat nějaké konflikty, protože to je prostě to, co dělají. Nevím, možná by se mohli soustředit na hájení zájmu svých voličů. Nevím, jestli neustále konflikty s Pražským hradem je něco, co přinese něco jejich voličům. To je asi otázka. Myslím si, že bude také záležet na tom, co bude vycházet Andrejovi Babišovi v průzkumech. Pokud se v průzkumech ukáže, že jeho voliči nechtějí konflikty s prezidentem, tak se bude snažit tlumit. Pokud jeho voličům to nebude vadit, tak možná i Andrej Babiš bude pokračovat v nějakých jako konfliktech. To se uvidí. Navíc nám do toho pak vstoupí samozřejmě prezidentské volby. To také úplně nenahrává sklidnění té situace.
0: A může být pozitivní, že teď se možná vyjasní ty kompetence prezidenta a vlády. Je ale podle vás na místě obava některých komentátorů, že v budoucnu může být nějakým příštím prezidentem tento rozsudek nebo to využívání vlastně ústavního soudu i zneužíváno v tom smyslu, že například na summitech na to se nebude cítit vázán stanovisky vlády, nebo bude si brát ten ústavní soud takzvaně k ruce na nějaké posílení svých kompetencí a podobně?
14: Toho bych se úplně neobávala. My tady, jako česká ústava platí kolik přes 30 let a máme tady druhou ústavní žalobu, takže já bych nebrala tento krok jako něco, co by přeznamenávalo, že v budoucnu se to bude opakovat. Ono samozřejmě také záleží, jakého politika s jakými povahovými rysy si zvolíme jako budoucího prezidenta. Takové možná trošičku varování spíše pro všechny spoluobčany, co se týká voleb. Ale jako nečekala bych, že nyní politici
25: budou k tomu přistupovat, protože pro ně je to taky nekomfortní situace. Oni sami taky cítí, že to je do jisté míry jejich selhání, že musí přijít nějaký rozhodčí, plácnout je přes ruce a říct, bude to takhle, protože jste se prostě nedokázali dohodnout.
0: Abychom se vrátili k meritu věci, ten summit NATO se považuje za klíčový kvůli bezpečnostní situaci poblíž našich hranic, kvůli měnícím se vztahům se Spojenými státy a také faktu, že Česko ani v loni, ani v letos vlastně nesplní své spojenecké závazky. Je dobře, že nakonec na ten summit pojede takto silně obsazená delegace?
25: Já si myslím, že určitě. A ono vlastně je škoda, že o tom musel rozhodnout ten ústavní soud, že se nedokázali dohodnout i předtím politici, protože Andrej Babiš mohl poměrně umně využít tu zkušenost, kterou prezident republiky má. Jako to, že tam má i nějaké kontakty, samozřejmě to hraje svoji roli. A na stranu druhou Andrej Babiš se mohl soustředit na to, aby dál se snažil okouzlit Andreje Babiše, což je něco, o čem
0: Andrej Babiš
25: hovoří,
0: okouzlit Donalda Trumpa.
25: Donalda Trumpa, což je něco, na čem si Andrej Babiš teďka staví, že má velmi dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Takže to mohlo být jako velmi silný tandem. A možná se toho dočkáme, možná opravdu nyní budou schopni si říct, OK, tak tyhle spory už jako zahlaďme, pojďme se soustředit na to, že budeme společně hájit zájmy České republiky.
0: Tak uvidíme, jestli dojde k dohodě. Zatím ta včerejší vyjádření to moc nenaznačují. Naším hostem byla Daniela Ostrá, politoložka z katedry politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Děkujeme.
25: Díky, hezký den.
0: A my se k včerejšímu rozhodnutí soudu vrátíme ještě v Ranním plusu po půl osmé, kdy se budeme ptát, do jaké míry se ústavní soud může řídit zkušeností z historicky první kompetenční žaloby v roce 2001.
8: No ale v čase 7 hodin 18 minut se podíváme na to, co se děje doma i ve světě. Při dvou silných zemětřeseních, která zasáhla oblast západně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí. V první bilanci to oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Zraněných je zatím 700. Bílý dům požádal kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, které chce použít hlavně na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. A program Nová zelená úsporám dnes v 10 hodin otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem v programu NZU Light. Ostatním domácnostem ministerstvo nabízí bezúročný úvěr. Dnes vrcholí olympiáda dětí a mládeže, největší domácí sportovní akce pro mladé sportovce. Letos do Prahy přivedla přes 3,5 tisíce dětí a dospívajících z celé republiky. Organizátoři mimo jiné otevřeli otázku nejenom výsledků a medailí, ale také otázku, jak děti u sportu dlouhodobě udržet, jak pracovat s jejich psychickou pohodou a skloubit výkon s radostí ze sportu. Do vysílání zveme házenkářku Markétu Koenigovou, bývalou účastnici olympiády dětí a mládeže, která dnes patří mezi hráčky mládežnických reprezentačních výběrů. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Tak když se vrátíte na olympiádu dětí a mládeže v roce 2022, tak jak na ní vzpomínáte? Byl to moment, kdy jste si uvědomila, že by vlastně sport mohl být víc než jenom záliba?
9: Vzpomínám na to opravdu skvěle. Měli jsme super tým. Myslím, že jsme se umístili jeden jakoby nejlépe z Karlovarského kraje, kdy se házená mohla umístit. Uvědomila jsem si určitě tam, že bych se tím chtěla víc věnovat. Když jsem viděla, jak je to vlastně už víc profesionální, tak jsem si říkala, že je to určitě to, v čem bych chtěla pokračovat.
8: Takže to byl zásadní moment pro vaši sportovní kariéru?
9: Jo, dalo by se tak říct.
8: No na letošní olympiádě dětí a mládeže se také mluvilo o well-beingu mladých sportovců, že sport má děti nejenom posouvat, ale taky hlavně bavit a nezničit je. Jak vy sama s tímhle pracujete? Stává se vám, že třeba ten tlak je příliš velký?
9: No určitě mám momenty, kdy si říkám, že bych se na to nejradši vykašlala, ale určitě mám i momenty, kdy si říkám, že chci dokázat nemožný, ale to podle mě má určitě každý sportovec, takže myslím si, že je nějaký období v těch pubertáckých letech, kdy každý si říká, že by se na to chtěl určitě vykašlat, ale pak si třeba za měsíc nebo dva uvědomí, že to byla blbost a chce zase v tom pokračovat.
8: No a jak vy se s tím tlakem v té chvíli, kdy si říkáte, že byste se na to nejradši vykašlala, tak jak se s tím vyrovnáváte?
9: Určitě s rodinou komunikuji o tom hodně. Mám velmi sportovní rodinu, takže nejvíce se ségrou, kdy hrajeme vlastně spolu ve stejném týmu, tak spolu o tom hodně komunikujeme. A i s kamarádkama vlastně na repre, když máme občas s někým i stejný problém, tak si o tom komunikujeme. A nebo máme vlastně na reprezentačních srazech máme možnost mluvit s mentální koučkou, takže to mi taky hodně pomáhá.
8: Těch možností je hodně, tak to gratuluji, že máte takhle širokou síť jako přátel přímých, ale když mluvíme o sítích, tak vy patříte ke generaci, která vyrůstala se sociálními sítěmi. Když se vám povede ten zápas, tak ho všichni vidí, když se nepovede, tak taky, tak je podle vás na mladého sportovce i tímto dnes větší tlak než dřív, nebo třeba naopak ten digitální svět vám v něčem pomáhá?
9: Já si myslím, že určitě jsou ty sociální sítě velmi nátlakové. Záleží, jaký je nějaký expert na sociálních sítích, který může cokoliv říct a někoho se to může dotknout, ale já osobně si tohle toho moc nevšímám, takže nemůžu říct, ale podle mě to musí být hodně psychicky náročný, když někomu se tohle stává určitě.
8: No, ono se hodně mluví o tom, že dnešní děti nesportují, nehýbou se. Když se podíváte kolem sebe na svoje vrstevníky, je pro ně sport přirozenou součástí života, nebo byste souhlasila s tím, že v té digitální době musí vlastně o tu pozornost dětí soupeřit mnohem víc než dřív?
9: Jako já žiju vlastně v takovém sportovním světě, takže já mám kolem sebe vlastně kamarády, kamarádky, kteří jsou jenom sportovci, ale když třeba mám spolužáky, tak to vidím, že skoro nikdo nesportuje a myslím si, že to je určitě tím, jak se zlenivělo, že vlastně jsou všichni zvyklí už na nějaký ten svůj, na nějakou tu svoji pohodu, takže a už si myslí, že nemusí nic dělat, ale myslím si, že jednou na to určitě doplatí.
8: No, dnes tisícovky účastníků završí to své olympijské klání. Měla byste pro ně se svou zkušeností nějakou radu, jak zvládat ten tlak soutěžního sportu a zůstat v psychické pohodě? Je to něco, co jste říkala, třeba se opřít o tu rodinu, přátelé a tak?
9: Jo, určitě. Mluvit s kým člověk věří a já se snažím vždycky jako být co nejvíc v pohodě, nedávat to najevo, když mě něco štve nebo mrzí, takže se s tím vždycky snažím vypořádat sama, takže úplně nevím, jak bych takhle mladým sportovcům poradila, ale přeju jim hodně štěstí hlavně.
8: Tak a my vám také, a ty jste ukázala, že v pohodě jste i v takovémhle rozhovoru. Tolik házenkářka Markéta Koenigová, bývalá účastnice olympiády dětí a mládeže. Díky a naslyšenou hodně úspěchů.
9: Naschledanou, děkuji.
0: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 7 hodin a 24 minut. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
15: Toto je 3 vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, můžete si ho
16: zpřít. Na zádech.
15: Ano, to je na zádech, ještě na obličeji vlastně takovou masku.
17: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
15: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, který měří nějaké druhy plynu.
17: Že ono to nepřetržitě nasává ten vzduch okolo nás.
15: Přístroj máme osazený 5 čidly, kyslík, to je nejnutnější, pak tam máme dolní mez výbušnosti, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
17: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
19: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
17: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
20: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled zbytečně a zobrazují se v něm nutné informace.
17: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
20: Koukněte do toho, jo.
17: Číslice, je vidět.
20: V tu chvíli tam vidíme simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
17: To jsou tady kolečka, která jsou zelená, žlutá a červená.
20: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
17: Mírně vlevo, tak na 11. hodině, 62 metrů daleko.
20: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, zraněná, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
17: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
20: My to dokážeme z těch senzorů vytáhnout funkcí, to je tady ten pás, relativně tenký.
1: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
20: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory, gyroskop, akcelerometr, senzor teploty a podobně. A z těch informací v kontextu dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
17: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
20: Při tom zásahu je vysoká teplota samozřejmě a ten člověk je spocený. V záhybech zásahového oděvu může dojít k opařeninám. Stejně jako riziko třeba vyčerpání, které jsme schopni odhadovat z těch vitálních funkcí taky. Čili to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty.
1: Co všechno do toho systému patří, co člověk má na sobě? Tady je ten vizor, od něj vedou kabely do černé krabičky, pak je tam ten opasek, tam taky vedou tráty do černé krabičky.
20: Je to udělané na schvál takhle jako stavebnice, aby to nebyl nějaký monolit, který by tu váhu umístil někam na hlavu nebo na to tělo. Naopak je to takhle distribuované, aby ta váha se dala co nejlépe rozmístit. Na opasku je řídící jednotka. No nejtěžší je baterie, ta vypadá jako velká powerbanka.
17: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu. Když třeba senzor polohy hlásí, že člověk delší dobu leží, k tomu čidla srdce a dechu signalizují zvýšenou činnost a navíc chemický senzor ukazuje vyšší hladiny nebezpečných látek, je čas vyhlásit poplach pro ostatní členy týmu.
20: Ta pointa je, že ho můžete vidět tady třeba v tomhle případě skrz zeď. Nemusíte se domlouvat s kolegy pomocí vysílačky, kde přesně, což může být dost komplikovaný prostor, třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
17: Systémy rozšířené reality pro záchranáře vyvíjí víc výrobců po světě. Ten český je podle Miroslava Bureše výjimečný v tom, že by měl být univerzální.
20: Většinou je to úzce.

0: se má rozhodovat o poválečné obnově jeho země. Proč svoji účast odvolal a co se mezi Kyjevem a Varšavou v posledních dnech strhlo? Petr Vizina se zeptá odborníka z Vratislavské univerzity, politologa Michala Lebdušky.
1: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
2: Ale my se teď díváme do bližší budoucnosti, co se bude dít na těchto vlnách po 7:30. Tak odborníci ze spotřebitelského fóra sestavili takzvaný úvěrový kompas. Já vás nebudu dlouho napínat, co to je. Jde o žebříček, který ukazuje, jak transparentní jsou poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, a z výsledků vyplynulo, že mají v některých ohledech nedostatky. O tom budeme mluvit.
3: Spolu s kompasem v ruce samozřejmě. Lidé v některých...
2: A buzolu.
3: Ano. A mech na lišejník na stromech. No ale pozvu vás ještě na další téma. Lidé v některých částech Evropy zažívají každý rok o 40 dní víc silného tepelného stresu, než tomu bylo ještě před 50 lety. O výzkumu pocitových teplot informuje televize Euronews. A to také probereme.
2: No a premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga navrhují, aby od září 2027 platil zákonný zákaz s používáním mobilních telefonů. Na konkrétní příklady z praxe se podíváme též.
3: V 7:30 jsou tu ale nejdřív zprávy s Ondřejem Látalem.
1: Český rozhlas Plus.
4: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit Severoatlantické aliance. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na té dne se prezident Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných, uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za 2 týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem, a žádá od nich loajalitu. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět tam začnou dělníci pravděpodobně v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích anebo v Kostelci nad Labem. A pražské metro B už jezdí v celé své trase. Ve stanici Anděl po 4:30 ráno spadl člověk do kolejiště. Provoz tak stál mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Florence. Lidi museli přes centrum města tramvají. A teď informace ze silnic na Plusu, 2 minuty po 7:30. Na D1 z Lipníka nad Bečvou ve směru do Ostravy zpomalte za sjezdem na Klimkovice. Na 344. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 346. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze levým pruhem. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Fronta pokračuje na konec omezení na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se zastavíte, následná kolona pokračuje nesouvisle přes Cínoveckou a Libereckou ulici až k Bulovce. Celé je to asi na 50 minut. Navíc v Liberecké za sjezdem na Prosek řeší nehodu dodávky a dvou osobních aut, je to v pravém pruhu. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu. A ve směru na D1 se jede pomalu za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se táhne kolona od Hradecké D11 až za Europark. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný den, během dne místy i přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 25. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Poslouchá.

0: Ranní plus.
1: A dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a skoro 34 minut. Ústavní soud včera předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Jeho cestě nesmí nic bránit, rozhodla většina členů soudní poroty. Dva soudci uplatnili jiné stanovisko. Včerejší verdikt je jednorázový a platí pouze pro summit v Ankaře, připomněl soudní zpravodaj Pavel Šámal. O vlastní kompetenční žalobě, která je druhou podobnou v dějinách, bude soud teprve jednat v následujících měsících. A naším hostem je teď bývalý ústavní soudce a někdejší veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský, který byl členem pléna při rozhodování o historicky první kompetenční žalobě mezi prezidentem a vládou v roce 2001. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co říkáte tomu včerejšímu rozhodnutí ústavního soudu? Překvapilo vás to v něčem?
2: Já bych řekl, že mě to nepřekvapilo, možná se mnozí domnívali, že ta rychlost je zaskočila. Já si myslím, že soud, když může, tak má předběžné opatření, což je vlastně nastolení klidu a míru. Jo? Když vedete jiná soudní řízení, předběžné opatření neříká, jak co bude pro futuro, říká, teď to necháme tak a tak, třeba jak to je, a trebujeme si čas na to, abychom o tom rozhodli. Takže z tohoto pohledu já to považuji za rozhodnutí rozumné, normální, vždycky je něco první, no tak to se stává, další soudy už to budou mít třeba jednodušší s tím, že se odvolají na verdikt svého předchůdce. Já, kdybych v tom soudu seděl, tak bych hlasoval s tou většinou.
1: A když premiér Andrej Babiš včera říkal, že soud právě rozhodl překvapivě rychle a ani se vlastně vlády nezeptal na stanovisko, je to standardní?
2: Tak zeptat na stanovisko musíte dodržovat nějaké lhůty a tam se to vlastně vylučovalo s tím, aby to ještě mělo nějaký význam. Takže já bych tady tu standardnost nechal stranou, prostě ústavní soud je tu od toho, aby jednal, on si nevymýšlí svoji agendu, na něj se musí někdo obrátit, nedělá to ex officio, takže jak si já ty výroky politiků z poslední doby, ale to už není jaksi, to je trošku mimo, ale dovolím si říct, že stále víc a víc přibývá takových projevů, pro které platí takový společný jmenovatel, že se ústa pohybují a rozum zůstává stát.
1: Já bych ráda využila, pane Varvařovský, vaší zkušenosti ústavního soudce v době, kdy kompetenční žalobu podala vláda Miloše Zemana na prezidenta Václava Havla kvůli povinnosti kontrasignace při jmenování guvernéra, viceguvernéra České národní banky. Ústavní soud tehdy návrh žaloby zamítl. Myslíte si, že k nějakému obecnějšímu principu z toho vašeho tehdejšího precedencu nebo případu přihlédnou vlastně ústavní soudci i nyní?
2: No tak já si dovolím to trošku, tu vaši vstupní definici toho případu rozšířit. Ono to bylo na dvakrát. Poprvé vláda podala návrh, který byl v obecné rovině, byl abstraktní. Tam nebylo konkrétní jmenování konkrétní osoby. Vlastně po ústavním soudu vláda chtěla, aby pro futuro vyložil ustanovení zákona o České národní bance, respektive tu pasáž ústavy, která Českou národní banku upravuje, a ústavní soud, pokud se nemýlím jednomyslně plénum, to podání odmítlo a sdělilo vládě, že takhle ne, že kompetenční spor musí být směřovat proti konkrétnímu rozhodnutí. Čili buď ten, kdo podle názoru žalující strany rozhodnout o něčem má, tak nečiní, anebo naopak činí tak způsobem, který je rozporný se zákonem. A odmítl tedy to projednat v této obecné akademické čili vyložit ústavu, protože takovou kompetenci ústavní soud nemá. Ústavní soud rozhoduje konkrétní spory, v tomto případě konkrétní spor o kompetence mezi vrcholnými ústavními orgány.
1: A to je možná i to poučení, směřujete tam k tomu, že vlastně dnes ten ústavní soud také se musí dívat vlastně na konkrétní případ, tedy účast prezidenta republiky na summitech NATO, je to tak?
2: A druhý krok učinila vláda tak, že pak se teda v návaznosti na to, co jí ústavní soud řekl, na něj obrátila s konkrétním jmenováním tehdy guvernéra Tůmy a viceguvernéra, pokud se nemýlím, Ludka Niedermayera. A tam ústavní soud už to pojednal meritorně a ten návrh zamítl. Čili ten gard je obrácený, navrhovatelem byla vláda, prezident byl odpůrcem, prezident uspěl se svým názorem a musím říct, že i tenkrát média některá a někteří politici ústavní soud, nechci říct zháněli, ale vyjadřovali svou nelibost a říkali, no bodejť, dyť to je Havlův soud, on je jmenoval, tak bodejť by mu bývali nevyhověli.
1: Takže
2: není to,
1: to
2: pravda, kdo si zmapuje, tak pan prezident Havel, pokud se nemýlím, za těch 10 let se obrátil na ústavní soud asi 7x nebo 8x. A ta jeho bilance, bych řekl, byla tak půl na půl. Ono se to těžko kvantifikuje.
1: Nicméně je faktem, že soudce ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Je to podle vás slabina pro podobné kompetenční spory? Neovlivňuje to třeba ty ústavní soudce tak trochu vnitřně jako jakási forma autocenzury?
2: Ne, určitě ne. Já takhle, když to vemu za náš soud, já jsem to nikdy nepozoroval, z tohoto nového, nebo teda posledního soudu, řadu těch lidí já znám osobně, neříkám, že důvěrně a rozhodně tedy si jich jako lidí kompetentních považuji. A ještě jednu věc bych rád řekl. Ono to technicky ani není možné, aby jako se chtěli zalíbit prezidentovi, poněvadž by chtěli být ještě jednou. Oni jsou na 10 let. Prezident je na 5, může být nejvýše 2x po sobě, takže to ani nejde, aby jejich jaksi vstřícnost k navrhovateli byla taková, že řekne, no a já bych ještě teda, a to, ten prezident to prostě nestihne, to nejde. A za druhé, spíš působí obráceně, to by spíš byla otázka pro psychologa, že lidé, kteří jsou ve vztahu k někomu, kdo je do nějaké funkce jmenoval nebo zvolil, tak spíš mají podvědomě tu tendenci mu moc jako obráceně. Jako když jsou na pochybách...
1: Distancovat se od něj.
2: Ano, tak radši rozhodnou proti němu, aby neupadli tady do těch, já nechci říkat pomluv, ale prostě do toho podezření.
1: To může, takže, ano, to může ukazovat i vlastně to včerejší disentní stanovisko dvou soudců, které právě jmenoval Petr Pavel.
2: Samozřejmě, já jsem napsal disentní stanovisek taky, jak říkají bratři Slováci, neúrekom a dneska si to čtou studenti a můžou s odstupem času posoudit, kdo měl pravdu.
1: Tak děkujeme. Naším hostem byl bývalý ústavní soudce a také někdejší veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Hezký den.
2: Vám také děkuji. Naschledanou.
0: A rozhovor s ním dozněl 2,5 minuty před 7:45 v ranním plusu. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v přímořském letovisku Antibes přivítá italskou premiérku Giorgiu Meloniovou s cílem uklidnit napjaté vztahy. Meloniová do Francie míří krátce po svém rozkolu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jak píše bruselský server Euractiv. A témata evropských médií dnes probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Co je smyslem dnešního summitu lídrů Francie a Itálie?
3: Cílem toho setkání má být prohloubení spolupráce mezi Francií a Itálií v několika strategických oblastech, zejména v obraně, jaderné energetice a vesmíru. Francouzské předsednictví toho summitu před setkáním uvedlo, že Francie a Itálie se navzájem potřebují. Euractiv píše, že Meloniová a Macron, tedy představitelé druhé a třetí největší ekonomiky Evropské unie, zdaleka nejsou přirozenými spojenci, ale nyní usilují o zmírnění vzájemného napětí. Italská premiérka se dlouho snažila prezentovat jako určitý most mezi Evropou a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nicméně po summitu G7 ve Francii se ale od amerického lídra distancovala kvůli jeho, cituji, neustálým, nevyprovokovaným útokům. Euractiv taky cituje experta na Itálii z Univerzity Science Po, Marka Lazara, a podle něhož ta roztržka mezi Meloniovou a Trumpem může Macrona jedině těšit, protože sám francouzský prezident také nemá nejlepší vztahy s americkým prezidentem. Macron a Meloni také sdílejí společnou řeč v některých otázkách, jako je například odpor vůči dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickým blokem Mercosur, ale naopak se na některých důležitých otázkách neshodují, například na plánech budovat migrační návratová centra mimo Evropskou unii, což Itálie prosazuje, ale francouzský prezident se k těmto plánům staví spíše odmítavě.
0: Tak snad sáskou řečeno, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. No ale server Politico informuje, že Evropská rada bude na své summity zvát influencery z členských států, ovšem jenom za určitých podmínek. Tak jaká pravidla si Brusel stanovil?
3: Ano, influenceři budou moct natáčet a tvořit obsah během summitů lídrů Evropské unie tady v Bruselu a také při jednání některých ministerských rad, ale nesmí to být tvůrci, kteří zpochybňují hodnoty Evropské unie. To vyplývá z pokynů, které Rada EU poslala členským státům, jak informuje server Politico. Bude tak na jednotlivých zemích, aby rozhodli, kteří youtubeři nebo tiktokeři budou na ta jednání zváni, ale kromě toho, že to nemají tedy být lidé, kteří zpochybňují evropské hodnoty, tak také by to neměli být tvůrci, kteří mají významné nebo dlouhodobé komerční spolupráce, tak aby se zkrátka předešlo spojování Evropské unie s nějakými velkými komerčními značkami. A ti influenceři také nebudou v rámci toho programu nijak placeni. Měli by to být lidé, kteří mají významné publikum a také mají zkušenosti s tvorbou obsahu o politice, konkrétně o Evropské unii, ale zároveň na druhou stranu to nesmí být lidé, kteří usilují sami o nějakou politickou funkci nebo někam kandidují.
0: No tak to jsem zvědav, jestli nějaké takové najdou vzhledem k tolika podmínkám. Ale pojďme ještě dál. Na závěr evropská média také samozřejmě plní téma aktuální vlny veder a web televize Euronews upozorňuje, že podle vědců se svět potýká s prudkým nárůstem takzvaného tepelného stresu. O co jde?
3: Ano, vědci ze služby Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus se nově začali zabývat nejen objektivními venkovními teplotami vzduchu, ale zaměřili se na pocitové teploty, aby lépe pochopili dopady na obyvatele Evropy. Jde o to, jak se tedy horko nebo chladno projevuje subjektivně na lidské kůži. Namísto pouhého měření teplotu, ta pocitová teplota zohledňuje faktory prostředí, jako je rychlost větru, vlhkost a také odborné poznatky o tom, jak teplo odchází z lidského těla. No a k tomu tepelnému stresu dochází, když tedy teplo, které absorbujeme z vnějšího prostředí, je vyšší než schopnost našeho těla to teplo odvádět. A podle této nové studie zažívají lidé v některých částech Evropy až o 40 dní ročně více silného tepelného stresu, než tomu bylo ještě před 50 lety. Ta studie, publikovaná ve vědeckém časopise Nature, také konstatuje, že i regiony, které byly dříve vůbec nedotčené tím tepelným stresem, ho nyní už běžně pociťují.
0: No tak přitom jsem se trochu zapotil, i když jsme v klimatizovaném studiu. Tolik tedy naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová a její výběr z tamního tisku. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A jenom předešlu, že právě tomuto tématu vedrům se budeme věnovat i po 8 hodině. Například se budeme bavit o tom, jak ten tepelný stres má vliv třeba na diabetiky.
1: Teď je ale teprv 7 hodin a 48 minut. Shrňme hlavní zprávy dnešního dne. Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na dnešek zasáhla oblast západně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí a 700 je zraněných. V první bilanci to oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Američtí experti ale odhadují násobně vyšší počty obětí. Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle agentur přivezl na schůzku plakáty s čísly o evropském zbrojení a snažil se tak zmírnit napětí před summitem Aliance, který se koná za 2 týdny v turecké Ankaře. Americký prezident vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem a žádá od nich loajalitu. A čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na šampionátu tak končí.
0: Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga navrhují, aby od září 2027 platil zákonný zákaz používání mobilních telefonů nejenom během vyučování, ale i o přestávkách ve školní družině nebo v jídelně, tedy obecně během pobytu ve škole. My se tomuto tématu budeme věnovat z pohledu školy, která se rozhodla jít jinou cestou. V Dobříši místo zákazu zavedli takzvané mobilní zóny, kde mohou žáci telefony za jasně stanovených pravidel používat. Naším hostem je ředitel základní školy Dobříš Petr Hlinka. Dobrý den.
4: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Tak dnes si školy pravidla pro používání smartfonu a jiných technologií upravují po svém. Vy máte, jak jsme řekli, ty takzvané mobilní zóny, kde tedy mobily žáci můžou podle daných pravidel používat. Jaká pravidla to jsou a prostě jak to u vás funguje?
4: Tak my, než jsme to zavedli, tak jsme řešili právě to, že děti jsou neustále na telefonech, o přestávkách nebo chodí i po schodech s telefonem v ruce. A mně osobně se to nelíbilo, ale zároveň vím, že prostě obecně telefony jsou důležitý k tomu, aby jsme si vyřídili nějaké potřební věci a myslím, že úkol školy je připravit děti vůbec na ten svět venku a prostě telefony a mobilní zařízení k tomu patří. A řešili jsme, jakým způsobem to obejít. To znamená, zavedli jsme takzvané mobilní zóny. Jsou takové koutky, které jsou vyznačeny na podlaze graficky, jsou tam jasně napsané pravidla. A je to tak, že vlastně v hodinách ty děti mají normální mobil schovaný, používat to nesmí pouze, když jim to řekne vyučující a potřebuje jako nějakou rychlou zpětnou vazbu nebo kvíz. To znamená, máme to ukotvený i ve školním řádu. Myslím, že to dělá i hodně škol. A o přestávkách právě ten telefon můžou použít pouze v té mobilní zóně, kde nemůžou hrát hry, ale můžou si tam třeba zapsat s rodičem a podívat se na známky. My dáváme hodně věcí třeba do classroomu, takže tam můžou třeba dodělat nějaký úkol nebo se tam připravit nebo naučit se na něco a učíme je naopak ten mobil používat spíš jako pracovní nástroj a nejenom jako nástroj, na kterém hrajou hry a fotí nebo nějakým způsobem dělají věci, které by nemuseli.
0: A my spolu teď mluvíme také po telefonu. Jste zrovna v mobilní zóně, platí ta pravidla i pro vás?
4: Já jsem teď schovaný v popravdě ředitelně, protože blíží se vysvědčení a nám tady asi za 5 minut zvoní a mobilní zóny jsou na chodbě, takže jako když telefonu, ale opravdu když telefon třeba s někým a sem, tak tam jdu. Snažíme se s vyučujícími i příkladem, takže i třeba ten, kdo má dozor a potřebuje si rychle něco vyřídit, tak jsem si několikrát všiml, že opravdu do té mobilní zóny chodí, tak aby jsme prostě tím dětem šli příkladem a snažíme se to nějakým způsobem dělat tak, jako aby to, co chceme po nich, aby jsme dělali i my.
0: Tak a proč jste se vlastně rozhodli zrovna pro tenhle systém?
4: Proto já jsem se byl podívat v několika školách a my třeba na škole v přírodě, v jídelně a takhle ty mobilky nepoužíváme. Někdy ideální kombinace, že třeba rodiče řeknou, že vůbec mobil brát nebudou a ty školy v přírodě jsou podle mě nejlepší, ale i když tam ty děti vezmou ten mobil, tak se vybíráme do krabice, dáváme jenom třeba na 20 minut na polední klid, aby zase si třeba vyřídili, napsali domů a pak ho zase odevzdali. Takže my jsme chtěli najít nějaké řešení, kde můžeme učit děti s tím mobilem pracovat, ale zároveň nejen ho zakazovat. Potřeboval jsem se podívat i ve školách, kde už to zakázali, nehledě na ten zákon a naopak tam vznikaly různý mobilní zóny na záchodech a vyučující se obecně stávali spíš posměškem, jako takovýma policajtama, který nemají žádný moc vliv a je to nějaký nepříjem, když jdete po chodbě, děti vytáhnou mobil, vy řeknete, co tam děláte, on řekne, no koukám se na čas, tak přejdete a oni se vám v vozovkách vysmějou, což je jako realita těch škol, takže ono, je to hodně v spolupráci s rodičem, ale já obecně si nemyslím, že ten zákon jako takový vyřeší to, že by si děti měli třeba víc povídat, to si myslím, že je dlouhodobá činnost té školy a dá se to dělat jinak. A jedna věc je ty mobilní zóny, my když je máme, tak jsme museli nabídnout nějakou alternativu a to je, že třeba každý třídní učitel dostává na začátku roku 2000 korun, aby mohl dokupovat do těch tříd hry, které si oni vybírají. Takže v některých třídách máme basketbalové koše, máme třeba malý pingpongový stůl na chodbách, máme tam karty a musím říct, že třeba první 3 měsíce byly těžký, hlavně u osmáků, deváťáků, ty deváťáci někteří i teď to občas zneužijou, ale tak to prostě je, tak dostanou třeba poznámku, ale ty mladší děti třeba 6, 7, 8 už se to učí a tam už to funguje dobře. A když to srovnám s loňským rokem ještě chviličku, tak prostě už tady není to, že by to někdo měl a šel s tím po schodech, už fakt se koncentruje v tom nějakém místě a začíná to fungovat.
0: A co si myslíte tedy o tom, co se plánuje, o tom plošném zákazu?
4: No já si nemyslím, že by to něco vyřešilo, protože školy, které nějakým způsobem chtějí s tím pracovat, tak s tím pracují. A já jsem se díval, že ten zákon by měl právě udělat to, aby ty děti se hýbaly, aby se povídali mezi sebou, ale to si myslím, že je cesta trošičku jako složitější. Naopak spíš třeba ty ředitelé by měli dát nějaký program, že my třeba jezdíme 6. třídy na sportovní kurz, máme tam 96 žáků a všechny promícháme. To znamená, že oni tam vlastně během toho týdne jsou ve skupinách s dětmi z jiných tříd. Není to podle kamarád. Ne kamarád, ale náhodně prostě rozlosujeme. Potom sedmice jezdíme na lyžák, snažíme se, když děláme tematický týden, aby tam byly 6, 7, 8, 9 zastoupení a ty děti se postupně poznávají. Ale není to tak, že já zakážu telefony a oni se najednou začnou bavit. A to jsme zkusili taky.
0: Kdyby ten zákaz prošel, poprosím vás o stručnou odpověď na závěr. Co byste od ministerstva školství potřebovali vědět?
4: Spíše si tam je třeba možná nějaká ta výjimka té mobilní zvony, protože známky a obecně ta technologie dopředu, to znamená, že známky jsou v bakalářích, my chceme i po těch dětech, aby uměli komunikovat, takže chtěl bych třeba v případě, že budu mít nějaký skřínky a mobilní jasně danou zónu, aby ty děti si tam mohly nějakou jako výjimku, kterou ty školy, které už to dělají, protože vím, že nejsme sami, tak to můžou použít i dál, protože nám tady funguje, protože děti to nemají.
0: Tolik ředitel základních škol Petr Hlinka, moc krát vám děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Taky, děkuju, naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus, 5 minut zbývá do 8 hodiny. Žádali jste někdy o půjčku u nebankovní instituce? Na to, jak transparentně a odpovědně představují své produkty klientům, se teď zaměřili zástupci spotřebitelského fóra a zjistili hned několik nedostatků. Problém vidí třeba ve vysvětlování důsledků, které čekají na klienty v případě, že přestanou splácet. Co dalšího z takzvaného úvěrového kompasu vyplynulo? Teď probereme s Krištofem Krulišem, předsedou správní rady spotřebitelského fóra. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré ráno.
1: Poté, co jste se zabývali nejrůznějšími úvěrovými produkty na zdejším trhu, doporučil byste lidem, aby si půjčovali peníze u poskytovatelů nebankovních institucí?
5: Přímo v tom sektoru nebankovních institucí je ta situace samozřejmě specifická. Je to sektor, za kterým jde typicky spotřebitel, který nedosáhne na úvěrování například u banky, kde má svůj účet a využívají třeba k běžnému placení. A pokud banka nepůjčí a dostane se do situace životník, která vyžaduje nějakým způsobem získat peníze například na opravu nějakého důležitého nástroje, do domácnosti, jako je pračka nebo lednička, samozřejmě může nastat situace, že i část spotřebitelů k takovému kroku musí, nebo je rozumné, aby i třeba zvažovala využití takového způsobu financování. A my tím úvěrovým kompasem se snažíme pomoci v orientaci v tom, když se spotřebitel mezi jednotlivými licencovanými poskytovateli, kteří mají licenci od České národní banky, vybírá, tak aby dopředu věděl, jak moc složité bude dohledat všechny informace, které si spotřebitelské organizace myslí, že by měl mít ve chvíli, kdy k takovému kroku přistupuje, tak jak moc složité bude ty informace u jednotlivého poskytovatele dohledat.
1: A na jaké problémy jste tady při tom šetření zdejšího trhu narazili?
5: V zásadě se dá říct, že vlastně velmi kvalitním způsobem je informace o tom, jaká je cena toho produktu samotná, ale hůře je už dostupná informace o tom, co se stane v případě, že nastane nějaká nepředvídaná situace, která zabrání tomu ten úvěr třeba řádně splácet. To znamená, méně dostupné informace jsou o tom, jak probíhá upomínkový proces, jestli je třeba spoplatněná upomínka, jestli už i první upomínka je spoplatněná, na nějakým poplatkem, jakým způsobem a jaký náklad si úvěrová společnost řekne v případě, že spotřebitel potřebuje nějakým způsobem třeba prodloužit splatnost nebo odložit nějakou splátku a v jakou chvíli nastane zesplatnění celého toho úvěru, pokud se spotřebitel dostane do prodlení. To jsou informace, které již u většiny nabídek na trhu nejsou dohledatelné přímo třeba na webových stránkách toho produktu u té informace o tom konkrétním produktu, ale musí už spotřebitel často složitěji dohledávat ve všeobecných obchodních podmínkách nebo v cenících nebo nějakých vzorových smlouvách a nebo někdy se ani hodnotitelům ze spotřebitelských organizací, které se do toho hodnocení zapojily, se to ani nepodařilo dohledat, co znamená, že to je určité jakoby upozornění na spotřebitele, že opravdu třeba ty informace nejsou na poskytnuty tak transparentně, jak je ve zbytku trhu standard.
1: Pro představu, jak velké jsou ty pokuty za spožděné splátky, v jakém rozmezí se pohybují?
5: V zásadě tady nastupuje u těch licencovaných poskytovatelů zákonné limity a většina z nich se jich drží, to znamená nepřekračuje, ale nenabízí ani jakoby výhodnější režim než ty zákonné limity, to znamená většinou dochází ke kombinaci úroku s prodleným zákonného, který je někde pod 12% v současnosti a vedle toho často tedy kumulativně s tím může být aplikována smluvní pokuta, která je zastropovaná zákonem na 1 promile za den, to znamená v zásadě 36% za rok, což znamená, to jsou nějaké náklady, které přistoupí ještě k tomu, té nákladu toho úvěru, který si spotřebitel vzal. V případě, že prostě nedokáže splatit v dobu splatnosti a nedokáže si zároveň vyjednat nějaký právě úpravu toho režimu a třeba nějakým způsobem si zaplatit odsunutí splátky nebo změnu prostě prodloužení třeba doby splácení.
1: O takzvaném úvěrovém kompasu, který může pomoct lidem s výběrem při braní si úvěru u například nebankovních institucí, jsme mluvili s Krištofem Krůlišem, předsedou správní rady Spotřebitelského fora. Děkujeme za to.
5: Také děkuji, naslyšenou.
0: Ručička hodin, ne tedy kompasu, ukazuje na 8. ve čtvrtek 25. června je s vámi Ranní plus a také Daniela Vrbová
1: a Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas plus.
0: A tady jsou horké novinky, která vám v této hodině představíme. Stávají se extrémní červnová vedra novou normou?
1: Bude zájem o novou zelenou úsporám i po změně podmínek pro získání podpory.
0: A jak se v Česku žije druhé generaci Vietnamců?
1: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
7: A přeju hezký čtvrtek. Teploty mají v následujících dnech v Česku dál růst. O víkendu může být podle meteorologů až 40 stupňů Celsia. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
8: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází k potoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k potoku měkkých struktur, to je zejména tedy mozek.
7: V horkém počasí by podle něj lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. U dětí je to asi 1,5 až 2 litry. Další podrobnosti k horkému počasí přidáme v Ranním plusu po zprávách s Robertem Bémem, vedoucím ambulance kliniky diabetologie IKEM a taky zakladatelem a ředitelem projektu a think tanku Fakta o klimatu Ondrášem Přibylou. Ondřej Prokop z Hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že Prokop hnutí poškozuje. Prokop na Facebooku nicméně řekl, že se pro odchod z politiky rozhodl sám.
9: Hon na moji osobu se stal v médiích každodenní rutinou a co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A mojí povinností jako manžela, otce a kamaráda je chránit moje nejbližší okolí, protože ti si nevybrali politickou kariéru, tu jsem si vybral já a oni za to nemůžou.
7: Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku.
10: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Vláda akredituje prezidenta na červencový summit NATO. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
10: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
11: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
10: Slova šéfa diplomacie skritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
12: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
10: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
7: Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za dva týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem a žádá od nich lojalitu.
13: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan, ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: V polském Gdaňsku budou představitelé nejméně 12 zemí jednat o obnově Ukrajiny. Česko na dvoudenní konferenci zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nedorazí naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Kvůli nedávnému odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání Zelenskému jsou vztahy mezi Kyjevem a Varšavou napjaté.
14: Ukrajinskou delegaci povede premiérka Julia Svyrydenková. Kyjev má podle ní zájem na konferenci uzavřít několik dohod, které by například posílily ukrajinský energetický sektor. Podle polské televize TVN je na konferenci připraveno k podpisu až 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi polskými a ukrajinskými firmami. Kvůli konferenci o obnově Ukrajiny jsou ale také v Gdaňsku ohlášené dva protesty proti ukrajinskému přístupu k historii. Organizátorům demonstrací se nelíbí rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského jmenovat vojenskou jednotku po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století dopouštěla masakrů Poláků na Volyni. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Ranního plusu. Dobrý den. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků dál provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a kraje na ně mají dostat víc peněz z daní. Podle některých ale přesto budou muset doplácet. Třeba Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
15: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
16: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
17: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
16: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
7: Ve zprávách Ranního plusu taky dopravní informace na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Osovou Bytýšku. Na 156. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Nárazově zastavují taky osobní auta v levém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 0. kilometru stála dodávka v levém pruhu. Před malou chvílí se jí podařilo přesunout do odstavného. Kolona se tak dává pomalu do pohybu. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta pak pokračuje k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení 20 minut. Na příjezdu z Hradce Králové opatrně ve sjezdu na okruh v pravém pruhu se srazila dvě osobní auta. V Cínovecké ulici v Praze směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Ďáblice. Kolona pak pokračuje až do Nové Povltavské, zdržení půl hodiny. Dobře dojeďte. A čtvrtek bude jasný, během dne místy přechodně až polojasný, s teplotami od 29 do 34 stupňů, v tisíce metrech na horách, většinou kolem 25. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní Plus. No, jak jste zjistili i ze zpráv, tak extrémní vedra v Česku, podobně jako v dalších evropských zemích, gradují. Ode dneška hrozí teploty až 34 stupňů a o víkendu můžou atakovat hranici 40 stupňů. Není dokonce vyloučeno, že padne i rekord z roku 2012. Zvláště zranitelnou skupinou jsou za těchto okolností diabetici, což je zhruba každý devátý Čech, asi milion lidí. Hrozí jim především dehydratace nebo hyperglykémie, ale i další zdravotní potíže. My proto zveme do vysílání Roberta Béma, vedoucího ambulance kliniky diabetologie IKEM. Dobrý horký den.
18: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak chodí k vám v době takovýchto veder pacienti s diabetem častěji než v jiných částech roku?
18: Určitě. Myslím, že na běžné kontroly chodí pacientů spíše méně, protože se vyhýbají návštěvám lékaře v době těch největších veder, což jsme celkem rádi. Ale spíše se u nás objevují s akutními komplikacemi, jako můžou být různé kolapsové stavy, dehydratace a tak dále. Takže tyhle ty návštěvy jsou v tomhletom období častější.
0: No a proč jsou diabetici z toho zdravotního hlediska na vedra citlivější než běžná populace?
18: No, musíme říct, že pokud pacient s cukrovkou je dobře kompenzovaný, tak je v podstatě ve stejném riziku jako běžná populace. Problém nastává u lidí, kteří tu cukrovku nemají úplně dobře kompenzovanou, a v tom okamžiku právě může nastat problém s dehydratací, protože zvýšená hladina cukru v krvi vede k tomu, že se ten cukr ve větším množství vylučuje do moči, ten cukr sebou stahuje vodu a ten organismus se dehydratuje. Takže pokud ten člověk je primárně, čili prvotně špatně kompenzovaný, tak ztrácí i běžně větší množství vody, a pokud se k tomu přidají ještě vysoké teploty, tak se tenhle ten proces může ještě více znásobit. Navíc řada pacientů má celou řadu s diabetem má celou řadu komplikací, jako je onemocnění srdce, onemocnění ledvin, onemocnění nervů, a všechny tyhle ty komplikace právě mohou narušit třeba vnímání pocitu žízně, nebo pokud třeba ty pacienti málo pijou, tak třeba tkáně, jako je srdce nebo ledviny, na to jsou mnohem citlivější.
0: No a když jste mluvil právě o tom, že pokud je pacient dobře kompenzovaný, tak relativně to riziko není vysoké, ale co jsou ty příčiny, že není dobře kompenzovaný? Buď třeba nedodržuje ten režim, anebo dejme tomu, že o té cukrovce vlastně ani neví?
18: Tak musíme říct, že na začátku jste zmiňoval, že tady máme milion pacientů s cukrovkou, ale bohužel v populaci máme dalších 200 až 300 tisíc lidí, kteří o cukrovce neví a mají ji. Takže tohle může být určitě tahle ta skupina, která té cukrovce neví a může to způsobit nějaké tyto problémy. Ale myslím si, že každý člověk, aspoň většina z nás, se snaží o své zdraví starat, takže se snaží i dobře kompenzovat cukrovku, ale ne vždy se to úplně dobře podaří, protože pacienti s diabetem, kteří třeba mají například jsou léčení inzulínem, tak ta jejich situace je hodně složitá, musí si upravovat dávky inzulínu, počítat si sachary a tak dále, a ne vždy se to úplně dobře podaří tu cukrovku zkompenzovat.
0: No a to horko, to počasí ovlivňuje třeba i účinnost inzulínu. Jak vlastně by se měl skladovat, já nevím, v chladicí tašce a podobně?
18: Určitě. Inzulín je v podstatě, když bych to řekl zjednodušeně, bílkovina, která když se zahřeje na více než 44 stupňů Celsia, tak v podstatě takzvaně zdenaturuje. Můžete si to představit, jako když hodíte vajíčko na pánev, tak změní svoji strukturu a pak už to vajíčko nikdy do té původní podoby nedostaneme, tak stejně tak ten inzulín, pokud projde tady tím teplotním šokem, tak změní svoji strukturu a pak se stává neúčinným. Čili je potřeba ten inzulín skladovat. Pokud ten pacient je léčený například pery, tak máme speciální obaly na ty inzulinová pera. Pokud má inzulinovou pumpu, tak je potřeba mít tu pumpu chráněnou někde pod oblečením, a ta kanylka, kterou vede ten inzulín do těla, tak může sloužit jako lupa, takže je potřeba taky tu kanylku schovávat pod oblečení a prostě myslet na to, že ten inzulín je jako velmi zranitelný v těchto vysokých teplotách.
0: No a když už je pak, dejme tomu, mléčně zbarvený jako to vajíčko, tak asi ho už nepoužívat.
18: Určitě, určitě. Může problém třeba nastat i tehdy, když třeba přijdete v tu dobu na kontrolu ke svému lékaři a vyzvednete si ty inzulíny v lékárně a nesete si je domů, tak je potřeba být velice opatrný, aby si je člověk neznehodnotil hnedka cestou od lékaře směrem domů.
0: No a jak poznám, že se u mě nebo u lidí v mém okolí objevují varovné příznaky dehydratace, hyperglykémie nebo vlastně i hypoglykémie?
18: Je to jednoduchý, jsou to běžné příznaky, ale u toho diabetu je to trošku zrádné, protože ty příznaky mohou právě imitovat hypoglykémii nebo hyperglykémii. Je to únava, slabost, bolest hlavy, může to být určitá zmatenost a někdy až zvracení. Takže tyhle ty příznaky mohou být velice varovné a pokud ten člověk je má, tak na prvním místě by si měl přeměřit hladinu cukru v krvi, jestli je v pořádku, a pokud je v pořádku, tak pravděpodobně se může jednat právě o nějakou tu dehydrataci, případně nějaký úpal a tak dále.
0: A pak tedy jít rovnou k lékaři nebo stačí nějaké drobnější kroky, jako zalézt někam do stínu, hodně pít vodu a tak dále, co se říká obecně?
18: Úplně nejlepší je prevence. To znamená, už když jsou tyhle ty vysoké teploty, tak apeluju na všechny lidi, nejen diabetiky, aby dostatečné množství tekutin přijímali, přidat minimálně litr až dva nad tu normální normu, to znamená těch 2,5 až 3 litry za den. A samozřejmě, pokud člověk dodržuje tuhle tu prevenci, tak se to může velice vyhnout. A pokud se to objeví, to znamená, že už mám zvýšený cukr, zvracím, nedokážu ty tekutiny přijímat, tak je samozřejmě prostor pro to, abych kontaktoval lékaře a tuhle tu věc vyřešil s ním.
0: Tak to byl Robert Bém, vedoucí ambulance kliniky diabetologie IKEM. Děkujeme a snad budou diabetici tyhle rady poslouchat a vy budete mít v těchto dnech klidné služby. Naslyšenou.
18: Děkuji a mějte se krásně, nashledanou.
0: A na druhé lince je zakladatel a ředitel projektu a think tanku Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Vítejte.
19: Dobré ráno.
0: Tak v těchto dnech zprávy z Francie uvádějí, že tahle extrémní horka jsou na tuhle dobu neobvyklá. Platí to i pro Českou republiku?
19: V České republice probíhá teď vlna veder, kde se teploty dosahují někde nad 35 stupňů Celsia. V Česku teploty nad 30 jsou relativně běžné ve smyslu, máme jich běžně nízké desítky ročně. Teploty nad 35 stupňů jsou vzácné, to jsou většinou jednotky dní ročně, takže záleží na tom, jakých teplot tady nakonec ta vlna veder dosáhne a to se samozřejmě ještě bude lišit místo od místa v nížinách, v Polabské nížině, na jižní Moravě to pravděpodobně bude více, ale zároveň tady jsme na tyhle vyšší teploty zvyklí.
0: Jsme zvyklí, ale přece jenom se to i tady jako všude jinde mění. Jak se v Česku projevují nebo proměňují ty horké vlny, ta jejich intenzita, četnost, délka?
19: Dobře se to asi ilustruje na počtu tropických dní ročně. Tropický den meteorologové označují takový den, kde teplota dosáhne nad 30 stupňů Celsia a takových dní přibývá. V 60. letech bylo na územním průměru České republiky asi 4,5 takových dní ročně. To znamená fakt malinko, jenom málo dní se vyhouplo na těch 30 stupňů Celsia. V uplynulé dekádě už to bylo asi 14 dní ročně. A v následující dekádě už počítáme něco okolo 20 dní ročně. Samozřejmě jsou stanice typu Hododín, Strážnice, kde tropických dní ročně už v minulé dekádě bylo okolo 40. To znamená, je to různé stanice od stanice, ale je naprosto zřetelný trend, že takovýchhle extrémně teplých dní přibývá a oni se potom kupí i za sebe, to znamená, pak z toho máme nejenom jednotlivé dny, ale delší vlnu veder, která může potom více vyčerpávat.
0: No to moje maminka říká, že už vlastně ani nemusí jezdit kvůli tomu teplu v moři, že ono to teplo přichází sem, ale má to samozřejmě i další důsledky, hydrologové, ale i vodáci a tak dále si všímají, že zvláště v řekách jsou nízké průtoky. My, když jsme byli na Sázavě v půlce června, tak se jenom těžko dali ty propusti sjet, i když předtím celkem pršelo. Je tohle důsledek aktuálního počasí anebo širší trend?
19: Je to širší trend. Obecně vyšší teploty znamenají, že z krajiny se více vody odpařuje. A to docela hodně. Česko se za posledních 60 let oteplilo asi o 2 stupně Celsia a kdyby jsme to převedli na potenciální výpar, tak se dostáváme někam k 100 mm srážek ročně. No a v Česku spadne průměrně asi 700, 600 až 800 mm srážek. To znamená, to je vlastně docela hodně. A vody, které se z krajiny odpaří, a když se ta krajina odpaří, tak ona zase potom chybí v, nejenom v půdě, ale a v podzemních vodách, ale pak taky v řekách. Takže ty skutečně ty nižší průtoky souvisí s zvýšením teplot a se změnou klimatu. Dlouhodobě totiž v Česku to celkové množství srážek zůstává více méně stejné, a to očekáváme i do budoucna. Ale tím, že se zvyšují teploty, tak se zvyšuje výpar. Zároveň vy jste zmínil méně vody, ono to má i další důsledky, totiž v teplé vodě je méně kyslíku a zase se tam lépe množí řasy synice, takže častěji dochází k takovému tomu vodnímu květu, úhynům ryb. Ty zvýšené teploty se netýkají jenom vzduchu, ono se zvyšují i teploty vody v přehradách, v jezerech. A tím pádem je to horší pro ty vodní živočichy.
0: Tak ono to vypadá podle těch modelů, že tyhle extrémy, včetně třeba i prudkých srážek, supercel a tak dále, sucha, to všechno, že se bude v příštích desetiletích stupňovat. Jak dobře jsme na to připraveni? Jaká adaptační opatření mají podle dat největší efekt a kde naopak Česko zaostává?
19: Adaptační opatření jsou taková docela složitá věc, kdy se můžeme například bavit o tom, jak účinně snižovat teplotu v rozpálených městech. A tam samozřejmě nejlépe funguje zeleň, případně bílé střechy. Zeleň proto, aby byl stín, ale také proto, že právě tím odpařováním snižuje teplotu v okolí. Zároveň ale je vlastně složité promyslet, jaké konkrétní rizika kde hrozí. A spousta z těch rizik vlastně není adaptovatelná. To znamená, když jsou běžné teploty vzduchu okolo 35 stupňů Celsia, tak i v tom městě to prakticky nejde snížit nebo dosáhnout tady těchto hodnot, protože ten beton se prostě rozpálí a potom v noci sálá. A s tím vlastně nejde nic moc udělat. A stejně tak, co se týče množství vody, Česko je vnitrozemská země, máme jenom tu vodu, která tady naprší. A tím pádem my s ní můžeme lépe hospodařit. Můžeme dělat různé kapkové závlahy, můžeme zlepšovat vodovody. Ale stejně, pokud ta voda tady nespadne, nebo nespadne jí dost a zároveň se hodně odpaří, tak prostě v řekách bude méně vody a to není nic, na co by se dalo adaptovat ve smyslu způsobit, aby té vody tam bylo víc. Prostě řeka nebude sízná a vodáci s tím holt nic nenadělají.
0: No tak to by bylo ještě to nejmenší, upřímně řečeno. Tak tolik zakladatel a ředitel projektu a think tanku Fakta u klimatu Ondráš Přibyla. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
19: Krásný den přeju.
1: Jste na vlnách Ranního plusu v 8 hodin a 21 minut. Nadační fond Vltavské filharmonie musí svoji existenci obhajovat před městským soudem v Praze. Obrátilo se na něj ministerstvo financí, které požaduje zrušení této nadace. Zástupci rezortu považují fondy zřízené samosprávami za protizákonné, přestože některé předtím fungovaly roky bez problémů. A to už je téma pro našeho reportéra Tomáše Kremra. Dobré ráno.
20: Hezké ráno.
1: V čem tkví ten problém?
20: Ministerstvo financí loni v květnu zveřejnilo metodický pokyn, který obce, města i kraje zaskočil. Existence fondů zřízených samosprávami odporují od roku 2001 zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a to jejich fungování je podle ministerstva netransparentní, třeba oproti přidělování dotací či darů, které schvalují zastupitelé. Zástupci fondů s tímhle výkladem nesouhlasili, úředníky ale nepřesvědčili o opaku a dostali od nich lhutu. Do půl roku musí skončit. Jinak hrozí soudy a k ním se teď tedy první případ dostává.
1: Nadační fond Vltavské filharmonie založila Praha loni v dubnu kvůli výstavbě nového koncertního sálu. Co na to jeho vedení říká?
20: Ředitel Petr Dvořák potvrdil, že ministerstvo financí zpochybňuje to, že Praha nemohla být jediným zakladatelem fondu, tedy že ta nadace nemá ani fungovat a nesouhlasí s tím.
21: A já se přiznám, že tomu úplně nerozumíme, protože podobné fondy zakládané samosprávami fungují v Česku víc než 20 let a za tu dobu se zákony nijak nezměnily a ministerstvo tuhle praxi nikdy dřív nespochybňovalo, proto je překvapivý, že se právě zaměřil teď jen a pouze na nadační fond Vltavské filharmonie, který je tím spojován s jedním z nejvýznamnějších rozvojových projektů hlavního města.
20: Dvořák a právníci fondu i Prahy tvrdí, že ministerstvo si zmíněný zákon vykládá nesprávně. My jsme se ptali ministerstva financí na to, proč si pro soudní spor vybralo právě tento konkrétní pražský fond, který vznikl tedy měsíc před vydáním toho zmíněného metodického pokynu. No a taky nás zajímalo, jestli případně s něčím takovým mají počítat i jiné samosprávy a teda jejich nadace. Mluvčí rezortu financí Gabriela Krušinová podotkla, že ministerstvo zvažuje další kroky v této oblasti a nebude se i s ohledem na to probíhající řízení k věci dále nějak vyjadřovat.
1: A kolik takových fondů v Česku je?
20: Podle Fora darců, které takové nadace sdružuje, se rušení může týkat asi 70 podobných fondů, které zřizují sami samosprávy, jak pokračuje ředitelka Fora Klára Šplíchalová.
2: Určitě za nás to bylo velmi překvapivé vlastně stanovisko a popravdě chybí nám k němu nějaká obsahová nebo důvodová argumentace.
20: Takové zdůvodnění nebo takovou argumentaci by mohl přinést právě soud. Na jeho případný verdikt čeká třeba i Jihomoravský filmový nadační fond, který loni kvůli tomu názoru ministerstva oznámil, že vstoupí do postupné likvidace, tedy teď nevyvíjí žádnou aktivní činnost. Peníze na podporu audiovize nově rozděluje Jihomoravský kraj pomocí dotací, jak dodává předsedkyně správní rady filmového fondu Ivana Košuličová.
3: Nicméně vlastně ten soudní proces já vítám, protože konečně se dozvíme, jaká vlastně strana má pravdu, takže pro nás to může znamenat i pro ostatní nadační fondy v republice, kterých jsou desítky, tak může znamenat ten judikát nějaké rozhodnutí pro to, aby jsme třeba mohli nadále fungovat.
20: Ale pokud soudy potvrdí názor ministerstva, tak budou muset nadační fondy skutečně skončit, případně se nějak transformovat, samozřejmě v souladu se zákonem.
1: Vysvětluje reportér Českého rozhlasu Tomáš Kremer. Děkujeme.
20: Naslyšenou.
0: Teď si poslechněte krátce, co důležitého se děje, co sledujeme. Při zemětřesení ve Venezuele zahynulo 32 lidí, dalších 700 utrpělo zranění. Oznámila první bilanci prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit NATO v Ankaře o prezidenta, potvrdil premiér Andrej Babiš. Pavel bude členem delegace i s doprovodem. A kandidát na pražského primátora za ANO Ondřej Prokop uvedl na video na Facebooku, že nebude kandidovat podzimních komunálních volbách a skončí ve všech politických funkcích, zdůvodnil to tlakem médií na něj a jeho okolí.
1: Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června 1991. Těmi generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Sám Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
22: Podpisem protokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa byl dnes fakticky završen odchod jednotek, které u nás pobývaly téměř 23 let.
23: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
24: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho, ale dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
23: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
25: Konečně, dla mě lično, i tím bolí dla mojich podčinených,
24: samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
23: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
26: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
23: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
27: Ten datum je strašně důležitý, že se nám podařilo takhle rychle vyjednat ten odchod.
4: a zaplať pámu, že ta armáda odešla v takhle zrychleném čase, protože všichni říkají, když se jak to bylo dohodnutý, jako padnul Sovětský svaz brzo a všechno. A jo, to není pravda, jakmile máte na území prostě takhle velký okupační jednotky, tak nikdy nevíte, co se může stát. A zaplať pámu, když někdo říká, 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se to mohou angažovat, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
23: Generál Eduard Vorobjov se stal velitelem střední skupiny vojsk v Československu v roce 1987 a definitivně opustil naše území jako poslední voják 2 dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
6: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie.

0: i proměňovat opuštěné brownfieldy v mobilní zahrady a ochladit tak přehrátá místa, tak nebo města. Tak to bude první téma.
1: Začíná období letních dovolených a tak si v našem cestovním seriálu řekneme, jaká práva mají lidé v případě spožděných nebo úplně zrušených letů, a budeme mluvit o tom, jak se situace liší při cestování s agenturou nebo bez ní.
0: No a víš, Danielo, kdo je nejhlasitější člověk na světě?
1: Tak měla bych tip na jednoho našeho kolegu.
0: To
1: nebudeme
0: jsem chtěl
1: jmenovat.
0: Zrovna říct přesně, ale neřekne mě nic, není to on, je to jistý Australan, no a předtím to prý byla irská učitelka.
1: O, tak bych nechtěla sedět ve třídě.
0: V preparátu si o tom můžeš popovídat.
1: V 8:30 jsou tady zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
3: Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil Ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala Kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, tedy v přepočtu více než 1,8 bilionu korun. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Silné zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí. 700 lidí je zraněných, uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 dotřesů. V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet potom, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Aleksandr Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku a jeho energetické infrastruktuře. Reaguje tak na každodenní ruské údery na svém území. Čerstvá doprava v Ranním plusu na D1 z Prahy ve směru do Brna, teď opatrně za sjezdem na Osovou Bytýšku. Na 163. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje až na konec omezení v Brně. Na 196. kilometru místy se zastavíte i v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Mezi 14. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici ze 3. kilometru. Navíc na 11. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. V opačném směru, tedy na D1, se jede pomalu od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Bychovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržení 30 minut. Na příjezdu z Hradce Králové opatrně ve sjezdu na Pražský okruh. V pravém pruhu se srazila dvě osobní auta. Na jižní spojce ve směru na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona se sune přes Barandovský most a do Přížskou k Mrázovce. Plná je taky Strakonická už od Závodiště a také Radlická od Valtrovky. A v Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Ďáblice. Kolona pak pokračuje až do sjezdu do Nové Povltavské. Tam řeší nehodu. Dobře, dojeďte. Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
0: A dnes jsou za mikrofony Daniela Vrbová a Tomáš Pavlíček. Přejeme vám dobré ráno. Dnes se opět otevírá nová zelená úspora. Možná, že to je taková nová zelená úspora. Od 10 hodin začne Státní fond životního prostředí přijímat žádosti podle nových pravidel. Program se mění z klasických dotací na systém bezúročných úvěrů, které stát doplní podporou pro nízkopříjmové domácnosti. Má za cíl motivovat k renovaci bydlení a snižování spotřeby energie. Jak velká změna to je a pomůže skutečně urychlit zateplování českých domů. My jsme teď ve spojení s Jiřím Koželouhem, vedoucím programu Klima, energie a odpady ekologického hnutí Duha. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jak vy ty úpravy současné vlády vnímáte? Je to krok správným směrem, anebo jsou na místě obavy, že část lidí může odradit to samotné zadlužení?
4: Tak ta základní dobrá zpráva je, že ten program byl znovu spuštěn. Na začátku roku to vypadalo, že motoristé v rámci ministerstva životního prostředí ten program budou chtít úplně zrušit. Nakonec naštěstí se podařilo to, že program tedy bude pokračovat, takže to je samo sobě dobrá zpráva. Ty úpravy také nejsou úplně krok špatným směrem, jak ty úvěry, v případě, že budou dobře nastaveny, což je teď největší otázka, protože v tuto chvíli ještě to nemá ministerstvo nebo Státní fond životního prostředí dohodnuto s bankami, jak to přesně bude vypadat, takže tam je ještě velká neznámá. Když budou dobře nastaveny, tak pro ty, řekněme, bohatší příjemce to je dobrá, je to dobrá volba, stát může efektivněji podporovat zateplování domů a zároveň je ale velice důležité, že tam zůstala ta část dotační pro ty nízkopříjmové skupiny a ta si myslím, že ještě o něco lépe vyladěna než v minulosti, takže to jsou ty dobré zprávy. To, co je vlastně problematické, to, co je problém, je, že ten program v tuto chvíli má málo peněz k dispozici, to znamená, tam hrozí to, že v případě to zateplování, kdyby mohly být ty peníze rychle vyčerpány. To znamená, ten největší úkol vlády, ministerstva a Státního fondu životního prostředí je zajistit další peníze, aby ten program minule pokračoval. Nestalo se to, že budeme znovu ve stejné situaci.
0: Já se velice omlouvám, ale trochu nám ten signál pokulhává, takže jestli bych vás mohl poprosit, že byste třeba trošičku změnil o pár kroků polohu, tak uvidíme, jestli to bude fungovat dál. Ale když jste říkal tedy, že v podstatě by se mohly ty peníze rychle vyčerpat, tak opravdu, i když se tedy nedávají ty dotace přímé, je to prostě opravdu jenom jaksi záruka, tak pořád si myslíte, že těch prostředků je málo?
4: Tak jednak je samozřejmě potřeba říct, že stát v tomto případě jakoby nabízí, no, bude nabízet úvěry, ale ty úvěry budou nabízet banky a stát bude platit úroky. To znamená, pokud ten úvěr třeba bude dlouhý, tak to znamená, že stát bude platit jako poměrně velkou částku na těch úrocích. To zná si každý, kdo si bral hypotéku, že ve chvíli ta hypotéka je na dlouhou dobu, tak ty úroky vlastně jsou téměř stejně velké jako ta samotná jistina. To znamená, tam to opravdu bude, může být finančně náročné, byť to se samozřejmě bude splácet až v dalších letech. A zároveň jsou tam i vyčleněny peníze na dotace pro ty nízkopříjmové skupiny a tam těch peněz v tuto chvíli rozhodně alokováno málo. A já jsem se v jiném rozhovoru v České televizi zhodl i s ředitelem Státního fondu životního prostředí, že těch peněz v tuto chvíli tam opravdu málo je a bude potřeba hledat další zdroje. Takže to si myslím, že teď největší úkol do dalších měsíců.
0: No, ale když jste tedy mluvil o tom, že dejme tomu pro ty bohaté, ty si můžou vzít ty úvěry, ty nízkopříjmoví, ty dostanou snad dotace, tak ale nezůstává tady nějaká propast přesně mezi tím, že tam to nevyjde na ty lidi, kteří to měli tak akorát a dřív a ty dotace jim pomohly?
4: To samozřejmě hrozí, uvidíme, jak to bude v praxi, protože to, jestli někdo dostane úvěr, samozřejmě budou posuzovat i banky, jestli má tedy nárok na ten úvěr nebo má tu dostatečnou bonitu, tak jak to posuzují. Tady samozřejmě ve chvíli, kdy stát bude garantovat platit ty úroky, tak samozřejmě dosáhne člověk třeba na ten úvěr, i když by na komerční úvěr nedosáhl, ale přesto se může stát, že samozřejmě bude někdo, kdo nebude spadat do té kategorie nízkopříjmových, ale zároveň vlastně banka mu nedá úvěr a tím pádem z toho systému vypadne. Takže tohle riziko tam je a tam bude potřeba, aby opravdu v případě takové případy nastanou, tak na to Státní fond životního prostředí reagoval a ty podmínky doupravoval tak, aby opravdu z toho nikdo z tohohle důvodu nevypadl.
0: Jiří Koželouch, vedoucí programu Klima, energie a odpady ekologického hnutí Duha, byl naším hostem. Děkuji vám za to, naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
1: 8 hodin a 39 minut, tohle je Ranní plus. Přes 70 portrétů příslušníků druhé generace Vietnamců a Vietnamek vyrůstajících v Česku představuje výstava Little Hanoi Next Generation v pražské Holešovické tržnici. Navazuje na projekt Little Hanoi z roku 2008, který zachycoval především generaci rodičů spojenou s tržnicemi, večerkami a podnikáním. V Česku dnes žije téměř 70 tisíc občanů Vietnamu a vietnamská komunita bývá označována za jeden z nejúspěšnějších integračních příběhů posledních desetiletí. Co ale znamená vyrůstat mezi dvěma kulturami a jak rozdílný je životní styl dalších generací zdejších Vietnamců, to probereme s naším hostem, kterým je spoluautorka projektu Thuy Dzong Nguyen Chinh. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Co je hlavním sdělením té výstavy Next Generation, když návštěvník projde celou tu výstavu, ty medailony a fotografie a odchází domů, s jakou představou o druhé generaci Vietnamců by měl podle vás odcházet?
5: Dobrý den, dobré ráno ještě jednou všem posluchačům. Naše výstava má za cíl představit druhou generaci Vietnamců v Česku a byli bychom rádi, aby odešli s tím pocitem a svědomím, že vietnamská komunita není homogenní skupina, ale je velmi různorodá. Doteď vlastně nebylo o nás možná tolik slyšet a když se řekne Vietnamec, tak jedna z prvních věcí, která se lidem obvykle vybaví, tak jsou třeba večerky nebo další obchody s textilem. Ale naše současná generace je i profesně velmi rozmanitá. Máme tu zástupce lékaře, advokáty, umělce, podnikatele. Opravdu ta škála těch profesí je velmi rozmanitá a jsou tam i obory, u kterých byste si vlastně na první dobrou ani neřekla, že to jsou Vietnamci, nebo že by se to mohli třeba věnovat Vietnamci. Byli bychom rádi, aby lidé nás poznali trošku blíž a nejen profesně, ale i lidsky, protože za těmi lidmi, kteří stojí ve večerce, tak jsou různé životní příběhy a rádi bychom takhle se přiblížili více té české majoritě.
1: Ono to označení druhá generace navozuje možná nějakou mylnou představu, že se jedná o teenagery nebo velmi mladé dospělé, ale jak vy říkáte, tak vlastně už jsou to lidé etablovaní na zdejším pracovním trhu, často vykonávající prestižní profese jako právníci, lékaři, umělci. Dnes už vlastně v Česku žije i třetí generace Vietnamců. Je tam zase další posun v tom životním stylu?
5: Ano, jak jste vlastně teď zmínila, tak ta druhá generace většinou se jedná o lidi, kterým už je přes 30, to znamená, že už jsou aktivní v té profesi a v tom produktivním věku. A pokud se budeme bavit o třetí generaci, tak to jsou třeba naše děti, kterým je teď, řekněme, 5-6 let. Jsou to narození po roce 2015 a u těchto dětí, tak zatím tam se nemůžeme bavit o těch profesích, ale může být ten pohled ani zajímavý třeba z toho hlediska vnímání své identity, protože naše druhá generace vyrůstala mezi českou a vietnamskou kulturou. Ve škole jsme se snažili se integrovat, chovat se tak, jak se chovají čeští kamarádi, ale doma se zase od nás očekávalo, že budeme dodržovat vietnamské zvyklosti. A u těch našich dětí, tak myslím, že pro ně už to bude přirozené a už to tolik nebudou vnímat, ty kontrasty. A dost možná je to i tím, že třeba my, jako rodiče z druhé generace, už známe i ty české zvyklosti, tradice a můžeme jim být v tom trošku nápomocnější tím našim dětem. A i my sami třeba dodržujeme Vánoce, slavíme Vánoce a máme moc rádi. Takže pro naše děti už to bude zase o kousek přirozenější a nebudou tam vnímat tak velké rozdíly.
1: A jaký vztah má vaše generace k dnešnímu Vietnamu? Je to země rodičů a prarodičů, kam se jezdí na návštěvu? Pardon, nebo místo, kde to aktivně objevujete a chcete mu porozumět?
5: Já si netroufám mluvit za celou naši generaci, ale z mého okolí, od mých kamarádů, tak slyším podobné ohlasy ve smyslu, že my, když jsme třeba jezdili s rodiči jako děti do Vietnamu, tak většinou se ten pobyt ve Vietnamu nesl v duchu návštěvy rodiny a my máme velké, široké rodiny, takže třeba ten měsíc, kdy jsme trávili ve Vietnamu, tak byla návštěva jedné babičky, druhé babičky a dalších příbuzných a třeba nebyl tolik prostor objevovat tu zemi. Ale když jsme začali do Vietnamu cestovat už jako dospělí, bez rodičů a už jsme měli takovou větší volnost, tak jsme ji objevovali mnohem víc. A myslím si, že mnoho z nás se cítí už jako doma tady v Česku, ale pořád má silné pouto k tomu Vietnamu a uvědomujeme si, že tam jsou ty naše kořeny. A tam spousta toho, jak se chováme nebo jak smýšlíme, je ovlivněno právě tím, odkud pocházíme.
1: Narážíte nicméně v Česku stále ještě na nějaké předsudky nebo stereotypy?
5: Myslím si, že stereotypy určitě budou do určité míry převládat a vlastně i ty stereotypy částečně vycházejí z nějakých pravdivých skutečností, tak to si myslím, že tomu se úplně nevyhneme, ale i proto jsme uspořádali tuto výstavu, abychom možná některé ty předsudky odbourali nebo aspoň vysvětlili, proč to tak je nebo není.
1: A jak silnou vazbu na Česko vlastně máte? Protože si vzpomínám, že před pár lety se mluvilo o tom, že ti mladí vietnamští studenti a studentky, často velice šikovní mladí lidé, potom dostávají na prestižní západní univerzity a vlastně Česko opouštějí. To znamená, je pro ně Česko, nebo pro vás Česko skutečně domovinou nebo takovou přestupní stanicí?
5: Myslím si, že u mnoha z naší generace, kteří tady vyrůstali od malička nebo se tu dokonce narodili, tak je Česko skutečným domovem a já můžu uvést konkrétně případ mého švagra, který vystudoval v Londýně a nyní tam i pracuje a zrovna včera teď přijel do Česka na týden na dovolenou a zrovna jsme se o tom bavili. On říkal, že že nazbíral zkušenosti několik let takhle v tom Londýně, ale dlouhodobě výhledově se určitě chce vrátit sem, protože to Česko považuje za svůj domov a má k němu silnou vazbu. A vlastně i v Londýně, když mluví třeba s nějakými kolegy nebo kamarády a říká I'm going home, tak tím myslí tady doma, tady v Česku.
1: Naším hostem byla spoluautorka projektu Little Hanoi Next Generation, který je k vidění v pražské Holešovické tržnici, Tui Zong Nguyen Chin. Děkujeme za váš čas.
5: Děkujeme za pozvání.
0: Teď máme minutu a půl po 9:15. Poslechněte si důležité zprávy dnešního rána. Při zemětřesení ve Venezuele bylo 32 mrtvých a 700 raněných. Oznámila to Delcy Rodríguezová, prozatímní prezidentka. Česko je připraveno poskytnout při záchranných operacích ve Venezuele okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to uvedl český premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Kabinetu to uložil ústavní soud. Prezident bude členem delegace i s doprovodem. A právě Petr Pavel v rozhovoru se serverem Seznam zprávy uvedl, že spory s vládou ho spíše motivují k tomu, aby znovu kandidoval na funkci hlavy státu v dalším volebním období.
1: Opuštěné průmyslové areály nebo zanedbané pozemky už nemusí roky čekat na nové využití. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně navrhli systém, který promění tzv. Brownfieldy v dočasné městské zahrady s mobilními vyvýšenými záhony. Ty podle vědců pomohou ochlazovat rozpálené město, snižovat uhlíkovou stopu i zpříjemňovat městský prostor. Víc už si teď řekneme s hlavní řešitelkou projektu z provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity Ladislavou Isever Grochovou. Dobrý den.
6: Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
1: Jak ten celý systém funguje v praxi? Co všechno je potřeba k tomu, aby se z opuštěného pozemku stala fungující zahrada?
6: No i když vlastně ten náš výzkum je celkem rozsáhlý, tak to samotné řešení vlastně složité není. Najdeme brownfield, tedy opuštěný pozemek, který čeká na svou přestavbu a na tu přestavbu čeká velice často řády let i desetiletí. A místo toho, aby chátral, na něm postavíme vyvýšené záhony. Do těch záhonů potom dáme zeminu obohacenou o bioúhel. To je celkem důležitá složka. Je to látka, která zadržuje vodu v zemi a vytváří vhodné půdní klima. A zároveň bych chtěla zdůraznit, že ještě vzniká z odpadů. To znamená, pomáhá nám s jejich lepším využitím a nakládáním. Takže Tento bioúhel obsahuje vysoké procento uhlíku a ten ukládáme do půdy místo toho, aby se uvolňoval do atmosféry. No a poslední fáze je už jenom to, kdo a co bude pěstovat. Může to být samo Brno, které tam bude pěstovat své vlastní trvalkové, keřové školky, nebo sociální podniky, místní lidé z okolí, nebo třeba školky, školy nebo seniorské organizace. To znamená, celý tento systém je jednoduchý, stojí na třech pilířích, má přenosné konstrukce záhonů, zemině s bioúhlem a na tom, kdo se o záhony postará.
1: A jak složité je získat souhlas vlastníka brownfieldu a sladit se s jeho plány na výstavbu?
6: Aha, já bych chtěla podotknout, že my jsme se vlastně zajímali pouze o ty brownfieldy, nebo primárně jsme řešili ty brownfieldy, které vlastní město. A Brno, musím říct, že je velice orientované pro tady tyto environmentální záležitosti a sociální, takže s městem Brnem je vlastně ta spolupráce velice perfektní.
1: A mohou takové mobilní zahrady ovlivnit teplotu ve městě nebo kvalitu ovzduší?
6: Ano, mohou. Pokud si představíme typické brownfieldy, to jsou zastavěné betonové, asfaltové nebo jinak zpevněné plochy a v teplém počasí, které prožíváme zrovna v těchto dnech, tak se tyto plochy značně rozpálí. Pokud je ale osadíme zelení na vyvýšených záhonech, tak tímto tu teplotu snižujeme a odborně tomu říkáme, že snižujeme teplotu nebo ovlivňujeme městský tepelný ostrov.
1: A jaké ekonomické přínosy může takový model nabídnout městům nebo vlastníkům pozemku ve srovnání s tím, když ta plocha zůstane několik let nevyužitá?
6: Mm-hmm. No, ten rozdíl je opravdu zásadní, protože pokud si představíme nevyužitou plochu města, tak je prakticky jenom náklady. Město se o ní musí starat tak, aby nebyla nebezpečná, aby zde nevznikaly černé skládky, nedocházelo tam k vandalismu, takže vznikají náklady, ale přitom žádný příjem. Naopak náš model i v té nejjednodušší variantě, kdy vlastně vychází z toho, že využije dostupné dotační tituly, tak je finančně prakticky nenáročný. A pokud bychom přičetli to, že ty záhony by mohly být poskytnuty za nějaký symbolický pronájem, tak se tato situace i finančně velice zatraktivňuje. To znamená, město tím získává finančně i klimaticky jakoby příznivou možnost, jak ty brownfieldy využít smysluplně, než budou finálně přestavěny.
1: A vy jste vytvořili i interaktivní mapu a webovou kalkulačku, jak tyto nástroje mohou posloužit českým městům a obcím. Už jenom krátce na závěr, prosím.
6: Ano, ano. Tak ta interaktivní mapa je přímo zaměřená na Brno a funguje jednoduše, kdy uživatel si klikne na konkrétní brownfield, zadá, jakou plochu chce osadit a na jak dlouho a mapa mu rovnou spočítá, kolik by to všechno stálo a jaký tu bude mít dopad na přírodu. Kdežto ta webová kalkulačka, ta je univerzálnější, může s ní pracovat jakékoliv město a vybere si pouze obecně velkou plochu, přednastavené šablony nebo sám si zadá konkrétní parametry. No a během chvilky se mu vypočte relativně detailně, kolik ten projekt finančně vychází a jaké bude mít environmentální dopady.
1: Naším hostem byla Ladislava Isever-Grochová z provozně Ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Mluvili jsme o lepším využívání brownfieldů ve městech. Děkujeme za to.
6: Děkuji za pozvání a přeji krásný den všem, co nás poslouchají.
0: Ano, dozvěděli jsme se díky tomu, jak se brownfieldy můžou měnit na greenfieldy. No tak všechno to souvisí s horkem posledních dní a také to zapadá do kontextu následujícího příspěvku. Nám to všechno připomnělo dovolenou, ale ať už na ní cestujete autem, vlakem nebo letíte letadlem, v každém případě se můžete setkat s nečekanými komplikacemi. U posledního zmiňovaného druhu dopravy třeba se spožděnými nebo úplně zrušenými lety. Víte, na co máte jako cestující v takovou chvíli nárok a jak postupovat? Detaily zjišťoval redaktor Dominik Hron. Dobré ráno.
7: Pěkné ráno.
0: A co dělat, když na letišti zjistíme, že má letadlo zpoždění?
7: Ono záleží na tom, jak velké to samotné zpoždění je. Hodně zjednodušeně řečeno platí, že pokud cestující čeká u letů mezi státy Evropské unie alespoň 2 hodiny a více, tak už může požadovat takzvanou bezplatnou péči. A Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra vysvětluje, jaké výhody z ní plynou.
8: Pak mají lidé právo na péči bezplatnou, to znamená v přiměřené míře občerstvení, v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou.
7: Nárok na bezplatnou péči vzniká v situacích, kdy za zpoždění nebo zrušení letu může samotný dopravce, ale zároveň i když je na vině mimořádná událost, třeba písečná bouře a podobně.
0: No a je kromě jídla a ubytování možné žádat i finanční náhradu škody?
7: Ano, taky na finanční odškodnění mají cestující za určitých okolností nárok. Ta částka se pohybuje od 250 až do 600 eur podle vzdálenosti letu. Podmínky jsou ale o něco přísnější. Jak upozorňuje mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková, aerolinky nemusí finanční náhradu škody vyplácet, pokud za zpoždění sami nemůžou a nezpůsobili ho.
9: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
7: Pokud má cestující pocit, že je v právu, musí se o peněžní náhradu sám přihlásit, dodává Ondřej Tichota.
8: O něj si musí u dopravce požádat a pokud by k jeho vyplacení nedošlo a cestující měli pocit, že mají právo takové odškodnění dostat, tak potom se mohou obrátit na některý ze subjektů mimo soudního řešení sporu ADR nebo na Evropské spotřebitelské centrum.
7: Může se taky hodit informace, že Evropské spotřebitelské centrum vždy pomáhá s řešením sporů zdarma. V každém případě je vhodné se na něj obracet okamžitě. Určitě se nevyplatí stížnosti zbytečně odkládat na později.
0: No a liší se postup, když řešíme zpoždění let jako klienti cestovní kanceláře?
7: Ano, pak je totiž situace pro cestující o něco jednodušší. Všeobecně je postup takový, že když nedochází k plnění cestovních služeb, které si klient objednal a zaplatil, měl by se obrátit na svou cestovní kancelář nebo na svého delegáta. Postup doporučuje taky ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
10: Typicky například pokud dojde k narušení letecké dopravy, klient kontaktuje cestovní kancelář a zjišťuje bližší informace, pokud mu je sama cestovní kancelář ještě nepředala.
7: Cestovní kanceláře mají povinnost právě i poskytnout svým klientům ubytování na letišti, a to po dobu 3 dnů. V praxi se s tím mohli setkat cestující letos na jaře, kdy se kvůli válečnému konfliktu rušily lety na Blízký východ. Právě tady se ukázaly nejčastější rozdíly mezi tím, když lidé cestují s cestovní kanceláří anebo naopak na vlastní pěst.
0: Tak tolik Dominik Hron, děkujeme, naslyšenou.
7: Hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus a pokud jste to nevěděli, tak svět má nového rekordmana v hlasitosti. Do Guinnessovy knihy rekordů se tak zapsal jeden Australan. Předtím byla dlouhá léta tím nejhlasitějším člověkem jedna irská učitelka. Oba dokážou zakřičet tak hlasitě, že se to dá co do počtu decibelů srovnat se startujícím letadlem. Podrobnosti a také zvukové ukázky má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
11: Dobré ráno.
1: Kdo je ten nový rekordman?
11: Je to 58-letý čistič klimatizace Joseph McGrail Baytap z Canberry. Má tam čestnou funkci městského vyvolávače a takhle to vyvolávání předvedl novinářům z agentury AP.
12: Vážené dámy a pánové, vítejte v Canberře.
11: Jako vyvolávači mu tam říkají pan Joseph. Takové to opakované hoeja, jak jsme slyšeli na začátku, tak to je tradiční vyvolávačské upoutání pozornosti před nějakým vyhlášením. Něco jako slyšte, slyšte.
1: Já když jsem slyšela, mě úplně začal bolet v krku. Jaký výkon podal při tom rekordu?
11: 122,4 decibelu. Před svědky to změřil odborník na akustiku. V Guinnessově knize rekordů se taky dočteme, že to měření se odehrálo 2. května v rozhlasovém studiu v Canberře. McGrail Baytap přiznal, že to vůbec nebylo snadné.
12: Stálo mě to 7 pokusů. Vždycky jsem křičel slovo teď. Úplně jsem si na tom odrovnal hlas. Několik dnů jsem jen sípal. Bylo to hrozné.
11: Takže to vlastně potvrdil, co jsme říkali. Agentuře AP taky řekl, že na něco takového se nedá nějak systematicky připravovat.
12: To nejde nacvičit. Musíte to dát v pravou chvíli, zvlášť když je to pokus o světový rekord.
11: McGrill Baytap taky zdůraznil, že se považuje za nejhlasitějšího muže a vyjádřil potěšení nad tím, že nejhlasitější ženou světa je stále Annalisa Flanaganová ze Severního Irska. Jenom dodám, že Guinnessova kniha rekordů tu kategorii nejhlasitější člověk nějak genderově nerozlišuje.
1: Pojďme si říct něco víc o tom ženském rekordu. Jak velký je?
11: Je, nebo činí 121,7 decibelu. Učitelka základní školy z jižního Belfastu Flanaganová se tak zapsala mezi rekordmany před víc než 30 lety, když křičela slovo ticho.
1: Tak to se jí asi hodilo v praxi, ne?
11: No, už dřív to předvedla BBC přímo ve třídě plné malých školáků.
1: Ticho. Ticho. Ticho.
11: Flanaganová ale už před časem řekla, že na děti moc nekřičí, aby neohluchly. Psal o ní server Irish Central. Současný rekordman McGrail Baytap je o 0,7 decibelu hlasitější a taky to dokáže zúročit právě v té praxi vyvolávače.
1: A to je v australském hlavním městě nějaká oficiální funkce?
11: Ano, je to práce na částečný úvazek. McGrail Baytap ji vykonává už 9. rokem, má na to takový historický kostým, chodí ve skotské sukni, kiltu, vyvolává na různých městských akcích a slavnostech.
1: Tolik Jiří Kordík, který se jako tichošlápek odejde z našeho studia. Děkujeme.
11: Hezký den.
0: Říkal to tiše, že jsem ani neohluchl.
1: Ani ses nerozplakal jako ty děti.
0: Teď bylo 9 hodin, společnost vám stále dělá čtvrteční Ranní plus s datem 25. června a spolu s ním Tomáš Pavlíček
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
1: A tady jsou tři témata do naší závěrečné půlhodiny. Vláda chystá zákaz mobilů ve školách. Jaké s ním má zkušenosti škola, která ho už zavedla?
0: Jak zlepšit bezpečí a komfort klientů domů pro seniory?
1: A co zjistil dokument naší sesterské stanice Vltava o zákulisí řádu svobodných zednářů?
0: Teď už zprávy s Ondřejem Mátelem.
3: Přeju dobré čtvrteční ráno. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta ji ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
13: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
3: Část opozice naopak rychlost ústavního soudu ocenila. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto navaděče můžou stát cílem ukrajinských útoků.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
3: Francie a Itálie pořádají první společný summit za poslední 4 roky. Ministři obou zemí chtějí na jihu Francie posílit spolupráci v obraně, v kosmickém průmyslu a taky energetice. Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítá italskou premiérku Giorgiu Meloniovou.
15: Francouzští a italští politici mají podle serveru Nismata podepsat hlubší spolupráci v obraně na nadcházejících 5 let. Obě země chtějí společně vyvíjet střely Aster i systémy protivzdušné obrany Mamba, které jsou považované za alternativu k americkému Patriotu. Ministři obou zemí mají jednat taky o spolupráci v jaderné energetice, konkrétně o malých modulárních reaktorech. Tématem budou i důležité infrastrukturní projekty mezi oběma zeměmi, jako třeba tunely Fréjus a Tende, nebo železniční linky mezi Lyonem a Turínem. Francouzská média zároveň poukazují na nevždy dobré vztahy mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgio Meloniovou, které dělily různé politické postoje, názory na americkou administrativu i vměšování do domácího dění. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server iRozhlas.cz píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší Rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Developer je v kontaktu s městem i židovskou obcí. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové je navíc během výstavby v oblasti naplánovaný archeologický průzkum.
16: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
3: Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Více se dočtete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie, zjistil to Český rozhlas. Fond na podporu stavby koncertního sálu založila Praha loni v dubnu. O měsíc později vydalo ministerstvo metodický pokyn, podle kterého musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní.
17: Což by znamenalo, že kdyby tomu soud dal zapravdu, tak bychom v tom fondu museli ukončit činnost, ale jsme přesvědčeni, že to ministerstvo ten zákon vykládá úplně nesprávně.
18: Diví se ředitel fondu Petr Dvořák. Ministerstvo loni v květnu oznámilo samosprávám, že fondy nelze veřejně kontrolovat, na rozdíl třeba od dotačních programů, o kterých hlasují zastupitelstva, a tedy, že je obce musí do půl roku zrušit. Zda se rezort k soudu obrátí i kvůli jiným nadacím, to jeho mluvčí Gabriela Krušinová zatím neřekla.
19: V současné době ministerstvo financí zvažuje další kroky v této oblasti.
18: Postupu ministerstva nerozumí ani fórum dárců, které nadace sdružuje a podle kterého by se podobné zrušení mělo týkat zhruba 70 fondů v celé republice. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Skoro 6,5 minuty po 9. dopoledne nabízíme taky dopravu. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se srazila 2 osobní auta, nehoda je v levém pruhu. Na místě už jsou záchranáři, kolona pokračuje dál až na Pražský okruh. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, navíc na 11. kilometru je stále blokovaný levý pruh po nehodě. V opačném směru, tedy na D1, zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary, od 24. kilometru se popojíždí až k Ořechu na 19. kilometr. Na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, zdržení půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se srazilo nákladní auto s osobním, je to v odbočovacím pruhu u sjezdu na Čakovice. Kolona je už z D8 od 3. kilometru. A v Liberecké směrem do centra Prahy se brzdí u sjezdu na Letňany, kolona pak pokračuje až do Nové Povltavské, tam navíc ve sjezdu řeší nehodu dodávky a osobního auta, zdržení i tam asi půl hodiny. Dobře, dojďte. Čtvrtek bude jasný, během dne místy přechodně až polojasný, s teplotami od 29 až po 34 stupně, v 1000 metrech na horách naměří nejčastěji kolem 25. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
0: A teď máme 9 hodin a 8 minut, přejeme vám dobré ráno. Školní rok končí, pokračuje ale debata o tom, podle jakých pravidel budou v tom příštím školy přistupovat k omezení či povolení používání mobilních telefonů ve školách. Ministerstvo školství chystá plošný zákaz jejich používání nejenom během vyučování, ale i o přestávkách. V našem vysílání jsme mluvili s ředitelem školy v Dobříši, kde mají vlastní model regulace, takzvané mobilní zóny, ve kterých můžou žáci telefony za jasně stanovených pravidel používat. Teď se podíváme do školy, která zvolila jiný přístup. V Mníšku pod Brdy žáci už teď odkládají mobilní telefony do boxu a používat je nesmějí ani o přestávkách. Do vysílání zveme ředitelku základní školy Mníšek pod Brdy Michálu Pažoutovou. Dobrý den.
20: Dobrý den.
0: Tak když tedy máte ten zákaz používání mobilů už teď, vítáte plány ministra školství?
20: Ano, já si myslím, že toto mělo ministerstvo řešit již dávno. My žijeme se žáky ten každodenní realitní život, takže těch 10 měsíců vidíme, jak žáci pracují a vnímáme čím dál tím více to ohrožení tím nadměrným užíváním těch digitálních technologií. Průzkumy nám hovoří až o 15% mladistvých, kteří jsou ohroženi touto takzvanou závislostí na levném dopaminu. Takže si myslím, že toto opravdu je na čase řešit.
0: Ale přece jenom, i když mluvíte o těch dopadech, proč by podle vás mělo být tohle rozhodnutí na státu a ne na jednotlivých školách?
20: No tak já si sama myslím, že je to o tom, aby ministerstvo dalo tomu nějaké noty všem školám a myslím si teď jenom těm základním školám. Já jsem to viděla v jiných státech, například v Islandu, Španělsku, Holandsku, kde žáci už to nevnímají jako něco, co musí dělat jenom na té své škole. Jo, také, jak jsem říkala, je důležité oddělit základní a střední školství. Na těch středních školách už většinou studenti k tomu přistupují jinak a používání technologií používají s větším rozumem prostě ty mobilní zařízení.
0: No a vy jste tyhle informace měla dopředu, sama jste si je zjišťovala, nebo proč jste se vlastně k takovému postupu rozhodli už dřív, než právě přišlo ministerstvo a premiér s tímhle nápadem celoplošně to zavést?
20: Ano, my jsme už vlastně 2 roky zpátky zaváděli mobilní boxy nebo boxy na mobilní zařízení jsme zaváděli ve zkušebních třídách, tam, kde to třídní učitelé chtěli. A v loňském roce jsme to zavedli ve všech třídách 2. stupně, ale samozřejmě tomu musí předcházet osvěta. My jsme si pozvali do školy vlastně projekt Digitální zdraví dětí, který se dlouhodobě tímto zabývá. Jsou to lidé z filozofické fakulty a vlastně jsme tady měli jak přednášku pro žáky, tak jsme měli přednášku pro rodiče a samozřejmě i pro učitele.
0: No a co vám ukázala vlastně ta dosavadní praxe? Změnilo se něco v tom, jak děti tráví přestávky, jak spolu komunikují nebo třeba jak se soustředí při výuce?
20: Je to tak, že žákům se samozřejmě ta opatření stále nelíbí, ale víc se soustředí na výuku. To jsme se shodli všichni pedagogové vlastně na těch našich poradách.
0: Ještě si na to nezvykli?
20: Ještě si na to nezvykli úplně. A snaží se to obcházet, samozřejmě, že to víme, ale je důležité jim nabídnout nějakou alternativu. A u nás jsou hodně vítané takzvané aktivní přestávky, takže děti hrají fotbal, volejbal, poslouchají hudbu, mají diskotéku, mají takové ty stolní fotbálky, máme čtení v knihovně. Učitelé prostě se do toho pustili a já jsem jim za to vděčná, že tohleto dětem byli ochotni nabídnout.
0: No a když je náhodou přistihnete, že přece jenom ten mobil někde další, jeden odevzdají, druhý si nechají a tak. Tak řešíte to nějak tvrdě kázeňsky nebo spíš domluvou?
20: Řešíme, ano. Řešíme to, snažíme se to řešit, protože jsme si to dali do školního řádu, hodně jsme o tom s nimi mluvili a vlastně to vnímáme jako podvod.
0: No a jsou za to nějaké tvrdé tresty?
20: No tak já nevím, co si představujete pod slovem tvrdý trest, ale samozřejmě tresty za to jsou. Myslím si, že pokud vidíme, že si dítě potřebuje zatelefonovat mamince nebo potřebuje prostě něco zjistit, tak vždycky má možnost se na to zeptat. Když to potřebujeme nutně využít ve výuce, tak i učitel odemkne boxy a mohou na tu chvíli, kdy používají nějaký program, vlastně si to mobilní zařízení vzít. Takže oni těch možností mají dostatek a my máme školu vybavenou všemi různými jako zařízeními, které používáme, takže není důvod, proč by tady měli se natáčet, pak to umísťovat na sociální sítě, proč by měli na WhatsAppu sledovat porno a takové věci, prostě si myslím, že do školy nepatří.
0: Tak to by neměli určitě ani doma v podstatě, ale...
20: No, samozřejmě.
0: Ředitel základní školy Dobříš Petr Hlinka nám před pár okamžiky řekl, že mobily jsou součástí života dětí i dospělých a že jde o to s nimi umět pracovat. Oni mají takové ty mobilní zóny, docela si to pochvalují, tak nebyla by řešením spíš než zákaz regulace?
20: Já si myslím, že určitě ne. My jsme to zkoušeli a stejně to nefungovalo. Stejně prostě jsme viděli, že jsou umístěná videa na sociálních sítích. Viděli jsme prostě, že se natáčejí bez vědomí jako toho druhého a škodí si tím. Nemyslím si, že tohle to je prostě něco, co nutně potřebují. O tom vzdělávání přece to je. Samozřejmě se snažím a učitelé vedou je k tomu, aby uměli ta zařízení používat. Ale domnívám se, že na té základní škole je to velký problém pro ně ještě.
0: Tak tolik ředitelka základní školy Mníšek pod Brdy Michaela Pažoutová. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
20: Také naschledanou.
1: A rozhovor dozněl v 9 hodin a 15 minut, posloucháte stále Ranní plus. Stále více dívek a žen míří do Prahy a dalších evropských měst, kde kuplíři nutí k prostituci. Ve výroční zprávě za rok 2025 na to upozorňují detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle policie dívkám organizované gengy slíbí, že budou pracovat jako modelky nebo servírky, pak po nich ale vymáhají dluhy za cestu a nutí je k prostituci. Blíž to teď probereme s Vítem Kubantem z investigativní redakce. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Odkud do Evropy ženy míří a proč se nakonec tedy živí prostitucí?
4: Tak detektivové vytrasovali, že nejčastěji jde o dívky z Asie a Latinské Ameriky. Je to podle nich dáno například sociálními nebo finančními podmínkami těchto zemí. Některé ženy si sice uvědomují, že budou v Evropě poskytovat sexuální služby, jiné se to ale dozví až při příletu. Pachatelé totiž nalákají na to, že budou pracovat, jak už zaznělo, jako servírky, modelky nebo prodavačky. Na pracovní pozici často kývnou, protože jim to doporučí jiná žena, říká mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
21: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda takzvané růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
4: Po 90 dnech, kdy jim vyprší turistická víza, se ženy podle policie buď vrátí domů, nebo se přesunou mimo šengenský prostor, například do oblasti západního Balkánu. Tam zůstanou 3 měsíce, aby splnili vízové podmínky a znovu se do Evropy vrátí.
1: A podařilo se kriminalistům nějakou takovou skupinu rozkrýt?
4: Ano, výroční zpráva zmiňuje případ s krycím názvem Bandita. V něm obvinili 8 lidí z kuplířství, ke kterému mělo docházet od roku 2022 v nočních klubech na Domažlicku a Klatovsku. Právě tito obvinění měly lákat ženy z Latinské Ameriky a Jižní Evropy na pozice společnic. Zajistili jim letenky, ubytování nebo různé přepravy. Ženy si poté vydělávaly sexuálními službami, ze kterých kuplíři kořili. zjistili pro svůj vlastní prospěch. Další skupina, kterou policie odhalila, obstarávala prostitutkám priváty, inzerci nebo dopravu na místa setkání. Za to od nich vybírali polovinu výdělku nebo denní poplatek 1500 korun za každou prostitutku. 10 obviněných se tímto způsobem podle policie obohatilo o 460 tisíc korun.
1: Obracejí se tyto ženy na policii, nahlašují ty trestné činy?
4: Na to právě kriminalisté upozorňují, že ty cizinky se na ní většinou neobrátí. Vysvětlují to obrovskou nedůvěrou nejen v policii, ale třeba i v neziskové společnosti, které nabízejí pomoc těmto lidem. Detektivové to přičítají špatným zkušenostem žen s prací policie v jejich rodných zemích. Často ale také nespolupracují kvůli tomu, že se bojí, že sami páchají trestný čin, protože vědí, že když jsou v Evropě pouze na turistická víza, nemohou vykonávat žádnou výdělečnou činnost.
1: Poukazuje ta výroční zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu ještě na nějaké další trendy v Česku?
4: Ano, kriminalisté došli k závěru, že organizovaný zločin v Česku mění strategii, upouští se od násilí a podsvětí se přesouvá do online prostředí a k sofistikovaným ekonomickým machinacím v mezinárodním měřítku. Dominantní tak zůstává ekonomická kriminalita, především ta korupční, daňová, nebo obchod s lidmi. Navíc tím, jak má stát více nástrojů pro odhalování takové trestné činnosti, zdokonaluje a profesionalizuje se i organizovaná kriminalita.
1: Hlavní zjištění ve výroční zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu jsme probrali s Vítem Kubantem z investigativní redakce Radiožurnálu. Děkujeme.
4: Díky, hezký den.
0: A hlavní zprávy zní zhruba takto. Při zemětřesení ve Venezuele zahynulo 32 lidí, dalších 700 utrpělo zranění. Oznámila první bilanci prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Česko je připraveno poskytnout při záchranných operacích ve Venezuele okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to uvedl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Kabinetu to uložil ústavní soud. Prezident bude členem delegace i s doprovodem. A Petr Pavel v rozhovoru se serverem Seznam zprávy uvedl, že spory s vládou ho spíše motivují k tomu, aby znovu kandidoval na funkci hlavy státu v dalším volebním období.
1: V Praze se dnes sejdou zástupci víc než stovky evropských médií. Český rozhlas a Česká televize totiž po 11 letech hostí valné shromáždění Evropské vysílací unie, tedy EBU. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. A víc už nám teď řekne redaktor Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Jakube, dobré ráno.
5: Dobré ráno, přímo z valného shromáždění.
1: Můžeš na začátek shrnout, co vlastně EBU přesně dělá?
5: No, ona sdružuje veřejnoprávní média, usnadňuje komunikaci a spolupráci. To neříká moc, ale kdo třeba chce ve vysílání Českého rozhlasu poslouchat fotbalové mistrovství světa, tak právě v tom mu EBU pomohla, protože ona tím, že spojuje ta veřejnoprávní média, tak vyjednávají potom společně, tím pádem si vyjednají lepší podmínky, lepší cenu a mimo jiné díky tomu právě Český rozhlas, tedy fotbalové mistrovství světa, vysílá. Spolupráce je taky na úrovni obsahu, jednotlivá média tam nahrávají vlastně záběry, které na točí ve své zemi a ostatně potom můžou bezplatně použít. To je způsob, jak veřejnoprávní média tedy šetří, což je teď v poslední době žádáno a je to cesta, jak právě ušetřit, protože jinak by se za to platilo draze placeným tiskovým agenturám. No a nejde jenom o Evropu, ten rozsah je výrazně větší, protože jsou k EBU přidružené různé státy, jsou tady zástupci z Jižní Koreje, jsou z kanadské CBC a podobně.
1: No a co znamená, že se teď v Praze koná valné shromáždění?
5: To je vlastně setkání ředitelů jednotlivých institucí. Řeší se často věci, které právě ty instituce trápí. Hodně jsme viděli a možná posluchači taky slyšeli tu podporu pro Českou televizi a Český rozhlas. Šéf EBU Noel Curran navštívil premiéra i prezidenta, jednal s nimi, vydali taky společné prohlášení právě na podporu České televize, Českého rozhlasu. A je tady taková výměna zkušeností a ne všechny ty věci se dají udělat úplně na dálku. Mimochodem, to valné shromáždění se vrací do Česka po 11 letech a i díky tomu, že Český rozhlas má podle generálního ředitele Reného Zavorala dobrou pověst.
6: My jsme obecně v zahraničí vnímáni jako velmi dynamický, moderní, aktivní člen a opravdu k nám vzlížejí i země na západ od nás. Já myslím, že ten český mediální prostor a český mediální systém mimochodem opravdu je nám záviděný i z některých západoevropských zemí. Či v tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory a takovým momentem v podstatě, že si i západní země uvědomují důležitost médií veřejné služby v České republice a jejich postavení.
5: A já doplním, že ta účast tady je prý největší v dějinách právě valných shromáždění.
1: A jak jsme říkali, na akci vystoupí také prezident Petr Pavel. Jaká přesně bude jeho role?
5: Bude krátká, on přijde, aby přivítal hosty, přivítal veřejnoprávní média tady v Česku, bude mít krátký projev, podle mých informací to bude právě o důležitosti svobodných médií. On včera nazbíral spoustu informací, jednal právě s Noelem Karenem, se Silou Benke a taky s představiteli České televize, Českého rozhlasu. Prý, tak jsme to slyšeli tedy z té strany médií, to byla velmi plodná debata, dokonce se protáhla asi o 25 minut a prezident prý hodně řešil nebo hodně se bavili o tom, jak třeba Švédsko přecházelo od koncesionářských poplatků, protože tam ten proces trval 4 roky a hledali se různé varianty tak, aby byly zajištěné pojistky toho, aby média zůstala nezávislá.
1: Z valného shromáždění EBU v Praze, tedy Evropské vysílací unie, se přihlásil Jakub Lucký. Děkujeme za to.
5: Naslyšenou.
0: Říká se o nich, že tahají za nitky světových dějin, jiní je považují za spolek filozofů, mecenášů a idealistů, tak to už nemluvíme o veřejnoprávních médiích, ale o svobodných zednářích. Ti po staletí přitahují pozornost, ale málo kdo ví, co se za jejich symboly a rituály skutečně skrývá. Nová dokumentární série Vltavy zednáři do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět, otevírá dveře do historie i současnosti jednoho z nejdiskutovanějších společenství moderního světa. A k sérii napsal historický detektivní příběh spisovatel Petr Stančík.
9: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
0: No a příběh zrežírovala pro posluchače Anna Vošalíková a je také s námi ve studiu. Dobrý den.
22: Dobré ráno.
0: Tak svobodní zednáři bývají vnímáni, vlastně už jsem to trochu naznačil, buď jako osvícenci nebo jako spiklenci. Tak proč vlastně máme podle vás tendenci si vytvářet právě kolem tohohle společenství vlastně tak vyhraněné a dá se říct i protikladné představy.
22: Já si myslím, že on to krásně adresuje právě Petr Stančík, který je také jedním z respondentů té dokumentární série. On vlastně říká, že protože to je tajný spolek a tajný spolek z povahy své věci samozřejmě nám neřekne o sobě úplně všechno, tak si právě naše fantazie doplňuje ta prázdná místa. A čím bujnější máme fantazii, tím máme větší tendenci doplnit to o něco jako radikálního, dramatického, něco, co je možná taky trošku tabu. Takže asi je to možná taky trochu touha po něčem výjimečném a speciálním.
0: No ale speciální to v každém případě je, když si vezmeme, kolik významných osobností bylo a je členy tohoto společenství. No ale vy jste dali tu sérii dohromady s Lucí Korcovou, kterou tady máme také každou chvíli, dokonce i s vámi.
22: Přesně tak.
0: No a ty rozhovory jste vedli i s velmistrem Veliké lože České republiky Liborem Adamcem, opravdu se tomu takhle říká, já jsem si to našel schválně. Pustili vás ale zednáři na svoje rituální zasedání?
22: To nás nepustili, my jsme prosili, jestli by nás nevzali,
0: prosili,
22: moc jsme prosili, ale nic. A je to samozřejmě asi pochopitelné, protože přeci jenom, kdo by neměl rád tajemství, to je i takový neoficiální podtitul té série. A my jsme nechtěli úplně je tlačit do něčeho, co by pro ně bylo nekomfortní a myslím si, že o to víc vlastně upřímně otevřeně s námi potom Libor Adamec o té celé věci hovořil.
0: Takže jste se dozvěděli i o těch rituálech, přestože jste tam osobně nebyli.
22: Ano, určitě byly nám popsány do jisté míry, konec konců i posluchačům, kteří sérii slyšeli nebo ještě uslyší. A myslím si, že jsme se dozvěděli i věci, které dřív třeba úplně veřejné nebyly.
0: A nějakou z nich jenom také jako malinkou ochutnávku vy jste měla?
22: Tak schválně, kterou si pamatuju, že můžu říct. Tak, aby, ne, tak určitě nám třeba Libor Adamec fantastickým způsobem popsal vlastně, co to jsou zednářské rituály, protože určitě existují nějaké představy, které lidé mají, ale on nám popsal, že vlastně nejvíc se to blíží tomu, když jdete třeba do Národního divadla, díváte se na nějakou hru, ale zároveň se té hry také účastníte.
0: A že to je imerzní divadlo.
22: Že přesně, takové. Že to je takové opravdu jako imerzní a zároveň je specifické to v tom, že pro každého toho jednotlivého bratra toho člena toho řádu, je to vlastně něco trošku jiného, že na tam nepanuje úplně nějaká univerzalita, že každý si z toho opravdu vezme to, co je důležité pro ten jeho osobní rozvoj.
0: No a na co jste vlastně uspokojivé odpovědi nedostali?
22: Nedostali jsme uspokojivé odpovědi na to, jak konkrétně ten rituál vypadá, protože to já bych třeba chtěla vědět, jako že přijdu tam, pozdravím, něco se stane, někdo mi něco dá, podá, já si někam sednu. To jsem opravdu hrozně toužila vědět, ale to se nám úplně nepodařilo, protože zkrátka to je něco, co je skutečně jenom pro zasvěcené bratry a ne pro nás profání osoby.
0: No a jak bylo řečeno, tak kolem zednářů panuje hodně mýtů, konspiračních teorií. My jsme si tady řekli tak velmi krátce. Proč tomu tak vlastně, ale věnujete se tomu nějak v té sérii jaksi šířeji?
22: Určitě se tomu věnujeme šířej, protože máme tam poměrně široké spektrum respondentů, kteří vlastně všichni atakují to téma ze svých specifických pozic, takže si myslím, že je to velmi plastický obraz toho, co zednáři jsou, byli a budou.
0: Tak to jsme si tedy řekli o nové dokumentární sérii Vltavy zednáři do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět. Něco jsme tu už nakousli s režisérkou Anou Vošalíkovou a určitě si poslechněte potom celou. Díky za to a přeji hezký den.
22: Díky za pozvání, hezký poslech.
7: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz. Interview Plus. Ukrajinský prezident zítra nebude mezi hosty konference v Gdaňsku, i když se má rozhodovat o poválečné obnově jeho země. Proč svoji účast odvolal a co se mezi Kyjevem a Varšavou v posledních dnech strhlo? Petr Vizina se zeptá odborníka z Vratislavské univerzity, politologa Michala Lebdušky. Interview Plus Petra Viziny

0: a přízeň vám děkuji.
1: Daniela Vrbová.
0: A Tomáš Pavlíček, hezký den.
2: Dobré dopoledne, 9:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit Severoatlantické aliance. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude kandidovat v podzimních volbách, komunálních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Hnutí ANO má pár dní na to, aby našlo nového pražského lídra, jak řekl předseda hnutí ANO, premiér Andrej Babiš.
4: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nové vedení, nového předsedu a samozřejmě i ohledně kandidátek budeme rozhodovat koncem června.
2: Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. My se tomu na Plusu budeme věnovat i dnes po 10. hodině ve Vinohradské 12.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za dva týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem. Žádá od nich loajalitu. V Praze začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní i prezident Petr Pavel, který na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
5: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
6: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
5: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Před 35 lety byl v Praze podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Dokument stvrdili generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov. Skončil tak 23 let trvající pobyt sovětské armády v zemi. Poslední vojáci odešli o dva dny později, 27. června 1991. Čerstvé dopravní informace v dopoledním vysílání Plusu. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu. Kolona pokračuje dál až na Pražský okruh na 19. kilometr. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se srazila tři osobní auta v levém pruhu. Je to bez kolony, musí se náhle vybočovat. Místo je označené světelnou šipkou. Na Pražském okruhu ve směru směru na letiště se teď zastavíte za sjezdem na Jesenici. Kolona pokračuje až na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ve směru na dálnici D1 trvá silný provoz za sjezdem na Karlovy Vary. Mezi 24. a 19. kilometrem celé je to na čtvrt hodiny. Na východní části Pražského okruhu, následně na Štěrboholské spojce, se táhne kolona od sjezdu na Černý most až za Europark. Celé je to na 30 minut. Plná je taky Průmyslová od Českobrodské ulice. V Liberecké směrem do centra Prahy se zastavíte za sjezdem na Prosek. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské. V Cínovecké z centra se pohybují silničáři, konkrétně u sjezdu na Březiněves. Kolona se táhne už z Kbelské od Poděbradské ulice. Celé je to tam asi na 20 minut. V Bělohorské počítejte s kolonou před Vypichem ve směru z centra Prahy a na magistrále postojíte od sjezdu na Pankrác přes Nuselský most do Legerovy ulice. Ucpaná je taky magistrála od Florence k muzeu. Dobře dojďte. Čeká nás jasný den, během odpoledne může být přechodně až polojasno, s teplotami 29 až 34 stupně, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 25 a vát má slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už je na plusu pro a proti Lukáše Matošky.
1: Odhady jsou neúprosné. Moravskoslezský kraj se bude dál postupně vylidňovat. Podle statistiků může do 50 let ubýt asi třetina obyvatel. Odcházejí za pracovními příležitostmi, vzděláním nebo kvůli nedostatečné infrastruktuře. Je ještě možné trend vylidňování Moravskoslezského kraje zvrátit? A pokud ano, co je potřeba pro to udělat? Jaká odpovědnost je na státu nebo na samosprávách? A jakou roli může sehrát soukromý sektor?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty tady na festivalu Slunovrat v Opavě jsou předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek. Dobrý den.
7: Dobrý večer.
1: A sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek. Dobrý den i vám.
8: Dobrý večer.
1: Pánové, je ještě možné zásadním způsobem zvrátit ten trend, který jsem zmínil na úvod, že se Moravskoslezský kraj postupně, ale jistě vylidňuje, pane Kolku?
7: Ten trend je dlouhodobějšího charakteru a je spojen víceméně s přechodem a s transformací toho regionu, s utlumem těžby černého uhlí, se snížením výroby v hutních závodech a se snížením produkce v továrnách těžkého strojírenství. Ten trend ne, že je možnost zvrátit, on se musí zvrátit. Jo? Nemůžeme dospět k tomu, že dojdeme k tak absurdnímu číslu, že se ten region vylidní. Je třeba dělat všechno pro to, aby se to nestalo a myslím si, že současné vedení kraje už pro to dělá dost a tu imidž toho Moravskoslezského kraje mění. Víme sami, že se tady dělají celkem populární a celonárodní festivaly, dělají se tady různé akce, aby se zatraktivnil ten region. Vysoké školy, které tady jsou, tak zatraktivňují studia, snaží se nalákat studenty už od základních škol k tomu, aby žáci zůstávali tady na technických školách a absolvovali potom naši majoritní Vysokou školu Báňskou technickou univerzitu, která má majoritní a dominantní postavení mezi vysokými školami v regionu.
1: Tak k tomu... A budeme mít prostor to rozebrat v té následující půlhodince. Na úvod vám děkuju, pane Matoušku, tak z té odpovědi, co jsme teď slyšeli, tak by se zdálo, že ten trend vylidňování Moravskoslezského kraje už se mění. Vidíte to stejně, že tedy se podaří odvrátit tu predikci, kdyby z kraje odešla až třetina lidí v 50 letech?
8: Tak ona, jedna věc je změna počtu obyvatel, která klesá v Moravskoslezském kraji jako celku, ale třeba v 20% obyvatel kraje žije v obcích, kde ten počet obyvatel naopak roste, takže tady vlastně ten kraj není úplně jednolitý, ale to, co je třeba zajímavé, je to, že Přestože počet obyvatel klesá, tak vlastně naprostá většina, jestli 90% obyvatel kraje žije v obcích, kde naopak třeba mezi lety 2011-2021 vzrostl počet obydlených bytů. To znamená, počet obyvatel klesá, ale počet domácností roste, roste tedy potřeba bydlení a ty města, která se z pohledu čistě počtu obyvatel vlastně zmenšují, tak ale fyzicky rostou, protože se tam staví více bytů pro vlastně stále menší v průměru domácnosti. A takže to, že vlastně se ten kraj vlastně vylidňuje, tak nutně neznamená, že vlastně se tady také nutně bude zhoršovat kvalita života. Jinak obecně jako demografické trendy jsou poměrně dobře prognozovatelné na větších územních celcích, to znamená za úrovni Evropy nebo státu nebo planety, tam jak si víme poměrně přesně, co se bude v dalších desetiletích dít. U těch menších jednotek jako kraje nebo obce, tak tam ten prostor pro to ovlivnění je přece jenom větší.
1: Pane Kolku, vy jste to tady před chviličkou podal tak, že ten trend vylidňování se musí zvrátit a že už se to děje. Teď jsme tady od pana Matouška, jakožto od sociálního geografa, slyšeli, že s ubýváním obyvatel nutně nemusí souviset zhoršování kvality života. Co vy na to?
9: Tady o zhoršování kvality života nebyla až taková diskuze. Já jsem říkal k tomu tématu, že je třeba zastavit nějakým způsobem to vylidňování, nebo že se musí zvrátit ten trend vylidňování toho kraje a je třeba ho zatraktivnit. A musíme samozřejmě nahradit ty pracovní příležitosti, které nám vzal útlum těžby, útlum těžkého rojstrojenství, útlumení výroby v hutních závodech a na to navazané další menší a střední firmy. Takže tady neustále je třeba apelovat na to a hledat strategického investora a někoho, kdo by tady investoval, rozjel nějakou produkci, výrobu, ale s přidanou hodnotou. Ne montovnu, ne nějaké logistické centra, ne žádné sklady. Jo.
1: Co třeba Gigafactory, která původně měla vzniknout v asi hodinu vzdálené Dolní Lutyni původně, ale teď se zdá, že nevznikne?
9: Vždycky ta strategická investice, která je, se musí dobře vykomunikovat. A to je ten problém. Když se hodně vykomunikuje, rozumně postaví se rozumná argumentace pro a proti, jsou rozumné kompenzace pro ty, které to ovlivní, protože každý příchod, každého investora, každá stavba, každý energetický zdroj vždycky vyvolá nějakou nevoli, zhoršení životního prostředí, zhoršení vizualizace daného kraje, snížení třeba ceny nemovitostí, které jsou blízko toho a jsou ovlivněné. Ale rozumná argumentace, stále kompenzace, ne jednorázové, ale stále kompenzace pro danou lokalitu, že jsou například snížením ceny energií, nebo sjezdem z dálnice, nebo rozvojem infrastruktury.
1: Zkrátka nějaký benefity pro místní. Když zůstaneme u tohoto konkrétního příkladu, který vlastně zaujal lidi nejenom tady v Moravskoslezském kraji, ale vlastně po celé republice, u toho příkladu Gigafactory, která měla vzniknout v Dolní Lutyni a nakonec se z ní sešlo, tak je tohle ten typ investice a ten typ projektu, který může lidi v kraji udržet, anebo ne, pane Matoušku?
8: Gigafactory je vlastně výroba, která není úplně high-tech, nepotřebuje velké množství vysokoškoláků, je to v podstatě nějaká výroba pro lidi s nějakou nižší, maximálně střední kvalifikací.
1: Ale nicméně je to výroba s určitou přidanou hodnotou,
8: je to určitě výroba potřebná a navázaná právě na ty další řetězce, třeba v automobilovém průmyslu, kde už ta přidaná hodnota v Česku vzniká, právě protože tady jsou ti finální producenti, ty značky, které pak třeba mají některé z nich i výzkum a vývoj, ne tedy tolik v Moravskoslezském kraji. Takže ta tu investice v nějakém širším regionálním kontextu smysl má. Pak je samozřejmě otázka vlastně té lokalizace a otázka právě jasnosti a srozumitelnosti těch kompenzací. Když se vlastně podíváme konkrétně na tu Gigafactory, na to, jak velký by to byl areál, kolik by tam bylo vlastně zaměstnáno lidí a podíváme se na to, jak vlastně současný český systém financování obcí by tam vlastně umožnil té obci z toho získat nějaké reálné prostředky, tak Dolní Lutyně by z toho získala nějaké jednotky milionů ročně, a to i kdyby vlastně na maximum zvýšila daň z nemovitosti, což je vlastně jediná daň, se kterou ta obec může. No a když se podívám, že ta obec teďka má nějaké rozpočet v řádu stovky milionů, tak když dostane vlastně jednotky procent navíc a zároveň tam dostane jaksi největší investici široko daleko za spoustu let, no tak jako se vlastně tak trošku nedivím, že já bych taky jako si nevzal jako několikanásobek práce za 3% bonus platu. A to je v podstatě ten jedna z těch slabin při spolupráci obcí, krajů, investorů, státu, vlastně to rozdělení přínosů té investice a takto, aby ten mechanismus byl jasný, předvídatelný, dlouhodobě nastavený a nestálo to na tom, že se vlastně náročně bude u každé jednotlivé investice vyjednávat, co kdo dá stát, co dá stát, co dá kraj, co dá ten investor, ale aby byl nějaký jasný systém, který by mohl fungovat vlastně nezávisle a který by vlastně pak pomohl každé investici a každé obci, protože by to bylo předvídatelné pro všechny.
1: Ať tady nezůstaneme u jednoho konkrétního příkladu, pokusme se tu naší diskusi na moment zobecnit. Je jasné, že Moravskoslezský kraj prochází transformací jakožto region, který byl velmi spojený s těžkým průmyslem, který byl spojený s uhlím. Jak se zatím z vašeho pohledu ta transformace daří, pane Kolku?
9: V žádném případě to není běh na krátkou trať, je to na další dobu. Postupným a rozumným snižováním, to bych řekl, to produkce, to těžkého strojírenství a těžby uhlí a výroby oceli, se musí dostat do regionu vhodný velký strategický investor, který pohltí a bude nebo akumuluje do sebe ty počty zaměstnanců, které byly v těch velkých firmách. To nejsou jednotky, desítky, stovky, to jsou tisíce lidí.
1: Promiňte, už jste po druhé řekl, že potřebuje kraj toho velkého strategického investora, ale kdo ho má zařídit? Stát nebo kraj?
9: Musíte mít připravené území, abyste mohli někomu něco nabídnout. To znamená, buď to musíte udělat na té lokalitě, která je dneska jakoby takzvaně utlumená, je v likvidaci, musíte nachystat lokalitu, musíte ji zasíťovat, musíte ji přizpůsobit dnešnímu trendu výstavby nových průmyslových závodů a pak můžete teprve jednat s někým, kdo by tady šel a za jakých podmínek by tady šel. Musí být na to vhodné investiční pobídky, musí být na to kapacita energetická a tak dále.
1: Ale když se vrátím k té mojí původní otázce, tak z vašeho pohledu tedy zatím ta transformace se spíš daří?
9: Tak ona je v počátcích, že? To jako oni se hodně mluví, ale výsledky hmatatelné, že by byly, až tak nejsou. Ono jsou, dejme tomu v té, jak bych řekl, je Moravskoslezské inovační centrum, které spolupracuje dneska s vysokými školami, s podnikateli, s jednotlivci, umožňuje realizaci startupů, spojeních dneska studentských jakoby, projektů s realizátory v rámci průmyslové výroby, průmyslových podniků a zaměstnavatelů. Ale tady toto všechno jsou jednotky, desítky jako zaměstnanců to tvoří. Potřebujeme opravdu někoho, kdo tady přijde s nějakým větším zaměstnaneckým potenciálem a na to se navážou malé a střední firmy, které jim budou dělat outsourcing, budou pro ty zaměstnance zajišťovat tady v té oblasti terciální sféry tu volnočasovou aktivitu, ty služby a tady prostě tu atmosféru, aby to bylo jako celek.
1: Pane Matoušku, z vašeho pohledu, jak se zatím daří transformace Moravskoslezského kraje?
8: Tak stát už od roku 92 vymezuje prioritní regiony pro regionální politiku, to znamená ta území, jejíž rozvoj má problémy na základě indikátorů nezaměstnanosti, tam, kde není bytová výstavba. A když se podíváme, jak vlastně různé části Moravskoslezského kraje byly nebo nebyly zařazovány mezi tyto prioritní oblasti, tak v Moravskoslezském kraji máme město jako Opavu, která tam nikdy nebyla zahrazena. Prostě Opava nikdy nebyla vlastně v kontextu Česka tím regionem, který by nějakým způsobem zaostával tak, až by stát řekl, to je území, kterému bychom měli z pozice státu pomáhat. A pak máme vlastně docela velkou část vlastně...
1: Pardon, ale zároveň, když jsme tady úvodem mluvili o vylidňování, tak Opava je docela dobrým příkladem tohoto trendu, protože za posledních 30 let ubyla zhruba šestina obyvatel?
8: Ano, ubyla, ale jaký pokles počtu obyvatel se týká obcí, ve kterých je asi 45% obyvatel Česka. Takže v podstatě tady v Česku je polovina obyvatel v obcích, kde počet obyvatel roste, a druhá polovina je vlastně, druhá polovina Česka jsou tvoří obce, kde počet obyvatel klesá. A to, že vlastně klesá počet obyvatel a klesá nějakým způsobem pozvolna, tak v podstatě je něco, s čím se to území vyrovná. Ale vlastně pro ten pokles obyvatel může být vlastně problematický spíše v kombinaci třeba s nezaměstnaností, s dlouhodobou nezaměstnaností, se ztrátou nějakých lépe placených pracovních příležitostí a podobně. A tady naopak vlastně Moravskoslezský kraj má část území vlastně na svém jihovýchodě, Frýdek, Místek, Nový Jičín, Kopřivnice a další, kde vlastně kombinací sice klopotné, ale nakonec vlastně úspěšné transformace těch podniků, které tam byly, nebo nových investic třeba do automobilového průmyslu, tak to jsou území, která před nějakými 25 a 20 lety byla jako na té mapě prioritní území, taková ta červená, ano, tam se říkal, tam jsou ty problémy, no a v posledních 10 letech už tam na té mapě nejsou, takže jsou to prostě území, která se v podstatě zvedla a už se víceméně z pohledu státu už jsou na tom jaksi relativně normálně, průměrně, vlastně nejsou to ta území, kterým by se měla věnovat speciální pozornost. No a pak jsou tady samozřejmě nějaké části Moravskoslezského kraje, které v podstatě na tom seznamu prioritních regionů zůstávají vlastně celých těch téměř 30 let. A tam se ještě ten úspěšnější rozvoj nepodařilo nastartovat.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady na festivalu Slunovrat v Opavě jsou sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A vracíme se k vám, pane Kolku. Co je potřeba udělat pro to, aby z kraje neodcházeli především mladí? Což je taky něco, o čem celkem jednoznačně svědčí ty statistiky. Z těch odcházejících lidí to jsou z poloviny mladí lidé, nejčastěji rodáci ve věku od 19 do 40 let. Předpokládám, že to je dost problém, zvlášť pro firmy, které vy tady dneska v té diskusi reprezentujete.
9: Hlavně musíme těm mladým tady nabídnout práci, nabídnout atraktivní, kvalitní a dostupné bydlení a jakoby volnočasové vyžití. To znamená kultura, sport, volnočasové aktivity. Dnešní myšlení, nebo té generace, o které jste hovořil, je diametrálně odlišné od toho, na co jsme byli my zvyklí jako naše generace, když jsme studovali. Takže trošičku je třeba i změnit to myšlení, přizpůsobit ten trend tomu vývoji těch dnešních mladých dětí, studentů a té dnešní nastupující generace. To znamená, kvalita bydlení a standardy bydlení, které dneska jsou požadovány, jsou za těch 40 let, kdy tady ta bytová výstavba ve velkém probíhala, diametrálně odlišné a je to v pořádku. Studium na středních a vysokých školách to se taky mění svými studijními programy, studijními obory a tak dále. Jediné, co je takové trošku zarážející, je, že jsme historicky průmyslový region a tomu odpovídala i struktura středního a vysokého školství. Dnešní generace se snaží trošičku ulehčit si to studium tím, že se chce vyhnout matematice, fyzice, statice, dynamice a tady těm věcem. A proto je větší zájem o studia humanitních a přírodovědných oborů a ne, jak bych řekl, toho technického a řemeslného školství. My tady ty školy na to vzdělávání všeobecné, na to vzdělávání humanitních směrů, vysokoškolské, lékařské fakulty, ano, začíná tady nově, ale ještě to není tak rozšířené a je to všecko mimo Ostravu, mimo tento region. A jestliže vám odejde dítě studovat do Olomouce, tak se relativně ještě vrátí. Jestliže už odejde do Brna, do Prahy, najde si tam nějakou brigádu, stáž v nějaké firmě nebo v nějaké společnosti, tak většinou už tam zakotví. A to je ten problém.
1: Pane Matoušku, to byste potvrdil, že dnešní mladí nemají moc zájem o ty technické obory a že je příliš humanitně vzdělaných a že to, pokud správně rozumím tomu argumentu pana Kolka, může souviset s tím, že potom v kraji nenacházejí dost práce?
8: Tak ono se, trh práce se mění, zaměstnanost průmyslu tady v posledních desetiletích výrazně klesla nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé Evropě. Teď se sice mluví o reindustrializaci a jaksi i dlouhodobě se zdůrazně podpora technického vzdělávání, zároveň vlastně se ukazuje, že to technické vzdělávání nebo vzdělávání obecně nemůže být vlastně tak úzce specializované, jak bylo vlastně zvykem vlastně v Česku, kdy ty obory byly opravdu jako úzké, jsou tady možná teďka stále stovky učebních oborů, které se hodně překrývají, takže tam tím trendem by měl být vlastně nějaké spíše všeobecné vzdělávání, samozřejmě všeobecné znamená včetně nějakých základů techniky. A pokud tady bylo vlastně o tom vlastně odchodu za studium vysoké školy, tak tady bych mohl říct jako jednu takovou vlaštovku nebo takový pozitivní trend, kdybychom se podívali do roku 2000-2005, kde vlastně v té době byli vysokoškolští studenti, to znamená, kolik vlastně mladých lidí studovalo na vysokých školách, tak Ostrava byla z hlediska počtu vysokoškolských studentů až šesté největší město v Česku. Byla vlastně Praha, to je 40% vysokoškoláků, víceméně konstantně Brno, víceméně konstantně okolo 20%, pak tam byla Olomouc, Plzeň a ještě před Ostravou byla Hradecko-Pardubická aglomerace, kterou vlastně můžeme jako brát jako jeden společný obraz o společné území. Nyní v podstatě je na tom Ostrava stejně jako Olomouc na třetím a čtvrtém místě, takže tady je vlastně ten posun.
10: A je to posun k lepšímu?
8: Je to posun k lepšímu, protože vlastně je tady více vysokoškoláků, kteří právě jsou ve věku, kdy po skončení vysoké školy vlastně se osamostatňují a vlastně znají region, mají tady už nějaké vazby, mají tady vazby na spolužáky, mají tady možná navázané partnerské vztahy, mají tady nějaké pracovní zkušenosti a je pravděpodobnější, že se tady usadí. Zároveň vlastně to se další pozitivní trend je, že v Moravskoslezském kraji vlastně se hodně zvyšuje vlastně podíl mladých, kteří studují na vysoké škole. Vlastně teďka podíl vlastně vysokoškolských studentů v té generaci mezi 20 a 30 lety je v Moravskoslezském kraji třetí nejvyšší ze všech krajů Česka, dokonce je o něco vyšší než v Praze, takže vlastně ta budoucí generace nastupující obyvatel Moravskoslezského kraje bude vzdělanější. Otázka samozřejmě, že část z nich bude vzdělanější, ale zůstane v té Praze nebo Brně, kam odešli za studiem.
10: Pane Kolko, když jste tady před pár minutami v odpovědi na tu moji otázku, co je potřeba udělat pro to, aby z Moravskoslezského kraje neodcházeli mladí, odpověděl na prvním místě, je potřeba jim dát práci. To bude hodně záležet i na firmách, které vy reprezentujete. Tak do jaké míry uvažují firmy v kraji a vůbec české firmy v tom smyslu, že mají převzít část spoluodpovědnosti za ten vývoj daného regionu?
9: Tak to, samozřejmě, jednak máte různé prezentace, setkávání se studenty, setkávání se na vzájemných jakoby veletrzích práce, kde jsou tady v Opavě, v Bruntále i v Ostravě běží, jak bych řekl, setkávání podnikatelů se školami, lákání studentů, ukazování dny otevřených dveří ve fabrikách, v továrnách, takže nějakým způsobem se snaží nepřijít o ten svůj biznis a současně vlastně nalákat zdejší obyvatele a zdejší mladé, aby se vyučili, vystudovali a aby se zaměstnali v těch fabrikách, které jsou tady v regionu. Je. Takže jako v rámci hospodářské komory můžu potvrdit, že se proto dělá, jako ty firmy proto dělají dost. Další věc je ta, že i ti, co nenajdou uplatnění po absolvování těch všeobecných škol, tak stejně nějakým způsobem se přihlásí k tomu zaměstnavateli s tím technickým zaměřením nebo s tou výrobní. A tam to stojí další finance na jejich rekvalifikaci, na jejich zaškolení, na zaučení a to ty firmy tady v tomto investují sami, takže oni dělají proto i takovým způsobem.
10: Tak zodpověděli jsme díky panu Kolkovi, co v regionu dělají firmy, aby se snažili udržet mladé. Vy, pane Matoušku, kdyby mě zajímalo, co dělá stát nebo co dělá samospráva, tak vy tady přímo ani samosprávu, ani stát nereprezentujete. reprezentujete, působíte na Ostravské univerzitě, ale v minulosti, to na vás můžu říct, jste pracoval pro agenturu pro sociální začleňování, tedy pracoval jste pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Z vašeho pohledu dělá stát a potažmo kraj dost pro to, aby z dlouhodobého hlediska udržel mladé v regionu?
8: Tak Moravskoslezský kraj je příkladem regionu, který, jak už tady říkal pan kolega, vlastně má řadu aktivit na podporu podnikatelského prostředí, na podporu inovací, na vlastně vytváření vlastně toho podhoubí, toho eko, tak můžou vznikat firmy, které vlastně nalákají mladé zaměstnance a možná i využijí zkušenosti těch starších. Takže Moravskoslezský kraj je v tomto dlouhodobě velice aktivní a vlastně to srovnání vývoje Moravskoslezského kraje třeba s Ústeckým nebo Karlovarským krajem ukazuje, že vlastně se to kraji daří. A vlastně tím, jak už to probíhá celou řadu let, tak se to konečně začíná projevovat i v těch souhrnných statistikách, že se tady na té místní a krajské úrovni opravdu něco děje.
10: Tolik sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek diskutoval s předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolkem. Pánové, oběma vám děkuju. Od mikrofonu z festivalu Slunovrat v Opavě se loučí Lukáš Matoška.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Roli prezidenta na summitu NATO po rozhodnutí ústavního soudu posoudí vláda v pondělí. Lídr hnutí ANO v Praze končí v politice, Ondřej Prokop po bytové kauze rezignuje. A Venezuela hlásí první oběti zemětřesení, narušené jsou doprava i dodávky elektřiny. Dobré čtvrteční dopoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Vláda akredituje prezidenta na červencový summit Severoatlantické aliance. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
3: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
4: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
3: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
5: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny své politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních volbách, kde byl lídrem hnutí ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Premiér Andrej Babiš řekl, že Prokop hnutí ANO poškozuje. Prokop na Facebooku nicméně řekl, že se pro odchod z politiky rozhodl sám.
6: Hon na moji osobu se stal v médiích každodenní rutinou a co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A mojí povinností jako manžela, otce a kamaráda je chránit moje nejbližší okolí, protože ti si nevybrali politickou kariéru, tu jsem si vybral já a oni za to nemůžou.
2: Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. A věnovat se tomu bude na Plusu i podcast Vinohradská 12 po zprávách.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Při dvou silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 32 lidí, dalších 700 je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze. Podle americké geologické služby může obětí být mnohem víc. Podle agentury Reuters není venezuelská ropná infrastruktura poškozená. Města ale podle prezidentky Rodriguezové hlásí škody na infrastruktuře.
7: Odpojili jsme dodávky plynu pro domácnosti. Stejně tak v Caracasu evidujeme výpadky elektřiny. Letiště Maiquetía je uzavřené kvůli vážnému poškození. Také jsme pozastavili provoz metra a železnice, abychom usnadnili jak záchranné práce, tak obnovu klíčové infrastruktury.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie v Česku loni zajistila majetek za 7 miliard 230 milionů korun. Je to zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a taky dotačními podvody anebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Teploty mají v Česku v následujících dnech dál narůstat. O víkendu může být podle meteorologů až 40 stupňů Celsia. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
8: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází i k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zemské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tedy mozek.
2: V horkém počasí by podle něj lidé měli vypít asi 3 až 3,5 litru vody za den, u dětí je to asi 1,5 až 2 litry. Na Plusu pro vás máme dopravní informace. Doprava v Česku už se sklidnila, nemáme hlášené žádné vážné nehody. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna, ale dejte pozor, za sjezdem na Rosice na 184. kilometru se srazila dodávka, dvě osobní auta v levém pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně, za sjezdem na Velké Meziříčí západ na 138. kilometru se zastavíte, fronta pak pokračuje na 131. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu. Na jižní spojce v Praze počítejte se silným provozem před Barandovským mostem a potom dál v Dobřížské k Mrázovce. Silný provoz je taky ve směru na Černý most mezi Spořilovem a Europarkem. A plná je teď taky Liberecká ulice od sjezdu na Prosek k Bulovce. Dobře dojďte. Čtvrtek 25. června má být jasný, během odpoledne místy přechodně až polojasný, s teplotami 29 až 34 stupně v 1000 metrech na horách, většinou kolem 25. A vád má slabý proměnlivý a nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy, tady je Plus. Kauze pražského zastupitele a kandidáta ANO na primátora Ondřeje Prokopa se věnuje dnešní zpravodajský podcast Vinohradská 12. Matěj Skalický ho natočil večer, tedy několik hodin před oznámením Ondřeje Prokopa, že končí ve všech politických funkcích. Vinohradská 12 je proto především připomínkou okolností, které k tomuto rozhodnutí vedly.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO.
10: Podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů.
11: Už minulý týden odvolalo zastupitelstvo Prahy Prokopa, co by šéfa kontrolního výboru zastupitelstva.
12: Ondřej Prokop hájí nákup svých bytů jako legální.
13: O tom, zda Ondřej Prokop bude kandidátem na primátora Prahy, rozhodne nominační výbor hnutí ANO.
0: Bytová kauza zastupitele Ondřeje Prokopa. Zlomí mu vás? Rozhodne o tom Babiš a spol. Souboj o pražského primátora se totiž blíží a v hlavním městě má hnutí ANO už dlouhé roky problém. Změní se to letos? I na to se ptám Petra Honzejka, šéf komentátora Hospodářských novin. Dnes je čtvrtek, 25. června. Ahoj Petře, díky, že jsi dorazil k nám do Vinohradské 12.
14: Ahoj, díky za pozvání.
0: Kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa odvolali postupně z kontrolního výboru na magistrátu i z dozorčí rady dopravního podniku. On teď říká, že byl teda osvobozen a zbaven mlčenlivosti díky tomu, že může mluvit. Co má na srdci, co řekne?
14: Já myslím, že to je spíš jenom takové to, jak to bývá vždycky. Od někud mě odvolají a já začnu vykládat, že to je pomsta za to, že jsem rozkrýval nepravosti. Takže to je taková automatická politická obrana, ale...
0: On říká, že ODS, Piráti, STAN, že se ho snaží zbavit.
14: No samozřejmě, kdybychom to měli vzít věcně, tak Ondřej Prokop z titulu člena dozorčí rady pražského dopravního podniku může mluvit například o tom, že se zpozdila výstavba nové trasy metra, může mluvit o tom, že mohly být nějaké problémy při zakázce na turecké trolejbusy, může mluvit například vracet se k dozimetru, ano, což ano. Byla také záležitost, která vlastně měla úplně ten prvopočátek v zakázkách dopravního podniku, může kritizovat například to, že jsou problémy s prodloužením pražského metra B ze Zličína na Park and Ride Zličín a tak dále a tak dále. Ale to jsou všechno věci, které jsou známé a opravdu si nemyslím, že by teď Ondřej Prokop přišel a vystoupil s tím, že někde, a teď to dávám do úvozovek, někdo ukradl miliardu, to si myslím, že je nesmysl.
0: On mluví teď o dozimetru 2, což má být těch více než 100 milionů korun, které má Praha dát na PR Vltavské filharmonie, to je jedna z kaus, o které on mluví. Nicméně pokračuje taky dál v té kampani do voleb, které mají být na podzim v Praze na Budějovické, jsem viděl, že zase nosí na zádech tu velkou televizi se sloganem Co na to Ondra Prokop. Co tím sleduje? To funguje? Nic se neděje? Žádná bytová kauza moje se neodehrála, jedu dál?
14: Já myslím, že teď mu nezbývá nic jiného. Pokud skutečně chce být lídrem ANO pro podzimní volby.
0: Zatím stále je.
14: Zatím stále je a on je z toho, co vím, on je skutečně přesvědčen o tom, že tuhle kauzu ustojí a že tím lídrem bude. Z toho důvodu, že Andrej Babiš prostě nikoho jiného nemá. Tak pokračuje v té kampani, která je samozřejmě sama o sobě bizarní. Když jakákoliv kampaň je zdrojem internetových mímů, tak je vidět, že to asi není úplně ta kampaň, která by byla dobře konstruovaná. Když vidíme například mím Sledujte mě, což je jedno z hesel, které má Ondřej Prokop na té plazmové obrazovce, kterou nosí usilovně na zádech. Má tam napsáno Sledujte mě a ten mím říká OK, brácho, NCOZ.
0: Ale lidé za ním chodí a na těch videích marketingových je vidět, že to nějakou odezvu vyvolává minimálně, tak možná to funguje.
14: Odezvu to samozřejmě vyvolává, když se postavíš na pražské magistrále v době, kdy je červená a kritizuješ tam, že lidé stojí, tak to samozřejmě nějakou odezvu má, to si ti řidiči musí říct řadu věcí, například jestli ten, který tu kampaň provozuje a současně je třeba v dozorčí radě pražského dopravního podniku, že musí být padlý na hlavu. No a také je samozřejmě výhodné, že když stojíš na semaforech, tak tam je na tu debatu přesně 75 vteřin a ten člověk, kterého chceš oslovit, nemůže utéct, protože je v autě.
0: O co jde? Já jsem zmínil tu bytovou kauzu.
6: Ano, udělal jsem chybu.
0: Ondřej Prokop měl podle zjištění Seznam zpráv neuvést v majetkovém přiznání 3 družstevní byty, respektive podíly, že v družstvech je to vždycky na podíly, tak podíly v těch domech, kde jsou ty byty.
6: V jednom rejstříku jsem to nenapsal, okamžitě jsem to napravil a Seznam zprávy neudělali žádnou senzaci, jak psali titulky, že jsem něco tajil nebo objevil, nebo že jsem zapomněl nějaké byty.
0: Zároveň říká, že v jiných rejstřících ty byty měl uvedené správně, takže to vlastně není žádná zásadní chyba.
6: Takže kdybych asi něco chtěl tajit, tak to budu tajit kompletně a nebudu to přiznávat v žádném rejstříku.
0: Ty jsi zažil stovky politických kauz, tak vnímáš tohle jako nějaký velký průšvih, nějaký velký prohřešek?
14: Myslím, že všechny politické kauzy je nutné posuzovat v kontextu. My víme, že v současné době to, co by ještě, dejme tomu, před 10 lety znamenalo okamžité odstoupení toho, kterého politika, tak to už se v mnoha případech tak přísně neposuzuje. Mohli bychom tady opravdu uvádět řadu příkladů, ale nemáme na to čas. Ale co je podstatné, v tomhle případě je ten kontext pro Ondřeje Prokopa zničující, protože se jedná o byty. A teď hnutí ANO má problémy s byty. Vidíme ministryni pro místní rozvoj, které se na internetu přezdívá ministryně pro vlastní rozvoj. Zuzana Mrázová má problém s tím, že řadu let, co by starostka Bíliny de facto sama sobě pronajímala levně, velmi levně městský byt. Pak tady máme Tinde Bárta, šéfku úřadu vlády a pravou ruku Andreje Babiše, která si drží pražský sociální byt na Žižkově s argumentem, že ho přece má pro dceru, jako kdyby si smyslem sociálního bydlení bylo obstarávat někoho do třetího kolena. No a teď jsou tady byty.
0: No a Tinde Bárta mimochodem jenom říká, že to teda není komerční pronájem, což je už celkem jedno, když Praha 3 jí i tak dala ve středu výpověď. Ten její pohled nicméně byl takový, že neposkytuje to.
14: Důležité je nicméně, co je ve veřejném prostoru a ve veřejném prostoru je teď jisté povědomí, že lidé z ANO mají problémy s byty a že lidé z ANO dělají přesně to, co Andrej Babiš vždycky kritizoval. Tedy, že si v politice přilepšují finančně, bytově a vůbec. Takže Ondřej Prokop v tomhle kontextu, i když by jinak asi tu kauzu v pohodě ustál, protože teď lidé ustojí lecos, tak v tomhle kontextu má velký problém.
0: Má problém. No já půjdu ještě trošku víc do hloubky. Dva z těch bytů, mluvil jsem o třech, dva z těch bytů měl stavět developer Fineb, se kterým jednal Prokop jako politik. On se hájí, že ty byty ale kupoval přes realitku, že se mu prostě finančně dařilo, tak na ně měl peníze. Taky se řešil Prokopův nákup bytu za asi 20 milionů nebo necelých 20 milionů na Praze Břevnově v domě od společnosti Geosan, to je ta firma známá z kauzy Motol. Prokop v té věci odmítl podle Seznam zpráv vypovídat. Říká, že ale doložil nákup, tím to prostě haslo.
6: Nikdy jsem nebyl vyšetřovaný policií, byl jsem tam jako svědek.
0: K té věci měl dlouhou tiskovou konferenci, desítky minut trvající, pak k tomu měl několik výstupů už i na svých sociálních sítích.
6: Veškerý majetek, který mám já nebo moje rodina, jsme nakoupili za legální peníze, za zdaněné peníze. Já jsem
0: mluvil o tom, že se slekne do náha, že to bude takový bytový striptýz Ondřeje Prokopa. Popsal, co vlastní, jak k tomu přišel a tak dále. Vyzval ho k tomu sám Andrej Babiš.
15: Takže budete muset jako tomu výboru vysvětlit a samozřejmě takovéhle věci mě štvou o to.
0: Já ty už si mluvil o tom, že Andrej Babiš prostě nikoho jiného nemá.
15: Samozřejmě je to nepříjemné. On měl jasně říct, že ty družstevní byty je nějaký podíl v družstve, že to není jako majetek, jo. Ale samozřejmě to nepůsobí jako dobře. Samozřejmě
0: cítí i Andrej Babiš, že kromě toho, že to cítí Ondřej Prokop, že má problém. Cítí i Andrej Babiš, že má teďka problém v Praze?
15: Na moje gusto nebyla až tak dobrá opozice, jako já bych si představoval.
0: Pár měsíců do těch voleb, do kterých měl jít Ondřej Prokop, a stále teda to vypadá, že jde jako lídr.
14: Samozřejmě, že hnutí ANO má v Praze problém, ale není to problém, který by se jmenoval jenom Ondřej Prokop. Je to problém historický. Vlastně uspělo jen jednou, to bylo v roce 2014, kdy vyhrál volby s 22% a Adriana Krnáčová, tehdejší lídrině, se stala primátorkou. A od té doby je to bída s nouzí. Všude hnutí ANO vyhrává, v Praze mu to zoufale nejde. Nicméně, ten problém, kromě systémového, je i personální. Protože je vidět, že v Praze skutečně Andrej Babiš nemá lidi. Vidíme to v současné době, kdy tam má jenom toho nešťastného Ondřeje Prokopa, kterého by nejradši hned teď odstranil.
0: On vede i celou pražskou organizaci, ano, vyrostl na Praze 11,
14: ano, vede teď i klub pražských zastupitelů, Této funkce se mimochodem vzdal Patrik Nacher právě s argumentací, že klub zastupitelů má vést ten nespochybnitelný lídr. No, bylo to pár hodin předtím, než Ondřej Prokop inkasoval tenhle úder. No a nyní tedy Andrej Babiš zoufale hledá, co by v Praze udělal. Objevilo se tam několik velmi zajímavých spekulací se zajímavými jmény. Hovořilo se o tom, že by mohl za hnutí ANO kandidovat v Praze Pavel Bém. Bývalý pražský primátor za ODS, bývalý národní protidrogový koordinátor, kterého Andrej Babiš znovu instaloval do pozice národního protidrogového koordinátora, ale když mu lidé z protidrogové policie začali tvrdit, že by se vlastně protidrogová politika měla dělat úplně jinak, tak se k němu přestal hlásit a zase ho vyhodil. Takže tímto padla ta možnost, že by Pavel Bém nově, řekněme, do jisté míry příchylný k hnutí ANO, mohl být znovu pražským primátorem.
0: No na druhou stranu právě, když už není koordinátorem, tak teď má možnost kandidovat, ne?
14: To bych bral jako dobrý politický vtip.
0: Dobře, v případě. Tak Pavel Bém ne, tak kdo
14: Pavel Bém ne. Byla tam také velmi zajímavá spekulace, že Andrej Babiš se pokouší oslovit Miroslava Bártu, což je senátor za hnutí STAN.
0: Egyptologa jinak, Miroslava Bártu. Ano. Ach tak, podcastera taky mimo jiné.
14: Také úspěšného podcastera, jinak také bývalého šéfa egyptologického ústavu, známého autora mnoha knih o teorii kolapsu civilizací, špičkového vědce, univerzitního profesora. No ale to také nevyšlo, protože Miroslav Bárta má s Andrejem Babišem jistou smutnou zkušenost z doby, kdy Andrej Babiš zakládal svůj think tank Institut pro politiku a společnost a snažil se tam natáhnout lidi, kteří by vlastně tuhle myšlenku přikryli. A jedním z nich byl Miroslav Bárta, který chvíli byl v správní radě toho institutu, ale pak, jak sám říká, mu došlo, co je Andrej Babiš zač. Takže tyhle nové námluvy také nevyšly.
0: Dobře. Potom Adam Vojtěch, to jsem zaznamenal já, ministr zdravotnictví, tomu měl totiž Andrej Babiš poslat nějaké dopisy, které pak vysvětloval, že nebyly přece úplně vytýkací, že s Adamem Vojtěchem je spokojený, že má jeho podporu, že by měl zůstat ministrem, tak tam byla hypotéza, že by i on mohl kandidovat.
14: No samozřejmě a tohle to vlastně bylo od začátku součást celé operace, která měla být částečně vládním reshufflem a částečně vygenerováním kandidáta na pražského primátora. Ta operace měla vypadat následující způsobem. Adam Vojtěch zjistí v uvozovkách, že už to nechce dělat, myslím tím ministra zdravotnictví, a co by Jihočech bude dělat pražského lídra.
0: Mm-hmm. To by tu ale musel mít teda mimochodem trvalé bydliště.
14: To by tu musel mít trvalé bydliště, ale pozor, nebylo by to poprvé, co člověk, který jak se to kdysi říkalo za socialismu, přijal do Praze na mopedu, nakonec dělal pražského primátora. Měli jsme tady primátora Hudečka, který nebyl Pražák, konec konců Zdeněk Hřib, pirátský primátor,
0: taky ten
14: také nebyl
0: původy.
14: Pražák, tomu konec konců lidé občas říkali, že je vidlák, a on, když za ním člověk přišel na rozhovor, tak měl nade dveřmi té kanceláře na Mariánském náměstí, kterému se stále z nějakých důvodů říká mafiánské, tam měl skutečně vidle.
0: Vidle. Dobře, a promiň, já jsem mě přerušil, takže operace Jižní Čechy Praha Adam Vojtěch.
14: Operace Jižní Čechy Praha Adam Vojtěch. Adam Vojtěch se měl přesunout na místo kandidát ANO na pražského primátora. Na ministerstvo zdravotnictví se měl přesunout z postu ministra pro sport a chůzi do schodů motorista Boris Šťastný, který má velmi blízko k Andreji Babišovi, a Andrej Babiš byl přesvědčený, že by šel velmi na ruku třeba jeho podnikatelským záměrům uvnitř zdravotnictví, například reprodukčním klinikám a tak dále. No a na místo ministra pro sport se měl posunout Patrik Nachr.
0: A ale to se dít nebude, ne?
14: To se dít nebude a nebude se to dít i z jednoho prostého důvodu. Jak mě jeden z insiderů, kteří jsou velmi dobře seznámeni s touto operací, stalo se to, že, teď budu citovat, někdo to vykecal, tak z toho nebude nic.
0: Aj.
14: A takhle to pochopitelně je, a ten, kdo je z toho nejvíc roztrpčený, je Patrik Nachr, který už opravdu nechce dělat lídra ANO v Praze a nechce vlastně se zabývat ani moc pražskou politikou, ale chce se opravdu přesunout do té politiky celostátní, a ten sport ho velmi zajímá.
0: Jo. No, ale on je velmi aktivní třeba na zastupitelstvech, na magistrátu, tak jak víš, že to nechce dělat?
14: Protože mi to říkal.
0: Jo, on ti to říkal, aha, tak to jo. Tak to pak dává smysl samozřejmě.
14: Radši by opravdu byl v té celostátní politice. Ale je na tom zajímavé to, že když se člověk podívá na to, co má ANO v Praze k dispozici, tak nakonec musí střízlivým okem a střízlivým jazykem říci, ten lídr by měl být Patrik Nachr, protože rozumí pražské politice, a když byl lídrem v posledních volbách, tak získal výsledek někdy kolem 21%, což bylo podstatné vylepšení proti volbám, které se odehrály v roce 2018, kde tehdejší lídr Petr Stuchlík, kterého tam instaloval Andrej Babiš v domnění, že to bude naprostá bomba, právě místo Patrika Nachra, získal jenom 15% a ANO potupné páté místo. Takže Patrik Nachr vlastně udělal ANO v Praze dobrou službu, a opravdu si nemyslím, že tady je někdo, kdo by mohl ANO vytáhnout v Praze víc než Patrik Nachr. No, akorát, že to nechce dělat.
0: No, Patrik Nachr teda zatím ale nevypadá, že by přesně, že to, jak říkáš, nechce to dělat, chce dělat spíš tu celostátní politiku, jak ti teda měl říct. Mluvilo se taky třeba o poslankyni ANO Barboře Rázga nebo Robertu Králíčkovi a tak dále. Slyšel jsem těch jmen celou řadu, ale v tuhle chvíli to tedy stále zatím vypadá, že Ondřej Prokop zůstává kandidátem hnutí ANO na pražského primátora, byť teda připomínám, mluvili jsme o tom na začátku, že ho odvolali z dozorčí rady dopravního podniku a z kontrolního výboru zastupitelstva, ale půjde na podzim do souboje, pokud se něco nezmění, mimo jiné s Adamem Scheinherem z Prahy sobě, kandidátem na primátora, který na Prokopa sám reagoval.
16: Předseda kontrolního výboru je jedna z nejvyšších pozicí daná zákonem, a Ondřej Prokop prokázal, že zákon bohužel není schopen dodržovat.
0: Utká se Prokop třeba i s dalším kandidátem na primátora, Tomášem Portlíkem z ODS, který se taky k Prokopovi vyjadřoval.
17: Ten, kdo někoho kontroluje, vlastně nemůže být pochybně v tom, že se sám neskontroloval.
0: Pokud to teda dopadne, tak jak to vypadá, že to dopadne, že bude kandidovat, jaké bude mít šance? Protože ty už to zmínil, vrátíme se k tomu, že od doby Adriany Krnáčové neuspělo ANO v Praze.
14: Myslím, že výsledek ANO v Praze je dán dopředu. ANO v Praze nemůže vyhrát. Zcela určitě ANO porazí koalice Spolu, zcela určitě porazí Starostové. Jestli je porazí Praha sobě nově spojená s lidovci, to je otázka. Ale výsledek ANO bude někde mezi 15 a 20, 21%. ANO v Praze volí primárně lidé z těch předměstských panelových sídlišť, kde konec konců Ondřej Prokop
0: ano,
14: má svůj stronghold
0: ano.
14: na Praze 11.
0: Jižní město.
14: Ale
0: on říká teda Jižňák, což jako člověk, který vyrostl na Jižák, Jižáku, musím odmítnout, to není Jižňák, ale Jižák.
14: No ale podstatné je, že Ondřej Prokop rozhodně není ten, který by vytáhl hnutí ANO kamkoliv výš nad ten standard. A je to mimo jiné proto, že on začal být jako politik dlouhodobě směšný. A to je úplně to nejhorší, co se politikovi může stát. No protože si můžeme vybavit některé z jeho opravdu legračních, to ani nejsou kauzy, to jsou spíš takové storky. Například jak na běhu pro paměť národa v pražské oboře Hvězda, kde všichni běhají za hrdiny druhého, třetího odboje, za válečné hrdiny, tak on tam nastoupil s číslem, na které bylo napsáno běžím za Andreje Babiše. To se mu smáli úplně všichni, nejen Pražáci. A tímhle se stal vlastně proslulým v celé republice. A nebo vypadá to jako lokální historka, ale do jeho uvažování také vnáší dost světla. Není to tak dávno, co v Praze, jak on říká, na Jižňáku, ve skutečnosti na Jižáku vyrostla tráva a on se začal vztekat, že se to musí posekat, protože se tam ztrácejí psy, no ale nějak nedošlo, že ta tráva je tam vyrostla logicky, protože když se poseká, tak jak je vedro, tak ho to vedro spálí, no, tak taky nechal posekat, no a samozřejmě se stalo to, co se stát muselo. Nebo když si stěžoval na to, že v Praze je málo parkovacích míst, tak to video natáčel ze svého auta, které stálo parkovacím pruhu a tak dále a tak dále.
0: No na druhou stranu ale je viditelnou tváří, ano, v Praze. No, jako je hlasitou osobností.
14: Je viditelnou tváří,
0: asi je velmi aktivní.
14: Hlasitou osobností, ale bohužel si myslím, že ta viditelnost a hlasitost není v tomhle případě nic, co by bylo pozitivního. Já často v takovýhle případě říkám, že když si dáš na hlavu kýbl s dechtem a budeš chodit od muzea k můstku, tak si tě taky leckdo všimne, ale otázka je, jestli je to ta správná kvalita a ten správný druh popularity, který potřebuješ k tomu, aby se stal pražským primátorem.
0: Já jsem zaznamenal jiné věci související s Ondřejem Prokopem. Třeba Novinky psali, že půl roku pobíral odměny z firmy jeho městská majetková, které pak musel vracet a podobně, ale to bychom tady mohli být dlouho a vyjmenovávat řadu těch věcí, které on má za sebou. Stále ale platí a bude o tom rozhodovat výbor strany, výbor hnutí, ano, v pondělí. Jestli teda bude nakonec Ondřej Prokop kandidátem nebo ne, jestli bude moct usilovat o to místo budoucího pražského primátora za hnutí ano nebo ne. Myslíš, že v tenhle moment, a ty už to teda říkal, ale zeptám se na to znovu, že v tenhle moment by ta jeho kandidatura spíš mohla teda ano do jisté míry nepřidat, ale Babiš je v úzkých, protože nikoho jiného nemá? Je to závěr vlastně toho našeho povídání v tuhletu chvíli?
14: Ten závěr je velmi přesný. A Andrej Babiš je opravdu v prekérní situaci, protože teď má vlastně na výběr někoho z pražské politiky, kdo je v Praze známý, i když samozřejmě s těmi omezeními, jako Ondřej Prokop, a nebo vytáhnout nějakého králíka z klobouku.
0: No a do toho tři nebo kolik, čtyři měsíce dovoleb před prázdninami, to nikoho nebude zajímat, to je hrozně krátká doba, ne?
14: Musel by to být králík, řekněme, vydatně vypasený ve smyslu mediální známosti a popularity. Ale nejsem si opravdu jistý, jestli tohle Andreji Babišovi někdo bude chtít dělat, protože je tady zkušenost schopného biznismena, investora Petra Stuchlíka, který na tohle Andreji Babišovi skočil v roce 2018.
0: A jak dopadl?
14: Tam byl vlastně vyšoupnut Patrik Nachr, který byl dlouho lídrem, dokonce na to měl pražské ANO vnitrostranické referendum, ale pak přišel Andrej Babiš a řekl, je tady Petr Stuchlík, vymysleli mu heslo Petr Prahu nakopne, výsledek 15,5%, Praha nakopla Petra. Jo. Takže bude chtít někdo tohle opakovat? Já si myslím, že ne. A jsem strašně zvědavý na to, jak to vlastně Andrej Babiš a jeho lidé v Praze vymyslí.
0: Jo. Tak jo, tak díky, že jsi přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
14: Také díky, nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Honzejk, šéf-komentátor Hospodářských novin, spoluautor podcastu Podpásovka a taky letošní laureát novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského. My dva jsme spolu mluvili o bytové kauze zastupitele Ondřeje Prokopa a taky jsme řešili volby, které nakonec rozhodnou i o novém primátorovi hlavního města. Závěrem navážu na epizodu s Filipem Neradem o sporu o summit NATO v Ankaře, kterou jsme vydávali tento týden. Už jste o tom možná slyšeli, máme novinky. Ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že vláda nesmí cestě prezidenta na summit bránit. O kompetenční žalobě jako celku rozhodne v řádu měsíců. Naslyšenou zítra.
2: Zpravodajský podcast Vinohradská 12 připomněl okolnosti kauzy pražského zastupitele Ondřeje Prokopa. Vznikl jen pár hodin předtím, než se kandidát hnutí ANO na primátora vzdal všech svých funkcí. Posloucháte Plus.
18: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
19: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
18: Že bych vyrazil za váma?
19: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
20: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
21: www.lfs.cz
20: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. O obnově Ukrajiny se jedná v polském Gdaňsku. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem povede premiérka Julia Svyrydenková. Očekává se, že Polsko a Ukrajina uzavřou několik dohod, které by například posílily ukrajinský energetický sektor. Česko na dvoudenní konferenci zastupuje mimo jiné premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj mají české firmy Ukrajině co nabídnout. Administrativa Donalda Trumpa požádala Kongres o dodatečných 88 miliard dolarů, tedy v přepočtu více než 1,8 bilionu korun. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Iránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 dotřesů. Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 v noci. Tady jsou taky dopravní informace na plusu. Na dálnici D1 z Přerova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 236. kilometru se zastavíte, fronta se sune až na 235. kilometr. Tam narazilo osobní auto do šipky silničářů. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 163. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavují taky osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení teď asi čtvrt hodiny. Ve směru na letiště se stále sune fronta od sjezdu na Vestec až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Na Štěrbohlavské spojce ve směru na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na hradeckou dálnici D11 až k Europarku. Zdržení 20 minut. A v Cínovecké z centra se pohybují silničáři u sjezdu na Čakovice, tvoří se kolona v Gbelské od Poděbradské ulice, celé je to na 25 minut. Dobře dojeďte. A bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 v 1000 metrech na horách kolem 25 stupňů. To byly zprávy, začíná Osobnost Plus.
1: Do Iránu se vrátí jaderní inspektoři a USA rozmrazí Teheránu 12 miliard dolarů. Tak zní první konkrétní dohoda v rámci memoranda o ukončení války, které Spojené státy uzavřely s Iránem ve Švýcarsku. Plánovanou kontrolu potvrdila i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Jaký byl původní plán amerického prezidenta? Kdo z války na Blízkém východě vychází jako vítěz? A jak silnou zbraní je pro Irán Hormuzský průliv? Zeptám se politického geografa Michála Romancova, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
1: Kdo je podle vás vítězem války v Iránu?
2: Rozhodně vítězem nejsou Spojené státy v tento okamžik a otázkou je, jestli už to je Irán. Každopádně to, co zatím bylo rámcově dohodnuto, přičemž víme, že tam ještě má být 60 dní na vycizelování té dohody, tak prostě podle těch prvních, teď já si nepamatuju, kolik bylo 14, jestli se nepamatuju, 14 bodů, vlastně, které mezi sebou Iránci a Američané dohodli, tak bohužel většina z těch 14 bodů vyznívá jednoznačně ve prospěch režimu v Teheránu.
1: 12 miliard dolarů a návrat jaderných inspektorů jako první konkrétní dohoda mezi USA a Iránem. Co to přesně znamená?
2: Tak především to znamená, že vlastně pokud jde o iránský jaderný program, který je už několik desítek let vlastně tím velkým předmětem sporů mezi Iránem a mezinárodním společenstvím jakožto celkem, respektive Spojenými státy, tak se vracíme do stavu, který byl ošetřen tou JCPOA dohodou, kterou tehdy vlastně vyjednala administrativa Baracka Obamy, kterou Donald Trump víceméně označil jakoby za nekompetentní, s tím, že on tedy uzavře nějaký úžasný lepší deal. Znova zdůrazňuji, z toho, co je mně známo, to teda rozhodně nevypadá, že by se to nějak podařilo. No a pokud jde o 12 miliard dolarů plus tam ve vzduchu visí nějaké další jako stovky miliard dolarů, které údajně má Irán dostat na poválečnou rekonstrukci, no tak tam to pro Spojené státy vypadá prostě finančně ještě hůř.
1: Irán na druhou stranu řekl, že inspektorům nepovolí vstup do zařízení poškozených americko-izraelskými útoky loni v červnu. Proti tomu se hned vymezil Donald Trump. Proč je to takhle komplikované?
2: Protože vlastně Američané, respektive Američané a Izraelci, protože Izrael byl součástí ne teda celého toho příběhu, ale jeho podstatné části, tak zjevně vytvořili situaci, která vojensky vlastně pro ně pravděpodobně nedopadla úplně špatně, protože se jim objektivně podařilo zasáhnout spoustu důležitých zařízení vojenského nebo polovojenského charakteru. Podařilo se jim dekapitovat ten režim, ty jeho špičky prostě zahynuli hnedka ten první den, kdy se to celé spustilo. No ale pak zjevně vlastně ta ochota nebo schopnost nasadit ty ozbrojené síly a prostředky, které mají k dispozici, nestačily k tomu, aby byl realizován ten původně deklarovaný cíl, to znamená likvidace íránského režimu jakožto taková a tím pádem skoncování s tou hrozbou, kterou Irán pro region Blízkého východu, respektive pro Izrael, případně pro Spojené státy představoval. Takže ten režim se teď celkem asi logicky a nevyhnutelně cítí být jako silnější v sedle a začíná si klást podmínky.
1: O čem svědčí, že v memorandu nefiguruje Izrael?
2: Nemám tušení, jestli tohle třeba nějakým způsobem bylo nebo nebylo mezi Washingtonem a Jeruzalémem prostě předjednáno, to netuším, ale každopádně z pozice Izraele mě tam přijdou být zajímavé dvě věci. Izraelci si drtivou většinu válek, které vedli proti svým sousedům, respektive které spíše jejich sousedi vedli teda proti státu Izrael, tak si je vybojovali sami. Jsou tam dva viditelné jako případy, kdy se tak nestalo. Tím prvním je Suezská krize v roce 1956, když Izrael bojoval společně s Británií a Francií proti Egyptu. A tehdy to vojensky dopadlo velmi úspěšně pro tuhletu koalici těch tří států, ale nedokázali to ustát politicky. A víme, že vlastně Suezská krize v roce 1956 to byla obrovská zahraničně politická blamáž primárně pro Francii a Británii. A od té doby Izraelci vždycky použili sílu proti svým protivníkům sami, byť tam pochopitelně byla nějaká diplomatická podpora, finanční podpora ze zahraničí a tak dále. Tohle je druhý případ, že Izraelci válčili po boku někoho, po boku Spojených států. A já se trošku bojím, že to zase nedopadlo. A od toho se může odvíjet i to, že prostě si možná vyjednali, že teda uzavřete si dohodu, ale nás se dohoda týkat nebude. A nebo možná i tímhle tím způsobem Trump jakoby trestá za to, že mu nejdou na ruku, nevím.
1: Mimochodem přes 90% Izraelců si podle výsledku Hebrejské univerzity a institutu Agam myslí, že vítězem války je Teherán. Dá se očekávat, že se tohle veřejné mínění odrazí i na výsledcích voleb, ke kterým Izrael možná zase dospěje předčasně?
2: Já bych to izraelské společnosti strašně přál, protože si myslím, že Benjamin Netanyahu a jeho koaliční partneři, že to není pro Izrael prostě dobře. Ale uvidíme.
1: Vy jste už v dubnu v České televizi říkal, že Donald Trump v Iránu přecenil své síly, že je to mnohem těžší váha než Venezuela, Irán. Jak se to americkému prezidentovi stalo, že v Iránu přecenil síly, měl špatné zpravodajské informace nebo je zatím něco úplně jiného?
2: Já, když byl Donald Trump vlastně podruhé zvolen, tak jsem říkal, že podle mého názoru je to triumf americké ignorance a arogance. A podle mého názoru to, co se stalo teď v Perském zálivu, je tohodle toho bohužel pouze potvrzení. On určitě měl k dispozici informace, víme z toho, co se dostalo do jako sdělovacích prostředků, že s největší pravděpodobností prostě ty informace byly ignorovány, protože tam byl politický zájem tu akci spustit a byla tam představa, že se velmi rychle podaří dosáhnout nějakého úžasného výsledku. Já bych asi Američany jako v úvozovkách nevinil za to, že neměli dobré představy třeba o situaci v Afghánistánu v roce 2001, kdy vlastně začalo jejich blízkovýchodní angažmá jako ve velkém. Už v roce 2003 a invaze do Iráku ukázala, že tam jsou prostě velmi intenzivní jakoby limity jejich schopnosti orientovat se v tom prostoru. A tohle je z mého pohledu prostě jenom pokračování tohoto špatného scénáře.
1: Kde se bere odolnost iránského režimu, který, jak vy jste říkal, prostě přežil a možná ještě posílil?
2: Já myslím, že paradoxně se Američanům podařilo ten režim vlastně tím, že se jim hnedka ten první den podařilo zlikvidovat tolik těch nejvyšších představitelů. Takže se jim ten režim v očích některých Iránců podařilo legitimizovat jako daleko intenzivnějším způsobem, než tomu bylo předtím. Z toho prostého důvodu, že oni najednou objektivně také krvácejí úplně stejně jako ostatní jejich spoluobčané. Takže tam byla prostě prolita krev toho vedení. Mimochodem lidé, kteří na rozdíl ode mě jsou odborníci na Irán, říkají to, nebo ti, které se jim podařilo zlikvidovat hnedka v těch prvních hodinách. To byli lidé, kteří byli v tom vedení strašně dlouhou dobu. Byli to lidé, kteří byli už toho velmi někdy až pokročilého věku. To znamená, ta likvidace těchto starých špiček toho vedení v zásadě pouze otevřela prostor pro to, aby se ten režim vlastně omladil. A to je jako fenomén, který asi to zase té stabilitě nebo stabilizaci toho režimu pomůže, protože ti mladší lidé možná mají daleko lepší představu o tom, co se reálně děje a budou třeba schopni reagovat pružnějším způsobem na všechny ty výzvy, které před nimi stojí, které samozřejmě nejsou vůbec malé, protože Irán má obrovské množství problémů sociálních, ekonomických, environmentálních a tak dále.
1: Nemůže dohoda mezi Spojenými státy a Iránem ve finále posílit tlaky iránského režimu proti jeho odpůrcům?
2: Samozřejmě, že může, ale tam jako se právě uvidí, co ten režim bude nebo nebude dělat směrem dovnitř v okamžiku, až se do té země začnou případně jakoby zvnějšku jako sunout ty peníze. A tam si zase musíme uvědomit, že tam probíhaly obrovské protirežimní protesty. Odhaduje se, že režim vlastně zlikvidoval, ty odhady jsou někde mezi 10 až 30 tisíci lidí, kteří byli prostě fyzicky zlikvidováni, ať už někde v ulicích, nebo potom byli popraveni. A to byli pravděpodobně ti, kteří byli nejradikálněji naladěni proti tomu režimu, kteří by tedy mohli přispět k jeho zhroucení, že ti jsou fyzicky zlikvidováni.
1: Donald Trump prohlásil, že Irán jadernou zbraň nezíská. Dá se tomu věřit? Je to jistota?
2: Jistota to samozřejmě není, ale předpokládáme, že to je něco, o co nemá zájem ani zbytek mezinárodního společenství. Ty země, které jsou těmi etablovanými jadernými mocnostmi, tak oni skutečně nemají zájem, aby se z jaderných zbraní stala naprosto běžná záležitost. Problém tady trošičku je, že Irán tvrdí, my jsme nikdy o jadernou zbraň neusilovali. Takže tady máte slovo od naprosto nedůvěryhodného režimu proti slovu amerického prezidenta, který svá slova tak často mění, že se jim bohužel věřit nedá rovněž.
1: Je jasné, jaký byl plán Donalda Trumpa při téhle válce? Čeho chtěl dosáhnout, když o zničení iránského jaderného programu mluvil už loni v červnu?
2: No, co na tohle to mám říct? Jako nemám nejmenší tušení. Ty výroky z Bílého domu, to vítězství už bylo deklarováno tolikrát, že v tom se člověk prostě ztrácí. A to je, myslím si, jedna z nejhorších zpráv pro současný svět, že slova, která zní z oválné pracovny, tak že se jim nedá věřit.
1: Jak fatální je pro tuhle krizi hormuzský průliv a schopnost Iránu ho kdykoliv zavřít?
2: Největší problém je ten, že pokud jde o Hormuz, tak vlastně to byla vodní cesta, jejíž jaksi zranitelnost byla všem odborníkům, ať už na ten region, nebo odborníkům na logistiku a bezpečnost, známá dávno dopředu. Já neznám jedinou studii, která je věnovaná téhleté části světa, která by nějakým způsobem nebrala v potaz právě důležitost Hormuzu. Jak pro vlastně export ropy, respektive zkapalněné zemního plynu z regionu do světa, tak potom pro ty další věci, které jsou s tím svázané, to znamená výroba těch hnojiv nebo komponentů, ze kterých se vyrábějí hnojiva a tak dále, tak podobně. To znamená, tohle je něco, co se dávno vědělo. A Írán ukázal v kontextu téhleté krize, že s poměrně málo sofistikovanými prostředky je možné tuto vodní cestu ochromit. On ji nikdy úplně nezavřel. Tam vždycky čas od času nějaká loď proklouzla. Bylo to spojené samozřejmě s obrovským rizikem. No a teď to vypadá, že Američané pod tlakem všeho toho, co se děje, jsou víceméně jaksi ochotní přinejmenším nechat íránský režim do světa vytrubovat. My tu cestu budeme nějak, oni neříkají jako kontrolovat nebo chtějí ovládat, přesně tak, ale protože to je v rozporu s mezinárodním právem, to znamená, oni už hledají takové ty kličky, které jim umožní fakticky mít jakoby v uvozovkách prst na nějakém tlačítku, které tam může pomyslně spustit závory. No to je něco, co tady předtím nebylo. Tohle je se obrovský jaksi problém reputační pro Spojené státy.
1: Jaká je současná pozice Íránu vůči Číně a Rusku?
2: Pokud jde o Rusko, tak vlastně v okamžiku, kdy Rusko po rozpadu Sovětského svazu se začalo zpamatovávat z toho šoku, tak tehdy ještě Jevgenijem Primakovem byl Írán vytipován jako, a myslím si, že tehdy správně, jako jeden ze států, jehož prostřednictvím je možné si něco vymoci na Spojených státech. To znamená vlastně ta ruská snaha navrátit se do mezinárodní arény jako aktér, který musí být brán v potaz, jedná-li se i o věci, které jdou mimo region toho někdejšího Sovětského svazu, tak tam jednoznačně Írán byl už v 90. letech takhle identifikován. Od té doby Moskva vlastně deklaruje, že zejména pokud je právě o ten íránský jaderný program, že jakoby klíč k řešení toho problému leží v Moskvě. A Íránci je většinou nechávají bejt, ať si říkají, co chtějí. A dokud jim to neškodí, tak nechávají Rusy, ať tohle to deklarují, ale v okamžiku, kdy jako začne jít do tuhého, tak samozřejmě ten teheránský režim řekne, ne, kdo chcete s náma se bavit o našem jaderném programu, tak ten klíč je pochopitelně v Teheránu. Írán podpořil Rusko ve válce proti Ukrajině, to víme, to je bezpečně jaksi prokázané, prozkoumané. Rusové nevíme, jak moc Íráncům teď pomohli v kontextu té války. Tvrdí se, a já to nejsem schopen ani potvrdit, ani vyvrátit, že ruské satelity vlastně dodávaly Íráncům data pro zacílení jejich raket na ty cíle ležící na opačném břehu Perského zálivu, čili pravděpodobně tam nějaká takováhle vojenská spolupráce byla. Byla tam určitým způsobem spolupráce diplomatická, byť ne příliš silná. Pokud jde o Čínu, tak Čína víme velmi dobře, že odebírá z Íránu, vlastně drtivá většina íránské ropné produkce jde do Číny. Zase tvrdilo se, že vlastně to, co Američané spustili v Íránu, že to vlastně není primárně jejich snaha podpořit Izrael, ale že to je primárně jejich snaha vlastně odkázat Čínu do patřičných mezí. A údajně jedna z těch představ byla, my zničíme íránský režim a to konto Čína vlastně ztratí přístup k íránské ropě. No pokud tohle mělo být cílem, tak za prvé Čína měla takové energetické zásoby, že se jí bezprostředně tohle to nedotklo. Vlastně to omezení nebo zastavení exportu energetických surovin daleko víc dopadlo na jiné státy, nežli na Čínu. Podle mého názoru íránský a čínský režim dál budou spolupracovat.
1: Když se ohlednete za tím, co zatím Donald Trump ve světě udělal, je něco, za co byste ho pochválil a zatleskal mu?
2: No, já to řeknu takhle. Čas od času jako se stane něco, co se ukáže být jako pozitivní. Dříve, dokud byly analogové hodiny, tak se říkalo, že jo, i rozbité hodiny dvakrát denně ukazují správný čas. Ono tomu takhle bude určitě i u Donalda Trumpa. Já nevím, jestli něco takového existuje na té vnitroamerické scéně, protože nejsem amerikanista a tomuhle tomu se nevinuji. Pokud jde o to jeho působení na zahraničně politickém poli, které je mi daleko bližší, tak je určitě dobře, že jeho neurvalý způsob chování probouzí z letargie nás tady v Evropě. Jestli to stačí na potlesk, tím si nejsem úplně jistý.
1: Říká politický geograf Michail Romancov, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak moc válka v Íránu oslabila zájem Donalda Trumpa o vyřešení konfliktu na Ukrajině? Je to něco, co ho ještě vůbec zajímá?
2: Teď momentálně se zdá, že už ho to zase zajímá, protože zaprvé se blíží summit aliance v Ankaře a víme, že minimálně část spojenců v alianci vnímá rusko-ukrajinskou válku jako tu nejzásadnější bezpečnostní hrozbu. Za druhé vlastně v kontextu toho amerického dobrodružství v Perském zálivu

0: se ukázalo, že Ukrajina je, protože je ve válce a protože s tím typem hrozby, respektive útoku, kterou Íránci najednou vytvořili v tom prostředí Perského zálivu, Ukrajinci s tím mají bohatě nejlepší zkušenosti, tak víme, že Volodymyr Zelenský nabídnul pomoc těm zemím, americkým spojencům v Perském zálivu, že tam všude proběhly vlastně návštěvy ukrajinských odborníků právě na vedení války proti dronům. A tohle to je něco, co zásadně způsobem zaprvé Ukrajinu emancipovalo v tom vztahu vůči Spojeným státům. S největší pravděpodobností tyhle ty země budou mít tak obrovský zájem o ukrajinské know-how, že to pro Ukrajinu bude znamenat i jiný zdroj financování, ať už teď v kontextu války, nebo potom, až válka skončí, který nebude jenom přicházet ze západu, ať už z Evropy, nebo ze Spojených států a z Kanady. A teď jsem zaznamenal informaci, že vlastně Donald Trump prý prohlásil, já ho teď budu parafrázovat, jako to nejsem schopen v tento okamžik citovat slovo od slova, ale že v zásadě podle jeho názoru si Ukrajinci, respektive prezident Zelenský v té válce proti Rusku, že si v zásadě vedou velmi dobře.
1: Co myslíte, že se odehraje na summitu v Ankaře směrem k Ukrajině? Mimochodem ústavní soud včera vydal předběžné rozhodnutí, předběžné opatření, díky kterému by měl na summit odjet i prezident republiky.
0: Zaprvé já si myslím, že je dobře, že tam pan prezident pojede, protože si myslím, že v této době je zapotřebí, aby tam za Českou republiku byl někdo, kdo je v kontextu fungování bezpečnostního systému v Evropě jako jednoznačným způsobem kompetentní.
1: Ale za zahraniční politiku odpovídá vláda.
0: Samozřejmě, že ano, ale já si nemyslím, že prezident by měl jakoukoliv šanci vlastně vládu přetlačit. Ale může přispět k tomu, že si česká vláda prostě uvědomí, že bezpečnostní záležitosti nelze jenom v uvozovkách okecávat.
1: Myslíte si, že to pořád ještě vládě nedochází?
0: Když se podívám na vyjádření některých špičkových politických reprezentantů těch stran, které vytvořily ten současný vládní půdorys, tak se zdá, že ne. Ale samozřejmě, pokud jde o ty ministry, kteří jsou za to odpovědní, no tak tam většinou, aspoň z mého pohledu, je ticho. Nevím, co se děje konkrétně na těch ministerstvech.
1: Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda příští rok už splní to, co jsme se zavázali, že tedy budou 2% HDP vynaložená na obranu, tak nějaká změna nastává, ne?
0: To je změna vítaná, je to změna rétorická. Uvidíme, jestli ta slova jako bude vůle nějakým způsobem přetavit do činu. Na druhou stranu, já jsem viděl, když teď odlítal na... Já se přiznám, že nevím kam. Teď někam prostě odlítal. Byla ráno tisková konference, byl na letištích ve Kbelích, tak opětně opakoval tu svoji tezi, že on je vždycky pro mír, že celou dobu stojí o mír a že se že doufá, že bude mír. Pokud bude mír, tak v kontextu jeho dosavadních výroků, já bych to interpretoval, už je mír, tak nepotřebujeme vydávat náklady na zbrojení.
1: A ta Ankara směrem k Ukrajině, myslíte, že bude důležitá?
0: Nepochybně ano, protože to bude důležitý bod jednání. Evropané jednoznačně dávají najevo, že vlastně hrozby a rizika, kterým teď v Evropě musíme čelit, jsou primárně svázané s rusko-ukrajinskou válkou, respektive s pokračujícími ruskými hrozbami pro všechny ty státy, které leží na východním křídle NATO.
1: Jak momentálně vypadá situace na frontě? Německý deník Bild píše o patu. Je to patová situace? Ukrajincům se daří zasahovat infrastrukturu v Rusku. Dokonce hořela Moskva. Ochromili Sevastopol. Jak to vnímáte, tuhle situaci?
0: Já myslím, že ano. Ukrajincům se teďka daří zasahovat strašně důležité cíle, které zaprvé jsou dobře vidět, když prostě z těch rafinérií a skladišť pohonných hmot a tak dál prostě stoupá ten hustý černý dým, tak dokonce ani ruská mediální mašinérie to není schopná zakamuflovat. Prostě takže lidé to vidí to svět. Reputačně pro Rusko je to obrovský problém. To omezování kapacit výrobních a distribučních pro pohonné hmoty je určitě pro Rusko nepříjemné, bolestivé. Obávám se, že to ale zatím nemá takový rozměr, aby to zásadním způsobem mohlo zastavit ruskou schopnost pokračovat ve válce. Přímo na té frontové linii, a tady, a já to říkám vždycky a řeknu to i teď, já nejsem voják nebo vojenský analytik, takže já nemám detailní informace o tom, co se děje na frontě, ale jsou tam úsoky fronty, kde Rusové tlačí, kde získávají na Ukrajincích území, ten jejich postup je neuvěřitelným způsobem pomalý, krvavý, ale tlačí se kupředu na některých úsecích té fronty, jinde jsou zase úspěšní Ukrajinci. Takže já si myslím, že ten termín pad rámcově sedí a samozřejmě potom je otázka, kde konkrétně se ty boje vedou.
1: Jak důležitý je pro Rusko a pro Ukrajinu Krym? Protože tam se teď odehrávají velké boje, Ukrajina je úspěšná, tak je to těžká rána pro Vladimira Putina, protože to je symbol.
0: Přesně tak, zase z toho reputačního hlediska bezesporu ano, ale Krym má v tenhle ten okamžik smůlu, že v úvozovkách už je dlouho ruský, tím myslím od toho roku 2014. Já bych připomněl, zase u nás to tehdy jako spousta lidí jako nezaznamenala, ale když byl Krym připojen v roce 2014 k Rusku, tak tam byly pro lidi, kteří tam žijí, ty přísliby těch obrovských socioekonomických benefitů. Například oni se hrozně těšili na to, že dostanou ruské důchody, ruské prostě platby z toho státního rozpočtu, že půjdou na Krym a chvilku dostávali skutečně objektivně víc, než dokud byli součástí Ukrajiny. Dneska už jsou součástí Ruska. A co je podstatné, ruský režim kašle na svoje lidi. A je úplně jedno, jestli ti lidé žijou na Magadanu nebo na Krymu. Takže když se podíváme na to, jakým způsobem pan Aksionov a další, kteří jsou zodpovědní za situaci na Krymu, jak komunikují ty problémy jako směrem ke svým spoluobčanům, tak prostě řeknou, připravte se na to, že teď nic není, tohle se zavírá a basta fidli.
1: Velké napětí teď vládne mezi Polskem a Ukrajinou kvůli rozhodnutí prezidenta Zelenského udělit jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Jsou Poláci na Zelenského naštvaní oprávněně?
0: Já bych to řekl takhle. Mezi Polskem a Ukrajinou, stejně jako mezi drtivou většinou zemí v tom prostoru středovýchodní Evropy, je celá řada sporných, neprodiskutovaných, tou společností nevstřebaných prostě historických problémů a křivt. A optimální by bylo, kdyby historie řešili historici a politici, aby se historie pokud možno vyhýbali. Ono se to tak neděje, téměř nikdy a téměř nikde. Je otázka, jak moc, ať už polská či ukrajinská politická reprezentace znají tuhletu bolestivou historii. Každopádně já chápu, proč pro Ukrajince v tenhle ten okamžik, když bojují tu válku na život a na smrt s Ruskem, proč může být reputačně důležité se hlásit k těm, které oni vnímají jako svoje předchůdce, ale zároveň by neměli ignorovat ten kontext, že Polsko je jich strašně důležitý spojenec, to vnímá úplně jinak.
1: Jak vážné dopady to může mít na budoucí vztahy obou zemí?
0: Teď určitě je to jaksi moment, kdy se to chvěje, protože vlastně Ukrajinci začali ve velkém vracet všechna ta polská vyznamenání, to znamená Ukrajina tím směrem k Polsku deklaruje jakousi jednotu. Víme, že polský premiér Tusk se už pokouší tu situaci nějakým způsobem sklidnit. Já věřím k tomu, že nakonec jako bude válečná sekyra zakopána.
1: Říká politický geograf Michail Romancov, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
3: Dobrý den, 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
4: zprávy.
3: Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta Pavla do delegace na červencový summit NATO. Česko nabízí pomoc Venezuele po zemětřesení, připravuje na vyslání tým na záchranu lidí ze sutin. A prezident Trump se sešel se šéfem NATO. Spojencům vzkázal, že od nich chce hlavně loajalitu. Tady je Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta ji ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
5: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
3: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla dvě silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Své záchranné týmy už do Venezuely poslali třeba Spojené státy a nebo Mexiko.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem Aliance, který se za dva týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Iránem a žádá od nich loajalitu.
6: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Iránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan, ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto navaděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cestující by měli řešit kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety bez zbytečných odkladů. Upozorňuje na to Evropské spotřebitelské centrum před začátkem letních prázdnin. Lidé mají při delším zpoždění letů nárok na proplacení stravy a ubytování. Pokud je na vině dopravce, pak můžou požadovat taky finanční náhradu škody od 250 do 600 eur. Potvrzuje to taky mluvčí Smartwings Vladimíra Důvková.
8: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
3: Na D1 z Přerova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na 240. kilometru se zastavíte, fronta se pak sune až na 235. kilometr. Tam narazilo osobní auto do šipky silničářů, projíždí se pouze odstavným pruhem, zdržení asi 20 minut. A silnice 6 mezi Prahou a Karlovými Vary je u Bochova neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody dvou osobních aut. Dá se to objet přes Těšetice osobním autem. A v Praze v Cínovecké směrem z centra se srazila dodávka a osobní auto. Za sjezdem na Čakovice blokují teď levý pruh. Kolona se táhne celou k Belskou už od Poděbradské, zdržení asi půl hodiny. Plná je taky Novopatská už od okruhu. Dobře, dojeďte. Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plus.
9: Česká národní banka vynesla v boji za nízkoinflační prostředí první kartu, když zvýšila téměř po dvou letech základní úrokovou sazbu o 0,25%. Udělala to navzdory, anebo možná i kvůli vládní kritice její dosavadní měnové politiky. Tu sama označuje za restriktivní. Co to zvýšení dělá s měnovou politikou a s ekonomikou? A potřebuje Česko zdražit peníze? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Dobrý den, vítejte.
10: Hezký horký den a děkuji za pozvání.
9: Řeč bude také o tom, jak se ovlivňují fiskální a monetární politika a co tedy to zvýšení udělá třeba s financováním státního dluhu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
11: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3% bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
9: Takto začal vysvětlování možná překvapivého zvýšení základní úrokové sazby na 3,75% guvernér České národní banky Aleš Michl. Podle centrální banky k tomu vedlo zhoršení následujících faktorů.
11: Zrychlující se dynamika úvěru a dluhové financování zvýšených veřejných výdajů přispívá k růstu množství peněz v ekonomice. Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou rychlým tempem. Ceny rostou zejména v sektoru služeb, jehož cenová dynamika je podstatnou částí jádrové inflace. Roste i spotřeba domácností. Proinflačně působí stále zvýšený růst cen nemovitostí. Podle aktualizované prognózy sekce měnové dnešní rozhodnutí povede, a to je důležité, k udržení nízkoinflačního prostředí v České republice. Nová data zároveň naznačují nižší růst ekonomiky v letošním roce oproti naší předešlé květnové prognóze.
9: A právě ekonomický růst a jeho podpora se staly v posledních týdnech tématem ostré přestřelky mezi guvernérem Michlem a premiérem Andrejem Babišem s hnutím ANO. Ten kritizuje přísnou měnovou politiku i poslední rozhodnutí centrálních bankéřů.
5: Proč to navýšila ECB o 0,25% bodu? No protože inflace v Evropské unii je 3,5% nebo kolik, jo? Takže Evropě to stouplo, logicky ECB reagovala 0,25%. U nás to kleslo, jo, a protože tam vykládá nějaké nesmysly tyhle teoretici, tak potom, když nám vyčítají, že hypotéky jsou drahé, tak ať se laskavě všichni obrátí na ČNB, která se tváří, že má nějaký vliv na inflaci. A kdo zrazil tu inflaci? My jsme ji zrazili tím, že jsme zaplatili poplatky za obnovitelné zdroje z rozpočtu. Už v lednu jsme zradili inflaci a teďka držíme inflaci dolů, protože pohonné hmoty stále regulujeme tu marži a tím zlevňujeme lidem život, takže my to držíme a já mám právo se k tomu vyjádřovat, protože byl jsem ministr financí, trošku tomu rozumím a zásadně nesouhlasím s těmito nějakými teoriemi.
9: Říká premiér Andrej Babiš, kterému vadí také velký rozdíl 1,5% bodu mezi základní úrokovou sazbou v eurozóně a v Česku. Právě dosavadní protiinflační kroky vlády, které premiér zmínil, vedly část trhu k očekávání stability úrokových sazeb. Třeba hlavní ekonomka Raiffeisen Bank a členka Národní ekonomické rady vlády předchozího kabinetu očekávala spíše zachování sazeb a případné rozhodování o navýšení až na srpnovém jednání bankovní rady.
12: Doteďka máme levnější potraviny, ty nám snižují inflaci, máme určité stropy na ceny pohonných hmot, ty nám také snižují inflaci a máme také vlastně redukované nebo snížené poplatky za obnovitelné zdroje energie, které převzal stát místo na domácnosti. A to jsou věci, které pomohly snížit tu inflaci na začátku roku dokonce po 2%, teď ji máme mírně na 2%, ale ani jedno z těch, řekněme, regulovaných opatření není dlouhodobé, to nelze udržet. To znamená, jak regulace ceny vytváří nerovnováhu na trhu pohonných hmot, má nějaké makroekonomické dopady, nenutí vlastně řidiče omezovat spotřebu i při vyšších cenách, tak jsou to věci, které jsou jednorázové. Na co centrální banka musí dávat pozor, na ty dlouhodobé efekty. A tam vidíme u služeb inflaci, která je daleko vyšší, je to inflace, která je tažená růstem mest a ta je nebezpečná pro cenovou stabilitu. Proto nevidím důvod ke snižování úrokových sazeb. O tom nelze vůbec v této situaci mluvit.
9: Říká ekonomka Helena Horská, která ještě před rozhodnutím připomněla, že přísné měnové politice také nahrává posilující kurz české koruny.
12: A česká koruna v nedávné době posílila o 20 až 30 halířů. Jinými slovy, ona tu práci za centrální banku už udělala, protože posilování koruny zhruba o 10% znamená, že úrokové sazby vlastně potažmo vzrostly.
9: Vysvětluje hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Pane rektore, překvapila vás Česká národní banka tím navýšením základní úrokové sazby o 0,25%?
13: Ani úplně ne, protože jsem to do určité míry čekal, protože už i z některých vyjádření předtím bylo zřejmé, že o tom Česká národní banka uvažuje. Pak trošku se přiznám, že jsem zaváhal ve chvíli, když se ta situace kolem Hormuzského průlivu začala měnit, ale jak se ukázalo, tak ten tam faktor v tom rozhodování nebyl ten podstatný a významný, takže z tohoto pohledu to rozhodnutí si myslím, že je logické.
9: A co to říká o tom, jakou inflaci vlastně Česká národní banka vidí, protože se říká nákladová inflace, s tou nemůže Česká národní banka udělat nic, může řešit tu poptávkovou. Jak to čtete?
13: Já bych to rozdělil právě, protože tam je potřeba vidět, že samozřejmě pokud se hýbají ceny ropy, tak to ekonomiku a potažmo inflaci vždycky ovlivňuje, ale tam je zřejmé, že s tím, co jako Česká národní banka, vůbec centrální banka může obtížně co dělat, ale tady vidíme, že jsou právě poměrně významné faktory na té straně poptávkové a to je právě ta situace, na kterou musí centrální banka reagovat a kde má, si myslím, ty účinné nástroje, jak na ní reagovat může.
9: A ona zareagovala, zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%, tedy o 0,25%. Co vlastně to rozhodnutí aktuálně změnilo? Co všechno to zdražuje?
13: Samozřejmě všude, kde budeme pracovat s úrokovými sazbami, tak se to tam projeví, ale je potřeba vidět tak, že to nebude nějaká okamžitá reakce, ať už vezmeme v oblasti úvěrů či v jiných, protože je jasné, že se každé zvýšení, každá změna promítá postupně, tak jak budou se brát nové úvěry, jak se budou přeceňovat aktuální úvěry a samozřejmě z tohoto pohledu se dá říct, že všichni ti, kteří vlastně čerpají peníze, čerpají úvěry, budou asi postupně platit trošku více. Naopak se dá čekat, že určitým způsobem se naopak zvýší sazby pro ty, kteří spoří.
9: Je ale nedostatek kapitálu zásadní brzdou českého biznesu, protože poslední roky se spíše mluvilo o vysoké ziskovosti firem a jako brzda se označovala nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jak moc tedy české firmy potřebují levný kapitál?
13: Vždycky, když byste se ptal firem, jestli mají zájem o levnější kapitál, tak každá firma bude mít zájem, aby kapitál byl co možná nejlevnější. Ale pokud bych se na to snažil podívat objektivně, tak si myslím, že to není aktuální úplně zásadní problém české ekonomiky, protože musíme si uvědomit to, že ať už to bylo v minulosti, tak i v současné době se dá čekat, že firmy budou spíše potom sahat po eurovém financování, které bude úrokově výhodnější. Takže si myslím, že pokud pokud se udrží tenhle ten diferenciál, který je tam v současné době mezi eurovými a korunovými úroky, tak to spíš čekám, že zvýší poptávku po eurových úvěrech.
14: My se k tomu rozdílu dostaneme ještě podrobněji, ale guvernér České národní banky Aleš Michal jako jeden z hlavních důvodů uvedl, že se zvyšuje dynamika úvěrování, tedy že české firmy a české domácnosti čerpají více úvěrů a berou si více úvěrů. Jak moc je to vlastně špatná zpráva? Není to naopak dobrá zpráva, že chtějí firmy investovat a domácnosti, že chtějí utrácet, že si věří?
13: Jistě, to můžeme snad dívat, že to je zpráva dobrá, protože to samozřejmě ekonomice pomáhá, ale pak je potřeba vidět, že ta centrální banka musí dobře hlídat, aby vlastně ta zvýšená poptávka, která logicky s tím je spojená, tak byla taková, že se nepromítne do navýšení ceny. Místo toho tam je potřeba, aby ta zvýšená poptávka se promítala i vyšší produktivity. A tady si myslím, teď právě centrální banka vidí určitá rizika v tom, že ten nárůst úvěru, ať už vezmeme hypotéky, firemní úvěry, ale zejména také z poslední doby spotřebitelské úvěry, logicky zvyšují tu poptávku a nevidíme zatím ten odraz té produktivitě takový a z toho vyplývá potom právě to nebezpečí, že by se mohla ta vyšší poptávka přelít do těch cen a proto ta reakce centrální banky.
14: No, když mluvíte o té produktivitě, tak bývalý člen bankovní rady Tomáš Nídecký v České televizi mluvil o příliš rychlém růstu mezd, které rostou přes 8%. Je to vlivem přehřátého trhu. Kde se bere takovýto růst mezd? Protože my už jsme poslední dva roky slyšeli o tom, že firmy na takový růst 4-5% už mít nebudou, že bude mírnější a teď vidíme 8%.
13: Je to růst, který je možná trochu překvapivý, ale můžeme to přičítat právě, že to ještě určitá reakce právě na to období, které je už snad za námi, ale samozřejmě je to i výsledek toho, že česká ekonomika...
14: Jenom mluvíte o období, kdy jsme měli vysokou inflaci, nižší růst mezd, takže reálné mzdy téměř přes dva roky klesaly.
13: Ano, přesně tak. Jo. Na to tam, řekl bych, přetrvává a je jasné, že ten propad, který tam byl, tak se projevuje v tom, že kdybychom bývali rostli lineárně, tak jsme dneska někde jinde, takže to tam určitě určitou roli hrát bude, ale je tam i ten fakt, že české ekonomice se, myslím, daří relativně velmi dobře, byla schopná se vypořádat i s různými externími šoky, včetně toho, že třeba když se podíváme dneska na Německo, na které jsme dlouhodobě hodně vázáni, tak si myslím, že ten vývoj české ekonomiky je lepší a to je logické potom, že se promítá určitým způsobem do těch mest.
14: Teď tedy máme růst mest přes 8%, samozřejmě je to v různých oborech a v různých zaměstnáních jinde, ne každý dostává přes 8%, ale jak dlouho ještě takovýto růst můžeme čekat, tuto kompenzační, dejme tomu, prémii?
13: Ano, já bych chtěl zdůraznit to ošidnost průměru a tady v tomto případě je jasné, že to je rozloženo různě a navíc jako 8% z různého základu jsou potom absolutní jiné částky. Ale jak můžeme dlouho čekat, já si myslím, že bude hodně záviset právě na tom, jak se bude dařit ekonomice dál. Jinými slovy, ty vlivy, které tam budou, tak budou naše interní, domácí, ale samozřejmě hodně ty vnější geopolitické, které do značné míry ovlivnit neumíme a nebudeme moci. To znamená, to jsou ty věci, které už jsme zmiňovali a které tady působí. Tam, kdyby došlo k nějaké změně, tak si myslím, že to bude velmi pozitivní impuls nejen pro českou, ale vůbec celosvětovou ekonomiku.
14: No, my máme inflaci poměrně nízkou. Přes půl roku se inflace držela blízko inflačního 2% cíle České národní banky. Guvernér Aleš Michl ale to aktuální navýšení o 0,25% bodu zdůvodňoval tím, že vidí riziko v jádrové inflaci, která poslední půl rok byla vyšší, byla těsně pod 3%. Jak silný ukazatel nebo jak důležitý ukazatel pro nastavování měnové politiky právě jádrová inflace je? V čem je tak důležitá?
13: Očišťuje o tyto položky potraviny, pohonné hmotny a regulované ceny. Jinými slovy, vlastně tam zůstává potom to, co můžeme říci, že je primárně ovlivňováno tím stavem poptávky, nabídky a to je přesně ta oblast, na kterou by centrální banka měla reagovat přes tím, že bude ovlivňovat přes úrokové sazby tu poptávku. Jinými slovy, když vidíme, že je tam určitý nebo hrozí spíš vyšší nesoulad, to znamená převyšující, rostoucí, dynamičtější poptávka, ale ne na straně druhé ta nabídka, že na to reaguje, tak aby se to nepřelilo do těch cen, logicky musí centrální banka reagovat a musí reagovat s předstihem, jo, protože je potřeba si uvědomit právě to, že změna úrokových sazeb se promítá do té ekonomiky s určitým zpožděním.
14: My už roky mluvíme, nebo od inflační krize mluvíme o sektoru služeb, kde ty ceny neustále rostou a ta inflace se nepodařila zkrotit a přiblížit ani tomu požadovanému 2% cíli. Proč?
13: Tam je poměrně vysoká mzdová náročnost těchto odvětvích, to jinými slovy, když je celkově tlak na zvýšení mest, tak v odvětvích, které jsou mzdově náročnější, se to logicky promítá více než v těch, kterých hraje vedle těch mest větší.
14: Takže dokud budeme vyrovnávat tu ztrátu těch reálných mest, tak nemůžeme očekávat, že by služby zlevňovaly nebo nezdražovaly tak rychle.
13: Pokud
14: tak
13: porostou mzdy, tak se dá čekat, že ten dopad do služeb bude větší. Je tam samozřejmě stále i to, že poptávka i přes ten poměr značný nárůst cen zůstává. Jinými slovy, že obyvatelstvo a i firmy jsou ochotní si za služby platit více. Myslím si, že se tam projevuje i to, že jsou větší nároky na kvalitu těch služeb a tohle to všechno potom si myslím, že když dáme dohromady, tak projevuje se v tom, že vývoj inflační v oblasti služeb je nad tím, co je zbytek ekonomiky.
14: Říká rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: My jsme se bavili o ekonomickém růstu, o tom, jak je důležitý pro vývoj českých mest i pro celou českou ekonomiku. Před a vlastně i po jednání Bankovní rady České národní banky jsme od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO slyšeli poměrně ostrá slova k směrem k měnové politice. Dokonce chtěl po Bankovní radě nebo na ní apeloval, aby úroky snížila, ale jak řekl guvernér České národní banky Aleš Michl pro agenturu Bloomberg, dokonce v průběhu takzvané mediální karantény, Česká národní banka by měla být apolitická a ohradil se proti těmto výzvám. Podle profesora ekonomie Tomáše Havránka dokonce tento spor uspíšil to zvýšení sazeb, aby Česká národní banka ujistila o své apolitičnosti, řekl to pro aktuálně CZ. Je to podle vás reálné, že by takovýto mediální střet nebo přestřelka mohly vést k tomu, že by bankovní rada uspíšila to své rozhodnutí? Například Helena Horská, ekonomka, kterou jsme také slyšeli, hlavně ekonomka Raiffeisen Bank, očekávala, že se sazby zvednou až v srpnu.
13: Já si myslím, že to radní určitě vnímají, ale tak, jak se dívám na to složení bankovní rady a jsou to ekonomové erudování, já si myslím, že to na jejich rozhodování vliv mít rozhodně nemůže a nemá. Ale možná bych ještě řekl, že vůbec taková vyjádření jsou nešťastná. Jsou nešťastná ne z hlediska toho dopadu na to rozhodování, protože jak jsem říkal, tam nevěřím, že by to ten vliv mělo, ale toho povědomí, které se o tom vytváří. Jinými slovy, takové, že se to spojuje, že rozhodnutí bylo chybné a že prostě je to nekompetence. To je nešťastné.
14: No, poškozuje důvěru České národní banky, určitě, protože důvěra je jedna z nejdůležitějších vlastností, které má Česká národní banka mít.
13: No a je to takové, to, co se mi zdá, že stále hledáme nějakého nepřítele, jako jistě může každý udělat ve svém rozhodování chybu, ale nehledejme a nestavme to do takovéto roviny, do které se to v poslední době mnohdy dostává. To si myslím, že je úplně nešťastné. Ono vůbec si myslím to s tou inflací, co se stalo, že se z toho stalo takové, no to je politikum, ale takové to nešťastné politiku v tom, že dáváme někomu za vinu inflaci, nebo naopak slibujeme, že inflaci udržíme tam, je potřeba si uvědomit, že ta schopnost je omezená a cokoliv takového vytváří se tomu povědomí té širší veřejnosti, buď nesprávná očekávání, nebo naopak, že to ovlivňuje nějakou důstojnost a vážnost určitých úřadů.
14: Je ale takovýto politický tlak něco výjimečného, já mohu připomenout situaci ve Spojených státech amerických, kde prezident Donald Trump otevřeně bojoval proti guvernérovi Fedu Jeromu Powellovi a ten boj zatím nevedl ke zdárnému konci, protože i nástupce jmenovaný nebo dosazený podle přání Donalda Trumpa také nejde v těch jeho intencích a v těch jeho notičkách a nesnižuje nijak zásadně úrokové sazby, aby pomohla ekonomice.
13: Jistě, není to nic neobvyklého, přesto si myslím, že to je nešťastné, ať už se dostává kdekoliv. Na druhou stranu si myslím, že ta odolnost potom centrálních bank, pokud to ustojí, ukazuje na to, že opravdu tady jsou instituce, které se tomu nepodvolují. A jak jsem měl možnosti včera mluvit s jedním členem bankovní rady, tak říkal, že oni vlastně jakoby to vnímají, takže to není nic úplně tak mimořádného z hlediska, tak jak to funguje třeba v jiných zemích.
14: No ale Aleš Michl mluvil o fiskálních stimulech. Jak tedy to rozhodování bankovní rady ovlivňují ty zprávy o příštím rozpočtu, kdy víme, že vláda chce rozvolnit rozpočtová pravidla, aby měla až 200 miliard podle propočtů mimo rozpočtový schodek, tedy navíc, aby mohla vzít toto zadlužení. A pak ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO sama řekla, že schodek rozpočtu na ten příští rok bude ještě vyšší než ten letošní, že si to nedokáže představit. Jak moc tyto zprávy jsou důležité pro rozhodování členů bankovní rady? Jsou takovéto fiskální stimuly v řádu stovek miliard, se kterými se asi nepočítalo dopředu, něčím, co by je mohlo přimět k tomu říci si, aha, tak to musíme ty sazby zvednout rychleji, protože příštím roce bude v ekonomice, dejme tomu, o 200-250 miliard víc, než jsme čekali.
13: Jistě, každý takový fiskální stimul s tou poptávkou může výrazným způsobem zahýbat a je to něco, co musí brát a bere centrální banka v úvahu. Takže kdybych měl říct si svůj pohled na to, tak si myslím, že tyto kroky jsou z pohledu inflace jednoznačně inflačním rizikem a zase platí
14: to. A jsou
13: to,
14: zásadním inflačním rizikem?
13: Bude záležet na tom, jak se moc ten rámec, který se vlastně vytvořil, opravdu skutečně reálně naplní. Jo. To znamená, to bude odvíjet se od toho, kolik skutečně bude potom ten deficit. Každopádně to, co já vidím jako velký problém, že stále nemáme před sebou nějaký koncept, jak se s tím chceme do budoucna vypořádat. Jo? My říkáme, letos to nešlo, teď už zjišťujeme, že příští rok to ještě taky nepůjde a já bych chtěl vidět, co se udělá, aby ten další rok potom už ta situace se zlepšila. Bude to nesmírně těžké, jo? Proto se logicky do toho nikomu moc nechce. Ale o to víc si myslím, že je to důležité udělat ve chvíli, kdy ještě ten prostor pro nějaké řešení, relativně dobré řešení máme.
14: Ty základní sazby úrokové České národní banky ale ovlivňují i takzvanou obsluhu státního dluhu, tedy za jaké úroky si Česko půjčují. Jak moc je to důležité?
13: Dneska se vynakládá na obsluhu státního dluhu někde přes, už to bude přes 100 miliard, což je částka, která je hodně, hodně vysoká už. Jo? A zase nedá se říct, že bychom ji dneska nebyli schopni zvládnout, ale co je podstatné, zase, že pokud neuděláme nic, tak ta částka se bude dále zvyšovat. Zvýšení úrokových sazeb, které teď nastává, tak logicky přispěje k tomu, že ta dluhová služba bude ještě do budoucna vyšší.
14: Premiér Babiš kritizuje velký úrokový diferenciál, o kterém jsme se bavili. V eurozóně, tedy v zemích, kde se platí eurem, je ta základní úroková sazba o 1,5 procentního bodu nižší. Jak velký je to problém, nebo jak velký je to konkurenční nevýhoda pro českou ekonomiku, české firmy? No, jste sám mluvil o tom, že české firmy už si půjčují v eurech, takže by to taková říkal, nevýhoda být nemusela.
13: Je to tak, že i v minulosti, když to tak bylo, tak české firmy se s tím vyrovnaly přes eurové úvěry. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že dopad na většinu firm, zejména potom těch větších, nebude prakticky žádný. Samozřejmě je jasné, že ti, co nemohou si sáhnout na eurové úvěry, protože banky v tomto směru také jsou obezřetné, musí vnímat měrové riziko s tím spojené, tak tam ten dopad bude větší. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že to může právě mít určitý rozdílný strukturální dopad spíš na ty menší a z tohoto pohledu možná ta diskuze kolem eura, která se vždycky přetočí do nějaké takové politické roviny, je tady opravdu na místě. A tady vidíme konkrétní dopady toho, že euro nemáme.
14: Helena Horská připomněla, že centrální bance pomáhá naopak, ale posilující koruna. A to dost výrazně. Posílila o téměř 10%. Jak velká je za vás ta hrozba inflace, že bankéři sáhli ke zvýšení sazeb už nyní o 4% bodu?
13: Já si myslím, že z těch údajů, které měla bankovní rada k dispozici a které vlastně i zveřejnili, tak to riziko je tam poměrně vysoké a myslím si, že i z hlediska zkušeností z minula je logické, že centrální banka, která má ten hlavní cíl právě držet inflaci, se takto rozhodnout musela, protože uvědomme si, kdyby to neudělala...
14: Takže správné rozhodnutí za vás. Správné rozhodnutí za vás.
13: Správné rozhodnutí, ano, správné rozhodnutí, protože kdyby to neudělala, tak logicky potom může přijít někdo a řekne, a proč jste nezasáhli, když jste tohle to věděli. Jinými slovy, tak jak čtu dneska ty faktory, které tam jsou, tak to vede k tomu, že ten krok je na místě. Znovu říkám, je potřeba vidět, že pro centrální banku je na prvním místě inflace. Jo. Jinými slovy, ona se musí dívat na to, aby naplňovala svůj cíl a z tohoto pohledu je to rozhodnutí naprosto logické.
14: Takže uvidíme, jestli centrální banka na svých dalších zasedání bude vidět tato rizika takto vysoko stejně a například zasáhne. A bavit se o tom budeme například s rektorem Vysoké školy ekonomické Petrem Dvořákem, který je dnes naším hostem. A já mu za to moc děkuju.
13: Děkuji ještě za pozvání a přeju všem hezké léto.
14: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Je 11:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit Severoatlantické aliance. Včera mu to předběžným opatřením nařídil Ústavní soud. Ten se na

0: zabilo nejméně 32 lidí. Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za 2 týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem. Žádná od nich loajalitu. V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní i prezident Petr Pavel. Na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů Celsia. V dalších dnech vlna veder ještě zesílí. V sobotu by se měla maxima pohybovat okolo tropických 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Tady jsou informace pro řidiče dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 163. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pak pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně. Na 196. kilometr místy se zastavují taky osobní auta v levém pruhu. Silnice 6 mezi Karlovými Vary a Prahou zůstává u Bochova neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody 2 osobních aut. Můžete to objet přes Těšetice osobním autem. V Praze v Cínovecké ulici směrem z centra řeší nehodu dodávky a osobního auta za sjezdem na Čakovice. Kolona se táhne už z Hloubětí na Odkolbenovi přes celou Kbelskou ulici. Zdržení asi 20 minut a plná je taky Novopatská už od okruhu. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 16. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje i před ním. A v Bělohorské se teď zdržíte asi 10 minut směrem z centra před Vypichem. Dobře dojďte. Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupně, v 1000 metrech na horách většinou kolem 25, vát má slabý proměnlivý anebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
1: V polském Gdaňsku se koná konference o obnově poválečné Ukrajiny. Mezi očekávanými hosty nebude ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Polsko a Ukrajina totiž prožívají největší vzájemnou roztržku za několik desetiletí. Prezident Karol Navrocky odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, protože Ukrajina pojmenovala jednotku své armády po vojácích, kteří za druhé světové války vraždili polské civilisty. Podaří se spor hrající do karet Rusku uklidnit? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je politolog a specialista na vztahy Polska a Ukrajiny Michal Leduška. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jestli dobře rozumím, vy jste už přímo v Gdaňsku. Na tu konferenci v Gdaňsku nebude ukrajinský prezident moc přijet nebo nechce přijet. Jaké to podle vás bude mít následky a mluví se o tom?
3: Je to tak, já jsem přímo na té rekonstrukční konferenci v Gdaňsku. Ta ukrajinská delegace je tedy nakonec trochu jiná, než měla být. Měl jsem přijet přímo prezident Volodymyr Zelenský, měla tu být i první dáma Olena Zelenská. Nepřijede také například ministr zahraničí Andrej Sybiha. Nicméně pořád bude ta ukrajinská delegace na vysoké úrovni, povede jí premiérka Sviridenko, takže ta účast by měla být zajištěna. Já si myslím, že ono je to vlastně v té současné roztržce možná i tak trochu dobře, protože přinejmenším ta přítomnost Zelenského nezastíní tu samotnou konferenci, která bude moc být taká více meritorní a opravdu obsahová tak, jak má být, když to bude za účasti obou premiérů.
1: No a přesto ta změna určitě vyvolala pozornost, tak nebude mít nějaké vážné důsledky?
3: Já si myslím, že pro tu konferenci jako takovou ne. To je skutečně, ona se připravovala delší dobu a je spíše do značné míry praktická. Budou se tady dohadovat konkrétní dohody. Je to i hodně například o biznisu, který tu bude podepisovat, různé smlouvy a tak dále. Takže tyto věci se určitě měnit nebudou. No, toho bych se neobával.
1: A mohl nebo měl podle vás Zelenský v zájmu své země do Gdaňsku odjet?

0: Je to určitě určitý symbol, určitý signál vůči Polsku, který opravdu nevyznívá příliš dobře s ohledem na to, že prezident Zelenský se těch rekonstrukčních konferencí účastnil od samotného začátku od roku 2022, takže a je tedy formálně spoluorganizátorem té konference, takže to určitý signál samozřejmě je. Může to být, já si myslím, že to může být zátěž spíše pro ty polsko-ukrajinské vztahy, než pro cokoliv jiného.
1: A myslíte, že to je ze strany Zelenského chyba?
0: Možná do určité míry ano, ale já si myslím, že v tenhle ten moment on asi příliš nemohl udělat nic jiného po té eskalaci toho napětí. A do určité míry, tak jak jsem říkal, na jednu stranu symbolicky ano, může to být vnímané problematicky v Polsku a ostatně je, objevuje se na to téma mnoho komentářů. Na druhou stranu, jak jsem říkal, ta diskuze tady a ta samotná konference může být díky tomu více meritorní a obsahová a nemusí se řešit tolik tyhle ty spory, které se týkají přímo prezidenta Zelenského.
1: Pane Lebdušku, a když říkáte, že Zelenský nemohl udělat nic jiného, co tím myslíte? Jak to myslíte?
0: Přeci jen to, co se děje v poslední době, ty kroky polského prezidenta Navrockého byly poměrně ostré, takže nějaká reakce z ukrajinské strany na to přijít asi musela, přece jenom kvůli tomu, aby si Volodymyr Zelenský zachoval nějakým způsobem tvář uvnitř ukrajinské společnosti. Takže on tento krok dává smysl a právě ta rekonstrukční konference tím, jak přímo navazuje na tu roztržku, tak se zkrátka přímo nabízela.
1: Pojďme ještě k důvodu. Příčině té roztržky Ukrajinci pojmenovali elitní jednotku své armády po jednotkách ukrajinské povstalecké armády. Připomeňte prosím, proč je to pro Poláky tak citlivé téma?
0: Je to velmi citlivé téma z toho důvodu, že ukrajinská povstalecká armáda, ona je vnímaná odlišně na obou stranách polsko-ukrajinské hranice a s odlišnou intenzitou. Ten problém je v tom, že na jedné straně to skutečně byli, řekněme, partizáni, kteří válčili za nezávislost Ukrajiny proti Sovětům i proti Němcům, ale zároveň také proti Polákům. A vedle toho, že tedy to je skutečně je možné označit za bojovníky za nezávislost Ukrajiny, tak se dopouštěli i velmi brutálních válečných zločinů. Tím nejzávažnějším to byly etnické čistky, masakry Poláků v regionu Volině, severozápad Ukrajiny a Haliče, kterým padlo za oběť asi 100 000 Poláků a je to opravdu věc, která velmi silně rezonuje v polské kolektivní paměti a je tady velmi silně vnímaná, takže jakýkoliv tento podobný krok vyvolává vždycky v Polsku velké kontroverze a debaty. Takže to je velmi problematické z tohoto důvodu a umocňuje to ještě to, že v Polsku v posledních letech velmi silně narůstá nacionalismus, krajní pravice. Je to zhruba od roku 2015, kdy se k moci dostala Strana právo a spravedlnost. Teď ještě to posílilo zvolení Karola Navrockého prezidentem Polska, který je také nacionalista. Byl zvolen za Stranu právo a spravedlnost. Je to historik, zakládá si velmi na těchto tématech, takže tohleto posiluje ty tendence.
1: Typujete vy sám, že to ukrajinské vedení, to pojmenování jednoduše nedomyslelo? Přece to Ukrajinci musí vědět, že pro Poláky je to takhle citlivé téma.
0: Ono je to složitější. Ten problém je v tom, že na Ukrajině to není nějaké vyloženě zásadní téma a Ukrajinci neprožívají historii zdaleka tolik jako Poláci. Opravdu to, co v Polsku je nějakým způsobem vnímané velmi intenzivně, tak na Ukrajině na okraji pozornosti. V Polsku skutečně regulérní součástí politiky je to, čemu se říká historická politika. Politici se běžně odvolávají k historii. Je to opravdu naprosto normální. To se na Ukrajině neděje a i právě proto to pravděpodobně nebylo vnímané jako nějaký extrémně problematický krok. S tím, že tady a pravděpodobně tady i skrze tohleto jiné vnímání Ukrajinci asi nečekali, že ta reakce z Polska bude tak ostrá. Ono tady roli určitě hraje i jedna další věc, o které se už také psalo i v ukrajinských, i v polských médiích. Je to zkrátka to, že do této doby panoval určitý takový konsenzus mezi prezidenty Andřejem Dudou, bývalým polským prezidentem, a Volodymyrem Zelenským, že nebudou k takovým podobným krokům přistupovat, jako je právě pojmenovávání třeba vojenských jednotek po podobných kontroverzních postavách a organizacích. A to se podle Ukrajinců, v ukrajinské interpretaci se toto změnilo se zvolením právě Karola Navrockého za prezidenta Polska, který už přímo v předvolební kampani používal silně antiukrajinskou retoriku, pak inicioval některé kroky, které podle ukrajinské strany byly porušením této neformální dohody, takže Volodymyr Zelenský zkrátka, když přišla tato iniciativa přímo od vojáků, tak tomu nebránil.
1: Hostem Interview Plus je politolog Michal Lebduška.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Když se vrátím k začátku toho konfliktu, měl podle vás polský prezident Navrocký šanci proti tomu pojmenování nejprve, řekněme diplomaticky, nějak stranou protestovat, tak aby nevyvolal otevřený mezistátní konflikt?
0: Určitě ano. Ten problém je do velké míry právě v tom, jak jsem říkal, velmi intenzivním vnímání historie v Polsku a v tom, že zkrátka polský prezident ten současný má velmi silnou potřebu se k těmto věcem vyjadřovat opravdu velmi ostře. Je to věc, která se dala určitě vyřešit mnohem klidněji a nemusela způsobit takovou tu roztržku. Ona pak, ta chyba byla na obou stranách, trošku se to dostalo do takové eskalační spirály, kdy na jedné straně teda přišla velmi ostrá reakce polského prezidenta, na druhé straně tedy koordinovaná akce vracení polských vyznamenání ukrajinskými představiteli, což také nemuselo úplně nutně přijít, takže ten problém byl v tomhle směru tak trochu na obou stranách, nicméně určitě ta prvotní reakce nemusela být zdaleka tak ostrá, to bez pochyby ne. A vlastně způsobuje to přesně opačný efekt, než by si Poláci přáli, protože místo toho, aby se na Ukrajině nějak víc o těchto tématech přemýšlelo a případně teda uznala nějaká problematika třeba právě té ukrajinské postelecké armády, tak to spíše Ukrajince semkne a vede to k podobnému efektu jako třeba ruská propaganda, která tak dlouho opakovala, že Ukrajinci jsou banderovci, až to Ukrajinci zkrátka vzali za své.
1: Vy už jste to zmínil, jako odvetu rozhodl Karol Navrocký o odebrání řádu Bílé orlice nejvyššího státního vyznamenání Polska Volodymyru Zelenskému. Je to možná v logice věci, ale přesto je to běžný způsob řešení historických sporů.
0: Není, samozřejmě. To je věc, která rozhodně běžná není. Není to standardní. A ostatně to, co se stalo, ani nemuselo být pro Poláky zas takové překvapení, zaskočení, protože to jsou zkrátka je symbolika, která na Ukrajině nějakým způsobem funguje. Ona není vyloženě dominantní, je vidět především v některých regionech, ale funguje v nějakém tom narrativu, takže s tím se mohlo relativně počítat a fungovat. A to odebrání řádu je opravdu krok, který je velmi nestandardní a potom také celá řada komentátorů začalo se kontrolovat, kdo všechno ten řád dostal a že byl tady odebrán jen Volodymyru Zelenskému a přitom nositeli toho řádu jsou třeba Gerhard Schröder, velmi bývalý německý kancléř, velmi proruský dnes a který ho stále má a tomu ho nikdo nevezme. Takže to je určitě z tohoto hlediska velmi nestandardní krok.
1: No a říkáte nestandardní, ale stalo se to už někdy v minulosti, že by Polsko odebralo někomu takhle důležité vyznamenání?
0: Ne, pokud vím, tak ne. A právě proto se to o tom tolik diskutuje, že je to tedy takovýto precedens. A jak říkám, v minulosti byla vyznamenána celá řada velmi problematických postav. Dodnes třeba se mluvil o Gerhardu Schröderovi, ale třeba z minulosti ještě z meziválečného období je nositelem toho řádu třeba Benito Mussolini. Což se také začalo vyzdvihovat teď v téhleté debatě. Takže k těmto krokům opravdu nikdy nedošlo a pokud vím, tak Volodymyr Zelenský je skutečně první.
1: O téhle logice odebírání státních vyznamenání mluvil Donald Tusk. Máte dojem, že přesto je Navrocky neobloumný?
0: Ano, zdá se, že ano, a je to zkrátka nějakým způsobem odraz jeho charakteru, který vidíme dlouhodobě od té prezidentské kampaně, ve které vyhrál, kdy on už tehdy byl skutečně velmi radikální, se prezentuje takovou velmi silnou rétorikou, opravdu až jako velmi, velmi vybičovanou a hraje právě i na ta historická témata, antiukrajinskou notu, takže tam je to součást, dá se říci toho dlouhodobého vystupování.
1: Čili on premiéra nevyslyší, co to říká o vztahu mezi prezidentem a premiérem v Polsku?
0: Ten je velmi špatný dlouhodobě a není to, také to není žádné překvapení, protože polská politická scéna je dlouhodobě extrémně polarizovaná i třeba v porovnání s Českou republikou. V zásadě můžeme říct, že v Česku žádný jako zásadní politický spor nepanuje, když to porovnáme s Polskem. Opravdu ty dva tábory jsou extrémně nesmiřitelné a nenechají na sobě nic suchou. Polský prezident Karol Navrocky otevřeně mluví o tom, že Donald Tusk je nejhorší polský premiér od roku 1989 do médií, takže zkrátka ten vztah je extrémně špatný a problematický a i kvůli tomu má vlastně současná polská vláda velké problémy s vládnutím, protože polský prezident má v tom politickém systému výrazně vyšší pravomoce než třeba v Česku a dokáže blokovat celou řadu kroků vlády. Takže.
1: Já polského premiéra ocituju. Úkolem prezidentů Zelenského a Navrockého by mělo být tlumení emocí, ne rozdmíchávání napětí, protože polsko-ukrajinský konflikt těší Putina a šokuje naše spojence. To napsal premiér Tusk. Máte dojem, že kvůli tomu špatnému vztahu mezi prezidentem a premiérem prezident prostě premiéra nevyslyší, když ho nabádá k tomu, aby sklidnil tu situaci?
0: Nevyslyší bez pochyby a je to, jak říkám, není to jenom o tom špatném vztahu tedy mezi polským premiérem a prezidentem, ale je to zcela evidentně prostě součást charakteru Karola Navrockého, polského prezidenta, takže tam je asi v tomhletom směru jako zásadní problém a polský prezident je zcela evidentně naprosto neústupný.
1: Podobně jako polský premiér Tusk k věci přistupuje i ministr zahraničí Radoslav Sikorský. On neskrývá zklamání nad tím, že Ukrajina nebere v potaz, co je pro Polsko tak citlivé téma, ale zároveň upozorňuje, že to odebírání státních vyznamenání prostě není produktivní způsob, jak se dobrat nějakého výsledku. Má podle vás pravdu?
0: Určitě, bez pochyby ano. A já bych jen ještě chtěl zdůraznit, že to nebyl jen premiér a ministr zahraničí, ale toto je vlastně rétorika, dá se říct, celé polské vlády, která jednoznačně snaží tu situaci trochu uklidňovat, přinejmenším rétoricky, a zdůrazňovat, že tedy ten spor slouží především Rusku. Tím dalším významným polským politikem, který se vyjadřoval velmi podobně, je ministr obrany Kosiniak Kamysz, takže opravdu ti nejdůležitější vládní představitelé a je to něco, co oni se snaží teda nějakým způsobem dělat a moderovat tu diskuzi. Zřejmě je to motivované v tento moment i právě tou konferencí o obnově Ukrajiny v Gdaňsku, o které už jsme mluvili, protože zkrátka vláda chtěla, aby ta konference byla nějaký výraznější úspěch pro ně a tyto spory samozřejmě tu konferenci nějakým způsobem zastínují.
1: Odhadnete, jak velkou veřejnou podporu má prezidentovo jednání? Jinými slovy, jsou Poláci pro tohle okázalé řešení toho konfliktu?
0: Obecně platí, že polská společnost a veřejné mínění je ve většině těchto věcí opravdu extrémně rozdělené, dá se říct takřka přesně půl na půl. Nicméně z toho, co se objevilo prozatím, tak se zdá, že přinejmenším nějaká alespoň lehce nadpoloviční většina Poláků tento krok prezidenta podporuje, takže tam by měl mít spíše lehkou podporu prezident, nicméně, a to je věc, která zapadá do nějakého dlouhodobého tedy rozmíchávání antiukrajinských nálad v Polsku a toho, jak je tedy zdůrazňovaná role právě ukrajinské povstalecké armády, která dá se říct, že ty volinské masakry, o které tady jde, tak dneska skoro i zastínují v té kolektivní paměti, v tom povědomí a v té veřejné debatě snad i jako Katyň nebo Varšavské povstání, takže to je vnímané opravdu jako velmi intenzivně v tomhletom směru a dovedu si představit, že teda ten krok bude mít nějakou širší podporu veřejnosti.
1: Vy už jste se toho dotkl. Polská i ukrajinská média si začala všímat, jak roztržku začalo využívat Rusko v dezinformační kampani. Šíří se například falešná videa, na kterých oficiální místa v Polsku vyhrožují šéfovi ukrajinské vojenské rozvědky. Ředitel památníku v Osvětimi ve falešném videu vyzval k zákazu vstupu Zelenského. Vzhledem k tomu, co říkáte, podaří se podle vás těm dezinformacím uspět?
0: Záleží asi jakým. Určitě se některé a v jaké části třeba společnosti určitě jsou bohužel segmenty tedy polské společnosti. A platí to vlastně jako ve všech zemích, které na tyto dezinformace určitě slyší a obzvlášť, když je to takto emočně vypjaté, jako v případě teda Ukrajiny a té historie druhé světové války. Takže nějakým způsobem se to objevuje, je to vidět i třeba na sociálních sítích, kde se velmi často sdílí různé i dezinformace relativně nedávno třeba takový jako velmi silný motiv objevila fotografie z exhumace údajně hrobu obětí právě té ukrajinské povstalecké armády, která měla být, kterou tedy jak se psalo, tak měli Ukrajinci cenzurovat a polská vláda s nějakým způsobem pomáhat. A přitom se jednalo o velmi starou fotografii exhumace obětí NKVD, sovětské tajné policie. Takže to se objevuje velmi často a evidentně na to část lidí v těch emocích slyší a pak je samozřejmě otázkou, jak to budou třeba i nějakým způsobem moderovat ti vrcholní politici, polská média, což může být problém vzhledem k té už zmiňované radikalizaci polské politické scény postojům Karola Nawrockého, ale máme v Polsku velmi silnou krajní pravici, takže tam to může být spíše rozmíchávané.
1: Hostem Interview Plus je politolog Michal Lebduška. Jaký výsledek podle vás může mít pro praktickou politiku 21. století, o které se teď bavíme, takováhle revize historických křivd a necitlivostí prováděná prostřednictvím státních medailí?
0: Může to samozřejmě otevírat nějaká, řekněme třeba i tabu, která do této doby byla nemyslitelná. Zkrátka to, že se bude přistupovat k takovýmto radikálním krokům právě když nějaký stát třeba udělá podobný krok, který se nám nebude úplně líbit. Takže to otevírá nějaké staré rány a je to samozřejmě ten zásadní problém je v tom, že tyhle ty kroky bohužel prostě nevedou k nějakému uklidnění se situace, k nějakému rozumnému dialogu, ale spíše právě jakoby k dlouhodobé eskalaci, která se v těchto tématech projevuje v polsko-ukrajinských vztazích.
1: Vy jste už popsal prezidenta Nawrockého jako v tomto směru jako neoblomného, řekl bych. Jak pravděpodobné podle vás je, že Ukrajinci ve věci pojmenování své jednotky po polských protestech ustoupí. Mohou si všimnout, že Nawrocki nemluví za celou polskou politickou scénu například?
0: Já si myslím, že obzvlášť teda po tom, co se stalo a potom po tom odebrání toho vyznamenání Volodymyrovi Zelenskému, ukrajinská strana jednoznačně neustoupí a je to spojené především s tím, že se to týká armády a je to věc, což je věc, která je teď samozřejmě na Ukrajině naprosto prioritní v době, kdy Ukrajina válčí s Ruskem a ta iniciativa skutečně nevzešla od samotného Volodymyra Zelenského, od politického vedení Ukrajiny, ale už jen ten mechanismus toho fungování takového pojmenovávání vojenských jednotek, tak to je zkrátka věc, kterou si nějakým způsobem odhlasují ti vojáci sami a pak o to tady požádají prezidenta, takže to skutečně byla iniciativa ze zdola, spíš od těch vojáků, aby bylo by určitě z jejich pohledu velmi problematické, kdyby teď došlo k nějaké změně a nedovedu si představit, že by k něčemu takovému došlo, že by to nějakým způsobem třeba i klidně mohlo narušit důvěru mezi prezidentem a třeba části armády, takže to je věc, která by teď asi nebyla průchozí.
1: Čili jak vás poslouchám, ani ukrajinský, ani polský prezident nebudou těmi, kdo zavelí k ústupu v téhleté válce?
0: Nejspíš ne. Zatím přinejmenším v tenhle ten moment, v téhleté krizové situaci, kdy to opravdu tak vyaskalovalo, tak si to nelze představit, protože by zkrátka jeden nebo druhý vypadal v očích nějakého svého domácího publika slabě, což je asi ten zásadní problém. A ostatně věc, o kterou v politice jde v první řadě, takže proto je to asi v tenhle ten moment. Přinejmenším, jestli jde o tento konkrétní problém zabetonované.
1: Polsko patří k podporovatelům bojující Ukrajiny, je vstřícné vůči uprchlíkům. Myslíte, že tenhle spor na tom něco změní?
0: Ono se to mění dlouhodobě. To není to, že Ukrajina Polskou Ukrajinu podporuje, to je skutečně pravda. Podpořilo Ukrajinu velmi impozantně v tom prvním, druhém roce té ruské invaze. Přijalo obrovské množství uprchlíků. Nejvíce nominálně, i když například na přepočtu počet obyvatel bylo více v Česku. Ale to je věc, která patří do roku 2022-2023 a to se od té doby velmi silně změnilo. Ta polská podpora Ukrajině velmi oslabila od té doby a dneska, když se podíváme na údaje, které země jsou podporovateli Ukrajiny, a především teda jde o tu vojenskou podporu, tak Polsko je relativně vzadu a je na tom třeba hůře než 6milionové Dánsko, takže to také o něčem svědčí a to je věc, která se nějakým způsobem asi měnit nebude. Má to samozřejmě vliv na nějaké zhoršování, nějaké zvyšování tady protiukrajinských nálad v Polsku, které také se projeví už delší dobu. Objevily se i v prezidentské předvolební kampani v minulém roce, kdy se to stalo tedy jedním z témat té kampaně a obrací se to i přímo proti Ukrajincům, kteří žijí v Polsku.
1: Hostem Interview Plus byl politolog Michal Lebduška. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: A
3: Pražská buňka ANO je bez lídra komunálních voleb. Ondřej Prokop po bytové kauze končí.
4: Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích.
3: Po dvou zemětřeseních ve Venezuele zemřelo přes 30 lidí. Připravení vyrazit na pomoc jsou i čeští hasiči.
5: V tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Mexikem a skončili poslední v základní skupině. Nehoda brzdí provoz na silnici u Čerčan a bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je čtvrtek 25. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět, proč.
3: Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop končí ve všech politických funkcích. Oznámil to na sociálních sítích. Rezignuje poté, co nepřiznal vlastnictví několika bytů.
4: Dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat.
6: Oznámil Ondřej Prokop na svém Facebooku. Dřív uvedl, že si na 3 byty v Praze vydělal podnikáním a v majetkovém přiznání je neuvedl omylem. Na to, aby hnutí našlo nového lídra kandidátky do komunálních voleb, má ANO už jen pár dní. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš ho chce představit do konce června.
7: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu.
6: Jinak Prokopův konec nekomentoval. Ondřeje Prokopa už dřív pražští zastupitelé odvolali z čela kontrolního výboru a radní taky z dozorčí rady dopravního podniku. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zahraničí dnes podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zaregistruje prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Zareaguje tak na včerejší rozhodnutí ústavního soudu. Podle něj má být prezident součástí české delegace. Více informací má reportérka Adéla Burešová.
8: Předběžné opatření ústavního soudu označil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů už včera za ústavní puč. Nezávislost soudu zpochybňovali i další koaliční poslanci. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný dnes nejvyšší soudní instanci označil za třetí parlamentní komoru.
9: Ústavní soud, který v podstatě udělal nestandardně rychle předběžné opatření a připojil se do nějaké politické soutěže.
8: Proti těmto výrokům se ústavní soud ohradil, jeho předseda Josef Baxa včera řekl, že soud nikomu nestraní. Výrokům se chce odpoledne na interpelacích věnovat i opozice, pokračuje místopředseda starostů Karel Dvořák.
10: Budu chtít, ať minister spravedlnosti jasně řekne, jestli v Česku je justice a ústavní soud nezávislý nebo není.
8: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO potvrdil, že se k výrokům koaličních poslanců vyjádří. Před chvílí reagoval i prezident Petr Pavel. Podle něj jsou výroky Petra Macinky na hraně poplašné zprávy. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: A k tématu se vrátíme taky v publicistice. Ve Venezuele po sérii zemětřesení pokračují rozsáhlé záchranné operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí, dalších více než 700 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě poroste.
11: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO chce podpořit zapojení českých firm do současné i poválečné obnovy Ukrajiny. Dnes o tom bude jednat s ukrajinskou premiérkou Julií Sviridenkovou během konference o obnově Ruskem zasažené země.
12: Dnes přivádíme Ukrajině první část financí z půjčky ve výši 3,2 miliard eur.
13: Oznámila na začátku konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Připomněla, že celková výše půjčky dosahuje 90 miliard eur. Česko společně s Maďarskem a Slovenskem odmítli za tuto půjčku ručit. Českou delegaci na konferenci vede premiér Andrej Babiš, který před odletem zopakoval, že podporuje obchodní působení českých firm na Ukrajině.
14: Určitě pan Havlíček připraví podnikatelskou misi na Ukrajinu.
13: Podle televize TVN jsou v průběhu konference připravené k podpisu asi 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi ukrajinskými a polskými firmami. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Karvinský primátor Jan Wolf přišel na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl ale policejní budovu opustila pouze jeho advokátka. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Na místě je reportérka Andrea Brtníková.
15: Já mám aktuální informaci. Právě teď vyšel karvinský primátor z budovy ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu s pouty na rukou v doprovodu maskované policejní eskorty. Jeho advokátka tuto budovu opustila před malou chvílí. Ona na mé přímé otázky, jestli je primátor znovu zadržen, neodpověděla, ale z celé série jejich následných odpovědí i z poměrně naštvaného výrazu ve tváři to nepřímo vyplynulo. Ona zdůraznila, že proti případné vazbě se budou rázně bránit u soudu a že nechápe, proč policie dělá z jejího klienta hlavního aktéra kauzy. Žalobce vrchního státního zastupitelství v Olomouci už dříve řekl, že má obavy, že by Jan Wolf mohl ovlivňovat svědky a celé vyšetřování. Vyjádření policie se mi zatím získat nepodařilo. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
3: Teploty dnes odpoledne stoupnou až na 34 stupňů. Některé firmy proto už zavedly mimořádná opatření, hlavně tam, kde lidé pracují v horku. Týká se to třeba Hutí, kde teploty dosahují až 60 stupňů. Jak to řeší v třineckých železárnách, zjišťoval reportér Martin Knitl.
16: Třeba ve válcovnách se krátkodobě musí pracovat dokonce i ve 100-stupňovém vedru, když je venku kolem třicítky. Jenom za nápoje pro zaměstnance železárny utratili loni 11 milionů korun a za dvojnásobné dávky v horku, což platí teď asi 250 000. Fungují taky ventilátory, vypouštění vodní mlhy a mnohem víc si teď zaměstnanci chodí odpočinout do klimatizovaných kabin. Je to opatření vyhlašované pro jednotlivé části závodu a skončí, až bude venku trochu líp. Martin Knitl, Radiožurnál.
3: A meteorologové taky zpřísnili výstrahu na další dny. Vedra totiž ještě zesílí. Valné shromáždění Evropské vysílací unie se po 11 letech vrátilo do Prahy. Více než 100 zástupců veřejnoprávních médií z celé Evropy přivítal prezident Petr Pavel. Byl u toho taky reportér Jakub Lucký.
17: Prezident Petr Pavel v projevu řekl, že Česko těží ze svých veřejnoprávních institucí, které považuje především za kulturní instituce v širším slova smyslu. Česko a Evropa podle něj potřebují instituce, které budou nezávislé na politicích i svých vlastnících. Česko je proto podle něj na rozcestí. Politická rozhodnutí podle něj nemusí nutně mít za cíl veřejnoprávní média zcela zničit, ale jen odsoudit do nevýznamné role, což by podle prezidenta byla nevratná ztráta. Navrhované změny financování českých veřejnoprávních médií odsoudilo i vedení Evropské vysílací unie, které vydalo prohlášení, které vede k zastavení změn a širšímu dialogu. Jakub Lucký, Radiožurnál.
18: Čeští fotbalisté odjedou z mistrovství světa s jediným získaným bodem. Ve třetím duelu základní skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3 a do play-off nepostoupili. Podle trenéra Miroslava Koupka nebyly výkony dobré i proto, že někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a bylo potřeba měnit sestavu.
19: Někteří hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
18: V dalším zápase skupiny A Jihoafrická republika zdolala Jižní Koreu 1-0 a postoupila do play-off. V něm si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0, a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko zvítězilo nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1.
20: Paráda jednička u Brna taky u Měřína. Na dálnici D1 dnes dlouhá kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se už před sjezdem na Velkou Bíteš a nesouvislá kolona a pak místo i v levém pruhu je až do Brna. Pozor, kolony na D1 i ve směru z Brna do Prahy. Po pojíždí u Měřína je tam zúžení na kilometru 133 a zdržíte se asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova na Prahu komplikace teď u sjezdu na Pišely. Nákladní auto tam narazilo do mostu a zasahuje hasiči, projíždí se Kivadlově. No a v Praze je ucpaná mimo jiné Kbelská a Cínovecká ulice směrem na Ústí nad Labem. V Cínovecké je tam nehoda, blokuje levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude jasno, přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Tomášem Pancířem.
0: Nakolik srozumitelně vysvětlili zástupci ústavního soudu rozhodnutí o předběžném opatření k cestě prezidenta Pavla na červencový summit NATO? Do jaké míry by se od tohoto stanoviska mohl odvíjet i nález ústavního soudu k prezidentově kompetenční žalobě? A jak si vyložit vyjádření některých špiček vládní koalice, která zpochybňují nestrannost této soudní instance? Ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Ráno to řekl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Prezident bude podle něj součástí delegace i s doprovodem. Technické záležitosti spojené s prezidentovou účastí bude vláda podle premiéra řešit na svém pondělním jednání. Zařadit hlavu státu do delegace na summit NATO uložil vládě předběžným opatřením ve středu ústavní soud. Vláda v pondělí rozhodla, že prezidenta do delegace nezařadí. Včerejší rozhodnutí ústavního soudu vyvolává řadu reakcí. My dáme prostor dvěma hlasům ze sněmovního ústavně právního výboru. Do našeho studia v budově poslanecké sněmovny zdravím bývalou ministryně spravedlnosti z hnutí ANO, poslankyni Helenu Válkovou. Dobrý den.
21: Dobrý den a děkuji vám za pozvání.
0: A také bývalého ministra spravedlnosti a poslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. Dobrý den.
22: Krásný den.
0: Helena Válková už včera napsala na síť X, že ochrana dosavadní praxe podle ní nestačí k nařízení předběžného opatření. Proč si to myslíte?
21: Tak já si myslím, že hlavní tady je, a to je myslím každému občanovi bez ohledu na to, jestli zná ústavní právo nebo nezná, skutečnost, že tady probíhá určité politické jednání, politický proces, politický děj a ústavní soud má být absolutně bez jakýchkoliv pochybností pro každého nestranou a politickou právní, ústavně právní institucí. A je to hezky vyjádřené v disentním stanovisku dvou ústavních soudců. Víme, že jich máme 15, 3 nebyly, se omluvili, dva udělali tedy, přijali disentní stanovisko, oni to tam sami říkají. Zdrženlivost ústavního soudu při nařizování předběžného opatření v nyní projednávání věci by měla být ještě větší, přejde o zásah ústavního soudu do probíhajících, to neříkám jenom já jsem si to dneska přečetla ještě, do probíhajících politických dějů, aniž je najisto postaveno, jak bude ústavním soudem vyložena kompetence prezidenta republiky. A ta druhá věc, jenom jednou větou, opravdu není zvykem a i sám ústavní soud v minulosti ve svých nálezech nepovažoval za dostatečně významnou skutečnost, že je tady nějaká dosavadní praxe. To je postavené všechno, to před nařízení toho předběžného opatření, kterým se tedy ukládá zajistit vládě účast pana prezidenta na tom summitu NATO, tak je to postaveno tím, že je obvyklá praxe a obvyklá praxe není dostatečný důvod pro zvlášť invazivní, podle mého názoru vždycky říkám, zvlášť invazivní soudní zásah, jakým bylo přiměřené opatření, které bylo přijaté včera ústavním soudem.
0: Pane Pospíšile, předběžná opatření obecně soudy vydávají, aby se zabránilo tomu, aby ještě před konečným rozhodnutím vznikla nenapravitelná škoda nebo újma. Je to opravdu tenhle případ? Byla by tak velká škoda nebo újma, kdyby jednou prezident chyběl na summitu NATO?
22: To samozřejmě posuzují soudci. Soud má právo i ústavní soud vydat to předběžné opatření, o tom asi nikdo nepochybuje. A pak se můžeme hodnotit, ty důvody, které tam jsou napsány. Paní kolegyně to vidí, takže ty důvody nejsou dostatečné. Já si myslím, že jsou dostatečné, protože kdyby teď předběžné opatření ústavní soud nevydal a pak na podzim rozhodl v prospěch prezidenta, pak by to bylo v zásadě alibistické následné akademické rozhodnutí. Takže
0: pardon, že do toho skáču. Na druhé straně, tak. Pokud teď vydal to předběžné opatření a pokud hypoteticky potom by rozhodl v neprospěch pana prezidenta, tak není to samé v opačném gardu?
22: Tak není to tak, protože to je právě ta zavedená praxe. I kdyby nakonec ústavní soud na podzim rozhodl v neprospěch pana prezidenta, tak teď potvrdil tím předběžným opatřením pouze obvyklou, on mluví o zavedené praxi, kdy z 20 summitů NATO, které se účastnila česká delegace, na 18 byl český prezident a dvakrát nebyl, protože byl nemocný. To je ta zavedená praxe, ať se nám to líbí nebo ne, a teď já nebudu hodnotit, jestli to je dostatečný důvod, ale ve chvíli, kdy zkrátka bude soud rozhodovat na podzim o pravomocech, tak teď potvrdil stav, který je tady po celou dobu našeho členství v NATO. Prezident jezdí na summit, nemá být výjimka, a na podzim se bude interpretován text ústavy, konkrétně pravomoci prezidenta a pravomoci vlády.
21: Můžu k tomu dodat něco? Děkuju vám. Tam je ale důležité, že i v tom návrhu, který podal pan prezident, jasně chce vyjasnit rozsah kompetencí. Ta jeho účast na summitu NATO, to je jedna z konkrétních věcí, ale on tam sám formuluje, že chce pro budoucí prezidenty, aby rozhodl o účasti prezidenta republiky na summitech NATO v rámci oficiálních delegací České republiky, ústavní soud. Čili já se shoduju s tím desentním stanoviskem, kromě jiného, i v tom, že tady tohleto pozdní hypotetické vyhovění návrhu není dostatečným důvodem a že by se vůbec nic nestalo. A jak odkazuji, i v minulosti ústavní soud to nepovažoval, když se zabýval různými tedy ústavními stížnosti, nějakou obvyklou praxi za tak závažný důvod, aby proto nařídil předběžné opatření, ale aby nedošlo k mýlce. Ústavní soud, a souhlasím s kolegou, s panem Pospíšilem, že rozhodně má právo takhle rozhodnout.
22: Vidíte, aspoň se vyšel, shodneme, že to je právo ústavního soudu.
21: Ano, tak, a když takhle rozhodl, tak jsem ráda, že ho vláda respektuje, tím ukazujeme, že ústavně konformní jsme, i když občas se nám podsouvá, že nikoliv.
22: Jak kteří, ale paní profesorko, vy s výroky vašich kolegů o půjčích a tak dále, dobře. To se buďme korektní, tohle to jsou výroky, které jsou výrazně zahrané.
0: K čemu se za chvíli dostaneme ještě v našem rozhovoru? Vy byste si ve sněmovním studiu vystačili sami, je nevýhodou moderátora, že s vámi mluví na dálku, ale musím vám do toho skočit. Zeptám se ještě, než se dostaneme k těm reakcím, na jednu věc. Asi se na tu rychlost, jakou ústavní soud o tom předběžném opatření rozhodl. Také na to, že si nevyžádal vlastně předtím žádné stanovisko od vlády. Přesně. Pane Pospíšile, přijde vám to jako správný postup?
22: Připadá mi to jako správný postup, když se podíváte, jak i obecné soudy rychle rozhodují právě o předběžném opatření, nikoliv o meritorním rozhodnutí, tak to bývá často v řádech hodin či dnů, tak, aby bylo odvráceno určitý následek, který by následně, dneska když to říče, který následně jako potom už nelze zhojit. Když se ústavní soud rozhodl, že je přiměřené a správné rozhodnout o předběžném opatření, pak je logické, že tak musel učinit do samotné akreditace, protože poté by to byl opět pouze alibistický výrok. A zdůrazňuji, pokud pan premiér dneska namítá, že nebyl jaksi slyšena druhá strana a tak dále, tak já konstatuji, že to samozřejmě bude v rámci toho meritorního rozhodnutí. Předseda soudu také řekl, že vyzvou všechny účastníky sporu v vozovkách vládu, aby se vyjádřili, že se rozhodnou, zda bude potom ústní jednání nebo nebude. Tohle všechno proběhne. Ale tohle opravdu procesní rozhodnutí, které vždycky soud vydává v řádech hodin a jeho snahu je odvrátit stav, který je nežádoucí a který by v zásadě, kdyby nastal, tak samotné meritorní rozhodnutí už bude výrazně oslabeno.
0: Paní Válková, já se omlouvám, paní Válková, nevrátilo se v té rychlosti a v tom, že nebyla vlastně vyslyšena, že se to nestihlo v tomto směru, nevrátilo se vládě to, že rozhodnutí o té nominaci odkládala, protože původně o tom měl kabinet jednat už v dubnu, potom se mluvilo o začátku června. Nakonec to rozhodnutí přišlo 22. června, tedy 4 dny před uzávěrkou akreditací. Nedostala těmi odklady sama vláda ústavní soudu situace, že musel rozhodnout takhle rychle?
21: No, já si myslím, že nikoliv, protože znovu se vrátím k tomu hlavnímu argumentu, že ochranou dosavadní ustalené a dlouhodobé praxe, to opravdu není argument nesporný a soud tady využil této situace, při jiný důvod tam neuvedl v tom svém rozhodnutí. A ta rychlost,
0: to jste říkala, ale na druhé straně neměla vláda rozhodnout dříve, aby byl větší prostor, protože o tom, že pan prezident uvažuje o kompetenční žalobě, se vědělo.
21: No, vláda je politický orgán, ústavní soud, tak bych to nesrovnávala, je soud, ten by právě neměl vůbec do politických dějů vstupovat ani rychlostí svého rozhodování. A já se k tomu musím vrátit, protože právě tím, že použil ten argument, který já teda opravdu, ať to čtu horem dolem, tak nedovedu pochopit, co je tak tragického a závažného a zásadního, kdyby se jednoho summitu nezúčastnil. Já třeba kdybych byla ve vládě, tak já bych řekla, mě to nevadí, jo, ale já nejsem ve vládě, myslím jeho účast, a nevidím všechny souvislosti, čili v tomto ohledu to je naprosto kompetence vlády a jako politického orgánu. A ústavní soud tady vlastně takhle rozhodl tím, že nařídil předběžným opatřením tu účast, určitý politický děj, a to se mi na tom nelíbí, že já nepovažuji ten politický děj a nařízení, aby se tohle politicky stalo, za důvod pro to použít přiměřené opatření.
0: Pardon, že do toho skáču. Rozumím tomu, už jste to říkala, myslím, že tomu rozumí i naši posluchači. Ano, přece jenom bych se chtěl dostat ještě k těm reakcím, jestli dovolíte. Ano. Protože ty reakce některé byly velmi ostré. Předseda motoristů sobě Petr Macinka mluvil dokonce o pokusu o ústavní půjč. Paní Válková, neměli by být vládní politici nebo koaliční politici v takovéhle situaci rezervovanější?
21: A já myslím, že těch situací je daleko víc než jenom tahle poslední. Já osobně vůbec z těch některých výroků v minulosti nejenom, že nemám radost, já je kritizuju. My jsme demokratická
0: koalice. Takže kritizujete Petra Macinku za to, co včera řekl?
21: Já si myslím, že to nebylo vhodné vyjádření. To vám rovnou řeknu, a těch různých nevhodných vyjádření bylo více, ale to neznamená, že bych spochybňovala to, že má právo si vyjádřit. Jsme ve svobodné zemi a musí potom nést odpovědnost za to vyjádření právě ze strany třeba médií, které, jak věřím, teď, že ho budete časovat, skloňovat, kritizovat ještě další týden a rozebírat. Já myslím, že jsou důležitější věci, ale za mě to vyjádření konkrétní, které jste jmenoval, nebylo, já to řeknu eufemisticky, nejšťastnějším. Nic to nemění ale na věci, že
0: máte výhrady k tomu rozhodnutí. Rozumím tomu, pane Pospíšile. Opozice je v tomhle sporu na straně pana prezidenta, v těch reakcích je znát, že vítáte to rozhodnutí. Na druhé straně uvažoval jste vy sám, jak byste reagovali, kdyby k takové situaci došlo za jiné konstelace, kdyby v roli prezidenta, který se domáhá cesty na nějaký summit, byl třeba Miloš Zeman?
22: Pane redaktore, když se podíváte na mé výroky, já jsem taky pár let v politice, tak jsem nikdy agresivně nekritizoval rozhodování justice, ať již obecné nebo ústavní. A to byly výroky, které byly taky sporné a debatní, když ústavní soud kdysi zrušil rozhodnutí parlamentu o předčasných parlamentních volbách. To také bylo velmi debatováno. A řekl bych, že to bylo mnohem spornější tehdy i v akademické obci, než je tady to vydání předběžného opatření, které podle mě sporné není, ale chápu, že to vládní politici musí jako zpochybňovat. To chápu, ale já fakt považuji výroky představitelů vládních stran na adresu justice obecně, protože to začíná Čapím hnízdem, jde to přes debatu kolem případné žaloby na jmenování či nejmenování čestného prezidenta motoristů ministrem, a končí to tady současnou situací. Jsou mimořádně nebezpečné, protože ti pánové a dámy, co to říkají, tak nevyjadřují pouze svůj názor, jak říká paní profesorka. Oni tím definují vztah politické elity k nezávislé justici. A zpochybňování justice já považuji za velký problém, podobný jako když pan premiér zpochybňuje Českou národní banku a jejich guvernéra a tak dále. Zkrátka dobře, zvykněme si na to, že vedle moci výkonné vlády jsou zde ještě další složky veřejné moci, které mají být na vládě nezávislé. To tak správně. Justice primárně, ale i ta Česká národní banka a tak dále. A lidé by měli věřit a ne zpochybňovat, a politici by to měli přispívat a ne zpochybňovat jejich kvalitu, a zdůrazňuji, vyjádřit to, že s tím nesouhlasím. Jak třeba činí paní profesorka, to je naprosto správné, jo? Ale to neznamená, že zpochybňuji nestrannost nebo nějakou jinou kvalitu té justiční instituce.
0: Podle které jsem slyšel, tak souhlasit. To vypadá, že Helena Válková souhlasí a potvrzuje to. Já vám oběma děkuji. Našimi hosty ve sněmovním studiu byly poslankyně Hnutí ANO Helena Válková, poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Naslyšenou.
22: Děkuji a přeji všem krásný den.
21: Také děkuji a přeji pokud možno netropické odpoledne.
0: A v tématu budeme pokračovat a navážeme s profesorem ústavního práva, vedoucím katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Janem Kyselou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste před časem působil v poradním sboru pana prezidenta. Konzultoval s vámi pan prezident podání kompetenční žaloby, nebo podílel jste se nějak na její podobě?
1: Nekonzultoval a nepodílel.
0: Tak to je dobře, abychom to všichni věděli, i naši posluchači. Teď už pojďme k tomu rozhodnutí, o kterém se od včerejšího odpoledne debatuje. Vy jste už včera řekl pro server Novinky.cz, že vydání předběžného opatření není obvyklé, ale dalo se očekávat. Opravdu jste jednoznačně přesvědčen, že hrozila tak silná újma tím, že by prezident nebyl na summitu NATO, že bylo potřeba vydat tohle předběžné opatření?
1: Ne, o tom jsem přesvědčený nebyl, já taky netvrdím, že mě to rozhodnutí maličko nepřekvapilo, respektive mě už překvapilo to, že se tenhle návrh objevil v tom prezidentově podání, takže když budete listovat zákonem o ústavním soudu, tak zjistíte, že předběžné opatření je vztaženo k jiným institutům a pak je tam obecný odkaz na použití občanského soudního řádu a to byl zrovna tenhle případ, tudíž prezident je obklopený nápaditými invenčními chytrými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili o tom, že je to řešení využitelné a k té situaci přiléhavé, respektive přesvědčili těch 13 soudců, nikoliv ty dva disentující. Mně osobně ten disent
0: respektive 10, když do toho skáču, protože 3 nebyli přítomní.
1: A promiňte, to jsem si nevšiml. Tak 10 ku dvěma, mně ten disent připadá v celku přiléhavý, ale z toho neplyne, že to rozhodnutí ústavního soudu považuji za, já nevím, jako protiústavní, protizákonné, založené na tom, že ti soudci chtějí jít prezidentovi na ruku nebo mu chtějí udělat radost nebo něco takového.
0: Nabízí se samozřejmě otázka, jaké to rozhodnutí bude mít praktický dopad. Prezident Petr Pavel před chvílí řekl v rozhovoru pro Český rozhlas a Českou televizi, že prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Vidíte to stejně?
1: No, asi by se to nabízelo takhle chápat, že pakliže je prezident jednička ve státě, to znamená, je to hlava státu protokolárně nejvýše postavený, tak by se asi nabízelo s ním jednat jako s vedoucím delegace, z čehož popravdě řečeno, ale jako nemusí zase mnoho plynout, to neznamená, že určuje tón té delegaci, respektive vytváří politiku, kterou ta delegace prezentuje, ale čistě teda protokolárně by to tak být asi mělo, jestli se k tomuhle řešení přikloní vláda, to se mi teda úplně nezdá z toho, co jsem zatím zaznamenal, protože mi přijde, že vláda se hodlá řídit důsledně tím textem rozhodnutí ústavního soudu, kde se mluví o tom, že má prezident republiky být členem té delegace a k tomu se mi teda zdá, že vláda, že tomu se vláda nechystá bránit.
0: Co se tedy dá očekávat a kdo bude o tom rozhodovat? Protože tady se nabízejí dva krajní scénáře. Jeden, že sice pan prezident pojede do Ankary, ale nebude mít pozvánku ani na tu neformální večeři, ani na to samotné jednání. O tom konec konců nebo to naznačoval ministr zahraničí. Na druhé straně scénář, o kterém dnes mluvil pan prezident, že on je vedoucí, on si rozhodne, čeho se zúčastní. Tak kdo rozhodne, který ten scénář z toho bude realitou?
1: No, jestli jsem to dobře pochopil, tak pan ministr zahraničí mluvil o tom, že prezident republiky se nezúčastní té neformální části, protože je to pozvání k večeři adresováno jmenovitě Andreji Babišovi jako předsedovi vlády, ale nezaznamenal jsem, že by se vyjadřoval k té druhé části. Pakliže by totiž prezident republiky měl být součástí delegace, ale nezúčastnil se žádného jednání, tak si nejsem úplně jistý, jako co teda potom je obsahem toho být součástí delegace. Takže mně se zdá, že ústavní soud tohle vyřešil v tom smyslu, že tam prezident republiky má být, že to zatím plyne z té konstantní ústavní praxe, že se dá asi k tomu najít nějaké jako vodítko, respektive indikátor v té ústavní kompetenci zastupovat stát navenek, no a že by ústavní soud pouštěl se do přemýšlení o tom, kdo má co rozhodnout nebo nerozhodnout, čí židle má být vyšší nebo v jaké bavě, tak to asi ústavní soud nedělal a já popravdě řečeno to taky nedělám, protože to nevím.
0: Právní teorie říká, že rozhodnutí o předběžném opatření nenaznačuje, jak rozhodne soud v dané věci. Na druhé straně nedá se tady přece jenom z toho, že ústavní soud vydal předběžné opatření, usuzovat, že i v samotné věci se nakonec ústavní soudci přikloní na stranu Petra Pavla. Jinými slovy, sáhli by k předběžnému opatření, kdyby si mysleli, že v té věci pan prezident nemá uspět?
1: To nevím, popravdě řečeno, zdá se mi, přinejmenším se mi zdá z té tiskové konference v kombinaci s rozhodnutím ústavního soudu, že to není tak, že je ústavní soud přesvědčený, že prezident republiky v té věci samé vyhraje. Že bych úplně bez dalšího přitakal té formulaci, kterou jste zvolil, To si nejsem jistý, jestli takhle můžu říci. Nepřipadá mi, že je to řízení určené k tomu, že prezident republiky prohrál. Ono každopádně musí být modifikováno, protože když se podíváte na ty výroky, jak se prezident republiky domáhá, tak některé z nich, přinejmenším jeden, je vztažen čistě k tomu summitu v Ankaře.
0: A potom jsou tam obecnější, ale já už vám do toho musím skočit, protože se blíží další zprávy, ale určitě se k tomu budeme vracet. Profesor Jan Kysela, naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.
4: 12 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Po dvou silných zemětřeseních ve Venezuele hlásí úřady nejméně 32 obětí, dalších 700 lidí je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi vyhlásila stav nouze. Podle americké geologické služby může být obětí mnohem víc. V hlavním městě Caracasu i na dalších místech se ale zřítilo několik budov. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá.

0: léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard 230 milionů korun, to je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024, informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štolfa ale varuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně, u dětí asi 1,5 až 2 litry. A ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. Dopoledne jsou na programu vystoupení pro školy, až do neděle se pak představí domácí i zahraniční soubory ze 4 kontinentů, třeba folklorní skupina z mexického města Monterrey. Festivalu se každý rok zúčastní na 30 000 návštěvníků. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš počítejte s kolonou kamionů z kilometru 162 a pokračuje nesouvisle do omezení v Brně. Osobní auta více zpomalují až za sjezdem na Rosice na kilometru 178. Na D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem Velké Meziříčí zpomalíte na kilometru 139. Popojíždí se až do omezení u Měřína na kilometr 134. Je to na více než půl hodiny. Možná je trasa osobními auty z exit tu 141 po souběžné silnici zpět se vrátíte u Velkého Beranova. Na Pražském okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Mezi 14. a 16. kilometrem zpoždění je kolem 10 minut a ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Tam začíná fronta kamionů už na 7. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, místy přechodně polojasné, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na severovýchodě měří kolem 30 a na horách 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná dnešní vydání Názorů a argumentů.
1: Co znamená včerejší rozhodnutí ústavního soudu ohledně prezidentovy cesty na summit NATO? Proč mají Trump a Putin obří problém s trpaslíky? Vláda mlží okolo dopadů změn ve financování veřejnoprávních médií anebo nepotopitelný Krym pod vodou? To jsou náměty nebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ve středu 25. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
1: Jak asi všeobecně známo, ústavní soud vydal ve středu předběžné opatření v kauze sporu prezidenta a vlády o účast na červencovém summitu NATO. Podle předběžného opatření musí vláda, minister zahraničních věcí i ministerstvo prezidentovi účast na nadcházejícím summitu umožnit a nadále nesmí jeho účasti bránit. A ve studiu se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Buď zdrav.
3: Dobrý den.
1: Já ještě připomínám, že konečné rozhodnutí sporu týkajícího se prezidentova zastupování České republiky navenek teprve bude vydáno zřejmě někdy po prázdninách. Čili zpět jenom k tomu předběžnému opatření. Tam to bylo aspoň podle většiny pozorovatelů předem tak 50 na 50, nikdo moc netušil, jaké to rozhodnutí bude. Čili je to překvapení i možná není úplně.
4: Tak samozřejmě o té věci se ve veřejném prostoru mluví už dlouho. Nevím, z čeho vycházeli ti, kteří se domnívali, že je to tak 50 na 50. Samozřejmě ta problematika je složitá, ale opravdu předvídat rozhodnutí ústavního soudu, pokud člověk nezná názory ústavních soudců, je asi velice obtížné, protože ústavní soud je přece jenom do značné míry suverénní orgán, který rozhoduje podle toho, jak se tito zasloužilí právníci vesměs právě rozhodují. Takže opravdu, co se týče toho, zda to bylo překvapení nebo ne, do toho bych se asi příliš nepouštěl. Více asi se upozorňovalo na to,

0: že to rozhodnutí ústavního soudu bude muset býti dost rychlé. Tady ano, jde pouze, jak se zdůraznil, o předběžné opatření. To znamená, neurčuje to, jak bude prezident do budoucnosti zastupovat republiku navenek. To ústavní soud musí teprve rozhodnout. Toto se týká výhradně onoho summitu NATO v Ankaře. Ústavní soud vysvětlil, že tak rozhodl rychle právě proto, že vlastně do dneška bylo potřeba tu prezidentovu účast buď tam začlenit nebo ne, takže právě opravdu hrozilo v tomto případě prodlení. Byly v tom dvě disentní stanoviska ústavních soudců Vintra a Řepkové. Ti říkají, že nebylo zas tak důležité toto rozhodnutí, aby bylo potřeba přijímat předběžné opatření. To je samozřejmě důležitá výhrada. Odvolávali se na to, že zase tolik by se nestalo, kdyby na jednom summitu NATO prezident nebyl. Doposud nutno říci, byl na všech. Je ale také nutno říci, že ústavní soud nemusí přijímat stanovisko třeba po půl roce či dvou letech, jak jsme někdy zvyklí, a že třeba před 17 lety přijal mnohem důležitější rozhodnutí také velice rychle. Tehdy to bylo v takzvané kauze Melčák, kdy poprvé vlastně ústavní soud zrušil ústavní zákon a zrušil předčasné volby, už vyhlášené prezidentem. To znamená, to bylo velice klíčové rozhodnutí a rozhodl o tom asi dva týdny po podání žaloby a po jediném dnu jednání.
1: Takže tady vlastně máme precedent toho rychlého rozhodnutí. To byl Petr Švarc, díky na
0: okraji. Díky, naslyšenou.
2: Svět nevěřícně hledí na to, jak si poražený Irán vodí Trumpovu Ameriku, kam potřebuje, a ještě ji přitom ponižuje. Na místě je tedy otázka, kdo je ve válce vítězem a kdo poraženým, a to je téma komentáře kolegy Jana Fingerlanda.
3: Není to tak dávno, co Donald Trump žádal bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Po několika týdnech smrti Chameneího a řady dalších vysokých představitelů státu i revoluční gard, zničení armády a zablokování iránské schopnosti exportovat ropu je všechno jinak. Po všech těchto těžkých ranách se Teherán může těšit na mírové dohody, které vypadají jako nefalšovaná prohra, tedy prohra Spojených států. Může nám to připomínat ještě něco jiného, třeba ruskou invazi na Ukrajinu. Z několikadenní speciální operace, která měla zopakovat hladkou okupaci Krymu z roku 2014, se stalo vojenské tažení delší než vlastenecká válka. A teď už se válka přenesla dokonce i na ruské území. Mezi Amerikou a Ruskem, případně Ukrajinou a Íránem, samozřejmě najdeme velké rozdíly morální, vojenské i geografické. Ale jedna otázka zůstává. Jak je možné, že velké, bohaté a dobře vyzbrojené státy nedokážou porazit aktéra mnohem menšího a slabšího? Důvodů je několik, jeden z nich je technologický. Slabší aktéři mají tradiční výhody všech obránců, ovšem posílené v poslední době technickým pokrokem. Například mohou použít prostředky, které jsou levnější než to, co proti ní musí nasadit druhá strana. Jako příklad se často uvádí nepoměr mezi dronem za $2000 a protiraketou za 2 miliony. Druhým aspektem je motivace. Pro menšího aktéra je věc otázkou přežití, pro útočníka nikoli. Nevždy ale jde o přežití národa, ale jen určitého režimu, například toho iránského. Ten pak nehledí ani na utrpení vlastního obyvatelstva. Naopak ho může použít jako zbraň, jako vyděračský prostředek morálního nátlaku na druhou stranu. Americká armáda by nepochybně byla schopna zlikvidovat iránskou ekonomiku, včetně rafinérií, elektráren a vodáren, a to velmi snadno. Není jisté, jestli by to vedlo ke zhroucení režimu, ale všichni vědí, že Američané to tak jako tak neudělají. Ale také, že iránské vedení nebude váhat obětovat vedle svých lidí i všechny okolo. Klíčová je pak sama definice vítězství. Pro menšího obránce je úspěchem to, že se ubrání, zadrží útok a zatáhne útočníka do dlouhé a nepříjemné války. Je to neprohra, k kterou lze proměnit na strategické vítězství, a tedy i strategickou porážku většího a více vyzbrojeného protivníka. Jak se kdosi vyjádřil v souvislosti s americkou válkou v Afghánistánu. Jedni mají hodinky, druzí mají čas. V řadě ohledu je to problém, který řeší Izrael, který bojuje s Hamásem v Gaze a s Hizballahem v Libanonu. Izrael má početní i technologickou převahu, obsadil rozsáhlá území, oslabil své protivníky, ale rozhodujícího vítězství nedosáhl. Místo toho se nechal vtáhnout do bojů a správy území, kterého budou stát životy vojáků, peníze, mezinárodní postavení, aniž by z toho existovalo dobré východisko. I tady Hizballahu a Hamásu stačí vytrvat, vyhýbat se přímému střetu a vtahovat do konfliktu civilní obyvatelstvo. Izraelci se budou muset rozhodnout, jestli se nakonec z dobitého území stáhnou, což bude vnímáno jako porážka a povzbuzení pro jeho nepřátele, nebo budou pokračovat v okupaci, případně eskalovat s velkými riziky vojenskými i reputačními. Třetí teoretická možnost je pokusit se dohodnout, jenže Hamás i Hizballah nemají na kompromisu zájem, je to v rozporu s jejich vlastním sebepochopením. A nyní po neporážce Íránu, jejich hlavního patrona, nebudou mít k dohodě už vůbec žádnou motivaci. To už je zas problém Trumpovy kapitulace tváří v tvář Teheránu, pomocí které se vyhnul bezprostředním nepříjemnostem. Zdá se, že do svého zúčtování nezahrnul dlouhodobé náklady na své nevítězství. Plyne z toho mnohé poučení pro všechny velmoci i pro jejich protivníky. Celou věc asi sledují i v Pekingu. Budou hledat způsoby, jak se útoku na Tajvan vyhnout, anebo jak na něj zaútočit efektivněji.
2: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Podle autora následujícího příspěvku, politologa Jiřího Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, užívá vládní koalice na podporu svého rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií na stát řadu zavádějících tvrzení a vytváří tak argumentační mlhu, která je pro řadu občanů matoucí. Proto je podle autora komentáře na místě krátká inventura vládních argumentů. Tady je.
4: Tím nejkřiklavějším je ujišťování, že se tato změna v podstatě nijak nedotkne státních financí. Nejčastěji vládní činitelé tvrdí, že se peníze v rozpočtu najdou, aniž by se museli zvyšovat daně. Že se nezvýší daně je teoreticky samozřejmě možné, jenže pokud bez zvýšení daní bude stát ze státního rozpočtu platit miliardy, které dříve součástí státního rozpočtu nebyly, bude muset peníze na nové výdaje získat jinak. Buď se bude muset ještě více zadlužit, anebo bude muset provést škrty v jiných výdajích, kterými by se nové výdaje kompenzovaly. Občas slyšíme, že nové výdaje lze kompenzovat nedaňovými příjmy, jako jsou výnosy z elektronické evidence tržeb. S trochou ironie bychom mohli říci, že kdyby vláda chtěla z těchto výnosů financovat vše, co slibuje, musela by předpokládaná částka získaná znovu zavedením EET být několikanásobně vyšší. Koncesionářské poplatky v současnosti platí domácnosti a právnické osoby, které vlastní nebo užívají zařízení technicky způsobilé k příjmu vysílání. To je sice teoreticky skoro každá domácnost nebo právnická osoba, ale přesto se dá říci, že poplatky neplatí všichni. Pokud se budou veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, budou se na jejich financování přímo nebo nepřímo podílet všichni občané, i ti, kdo k příkladu nevlastní žádné zařízení způsobilé k příjmu vysílání. Dalším zavádějícím tvrzením vlády je, že nový způsob financování neohrozí nezávislost veřejnoprávních médií. Tak by tomu ovšem bylo snad jen v případě, že by výdaje byly stanoveny pevně na úrovni současného rozpočtu těchto médií a navyšovaly by se podle nějakého automatu, který nelze změnit běžným zákonem. Jenže vládní návrh žádnou zásadní nezměnitelnost neslibuje. Vláda chce naopak snížit rozpočet veřejnoprávních médií na úroveň z roku 2024, kdy se poprvé od roku 2008 navýšily. Česká televize by tak přišla zhruba o 1 miliardu korun a Český rozhlas o zhruba 400 milionů korun. Už samotný tento krok by byl zásadním zásahem do nezávislosti těchto médií, protože by v roce 2027, kdy má zákon začít platit, byla vystavena velké nestabilitě v podobě nutnosti rušit programy a propouštět. Zákon by tak porušil směrnici Evropské unie o médiích veřejné služby, která pro ně požaduje stabilitu a předvídatelnost. Premiér Andrej Babiš namítá, že veřejnoprávní média u nás odmítají šetřit, což prý dělají v jiných zemích, a nový zákon je k tomu má donutit. I kdyby premiérova slova byla pravdivá, dalo by se jistě šetřit postupně v delším časovém horizontu, aby škrty tato média nedestabilizovaly. Radikální okleštění rozpočtu obou institucí z roku na rok tak má evidentně jiný účel než šetření. Navíc zní poněkud licoměrně, když se nutnosti šetřit zaklíná premiér, jehož vláda letos prolomila rozpočtové limity stanovené zákonem o rozpočtové odpovědnosti, aby v zápětí navrhla v zákoně změny, které vládě umožní další navyšování deficitu. Skutečnost, že vláda chce zrušit dobře fungující systém koncesionářských poplatků a nahradit ho novými výdaji ze státního rozpočtu, tak jen těžko lze vysvětlit jinak než politickými motivy. Vládní politici také argumentují, že prý současný systém je zastaralý a jeho třeba modernizovat. V čem je dobře zavedený a fungující systém zastaralý a nefunkční, jsme se nedozvěděli. Cílem politických manévrů okolo změny ve financování veřejnoprávních médií zjevně ale není lepší fungování těchto médií. Je jim snaha současné vládní koalice mít na tato média větší politický vliv. Jak jsme to mohli vidět na Slovensku před několika lety? Tehdy byla změna ve financování jen prvním krokem k politickému ovládnutí těchto médií.
1: To byl názor politologa Jiřího Pehe.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V důsledku ukrajinských úderů proti krymské logistické infrastruktuře se poloostrov propadl do energetické a dopravní krize kvůli poškození Kerčského mostu a zastavení trajektu je z poloostrova rázem ostrov. Chybí totiž pitná voda, lidé zoufale skupují základní potraviny a balenou vodu a o tom všem informuje například web Vod tak. A historické souvislosti připomíná kolega Libor Dvořák.
6: Krymský poloostrov byl od konce 18. století, kdy ho ke své říši připojila carevna Kateřina II., v Rusku považován za cosi, co ve 20. století učinila sovětská moc z daleké Kuby, tedy za jakousi nepotopitelnou letadlovou loď. V případě Karibského ostrova ona letadlová loď měla především z bezprostřední vzdálenosti ohrožovat Spojené státy, z čehož nakonec povstala smutně proslulá karibská krize. Krymská letadlová loď ruskému impériu sloužila k dosažení dominance v Černém moři. Tu sice prostřed 19. století na dlouhé desítky let ukončila neúspěšná krymská válka, ale v sovětské epoše poloostrov opět získal postavení důležité enklávy kontrolující celé Černomoří a přinejmenším omezující tureckou rozpínavost v regionu. Právě proto byla ztráta Krymu po rozpadu Sovětského svazu ve prospěch nezávislé Ukrajiny nejen důvodem hluboké ruské frustrace, ale v roce 2014 také anexe poloostrova a jeho uchvácení zpět do medvědí ruské náruče. Přesně tady tehdy také začínala studená fáze současného horkého konfliktu. A jak je to s onou metaforickou nepotopitelností dnes? Ta sice platí dál, ale s obrovskými omezeními. Ukrajincům se podařilo celý poloostrov nejen skoro neprodyšně blokovat, ale život na něm vyloženě paralyzovat. Sevastopol a jeho slavný vojenský přístav jsou bez proudu, na celém Krymu není volně dosažitelný benzín, který smějí tankovat jen vozidla státních institucí. Přístupové cesty z takzvané velké země jsou sice ještě stále omezeně prostupné, ale to pro zásobování tak rozsáhlého území zoufale nestačí. Totéž platí nejen o Krymském mostě a o trajektech, ale i o cestě po pobřeží Azovského moře a přes Perekopskou šíji. Již sami Rusové označují kvůli ukrajinským dronům za smrtelně nebezpečnou. v této atmosféře na poloostrově, který občané Sovětského svazu i současné Ruské federace vždy považovali za jakousi ruskou riviéru, právě oni už zakoupené letní rekreace odříkají, ti, kteří už tam jsou, se zoufale snaží uniknout, což je ovšem stále těžší, a všichni musí počítat i s uzavřenými dětskými tábory, včetně slavného Artěku. Krym je zkrátka jakýmsi barometrem ruských mocenských vzestupů a pádů. Dnes tento barometr viditelně klesá.
2: To byl Libor Dvořák. Blíží se podzimní volby a těmi do zastupitelství na pražském magistrátu, hlavně tedy kandidáty na primátora hlavního města, se zabývá ve svém textu Kateřina Perknerová z deníku.cz.
7: Jednotlivé subjekty představují své favority a opatrně rozjíždějí kampaň, ale této aktivity se téměř neúčastní klíčoví aktéři, tedy šéfové vládních stran. Předseda hnutí ANO se zaměřuje na mezinárodní politiku a doma na budování nového nemocničního areálu v hlavním městě, přičemž je mu úplně jedno, koho bude mít za partnera na pražském magistrátu. Z dob Zdeňka Hřiba přitom ví, že bez spolupráce primátora a premiéra se velké projekty realizovat nedají. Přirozeným aspirantem ANO na tento post by byl Patrik Nacher, kterého ale v minulosti Babiš ponížil, když v roce 2018 vybral do čela listiny podnikatele Petra Stuchlíka. Ten neuspěl. Nacher byl lídrem o 4 roky později, avšak do vedení metropole se ANO nedostalo. Mezitím se Nacher stal místopředsedou sněmovny a o primátorský post již nestojí. Ondřej Prokop si bytovou kauzou a neoprávněně čerpanými odměnami z firmy Jihoměstská majetková podkopl stoličku. Chvíli se spekulovalo o Adamu Vojtěchovi, jenž to ale kategoricky odmítl. Možná tak dojde na poslankyni a pražskou zastupitelku ANO Barboru Rázga. Jenomže tu skoro nikdo nezná, stejně jako nominantku Pirátů Terezu Nýslerovou. Motoristická jednička majitelka luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zní jako vtip. Lídr SPD Milan Urban nemá šanci. V takové konstelaci má nakročeno k vítězství starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík, který vede koalici ODS a TOP 09. Podle vyjádření šéfa strany Martina Kupky dobře ví, že spojenectví s ANO by nebylo v ústředí vítáno. Nabízí se tedy domluva se STAN v čele s Petrem Hlaváčkem a Prahou sobě Adama Scheinhera. To by znamenalo, že Babiš opět Prahu nezíská. Pro opozici je zásadní, aby uspěla v senátních volbách, ale také v dalších velkých městech. Aktuální události zatím říjnové klání odsouvají na druhou kolej, přestože pro politickou mapu bude velmi důležité. Hnutí ANO válcuje sněmovnu, a to i cestou zákonných návrhů z prakoaličních poslanců. Jeho šéf soustřeďuje ve svých rukou nebývalou moc. Rozhoduje autoritativně a mění stát k obrazu svému. Motoristé a SPD mu v tom ochotně pomáhají. Volno je tedy jen tam, kde je Babišova lhostejná zóna. A to jsou radnice i horní komora, kterou nevnímá jako vlivové centrum.
2: Tolik Kateřina Perknerová. A na závěr ještě hovoří publicista Ivan Štern o tom, že i v Evropě je neradno vyčnívat.
8: I povrchnímu pozorovateli evropského jeviště sotva mohla uniknout jedna velice výrazná postava na scéně, Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, nyní šéfová Evropské diplomatické služby a místopředsedkyně Evropské komise. Sama nejspíš na vlastní kůži pocítí, která se nevyplácí ani uvnitř ctihodné Evropské unie příliš vyčnívat a nacházet se v rozporu s obecně sdílenou zdrženlivostí a opatrnictvím evropských politiků. Je pravda, že ve svých vyjádřeních občas přehání, anebo pojmenuje něco, co si jiní sice myslí, ale nehodlají s tím vyrazit na trh. Nedávno v Mexiku se nechala slyšet, že přístup jeruzalémské vlády k Palestincům v Gaze a na západním břehu Jordánu jí silně připomíná jihoafrický apartheid minulých desetiletí. Když kremelský vládce doporučil západním diplomatům, aby opustili Kyjev, plánuje jeho masivní bombardování.

0: bombardování, zbrkle prohlásila, že američtí diplomaté sice zbalili kufry, avšak evropská zastoupení zůstala. Přehlédla, že se v Kyjevě nehnuli ani Američané. Rigidní zastánce diplomatické služby jako služby opatrnické a konzervativní by měl určitě pravdu, kdyby tvrdil, že někdo takový, jako je Kaja Kallasová, by diplomatům šéfovat neměl. Nicméně přehlížel by jednu pro Evropu podstatnou skutečnost. Evropě je takových politiků zapotřebí jako sůl, těch, co netrpí nedostatkem politické odvahy a nebojí se dopustit se i chyby. Unie by se byla jistě mohla vyvíjet zcela jinak, kdyby se byla nezbavila podobně rozporné osobnosti, mající však značný tah na bránu. Míním tím bývalého britského premiéra Tony Blaira. Před 17 lety, kdy se v Unii poprvé volil předseda Evropské rady, jakýsi evropský kvaziprezident, naprosto ideálním kandidátem se tehdy jevil právě Tony Blair. Nepřehlednutelná a rozhodná politická osobnost s potřebným sebevědomím. Volitelé se nakonec lekli vidiny, že si mezi sebe pustí někoho, kdo je bude přečnívat a kdo sebou nenechá cloumat, a raději proto zvolili na místo Blaira nevýrazného, údajně zběhlého vyjednavače kompromisu, bývalého belgického premiéra Hermana van Rompuye. Neprohádám, když poznamenám, že si ho dnes na rozdíl od Blaira nikdo nepamatuje. S Kallasovou hodlají zatočit především Francouzi. Připravili 3 scénáře. Ať už se naplní kterýkoliv z nich, učiní Kallasovou daleko více závislou na komisi, čemuž by ráda byla její předsedkyně, anebo na Evropské radě. Ta by podle představ Francouzů neměla jen stanovovat politický rámec, jak je tomu dosud, ale naplňovat jej i konkrétní diplomacií. Unie, namísto aby byla vděčná za každou výraznou osobnost, si opět pod sebou řeže další větev.
1: Příspěvkem publicisty Ivana Šterna končí čtvrteční Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, no a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
2: Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus.
3: Prezident Pavel odmítl tvrzení o ústavním puči a zdůraznil své pravomoci při účasti na summitu NATO. Policie znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa a lídr hnutí ANO v Praze končí v politice. Ondřej Prokop po bytové kauze rezignuje. Zprávy a Martin Matějka. Prezident Petr Pavel označil výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči za tvrzení na hraně poplašné zprávy. A prezident to řekl Českému rozhlasu. Reagoval tak na Macinkovu kritiku rozhodnutí ústavního soudu. Ten na základě prezidentovy kompetenční žaloby uložil vládě zajistit Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. A prezident zároveň řekl, že otázka účasti na jednotlivých částech summitu spadá do jeho pravomoci.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
3: Podle Petra Macinky rozhodne o roli prezidenta Fankaře vláda na svém pondělním zasedání. Policisté dnes zadrželi karvinského primátora Jana Wolfa. Dopoledne přišel s advokátkou na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po necelých 2 hodinách ho 2 maskovaní detektivové odvedli z pouty na rukou do auta. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Žalobce už dřív řekl, že mu hrozí vazba kvůli ovlivňování svědků. Wolfova advokátka Kateřina Světlíková postup policistů kritizuje.
5: Pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. My nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat. To znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Asi se to hodí na více frontách. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí také jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních komunálních volbách, kde byl lídrem ANO. A Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Hnutí ANO má pár dní na to, aby našlo nového pražského lídra, jak řekl jeho předseda a premiér Andrej Babiš.
6: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nové vedení, nového předsedu a samozřejmě i ohledně kandidátek budeme rozhodovat koncem června.
3: Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru, radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnešní noc dorovnala v Německu dosavadní teplotní rekord a v Porýní falce rtutě neklesla celou noc pod 26,2 stupně Celsia. To se stalo za celou historii měření jen jednou před 7 lety. Teploty až 39 stupňů jsou dnes na celém území Německa s výjimkou jeho severozápadního cípu. Tam je z 22 stupní výrazně chladněji. Správa silnice dnes kvůli škodám způsobeným horkem uzavřela dálnici A2 u Hanoveru. Bavorský fotbalový svaz zrušil všechny zápasy a turnaje na nadcházející víkend, kdy má vlna beder vrcholit. Severně od Berlína hoří 82 hektarů lesa v bývalém vojenském prostoru. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš počítejte s kolonou kamionů z kilometru 163 a pokračuje nesouvisle do omezení v Brně. Osobní auta více zpomalují až za sjezdem na Rosice a kilometrem 178. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí zpomalíte na kilometru 141, popojíždí se až do omezení u Měřína na kilometr 134. Je to na více než půl hodiny, možná je trasa osobními auty z exitu 140 po souběžné silnici zpět se vrátíte u Velkého Beranova. A na Pražském okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 17. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, místy přechodně polojasné a nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad, jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Dvojky.
7: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou půlhodinu, ve které nás se svým pohledem na aktuální dění seznamují naši hosté. Tím dnešním je Libor Jelen, politický geograf, pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry regionální a politické geografie. Ráda vás vidím, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Naší pozornosti neujde například další účastník české delegace na červencovém summitu NATO, příčiny a dopady na vrácení polského řádu ukrajinskému prezidentovi poštou, či třeba stíny světové politiky na rozpálených stadionech mistrovství světa ve fotbale, kde Česko definitivně skončilo. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
7: Soud v předběžném opatření nařídil vládě a ministerstvu zahraničí, že musí zařídit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Premiér to akceptoval a potvrdil, že ministerstvo zahraničí dnes pošle žádost o rozšíření delegace. Ministr Macinka hovoří o pokusu o ústavní puč. Podle předsedy parlamentu se ústavní soud stal vazalem prezidenta. Opozice předběžné opatření vítá. Pane Jelen, Pane, jak na vás působí celá situace, její vývoj?
8: No, působí na mě jako odraz současné politiky, to znamená naprostá neschopnost v jednak obou dvou stran najít nějaké společné řešení, dojít nějaké dohodě, která dává smysl, protože jsme prostě jeden stát, jedna společnost. A to, co vidíme, nebo ten odraz té společnosti, jako je bohužel teda i v politice obráceně. Politici vytvářejí politický diskurs, který my přijímáme. A je to opravdu jako špatné. Je to špatné vlastně ty vyjádření Macinky, Okamury. Já jako rozumím jejich rozladění toho, že prezident není v rámci jejich ideologie, bo nesouzní z jejich ideologií, že jsou politickými oponenty. Ale pro boha, pořád jsme jeden stát a prezident je politický, hlavní politický, jeden ze tří hlavních politických představitelů této země. A jako dovolit si říct, že, jako, že ústavní soud je nějaký podjatý a bože vazalem něčeho, to je naprostá drzost a já, jako, mě to opravdu jako osobně se to dotýká, protože cítím, že oni pokračují v tom podrývání toho jako společného jako pohledu na to, že máme držet pohromadě, že máme někam směřovat jako česká společnost. A tyhle dva lidé, nebo on jich je víc, teda bohužel dělají všechno pro to, aby se tak nedělo.
7: Co očekáváte vůbec od toho červencového summitu na to, jaké jsou jeho ambice? Bude teda v něčem klíčový?
8: Ten summit je jako jeden z mnoha. Oni jsou jako každý rokem a vždycky se tam řeší jako velmi důležitá agenda týkající se mezinárodní situace. Ta aktuální, řekněme, to jsou dvě hlavní témata. To jedno, nebo obě dvě jsou vlastně už evergreenem a to je bohužel Ukrajina, bohužel je to samozřejmě Blízký východ. Samozřejmě jsou tam ty témata, otázky v právě toho spojenectví vůbec a dodržování závazků, které Severoatlantická aliance, jak si vyžaduje, což mimochodem jsou i ty obranné rozpočty, které některé země, bohužel včetně Česka, neplní. A určitě bude hodně důležité vlastně vyjádřit nějakou jednotu právě v těch, pro nás asi tím nejdůležitějším tématem je pořád Ukrajina. To znamená, my budeme určitě nejvíc sledovat to, jakým způsobem bude NATO a jednotlivé členské státy, jak se budou vyjadřovat a budou ochotny podepsat se pod nějaké společné prohlášení, které bude dál stát za Ukrajinu a podporovat Ukrajinu.
7: V polském Gdaňsku dnes začne konference o obnově Ukrajiny, které se má zúčastnit polský premiér Tusk, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo německý kancléř Friedrich Merz. Uvidíme, jestli dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Každopádně myslíte, pane Jelene, že tu konferenci poznamená tu atmosféru aktuální vření mezi Varšavou a Kyjevem? Jenom pro kontext připomenu, že polský prezident Navrocky před necelým týdnem oznámil, že odebírá ukrajinskému prezidentovi nejvyšší polské státní vyznamenání řád Bílé orlice. A to na protest proti tomu, že Zelenský před nedávnem pojmenoval jednotku ukrajinských speciálních sil po ukrajinské povstalecké armádě, dali čestný přídomek. Ta je v Polsku považována za strůjce volínského masakru. Zelenský mu na to konto řád zabalil a poslal do Varšavy poštou.
8: Tak, výborné téma, trošku komplikovanější, protože abychom pochopili vlastně, o co se jedná, je nutné tam si říct o několik rovin. Za prvý personálně Navrocky je představitelem v tuhle chvíli polské opozice, on je sice prezidentem a Polsko má ten poloprezidentský systém, takže má poměrně jako rozsáhlé mnohem větší pravomoci, třeba náš prezident. Každopádně je v opozici vůči polské vládě, která je mnohem víc umírněnější, řekněme, i v otázkách historie. Navrocky představuje velmi konzervativní nacionalistické křídlo polské společnosti a politického spektra. A tam je ta ukrajinská otázka stále jako arbitrárně, znamená viděná černobíle. Jo? Znamená, oni stále, jo, ty události týkající se druhé světové války a zejména událostí na Volyni a v Haliči vidí, jo, pouze vlastně z té strany toho, že ukrajinská povstalecká armáda, respektive ukrajinští nacionalisté tam prováděli etnické čistky, staví se roli obětí, což je vlastně pro mimo jiné, pro vlastně tady ty polské kruhy velmi typické vůbec vlastně v rámci celé druhé světové války, že i otázce třeba koncentrační táboru a tak dále, radši nebudeme do toho více rýt, ale tady ten problém prostě není jako čistě, jo, že Ukrajinci dělali jenom něco špatně Polákům, ono to bylo obráceně, protože ta území byla už před válkou spravována Polskem, jo, to byla součást Polska. Ukrajinská povstalecká armáda, nebo respektive existovalo něco, co bylo vlastně politická i strana, nebo respektive politická reprezentace ukrajinských nacionalistů, kteří vznikli už v 20. letech a jejím cílem bylo vznik ukrajinského státu, protože to byla prostě v té době, to byla vlastně po první světové válce, kdy vznikají národní státy a Ukrajinci neměli ten národní stát, že oni si usilovali. No takže tady to je ta reflexe vlastně celých těch tý doby vlastně předválečný a tý válečný a bohužel to vnáší v nepravou chvíli rozkol mezi dva spojence v Evropě.
7: A pane Jelene, eskaluje spor pouze v uvozovkách o tu vzájemnou historickou paměť, nebo se do toho promítá i ta současná situace? Když pomineme, že jde o dlouhodobou zátěž pro ty polsko-ukrajinské vztahy.
8: Já jsem právě říkal, že je to škoda, že se to začíná jako bortit nebo respektive rotit v tuhle chvíli, protože oni z Polska a Ukrajina jsou jinak geopolitickými spojenci. Jo, tam vlastně ty vize toho, kam chtějí být, kde chtějí být, jsou velmi podobné. To znamená, nechtějí být u Ruska nebo s Ruskem a chtějí být v Evropě. To je pro Polsko a pro Ukrajinu vlastně stejné. A to pro tu nacionalistickou část té společnosti. Takže tady vlastně jde opravdu o ten spor té historické paměti, jo, která je stále jako součást toho nějakého mainstreamového diskurzu, který vykládá ty dějiny, jo, vlastně tímto stylem a podporuje vlastně to kolektivní povědomí, jo, kým jsou Poláci, kým jsou Ukrajinci. No a bohužel tam se střetávají v ten jeden moment. Jestli můžu odhadovat, nevím, jestli ta otázka by třeba i tam nemířila, jako jestli to bude mít nějaký jako dopad na to současné dění a podporu třeba Polska v Ukrajině. Prezident Navrocký, říkám, je v tuhle chvíli v opozici vůči vládě, která je ale v tom směřování polské zahraniční politiky důležitější. Takže já jsem přesvědčený, že v tuhle chvíli ano, budou tam...
7: Nebude to mít dopad na další pokračování, pomoc, solidaritu Polska vůči Ukrajině.
8: Já si myslím, že tam budou na tom summitu, nebo respektive na tom jednání, budou asi nehezké pohledy vzájemné. To si myslím, že si asi možná leco zřeknou i někde v zákulisí.
7: Takhle zase je dobré si to vyříkat.
8: Ano, je dobré si to vyříkat, vysvětlit, ale já tipuju, že vlastně současná polská vláda nepřistoupí na tuhle hru a nebude v tuhle chvíli tu historii vynášet do popředí těch polsko-ukrajinských vztahů v momentu, kdy i Polsko samotné je ohrožováno z východu. Takže jestli můžu svůj osobní odhad, tak ano, budou další přestřelky třeba mediální, ale že by to nutně muselo vést úplně k odstřižení polské pomoci, ať už politické, vojenské a tak dále, Ukrajině nebo humanitární, tak to si nemyslím.
7: Jaká je to zpráva, tato roztržka mezi Kyjevem a Varšavou pro Kreml?
8: No to je úžasná, to samozřejmě přiživuje. Ostatně ty události té druhé světové války, tak jak je vnímá třeba prezident Navrocký a část polské společnosti, jako já to národní trauma, jo, které vlastně vždycky si ten národ musí, jo, určit ty hrdiny a ty traumata, aby to vlastně, aby vzniklo nějaké to povědomí toho, kým jsme, tak tohle z toho v podstatě jako vladí, jo, protože ten ruský přístup je samozřejmě vůči těm ukrajinským nacionalistům jednoznačně pomenován, že to byli fašisti, nacisti, já nevím co všechno, protože oni ti Ukrajinci bojovali primárně proti Sovětskému svazu, proti Stalinovi, jinými slovy Rusové, kteří si spojují Sovětský svaz a v podstatě stalinskou dobu jako svoji historii, tak oni vnímají vlastně Ukrajince stále, jo, jako ty, kteří bojovali proti ním, jo, a nazývají je právě těmi různými přídomky, právě typu nacisté, fašisté. Byli to prostě nacionalisté, kteří chtěli svůj stát, jo, stejně jako chtěli, jako bojovali Lotyši, Estonci, Litvané za svou nezávislost a svobodu, tak stejně tak bojovali prostě i ty Ukrajinci, no, jo.
7: Pohled Libora Jelena, politického geografa z Univerzity Karlovy.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
7: Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou houstnou. Naopak lepší se či zlepší, pane Jelene, vztahy mezi Washingtonem a Teheránem. V neděli to budou 4 měsíce od americko-izraelských úderů na Irán.
8: No, já myslím, že si jen tak kolem krku nepadnou, takže a to samozřejmě se nepadnou ani Ukrajinci a Poláci, ale určitě já pojedu příští týden na dovolenou a opravdu s ulehčením sleduji, že zatím ta situace deeskaluje a že ceny ropy a tím pádem i paliv klesají. A to je jako dobrá zpráva pro nás všechny. Co bych mírnil optimismus, nebo jakými argumenty bych mírnil ten optimismus, je, že ta dohoda, to je vlastně předběžná nějaké předběžné memorandum o tom, že se bude následující měsíce jednat o finální podobě, o uspořádání, něco jak můžu říct, mírové dohodě mezi Spojenými státy a Iránem. Jenomže zatím tam moc nefiguruje otázka toho, jak se to bude týkat Izraele, jak se to má týkat Libanonu, konkrétně tedy jedné části libanonské společnosti a tedy politického aktéra Libanonu, a to je hnutí Hezbollah. A tady právě já jsem velmi opatrný a ne-li až skeptik, protože dosáhnout tak komplexní dohody, která bude vyhovovat všem stranám tohle konfliktu, tak to bude vyžadovat obrovské úsilí a nechci, že to je úplně nemožný, ale jsem velmi opatrný a skoro si myslím, že i ten čas, který na to je vymezený, třeba nemusí úplně platit, jako nebo nebude stačit respektive.
7: To je ta lhůta 60 dní.
8: Jo, pardon, možná ještě jako poslední věc k tomu, no, ono totiž do toho vstupují ještě jiné faktory, které úplně nevidíme, že to nejsou jenom nutně, jo, nějaké jako strategické zájmy, anebo jo, nějaké konkrétní otázky typu jaderný program, jo, nebo sankce, které mají být uvolněny a peníze, které mají být Iránu, jo, takzvaně uvolněny a vráceny, nebo ten Hormuz, jo, což je vlastně klíčový pro celou světovou ekonomiku. Ale ono do toho vstupují takové jako niance, jako je osobnosti těch lidí, kteří to vyjednává, jejich schopnost vidět a reagovat na tu druhou stranu. A já to často říkám, ta perská kultura, Iránci jsou velmi sebevědomým národem, který se nenechá nikam zatlačit. A to je to, co mi přijde, že celou dobu jako Američané jako podceňují. Pořád tam prostě nevidí to, že to není jako jenom nějaká loutková vláda, jenom prostě jo, autokraté, to jsou šílenci, kteří vládnou v Iránu v tuhle chvíli, ale to je podstata vlastně iránské společnosti, je právě ta sebejistota, sebevědomí, vlastně jejich pozice v tom regionu, jejich dějiny, jejich prostě kultura, kterou oni považují dokonce za jako superiorní a starší než nějaká americká kultura, takže oni mají prostě jako spoustu svých, jak to řek, vizí nejenom těch jako konkrétních bodů, ale i toho, jakým způsobem dosáhnou té dohody třeba.
7: Vracím se ještě v této souvislosti, pane Jelene, k Izraeli. To jeho stažení z Libanonu je, jak už jste naznačil, jednou z podmínek vlastně během jednání, těch současných jednání o míru, to deklaruje Irán. Izrael nicméně chce nadále udržovat tu bezpečnostní zónu v jižním Libanonu. Argumentuje nebo zdůvodňuje to snahou chránit Izrael a jeho obyvatele před hrozbou, kterou představuje šítské hnutí Hezbollah. Tak jaká je z toho cesta ven? Kdo má jaké páky třeba konkrétně teda na Izrael?
8: A kdo má páky na ten Hezbollah, že, v finále? A to, tohle jako fakt tohle je velmi jako zapeklitá situace. Samozřejmě páky na Izrael může mít. A já si nemyslím, že to je nějaká jako řadící páka, kterou si Donald Trump může dělat, co chce, jako řadit dopředu, dozadu, ale může mít nějaký vliv, protože Spojené státy, ať se to nám to líbí nebo nelíbí, tak stále je dominantním hráčem v regionu. On podporuje Izrael, samozřejmě vojensky, politicky a tak dále, ekonomická spolupráce. Tak, jo, prostě Izrael nemůže úplně jako přehlížet jeho roli Spojených států, ale obecně západu, jako je Evropy, jo, vlastně v tom regionu. Takže určitě lze na ně nějakým způsobem vyvíjet tlak. Musíme si uvědomit, že celá tato situace se odehrává před izraelskými parlamentními volbami. A jestli je v něčem izraelská společnost jednotná, tak to je v pohledu na Hezbollah a na Irán. pro vlastně všechny, zleva zprava, jo, pro liberály, pro vlastně ultranacionalisty, ultradoxní, pro všechny jako jsou jasně definovaní nepřátelé, a to je Irán a to je Hezbollah. A tím pádem Netanyahu teďko hraje vlastně i tu hru, že si ty body, který on nemá, on opravdu ztrácí v předvolebních výzkumech a hrozí, že neobhájí mandát premiéra, protože jako jeho strana Likud nejspíš buď věra, nebo bude určitě velmi významným politickým hráčem dál, ale on pokud nebude ve vládě, tak nejspíš Kneset odhlasuje jeho vydání k trestnímu stíhání. On je trestně stíhaný.
7: Jo, ten stín už je tady mnoho let.
8: Ano, ano. A takže já jako myslím, že on hraje o všechno, takže on opravdu se snaží využívat jo, vlastně i tu libanonskou, nebo tu kartu Hezbollah vlastně pro svůj vlastní jako politický boj vlastně v Izraeli.
7: Jak vám vlastně v tomto kontextu, pane Jelene, zní výzva Benjamina Netanyahua k posílení nezávislosti Izraele právě na Spojených státech v oblasti vojenské, v oblasti zbrojení během 10 let tu závislost chce snížit na nulu?
8: Já určitě rozumím, každá země v otázce bezpečnosti chce být co jako nejvíc, jako, nechci říct nezávislá, ale chce mít ty jistoty. Takže to je posilování.
7: Soběstačná.
8: Děkuju za slovo, ano. A zároveň tohle je spíš opět politická proklamace, protože já si myslím, že bez Spojených států ta bezpečnost nepůjde. Já jenom udaju jeden příklad. Například egyptský režim současný a i ten předchozí Husního Mubaraka a i ten současný režim je vlastně striktně závislý na pomoci Spojených států. Jo, tam je, ta závislost je jako zcela zjevná. Američané platí vojenský rozpočet Egypta a tak dále. Jinými slovy, oni drží Egypt prostě stranou. Všeho, on se nezapojil do války v Gaze, on se nezapojil do téhle války. Já se nemůžu představit, jak by chtěl třeba Izrael dál být bez nějakého jako koordinování, jo, klidu vlastně v té oblasti, který zajišťují v tuhle chvíli Spojené státy. Jo, v ten moment já netvrdím, že Egypt okamžitě vyhlásí válku Izraele, to vůbec ne, ale jo, minimálně vlastně je v tuhle chvíli jako držený stranou, aby se nic prostě nedělo špatného. No. Takže zase berme to jako nějakou politickou proklamaci před volbami a to že prostě Spojené státy musí zůstat spojencem Izraele, si myslím, že pro Izraele je naprosto zásadní.
2: Jak to vidí?
7: Dnešní vydání pořadu Jak to vidí se ptám Libora Jelena, politického geografa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mezinárodní dění, často, možná je to spíše vření, se promítá i do sportu. Tak pane Jelene, jaké stíny vrhla světová politika na rozpálené stadiony, na probíhající mistrovství světa ve fotbale? Pro Česko teda definitivně
8: tak,
7: skončilo.
8: Tak, já jsem byl, že tím největším stínem bylo vystoupení našich fotbalistů, ale to nechme stranou, ať si to komentují sportovní redaktoři a sportovní experti. Fotbal, respektive vrcholový sport na téhle úrovni je politikou. A tahle diskuze tady je dlouhodobě, zejména to zesílilo po roce 2022, kdy Rusko bylo vyloučeno z většiny sportovních mezinárodních nějakých klání, respektive jakých soutěží, olympiády, mistrovství světa, hokej a tak dále. Často je právě argumentováno, že to je nefér, protože prostě jsou to jenom sportovci, ale oni ty národní reprezentace všechny, to nejsou jenom profesionální sportovci, jako který berou veliký peníze, dostávají skvělé odměny za jejich vystoupení na mistrovství světa, ale oni jsou nositelé nějaké kolektivní identity, kterou my potřebujeme k posilování toho, kým jsme a jak na sebe máme být hrdí a tak podobně. Takže jimi slovy, dobré vystoupení typu vítězství třeba, kdyby byl teoreticky derby USA-Irán. Jo, bohužel, prostě není tentokrát, ale na předchozích mistrovství světa byla a bylo to velmi jako citlivě bráno to utkání, nejenom jako sportovní utkání, jako že to je sport jako sport, ale že se prostě střetly státy, které vlastně reprezentují v světové politice celá odlišné nebo opačné vlastně proudy nebo respektive pozice. A promítá se to velmi silně právě i do těch společenských diskurzů. Jo, my vlastně tu rivalitu sportovní nějak jako překrýváme, nebo se snažíme jako říct, že to je jenom sport, ale my tím možná lépe doplňujeme vlastně tu rivalitu jako politickou. Jo, znamená, tam ty identity, které my máme, jak jsme Spartani nebo Slávisté, jo, tak v tomhle případě, jak jsme Češi, že jo, a hrajeme fotbal třeba proti, nebo hokej proti Rusku, tak to tam je prostě strašně silný moment toho, že to posiluje to naše kolektivní vědomí. No, a na tom fotbale to také.
7: Mimochodem, ta iránská delegace to nemá úplně jednoduché na tom aktuálním šampionátu.
8: A nejenom iránská, obecně, ona tam je hodně reprezentací z tohle regionu, připomenu, jsou tam Iráčané také, tak pak jsou třeba Jordánci, Egypťané, a vlastně všechny tyhle ty státy, nebo všichni ty reprezentace a členové těch realizačních týmů měli vlastně jako problémy se získáním víz, jo, nebo potom i vlastně na tom samotném imigračním procesu vstupu do země.
7: Redukce delegace iránské
8: reprezentace. Ty nejvíc samozřejmě, ale připomenu třeba i osu toho nebohého somálského rozhodčího, kterého nepustili na šampionát, ačkoliv byl delegován v FIFA. Takže těchhle z těch jako momentů je tam mnoho a bohužel se ukazuje, že Američané po téhle stránce absolutně nezvládli vlastně tu organizaci. Jo, za mě je to velký faul. Podle mě vůbec celý ten model tohle mistrovství ve tři země, lítání tisíce a tisíce kilometrů, je totální nesmysl. Prostě a zatím to bohužel nevyvažuje ani ta kvalita. Jo. I to rozšíření těch to počtu týmu na 48, jo, ukazuje, že kvalita fotbalu šla prostě dolů celkově, takže pro mě i vzhledem k tomu časovému posunu, prostě ty zápasy vlastně nejsou vůbec zajímavý. No.
7: Lze oprostit vůbec tedy sport od politiky, jak vás poslouchám, asi těžko.
8: No, jde a nejde. Já třeba hrám polskou ligu a si myslím, že tam ta politika není. Jo, tady, takže malý fotbal teda jako pro upřesnění. Takže na amatérský úrovni a já si myslím i že mnoho lidí, kteří sportujou z vlastního pocitu, nebo pro dobrý pocit toho, že se hýbou, tak tam tu politiku nevidím, ale už třeba i ve vrcholovém fotbale u nás, tam ta politika se ukazuje, když se podíváme, co se třeba děje kolem Karviné, která je v tuhle chvíli na hraně vyloučení z ligy, protože primátor Karviné si dovolil vlastně zapojit do podplácení, tak to už je jaký politika, na té lokální úrovni, ale to také politika, jo, prostě to je snaha získat vliv. Jo, ve fotbale. Vliv ve fotbale znamená, že máte vliv i společenský. A tím pádem vlastně i politický. Takže ono to tam prostě nejde úplně jako od sebe udělit. No.
7: Když se podíváme na to, co se děje aktuálně ve světě, pane Jelene, tak co je pro vás momentálně největší, zůstaneme u té terminologie faul, za co byste třeba pískal penaltu a komu?
8: Hejda, já se běhnu české politice, my jsme s ní začali, ale ten velký faul tady jsme popsali, ale já opravdu se spíš soustředím odborně opravdu na ty dva regiony, to je východní Evropa a Blízký východ. Ach jo, těžko říkat tuhle vybrat, jo, ale pro mě asi pořád, já pořád jako nejvíc trpím tím, co se děje tady na východ od nás na Ukrajině. Takže pro mě jako jakékoliv diskuze týkající se toho pořád, jestli Ukrajina má nebo nemá právo se bránit a získávat zpátky svá teritoria a vlastně chránit své obyvatelstvo, které vlastně dennodenně vystavováno útokům ze strany ruského režimu, tak tohle pro mě vždycky jsou fauly vlastně v té veřejné debatě a samozřejmě cítím tam tu obrovskou křivdu vlastně i v té světové politice, protože pořád vnímám to, že ne všichni chápou, že tady se hraje i o nějaké principy fungování mezinárodní politiky.
7: Libor Jelen, politický geograf z Univerzity Karlovy, a jeho názor. Já vám za ně děkuji a přeji krásný den.
8: Já moc děkuji a přeji krásný, klidný a nekonfliktní den na víkend.
7: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
3: 13 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na víc než 160 stoupil ve Venezuele počet obětí ničivého zemětřesení, zraněných je přes 900. Spojené státy na pokyn prezidenta Donalda Trumpa už do Venezuely vyzlali pátrací a záchranné týmy, zdravotnické prostředky a humanitární pomoc, uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Záchranné týmy posílají i další země, včetně například Kataru a Mexika. Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle prezidenta Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. A Pavel taky řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedoucím delegace. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů. V dalších dnech bude ještě teplej. V sobotu 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vede celkem dobře, řekl to americký prezident Donald Trump na schůzce s šéfem NATO Markem Rutem. V Bílém domě spolu jednali necelé dva týdny před summitem Aliance v Ankaře. Trump během schůzky zopakoval, že ho během války proti Iránu spojenci zklamali.

0: v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Nepojedou ani vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah. Další jízdy v rámci akce zatím zůstávají v plánu, budou ale záviset na počasí. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Tasov počítejte s kolonou kamionů z kilometru 160 a pokračuje nesouvisle do omezení v Brně. Osobní auta více zpomalují až za sjezdem na Rusice. Na D1 z Brna směrem do Prahy u Měřína na kilometru 134 silničáři ukončili práce. Jede se dvěma pruhy a původně půlhodinová kolona se rozjela. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic stojí kolona už za dálnicí D1 opatrně za Mirošovicemi, prudce se tam brzdí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, místy přechodně polojasné, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na severovýchodě měří kolem 30 a na horách 25 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
1: Dobrý den, je čtvrtek 25. června a ani dnes vás neochudíme o vědecké novinky, které se soustřeďují v našem pořadu Věda Plus. O čem dnes bude? Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. Naprostá většina Čechů se celý život vzdělává. Jak ale zjistit, kudy směřovat a v čem přesně získávat další dovednosti? A mohla by umělá inteligence pomoci zachránit srnčata před zemědělskými stroji během senoseče? Jak tato nová technologie funguje? Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda Plus. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
2: Toto tři vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, můžete si ho
3: spřít. Máte na zádech?
2: Ano, to je na zádech, a ještě na obličeji vlastně takhle tu masku.
4: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
2: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, který měří nějaké druhy plynu.
4: Že ono to nepřetržitě nasává ten vzduch okolo nás.
2: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, to je nejnutnější, pak tam máme dolní mes výbušnosti, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
4: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
5: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
4: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
6: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled zbytečně a zobrazují se v něm nutné informace.
4: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
6: Koukněte do toho, jo.
4: Číslice, je vidět?
6: V tu chvíli tam vidíme simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
4: To jsou tady kolečka, která jsou zelená, žlutá, červená.
6: Tímhletím stěrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
4: Mírně vlevo, tak na 11. hodině, 62 metrů daleko.
6: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená, nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
4: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
6: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás, relativně tenký.
4: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
6: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Gyroskop, akcelerometr, senzor teploty a podobně. A z těch informací v kontextu dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
4: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
6: Při tom zásahu je vysoká teplota samozřejmě a ten člověk je spocený. V záhybech zásahového oděvu může dojít k opařeninám. Stejně jako riziko třeba vyčerpání, které jsme schopni odhadovat z těch vitálních funkcí taky. Čili to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty.
3: Co všechno do toho systému patří, co člověk má na sobě? Tady je ten vizor, od něj vedou kabely do černé krabičky, pak je tam ten opasek, tam taky vedou tráty do černé krabičky.
6: Je to udělané na schvál takhle jako stavebnice, aby to nebyl nějaký monolit, který by tu váhu umístil někam na hlavu nebo na to tělo. Naopak je to takhle distribuované, aby ta váha se dala co nejlépe rozmístit. Na opasku je řídící jednotka. No nejtěžší je baterie, ta vypadá jako velká powerbanka.
4: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu. Když třeba senzor polohy hlásí, že člověk delší dobu leží, k tomu čidla srdce a dechu signalizují zvýšenou činnost a navíc chemický senzor ukazuje vyšší hladiny nebezpečných látek, je čas vyhlásit poplach pro ostatní členy týmu.
6: Ta pointa je, že ho můžete vidět tady třeba v tomhle případě skrz zeď. Nemusíte se domlouvat s kolegy pomocí vysílačky, kde přesně, což může být dost komplikovaný prostor, třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
4: Systémy rozšířené reality pro záchranáře vyvíjí víc výrobců po světě. Ten český je podle Miroslava Bureše výjimečný v tom, že by měl být univerzální.
6: Většinou je to úzce zaměřený hardware, ty vizory se konstruují vyloženě do té masky dýchacího přístroje, to třeba dělají firmy, které ve velkém vyrábí výstroj pro hasiče.
3: Že vy jste tady nezávislejší a univerzálnější.
6: My to stavíme jako takovou univerzální stavebnici, dá se skládat z různých komponent.
4: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci, kde hrozí chemické, biologické nebo radiační ohrožení. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Přístroj pro záchranářskou rozšířenou realitu mají odborníci stále jen v prototypu. Definitivní podobu by měly získat do konce letošního roku. Jaké požadavky na něj má armáda a jak se na jeho vývoji podílela Univerzita obrany? Na to se Martin Srb zeptal členky odborného týmu z Vojenské lékařské fakulty v Hradci Králové Jaroslavy Součkové.
7: Je to především v smyslu toho, že do toho vznášíme tu mediciální oblast. Takže jsme spolupracovali s kolegy lékaři, kteří na úplném začátku specifikovali to, jaké informace o zasahujícím personálu při nějakém hromadném neštěstí, jaké zdravotní informace jsou vhodné mít pro to, abychom mohli identifikovat, v jakém zdravotním stavu ten zasahující personál se nachází.
3: To znamená, že jste ty technologie už nějak testovali v podmínkách armády?
7: Abych byla upřímná, ještě jsme je jako prakticky netestovali. V rámci jednotlivých workshopů v průběhu řešení toho projektu na tyto workshopy zveme vojenské hasičské jednotky, takže vojenští hasiči měli možnost taky se vyjádřit ať už k samotné vizualizaci těch informací v tom vizoru, ať už k praktičnosti takovéhoto dalšího zařízení. Takže jsme do toho rozhodně zapojili vojenské hasičské jednotky i jednotky chemických vojsk v Liberci. Spolupráce je naprosto úžasná a ty právě přináší ten praktický vhled do celé problematiky, že oni jsou ti koncoví pracovníci, řekněme, kteří právě tyto technologie by mohli využívat. A to je právě ta úžasná přidaná hodnota jejich informací, jak vlastně by to mohlo prakticky skutečně fungovat.
3: Můžete uvést nějaký příklad z oblasti té vojenské medicíny, co by ten systém měl splňovat, co by měl umět?
7: Získávání informací o základních vitálních funkcích zasahujícího personálu, kdy na základě vyhodnocování těchto dat vlastně i like je potom schopen posoudit, v jakém stavu se ten zasahující personál nachází. A je to teda především v tom, že řekněme ti lékaři, naši kolegové, tady ať už z fakulty, nebo z ostatních institucí, oni jsou schopni objektivně vymezit, jaká data, jaké fyziologické funkce člověka, jakým způsobem mají dopad na jeho zdravotní stav, řekněme.
3: Jo, čili co to číslo, které dostanou ze senzorů, vypovídá o lidském zdraví?
7: Přesně tak, ano. Vy jste to řekl, to je nádherně, co právě ta čísla získávaná z těch jednotlivých senzorů, co nám vypovídají o skutečném zdravotním stavu toho člověka samotného.
3: Co vás teď čeká teď v nejbližší době?
7: My se teď momentálně nacházíme ve poslední fázi toho daného projektu. Čeká nás vlastně finalizace celého produktu, ať už jsou to vizory, senzory, vytvoření nějaké finální podoby a funkčnosti.
3: Takže výsledkem bude něco, co už bude možné využít v praxi?
7: Věřím tomu, že ano, že už to skutečně bude produkt, který bude prakticky nasaditelný k zasahujícím jednotkám.
3: Kde se tahle ta rozšířená realita bude vyloženě hodit?
7: V vojenské situaci, kdy jednotka bude rozmístěna v nějakém zalesněném prostředí, vlastně to usnadní vzájemnou komunikaci a vzájemnou informovanost o jednotlivých nasazených vojácích. Velitel družstva bude mít informaci, kde přesně jeho vojáci jsou, v jakém zdravotním stavu se nachází a v jaké kondici jsou. To je určitě jedna ze situací. Pokud se budeme bavit o nehodovém bojišti, tak budeme v nějakém industrializovaném prostředí, kde budeme využívat i nějakých budov a dalších nějakých jiných prostor. A znovu, je to úžasný způsob, jak zpřehlednit celou situaci na bojišti.
4: Ovšem současné technologie jsou také zranitelné. Rušení satelitního signálu, rušení radiového signálu. Budete myslet na to, aby to bylo i proti tomu odolné?
7: Samozřejmě, obrovský téma. My se technologicky posouváme hodně dopředu, ale zároveň narážíme na ty všechny zvolené technologie. Díky tady takovému systému budeme mít zase nějaké, řekněme, další elektromagnetické vyzařování pro zrazení nepřítelem, řekněme. Ale i na tohle se myslelo, že ta zařízení v nějakém jinakším režimu budou schopna pracovat i bez nějakých propojení, aby ten náš zasahující personál tomu nepříteli nesvítil.
4: Dodává Jaroslava Součková z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Martin Srb, Český rozhlas.
8: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Češi jsou sebejistí, pokud jde o změny na trhu práce. Naprostá většina věří, že si své zaměstnání udrží i při proměnách pracovního trhu, do kterého stále více pronikají nové technologie a umělá inteligence. Jenže jenom třetina lidí se na změny připravuje správně. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro nadaci České spořitelny. Lidé nejvíce pokulhávají ve znalostech digitálních technologií. Na to se zaměříme teď s Ditou Formánkovou, digitální analytičkou, která nyní působí v nadaci České spořitelny a zakládala organizaci Czechitas pro učení digitálních a IT dovedností. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
1: Z průzkumu vyplývá, že většina lidí věří, že si tedy práci udrží, ale jen třetina se na změny připravuje správně, jak jsem zmínila. Jak velký je podle vás rozdíl mezi tím, co si lidé představují, že budou potřebovat v budoucnu ve své práci a tou skutečnou realitou?
9: Tam jde o to, že když se lidi zeptáte, tak vám rovnou řeknou, že vzdělávání i příprava na budoucnost důležitá je, ale jenom třetina lidí, jak jste říkala na začátku v tom úvodníku, tak se vzdělává pravidelně, aktivně a vědomně. A spíš Češi se posouvají za pochodu, myslím Češi, ekonomicky aktivní obyvatelstvo, který jsme v tom výzkumu dotazovali, tak se zkouší věci za pochodu, ne všechno dotáhnout do konce. A to ohrožení ze změna trhu práce opravdu nepociťuje víc jak polovina Čechů. A to je problém, protože tam, kde není pocit naléhavosti, tak není ani motivace něco měnit. Oni v tuhle chvíli se vzdělávají především v jazykových dovednostech a v těch digitálních jako takových, tak méně, nicméně pociťují, že to jejich sebevědomí jako v tom digitální gramotnosti je vyšší, než potom ukazují ty reální data.
1: Ano, tak u těch digitálních technologií, kdybychom se zastavili, co si vlastně pod tím máme představit, pod těmihle kompetencemi? To, že lidé třeba ani neumí na počítači, nebo jenom pracovat s umělou inteligencí?
9: Tak dneska my se zastavujeme na kompetenčním rámcem podle Digicom. Digitální kompetence jsou mnohem širší, než je vypnout, zapnout počítač nebo se správně dotazovat AI. Dneska je to jako široká škála, ten boxík znamená zpracování dat, informací, schopnost ukládat, zpracovávat, analyzovat a interpretovat data. Jsou to určitě základy nějaké kyberbezpečnosti, kognitivní bezpečnosti a kromě té práce s datama, tak samozřejmě i nějaká uživatelská, ale i pokročilá znalost AI nástrojů pro to, aby docházeli k nějaké lepší produktivitě nebo efektivitě ve vlastní pracovní činnosti. Je to samozřejmě i digitální netiketa, to znamená, že schopnost se chovat v tom digitálním prostoru, schopnost chránit své soukromí, data a tak dále, to mnohem širší komplexní balíček, než jenom AI a používat počítač.
1: Jaké dovednosti tedy podle vás budou nejcennější ve světě, kde bude AI běžnou součástí praxe?
9: Tuhle chvíli asi se budu opakovat. Je to určitě nějaká pokročilá vědomá práce s AI, s umělou inteligencí, ale práce s daty a ochranou dat a soukromí. To tam určitě patří. My jsme v tom průzkumu pro nadaci České spořitelny nezkoumali ty konkrétní dovednosti, ale vyloženě tu připravenost a ten pocit připravenosti na změny na trhu práce, což se vlastně v tom průzkumu přesně ukazuje, že spoustu lidí věří, že jsou schopni se učit sami, že jsou připravení, ale ta realita na tom trhu práce tomu potom neodpovídá.
1: No, tak vlastně jak motivovat právě tyhle ty, kteří jsou přesvědčení, že nepotřebují nebo že to zvládají, že drží krok s moderní dobou, ale vlastně ta realita je jiná.
9: No my namísto slov, jako je právě AI nebo digitalizace, tak musíme začít mluvit jazykem konkrétní práce, protože řidiče kamionů nebo svářeče nebo lidi, kteří jsou nejzranitelnější, což jsou lidi s nízkým vzděláním nebo nízkopříjmových oblastech, ty, které, no jejichž profese jsou během dekády technologií velmi nahraditelné v nějakých rutinních administrativních pozicích, tak ty určitě nezasáhneme argumentem o průmyslu 4.0 nebo o tom, že nám AI vezme práci, ale spíš ho zasáhneme o opravdu jako, kde chcete být za 5 let, nebo jestli si chcete přilepšit, protože ty naše data ukazují, že nejsilnější motivátor dneska v té české populaci je finanční odměna, nějaký okamžitý užitek ze vzdělávání, třeba přímo zajímavější náplň práce, což jsou takový háčky, na který se dá chytit i ten postoj lidí, kteří jinak k učení ten vztah nemají dneska. A druhá věc by určitě fungovalo, to jsme zkoumali, ta druhá celá část toho průzkumu byla na kulturu učení v malých středních podnicích. Tam by fungovalo, kdyby zaměstnavatelé propojovali více vzdělávání s konkrétním kariérním postupem, anebo právě tím mzdovým ohodnocením.
1: No, když jste začala mluvit sama o těch firmách, tak jak oni dokážou podpořit své zaměstnance v dalším vzdělávání? Vědí si třeba právě ty střední a menší vůbec rady, kam ho nasměrovat?
9: V té sebedůvěře firm taky vidíme trošku nesoulad, protože polovina malých středních firm si myslí, že jejich kultura učení je kvalitní a nabízí kariérní směry, ale o polovinu méně zaměstnanců si myslí to též, takže tam je velký nesoulad. A oni ty data jasně říkají, že hlavní překážky jsou čas, peníze, nějaká únava po práci, takže ta podpora zaměstnavatelů může jít tímhle směrem, například uvolnit lidem čas v pracovní době, přispět finančně, ale právě to, co dává, to, co je méně viditelný a explicitní, tak třeba dát tomu vzdělávání větší smysl, propojení s kariérou a konkrétním postupem v rámci třeba té firmy.
1: Jenom na závěr krátce, pro vás osobně bylo v tom výzkumu něco, co nejvíce rezonovalo nebo vás překvapilo?
9: Mě překvapilo určitě to, jak velká propast je mezi tím, co lidé tuší a tím, co dělají, že víc než polovina Čechů se učí nahodile, bez cíle, bez plánu, bez toho, aniž by to dotáhli do konce a taky nevědí, co se mají učit, proč zrovna to a jak poznat, že jsou třeba na správné cestě a zvalidovat to. A to právě přesně z nadací České zbrojovny chceme teďka otestovat, ověřit koncept, jak dostat 1 000 000 lidí do vzdělávání, ale ne přes kampaně, ale přes konkrétní nástroje, třeba navigaci relevantním obsahem vzdělávání. Takže to pro nás bude teďka klíčový.
1: Tak se na to těším. Tolik Dita Formánková, digitální analytička z nadace České spořitelny, která zakládala organizaci Czechitas pro učení digitálních a IT dovedností. Naslyšenou.
9: Naslyšenou, děkuji.
1: Mutace, která pomáhá antilopám tibetským, které jsou příbuzné kos, přežít ve velkých nadmořských výškách, by se mohla uplatnit v medicíně. Vědci ze Šangaje přišli na to, že u zmíněných kopytníků umožňuje regeneraci nervové tkáně. Nedostatek kyslíku ve vysokých nadmořských výškách totiž ničí myelin, obal nervových vláken. Ozdravný proces souvisí s přeměnou vitamínu A. Další souvislosti našem pořadu Laboratoř osvětlí student bioinformatiky Tomáš Jelínek.
10: Tam je zajímavé, že tam došlo k změně substituce pouze jedné aminokyseliny. Tak malinká změna, taková, když si řeknete blbost, 500 aminokyselin dlouhý protein, jedno jediné písenko změníme a máme úplně, jako když to řeknu blbě, jinou funkční dráhu.
11: Tohle byla ta dráha, která umožňuje tu přizpůsobivost těm velkým nadmořským výškám.
10: Ano, právě, že oni dělají mnohem více tu konverzi. A co je taky zajímavé, já jsem se podíval do genomové databáze, jestli nějaký člověk náhodou tady to taky nemůže být. A normálně máme mezi náma nějakou toho chodícího antilopáka. U nějž to zachytili, že má přesně tady tu mutaci. Nejspíše on to sám neví, protože se nevystavuje hypoxii a nevidí, že mu je lépe, ale teoreticky i my lidé třeba postupem času můžeme sami taky zafixovat tady tu mutaci, ale jenom my nejsme vystavováni často té hypoxii, mimo teda nějaké tibetské šerpy.
11: No tak, právě, ale... jestli to není jeden šerpa.
10: byl nalezený v Evropě, takže asi není.
12: Mm-hmm. To je vlastně první věc, která mě napadla. U těch lidí ta mutace je taky v nějaké části a je dost možný, že je to jeden z těch genů, který jsme získali od našich sesterských linií, to znamená od těch Denisovanů, protože Denisovani, který mají větší zastoupení v Nepálu, v Číně, v Tibetu, než ve zbytku světové populace, tak mají celou řadu genetických odlišností, které jim umožňují vlastně žít v hypoxickém prostředí. A druhá ta populace v Indonésii, ty se naopak vydrží třeba 5 minut potápět pod vodou, což já nedokážu. A za to může stejný gen.
11: No ale že nám ti Denisované nevydrželi, když jsou takhle odolní.
12: Evidentně. Vydrželi tam, kde ty podmínky byly horší pro ty druhý linie, to znamená homo sapiens a neandertálec.
11: No, ale že mě je vlastně líto, že tady s náma nezůstali. To bylo zajímavé.
12: To je tak, jako to my si myslíme. Ale my jsme všichni taková jako mozaika. U nás taky může být 5 až 10% z neandertálců, nějaký procento z těch Denisovanů. Za to mimochodem byla udělena Nobelova cena před 5 lety.
11: Možná, že bych to, máte pravdu, no. Prostě oni jsou v té naší dědičné informaci.
12: Jsou skrytí. Jako někdo je víc neandertálec, někdo je víc homo sapiens, někdo je víc Denisovan. A díky tomu může žít ve vysokých horách nebo se potápět 10 minut pod vodou.
13: Já myslím, že tahle studie je dobrou ukázku také toho, proč stojí za to chránit přírodu. Protože nikdy nevíme, co nového objevíme a co může pomoct lidem. Co vlastně taková věc, jako je hypoxie, jako je nějaká mutace u kopytníka, který žije někde daleko, přitom může mít daleko sáhlý dopad na lidské zdraví a na lidskou medicínu.
11: Tak děti si budou se zájmem prohlížet jaka v zoologické zahradě?
12: Důležitá věc, která by měla zaznít, ta aplikace v medicíně, ta tady byla dřív, než vlastně tenhle gen byl vůbec popsán. Protože jedna ta varianta toho retinoidu, dihydroretinyl, se běžně používá právě na ty dermatitidy, protože on otvírá kanály kožní a umožní jiným aktivním substancím, třeba hydrokortizonu, pronikat do těch poškozených tkání. Používá se při léčbě nejrůznějších onemocnění a při vývojových problémech, takže my vlastně ty retinoidy používáme desítky let. Retinol nebo retinová kyselina byla poprvé popsaná v roce, myslím, 1903. Od té doby se vlastně intenzivně studuje. Víme, že je zahrnutá úplně ve všech procesech vývojových, ale pořád nevíme jak.
1: Zoolog Pavel Stopka. Celou laboratoř si můžete poslechnout už tuto sobotu po 10:00 dopoledne tady u nás na Plusu. Pak zůstane v podcastech a také na našem webu plus.rozhlas.cz. Moderuje je jako vždy Martina Mašková. A pokračujeme v dnešní Vědě Plus s datem 25. června. Zlepšit ochranu srnčích mláďat před senosečí by mohl nový letecký systém. Vyvíjí ho vědci z Jihočeské univerzity spolu s českým výrobcem létajících robotů Fly for Future. Dron s využitím termokamery a umělé inteligence dokáže monitorovat louky, vyhledat možný výskyt zvěře a naplánovat další postup bez zásahu člověka. Více už nám teď řekne Roman Bombálek z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Pěkný den.
14: Dobrý den.
1: V čem se nový autonomní systém liší od dronů s termokamerami, které už dnes při záchraně srnčat dobrovolníci používají?
14: Tak liší se právě v té samotné automatizaci. Protože v současné době každý dron potřebuje operátora, který nejenom ten dron řídí, ale také analyzuje snímaný obraz a určuje, kde se může ten kýžený objekt v tomto případě nacházet. Námi vyvíjený dron v podstatě si sám naplánuje optimální trasu pro nalétání kompletně celého pozemku. Určí vlastně na základě obrazu z termální kamery pomocí metod počítačového vidění oblasti zájmu, kde se nachází potenciální objekty. A poté na základě automatické analýzy RGB obrazu stanoví, o jaký objekt se jedná. Je to z toho důvodu, že těch objektů tam samozřejmě může být více. Nemusí to být srnče, může to být dospělá srna, může to být liška, zajíc, může to být i rozesátý kámen. A pokud se jedná o jiné zvíře než to srnče, tak v podstatě k tomu nemusíme přikládat žádnou větší pozornost, protože taková kočka se začkou snadno uteče. Zajíc také. Avšak to srnče nikoliv.
1: No a jak náročné je právě tu neuronovou síť naučit, aby spolehlivě rozlišovala, pohledala zvířata v různých podmínkách, právě v té vysoké trávě nebo i za různých teplot či světla, aby vždycky dokázala odlišit srnče od ostatních objektů v porostu?
14: No, tak toto je proces, který je velice náročný na vstupní data. Protože abychom vytvořili robustní systém, který dokáže spolehlivě odhalit srnče v různorodých podmínkách, tak do trénovacího datasetu, což je soubor předzpracovaných obrázků, na základě kterých je ta neuronová síť trénována, tak ty obrázky musí být dostatečně heterogenní. Musíme v něm vlastně postihnout všechny možné situace, které se nějakou pravděpodobností v těch daných podmínkách mohou vyskytnout. Tudíž dataset právě musí zahrnovat snímky z různých denních dob, z různého počasí, například zaslunečná či zaoblačná, z různých, v různém stavu porostu. A také je optimální, aby v tom datasetu se vyskytovaly i snímky z různé letové výšky, a posízené při různých teplotách okolí.
1: Tady je vlastně důležité říci, že ten váš výzkumný projekt může podpořit každý, kdo se věnuje nějakým způsobem záchraně srnčat před senosečí, když vám nazdílí vlastně videa ze záchrany. Jak pak tahle videa konkrétně pomůžou při vývoji systému?
14: Určitě nám tato videa pomohou. My tato videa v podstatě rozsekáme na jednotlivé obrázky, které nejprve zpracujeme v podstatě na nich ty jednotlivé objekty, nejprve manuálně označíme a zasadíme je k dalším snímkům do toho trénovacího datasetu. A čím více videí z různých lokací se nám povede získat, tak tím je vyšší šance na opravdu spolehlivý detekční model.
1: Máte nějaký odhad, kdy začnou takovéhle drony při senosečích pomáhat?
14: Tak v tuto chvíli jsme v polovině projektu, který je podpořený technologickou agenturou České republiky, a finální výstup bude hotový za rok a půl, na konci roku 2027.
1: Bylo by možné v budoucnu využívat podobné autonomní systémy jinak než při ochraně zvěře? To už jenom taková hypotetická otázka na závěr a můžete odpovědět jenom ve stručnosti.
14: Ano, určitě. Tento systém má poměrně široké využití, samozřejmě po určitých úpravách, po přetrénování těch detekčních algoritmů. V zemědělství by mohl být například použit pro kontrolu stavu plodin či pro odhalování škůdců, v lesnictví například pro detekci požárů nebo pro monitoring zdravotního stavu lesa. A z hlediska bezpečnostní infrastruktury by systém mohl být například použit pro kontrolu keramických izolátorů.
1: Tak toho využití se najde určitě hodně. Omlouvám se, že vám do toho vstupuju, ale už bohužel náš čas vypršel. Tolik Roman Bumbálek z katedry techniky a kybernetiky Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Naslyšenou.
14: Já vám děkuji, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Bylo 14 hodin, začíná Odpolední plus, kterým vás dnes provede Renata Kropáčková.
8: Český rozhlas plus.
1: Počasí se stává jedničkou zpravodajství. V neděli mají teploty i v Česku dosahovat až 40 stupňů, výjimečně i víc. Jaký by měl být pitný režim, aby tělu neublížil? Ode dneška je znovu možné žádat o podporu na renovaci a zateplení domu v rámci programu Nová zelená úsporám. Nízkopříjmové domácnosti dostanou dotaci, ostatní bezúroční úvěr. Jak postupovat? A přesně před 35 lety završily dva podpisy odsun sovětských vojsk Československa. Proč bylo stažení sovětské armády pro čerstvě demokratický stát tak důležité? To jsou tedy naše témata, která vám nabídneme v podrobněji. Nejprve ale jsou tu zprávy.
0: Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 160 lidí, dalších více než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste.
15: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrek ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
16: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
0: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop končí ve všech politických funkcích. Oznámil to na sociálních sítích poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů.
17: Dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat.
18: Oznámil Ondřej Prokop na svém Facebooku. Dřív uvedl, že si na 3 byty v Praze vydělal podnikáním a v majetkovém přiznání je neuvedl omylem. Na to, aby hnutí našlo nového lídra kandidátky do komunálních voleb, má ANO už jen pár dní. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš ho chce představit do konce června.
16: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu.
18: Jinak Prokopův konec nekomentoval. Ondřeje Prokopa už dřív pražští zastupitelé odvolali z čela kontrolního výboru a radní taky z dozorčí rady dopravního podniku. Marek Sedláček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika dnes po výslechu na ostravské pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu zadržela policie. Dvojice maskovaných detektivů ho z pouty na rukou odvedla do auta. Jan Wolf čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze a odmítá, že by v této kauze kohokoliv ovlivňoval. O návrhu na vazbu bude rozhodovat okresní soud v Ostravě, potvrdil to žalobce Radim Dragoun.
19: V tomto případě je dán důvod vazby, jedná se tady o takzvanou koluzní vazbu, což je situace, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
0: Více než 60 ruských regionů se potýká s nedostatkem pohonných hmot. Na anektovaném Krymu už ve volném prodeji nejsou vůbec. Krizi způsobily pokračující ukrajinské útoky na ruská ropná zařízení a infrastrukturu.
20: Podle záběru z ruských sociálních sítí ukrajinské nepilotované letouny zasáhly ropnou rafinérii v Ufě, v Baškortostánu asi 1200 kilometrů od ukrajinské hranice. Těsně za ní v Krasnodarském kraji Ruské federace po ukrajinském úderu hoří 3 obří zásobníky ropy. Ukrajinci vyslali bojové drony také na anektovaný Krym. V Sevastopolu a Simferopolu exploze neutichly celou noc. Energetické problémy má také Ukrajina. V Kyjevě a některých dalších V dalších městech už kvůli zvýšené spotřebě elektřiny zavedly pravidelné odstávky. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko v následujících dnech čeká pokračující vlna veder. Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Horko podle něj výrazně zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí i dehydratace. Komplikace se můžou objevit taky v dopravě, energetice a zemědělství. Už dnes teploty na většině území přesáhnou 31 stupňů Celsia. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna veder v dalších dnech ještě zesilovat.
21: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
0: Zároveň platí v Jihomoravském kraji až do odvolání výstraha před nebezpečím požárů. Ochlazení má přijít až v pondělí, kdy přes Česko přejde studená fronta. V souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku od neděle 212 lidí, vyplývá to z dat systému pro monitorování úmrtnosti. Španělsko v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. Průměrná teplota dosáhla okolo 28 stupňů. Uherské Hradiště vydalo zákaz zapalování svíček a jiné manipulace s otevřeným ohněm na pohřebištích města. Důvodem je možný vznik požáru kvůli horkému a suchému počasí. Zákaz platí až do odvolání, pokračuje mluvčí města Jan Pášma.
2: Vzhledem k horkému počasí si dovolujeme obyvatele i návštěvníky Uherského Hradiště upozornit na riziko vzniku požáru i v dalších lokalitách ve městě. Žádáme veřejnost o zvýšenou pozornost a opatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm, ať už ve městě samotném, anebo také v přírodě.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Tasov počítejte s kolonou kamionů z kilometru 156 a pokračuje nesouvisle do omezení v Brně. Osobními auty projedete rychleji, zpomalíte až za sjezdem na Rosice na kilometru 179. Na silnici 3 před odbočkou na čtyřkoli stojí dlouhé kolony v obou směrech kvůli nehodě nákladního auta. Ovšem v koloně se jedno z vozidel začalo otáčet a střetlo se s protijedoucí motorkou. U Mirošovice na 1,5 kilometru je teď zastavený provoz. Na silnici 3 z D1, pokud možno nesjíždějte z Prahy, se dáte po staré Benešovské silnici 603. A na Pražském okruhu je stále obousměrně silný provoz před Ořechem. Směrem na letiště se jede pomalu od Lochkova z 15. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, místy přechodně polojasné, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách měří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
1: A to 8 minut po 14. hodině. Od mikrofonu zdraví ještě jednou Renata Kropáčková. V tom současném horku to určitě slyšíte ze všech stran. Nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní. Jenže věděli jste, že i nadměrné pití vody může tělu oblížit? V krajních případech hrozí třeba otok mozku nebo srdeční selhání. A o tom, kde je tedy ta správná hranice a kolik tekutin bychom měli v létě vypít, si teď řekneme s Michaelou Bacílkovou z domácí redakce. Dobrý den.
22: Dobrý den.
1: V posledních dnech je opravdu velké horko. O víkendu navíc mají teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Řekněme tedy na úvod, kolik tekutin bychom v takovém počasí měli za ten den vypít.
22: U dospělého člověka je to kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně 2 až 2,5 litru. Záleží ale i na váze a výšce, pokračuje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
23: To znamená, protože máme větší tělesný povrch, více ztrácíme a více tedy musíme také popít, a když je ten člověk vysoký, že jo, tak samozřejmě je to o trošku víc.
22: Malé děti by samozřejmě měly vypít méně než dospělí, v létě zhruba 1,5 až 2 litry. Důležité je ale taky to, co pijeme. Ideálně by to podle Štolfy měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje.
1: Asi každý možná už zažil, co způsobí nedostatečné množství tekutin, bolest hlavy, únava nebo kolaps. Už jsme ale řekli, že nám může ublížit taky to nadměrné pití vody, a to mě zaujalo, z jakého důvodu.
22: Tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat a naředí se tak i minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů a mozku. Lidé pak můžou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci, taky bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy, říká Štolfa.
23: Málo kdy se to samozřejmě stane, protože jen málo kdo dokáže vypít těch tekutin tolik, aby si přivodil tento stav, ale je to na bázi právě toho, abychom nenařadili to naše vnitřní prostředí do těch nefyziologických mezí.
22: Zdravotní problémy podle něj hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
1: A jak tedy poznáme, že pijeme správné množství vody?
22: Kromě toho, že si budeme pitný režim hlídat, to může napovědět i barva moči. Pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
3: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy. A jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
22: Právě i ledviny může špatný pitný režim poškodit, jenže ledviny většinou nebolí a proto se případné onemocnění často projeví až v pozdější fázi.
1: Připomeňme ještě na závěr, pro koho je dodržování pitného režimu v létě zvláště důležité.
22: Jsou to hlavně seniori a děti. Co dělat, pokud jsme v blízkosti člověka, kterému se v horku udělá špatně, popisuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
4: Je potřeba se přesunout ideálně do stínu nebo do klimatizovaného prostoru, doplnit ty vlažné tekutiny a přiložit chladný obklad na čelo nebo na zátylek. Následně je vhodné dodržovat klidový režim. Zároveň pokud se dostaví pocit na omdlení, je důležité si sednout nebo případně lehnout.
22: Když ale vidíme, že je někdo v bezvědomí, je třeba mu jen dvěma prsty pod bradou zaklonit hlavu, aby mohl dýchat a zavolat záchrannou službu. Totéž platí, jestli má on nebo i my silné bolesti na hrudi, křeče nebo nemůže dýchat. Co se zatím týká června, kvůli horku praští záchranáři vyjeli podle Kirsek asi 130 případům. Jen za včerejšek to bylo kolem 50 výjezdů. Loni ve stejném období to přitom bylo dohromady jen asi 14 zásahů. Jak už jsme řekli, o víkendu může být i 40 stupňů. Lidé by tak pitný režim a pobyt na přímém slunci rozhodně neměli podceňovat.
1: Doporučení od Michaely Bacílkové z domácí redakce si určitě vezmeme k srdci. Děkujeme, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
1: Vysoké teploty nejvíce ohrožují seniory a nemocné lidi. V pobytových službách se proto na horka připravují a klientům upravují denní režim. Někde mohou využít klimatizace a ochlazování prostor. Jinde se musí spolehnout jen na zastínění a třeba právě hlídání pitného režimu. Jak moc je situace pro domovy seniorů ve spojitosti s horkem náročná? Teď probereme s Vladimírem Vopelkou z Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Jaká mimořádná opatření domovy pro seniory přijímají v těchto horkých dnech?
6: Tak neřekl bych, že jsou to mimořádná opatření, protože zvlášť seniori vyžadují ten pitný režim mít sledovaný pravidelně po celý rok. Samozřejmě u těch extrémních teplot se doporučuje a nabízí podstatně víc tekutin. Jsou tam bezplatné vlastně automaty na ochucené, neochucené, neperlivé, perlivé vody, neslazený čaj a tak dále. U nás například v Litvínově díky osvícenosti zřizovatelím, že Ústecký kraj, už 2 roky máme klimatizovaný každý pokoj v domově pro seniory, takže ta situace je snazší. Je potřeba zdůraznit taky edukaci i personálu, to znamená správné větrání pouze ráno, potom zatemnit a tak dále. Většina pokojů má balkony otočené na jih, takže tam to samozřejmě svádí k tomu, aby to slunce a to teplo se pouštělo těch pokojů. Takže my dodržujeme pitný režim, snažíme se to jako nabízet těm klientům a přesvědčovat je, aby vypili. Je to po celý rok. V těch horkách je to samozřejmě daleko častější. Hmm.
1: Takže se těch nadcházejících veder až 40 v neděli nebojte?
6: Nebojíme. Dneska jsme měli radu obyvatel a tam se všichni pochvalovali, jak jim fungují ty klimatizace, protože už to mají vyzkoušený z loňského roka, kde byla premiéra, takže jsem byl i spokojen. Samozřejmě zdravotní sestry opět nabádají vždycky každého píte, protože dehydratace je někdy způsobená nemocí, nějakým postižením a vlastně, takže máme případy samozřejmě těch motolic a takových různých lehkých mdlob, ale to je vždy, je to jedno, jestli je to v lednu nebo v srpnu, takže u nás se těch veder nebojíme, ale samozřejmě musíme být opatrní.
1: Ty případy třeba dehydratací, kolapsy nebo převozy do nemocnic, tedy během vlny veder nijak zvlášť neřešíte ve větším množství, nebo jak časté je to teď?
6: Ale neumím říct, jestli není to výrazně větší množství. Není, protože dehydratace, která potřebuje zavolání prostě rychlé lékařské pomoci a odvoz například nebo zásah záchranky, tak vlastně to je výjimečné, protože zdravotnický personál si s těma stavama poradí běžně během celého roku a na to jsme těch zdravotních sester tu máme přes 20, takže to jsou stavy běžně zvládnutelné.
1: Tak vy jste zmiňoval i právě třeba ty klimatizace na pokojích, má takovýhle luxus v uvozovkách každý provozovatel nebo poskytovatel sociálních služeb, domovy pro seniory a také v České republice?
6: Ale nemám žádnou analýzu, žádné statistiky, ale nemyslím si to. Protože nechci zabíhat do jiného tématu, jako je financování sociálních služeb.
1: Ale ono to s tím souvisí asi jistě, že?
6: Právě to s tím velmi souvisí, protože v letošním roce přes 70% dostalo menší dotaci než v roce minulém díky rozpočtovému provizoriu. Si na tom mnozí museli půjčit u bank, dostali peníze až v květnu, tu hlavní část, to znamená, to jsou investiční prostředky a nemyslím si, že zařízení si na to je schopno vydělat a zřizovatelem ne vždy je kraj, který má větší prostředky, ne vždy je to velká obec nebo velké město, jsou to mnohdy i soukromí poskytovatelé, to znamená, u těch novějších staveb věřím, že je na to pamatováno, ale vůbec si nemyslím, že ve většině jsou klimatizace.
1: Právě když jste mluvilo o těch, dejme tomu, nově postavených, jsou proto nějaké standardy s ohledem na klimatickou změnu, že prostě těch vln veder budeme zažívat v budoucnu více, aby to už bylo automaticky součástí, dejme tomu aspoň těch nových domovů pro seniory, klimatizace a další stavební prvky, které vedou k ochlazování?
6: Ne, nemyslím si to, že to je předepsáno, to určitě ne, protože nemyslím si to, že ty normy zasahují až do takového detailu.
1: A neměly by?
6: Tak měli by, ale bavíme se o tom, že ve Francii od roku 2007 jsou zakázány jiné než jednolůžkové pokoje, že? A tady u nás klienti někde ještě přebývají ve 4 až 5 lůžkových pokojích, některé jsou i průchozí, pořád, no nemáme daný celý do pořádku v republice. Takže dvoulůžkový pokoj se zdá být standardem, i když klienti vyžadují většinou jednolůžkové pokoje. Takže, ale na to zase není prostor, není tolik míst, aby se museli omezit kapacity. Je to běh na dlouhou trať, ale když se s tím nezačalo před 20 lety, tak teď to samozřejmě budeme dohánět. Pořád jsme 20 let pozadu.
1: Ano. No a co taková opatření? Teď jsem četla, že ve Švýcarsku otevírají pro seniory klimatizované kinosály, že jim pustí film a pomohou tak přečkat část horkého dne, třeba to nejhorší. Co takovýhle nápad, který by vlastně možná nestál tolik jako nějaká mimořádná opatření?
6: To je daleko jednodušší, protože my máme třeba jídelnu, kde máme klimatizační jednotku a tady se ráno pustí, dobře se vyvětrá, zatemní, tak ta jedna klimatizační jednotka tam udělá krásný prostředí, protože to je jedna. Ale teď si vemte, že tam máte, já nevím, 150 klientů, máte je na více jak 100 pokojů a do každého pokoje musíte dát jednotku. Ty musíte svést do obrovských centrálních chladicích aparatur, které jsou na boku budovy. To jsou úplně jiný peníze, než vychladit jeden kinosálek. No. To jsou nápady dobré, které si myslím, že většina dělá, protože to de facto stojí pouze jednotku. Jsou to v řádech úplně jiné peníze. A je to stejně příjemné pro ty lidi, že mají aspoň jednu místnost, kde kam jít, no, samozřejmě.
1: Tolik Vladimír Vopelka, viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a vede také domovy sociálních služeb v Litvínově. Děkuju moc krát, naslyšenou.
6: Já taky děkuju, nashledanou.
1: 14 hodin 19 minut, jenom krátce k ekonomickým informacím. O zapojení do rozvoje a výstavby modulárních reaktorů projevilo zájem přes 60 českých firm, uvedla Hospodářská komora. Investoři jim dnes představili podmínky. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka bude v létě uzavřena smlouva o zahájení projektu modulárního reaktoru v Dětmarovicích a další reaktor se připravuje v Temelíně. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět 5,6 kilometrů obchvatu Plas na severu Plzeňska za 763 milionů. Hotový bude v září 2028. Most na trase za 571 milionů už se staví. A cena zlata, která se propadla na nejnižší úroveň od loňského listopadu, by se podle analytiků měla stabilizovat a ve zbytku letošního roku spíše růst. Nová zelená úsporám je oficiálně zpět. Od dnešních 10 hodin Státní fond životního prostředí znovu přijímá žádosti o podporu. Majitelé rodinných domů můžou žádat až o 2 miliony korun formou bezúročného úvěru na komplexní rekonstrukci, včetně zateplení, výměny kotle nebo instalace fotovoltaiky. Nízkopříjmové domácnosti můžou navíc získat dotaci. Podrobnosti probereme s Terezou Klubnou z ekonomické redakce. Vítej.
7: Hezké odpoledne.
1: Co je v tom novém dotačním programu Nová zelená úsporám nově jinak?
7: Tak hlavně to, že už to není primárně dotační program. Většina žadatelů má nově nárok jenom na bezúročný úvěr a stát jim proplatí jenom poplatky a úroky. Na přímou dotaci dosáhnou nově v programu Nová zelená úsporám Light jenom domácnosti s nižšími příjmy. Na konkrétním příkladu to před spuštěním programu ilustroval ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
9: Si vypůjčíte 1 milion korun a my z našeho fondu vám zaplatíme těch 557 967 korun. My za vás budeme hradit veškeré vzniklé náklady navíc.
7: Nízkopříjmová domácnost má možnost získat na komplexní renovaci maximálně 400 tisíc korun. K tomu navíc stát proplatí veškeré poplatky a úroky z té půjčky.
1: Jak mají postupovat lidé, kteří chtějí dotaci získat?
7: Tak na webu novazelenauspornam.cz si mají najít nejbližšího energetického poradce, který je bezplatně provede celým procesem na plánování renovace a vyřízení dotace. Ten ověří, že zájemce splňuje podmínky pro získání zálohové dotace, poradí jim, jaká úsporná opatření mají udělat, zajistí jim zdarma renovační pás a následně pomůže i s podáním žádosti a doložením provedené renovace. Jak jsou definované takzvané zranitelné domácnosti, pro které jsou dotace určené, to nám popsal nedávno ve Velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman z ANO.
10: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
7: Hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu je asi 25 tisíc korun, v pátém decilu je to pak 31 tisíc korun. Domácnosti s vyššími příjmy mají z nové zelené úsporám nárok jen na bezúročné úvěry.
1: No a jaké podklady musí dodat ti právě, kdo požádají o bezúročný úvěr?
7: Kvůli státní podpoře při částečné renovaci domu musí doložit hlavně ten renovační pas. Ten jim opět obstará energetický poradce nové zelené úsporám. S ním si domluví návštěvu domu, který hodlají renovovat a následně jim dá doporučení. Těmi se ovšem následně nemusí vůbec řídit. Náklady na renovační pas stát částečně zadotuje a to maximálně 5000 korunami. No a pokud chce někdo žádat o úvěr na komplexní renovaci, bude místo renovačního pasu muset doložit dva průkazy energetické náročnosti budovy před rekonstrukcí a předpokládaný stav po ní.
1: Dokdy nejdéle je potřeba o podporu zažádat, aby peníze vůbec přišli nebo kdy mají přijít?
7: Příjem žádostí skončí 31. října. Do programu je třeba se hlásit elektronicky, a to na portálu Státního fondu životního prostředí, do kterého se žadatel přihlásí elektronickou identitou. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů tam je to 750 tisíc na byt. A ještě dodám, že program Nová zelená úsporám funguje už od roku 2009 a celkem ho už využilo asi 600 tisíc českých domácností.
1: Tolik Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Děkuji, naslyšenou.
7: Já taky a hezký den.
1: 14 hodin 24 minut. V případě zásahu do veřejnoprávních médií hrozí podle prezidenta Petra Pavla to, že se propadnou do bezvýznamnosti. To by podle něj byla ale nevratná škoda. Prezident to řekl v projevu na Valném shromáždění Evropské vysílací unie, která se koná v Praze. Přímo z místa se teď hlásí náš redaktor Jakub Lucký. Vítej, Jakube, a hned se ptám, co dalšího ještě prezident Petr Pavel řekl.
13: Dobrý den, prezident Petr Pavel mluvil o české situaci, mluvil o tom, že Česko je na křižovatce, pokud je osud českých veřejnoprávních médií, a ty on vnímá velmi pozitivně.
24: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
13: Český rozhlas a Česká televize jsou podle ní mimo jiné uchovavatelem emocí a zážitků národa. Mluvil o těch pozitivních, jako například vítězství v Naganu, nebo o těch negativních, sovětská okupace v roce 1968. Prezident Petr Pavel taky uvedl, že chce podpořit, aby občané lépe rozuměli tomu, k čemu jsou veřejnoprávní média dobrá. Kroky různých vlád, a tady tedy nutno říct, že nemluvil přímo o Česku, podle něj mohou vést právě k tomu, co jsme říkali, že se veřejnoprávní média propadnou do té bezvýznamnosti, což by podle něj byla chyba.
1: Vysvětlil prezident, proč jsou podle něj veřejnoprávní média důležitá?
13: O tom on mluvil docela důkladně, jsou pro všechny, nejenom tedy pro ty, co platí. On mluvil třeba i o sportu, že to nemá být jenom tak, že bohatí si zaplatí za to, že se mohou dívat na sport, ale má to být něco, co je dostupné pro všechny. Pak mluvil taky o tom, že veřejnoprávní média jsou kulturní instituce, které vytváří jisté standardy v kultuře a jejich úpadek dopadne potom na kulturu jako celek, protože ty standardy se budou měnit. On mluvil o mezinárodních korporacích a právě to, že veřejnoprávní média jsou lokální, je podle prezidenta Petra Pavla důležité vzhledem k tlaku mezinárodních korporací.
24: Veřejnoprávní média dnes nesoutěží jen s tradičními mediálními organizacemi. Stále více soupeří s nadnárodními digitálními platformami, jejichž algoritmy určují, které informace uvidíme a které zůstanou neviditelné. Evropská demokracie potřebuje silné a nezávislé instituce, které dokážou vyrábět obsah odpovídající zájmům veřejnosti a nejen zájmům komerčním.
13: Takováto média jsou podle něj potřeba dnes víc než jindy, právě kvůli odolnosti vůči dezinformacím nebo třeba kvůli krizovému informování.
1: Fungování v krizových situacích, na to se vlastně připravuje i Český rozhlas. Jak důležité téma je to pro Evropskou vysílací unii?
13: No vlastně docela důležité, ona EBU, Evropská vysílací unie, je platforma pro výměnu zkušeností a Český rozhlas v tomhle ohledu právě teď nově navazuje další vztahy. Včera se podepisovalo memorandum se Suspilné Ukrajin s ukrajinským rozhlasem, který právě má velké zkušenosti při práci v různých velmi stížených podmínkách, ať už válečných, nebo třeba pokud je o výpadky elektřiny. A Český rozhlas má 23 krizových scénářů, na které se připravuje, ale nejsme zdaleka jediní. Švédský rozhlas Sveriges Radio právě u Suspilné Ukrajin se byl inspirovat a výrazně přepracoval plány na základě těch praktických zkušeností jejich.
1: To byl tedy Jakub Lucký přímo z Valného shromáždění Evropské vysílací unie, které se koná v Praze. Děkujeme mockrát za tvůj referát nebo za tvé informace. Měj se hezky, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
1: Teď je 14 hodin 27,5 minuty. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června 1991. Generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Sám Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
11: Podpisem protokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa byl dnes fakticky završen odchod jednotek, které u nás pobývaly téměř 23 let.
12: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
14: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho, ale dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
12: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
15: Konečně, dla mě lično i tím bolí dla mojich podčinených.
14: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
12: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
17: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit to nebahu kapitou našich dějin.
12: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
8: Ten datum je strašně důležitý, že se tam podařilo takhle rychle vyjednat ten odchod a zaplať pámu, že ta armáda odešla v takhle zrychleném čase, protože všichni říkají, když se jak to bylo dohodnutý, jako padnul Sovětský svaz, brzo a všechno. A jo, to není pravda, jakmile máte na území prostě takhle velký okupační jednotky, tak nikdy nevíte, co se může stát. A zaplať pámu, když někdo říká, 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovat, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
12: Generál Eduard Vorobjov se stal velitelem střední skupiny vojsk v Československu v roce 1987 a definitivně opustil naše území jako poslední voják 2 dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Bylo 14 hodin 30 minut a zprávy přináší Martin Matějka.
5: Český rozhlas Plus.
0: Při 2 silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 164 lidí, přes 900 dalších je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze. Podle americké geologické služby může obětí být mnohem víc. A podle agentury Reuters není venezuelská ropná infrastruktura poškozená. Města ale podle prezidentky Rodriguezové hlásí škody na infrastruktuře. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit na to. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, která ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání Fankaře je totiž už zítra a vládní politici rozhodnutí kritizují. Opozice ho vítá. V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet poté, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Alexandr Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku a jeho energetické infrastruktuře. Reaguje tím na každodenní ruské údery na svém území. Lidé můžou od dneška znovu podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám. V nové verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro domácnosti s nízkými příjmy. Žádosti můžou zájemci podávat do října. Konce

0: dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat, o víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují před tím odborníci. Praktický lékař Josef Štolfa ale varuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně, u dětí asi 1,5 až 2 litry. A od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz kamionů. Před Brnem se tvoří kolona. Poprvé se zastavují u Velké Býteše na kilometru 162. Levý pruh je průjezdný podstatně rychleji. Na silnici 3 Praha Budějovice jsou stále komplikace po dvou nehodách u Čtyřkol a Mirošovic. U Mirošovic je silnice teď neprůjezdná. Dá se to objíždět z Prahy i opačně po silnici 603 přes Poříčí nad Sázavou, případně z dálnice D1 přes přestavky u Čerčan. Na Pražském okruhu je stále obousměrně silný provoz před Ořechem. Směrem na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru. Zdržení asi 10 minut. Ve směru na D1 je fronta od dálnice D5 na 20 minut. Ucpává se také příjezd po D5, tam stojí kamiony už z 8. kilometru. V Praze v Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Čakovice se podařilo odklidit následky nehody. Už se jede třemi pruhy, ovšem kolony z Belské i Novopatské jsou zatím dlouhé. Pomalu se jede z Hloubětína i od sjezdu na Satalice. Zpoždění kleslo ke 20 minutám. A na východní části okruhu trvá silný provoz od D11 k Průmyslové, je to na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné, místy přechodně polojasné, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na severovýchodě měří kolem 30, na horách 25, noc bude jasná, ochladí se na 20 až 15 stupňů, v údolích místy na 13, na horách naměří kolem 16 a zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
1: Odhady jsou neúprosné. Moravskoslezský kraj se bude dál postupně vylidňovat. Podle statistiků může do 50 let ubýt asi třetina obyvatel. Odcházejí za pracovními příležitostmi, vzděláním nebo kvůli nedostatečné infrastruktuře. Je ještě možné trend vylidňování Moravskoslezského kraje zvrátit? A pokud ano, co je potřeba pro to udělat? Jaká odpovědnost je na státu nebo na samosprávách? A jakou roli může sehrát soukromý sektor?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty tady na festivalu Slunovrat v Opavě jsou předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek. Dobrý den.
3: Dobrý večer.
1: A sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek. Dobrý den i vám.
4: Dobrý večer.
1: Pánové, je ještě možné zásadním způsobem zvrátit ten trend, který jsem zmínil na úvod, že se Moravskoslezský kraj postupně, ale jistě vylidňuje, pane Kolku?
3: Ten trend je dlouhodobějšího charakteru a je spojen víceméně s přechodem a s transformací toho regionu, s útlumem těžby černého uhlí, se snížením výroby v hutních závodech a se snížením produkce v továrnách těžkého strojírenství. Ten trend ne, že je možnost vrátit, on se musí zvrátit. Jo? Nemůžeme dospět k tomu, že dojdeme k tak absurdnímu číslu, že se ten region vylidní. Je třeba dělat všechno pro to, aby se to nestalo a myslím si, že současné vedení kraje už pro to dělá dost a tu imidž toho Moravskoslezského kraje mění. Víme sami, že se tady dělají celkem populární a celonárodní festivaly, dělají se tady různé akce, aby se zatraktivnil ten region. Vysoké školy, které tady jsou, tak zatraktivňují studia, snaží se nalákat studenty už od základních škol k tomu, aby žáci zůstávali tady na technických školách a absolvovali potom naši majoritní vysokou školu Baňskou

0: technickou univerzitu, která má majoritní a dominantní postavení mezi vysokými školami v regionu. Tak. K tomu...
1: A budeme mít prostor to rozebrat v té následující půlhodince. Na úvod vám děkuju, pane Matoušku, tak z té odpovědi, co jsme teď slyšeli, tak by se zdálo, že ten trend vylidňování Moravskoslezského kraje už se mění. Vidíte to stejně, že tedy se podaří odvrátit tu predikci, kdyby z kraje odešla až třetina lidí v 50 letech?
2: Tak ona, jedna věc je změna počtu obyvatel, která klesá v Moravskoslezském kraji jako celku, ale třeba v 20% obyvatel kraje žije v obcích, kde ten počet obyvatel naopak roste, takže tady vlastně ten kraj není úplně jednolitý, ale to, co je třeba zajímavé, je to, že přestože počet obyvatel klesá, tak vlastně naprostá většina, jestli 90% obyvatel kraje žije v obcích, kde naopak třeba mezi lety 2011-2021 vzrostl počet obydlených bytů. To znamená, počet obyvatel klesá, ale počet domácností roste. Roste tedy potřeba bydlení a ty města, která se z pohledu čistě počtu obyvatel vlastně zmenšují, tak ale fyzicky rostou, protože se tam staví více bytů pro vlastně stále menší v průměru domácnosti. A takže to, že vlastně se ten kraj vlastně vylidňuje, tak nutně neznamená, že vlastně se tady také nutně bude zhoršovat kvalita života. Jinak obecně jako demografické trendy jsou poměrně dobře prognozovatelné na větších územních celcích, to znamená za úrovni Evropy nebo státu nebo planety, tam jak si víme poměrně přesně, co se bude v dalších desetiletích dít. U těch menších jednotek jako kraje nebo obce, tak tam ten prostor pro to ovlivnění je přece jenom větší.
1: Pane Kolku, vy jste to tady před chviličkou podal tak, že ten trend vylidňování se musí zvrátit a že už se to děje. Teď jsme tady od pana Matouška, jakožto od sociálního geografa, slyšeli, že s ubýváním obyvatel nutně nemusí souviset zhoršování kvality života. Co vy na to?
0: Tady o zhoršování kvality života nebyla až taková diskuze. Já jsem říkal k tomu tématu, že je třeba zastavit nějakým způsobem to vylidňování, nebo že se musí zvrátit ten trend vylidňování toho kraje a je třeba ho zatraktivnit. A musíme samozřejmě nahradit ty pracovní příležitosti, které nám vzal útlum těžby, útlum těžkého rojstrojenství, útlumení výroby v hutních závodech a na to navazané další menší a střední firmy. Takže tady neustále je třeba apelovat na to a hledat strategického investora a někoho, kdo by tady investoval, rozjel nějakou produkci, výrobu, ale s přidanou hodnotou. Ne montovnu, ne nějaké logistické centra, ne žádné sklady. Jo.
1: Co třeba Gigafactory, která původně měla vzniknout v asi hodinu vzdálené Dolní Lutyni původně, ale teď se zdá, že nevznikne?
0: Vždycky ta strategická investice, která je, se musí dobře vykomunikovat. A to je ten problém. Když se hodně vykomunikuje, rozumně postaví se rozumná argumentace pro a proti, jsou rozumné kompenzace pro ty, které to ovlivní, protože každý příchod, každého investora, každá stavba, každý energetický zdroj vždycky vyvolá nějakou nevoli, zhoršení životního prostředí, zhoršení vizualizace daného kraje, snížení třeba ceny nemovitostí, které jsou blízko toho a jsou ovlivněné. Ale rozumná argumentace, stále kompenzace, ne jednorázové, ale stále kompenzace pro danou lokalitu, že jsou například snížením ceny energií, nebo sjezdem z dálnice, nebo rozvojem infrastruktury.
1: Zkrátka nějakými dalšího, benefity pro místní. Když zůstaneme u tohoto konkrétního příkladu, který vlastně zaujal lidi nejenom tady v Moravskoslezském kraji, ale vlastně po celé republice, u toho příkladu Gigafactory, která měla vzniknout v Dolní Lutyni a nakonec z ní sešlo, tak je tohle ten typ investice a ten typ projektu, který může lidi v kraji udržet, anebo ne, pane Matoušku?
2: Gigafactory je vlastně výroba, která není úplně high-tech, nepotřebuje velké množství vysokoškoláků, je to v podstatě nějaká výroba pro lidi s nějakou nižší, maximálně střední kvalifikací.
1: Ale nicméně je to výroba s určitou přidanou hodnotou,
2: je to určitě výroba potřebná a navázaná právě na ty další řetězce, třeba v automobilovém průmyslu, kde už ta přidaná hodnota v Česku vzniká, právě protože tady jsou ti finální producenti, ty značky, které pak třeba mají některé z nich i výzkum a vývoj, ne tedy tolik v Moravskoslezském kraji. Takže ta investice v nějakém širším regionálním kontextu smysl má. Pak je samozřejmě otázka vlastně té lokalizace a otázka právě jasnosti a srozumitelnosti těch kompenzací. Když se vlastně podíváme konkrétně na tu gigafactory, na to, jak velký by to byl areál, kolik by tam bylo vlastně zaměstnáno lidí a podíváme se na to, jak vlastně současný český systém financování obcí by tam vlastně umožnil té obci z toho získat nějaké reálné prostředky, tak Dolní Vutyně by z toho získala nějaké jednotky milionů ročně, a to i kdyby vlastně na maximum zvýšila daň z nemovitosti, což je vlastně jediná daň, se kterou ta obec může. No a když se podívám, že ta obec teďka má nějaké rozpočet v řádu stovky milionů, tak když dostane vlastně jednotky procent navíc a zároveň tam dostane jaksi největší investici široko daleko za spoustu let, no tak jako se vlastně tak trošku nedivím, že já bych taky jako si nevzal jako několika násobek práce za 3% bonus platu. A to je v podstatě ten jedna z těch slabin při spolupráci obcí, krajů, investorů, státu, vlastně to rozdělení přínosů té investice a takto, aby ten mechanismus byl jasný, předvídatelný, dlouhodobě nastavený a nestálo to na tom, že se vlastně náročně bude u každé jednotlivé investice vyjednávat, co kdo dá stát, co dá stát, co dá kraj, co dá ten investor, ale aby byl nějaký jasný systém, který by mohl fungovat vlastně nezávisle a který by vlastně pak pomohl každé investici a každé obci, protože by to bylo předvídatelné pro všechny.
1: Ať tady nezůstaneme u jednoho konkrétního příkladu, pokusme se tu naší diskusi na moment zobecnit. Je jasné, že Moravskoslezský kraj prochází transformací jakožto region, který byl velmi spojený s těžkým průmyslem, který byl spojený s uhlím. Jak se zatím z vašeho pohledu ta transformace daří, pane Kolku?
0: V žádném případě to není běh na krátkou trať, je to na další dobu. Postupným a rozumným snižováním, bych řekl, to produkce, to těžké strojírenství a těžby uhlí a výroby oceli, se musí dostat do regionu vhodný velký strategický investor, který pohltí a bude nebo naakumuluje do sebe ty počty zaměstnanců, které byly v těch velkých firmách. To nejsou jednotky, desítky, stovky, to jsou tisíce lidí.
1: Promiňte, už jste po druhé řekl, že potřebuje kraj toho velkého strategického investora, ale kdo ho má zařídit? Stát nebo kraj?
0: Musíte mít připravené území, abyste mohli někomu něco nabídnout. To znamená, buď to musíte udělat na té lokalitě, která je dneska jakoby takzvaně utlumená, je v likvidaci, musíte nachystat lokalitu, musíte ji zasíťovat, musíte ji přizpůsobit dnešnímu trendu výstavby nových průmyslových závodů a pak můžete teprve jednat s někým, kdo by tady šel a za jakých podmínek by tady šel. Musí být na to vhodné investiční pobídky, musí být na to kapacita energetická a tak dále.
1: Ale když se vrátím k té mojí původní otázce, tak z vašeho pohledu tedy zatím ta transformace se spíš daří?
0: Tak ona je v počátcích, že? To jako oni se hodně mluví, ale výsledky hmatatelné, že by byly, až tak nejsou. Ono jsou, dejme tomu v té, jak bych řekl, je Moravskoslezské inovační centrum, které spolupracuje dneska s vysokými školami, s podnikateli, s jednotlivci, umožňuje realizaci startupů, spojených dneska studentských jakoby, projektů s realizátory v rámci průmyslové výroby, průmyslových podniků a zaměstnavatelů. Ale tady toto všechno jsou jednotky, desítky jako zaměstnanců to tvoří. Potřebujeme opravdu někoho, kdo tady přijde s nějakým větším zaměstnaneckým potenciálem a na to se navážou malé a střední firmy, které jim budou dělat outsourcing, budou pro ty zaměstnance zajišťovat tady v té oblasti terciální sféry tu volnočasovou aktivitu, ty služby a tady prostě tu atmosféru, aby to bylo jako celek.
1: Pane Matoušku, z vašeho pohledu, jak se zatím daří transformace Moravskoslezského kraje?
2: Tak stát už od roku 92 vymezuje prioritní regiony pro regionální politiku, to znamená ta území, jejíž rozvoj má problémy na základě indikátorů nezaměstnanosti, tam, kde není bytová výstavba. A když se podíváme, jak vlastně různé části Moravskoslezského kraje byly nebo nebyly zařazovány mezi tyto prioritní oblasti, tak V Moravskoslezském kraji máme město jako Opavu, která tam nikdy nebyla zařazena. Prostě Opava nikdy nebyla vlastně v kontextu Česka tím regionem, který by nějakým způsobem zaostával tak, až by stát řekl, to je území, kterému bychom měli z pozice státu pomáhat. A pak máme vlastně docela velkou část vlastně...
1: Pardon, ale zároveň, když jsme tady úvodem mluvili o vylidňování, tak Opava je docela dobrým příkladem tohoto trendu, protože za posledních 30 let ubyla zhruba šestina obyvatel?
2: Ano, ubyla, ale jaký pokles počtu obyvatel se týká obcí, ve kterých žije asi 45% obyvatel Česka. Takže vlastně tady v Česku je polovina obyvatel v obcích, kde počet obyvatel roste, a druhá polovina je vlastně druhá polovina Česka jsou tvoří obce, kde počet obyvatel klesá. A to, že vlastně klesá počet obyvatel a klesá nějakým způsobem pozvolna, tak v podstatě je něco, s čím se to území vyrovná. Ale vlastně pro ten pokles obyvatel může být vlastně problematický spíše v kombinaci třeba s nezaměstnaností, s dlouhodobou nezaměstnaností, se ztrátou nějakých lépe placených pracovních příležitostí a podobně. A tady naopak vlastně Moravskoslezský kraj má část území vlastně na svém jihovýchodě, Frýdek, Místek, Nový Jičín, Kopřivnice a další, kde vlastně kombinací sice klopotné, ale nakonec vlastně úspěšné transformace těch podniků, které tam byly, nebo nových investic třeba do automobilového průmyslu, tak to jsou území, která před nějakými 25 a 20 lety byla jako na té mapě prioritní území, taková ta červená, ano, tam stát říkal, tam jsou ty problémy, no a v posledních 10 letech už tam na té mapě nejsou, takže jsou to prostě území, která se v podstatě zvedla a už se víceméně z pohledu státu už jsou na tom, jak se relativně normálně, průměrně, vlastně nejsou to ta území, kterým by se měla věnovat speciální pozornost. No a pak jsou tady samozřejmě nějaké části Moravskoslezského kraje, které v podstatě na tom seznamu prioritních regionů zůstávají vlastně celých těch téměř 30 let. A tam se ještě ten úspěšnější rozvoj nepodařilo nastartovat.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady na festivalu Slunovrat v Opavě jsou sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A vracíme se k vám, pane Kolku. Co je potřeba udělat pro to, aby z kraje neodcházeli především mladí? Což je taky něco, o čem celkem jednoznačně svědčí ty statistiky. Z těch odcházejících lidí to jsou z poloviny mladí lidé, nejčastěji rodáci ve věku od 19 do 40 let. Předpokládám, že to je dost problém, zvlášť pro firmy, které vy tady dneska v té diskusi reprezentujete.
0: Hlavně musíme těm mladým tady nabídnout práci, nabídnout atraktivní, kvalitní a dostupné bydlení a jakoby volnočasové vyžití. To znamená kultura, sport, volnočasové aktivity. Dnešní myšlení, nebo té generace, o které jste hovořil, je diametrálně odlišné od toho, na co jsme byli my zvyklí jako naše generace, když jsme studovali. Takže trošičku je třeba i změnit to myšlení, přizpůsobit ten trend tomu vývoji těch dnešních mladých dětí, studentů a té dnešní nastupující generace. To znamená, kvalita bydlení a standardy bydlení, které dneska jsou požadovány, jsou za těch 40 let, kdy tady ta bytová výstavba ve velkém probíhala, diametrálně odlišné a je to v pořádku. Studium na středních a vysokých školách to se taky mění svými studijními programy, studijními obory a tak dále. Jediné, co je takové trošku zarážející, je, že jsme historicky průmyslový region a tomu odpovídala i struktura středního a vysokého školství. Dnešní generace se snaží trošičku ulehčit si to studium tím, že se chce vyhnout matematice, fyzice, statice, dynamice a tady těm věcem. A proto je větší zájem o studia humanitních a přírodovědných oborů a ne, jak bych řekl, toho technického a řemeslného školství. My tady ty školy na to vzdělávání všeobecné, na to vzdělávání humanitních směrů, vysokoškolské, lékařské fakulty, ano, začíná tady nově, ale ještě to není tak rozšířené a je to všecko mimo Ostravu, mimo tento region. A jestliže vám odejde dítě studovat do Olomouce, tak se relativně ještě vrátí. Jestliže už odejde do Brna, do Prahy, najde si tam nějakou brigádu, stáž v nějaké firmě nebo v nějaké společnosti, tak většinou už tam zakotví. A to je ten problém.
1: Pane Matoušku, to byste potvrdil, že dnešní mladí nemají moc zájem o ty technické obory a že je příliš humanitně vzdělaných a že to, pokud správně rozumím tomu argumentu pana Kolka, může souviset s tím, že potom v kraji nenacházejí dost práce?
2: Tak ono se, trh práce se mění, zaměstnanost průmyslu tady v posledních desetiletích výrazně klesla nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé Evropě. Teď se sice mluví o reindustrializaci a jaksi i dlouhodobě se zdůrazně podpora technického vzdělávání, zároveň vlastně se ukazuje, že to technické vzdělávání nebo vzdělávání obecně nemůže být vlastně tak úzce specializované, jak bylo vlastně zvykem vlastně v Česku, kdy ty obory byly opravdu jako úzké, jsou tady možná teďka stále stovky učebních oborů, které se hodně překrývají, takže tam tím trendem by měl být vlastně nějaké spíše všeobecné vzdělávání, samozřejmě všeobecné znamená včetně nějakých základů techniky. A pokud tady bylo vlastně o tom vlastně odchodu za studium vysoké školy, tak tady bych mohl říct jako jednu takovou vlaštovku nebo takový pozitivní trend, kdybychom se podívali do roku 2000-2005, kde vlastně v té době byli vysokoškolští studenti, to znamená, kolik vlastně mladých lidí studovalo na vysokých školách, tak Ostrava byla z hlediska počtu vysokoškolských studentů až šesté největší město v Česku. Byla vlastně Praha, to je 40% vysokoškoláků, víceméně konstantně Brno, víceméně konstantně okolo 20%, pak tam byla Olomouc, Plzeň a ještě před Ostravou byla Hradecko-Pardubická aglomerace, kterou vlastně můžeme jako brát jako jeden společný obraz o společné území. Nyní v podstatě je na tom Ostrava stejně jako Olomouc na třetím a čtvrtém místě, takže tady je vlastně ten posun.
1: A je to posun k lepšímu?
2: Je to posun k lepšímu, protože vlastně je tady více vysokoškoláků, kteří právě jsou ve věku, kdy po skončení vysoké školy vlastně se osamostatňují a vlastně znají region, mají tady už nějaké vazby, mají tady vazby na spolužáky, mají tady možná navázané partnerské vztahy, mají tady nějaké pracovní zkušenosti a je pravděpodobnější, že se tady usadí. Zároveň vlastně to se další pozitivní trend je, že v Moravskoslezském kraji vlastně se hodně zvyšuje vlastně podíl mladých, kteří studují na vysoké škole. Vlastně teďka podíl vlastně vysokoškolských studentů v té generaci mezi 20 a 30 lety je v Moravskoslezském kraji třetí nejvyšší ze všech krajů Česka, dokonce je o něco vyšší než v Praze, takže vlastně ta budoucí generace nastupující obyvatel Moravskoslezského kraje bude vzdělanější. Otázka samozřejmě, že část z nich bude vzdělanější, ale zůstane v té Praze nebo Brně, kam odešli za studiem.
1: Pane Kolku, když jste tady před pár minutami v odpovědi na tu moji otázku, co je potřeba udělat pro to, aby z Moravskoslezského kraje neodcházeli mladí, odpověděl na prvním místě, je potřeba jim dát práci. To bude hodně záležet i na firmách, které vy reprezentujete. Tak do jaké míry uvažují firmy v kraji a vůbec české firmy v tom smyslu, že mají převzít část spoluodpovědnosti za ten vývoj daného regionu?
0: Tak to, samozřejmě, jednak máte různé prezentace, setkávání se studenty, setkávání se na vzájemných jakoby veletrzích práce, kde jsou i tady v Opavě, v Bruntále, i v Ostravě běží, jak bych řekl, setkávání podnikatelů se školami, lákání studentů, ukazování dny otevřených dveří ve fabrikách, v továrnách, takže nějakým způsobem se snaží nepřijít o ten svůj biznis a současně vlastně nalákat zdejší obyvatele a zdejší mladé, aby se vyučili, vystudovali a aby se zaměstnali v těch fabrikách, které jsou tady v regionu. Je. Takže jako v rámci hospodářské komory můžu potvrdit, že se proto dělá, jako ty firmy proto dělají dost. Další věc je ta, že i ti, co nenajdou uplatnění po absolvování těch všeobecných škol, tak stejně nějakým způsobem se přihlásí do tomu zaměstnavateli s tím technickým zaměřením nebo s tou výrobní. a tam to stojí další finance na jejich rekvalifikaci, na jejich zaškolení, na zaučení a to ty firmy tady v tomto investují sami, takže oni dělají proto i takovým způsobem.
1: Hmm. Tak zodpověděli jsme díky panu Kolkovi, co v regionu dělají firmy, aby se snažili udržet mladé. Vy, pane Matoušku, kdyby mě zajímalo, co dělá stát nebo co dělá samospráva, tak vy tady přímo ani samosprávu, ani stát nereprezentujete, působíte na Ostravské univerzitě, ale v minulosti, to na vás můžu říct, jste pracoval pro agenturu pro sociální začleňování, tedy pracoval jste pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Z vašeho pohledu dělá stát a potažmo kraj dost pro to, aby z dlouhodobého hlediska udržel mladé v regionu?
2: Tak Moravskoslezský kraj je příkladem regionu, který, jak už tady říkal pan kolega, vlastně má řadu aktivit na podporu podnikatelského prostředí, na podporu inovací, na vlastně vytváření vlastně toho podhoubí, toho ekosystému, ve kterém pak můžou vznikat firmy, které vlastně nalákají mladé zaměstnance a možná i využijí zkušenosti těch starších. Takže Moravskoslezský kraj je v tomto dlouhodobě velice aktivní a vlastně to srovnání vývoje Moravskoslezského kraje třeba s Ústeckým nebo Karlovarským krajem ukazuje, že vlastně se to kraji daří. A vlastně tím, jak už to probíhá celou řadu let, tak se to konečně začíná projevovat i v těch souhrnných statistikách, že se tady na té místní a krajské úrovni opravdu něco děje.
1: Tolik sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek diskutoval s předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolkem. Pánové, oběma vám děkuju. Od mikrofonu z festivalu Slunovrat v Opavě se loučí Lukáš Matoška.
3: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
4: Bylo 15 hodin, pokračuje odpolední Plus, dnes ve čtvrtek 25. června s Renatou Kropáčkovou.
3: Český rozhlas Plus.
4: Prezident je podle vyjádření Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO a o tom, jaké jeho části se zúčastní, si rozhodne sám. Co zůstává nejasného o cestě české delegace do Ankary? Některá města a obce upozorňují, že budou muset doplácet na platy nepedagogických pracovníků. Podle některých starostů totiž nedostanou od státu dostatek financí. A co v Rakousku brzdí vybudování velkých bakteriových úložišť, kam se ukládala přebytečná energie vyrobená soláry za současných slunečních dní? Teď jsou tu zprávy, které dnes připravuje Martin Matějka.
5: Ve Venezuele po dvou silných zemětřeseních zemřelo přes 160 lidí, pomoc už nabídlo několik zemí. Připravené je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO i Česko. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Spojené státy do Venezuely vysílají pátrací a záchranné týmy a humanitární pomoc. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová potvrdila, že záchranáře vyslali i Salvador, Mexiko a Katar. Nejhorší situace je podle ní asi 30 kilometrů severně od metropole Caracasu.
6: Nejvíce zasažený je stát La Guaira. Jsou tam desítky zřícených budov a v tuto chvíli provádíme velmi náročné záchranné práce. Máme připravené hotely a přístřeší pro lidi, kteří přišli o své domovy. Zároveň pozastavujeme výuku a veškeré činnosti, které nejsou nezbytné pro fungování veřejných služeb.
5: Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. O tom, jaké části se zúčastní, se rozhoduje sám. Pavel to řekl Českému rozhlasu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten zkritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky šlo o pokus o ústavní počat. Delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
7: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
5: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do české delegace doplní. Podle Macinky by o roli Pavla Fangaře měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době naplánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dnes dopoledne přišel k výslechu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států, informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve skotském golfovém rezortu Turnberry.
8: Rada Evropské unie schválila 2 právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Změnu systému financování nepedagogických pracovníků dál provází nejistota a výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a kraje na ně mají dostat víc peněz z daní a podle některých ale přesto budou muset doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun, město Olomouc s 10 miliony.
9: Do toto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
10: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
11: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
10: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Od dnešních 10 hodin se opět žádá o programu Nová zelená úsporám. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry maximálně ve výši 2 miliony korun. Dotaci od státu mohou dostat jen domácnosti s nižšími příjmy, říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
12: Až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
5: Příjem žádostí skončí 31. října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Program Nová zelená úsporám funguje už od roku 2009 a celkem ho už využilo asi 600 tisíc českých domácností. Památková zóna okolo Šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Developer je v kontaktu s městem i židovskou obcí. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové je navíc během výstavby v oblasti naplánovaný archeologický průzkum.
13: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
5: Na D1 z Prahy do Brna zase zde na Tasov z kilometru 158 čekejte kolonu kamionu. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. Levý pruh jede výrazně rychleji, více se popojíždí osobními auty až od Kývalky z kilometru 181. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic u Mirošovica 4 kol odklízejí následky nehod. Už se dá projíždět u Mirošovic Kivadlově, výrazně delší je kolona směrem do Prahy. Stojí se už před odbočkou na Čarčany, zpoždění je přes půl hodiny. A na Pražském okruhu ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov mezi 16. a 17. kilometrem řeší hned 2 nehody v levém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: 8 minut po 15. hodině. Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta Petra Pavla do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Pondělní usnesení vlády k cestě na summit NATO počítá s účastí nejvýše 20 členů delegace a doprovodu. Ústavní soud ale vládě po podnětu od prezidenta předběžným opatřením uložil, aby prezidentovu účast na summitu zajistila. Rozhodnutí ústavního soudu přitom ostře kritizovali mnozí vládní politici. Ministr zahraničí Petr Macinka ze strany motoristé sobě to označil za pokus o ústavní puč a posun k prezidentskému systému. Podle politoložky z Univerzity Palackého v Olomouci Daniely Ostré je potřeba takové výroky brát s rezervou.
14: Pan Macinka často používá nějakou terminologii třeba z politologie, které buď úplně nerozumí, nebo záměrně ji používá v nesprávný kontext, aby vyvolal nějakou reakci. Pro mě osobně je to znak toho, že úplně nerozumí ani české ústavě, protože česká ústava je napsána tak, aby naopak politiky nutila k tomu umět se dohodnout, umět přijmout nějaký kompromis. Ústavní soud zasahuje v momentě, kdy se prostě politici nedokázali dohodnout. Takže je to chyba, je to selhání politiků, nikoli nějaká své vole ústavního soudu.
4: Řekla v Ranním plusu politoložka Daniela Ostrá. Obavy, že budoucí prezidenti mohou nynější rozhodnutí ústavního soudu zneužívat, jsou podle ní neopodstatněné. Vzhledem k tomu, že ústava platí přes 30 let a je to teprve druhý podobný spor. U toho prvního byl ve funkci ústavního soudce Pavel Varvařovský, který v našem ranním vysílání vyloučil, že by se rozhodováním chtěli soudci zalíbit nebo zavázat prezidentovi, který je do funkce se souhlasem Senátu jmenuje.
15: Lidé, kteří jsou ve vztahu k někomu, kdo je do nějaké funkce jmenoval nebo zvolil, tak spíš mají podvědomě tu tendenci jako obráceně. Tak já si rozhodnou proti němu, aby neupadli tady do těch, já nechci říkat pomluv, ale prostě do toho podezření.
4: Myslí si bývalý ústavní soudce a veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Dodal, že to byly právě dva soudci jmenovaní prezidentem Petrem Pavlem, Jan Wintr a Dita Řepková, kteří byli proti vydání předběžného opatření a k tomuto kroku ústavního soudu sepsali disentní stanovisko. Prezident Pavel dnes pro Český rozhlas a televizi uvedl, že hlava státu je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO a o tom, jestli a jaké jeho části se účastní, si rozhodne sám jako nejvyšší ústavní činitel. My se touhletou problematikou budeme zabývat i dál v rozhovoru s politickým reportérem serveru Seznam zprávy Václavem Dolejším, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
16: Dobrý den.
4: Prezident Petr Pavel vašemu podcastu Vlevo dole, který natáčíte s Lucí Stuchlíkovou, detailně vysvětlil ze své pozice, jak vidí ten konflikt s vládou. Co nového jste se od něj o sporu dozvěděli?
16: No, on tvrdí, že se snažil, myslím teď pan prezident, od ledna, kdy poprvé se na to ptal při setkání Andreje Babiše, že se snažil o nějakou dohodu. A tvrdí, že Andrej Babiš se snažil to téma, tedy rozhodnutí o tom, jak bude vypadat delegace, která pojede na summit NATO do turecké Ankary, neustále odsouvat jako slovy, že teď ještě na to není čas, budeme to řešit až později a tak dále. Takže on, prezident, postupně nabyl dojmu, když si to spropojil i s těmi vlastně výroky ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky, že to je pouze nějaká strategie, jak mu v té cestě zabránit. Byť dodám, že ještě prezident je zároveň přesvědčen o tom, že samotný premiér Andrej Babiš by s tím takový problém neměl, ale že je pod tlakem Petra Macinky a že vlastně kvůli tomu, aby si nedělal zle ve vládní koalici, tak mu v tomhle tom vyhověl.
17: Jaký obrázek vy jste si na základě toho udělal o vnitřním ustrojení současné vládní koalice, možná samotného kabinetu, co vypovídá o její vnitřní dynamice a pozicích jednotlivých aktérů?
16: No tak samozřejmě zdá se mi dlouhodobě, že hlavně ti předsedové těch dvou menších koaličních stran, tedy Tomio Okamura za SPD a Petr Macinka za motoristy, jsou si velmi dobře vědomi toho, jak dopadli předchozí koaliční partneři, kteří byli ve vládě s Andrejem Babišem a s jeho hnutím ANO, tedy myslím sociální demokraté a nepřímo komunisté, kteří tu vládu tehdy tolerovali v letech 2017 až 2021. To znamená, že vidíme vlastně denodenně nejenom na tom konfliktu, řekl bych, s prezidentem Pavlem, ale vidíme, že ty menší strany se snaží jako hodně zviditelnit, jdou velmi často až za hranu. No a tím, že vlastně Andrej Babiš je na nich závislý, tak se mi zdá, že ačkoliv ho všichni považujeme jako za takového alfa samce české politiky, který všechno řídí po svém a umí bouchnout do stolu a všichni se skrčí a poslechnou. Takže to ve skutečnosti to tak úplně není, vidíme, a že právě Andrej Babiš, vědom si toho, že vlastně všechno závisí právě na hlasech SPD a motoristů, tak se jim tu a tam prostě snaží v těchto těch věcech vyhovět.
17: Z opozice zase na druhou stranu často zní, že Babiš je slabý premiér, takže nedělají ty menší koaliční strany SPD nebo motoristé jenom vlastně to, co on jim dovolí?
16: No tak samozřejmě, že oni se velmi zviditelňují a jak říkám, tu a tam dotlačí Andreje Babiše někam, kam on by sám asi nikdy nešel. Spíš v takových těch věcech, kterými říkáme třeba kulturní války a taková ta témata dělící společnost, ale pokud jde o třeba ekonomická rozhodnutí, která jsou pravděpodobně pro Andreje Babiše nebo pravděpodobně se určitě důležitější, tak v tom oni až takové slovo nemají. To zase vidíme třeba na tom, jak motoristé, kteří se deklarují rádi jako extra pravicová strana, tak vlastně při pohledu na ten státní rozpočet a to, jak se masivně zvyšují a plánují zvyšovat jeho výdaje, tak vlastně na úkor teda na deficit a na dluh, tak u toho mlčí a odbývají si vlastně to vlastní zviditelňování právě na těch, já nevím, jak to říct, no, měkčích tématech, řekněme.
17: V podcastu Kecia politika mluví o tom, že jediným politikem této vlády je Petr Macinka. Ostatní přirovnává jí k podřízeným z Agrofertu. Souhlasíte s tím? Má ministr Macinka na premiéra Babiše přece jenom větší vliv, než se třeba na první pohled zdá, nebo než si veřejnost připouští?
16: No určitě ano, je to právě vidět na tom konfliktu s prezidentem Petrem Pavlem, protože, jak jsem říkal v té úvodní odpovědi, kdyby to bylo jenom na Andreji Babišovi, tak já si myslím, že on by takovýto konflikt nepřipustil a že by se nakonec s prezidentem nějak dohodl. Ne, že by ho měl úplně v lásce, protože Andrej Babiš asi Petru Pavlovi nikdy neodpustil to, že nebo nevydýchal spíš, že ho porazil v prezidentských volbách, ale na druhou stranu on si nepřeje válčit s hlavou státu, protože Andrej Babiš je známý tím, že velmi dobře studuje výzkumy veřejného mínění a ví, že prezident je prostě automaticky velmi populární a že nikdy se nikomu nevyplatilo, ať už s tou hlavou státu byl kdokoliv s ní válčit. Takže tady je vidět, že Petr Macinka, patrně odchovaný Václavem Klausem, 17 let stál po jeho boku, dokáže takovou tou svojí, ať už hranou či nehranou, prostě řekl bych až jako arogancí nebo takovým zvláštním sebevědomím dotlačit i právě toho jinak mocného Andreje Babiše tam, kam potřebuje.
17: Prezident Pavel ve vašem rozhovoru se netají tím, že si myslí, tedy že spory s Babišovým kabinetem budou nejspíš pokračovat, že s tím vlastně počítá. Směřovalo to před tou kompetenční žalobou, ke které se rozhodl, řekli byste, ke sklidnění, jak vlastně včera na tiskové konferenci zmiňoval ministr Macinka, že už se to zdálo vlastně ten spor urovnaný, ale že prezident zahájil tou kompetenční žalobou otevřenou válku s vládou?
16: Ne, myslím si, že to není pravda, že to k žádnému sklidnění nesměřovalo a já si dokonce myslím, že i bez toho nejmenování Filipa Turka, kterým ta bitva, řekněme, odstartovala, by k těm konfliktům velmi často docházelo a opravdu by gradovali jako z mnoha důvodů. Především tedy Andrej Babiš a jeho vláda vidí svět úplně jinak než Petr Pavel. Petr Pavel se netajil tím, že měl blíž k té bývalé vládní koalici dnešní opoziční stranám, které ho taky podpořili v prezidentských volbách. No a zároveň, jak jsem říkal, Andrej Babiš s ním prohrál prezidentské volby. Předseda SPD Tomio Okamura, ten o Petru Pavlovi říká, že to je víc ukrajinský než český prezident. No a šéf motoristů Petr Macinka, ten daně je vlastně až někdy až vulgárními urážkami. Naposledy dneska na svých sociálních sítích útočí vlastně téměř každý den. Chci tím říct, že ta vláda a její lídři prostě Petra Pavla nemají rádi, nepřejí si, aby byl znovu zvolen, chtějí proti němu postavit nějakého kandidáta, takže myslím, že by ty spory se určitě neuklidnily a že by gradovaly a budou gradovat a budeme ještě vidět možná velké věci.
17: Budeme to sledovat i s politickým reportérem Seznam zpráv Václavem Dolejším, kterým byl hostem odpoledního Plusu. Děkuju moc krát, naslyšenou.
16: Hezké odpoledne.
17: I po rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na červencovém summitu NATO zůstává přece jenom několik nevyjasněných otázek. Zatímco motoristé například počítají s tím, že delegaci povede podle původního plánu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, premiér Petr Pavel dnes řekl, že to bude ze své pozice nejvyššího ústavního činitele automaticky on. Vývoj ve sporu o účast hlavy státu na summitu NATO sleduje také náš politický reportér Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
18: Dobré odpoledne.
17: Zdravím tě do sněmovny, do našeho studia. Co tedy o podobě té delegace zatím víme, co si mohl v sněmovních kuloárech zjistit?
18: Tak víme, že vláda bude o konkrétní roli prezidenta rozhodovat až na svém pravidelném pondělním zasedání. Dnes by nicméně Petra Pavla měla podle vyjádření vládních politiků na summit akreditovat, tak jak to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Prezident dnes řekl, že o tom, jestli se zúčastní jakékoliv části summitu, si rozhodne sám. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů včera naopak mluvil o tom, že například na neformální večeři Petr Pavel nepůjde. Postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu pak označil za pokus o ústavní puč, jak jsme slyšeli. To prezident ostře odmítl.
7: Velmi silná slova od člověka, který je součástí vlády, jsou na hranici šíření poplašné zprávy. Myslím si, že každý politik, který má jen trochu odpovědnosti ke své zemi a k její reputaci v zahraničí, by měl taková slova velice vážit.
18: Podle Petra Macinky vyhlásil prezident vládě válku. K tomu Petr Pavel řekl, že se pokoušel domluvit, ale neúspěšně. Tu situaci dnes komentoval taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, nicméně nesouhlasí s ním. Bylo podle něj nezvykle rychlé a navíc upozornil, že se k tomu vláda před soudem nemohla vyjádřit. Spor podle něj poškozuje Českou republiku.
19: Budeme na smích celému světu. Bude to velká ostuda, budeme zase v titulcích na celém světě, jak jsme směšní. A samozřejmě je to vina pana prezidenta.
18: Slova šéfa diplomacie o pokusu o ústavní puč předseda vlády přímo nekomentoval, uvedl ale, že se motoristy v poslední době snažil přesvědčit, aby spor s hradem neeskalovali. No a před chvílí premiér komentoval i dopolední vyjádření prezidenta o vedení té delegace, k tomu řekl, že zatím neví, kdo delegaci povede a znovu taky odkázal na to pondělní zasedání vlády.
17: Jak jsem zmiňovala v úvodu, Vojto, ty jsi ve poslanecké sněmovně, předpokládám, že i tam spor je tématem dnešního odpoledne, nebo co jsi tam slyšel, co o tom zaznívá?
18: Přesně tak, Renato, už dopoledne k tomu mluvili opoziční poslanci v debatě o pořadu schůze. Ministra zahraničí ostře kritizovali, někteří žádali i jeho rezignaci. Včerejší výroky šéfa diplomacie byly třeba podle předsedy lidoveckého klubu Mariana Jurečky za hranou.
20: Útočit na nezávislé instituce, které mají dané jasné kompetence ze zákona, je něco nepřijatelného a nejde to přejít mlčením a běžnými komentáři na sociálních sítích. Chci se tady vůči tomu vymezit.
18: No a spor o summit NATO bude taky tématem interpelací. Poslanci se chtějí ptát na postoj k těm výrokům jednak znovu Petra Macinky, ale taky ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce. Budeme to sledovat. Předseda klubu motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný nicméně už dopoledne řekl, že i politici mají svobodu slova a mají právo říkat své názory.
21: Sformovala se nám tady třetí komora. Ono to nějakou dobu se šuškalo, ale teď už je to naprosto jasné. Máme tady vládní koalici, máme tady opozici vedenou prezidentem republiky.
18: K předběžnému opatření ústavního soudu se kriticky vyjadřovali i další zástupci koalice. Třeba předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se už včera pozastavil nad tou rychlostí, s jakou ústavní soud předběžné opatření vydal, a upozornil, že běžní občané čekají podstatně delší dobu. Předseda ústavního soudu Josef Baxa řekl, že na politické komentáře je reakce soudu stále stejná. Svou činností podle ní ústavní soud dokazuje, že je nestranný a že není s nikým ani proti nikomu.
17: Tolik Vojtěch Tomášek, náš politický reportér. Posíláme pozdravy do poslanecké sněmovny. Naslyšenou.
18: Zdravím ze sněmovny. Hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
17: 15 hodin 22 minut. Kuchařky, školníci, uklízečky a další nepedagogové ve školách už půl roku dostávají výplatu od zřizovatele místo státu. Obcím, městům a krajům má nový výdaj pokrýt zvýšený výnos daní. Někteří starostové ale upozorňují na to, že musí na nepedagogické pracovníky doplácet. Podrobnosti má pro nás reportér Michal Poláček. Dobré odpoledne.
0: Dobrý den. Tak například Karlovarský kraj počítá s tím, že bude muset na nepedagogické pracovníky doplácet zhruba 50 milionů korun. Olomoucký kraj pak 73 milionů a ve Středočeském kraji částku vypočítali na víc než 200 milionů korun.
17: A o jakých částkách mluví samotní zástupci měst a obcí?
0: Tak třeba město Olomouc podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z Koalice pro Olomouc a Pirátů bude muset doplácet nejméně 10 milionů korun, se kterými zastupitelé při schvalování rozpočtu na letošní rok vůbec nepočítali. A když budu mluvit o obcích, tak například Petrovicím u Karviné po navýšení příjmu z rozpočtového určení daní o zhruba 7,5 milionů korun stále chybí víc než 5 milionů. Vedení Dolní Lutyně, které počítá, že bude na nepedagogické pracovníky doplácet víc než 4 miliony, označilo dopady těchto změn jako významné až brutální. Někteří další starostové zase mluví o nejistotě, protože jestli nakonec zvýšené výnosy daní nepedagogickou práci skutečně pokryjí, se dozví až za několik měsíců. Jsou ale i města a obce, které problém nemají. Mezi ty patří třeba Teplice, Jihlava nebo Havlíčkův Brod. Kalkulačku dopadů na jednotlivé obce má na svých stránkách například ministerstvo školství.
17: Ale to je docela nejasné, nebo aspoň mně, jak to, že to některým městům a obcím vychází a jiným ne? Proč to tak je?
0: Podle Petra Halady, předsedy Sdružení místních samospráv a nezávislého starosty Kamíku nad Vltavou, je obtížné určit, které peníze z celkového balíku jsou přesně na nepedagogické pracovníky. A pak jde také o to, jak nepedagogická práce na školách funguje, jak popisuje právě Petr Halada.
2: Máte staré budovy, kde jsou velké třídy, máte nové budovy, kde jsou ty třídy daleko menší, je tam méně chodeb, ale ta škola se stejně musí uklidit. Ta variabilita u každé školy a u každé radnice je fakt obrovská. Nejde na to dát nějaký koeficient, který by to zasadil do nějakého optimálního výpočtu a řeklo se tak, radnice v Horní Dolní dostane tolik, radnice v Dolní Horní dostane tolik, tak to prostě nejde. Ona opravdu, každá ta škola je jiná.
0: Ještě dodám, že podle odhadů ministerstva financí mají samosprávy získat z daní až 34 miliard korun, což představuje meziroční navýšení o 13%. Na nový systém jsou podle zástupců rezortu spíš pozitivní ohlasy a ani ministerstvo školství zatím nezaznamenalo významné problémy s financováním nepedagogických pracovníků.
17: A chystá Sdružení místních samospráv nějaké kroky ve prospěch měst a obcí?
0: Je to tak, ano, chystá. Sdružení místních samospráv chce podle svého předsedy Petra Halady společně s ministerství školství a financí v následujících měsících vyhodnotit dopady změny financování nepedagogických pracovníků.
17: Na výsledky si tedy počkáme, ale jak se je dozvíme, tak vám je povíme. Tohle byl reportér Michal Poláček. Děkuji moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
17: 4 minuty před 15:30 se vypravíme do Rakouska. Ještě před pár lety se řešilo, jak vyrobit více elektřiny ze slunce. Dnes má Rakousko ale úplně jiný problém. Co s ní, když jí je najednou až moc? Rekordní výroba z fotovoltaiky totiž začíná narážet na limity elektrické sítě a ukazuje, že samotné solární elektrárny nestačí. Země proto sází na obří baterie. Jejich výstavbu ale komplikuje spor mezi investory a úřady. O co jde, to teď probereme s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
17: Nejprve na úvod otázka, jak se vlastně stane, že je elektřiny na jednou moc?
1: No, podle expertů oslovených deníkem Die Presse je to vlastně taková daň za úspěch solární energetiky. Rakousko totiž v posledních letech postavilo obrovské množství fotovoltaických elektráren a letos jim navíc přeje opravdu to mimořádně slunečné počasí. No a když pak kolem poledne svítí naplno, tak vyrábějí ty elektrárny všechny zároveň. Jenže spotřeba elektřiny během dne tak rychle neroste. A protože elektřinu nejde jednoduše uskladnit na později, jako třeba plyn do zásobníku, tak jí začne nebýt najednou přebytek. To se pak projeví dvěma způsoby. Cena elektřiny na burze může spadnout až někam pod nulu a zároveň se dostává pod větší tlak ta celá elektrická síť.
17: Tehle problém ale chtělo Rakousko vyřešit právě budováním obrovských bateriových úložišť, tak proč se to nestalo?
1: On ten záměr tu stále je, jenomže kolem baterií se mezi tím rozpoutala doslova zlatá horečka. Díky novému energetickému zákonu se přihlásily stovky investorů, kteří v těch úložištích vidí výnosný biznis. Stát totiž slíbil, že baterie, které budou pomáhat stabilizovat elektrickou síť, osvobodí od části poplatků za její využívání, a to až dokonce na 20 let. Právě tady ale vznikl spor. Energetický regulační úřad teď připravuje pravidla, podle kterých se rozhodne, kdo na tuto výhodu dosáhne, a tedy kdo bude i stavět.
17: A proč na to nemohou mít nárok všichni?
1: Protože ten regulátor nebo ten regulační úřad říká, že není možné zvýhodnit úplně všechny. Projektů se totiž přihlásilo mnohem víc, než kolik bude Rakousko podle odhadů vůbec potřebovat. No a pokud by stát odpustil poplatky každému, mohl by to podle něj nakonec prodražit, nebo mohlo by to nakonec podle něj prodražit provoz elektrické sítě a zaplatili by to ostatní odběratelé. Investoři naopak namítají, že když budou podmínky příliš přísné, tak většina plánovaných úložišť vůbec nevznikne. Ten spor víc i o tom, jak poznat, které baterie síti opravdu pomáhají a které jsou hlavně výnosným biznesem. Přihlásili se totiž i společnosti nebo investoři, kteří v energetickém sektoru vůbec nepůsobí.
17: Rakousko ale přece není jediná země, která sází na obnovitelné zdroje, tedy i solární energii. Jak situaci řeší jinde?
1: Například v Německu, Finsku nebo dalších evropských zemích už podobná bateriová úložiště běžně fungují. V době, kdy je tedy elektřiny přebytek a její cena je velmi nízká nebo dokonce nulová, ji nakoupí a uloží, a o několik hodin později, kdy je ta spotřeba vyšší, ji zase vrátí zpátky do sítě. Pomohl tomu i prudký pokles cen těch baterií, které za posledních 10 let zlevnily asi o 90%, a také vstřícnější pravidla pro investory. Rakouský regulační úřad ale upozorňuje, že každá země má jinou elektrickou síť i jiné potřeby, a proto podle něj nestačí jen převzít něčí model a začít ho používat.
17: To byla z Rakouska naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme moc, taky si rozsvítila naše odpolední vysílání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiokniha.
6: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
17: Teď je 15 hodin 30 minut, zprávy má Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
5: Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 160 lidí, dalších více než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste. Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře, potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ní ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí. Desítky až stovky českých firm mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČES 20% podíl, dnes představila podmínky a možnosti spolupráce. A českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce. Ode dneška se znovu spustil příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V nové verzi jde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Vetra představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata a upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Varují taky před ponecháním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů. V dalších dnech bude ještě tepleji, v sobotu 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vede celkem dobře, řekl to americký prezident Donald Trump na schůzce s šéfem NATO Markem Rutem. V Bílém domě spolu jednali necelé dva týdny před summitem Aliance Fankaře. Trump během schůzky zopakoval, že ho během války proti Iránu spojenci zklamali. Kritizoval Itálii, Británii a Španělsko. V mexickém letovisku Cabo San Lucas vyjel řidič do davu lidí, kteří slavili výhru domácích fotbalistů nad českým týmem. 17 osob zranil. Podle deníku La Horanda muž v automobilu zrychlil, když ho obklopil dav fanoušků. Policisté řidiče zadrželi, zranění byli převezeni do nemocnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na průhonice stojí porouchaný autobus, je už v 7.

0: dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno a nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview Plus Petra Viziny.
1: V polském Gdaňsku se koná konference o obnově poválečné Ukrajiny. Mezi očekávanými hosty nebude ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Polsko a Ukrajina totiž prožívají největší vzájemnou roztržku za několik desetiletí. Prezident Karol Navrocky odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, protože Ukrajina pojmenovala jednotku své armády po vojácích, kteří za druhé světové války vraždili polské civilisty. Podaří se spor hrající do karet Rusku uklidnit? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je politolog a specialista na vztahy Polska a Ukrajiny Michal Leduška. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jestli dobře rozumím, vy jste už přímo v Gdaňsku. Na tu konferenci v Gdaňsku nebude ukrajinský prezident moc přijet nebo nechce přijet. Jaké to podle vás bude mít následky a mluví se o tom?
3: Je to tak, já jsem přímo na té rekonstrukční konferenci v Gdaňsku. Ta ukrajinská delegace je tedy nakonec trochu jiná, než měla být. Měl jsem přijet přímo prezident Volodymyr Zelenský, měla tu být i první dáma Olena Zelenská. Nepřijede také například ministr zahraničí Andrej Sibiha. Nicméně pořád bude ta ukrajinská delegace na vysoké úrovni, povede jí premiérka Sviridenko, takže ta účast by měla být zajištěna. Já si myslím, že ono je to vlastně v té současné roztržce možná i tak trochu dobře, protože přinejmenším ta přítomnost Zelenského nezastíní tu samotnou konferenci, která bude moc být taká více meritorní a opravdu obsahová tak, jak má být, když to bude za účasti obou premiérů.
1: No a přesto ta změna určitě vyvolala pozornost, tak nebude mít nějaké vážné důsledky?
3: Já si myslím, že pro tu konferenci jako takovou ne. To je skutečně, ona se připravovala delší dobu a je spíše do značné míry praktická. Budou se tady dohadovat konkrétní dohody. Je toho i hodně například o biznisu, který tu bude podepisovat, různé smlouvy a tak dále. Takže tyto věci se určitě měnit nebudou. No, toho bych se neobával.
1: A mohl nebo měl podle vás Zelenský v zájmu své země do Gdaňsku odjet?
3: Je to určitý symbol, určitý signál vůči Polsku, který opravdu nevyznívá příliš dobře s ohledem na to, že prezident Zelenský se těch rekonstrukčních konferencí účastnil od samotného začátku, od roku 2022, takže je tedy formálně spoluorganizátorem té konference, takže to určitý signál samozřejmě je. Může to být, já si myslím, že to může být zátěž spíše pro ty polsko-ukrajinské vztahy, než pro cokoliv jiného.
1: A myslíte, že to je ze strany Zelenského chyba?
3: Možná do určité míry ano, ale já si myslím, že v tenhle ten moment on asi příliš nemohl udělat nic jiného po té eskalaci toho napětí. A do určité míry, tak jak jsem říkal, na jednu stranu symbolicky ano, může to být vnímané problematicky v Polsku a ostatně je, objevuje se na to téma mnoho komentářů. Na druhou stranu, jak jsem říkal, ta diskuze tady a ta samotná konference může být díky tomu více meritorní a obsahová a nemusí se řešit tolik tyhle ty spory, které se týkají přímo prezidenta Zelenského.
1: Pane Leduško, a když říkáte, že Zelenský nemohl udělat nic jiného, co tím myslíte? Jak to myslíte?
3: Přeci jen to, co se děje v poslední době, ty kroky polského prezidenta Navrockého byly poměrně ostré, takže nějaká reakce z ukrajinské strany na to přijít asi musela, přece jenom kvůli tomu, aby si Volodymyr Zelenský zachoval nějakým způsobem tváři uvnitř ukrajinské společnosti. Takže on tento krok dává smysl a právě ta rekonstrukční konference tím, jak přímo navazuje na tu roztržku, tak se zkrátka přímo nabízela.
1: Pojďme ještě k důvodu. Příčině té roztržky Ukrajinci pojmenovali elitní jednotku své armády po jednotkách ukrajinské povstalecké armády.

0: Itálii. Připomeňte prosím, proč je to pro Poláky tak citlivé téma?
1: Je to velmi citlivé téma z toho důvodu, že ukrajinská povstalecká armáda, ona je vnímaná odlišně na obou stranách polsko-ukrajinské hranice a s odlišnou intenzitou. Ten problém je v tom, že na jedné straně to skutečně byli, řekněme, partizáni, kteří válčili za nezávislost Ukrajiny proti Sovětům i proti Němcům, ale zároveň také proti Polákům. A vedle toho, že tedy to je možné označit za bojovníky za nezávislost Ukrajiny, tak se dopouštěli i velmi brutálních válečných zločinů. Tím nejzávažnějším to byly etnické čistky, masakry Poláků v regionu Volině, to je severozápad Ukrajiny a Haliče, který padlo za oběť asi 100 000 Poláků. A je to opravdu věc, která velmi silně rezonuje v polské kolektivní paměti a je tady velmi silně vnímaná, takže jakýkoliv tento podobný krok vyvolává vždycky v Polsku velké kontroverze a debaty. Takže to je velmi problematické z tohoto důvodu a umocňuje to ještě to, že v Polsku v posledních letech velmi silně narůstá nacionalismus, krajní pravice. Je to zhruba od roku 2015, kdy se k moci dostala Strana právo a spravedlnost. Teď ještě to posílilo zvolení Karola Nawrockého prezidentem Polska, který je také nacionalista. Byl zvolen za Stranu právo a spravedlnost. Je to historik, zakládá si velmi na těchto tématech, takže tohleto posiluje ty tendence.
0: Typujete vy sám, že to ukrajinské vedení, to pojmenování jednoduše nedomyslelo? Přece to Ukrajinci musí vědět, že pro Poláky je to takhle citlivé téma.
1: Ono je to složitější. Ten problém je v tom, že na Ukrajině to není nějaké vyloženě zásadní téma a Ukrajinci neprožívají historii zdaleka tolik jako Poláci. Opravdu to, co v Polsku je nějakým způsobem vnímané velmi intenzivně, tak na Ukrajině na okraji pozornosti. V Polsku skutečně regulérní součástí politiky je to, čemu se říká historická politika. Politici se běžně odvolávají k historii. Je to opravdu naprosto normální. To se na Ukrajině neděje a i právě proto to pravděpodobně nebylo vnímané jako nějaký extrémně problematický krok. S tím, že pravděpodobně tady i skrze tohleto jiné vnímání Ukrajinci asi nečekali, že ta reakce z Polska bude tak ostra. Ono tady roli určitě hraje i jedna další věc, o které se už také psalo i v ukrajinských, i v polských médiích. Je to zkrátka to, že do této doby panoval určitý takový konsenzus mezi prezidenty Andřejem Dudou, bývalým polským prezidentem, a Volodymyrem Zelenským, že nebudou k takovým podobným krokům přistupovat, jako je právě pojmenovávání třeba vojenských jednotek po podobných kontroverzních postavách a organizacích. A to se podle Ukrajinců, v ukrajinské interpretaci se toto změnilo se zvolením právě Karola Nawrockého za prezidenta Polska, který už přímo v předvolební kampani používal silně antiukrajinskou retoriku, pak inicioval některé kroky, které podle ukrajinské strany byly porušením této neformální dohody, takže Volodymyr Zelenský zkrátka, když přišla tato iniciativa přímo od vojáků, tak tomu nebránil.
0: Hostem Interview Plus je politolog Michal Lebduška.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Když se vrátím k začátku toho konfliktu, měl podle vás polský prezident Nawrocki šanci proti tomu pojmenování nejprve, řekněme diplomaticky, nějak stranou protestovat, tak aby nevyvolal otevřený mezistátní konflikt?
1: Určitě ano. Ten problém je do velké míry právě v tom, jak jsem říkal, velmi intenzivním vnímání historie v Polsku a v tom, že zkrátka polský prezident ten současný má velmi silnou potřebu se k těmto věcem vyjadřovat opravdu velmi ostře. Je to věc, která se dala určitě vyřešit mnohem klidněji a nemusela způsobit takovou to roztržku. Ona pak ta chyba byla na obou stranách, se to dostalo dostal do takové eskalační spirály, kdy na jedné straně teda přišla velmi ostrá reakce polského prezidenta, na druhé straně tedy koordinovaná akce vracení polských vyznamenání ukrajinskými představiteli, což také nemuselo úplně nutně přijít, takže ten problém byl v tomhle směru tak trochu na obou stranách, nicméně určitě ta prvotní reakce nemusela být zdaleka tak ostrá, to bez pochyby ne. A vlastně způsobuje to přesně opačný efekt, než by si Poláci přáli, protože místo toho, aby se na Ukrajině nějak víc o těchto tématech přemýšlelo a případně teda uznala nějaká problematika třeba právě té ukrajinské poslanecké armády, tak to spíše Ukrajince semkne a vede to k podobnému efektu jako třeba ruská propaganda, která tak dlouho opakovala, že Ukrajinci jsou banderovci, až to Ukrajinci zkrátka vzali za své.
0: Vy už jste to zmínil, jako odvetu rozhodl Karol Nawrocki o odebrání řádu Bílé orlice nejvyššího státního vyznamenání Polska Volodymyru Zelenskému. Je to možná v logice věci, ale přesto je to běžný způsob řešení historických sporů.
1: Není, samozřejmě, to je věc, která rozhodně běžná není to standardní a ostatně to, co se stalo, ani nemuselo být pro Poláky zas takové překvapení, zaskočení, protože to jsou zkrátka je symbolika, která na Ukrajině nějakým způsobem funguje. Ona není vyloženě dominantní, je vidět především v některých regionech, ale funguje v nějakém tom narrativu, takže s tím se mohlo relativně počítat a fungovat. A to odebrání řádu je opravdu krok, který je velmi nestandardní a potom také celá řada komentátorů začalo se kontrolovat, kdo všechno ten řád dostal a že byl tady odebrán jen Volodymyru Zelenskému a přitom nositeli toho řádu jsou třeba Gerhard Schröder, velmi bývalý německý kancléř, velmi proruský dnes a který ho stále má a tomu ho nikdo nevezme. Takže to je určitě z tohoto hlediska velmi nestandardní krok.
0: No a říkáte nestandardní, ale stalo se to už někdy v minulosti, že by Polsko odebralo někomu takhle důležité vyznamenání?
1: Ne, pokud vím, tak ne. A právě proto se to o tom tolik diskutuje, že je to tedy takovýto precedens a jak říkám, v minulosti byla vyznamenána celá řada velmi problematických postav. Dodnes třeba se mluvil o Gerhardu Schröderovi, ale třeba z minulosti ještě z meziválečného období je nositelem toho řádu třeba Benito Mussolini což se také začalo vyzdvihovat teď v téhleté debatě, takže k těmto kroku opravdu nikdy nedošlo a pokud vím, tak Volodymyr Zelenský je skutečně první.
0: O téhle logice odebírání státních vyznamenání mluvil Donald Tusk. Máte dojem, že přesto je Nawrocki neoblomný?
1: Ano, zdá se, že ano a je to zkrátka nějakým způsobem odraz jeho charakteru, který vidíme dlouhodobě od té prezidentské kampaně, ve které vyhrál, kdy on už tehdy byl skutečně velmi radikální, se prezentuje takovou velmi silnou rétorikou, opravdu až... Jako velmi, velmi vybičovanou a hraje právě i na ta historická témata, antiukrajinskou notu, takže tam je to součást, dá se říci toho dlouhodobého vystupování.
0: Čili on premiéra nevyslyší, co to říká o vztahu mezi prezidentem a premiérem v Polsku?
1: Ten je velmi špatný dlouhodobě a není to, také to není žádné překvapení, protože polská politická scéna je dlouhodobě extrémně polarizovaná i třeba v porovnání s Českou republikou. V zásadě můžeme říct, že v Česku žádný jako zásadní politický spor nepanuje, když to porovnáme s Polskem. Opravdu ty dva tábory jsou extrémně nesmiřitelné a nenechají na sobě nic suchou. Polský prezident Karol Nawrocki otevřeně mluví o tom, že Donald Tusk je nejhorší polský premiér od roku 1989 do médií, takže zkrátka ten vztah je extrémně špatný a problematický a i kvůli tomu má vlastně současná polská vláda velké problémy s vládnutím, protože polský prezident má v tom politickém systému výrazně vyšší pravomoce než třeba v Česku a dokáže blokovat celou řadu kroků vlády. Takže.
0: Já polského premiéra ocituju. Úkolem prezidentů Zelenského a Navrockého by mělo být tlumení emocí, ne rozdmíchávání napětí, protože polsko-ukrajinský konflikt těší Putina a šokuje naše spojence. To napsal premiér Tusk. Máte dojem, že kvůli tomu špatnému vztahu mezi prezidentem a premiérem prezident prostě premiéra nevyslyší, když ho nabádá k tomu, aby sklidnil tu situaci?
1: Nevyslyší bez pochyby a je to, jak říkám, není to jenom o tom špatném vztahu tedy mezi polským premiérem a prezidentem, ale je to zcela evidentně prostě součást charakteru Karola Navrockého, polského prezidenta, takže tam je asi v tomhletom směru jako zásadní problém a polský prezident je zcela evidentně naprosto neústupný.
0: Podobně jako polský premiér Tusk k věci přistupuje i ministr zahraničí Radoslav Sikorský. On neskrývá zklamání nad tím, že Ukrajina nebere v potaz, co je pro Polsko tak citlivé téma, ale zároveň upozorňuje, že to odebírání státních vyznamenání prostě není produktivní způsob, jak se dobrat nějakého výsledku. Má podle vás pravdu?
1: Určitě, bez pochyby ano. A já bych jen ještě chtěl zdůraznit, že to nebyl jen premiér a ministr zahraničí, ale toto je vlastně rétorika, dá se říct, celé polské vlády, která jednoznačně snaží tu situaci trochu uklidňovat, přinejmenším rétoricky, a zdůrazňovat, že tedy ten spor slouží především Rusku. Tím dalším významným polským politikem, který se vyjadřoval velmi podobně, je ministr obrany Kosiniak Kamysz, takže opravdu ti nejdůležitější vládní představitelé a je to něco tedy, co oni se snaží teda nějakým způsobem dělat a moderovat tu diskuzi. Zřejmě je to motivované v tento moment i právě tou konferencí o obnově Ukrajiny v Gdaňsku, o které už jsme mluvili, protože zkrátka vláda chtěla, aby ta konference byla nějaký výraznější úspěch pro ně a tyto spory samozřejmě tu konferenci nějakým způsobem zastínují.
0: Odhadnete, jak velkou veřejnou podporu má prezidentovo jednání? Jinými slovy, jsou Poláci pro tohle okázalé řešení toho konfliktu?
1: Obecně platí, že polská společnost a veřejné mínění je ve většině těchto věcí opravdu extrémně rozdělené, dá se říct takřka přesně půl na půl. Nicméně z toho, co se objevilo prozatím, tak se zdá, že přinejmenším nějaká alespoň lehce nadpoloviční většina Poláků tento krok prezidenta podporuje. Takže tam by měl mít spíše lehkou podporu prezident, nicméně a to je věc, která zapadá do nějakého dlouhodobého tedy rozmíchávání antiukrajinských nálad v Polsku a toho, jak je tedy zdůrazňovaná role právě ukrajinské povstalecké armády, která dá se říct, že ty volinské masakry, o které tady jde, tak dneska skoro i zastínují v té kolektivní paměti, v tom povědomí a v té veřejné debatě snad i jako Katyň nebo Varšavské povstání, takže to je vnímané opravdu jako velmi intenzivně v tomhletom směru a dovedu si představit, že teda ten krok bude mít nějakou širší podporu veřejnosti.
0: Vy už jste se toho dotkl. Polská i ukrajinská média si začala všímat, jak roztržku začalo využívat Rusko v dezinformační kampani. Šíří se například falešná videa, na kterých oficiální místa v Polsku vyhrožují šéfovi ukrajinské vojenské rozvědky. Ředitel památníku v Osvětimi ve falešném videu vyzval k zákazu vstupu Zelenského. Vzhledem k tomu, co říkáte, podaří se podle vás těm dezinformacím uspět?
1: Záleží asi jakým. Určitě se některé a v jaké části třeba společnosti určitě jsou bohužel segmenty tedy polské společnosti. A platí to vlastně jako ve všech zemích, které na tyto dezinformace určitě slyší a obzvlášť, když je to takto emočně vypjaté, jako v případě teda Ukrajiny a té historie druhé světové války. Takže nějakým způsobem se to objevuje, je to vidět i třeba na sociálních sítích, kde se velmi často sdílí různé dezinformace. Relativně nedávno třeba takový jako velmi silný motiv objevila fotografie z exhumace údajně hrobu obětí právě té ukrajinské povstalecké armády, která měla být, kterou tedy jak se psalo, tak měli Ukrajinci cenzurovat a polská vláda s nějakým způsobem pomáhala. A přitom se jednalo o velmi starou fotografii exhumace obětí NKVD, sovětské tajné policie. Takže to se objevuje velmi často a evidentně na to část lidí v těch emocích slyší. A pak je samozřejmě otázkou, jak to budou třeba i nějakým způsobem moderovat ti vrcholní politici, polská média, což může být problém vzhledem k té už zmiňované radikalizaci polské politické scény postojem Karola Navrockého, ale máme v Polsku velmi silnou krajní pravici, takže tam to může být spíše rozmíchávané.
0: Hostem Interview Plus je politolog Michal Lebduška. Jaký výsledek podle vás může mít pro praktickou politiku 21. století, o které se teď bavíme, takováhle revize historických křivd a necitlivostí prováděná prostřednictvím státních medailí?
1: Může to samozřejmě otevírat nějaká, řekněme třeba i tabu, která do této doby byla nemyslitelná. Zkrátka to, že se bude přistupovat k takovýmto radikálním krokům právě když nějaký stát třeba udělá podobný krok, který se nám nebude úplně líbit. Takže to otevírá nějaké staré rány a je to samozřejmě ten zásadní problém je v tom, že tyhle ty kroky bohužel prostě nevedou k nějakému uklidnění se situace, k nějakému rozumnému dialogu, ale spíše právě jakoby k dlouhodobé eskalaci, která se v těchto tématech projevuje v polsko-ukrajinských vztazích.
0: Vy jste už popsal prezidenta Navrockého jako v tomto směru jako neoblomného, řekl bych. Jak pravděpodobné podle vás je, že Ukrajinci ve věci pojmenování své jednotky po polských protestech ustoupí? Mohou si všimnout, že Navrocký nemluví za celou polskou politickou scénu například?
1: Já si myslím, že obzvlášť teda po tom, co se stalo a potom odebrání toho vyznamenání Volodymyrovi Zelenskému, ukrajinská strana jednoznačně neustoupí a je to spojené především s tím, že se to týká armády a je to věc, což je věc, která je teď samozřejmě na Ukrajině naprosto prioritní v době, kdy Ukrajina válčí s Ruskem a ta iniciativa skutečně nevzešla od samotného Volodymyra Zelenského, od politického vedení Ukrajiny, ale už jen ten mechanismus toho fungování takového pojmenovávání vojenských jednotek, tak to je zkrátka věc, kterou si nějakým způsobem odhlasují ti vojáci sami a pak o to tady požádají prezidenta, takže to skutečně byla iniciativa ze zdola, spíše od těch vojáků, aby bylo by určitě z jejich pohledu velmi problematické, kdyby teď došlo k nějaké změně a nedovedu si představit, že by k něčemu takovému došlo, že by to nějakým způsobem třeba i klidně mohlo narušit důvěru mezi prezidentem a třeba částí armády, takže to je věc, která by teď asi nebyla průchozí.
0: Čili jak vás poslouchám, ani ukrajinský, ani polský prezident nebudou těmi, kdo zavelí k ústupu v téhleté válce?
1: Nejspíš ne. Zatím přinejmenším v téhleté krizové situaci, kdy to opravdu tak vyaskalovalo, tak si to nelze představit, protože by zkrátka jeden nebo druhý vypadal v očích nějakého svého domácího publika slabě, což je asi ten zásadní problém a ostatně věc, o kterou v politice jde v první řadě, takže proto je to asi v tenhle ten moment. Přinejmenším, jestli jde o tento konkrétní problém zabetonované.
0: Polsko patří k podporovatelům bojující Ukrajiny, je vstřícné vůči uprchlíkům. Myslíte, že tenhle spor na tom něco změní?
1: Ono se to mění dlouhodobě. To není to, že Ukrajina polskou Ukrajinu podporuje, to je skutečně pravda. Podpořilo Ukrajinu velmi impozantně v tom prvním, druhém roce té ruské invaze. Přijalo obrovské množství uprchlíků. Nejvíce nominálně, i když například na přepočtu počet obyvatel bylo více v Česku. Ale to je věc, která patří do roku 2022-2023 a to se od té doby velmi silně změnilo. Ta polská podpora Ukrajině velmi oslabila od té doby a dneska, když se podíváme na údaje, které země jsou podporovateli Ukrajiny, a především teda jde o tu vojenskou podporu, tak Polsko je relativně vzadu a je na tom třeba hůře než 6milionové Dánsko, takže to také o něčem svědčí. A to je věc, která se nějakým způsobem asi měnit nebude. Má to samozřejmě vliv na nějaké zhoršování, nějaké zvyšování tedy protiukrajinských nálad v Polsku, které také se projeví už delší dobu. Objevily se i v prezidentské předvolební kampani v minulém roce, kdy se to stalo tedy jedním z témat té kampaně a obrací se to i přímo proti Ukrajincům, kteří žijí v Polsku.
0: Hostem Interview Plus byl politolog Michal Lebduška. Já vám mnohokrát děkuji.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: V 16 hodin ve čtvrtek 25. června pokračuje Odpolední plus, ve kterém otevíráme další hodinku. Dobrý den přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas plus.
3: Evropská unie převedla Ukrajině první část 90-miliardové půjčky a Polsko dnes čeká na podpis dohody o převedení výroby dronů z Ukrajiny na své území. Co dalšího přinesl první den konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku? Vedro a dlouhodobé sucho trápí české lesy. Jaké dopady má na jejich růst a vitalitu takzvaný vodní stres? A kdo bude kandidátem hnutí ANO na pražského primátora po Ondřeji Prokopovi, který kvůli své bytové kauze končí ve všech politických funkcích? Dozvíme se v následujících minutách. Nejprve je tu prostor pro zprávy, které dnes připravuje Martin Matějka.
4: Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 160 lidí, dalších více než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste.
5: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ní ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. A podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
6: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ho ještě více rozděloval.
4: O účasti prezidenta Fankaře včera rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Ministerstvo zahraničí v reakci na to oznámilo, že prezidenta do delegace doplní. Šéf rezortu Petr Macinka z motoristů serveru Novinky.cz řekl, že prezident v čele delegace nebude, protože o tom soud nerozhodl. Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop končí ve všech politických funkcích. Oznámil to na sociálních sítích poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů.
7: Dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat.
8: Oznámil Ondřej Prokop na svém Facebooku. Dřív uvedl, že si na 3 byty v Praze vydělal podnikáním a v majetkovém přiznání je neuvedl omylem. Na to, aby hnutí našlo nového lídra kandidátky do komunálních voleb, má ANO už jen pár dní. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš ho chce představit do konce června.
9: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu.
8: Jinak Prokopův konec nekomentoval. Ondřeje Prokopa už dřív pražští zastupitelé odvolali z čela kontrolního výboru a radní taky z dozorčí rady dopravního podniku. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Policisté dnes zadrželi karvinského primátora Jana Wolfa. Dopoledne přišel s advokátou na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po necelých 2 hodinách ho 2 maskovaní detektivové odvedli z pouty na rukou do auta. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Žalobce už dřív řekl, že mu hrozí vazba kvůli ovlivňování svědků. Wolfova advokátka Kateřina Světlíková postup policistů kritizuje.
10: Pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. My nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat. To znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Asi se to hodí na více frontách. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
4: Česko v následujících dnech čeká pokračující vlna veder. Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Horko podle ní výrazně zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí i dehydratace. Komplikace se můžou objevit taky v dopravě, energetice a zemědělství. Už dnes teploty na většině území přesáhnou 31 stupňů. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna veder v dalších dnech ještě zesilovat.
11: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
4: Zároveň platí v Jihomoravském kraji až do odvolání výstraha před nebezpečím požárů. Ochlazení má přijít až v pondělí, kdy přes Česko přejde studená fronta. A České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách kvůli vlně vedera vysokému riziku požárů. Dráhy zrušily spoje v sobotu a neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Nepojedou ani vlaky dopravce Railway Capital, které měly být součástí akce. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
12: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
13: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU, Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je neměnná situace před Vysočinou. Přes sjezdem na Velkou Bíteš se zastavují kamiony na kilometru 158 a nesouvisle pokračují do Brna. Osobní auta jedou výrazně pomaleji za sjezdem na Ostrovačice z kilometru 179. Je to na více než půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte před sjezdem na Mělník. Na 18. kilometru se srazila 3 auta. Kolona je tam krátká, ovšem brzdí se prudce. Na Pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem směrem na letiště. Znovu regulují provoz v Lochkovském tunelu. Zdržení asi 20 minut. Ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na Plzeň. Zpoždění je 25 minut. Na jižní spojce směrem na Lanový most se jede krokem od magistrály ke sjezdu na Zahradní město. Tam překáží stojící vozidlo. Zdržení je skoro 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 32 až 37 stupňů, na horách naměří kolem 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: 8 minut po 16. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Evropská unie Ukrajině poslala první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur.
14: Dnes převádíme Ukrajině první část financí z půjčky ve výši 3,2 miliard eur.
3: Tolik předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která to oznámila na začátku konference o obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Na místě je i naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, se kterou jsme teď ve spojení. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
3: Českou delegaci tam vede premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. I on měl na začátku konference projev. Co v něm zaznělo?
15: Já nejdřív začnu jeho vyjádřením, které podal před tou cestou do Gdaňsku. Řekl, že chce podpořit zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Během svého projevu potom na samotné akci potvrdil, že Ukrajina potřebuje investice, aby obnovila infrastrukturu, domovy, ale že proto nejdřív potřebuje mír. No a dost zkritizoval pozici Evropské unie, která se podle něj zabývá spíš vyzbrojováním a další konfrontací a eskalací než mírem.
16: Tématem této konference je obnova Ukrajiny. To je důležitý a ušlechtilý cíl. Ukrajina bude potřebovat nové silnice, mosty, školy a nemocnice. Nicméně, než budeme mluvit o rekonstrukci, měli bychom mluvit o základních podmínkách pro rekonstrukci. Než budeme diskutovat o investicích, plánech obnovy, položme si otázku, jak se stát může skutečně obnovit, když válka pokračuje.
15: Vystoupil tu tak se stejným stanoviskem, které zastává i doma v Česku.
3: Oznámil ale také změny v pojištění českého exportu na Ukrajinu. Tak Katko, jaké to budou?
15: Ano, to souvisí s tím, že vláda podle něj podporuje a dál chce podporovat intenzivní ekonomické vztahy mezi Českem a Ukrajinou, tedy mezi českými firmami a ukrajinskými firmami a působení českých firm právě na Ukrajině. Pokračuje sám premiér Andrej Babiš.
9: A v rámci pojištění vývozu na Ukrajinu od státní pojišťovny EGAP plánuje vláda navýšení kapitálu fondu Ukrajina na 1 miliardu korun.
15: Řekl také, že české firmy ani pojišťovna EGAP zatím nezaznamenaly, že by ukrajinské firmy za české zboží nebo služby nezaplatily. Co ale to navýšení fondu znamená, už popisuje předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
17: My pojišťujeme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu. My už jsme spustili ten fond na podporu českých vývozců na Ukrajinu před 3 lety. Za tu dobu jsme pojistili okolo 2 miliard korun českého vývozu na Ukrajinu, který by se jinak neodehrál. A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
15: Takže ve výsledku by to tedy měla být 1 miliarda korun. Tento krok podle Havlíčka povzbuzuje další české firmy, aby obchodovaly na Ukrajině bez starostí. Například tady na Ukrajině působí firmy dovážející zemědělské služby a techniku nebo třeba fungující v energetice nebo chemickém průmyslu.
3: Konferenci ale v Gdaňsku doprovází i protesty. Z jakého důvodu?
15: Tak jednak jedním z těch protestů je vlastně neúčast ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajinskou delegaci tady nakonec vede premiérka Julia Sviridenková. Ve městě jsou ale také na dnešek hlášené, nebo byly hlášené 2 demonstrace proti ukrajinskému přístupu k historii. Jedna už byla ráno v centru, druhá má být večer. Důvodem je právě pojmenování jedné vojenské jednotky speciálních operací ukrajinské armády po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. armády, která se ale ve 40. letech minulého století dopouštěla masakrů Poláků na Volyni. A třeba polský premiér Donald Tusk během svého dnešního vystoupení řekl, že obnova neznamená jen rekonstrukci hmotných věcí jako budov nebo silnic, ale také to, co si národy nesou v sobě a že součástí toho je pochopit svou historii a pracovat na ní. I přes ten polsko-ukrajinský spor současný, který bez pochyby ovlivnil konferenci tady v Gdaňsku, tak ekonomické vztahy mezi Polskem a Ukrajinou dál pokračují, protože během této konference je připravených k podpisu asi 200 smluv a dohod.
3: Dodává naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Děkuji ti, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
3: Konference je mezinárodní akcí, která se věnuje rekonstrukci Ukrajiny zdevastované ruskými útoky. Obnova ukrajinské ekonomiky přitom bude podle odhadů Světové banky, OSN, Evropské komise a ukrajinské vlády stát odhadem 588 miliard dolarů. My teď dále téma ještě probereme s Pavlem Havlíčkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Vítejte, dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jak zásadní je to uvolnění peněz ze strany Evropské unie? Nakolik by si současná Ukrajina vlastně bez těch peněz poradila?
18: Já si myslím, že je to důležité. Je skutečně vidět, že tohle je první symbolický krok na vlastně odblokování celého toho, řekněme, balíku peněz, který je až v celkové výši 90 miliard euro na tento a následující rok. Takže je to velmi symbolické, že to je spojeno s touto příležitostí. Nicméně samozřejmě Ukrajina o těch penězích vyjednává. Nejsou to peníze, které jsou bezpodmínečně, řekněme, Ukrajina musí dodávat některé i konkrétní závazky, ale je důležité, že Ukrajina je dostala jak z jedné strany na svou makrofinanční stabilizaci, tak potom na té druhé straně také na podporu své obrany schopnosti a řekněme i toho spravedlivého boje proti ruským okupantům.
3: No, původně vlastně se měla za tuhle půjčku, o které teď mluvíme, která už dochází k proplacení aspoň její první částkou, zarušit celá Evropská unie, ale pamatujeme si, že Česko, Slovensko a Maďarsko si vymohli, že se na zárukách podílet nebudou. Jak moc tohle rozhodnutí, za kterým vlastně stál premiér Andrej Babiš při té své první návštěvě v Bruselu, kdy jaksi ve funkci staronového českého premiéra, tak jak moc tohle rozhodnutí lidově řečeno uzrálo?
18: Já si myslím, že je to velmi chybné rozhodnutí a vrací se nám to jako bumerang, když potom opravdu český stát bude mít obrovské problémy zapojit se třeba do konkrétních projektů, které vlastně budou tyto peníze podporovat. Snad ta situace bude snazší pro české společnosti, ale bohužel česká vláda a český stát se tímto naprosto marginalizuje do velkého balíku peněz, za kterými jsme se odmítli zaručit. Bylo to samozřejmě pod tíhou toho rozhodnutí na konci minulého roku, které bylo učiněno samozřejmě Andrej Babišem, ale také pod velkým vlivem právě Viktora Orbána, který již zmizel z politické mapy Evropy, alespoň prozatím, a Česko zůstává v tomto marginalizovaném táboře těch, řekněme, tří států.
3: Premiér Babiš v tom svém projevu na konferenci, jak jsme slyšeli od naší zpravodajky, zkritizoval pozici Evropské unie, která se podle něj zabývá více vyzbrojováním než jednáním o míru. On zmínil, že silnější než konfrontace je spolupráce a že obnova je možná jen tehdy, až válka skončí, až právě bude dosaženo míru. Vymykal se nějak svým projevem od ostatních lídrů?
18: Já musím říct, že ten projev na mě působil ostudně a také špatně připraveně. Ten projev se zásadním způsobem vymykal i od těch největších kritiků Ukrajiny, jako je například bulharský premiér Rumen Radev. I on je samozřejmě dlouhodobě kritický k Ukrajině, ale i on vlastně přinesl některé konkrétní prvky. Ten projev Andreje Babiše neměl žádné konkrétní prvky, nemluvil vůbec o tom, jak by Česká republika měla přispět k tomu míru, kterým se on zaštiťoval. A samozřejmě, když on kritizuje Evropskou unii, tak vlastně nedodává to, že Česká republika se nepodílí na žádných z těch aktivit, respektive, jak jsme se bavili i předtím, vlastně odmítá se na konkrétních projektech také podílet sama se ze svých prostředků. Takže opravdu ten projev byl výjimečný, ale byl výjimečný v negativním smyslu, nepřinesl nic konkrétního a opravdu byl nadmíru kritický v ohledech, které žádný z jiných ze státníků vlastně nezmiňoval.
3: Pojďme ještě k další, možná takové trošku stinné stránce té konference. Jak se na ní odráží absence ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, místo kterého vede ukrajinskou delegaci právě kvůli té aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem premiérka Svyrydenková?
18: Já si myslím, že na té pracovní úrovni to není až tak znát, protože premiérka Svěrynková dokáže obstarat velkou část toho programu, včetně například i setkání právě s Andrejem Babišem. Nicméně samozřejmě je to znát na té politické atmosféře, na určitém zarámování té konference a je velmi špatně, že nějakým způsobem k tomuto incidentu došlo, že došlo k celé té eskalaci v těch polsko-ukrajinských vztazích a že nějakým způsobem to ovlivňuje vlastně ten program. Je to určité gesto, které prostě sem špatně zapadá, protože celé to rámování té konference právě tady v Gdaňsku je rámováno tím prizmatem solidarity, která zde tedy nejen vznikla, ale vlastně i dlouhodobě působila. Opravdu to byl ten hrdinný polský vzdor proti komunistické nadvládě a potažmo vlastně i tomu sovětskému jihu, který vlastně je tady hodně dáván do popředí a je právě nějakým způsobem v tomto smyslu kontrastující vůči té poslední eskalaci, které jsme v posledních dnech svědky.
3: Je to dvoudenní konference v Gdaňsku. Co by mělo být jejím úspěchem nebo co by se mělo stát, aby mohla být považována za úspěch?
18: Je hodně hledisek, na které se tady lze koukat. Rozhodně je to počet smluv a například i počet nových peněz, které země přislibují. Zmiňoval jsem ty konkrétní, respektive chybějící závazky z české strany. Zmiňím tady jednu menší zemi, než jsme my sami, Litva, která přislíbila 10 nových milionů euro, v eurech tedy, na podporu biznisu a biznisové spolupráce ze strany Litvy. Tohle to jsou konkrétní věci, takže můžeme se na to podívat určitě prizmatem těch závazků, můžeme se na to podívat i prizmatem třeba množství smluv a také aktérů, kteří se této akce účastní, ale samozřejmě také určitého výhledu do budoucna, protože tato akce je výjimečná, myslím si, jednou věcí, a to je, že samozřejmě přichází v okamžiku, kdy jsou podmínky opravdu skvělé pro to, jak může Evropa více s Ukrajinou spolupracovat. Ta bezpečnostní situace na Ukrajině se v tuto chvíli lepší, Ukrajina je v silnější pozici, Evropa se z mého pohledu zase velmi správným způsobem zbavila těch největších troublemakerů, mezi které já bez pochyby ve vztahu k Ukrajině jsem historicky považoval pozici Viktora Orbána. To znamená ideální podmínky pro to, aby ty vztahy šly dál a zároveň, a to je důležité, byly otevřeny právě přístupové rozhovory s Ukrajinou. Takže tohle to je rámování, které je pro tu akci velmi specifické v pozitivním smyslu. Je to velká příležitost a bohužel mě samotného hrmoutí, že toho Česká republika není prostě prozatím součástí.
3: Dodává Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za vaše názory. Naslyšenou.
18: Moc vám děkuji, přeji hezký den, shledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: 16 hodin, téměř 20 minut. Připravené barevné obálky a v nich různě barevné pilulky. Problém byl ten, že byly nelegální. Celníci takto před 14 dny odhalili v Praze sklad, ve kterém zabavili desítky tisíc balení léčiv. Další informace o novém velmi rozsáhlém případu nám sdělí Kristýna Vašíčková z domácí redakce. Dobrý den.
19: Hezké odpoledne.
3: Kolik těch léčiv bylo a na co?
19: Přes 45,5 tisíce, to je to celkové číslo balení, která celníci ve skladu 11. června našli. Jednalo se o léky, které jsou buď na předpis, anebo dokonce nejsou vůbec registrované nejen v Česku, ale ani v Evropské unii. A konkrétně to byly přípravky na podporu erekce, proti bolestem, nějaká lehká antidepresiva, léky na podporu spánku. O tom, jaká rizika tyto přípravky představují, mluvil ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
20: Fenibut, který se používá také jako rekreační droga, kdy při intoxikaci může docházet až k bezvědomí. Dále u některých těch látek byla i kombinace s dapoxetinem, který se právě v kombinaci se sildenafilem například používá pro léčbu předčasné ejakulace. Může mít poměrně vážné interakce s jinými léčivými přípravky nebo s alkoholem.
19: Boráň upozornil i na to, že není jasný původ léčiv ani jejich přesné složení. Můžou obsahovat další látky, které způsobují třeba alergie, nehledě na to, že například v těchto vedrech asi nikdo moc nehledí na správné podmínky při tom zasílání nebo distribuci, jako je třeba nejvyšší možná teplota pro převoz.
3: A my víme něco víc o tom skladu, kde se léčiva našla?
19: Víme, že je tedy v hlavním městě a že se běžně zabývá skladováním, balením a zasíláním balíčků pro e-shopy. Žádné problémy tam celníci ale v minulosti nezaznamenali. A víme, že se odtud léky zřejmě rozesílaly nejen po České republice, ale i do jiných evropských zemí, pokračuje Oldřich Bárta z Pražského celního úřadu.
1: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. To bylo jenom to, co jsme našli. Samozřejmě nemůžeme zaručit, že se to nerozesílalo do jiných států Evropy.
19: Nicméně ve skladu zabavili celníci i elektroniku, sluchátka, chytré hodinky v hodnotě asi 1 milion korun.
3: Co se teď bude dít s těmi léky?
19: SÚKL teď zjišťuje, kdo je jejich majitel. Když se žádný nenajde, stanoví se takzvaný opatrovník, což by měl být pražský magistrát. A následně se nelegální léky odborně zlikvidují, jako je to třeba u nebezpečného odpadu. A ještě doplním, že za nelegální nakládání s léčivy hrozí postih až 20 milionů korun.
3: Co ostatní kontroly, které celníci letos provedli, jak ty dopadly?
19: Od začátku roku evidují skoro 40 kontrol, kde odhalili porušení předpisů o nakládání s léčivy. Celkem jde o stovky tisíc léků. Kromě těch na problémy s potencí se často obchoduje s léky na hubnutí a taky je celníci nacházejí na různých místech. Při převozu v automobilech, třeba u hranic se Slovenskem, ale také jde o večerky, tržnice, obchody s potravinami a někdy i přepravní společnosti.
3: Tolik Kristýna Vašičková z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
3: 16 hodin 23 minut, to je většinou čas, kdy se podíváme na nové knížky a ani dnes tomu nebude jinak ve čtvrtek 25. června. Odhaluje mechanismy kolektivizace vykonstruovaných procesů i každodenního strachu Československa 50. let. To je román Řešeto. Vypráví příběh mlynáře Josefa Niedrleho v době, kdy se z přátel stávali udavači, ze sousedů dozorci a z obyčejných hospodářů takzvaní nepřátelé.

0: Monika Alžběta Svobodová vychází z archivních dokumentů i autentických vzpomínek pamětníků. Propojuje literární fabulaci s historickou věrohodností. Knihu vydalo nakladatelství Moto a autorka Monika Alžběta Svobodová je teď naším hostem ve vysílání. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Kde jste vzala inspiraci pro tento příběh?
1: Tak inspirace přišla vlastně ke mně sama, protože já jsem na takové schůzce pravidelné místních knihomolek v knihovně zmínila přání, že bych strašně ráda zpracovala nějaký příběh, který by se týkal právě místa našeho bydliště. A vlastně sama knihovnice přišla právě s nápadem, protože kdysi s dětmi zhruba před 10 lety zpracovávala v rámci projektu Paměti národa příběh právě pana Josefa, pravým jménem Josefa Šnýdra.
0: Ano. Čím vás to přitahovalo, právě ta doba 50. let, prostředí venkova? Bylo to dáno hlavně tím, že tedy je to z vašeho bydliště, z místa, která znáte?
1: Ano, bylo to jednak to, že jsem chtěla, jak už jsem zmínila, napsat právě příběh z místa, kde žiji, ale na jednu stranu vlastně se ukázala jako relativně dobrá volba právě napsat o těch 50. letech, protože když se tak rozhlédneme vlastně po tom literárním poli, tak je spousta příběhů, ať už válečných nebo poválečných, ale o téhle době se až tolik nepíše.
0: Tak prozraďte nám nebo představte nám trochu blíž vaše hlavní postavy. Je to tedy mlynář Josef, kterého jste pojmenovala příjmením Nýdrle, a bývalý partizán Josef Vaněček. Kdo jsou?
1: Ano, přesně tak. Pan Šnýdr, když ho budu teda oslovovat tím jeho pravým jménem, byl vlastně hospodářem v tom bývalém mlýně, protože tam se nemlalo už zhruba od 20. let. Jenže on, jako spousta dalších místních, odmítali vstoupit do JZD, což asi nebylo úplně ničím výjimečným. A pochopitelně strana měla spousty různých způsobů, jak přimět ty dotyčné, aby do toho JZD vstoupili. Ať už to byly třeba strašně vysoké pokuty za nesplněné dodávky, protože pochopitelně všichni museli dodávat určité objemy obilí, masa, mléka a tak dále. Bylo určitě strašně těžké se tomuhle tomu všemu vzepřít, ale pořád tak mezi námi byli lidé vlastně, kteří nechtěli odevzdat vlastně to dědictví po svých rodičích. A to právě byl případ pana Šnýdra. Co se týká té druhé hlavní postavy, Vaněčka, toho teda budeme jmenovat jenom tak, jak je zmíněn v knize. To je strašně zvláštní postava, o té jsem neměla teda až tolik informací, jako třeba o panu Šnýdrovi, nicméně právě z těch výpovědí z STB z doby, kdy už byl zatčen, tak víme, že právě byl mezi partizány, dokonce už v 15 letech. On utekl pravděpodobně z domova v těch 15 a pohyboval se vlastně v téhle společnosti. A v roce 1948 se dostal do pohraničí, kde mu byl přidělen vlastně jakoby opuštěný statek po odsunutých Němcích. Nicméně tam se asi stal zádrhel takový, že oni po něm chtěli doplatit dluh jakoby bývalého správce, což on odmítal. No a ve chvíli, nebo asi v tuhle tu chvíli se dostal prostě do hledáčku strany a jak se říká, už se to s ním trochu vezlo, protože jakmile jste se do toho hledáčku dostali, už bylo hrozně těžké z toho vystoupit. No.
0: Takže nějaký reálný příběh, tedy základ ty postavy i ten samotný příběh má, nebo do jaké míry a kdy jste potřebovala si trochu něco přemyslet nebo fabulovat, kdy to bylo nutné?
1: Vlastně všechny ty postavy jsou skutečné, nemusela jsem si přemýšlet vůbec žádnou. Dokonce to tak hezky vyšlo, že vlastně je tam i reálná romantická linka, protože ve chvíli, kdy se pan Vaněček dostal tady právě sem do Malešova jako brigádník k panu Šnýdrovi, tak se tady zakoukal do vdané ženy, což pravděpodobně bylo pak příčinou toho udání, které na ně přišlo. Takže vlastně ani tohle já jsem si úplně nemusela vymýšlet. To znamená, ten jakoby základ toho celého příběhu je opravdu podle skutečné události. To znamená, já jsem těm postavám musela vkládat do hlavy spíš ty pohnutky, proč k všemu došlo, jakým způsobem, protože samozřejmě jakoby úplné detaily toho, jak všechno probíhalo, neznáme.
0: A ten název knihy souvisí Řešeto tedy s názvem Mlýna, nebo jako tam je souvislost?
1: Ano, je to tak. Mlýn se skutečně jmenoval Řešeto, kde pan Šnídr působil. Někdy ho můžeme najít právě, nebo dost často to u mlýnu bývá, i že se jim říkalo vlastně po těch posledních majitelích, ale vlastně ten mlýn, který už dnes nestojí, tak nesl název Řešeto.
0: Komu byste tehle ten příběh, který jste sepsala o 50. letech, především ráda představila, nebo na jakého čtenáře jste při psaní myslela?
1: No, já jsem to nepsala určitě s tím, že bych cílila na nějakou skupinu, ale troufám si říct, že by mohl ten příběh zaujmout kohokoliv, koho zajímá nějakým způsobem česká historie, ale myslím si, že by asi nepohrdli tím příběhem právě i ženy, které mají rády jakoby klasické, třeba i romantické příběhy, tím, že je tam vlastně i ta zápletka a navíc se teda dozví něco i o té historii. Víceméně asi nedokážu úplně specifikovat, myslím si, že to mohou číst jak ženy, tak muži a podle těch hodnocení, která ke mně přicházejí a dokonce i třeba díky a podobně a nějaká hodnocení na databázi knih a tak tam se opravdu, je to velká směsice těch čtenářů, ať už ženy, muži, takže kdokoliv nebo kohokoliv zaujme anotace té knihy, ať se do toho schutí pustí, já pevně věřím, že nebudou zklamáni.
0: Já vám taky děkuji za tento rozhovor pro Odpolední plus. To byla spisovatelka Monika Alžběta Svobodová, která mluvila o své nové knize Řešeto. Naslyšenou.
1: Já děkuji, taky naslyšenou.
0: Bylo 16:30 a se zprávami je ve studiu Martin Matějka.
2: Český rozhlas plus. České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Rubáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června. Oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explosia patří státu. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích. Do roku 2002 ji vlastnila skupina Agrofert. Škoda Group loni zdvojnásobila svůj provozní zisk na 3,5 miliardy korun. Dnes o tom informovalo vedení firmy. Výrobce tramvají nebo vlaků navíc v loni uzavřel smlouvy o nových zakázkách za 43 miliard korun, a to hlavně v Česku, v Německu nebo v Pobaltí. Letos se chce Škoda Group zaměřit na elektrické, hybridní a bateriové vlaky pro regionální i příměstskou dopravu. Desítky až stovky českých firm mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČES 20% podíl, dnes představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce. První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Stát má v polovině 30. let a jeho výstavba už se začala připravovat. Dalšími vytipovanými lokalitami jsou Dětmarovice a Tušimice. V kuřecích řízcích z Teska našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy byla za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou uzavřená. Na 52. kilometru vyšetřují nehodu. Před okamžikem se podařilo obnovit provoz alespoň levým pruhem. Opatrně tam dojíždějte, brzdí se na 56. kilometru. Rozjezd kolony nějakou dobu potrvá. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je neměná situace přes Vysočinu. Před sjezdem na Velkou Bíteš se zastavují kamiony na kilometru 162 a nesouvisle pokračují do Brna. Osobní auta jedou výrazně pomalej za sjezdem na Ostrovačice z kilometru 179. Je to na více než půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 32 až 37 stupňů, na horách naměří kolem 27. Tolik zprávy Martina Matějky.

0: Bylo nejméně 164 lidí, zraněných jsou stovky a pohřešovaných tisíce. Spojené státy taky slíbily okamžitou pomoc, o tom si více řekneme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaký je teď přesný stav, kolik je obětí a zraněných, kde jsou ty škody největší, jaké máme aktuální informace?
1: Aktuální čísla od venezuelských úřadů jsou zatím pořád stejná, to znamená 164 mrtvých, oficiální číslo 971 zraněných, ale už ve chvíli, kdy prezidentka úřadující Delcy Rodriguezová to číslo říkala, tak ho sama označila za neúplné, protože nezahrnuje nejhůře postižený stát La Guaira na severozápadním pobřeží. Ona ho nazvala přímo zónou katastrofy. Videozáznamy ukazují zbořené budovy, ale desítky budov se zřítily i v Caracasu, hlavně ve čtvrti Altamira, kde tam domy stojí na sedimentech, takže ty seismické vlny to ještě zesiluje. Americká geologická služba odhaduje, že reálně může počet obětí Renato vystoupat i na desítky tisíc.
0: To musela být tedy velmi silná zemětřesení, nebo proč měla takový dopad?
1: Jednak byla velmi silná a jednak byla těsně po sobě. Šlo o dvě zemětřesení, jedno mělo sílu 7,2 a potom necelou minutu po něm další mělo sílu 7,5. Geologové to popisují jako nejsilnější otřesy ve Venezuele za posledních 100 let. Kdybychom měli zapátrat po nějaké srovnatelné katastrofě, tak ta byla v roce 67, kdy v Caracasu zemřelo zhruba 300 lidí a my už teď víme, že těch obětí bude násobně více. Velký dopad má i to, že Venezuela leží v takovém rozsáhlém zlomovém pásmu. 80% obyvatel tam žije v ohrožených oblastech. Velká část domů nesplňuje stavební normy. A ještě jedna smůla navíc byla v tom, že středa byla ve Venezuele svátek, kdy lidé byli doma a ne v práci nebo ve škole.
0: Když se vrátíme ke Spojeným státům, kde jsme říkali, že poskytnou okamžitou pomoc, tak jak rychle a jakým způsobem zareagovali?
1: Nezvykle rychle na to, že jde o Venezuelu, do dlouhou dobu nepřátelský stát. Ministr zahraničí Marco Rubio oznámil okamžité vyslání pátracích záchranných týmů, i zdravotnický materiál posílá humanitární pomoc. Komplikuje to fakt, že letiště v Caracasu, tam popraskala ta přistávací dráha, takže Spojené státy musí tu pomoc dopravovat ve spolupráci s ministerstvem obrany, ale prezident Trump napsal, že první zprávy nejsou dobré a že nařídil všem agenturám připravit rychlý zásah.
0: Šéf americké diplomacie Marco Rubio telefonoval s prezidentkou Delcy Rodriguezovou. Co si řekli, co tahle komunikace vlastně znamená pro vztahy Washingtonu s novou venezuelskou vládou po tom lednovém zásahu proti Madurovi?
1: Je to velmi symbolicky velmi silný moment. Rubio mluvil s prezidentkou Rodriguezou přímo z Bahrajnu, kde nyní je na jednání, a symbolické je to v tom, že ještě v lednu Spojené státy z Venezuely násilím odvezli tehdejšího prezidenta Nicolasa Madura, Delcy Rodriguezová jeho pravá ruka. Takže tahle ochota okamžitě pomáhat i té dočasné vládě, která po něm nastoupila, ukazuje na určité diplomatické přiblížení mezi Washingtonem a Caracasem a řeknu vám, Renato, že za Madura toto by bylo nemyslitelné.
0: Jaké další mezinárodní reakce zatím přišly a hrozí, že počet obětí tedy výrazně stoupne, jak jste zmínila v úvodu?
1: Pomoc přislíbili Čína, Brazílie, Argentina, kam se podíváte, země napříč politickým spektrem, což při takové katastrofě bývá obvyklé. Vyslat pomoc do Venezuely je připravená i Česká republika, posíláme tam tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin a OSN ještě vyzvala venezuelské úřady, aby naopak oni uvolnili omezení přístupu médií, protože informace teď budou otázkou života a smrti. No a pokud jde o vývoj, tak ta dnešní čísla jsou prostě spíše zlomek té konečné bilance.
0: Tolik tedy naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Děkujeme moc za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pojďme radši zpátky v 16 hodin 38,5 minuty do českých lesů. Tam to ale taky není nic veselého. Trápí je dlouhodobé sucho. I po relativně deštivé části června na ně totiž dopadá takzvaný vodní stres, způsobený suchem, které panovalo značnou část jara. Na některých místech republiky byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. Uvedl to vedoucí sítě Dendro Network Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak výjimečný je tedy ten letošní stav, co se týče sucha v lesích?
2: Tak ten stav je celkem výjimečný, protože to sucho zašlo relativně brzo a v současné době panuje i relativně s vysokou intenzitou. Oni to z začátku, nebo byly to takové tři vlny toho sucha, ale v současné době je to velice intenzivní a je to o to intenzivnější, že to přichází v kombinaci s tou horkou vlnou, která právě panuje.
0: Co tedy to vlastně znamená, že ty stromy nezačnou vytvářet ani novou dřevní hmotu? Popište nám to jako laikům.
2: Takže nezačnou vytvářet dřevní hmotu, ten vlastní letokruh, to vlastní dřevo, tak to je takový ten první varovný signál, že se opravdu s tím stromem něco děje, že opravdu klesá jeho vitalita. Že ten strom, když má dobrou vitalitu, když má dostatek všech možných zdrojů, tak opravdu má dostatek asimilátu, může v pohodě probíhat fotosyntéza a může spoustu těchto látek právě ukládat do dřeva a vytvářet to dřevo. Když nastávají problémy, první příznaky stresu, třeba ze sucha, tak právě tyhle procesy se zastavují, protože nejsou pro jeho fungování, pro jeho životní projevy až tak důležité.
0: My teď mluvíme o tom vodním stresu, který má dopad na funkce stromu, jež jsou pro jeho život nezbytné. Jak dlouho vlastně v takovémhle režimu nouzovém, možná jestli to můžeme tak říct, dokáží stromy lesy fungovat?
2: Tak to záleží určitě na určitých dřevinách, záleží to na lokalitě, v který ten strom roste a právě na těch podmínkách, které panují. Ten strom vždycky jako odráží realitu, jaký je gradient podmínek mezi půdou a atmosférou a v současné době, když si to popíšeme na téhle horké vlně, tak máme velice teplý a suchý vzduch, čili ten strom přes den spotřebovává spoustu vody. Spoustu vody, kterou má uloženou, řekněme, ve svém objemu, tak i spoustu vody, která je v půdě a tyhle stroje využívá a pak, když tyhle stroje začínají docházet, tak samozřejmě ta vitalita těchto stromů významně klesá.
0: Které stromy jsou ohroženy tím vodním stresem nejvíce? Dokážou je jiné druhy třeba zvládat tyhle ty podmínky lépe?
2: Tak nejvíce jsou ohroženy, řekněme, mělce kořenící dřeviny, protože samozřejmě veškeré dřeviny u nás jsou většinou odkázány na tu povrchovou vodu, která jakby naprší a na tyhle zdroje, takže ta voda se spotřebovává, řekněme, od těch vrchních horizontů, takže tyhle dřeviny jsou nejvíce ohrožené. Relativní výhodu mají právě ty dřeviny, které jsou hluboko kořenící, které jsou schopny si pro tu vodu šáhnout do těch hlubších horizontů půdy, takže ty mají oproti těm dřevinám určitou výhodu.
0: Jak s tím může pomoci stromům člověk, nebo jaká se nabízí možnost řešení téhle situace?
2: Tak tady právě vstupuje opravdu obhospodařování lesa, má obrovský význam, opravdu pracování se strukturou lesa, s výběrem vhodných dřevin má obrovský význam v téhle době, kdy probíhá obrovská změna, že si musíme uvědomit, že změna těch podmínek, to oteplování je daleko rychlejší, než bychom přirozenou cestou mohli změnit, řekněme, stav toho lesa nebo složení toho lesa. Právě proto tam musí vstoupit ten člověk a ten lidský element a opravdu změnu provést až uměle.
0: Ano, to znamená, že už léta se mluví o tom, aby tedy to složení stromů v lese bylo pestré, aby se nevysazovaly jenom jehličnany, ale že vlastně ty listnáče mnohem lépe umí zadržovat vodu. Je to právě už otázka několika posledních let. Děje se to tedy, tahleta změna v českých lesích?
2: Určitě se to děje, řekněme, ten management lesa opravdu dělá, co může, ale taky si musíme uvědomit, že ten les je opravdu dlouhověký ekosystém a nejde to udělat úplně z roku na rok, ale věřím, že lesnické subjekty se o to opravdu snaží.
0: Říká vedoucí sítě Dendro Network Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který byl hostem odpoledního plusu. Děkuji moc krát, naslyšenou.
2: Mějte se a naslyšenou.
0: Teď máme 5:45 a přesouváme se v našem odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus k dalšímu tématu. Aktuální vlna veder na evropském kontinentu by podle eurokomisaře pro klima měla jen posilovat ambice Evropské unie v boji proti změnám klimatu. Wopke Hoekstra to řekl v Lucemburku, kde dnes jednají ministři pro životní prostředí členských států právě o odolnosti evropského bloku vůči klimatické změně. Česko na schůzce zastupuje vládní zmocněnec Filip Turek za motoristy, který znovu odmítl zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Jednání sleduje naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Zdenko, proč se ministři životního prostředí znovu zabývají emisními cíly pro auta?
3: Oni tuto otázku totiž stále nevyřešili a k tomuto tématu se vracejí opakovaně a nedaří se jim najít schodu. Kyperské předsednictví Rady Evropské unie dnes hned na úvod té ministerské schůzky uvedlo, že doufalo v dosažení většího pokroku v těch jednáních. Připomínám, že Evropská komise loni v prosinci navrhla zmírnění původního plánu, který počítal s de facto zákazem spalovacích motorů od roku 2035. A místo toho navrhla komise tedy různé flexibility, kterými budou moct výrobci aut zbývající vypouštěné emise vykompenzovat i po tom roce 35. Ten návrh tedy konkrétně počítá s tím, že by se emise u nových aut snížily o 90% oproti úrovni z roku 2021, tedy ne o celých 100%, s čímž počítal původní plán. A těch zbývajících 10% by potom mohli výrobci aut kompenzovat prostřednictvím například neutrálních paliv nebo zelené oceli. Ovšem části členských států, včetně Česka, ani tento návrh, toto zmírnění nestačí.
0: Jaká je tedy pozice Česka?
3: Ta zůstává stále jednoznačně odmítavá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív prohlásil, že Česko bude dál usilovat o úplné zrušení zákazu spalovacích motorů. Ten návrh komise na zmírnění emisního cíle, o kterém jsem mluvila, tak ten Babiš považuje za nedostatečný. No a stejnou pozici dnes opakoval taky vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek z motoristů. Ten ve svém vystoupení na plénu varoval před poškozením konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a zdůraznil, že tento sektor tvoří víc než 8% HDP Evropské unie a poskytuje práci přibližně pro 13,5 milionů lidí. Pokračuje Turek.
4: Pokud nezakročíme, tak by Evropská unie v budoucnu mohla přestat vyrábět auta a stát se pouze trhem pro dovoz aut. To by vážně oslabilo naši ekonomiku. Potřebujeme lepší rovnováhu mezi klimatickými cíly, skutečnou sociální a ekonomickou situací a současnou situací ve světě. Ta zahrnuje i naši silnou závislost na dovozu klíčových materiálů a baterií, zejména z Číny.
0: No a Zdenko, jak se na dnešním ministerském jednání podepisuje fakt, že Evropu aktuálně sužují právě dost extrémní vedra?
3: Tak při příchodu na jednání to dnes zmiňovala celá řada ministrů, kteří do klimatizovaného konferenčního centra přicházeli z toho venkovního žáru. Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra uvedl, že přestože aktuálně mezi členskými státy není na všem shoda a jsou určité tendence ty klimatické cíle upravovat, tak v konečném důsledku se podle Hoekstry většina států shoduje na tom, že je třeba v boji proti změnám klimatu pokračovat a ty ambice zásadně nesnižovat. Švédská ministryně pro životní prostředí Romina Purmoktariová také uvedla, že ta vlna veder je jasnou připomínkou naléhavosti, se kterou Evropa musí k řešení té klimatické krize přistupovat. Mluvila například také o ochraně vodních zdrojů a případný odklad opatření ke snižování emisí v automobilovém průmyslu podle ní pouze do budoucna znevýhodní Evropu. Mimochodem, když mluvím o této švédské ministryni, tak ještě jedna zajímavost, ona na dnešní jednání ministrů životního prostředí dorazila se svým 3měsíčním dítětem spícím v šátku a prohlásila, že je velmi ráda, že nemusí volit mezi rolí matky a rolí ministryně.
0: Dá se to zvládnout všechno v jednom. Já jsem si myslela, že přišla třeba v plavkách, když je takové vedro nebo tak. Tolik bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová. Děkuju moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: 16 hodin 48 minut. Narodili se ještě do komunismu, vyrůstali v demokracii a v začátcích internetu. A krize středního věku na ně přichází právě teď, kdy se svět i společenské trendy rapidně proměňují. Nebo krize středního věku nepřichází a dnešní čtyřicátníci si naopak jsou jistí svou pozicí ve světě. To sleduje v nové rozhovorové sérii Českého rozhlasu Plus moderátorka Ivana Veselková, kterou teď vítám ve studiu, přišla, aby projekt představila. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Je série Klub 40 vlastně vaším osobním nápadem, jak vůbec vznikla, co je jejím cílem?
6: Tak ta série vznikla vlastně náhodou, nebo trochu náhodou, protože původní záměr byl vytvořit nějaký rozhovorový pořad pro Český rozhlas Plus. Nicméně jsme s kreativním producentem Českého rozhlasu Lukášem Sapíkem přemýšleli nad tím, čím by se ten rozhovor nebo ten rozhovorový pořad měl odlišovat od jiných úspěšných a fungujících, dobře fungujících rozhovorů na Českém rozhlase, protože třeba Český rozhlas Plus má Osobnost Plus, je tady host Radiožurnálu. A dlouho jsme nemohli přijít na to, v čem by ty rozhovory měly být jiné. No a potom jsme si řekli, že se nebudeme chvíli bavit o práci, že se budeme bavit takzvaně o životě. A začali jsme řešit to, že je nám oběma plus minus kolem 40 let a že se nám přeskládaly žebříčky hodnot a že někdy nevíme, co teď s tím životem a tak dál. K ničemu jsme nedošli a za hodinu mi kreativní producent Lukáš Sapík píše, a co kdybychom tu rozhovorovou sérii udělali o tomhle? A já mu říkám, o čem? A on, no o tom, o čem jsme se spolu bavili, že je nám přes 40, možná máme krizi středního věku, možná moc nevíme, ale v něčem třeba jsme moudřejší, než jsme byli, když nám je 30. Takže to vykrystalizovalo nějak takhle náhodou. Mm-hmm.
0: No, tak asi už je jasné, proč jste si vybrali právě ty čtyřicátníky, proč třeba ne generaci Z nebo padesátníky a starší, který jsou především našimi posluchači. Nebo tam bylo ještě něco jiného?
6: No tak ty důvody jsou čistě proto, že je to i moje osobní téma a mě se vždycky nejlíp zpracovávají témata, ke kterým mám nějakou trochu osobní vazbu nebo do nich nějak vidím. Takže je to čistě proto a zároveň jsme si ale i dělali nějaký demografický průzkum třeba posluchačů a posluchaček, zejména v online prostoru Českého rozhlasu Plus a tam při tom online poslechu ta kategorie lidí právě kolem 40 je docela silná. Jsou to lidi, kteří poslouchají zejména takzvaně on demand, takže třeba v podcastových aplikacích na webu a tak dál. Takže by tam měl být docela velký bazén lidí, když špatně česky přeložím to slovo jako půl, velká skupina lidí, kterou by to mohlo zajímat. Mm-hmm.
0: Tak to je asi možná typické pro tuhletu skupinu věkovou, že vlastně jde po nějakých pořadech, že už vlastně neposlouchá to vysílání jako klasicky rozhlasové třeba lineárně, ale prostě, že si jde po některých těch svých pořadech, co má rádo, nebo je tam ještě nějaká další charakteristika typická pro generaci dnešních čtyřicátníků?
6: No, tak tenhle možná přístup k tomu, jak konzumovat třeba televizní a rozhlasové vysílání, že si ti lidé už vybírají spíš to, co chtějí oni sami poslouchat a že třeba takzvané lineární vysílání poslouchají třeba jenom v autě nebo jako nějakou kulisu, tak to je asi něco, co je pro tu generaci specifické, nevím, jestli to je jeden z těch nejdůležitějších rysů, ale z těch rozhovorů vyplývá třeba to, když oni sami sebe srovnávají s těmi mladšími lidmi, takže oni sami sebe popisují jako někoho, kdo vyrůstal v takovém prostředí, které hodně respektuje nějaké autority a řád a že jim právě ve srovnání s nimi třeba ta mladší generace teď připadá taková sebevědomější, nebo že si víc dokáže vážit svého volného času a třeba v práci se vymezit. Takže to někdy naráží na to, že ti čtyřicátníci byli zvyklí třeba, já nevím, odpovídat na maily o půlnoci, nebo práce pro ně byla na prvním místě, nebo všechno nějak chtěli takzvaně zvládnout a vydržet. A teď třeba ti, kteří pracují s výrazně mladšími kolegy, naráží na to, že ale třeba ti výrazně mladší kolegové jim řeknou, že na to nemají čas, nebo že tohle dělat nebudou, nebo že odpovídat na mail o půlnoci nebudou. Což je zdravé, ale pro dnešní čtyřicátníky je to něco, co oni se učí třeba teprve teď a někdy je to může i jako v negativním směru zaskočit, no.
0: Myslím, že tohle máme společného i s padesátníky, teda to, co jste teď vyjmenovávala. Ale kdo jsou hosté, koho v té podcastové sérii uslyšíme?
6: Tak my jsme se snažili ty hosty vybrat samozřejmě tak, aby jim bylo 40 plus nebo plus minus kolem 40 a zároveň, aby ten výběr byl nějak jako pestrý, aby to nebyla nějaká jednolitá skupina lidí, kteří by pořád omílali nějaké podobné problémy. Ale tak namátkou z těch rozhovorů, které už jsou teď finálně hotové, tak je to třeba herečka Tereza Hof, marketingový expert Martin Vymětal, pak je tam ale třeba taky vizážista, to znamená třeba někdo, kdo hodně pracuje s tím stárnutím fyzického charakteru, Pavel Kortán, je tam třeba herec Petr Vančura.
0: A kolik to má dílů vlastně?
6: Zatím je to plánováno jako uzavřená 15-dílná série a pak se uvidí. Tak se podívejte taky
0: na ty padesátníky.
6: Tak až uděláme klub 40, tak pak se přesuneme plynule do klubu 50.
0: Tak beru vás za slovo. Tolik moderátorka Rádia Wave a autorka nové rozhodové série Klub 40 Českého rozhlasu Plus Ivana Veselková. Díky moc, že jste přišla. Nashledanou.
6: Děkuju a poslechněte si Klub 40.
0: Teď posloucháte Odpolední plus, je 16 hodin 54 minuty. Kandidát hnutí ANO na pražského primátora v podzimních komunálních volbách Ondřej Prokop oznámil, že kandidovat nebude a rezignoval na všechny své politické funkce. Hnutí proto bude na post svého primátorského kandidáta hledat náhradu. Prokop svou rezignaci zdůvodnil tlakem médií a svého okolí poté, co server Seznam Zprávy zjistil, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl vlastnictví 3 pražských bytů. Kauza už ho dříve stála několik funkcí. Prokop sám ji označil za politickou pomstu a tvrdil, že si na byty vydělal podnikáním a investicemi. Naším hostem je teď Přemysl Rosůlek, politolog z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Hnutí ANO teď má podle šéfa Andreje Babiše několik dní do konce června vybrat nového lídra pro pražskou kandidátku. Jak velká je to komplikace takhle přepřahat vlastně v době už asi počínající kampaně před komunálními volbami, které se uskuteční na podzim?
7: No tak určitě to komplikace nemalá je, protože ty volby jsou na podzim a teď začne politicky okurková sezóna a strany a hnutí a koalice se snažili před těmi prázdninami, aby si voliči zafixovali už kandidáty a v Praze se to velmi nepodařilo, právě že si je zafixovali v tom špatným slova smyslu. Ono to je vlastně nepříjemné pro ANO i proto, že se ta aféra točí mimo jiné tedy kolem bytů a že to není jediný člověk z ANO, který tento problém má. Že připomínáme Zuzanu Mrázovou a Tinde Bartu, že vlastně to napojení politiků na byty a podezření, že to je v souvislosti s politikou a plus výmluvy, které s tím souvisí, že tam vlastně chybí ta zpětná vazba, to je velmi nepříjemné v souvislosti s tím, že vlastně je bezprecedentní bytová krize jako v celé Evropě a v České republice.
0: A hnutí ANO v předvolební kampani, pardon, slibovalo tedy, že zlepší tu dostupnost bydlení?
7: Ano. Ano, to samozřejmě je velmi špatné, ale hlavně já, když přemýšlím nad tím, koho ANO by chtělo nebo mohlo postavit, tak se nechám překvapit. Tam vlastně nevidím žádnou osobnost. ANO má v Praze složitější situaci, jsou města, kde třeba v Moravskoslezském kraji nebo třeba v Plzni velká města, kde se ANO daří. Ale pak jsou města, mezi ně patří třeba Praha, kde se jim tradičně, téměř tradičně nedaří. A vlastně ty osobnosti, které by se byly bývaly, nabízely kromě vlastně pana Prokopa, na kterého sázeli, tak já žádnou nevidím.
0: No tak v minulosti byl třeba taky Patrik Nacher, ne, jednu dobu, myslím, ano, kandidátem na tedy na pražského primátora. Proč to teď už nemůže být tohle jméno, nebo no, o tom jste
7: může,
0: neslyšel?
7: Ale co já vlastně jsem vyčetl, nebo co já jsem vnímal, tak právě Patrik Nacher přenechal toto Prokopovi, nevím, jestli by on do toho chtěl jít, on, co já vím, nechtěl, jiná jména mě nenapadají, Adam Vojtěch nebo Pavel Bém, co mě tak namátku napadá. Možná by bylo pro ANO vhodnější nebo strategičtější najít nějakou novou tvář neotřelou, ale je otázka jak. Buď to třeba přestěhováním nějaké osobnosti, která kandidovala nebo je známá tím, že kandidovala za někoho jiného jako nezávislá, případně tím, že by se změnilo trvalé bydliště nějaké osobnosti za ANO a šla do Prahy, ale všechno toto je velmi improvizované a riskantní, takže ano, Patrik Nacher je pražský, ale není tam vlastně ani žádná řevnivost, nebo nebyla tam prostě on umetl cestičku Prokopovi a teď je z toho ANO zklamané.
0: Ano, a proč vlastně ale se tady zatím nedaří hnutí ANO dobít baštu, tedy volební v Praze? Jsou tam nějaké objektivní důvody, staví špatné kandidáty nebo ostatní strany mají lepší, nebo už je to prostě taková nějaká tady tradice v metropoli?
7: No, když se podíváme na tu volební geografii, tak Praha je stát ve státě. Jo, v Praze to měl těžký třeba Miloš Zeman, v Praze to měli těžší i třeba kandidáti, kteří jsou populističtí nebo extremističtí, případně tyto strany. ANO reprezentuje populismus, ANO je polarizující ano, nemá šanci nazbírat v Praze, možná na sídlištích, ale dostatečný počet voličů, aby mohlo vyhrát. A domnívám se, že je to právě tím, že ano, a na to se nikdo nezlobí, volí spíš starší lidi, kteří nemají víc než středoškolské vzdělání podle těch průzkumů, které vidíme, a kteří vlastně patří i třeba vzdělanostně a kteří patří, nejenom vzdělanostně, a kteří patří z hlediska bohatství ne k těm úplně nejbohatším vrstvám. To všechno nehraje ano do kareta, taková je Praha.
0: Tolik Přemysl Rosůlek, politolog z Plzně. Děkuji moc krát, naslyšenou.
7: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
5: Radioservis představuje audioknihu Broučci.
8: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný? Budu.
5: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
8: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
5: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Ukrajinci vytlačili ruské jednotky z Kimburnské kosy v Černém moři. Čeští fotbalisti na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3. Na šampionátu končí. Dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je po nehodě u ostrova uzavřená. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1000 jejich zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
10: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
9: Vláda podle premiéra počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle Andreje Babiše z hnutí ANO, ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
11: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví. A teď, pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
9: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Ukrajinské síly vztyčily národní vlajku na Kimburnské kose v Černém moři, oznámilo to velení ukrajinských sil jich. Ruská okupační armáda tam kontrolovala vstup do přístavu v Mykolajivu. Zatím není jasné, jestli Ukrajinci osvobodili celý výběžek.
12: Velení sil územní obrany jich na sociálních sítích zveřejnilo záběry z dronu, na kterých je vidět ukrajinská vlajka v ruinách objektu, který na začátku konfliktu obsadila ruská armáda. Ukrajinské síly stavbu vybombardovaly. Předtím odřízly logistické komunikace, kterými Rusko posádku na úzkém výběžku zásobovalo, a tím donutili ruské vojáky ke stažení. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes také informovalo o tom, že z Česka získalo 10 cvičných letadel Alto. 5 poskytla česká vláda a 5 nadace Dárek pro Putina ze sbírky českých občanů. Ministerstvo obrany uvedlo, že letouny urychlí výcvik ukrajinských pilotů podle standardů NATO. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Odborná společnost Podané ruce loni pomohla víc než 233 tisícům lidí, a to je zhruba o 27 tisíc lidí víc než za předchozí rok. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy. Pracovníci řeší s klienty jejich problémy se závislostmi na návykových látkách nebo hazardu a od loňska se zaměřují taky na prevenci závislosti na digitálních technologiích. Ta je typická pro mladou generaci, popisuje předseda správní rady organizace Jindřich Vobořil.
13: Klesá alkohol, tabák, klesá i ty tradiční drogy, kromě kokainu, který roste. Samozřejmě ale se to vyměnilo za ty takzvané digitální závislosti. 13% dětí má, jako nezletilých, má zkušenost s prohranýma penězma. Ještě 10 let zpátky to bylo 0,5%, to prostě narostlo.
14: Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. S Mexikem prohráli na Aztéckém stadionu 0-3 a na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Reprezentant David Douděra říká, co si kromě cenných zkušeností ze Střední a Severní Ameriky odveze.
15: Z mincovny si odneseme medaily, že jsme si nechali udělat na památku pro celý realizák, pro všech 50 nebo 60 lidí, kolik nás tady bylo. Já si z Ameriky odvážím klobouk. Vyměnil jsem si tady s Koreou dres, s Jihoafrickou dres a teďka s Mexikem dres, takže ty si vyvěsím někde na statku u koní a tě na to můžu koukat.
14: V dalších zápasech Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0, Maroko vyhrálo nad Haiti 4-2, Brazílie nad Skotskem 3-0, Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1 a Švýcarsko nad Kanadou 2-1.
16: Uzavřená D35 u ostrova, kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto je na konci úseku u ostrova na 159. kilometru zablokovaná po srážce nákladního auta s osobním. Odklon už je zřízený na exitu 157, sjezd na Chrudim jede se přes ostrov. Na D1 z Prahy do Brna nejdříve vzniká kolona od exitu 15 Velké Popovice, jede se pomalu asi čtvrt hodiny do omezení na 24. u Šmejkalky a potom na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Velkou Bíteš ze 162. kilometru. Osobní auta popojíždějí pak hlavně v Brně mezi sjezdy k Výstavišti a D2 půl hodiny. Na D5 před Prahou směrem z Plzně dlouhá kolona kamionů už za Loděnicí z 9. kilometru a už se tam zastavuje různě i v levém pruhu. Jen k okruhu to mají i osobní auta až na půl hodiny. Pak další kolony na pražském okruhu samotném před Ořechem jak od D5, tak z druhé strany od Lohkova až 20 minut. V Praze silná odpolední špička, mnoho kolon. Mimo jiné na jižní spojce směr Černý most kvůli nehodě před Lanovým mostem, je to na 20 minut od podjezdu magistrály i ze zhora z Brněnské od OC Chodov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
18: Co vadí českým podnikatelům na evropském nařízení o obalech, o kterém dnes mají jednat unijní ministři životního prostředí? Jaké mají firmy zkušenosti s fungováním jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, které se stalo absurditou roku v anketě podpořené Hospodářskou komorou? A co očekávají podnikatelé v oblasti cestovního ruchu od letošní letní sezóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a také viceprezident Hospodářské komory České republiky Tomáš Prouza. Dobrý den, vítejte v našem
19: studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Dnes jednají ministři životního prostředí Evropské unie. Vy jste dopředu avizovali, že od dnešního jednání ministrů čekáte vyjasnění některých věcí ohledně nařízení Evropské unie o obalech a obalových odpadech. Co konkrétně chcete vyjasnit?
19: Já jsem možná, že vám nestačilo 20 minut. Problém, který máme s tím evropským nařízením, je jednak, že je strašně složité, je to asi 130 stran právního textu, ale pořád ještě čekáme na to, že Evropská komise vydá technická vlastně řekněme vyhlášky, když to řekl českým legislativním pojmem, kterou říká, jak přesně ty povinnosti naplňovat. Velmi často je vydávají jenom týdny předtím, než má jej ty povinnosti začít platit. Na to se nemůžete připravit, vyrobit nový obal na potraviny, otestovat ho, schválit ho, trvá rok a půl až dva. Takže spousta věcí se nedá zvládnout. Zároveň to nařízení tam jsou věci, které budou postupně nabíhat. První teď v polovině srpna, další někdy do roku 2030. Stává se v několika případech, že třeba jednou budeme muset změnit obal příští rok, za dva roky budeme muset měnit znovu. Nedává to logiku, stojí to strašné peníze, když jsme to zkoušeli napočítat. Tak vlastně tohleto evropské nařízení o obalech, které má dobrý základ. Se říká, použijte míň obalů a ať jsou víc recyklovatelné. S tím všichni souhlasí, ale tím, že je špatně technicky připravené, tak to bude každou českou domácnost stát zbytečně zhruba 4 000 korun.
18: Vy jste před měsícem v prohlášení žádali dvouletý odklad účinnosti tohoto nařízení. A teď před tím dnešním jednáním jste včera vydali tiskovou zprávu, kde očekáváte vyjasnění některých věcí. Znamená to, že jste smířeni s tím, že odklad nemá dostatečnou podporu a že tedy tuto myšlenku už jste opustili?
19: Je to tak. Nemá to dostatečnou podporu. Zároveň konečně pod tím tlakem, který vyvíjeli biznisy a zelekané ty české, tady byla velký tlak asi 150 velkých potravinářských firm z celé Evropy. My jsme dali dohromady zhruba podpisy zhruba 600 firm. Tak konečně začala Evropská komise komunikovat, konečně začala odpovídat na dotazy, které jim tam ležely třeba půl roku. A my se tehdy nemohli dovolat odpovědi, proto tehdy i ten stres z toho, že nevíme vlastně, jak ty věci dělat. Pomaličku s velkým zpožděním snad věci budou nabíhat.
18: To nařízení bylo schválené už předloni. Účinnost, tak jak jste říkal, bude přicházet postupně ta první vlna 12. srpna. Neměli jste přece jenom protestovat výrazněji už dřív?
19: My jsme spoustu věcí komentovali, ale velmi často vlastně odpověď byla, no počkejte si na tu vyhlášku Evropské komise, tam vám přesně řekneme, jak to máte udělat. A zase, kdyby tyhle ty předpisy byly na stole před rokem a půl, před dvěma, všichni se můžou připravit, všichni si nachystají nové obaly, ale tím, že opravdu vycházejí i teď, budou vycházet ještě během celého letošního roku, tak to je vlastně to samé, co vadí, že se nemáme dost času připravit, nakonec biznis zvládne téměř jakoukoliv byrokracii, ale musíte mít často technicky vyřešit a ten tady nebyl.
18: Byla v tom dostatečná, nebo bylo to dostatečnou prioritou pro české zástupce, pro české ministry?
19: Já se vám, že u toho minulého to vlastně prioritou nebylo. My jsme tady vlastně ty poslední 4 roky předchozí vlády, když se debatovalo tohle velké, složité nařízení, které zasáhne úplně každý obal v Evropě, tak v jiných zemích to bylo velké téma. U nás se ta debata čistě smrskla na to, jestli zálohovat pedlahve nebo nezálohovat. A těch 99%, které tam jsou, tady vlastně nikdo nediskutoval.
18: Vy jste už včera varoval a před chvílí jste to zopakoval, že to nařízení bude znamenat vyšší náklady pro spotřebitele. Před chvílí jste říkal, že to budou 4 000 korun. To je za rok nebo za jak dlouho a pro běžnou domácnost nebo pro každého z nás? Nebo jak jste se k tomu dopočítali?
19: Jsou to 4 000 korun pro každou domácnost během těch 5 let, co ty pomysly budou nabíhat. A ty čísla vychází z oficiálních dopadových analýz Evropské komise, kdy sama komise říká, tohle se bude muset změnit. Tyhle ty materiály budete muset zrušit. Zároveň třeba budete muset zrušit plastové obaly na drobné ovoce do 1,5 kg. Což jenom znamená, že musíme řešit to, že dneska třeba borůvky máte často v plastové vaničce. Tohle bude zakázané, tak my musíme hledat nový obal, který tu potravinu nezničí, nebo když se jako praskne jedna borůvka nebo jedna malina, zašpinívám to celý kartonový obal, pak už to lidi nechtějí koupit, protože mají pocit, že to je špinavé, takže vyhazujete spoustu potravin kvůli špatným obalům a to všechno vlastně nasčítáte zhruba do těch 4 000 korun, které každá domácnost zaplatí navíc.
18: Jaké další takovéto konkrétní problémy tam vidíte?
19: Jsou věci, které dávají opravdu smysl, typicky větší recyklovatelnost těch obalů, což asi znamená nějakou změnu technologií a ono to jenom trvá. Co říkám, ta základní myšlenka je dobře, ale než tady vyvinete nový obal, než projde testy, než ho schválí věci, tak je to velmi dlouhá doba, kterou my dneska nemáme. Jedna konkrétní věc, kterou opravdu dneska diskutujeme, je to, jestli budou zakázané, to, co známe, když si kupujeme plechovky piva, tak jsou zabalené v plastu, jestli bych vzal těch 6 plechovek sebou.
18: Což má být zakázáno?
19: Ten plast nebo bude, takže vlastně si budete muset ochotně brát každou tu plechovku zvlášť. A zase.
18: Ani v papírovém kartonu, protože to třeba v zahraničí těch několik lahví piva bývá v kartonu.
19: Může být, kartony budou fungovat. Na druhou stranu třeba čeští pivaři tohle to dneska neumí. Takže to znamená, že musí zainvestovat do nějaké nové balící linky. Nová balící linka stojí desítky milionů korun a to všechno se vlastně načte do těch celkových cen.
18: Změnit se má také balení zásilek v e-shopech nebo z e-shopů. To balení nemá být výrazně větší než ta věc uvnitř. Jak se na tohle připravují české e-shopy?
19: Testují si to. Dneska všichni víme, že když si něco objednáme ze shopu, tak velmi často přijde v nějaké krabice a ty krabice zase nemůžete mít na skladě 70 různých velikostí krabic. Většina těch e-shopů má 3-4 základní varianty. Když tam těch věcí je málo, musí to něčím vycpat a zase budou tady platit pravidla, protože už se nemůžete mít toho volného prostoru hodně, jak jste sám říkal. Takže když si objednáte jednu knížku nebo dvě, tak ten nakonec online knihu, jestli bude mít problém, protože tak malou krabici zřejmě nemá.
20: Vy jste to už několikrát řekl, ale přesto se zeptám. Vy kritizujete tyhle ty věci. Na druhé straně, podle statistik evropských v roce 2021, každý Evropan vyprodukoval skoro 189 kg obalového odpadu. Není správné s tím něco dělat i za cenu toho všeho, o čem mluvíte?
19: A znovu, my nespochybníme ten cíl, ten je dobrý. Méně od obalů, větší recyklovatelnost.
20: Dobře, ale smysl, spochybňujete některé věci, když se tyhle věci osekají z toho, tak nestratí se ten efekt?
19: Přesně tak, ale tady je problém, že ta legislativa není provázaná. Vedle téhleté obalového nařízení platí nějaká směrnice, která nás tlačí do snižování potravinového odpadu. Ale ve chvíli, třeba sundáte plastový obal z okurky, tak on se rychleji zkazí, rychleji zavadne, víc jich budete vyhazovat. A nám vlastně nikdo neřekl, jestli má být větší prioritou sundat ten plastový obal nebo snižovat potravinový odpad. A někdo musí rozhodnout, co má mít prioritu, my se podle toho máme zařídit.
20: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Hospodářská komora České republiky má každoročně záštitu nad anketou Absurdita roku o nejhorší byrokratický předpis roku. Letošním vítězem se jednoznačně stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To získalo v tom hlasování 2/3 hlasů, 66%. Považujete to za zasloužené vítězství?
19: Já si myslím, že ano, protože ještě možná zajímavější je, že o rok dřív jim vyhrálo zákon roku. A zase ten příslib dával velký smysl. Je to stejně jako ta obalová legislativa, o které jsme bavili. Vlastně cíl dělat věci elektronicky, aby stát měl všechny potřebná data, abychom nahradili 25 různých formulářů jedním, to má smysl. Bohužel to se skončilo na tom, co český stát absolutně nezvládá, a to je digitalizace. Viděli jsme to u stavebního řízení, vidíme to tady, že prostě věci se dělají na poslední chvíli, ten vývoj je pomalý, velmi často ještě komplikuje tím, že se nějaký neúspěšný soutěžitel odvolá, případně ještě dokonce podá trestní oznámení, takže zase, já si myslím, že až se ten systém doladí, všichni si oddechneme. Teď pro řadu firem je to hodně složité. Ty velké nakonec na to mají. Velké týmy pracovali na tom, chystali se dopředu. Problém je samozřejmě drobní podnikatelé, kteří vždycky čekají na poslední chvíli a zase ten systém má tolik porodních bolestí, že čekat na poslední chvíli nedává smysl. Ta velká firma něco poslala, nějak si to otestovala, byla připravenější.
20: Poprvé firmy ta jednotná hlášení museli podat a podnikatelé v květnu. Podle dat, která jsem viděl, tak to zvládlo 80% těch subjektů, které měly povinnost to jednotné hlášení podat. Jak to vypadá teď na konci června? Sedá si to?
19: Sedá si to zase na ministerstvu práce a sociálních věcí, jako vychytávají ty chyby jednu po druhé, takže ta situace je lepší, ten systém je průchodnější, pořád tam přizude k nějaké chybě tím, že vlastně ladíte živý systém, tak občas se stane něco upravíte, něco se pokazí bokem a já musím přiznat, to už snad vypadá, jestli ten systém skutečně sedne a až začne fungovat, tak se budeme mít spoustu zajímavých dat, možná pro ilustraci jednu. Stát ví a vždycky věděl, kde pracujete. Ale dokud nebylo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, nevěděl, co tam děláte. Takže on by věděl, že já pracuji na svazu obchodu, ale ne, jestli jsem tam uklízečka nebo šéf. Teď konečně stát třeba bude vědět tyhle ty věci, bude s těmi daty pracovat.
20: Potřebuje to stát vědět?
19: Potřebuje asi typický příklad. My se bavíme hodně o tom, jak jsou lidé nemocní v zaměstnání, jaké mají vlastně typické choroby. A dneska třeba, když si vezmu dopravní podnik, tak víte třeba, jakou tam máte nemocnost na chřipku. Ale vlastně nevíte, jestli většina těch nemocných na chřipku jsou řidiči, zatímco lidi v kanceláři jsou zdravější. Nevidíte, když se podíváte třeba na to, kolik lidí je naočkovaných, tak se vidíte, kolik procent vašich zaměstnanců je naočkovaných, ale nevíte, jestli to jsou primárně řidiči nebo primárně lidi v kanceláři. To konečně stát uvidí a tím, že bude firmám sdílet ty data, tak ve chvíli, kdy jako šéf dopravní podniku vím, že mám primární absenci řidičů, protože nejsou očkovaní a zůstávají doma kvůli chřipce, tak vím, že když je přesvědčím, aby se naočkovali, tak mi výrazně klesne nemocnost.
20: A když mluvíte o zdraví zaměstnanců, vy jste v minulých dnech v několika rozhovorech kritizoval kvůli přílišné byrokracii návrh ministra zdravotnictví a ministryně financí na to, aby u některých zdravotních zaměstnaneckých benefitů přestal platit současný 50-tisícový limit. Já připomenu, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO mluvil o tom, že by se to mělo týkat třeba preventivních vyšetření, že by tam mohly spadat screeningy nebo očkování. Co vám na tomhle tom vadí?
19: Když ministryně financí Schillerová dala na stůl návrh nebo nový zákon o EET, tak součástí toho byly i úpravy zaměstnaneckých benefitů. A ona tam odstraňuje stropy pro volnočasové benefity, jako jsou třeba karty do fitka. Ale nechává tam stropy na benefity zdravotní. A my jsme se dostali do situace, kdy i na předsednictvu tripartity pan premiér jasně říkal, ty stropy mají zmizet všechny, má být čistě na dohodě zaměstnavatele, zaměstnance, co si zaměstnanec vybere, má to být jeho volba. A tenhle ten pokyn úředníci ministerstva financí odignorovali. A pro mě je to vlastně nepochopitelné, protože pokud tady stát říká, že karta do fitka je hodnotnější než péče o vlastní zdraví, tak mi to prostě absolutně nedává logiku. Myslím, že i minister zdravotnictví v tuto chvíli měl výrazně bojovat, protože to jsou nové peníze do zdravotního systému. A zdravotní systém má obrovské finanční problémy. Tady mohl minister financí získat několik miliard korun navíc do zdravotnictví. Neudělal to a skončil nějakým podivným byrokratickým složitým kompromisem. A zase za mě, pokud máme vlastně někam směřovat peníze zaměstnavatelů na benefity, tak to má být péče o zdraví lidí.
20: Na druhé straně, pokud by se to uvolnilo celkově, tak jak říkáte, nehrozí, že potom stát bude de facto těmi daňovými úlevami dotovat plastické operace, které nesouvisí vůbec se zdravím?
19: Nehrozí jednak. Zaměstnanecké benefity se platí z peněz po zdanění. Takže stát už ty peníze, ty daně od zaměstnavatele vybral. To jsou peníze, benefity platíte navíc. Ano, umím si představit, že by zároveň stát řekl, že plastická chirurgie se nepovažuje za zdravotní benefit. To si všechno umím představit, ale tady vlastně tato debata moc neprobíhala. Tady premiér říká, zrušte všechny stropy, ať si zaměstnanec vybere. Myslím si, že i díky tomu, jak se tady poslední rok bavíme o potřebě podporovat právě prevenci, lepší kontroly, lepší screeningy, víc očkování, tak má smysl dávat zaměstnavatelům prostor, aby to dělali. Místo toho tady vznikne nějaký úplně alternativní byrokratický systém, který je vlastně mimo systém benefitů, takže najednou budete zase říkat personalistům, tak můžeš nabídnout zaměstnancům nějaké benefity a pak tady bude nějaká skupinka nějakých zdravotních výkonů, které mají úplně jiný právní režim. No většina personalistů na to řekne, tohle nebudu dělat, já už mám tolik práce se všínou byrokracií, že tohle fakt nabízet nebudu.
20: Opravdu okolo toho musí být tak velká byrokracie?
19: Ne, myslím, že nemusí, opravdu stačí odstranit ten strop, možná tam dát nějaké
20: dobře, ale
19: pojistky.
20: I když zůstane ten strop u tohohle, je to opravdu tak komplikované?
19: Je, protože najednou musíte sledovat, co ten člověk čerpá, kolik toho čerpá, jestli náhodou není přes limit, když přešvihne ten limit 50 tisíc, musíte mu to dodanit. A ten paralelní systém, který vymyslel ministr zdravotnictví, je navíc komplikovaný v tom, že on je v daňovém paragrafu, je to velmi technické, ale je v tom daňovém paragrafu třeba vedle pracovních pomůcek, což jsou věci, které nařizuje zaměstnavatel. Zatímco benefity jsou to, co vy si jako zaměstnanec můžete vybrat, tak tady najednou Adam Vojtěch chce zavést to, že bude zaměstnavatel nařizovat povinné očkování. Nevím, mi to zní velmi byrokraticky, složitě, byla tady milionkrát jednodušší cesta.
20: Ten návrh míří k tomu, že zaměstnavatel by mohl nařídit povinné očkování?
19: Ne. Je to ve stejném daňovém paragrafu, jako jsou třeba pracovní pomůcky, které zaměstnavatel nařizuje. No já myslím, že nikdo to nakonec nařizovat nebude, ale je to podle mě napsáno velmi nešťastně a hlavně úplně zbytečně. Prostě tady není potřeba budovat nějaký paralelní režim. A pokud stát říká, že je v pořádku karta do fitka za 100 tisíc, a není v pořádku přispět lidem a zdravotní péči 100 tisíc, tak mi to přijde velmi hloupé.
20: Vy dlouhodobě kritizujete byrokracii a různé vyplňování všemožných formulářů a dotazníků ze strany podnikatelů. Jak k tomuhle přistupuje současná vláda Andreje Babiše? Ta má v programovém prohlášení, že bude tuto věc řešit. Máte pocit, že tomu věnuje a bude věnovat větší pozornost než minulá vláda Petra Fialy?
19: Rozhodně ano. Vidíme to na práci Karla Havlíčka, jeho lidí na ministerstvu průmyslu a obchodu. Musíme naučit za chvíli asi ministerstva hospodářství. Ale tady opravdu Karel Havlíček dělá to, co slíbil. Je už připravený první antibyrokratický balík, který odstraňuje pár desítek těch rychlých zbytečných povinností, které se udělat velmi rychle. Dotahuje se druhý balík, velký, kde se asi chvilku potáhne debata, kdy se úředníci z jiných ministerstev budou bránit, že to je přece ten papír je strašně potřeba. A tady bude hodně na Karu Havlíčkovi, aby si dupnul a řekl, ne, my jsme něco slíbili, my to dotáhneme. A třetí věc, která bude důležitá, která s tím souvisí, je taky debata o nějaké reformě kontrolních orgánů. Protože my často narážíme na to, že když podnikáte na několika místech republiky, přijde vám kontrola, Český Budějovický vám řekne, tohle je v pořádku, tohle je fajn. A stejnou věc v Ostravě vám vyhodnotí jako porušení zákona. Takže to jsou věci, které potřebujeme změnit. Karel Havlíček na tohle to slyší, rozumí tomu, že to vlastně často podnikatele, ta nejednotnost, když vlastně nevíte, co je pravda, tak to podnikatele trápí nejvíc.
20: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Blíží se léto. Jak zásadní jsou prázdniny pro podnikatele v cestovním ruchu?
19: Je to samozřejmě pro spoustu z nich hlavní sezóna, ale je to čím dál tím důležitější i pro ty, pro které to hlavní sezóna nebývala. Typicky horská střediska, vždycky jsme to měli jako místo, kde se lyžuje, pak se tam nic moc neděje. Dneska pro řadu horských středisek je letní sezóna minimálně stejně významná jako ta zimní. A hodně pracují na tom, aby vlastně roztáhli tu sezónu víc na jaře, později na podzim, aby tam lidi jezdili, což znamená budovat jiný styl atrakcí nebo chytře využívat i stávající. Ty dneska přijete někam do Krkonoš, tak tam bude jezdit řada lanovek někde pro turisty, ale třeba na některých sezovkách budete mít přesně bike traily, takže to je přesně to chytré využívání. Najednou kolem toho může vyrůst i ta lokální ekonomika, najednou je důvod, aby tam měla hospoda otevřeno celý rok, aby otevírala už na snídaně, aby tam byl nějaký bike shop, aby tam byla nějaká opravna. Takže ono ekonomicky se to vlastně velmi dobře načítá. A dneska v řadě těch chudších regionů, v těch podhorských oblastech cestovní ruch je vlastně to jediné, co vytváří zajímavá pracovní místa.
20: Co čekáte od letošní letní sezony? Bude lukrativnější nebo výnosnější než v minulých letech?
19: Bude určitě dobrá, jinak vidíme, že pořád Češi se chtějí odměnit, rádi cestují a hlavně naučil se, že ta první dovolená je většinou někam k moři. Čím dál tím častěji překvapivě k Baltu, kde ti, kteří chtějí žít trošku aktivněji, tak si vlastně užívají tu infrastrukturu, která tam je. Ale ta druhá dovolená je velmi často v Česku. Ti lidi se naučili jít po Česku, nezapomněli po covidu na to, že vlastně v Česku jim bylo dobře a rádi jezdí buď to ještě na jeden týden, nebo třeba na dva prodloužené víkendy během léta a tyhle prodloužené víkendy velmi často jsou v Česku.
20: V tomto týdnu zažíváme velká vedra, ještě budeme zažívat velká vedra. Co znamenají takováto vedra pro turistický průmysl nebo pro oblast cestovního ruchu?
19: Znamená to, že musíte trošku jinak přemýšlet nad tím, jak fungujete v hotelech, musíte mít klimatizaci, dneska v restaurace musíte mít dobře klimatizované, pokud nemáte zahrádku, tak máte velký problém. Takže je to trošičku vlastně jiný způsob fungování, je to potřebě velkých investic. A ono to není jenom vybudovat klimatizaci, ono je to asi energeticky náročné, při drahých cenách energii se vám to všechno načítá. Na druhou stranu zase, když je i takhle teplo, tak vlastně spousta lidí si raději chce jít sednout ven na zahrádku anebo chce někam vyrazit, chce vyrazit na hory. Takže třeba tyhle ty vedra pro horská střediska jsou požehnáním a zase dokud se neskazí koupaliště, rybníky, tak to bude vlastně ty lidi přitahovat a to, co možná trošku potřebujeme potom třeba v některých rybnících, lepší hygienu, možná boj se sinicemi, lepší čističky odpadních vod, protože se lidi rádi přijedou, ale ta voda musí mít nějakou kvalitu.
20: Vy jste říkal, že pokud jde o dovolené u moře, tak se přesouvá zájem od Středomoří do Polska. Jsou nějaké takovéto přesuny nebo nějaké takovéto trendy u českých cílů turistických?
19: Jsou vlastně velmi často ty ježdění nahory nebo aspoň třeba podhory. Tady třeba velmi dobrá věc, která se povedla bývalému řediteli Krkonošského národního parku, že vlastně pracoval hodně s obcemi pod kopci, aby tam bylo víc atrakcí dole, aby všichni nejeli jenom lanovkou nahoru na Černák nebo na Pramen Labe, ale aby vlastně bylo fajn zůstat pod kopcem. Pomohlo to, výrazně to odlehčilo těm nejnacpanějším místem Krkonoš, roztáhlo to vlastně a hlavně to dalo třeba lidem důvod vrátit se znovu, protože všechno nestihli. A to je vlastně to, co chcete v cestovním ruchu, ne aby lidi přijeli jednou, přijede téměř kdokoliv, ale aby se dokázali přilákat zpátky.
20: Daří se lákat zahraniční turisty jinam než do Prahy?
19: Je to složité, zejména kvůli chybějící infrastruktuře. Vlastně šlo by lidi vyvést, má tady spoustu krásných míst, asi když to dobře zacílíte, přijdou turisté z Izraele, rádi by se třeba jeli podívat do Terezína, ale nechtějí strávit 4 hodiny v autobuse na cestě. Takže dokud nebudeme mít lepší infrastrukturu, to se třeba dobře povedlo Polákům, kteří vlastně rozcestovali Polsko tím, že mají dálnice, mají dobré železnice. Když se tohle povede, tak i víc turistů se dostane z Prahy ven.
20: Dá se čekat v letošní letní sezóně zdražování služeb?
19: Služby v Česku zdražují dlouhodobě, nakonec se to bohužel
20: z těch každý měsíc inflace, interpretujeme při výsledcích inflace.
19: Je to tak, ale je to dáno tím, že máte zoufalý nedostatek zaměstnanců, ti, kteří jsou ochotní vlastně fyzicky tvrdě pracovat ve službách, to jsou vlastně, ať už jste číšník, pracujete někde na horách, to je vlastně velmi těžká fyzická práce, nachodíte 20 km denně, když si to chtějí nechat zaplatit, to se logicky promítá do cen. Máte dražší suroviny, dražší nájmy, takže já se obávám, že u služeb tu inflaci ještě dál budeme vidět někde kolem těch 5%.
20: To znamená 5% v průběhu příštích měsíců?
19: Tak.
20: Zastaví se to někdy?
19: Já myslím, že musí. Prostě v jednu chvíli se vám už ti drazí lidi prostě přestanou rentovat, protože zase každý, kdo může, řeší nějakou technologickou změnu. Se již řeknu jeden příklad.
20: Necháme na příště, protože se blíží zprávy. Každopádně optimisticky říkáte, že někdy se ten růst zastaví. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory, byl naším hostem. Díky, naviděnou, naslyšenou.
19: Díky moc, hezký den všem.
20: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Český rozhlas Plus. Česko vyšlo do Venezuely, tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi v noci na dnešek zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1000 jejich zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné. Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ní bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti včera rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. A podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje, a to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice. Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám. S tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové přísnili výstrahu na další dny. V sobotu by se měla maxima pohybovat okolo tropických 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží nebo dehydratací. Hrozí i komplikace v železniční a hromadné dopravě kvůli roztažení kolejnic horkem. Ukrajinské síly vstyčily národní vlajku na Kinburnské kose v Černém moři, oznámilo to velení ukrajinských sil jich. Jde o oblast, ze které ruská okupační armáda kontrolovala vstup do přístavu v Mykolajovu. Zatím není jasné, jestli Ukrajinci osvobodili celý výběžek nebo jen jeho část. Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr nafty se prodával v průměru za 35 korun a 57 haléřů, to je o korunu a 67 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzín zlevnil o 57 haléřů na průměrných 39 korun a 2 haléře za litr. Nejdražší paliva jsou v Praze, nejlevněji naopak natankují řidiči v Ústeckém kraji. A rozhledna na vrchu Libínu Prachatic je ode dneška po rekonstrukci otevřená ve zkušebním provozu. Oprava stála přes 7 milionů korun, trvala 9 měsíců. Kromě obnovy technických prvků má rozhledna i nový turniket. Místo dobrovolného vstupného návštěvníci zaplatí 20 korun. Výtěžek podle vedení obce pomůže s údržbou rozhledny. Na D1 jedničce z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš zpomalíte na kilometru 164. Za Devíti kříži na 167. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, zpoždění asi přes 10 minut. Následně stále čekejte silný provoz až do Brna. Dálnice D35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta je na konci dálnice u Stradouně uzavřená kvůli nehodě na dálničním přivaděči. Provoz odklání na exitu 157. Dál se jede po silnici 17 do Zámrsku. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od sjezdu na D5 z 23. kilometru popojíždí půlhodinová kolona za Ořech. Ucpaný je kvůli tomu i příjezd směrem z Plzně po dálnici D5. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojďte. Zítra čekejte jasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza Osobnosti plus Světla Nevitovské.
2: Do Iránu se vrátí jaderní inspektoři a USA rozmrazí Teheránu 12 miliard dolarů. Tak zní první konkrétní dohoda v rámci memoranda o ukončení války, které Spojené státy uzavřely s Iránem ve Švýcarsku. Plánovanou kontrolu potvrdila i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Jaký byl původní plán amerického prezidenta? Kdo z války na Blízkém východě vychází jako vítěz? A jak silnou zbraní je pro Irán Hormuzský průliv? Zeptám se politomancova kritického

0: 14, jestli se nepletu, 14 bodů, vlastně, které mezi sebou Iránci a Američané dohodli, tak bohužel většina z těch 14 bodů vyznívá jednoznačně ve prospěch režimu v Teheránu.
1: 12 miliard dolarů a návrat jaderných inspektorů jako první konkrétní dohoda mezi USA a Iránem. Co to přesně znamená?
0: No, tak především to znamená, že vlastně pokud jde o iránský jaderný program, který je už několik desítek let vlastně tím velkým předmětem sporů mezi Iránem a mezinárodním společenstvím jakožto celkem, respektive Spojenými státy, tak se vracíme do stavu, který byl ošetřen tou JCPOA dohodou, kterou tehdy vlastně vyjednala administrativa Baracka Obamy, kterou Donald Trump víceméně označil jakoby za nekompetentní s tím, že on tedy uzavře nějaký úžasný lepší deal. Znova zdůrazňuji, z toho, co je mně známo, to teda rozhodně nevypadá, že by se to nějak podařilo. No a pokud jde o 12 miliard dolarů plus tam ve vzduchu visí nějaké další jako stovky miliard dolarů, které údajně má Irán dostat na poválečnou rekonstrukci, no tak tam to pro Spojené státy vypadá prostě finančně ještě hůř.
1: Irán na druhou stranu řekl, že inspektorům nepovolí vstup do zařízení poškozených americko-izraelskými útoky loni v červnu. Proti tomu se hned vymezil Donald Trump. Proč je to takhle komplikované?
0: Protože vlastně Američané, respektive Američané a Izraelci, protože Izrael byl součástí, ne teda celého toho příběhu, ale jeho podstatné části, tak zjevně vytvořili situaci, která vojensky vlastně pro ně pravděpodobně nedopadla úplně špatně, protože se jim objektivně podařilo zasáhnout spoustu důležitých zařízení vojenského nebo polovojenského charakteru, podařilo se jim dekapitovat ten režim, ty jeho špičky prostě zahynuly hnedka ten první den, kdy se to celé spustilo, no ale pak zjevně vlastně ta ochota nebo schopnost nasadit ty ozbrojené síly a prostředky, které mají k dispozici, nestačily k tomu, aby byl realizován ten původně deklarovaný cíl, to znamená likvidace iránského režimu jakožto taková a tím pádem skoncování s tou hrozbou, kterou Irán pro region Blízkého východu, respektive pro Izrael, případně pro Spojené státy představoval. Takže ten režim se teď celkem asi logicky a nevyhnutelně cítí být jako silnější v sedle a začíná si klást podmínky.
1: O čem svědčí, že v memorandu nefiguruje Izrael?
0: Nemám tušení, jestli tohle třeba nějakým způsobem bylo nebo nebylo mezi Washingtonem a Jeruzalémem prostě předjednáno, to netuším, ale každopádně z pozice Izraele mě tam přijdou být zajímavé dvě věci. Izraelci si drtivou většinu válek, které vedli proti svým sousedům, respektive které spíše jejich sousedi vedli teda proti státu Izrael, tak si je vybojovali sami. Jsou tam dva viditelné jako případy, kdy se tak nestalo. Tím prvním je suezská krize v roce 1956, když Izrael bojoval společně s Británií a Francií proti Egyptu. A tehdy to vojensky dopadlo velmi úspěšně pro tuhletu koalici těch tří států, ale nedokázali to ustát politicky. A víme, že vlastně suezská krize v roce 1956 to byla obrovská zahraničně politická blamáž primárně pro Francii a Británii. A od té doby Izraelci vždycky použili sílu proti svým protivníkům sami, by tam pochopitelně byla nějaká diplomatická podpora, finanční podpora ze zahraničí a tak dále. Tohle druhý případ, že Izraelci válčili po boku někoho, po boku Spojených států. A já se trošku bojím, že to zase nedopadlo. A od toho se může odvíjet i to, že prostě si možná vyjednali, že teda uzavřete si dohodu, ale nás se dohoda týkat nebude. A nebo možná i tímhletím způsobem Trump jakoby trestá za to, že mu nejdou na ruku, nevím.
1: Mimochodem přes 90% Izraelců si podle výsledku Hebrejské univerzity a institutu Agam myslí, že vítězem války je Teherán. Dá se očekávat, že se tohle veřejné mínění odrazí i na výsledcích voleb, ke kterým Izrael možná zase dospěje předčasně?
0: Já bych to izraelské společnosti strašně přál, protože si myslím, že Benjamin Netanyahu a jeho koaliční partneři, že to není pro Izrael prostě dobře. Ale uvidíme.
1: Vy jste už v dubnu v České televizi říkal, že Donald Trump v Íránu přecenil své síly, že je to mnohem těžší váha než Venezuela, Írán. Jak se to americkému prezidentovi stalo, že v Íránu přecenil síly, měl špatné zpravodajské informace nebo je zatím něco úplně jiného?
0: Já, když byl Donald Trump vlastně podruhé zvolen, tak jsem říkal, že podle mého názoru je to triumf americké ignorance a arogance. A podle mého názoru to, co se stalo teď v Perském zálivu, je tohodle toho bohužel pouze potvrzení. On určitě měl k dispozici informace, víme z toho, co se dostalo do jako sdělovacích prostředků, že s největší pravděpodobností prostě ty informace byly ignorovány, protože tam byl politický zájem tu akci spustit a byla tam představa, že se velmi rychle podaří dosáhnout nějakého úžasného výsledku. Já bych asi Američany jako v úvozovkách nevinil za to, že neměli dobré představy třeba o situaci v Afghánistánu v roce 2001, kdy vlastně začalo jejich blízkovýchodní angažmá jako ve velkém. Už v roce 2003 a invaze do Iráku ukázala, že tam jsou prostě velmi intenzivní jakoby limity jejich schopnosti orientovat se v tom prostoru a tohle je z mého pohledu prostě jenom pokračování tohoto špatného scénáře.
1: Kde se bere odolnost iránského režimu, který, jak vy jste říkal, prostě přežil a možná ještě posílil?
0: Já myslím, že paradoxně se Američanům podařilo ten režim vlastně tím, že se jim hnedka ten první den podařilo zlikvidovat tolik těch nejvyšších představitelů. Takže se jim ten režim v očích některých Iránců podařilo legitimizovat jako daleko intenzivnějším způsobem, než tomu bylo předtím. Z toho prostého důvodu, že oni najednou objektivně také krvácejí úplně stejně jako ostatní jejich spoluobčané. Takže tam byla prostě prolita krev toho vedení. Mimochodem lidé, kteří na rozdíl ode mě jsou odborníci na Irán, říkají to, nebo ti, které se jim podařilo zlikvidovat hnedka v těch prvních hodinách. To byli lidé, kteří byli v tom vedení strašně dlouhou dobu. Byli to lidé, kteří byli už toho velmi někdy až pokročilého věku. To znamená, ta likvidace těchto starých špiček toho vedení v zásadě pouze otevřela prostor pro to, aby se ten režim vlastně omladil. A to je jako fenomén, který asi to zase té stabilitě nebo stabilizaci toho režimu pomůže, protože ti mladší lidé možná mají daleko lepší představu o tom, co se reálně děje a budou třeba schopni reagovat pružnějším způsobem na všechny ty výzvy, které před nimi stojí, které samozřejmě nejsou vůbec malé, protože Irán má obrovské množství problémů sociálních, ekonomických, environmentálních a tak dále.
1: Nemůže dohoda mezi Spojenými státy a Iránem ve finále posílit tlaky iránského režimu proti jeho odpůrcům?
0: Samozřejmě, že může, ale tam jako se právě uvidí, co ten režim bude nebo nebude dělat směrem dovnitř v okamžiku, až se do té země začnou případně jakoby zvnějšku jako sunout ty peníze. A tam si zase musíme uvědomit, že tam probíhaly obrovské protirežimní protesty. Odhaduje se, že režim vlastně zlikvidoval, ty odhady jsou někde mezi 10 až 30 tisíci lidí, kteří byli prostě fyzicky zlikvidováni, ať už někde v ulicích, nebo potom byli popraveni. A to byli pravděpodobně ti, kteří byli nejradikálněji naladěni proti tomu režimu, kteří by tedy mohli přispět k jeho zhroucení, že ti jsou fyzicky zlikvidováni.
1: Donald Trump prohlásil, že Irán jadernou zbraň nezíská. Dá se tomu věřit? Je to jistota?
0: Jistota to samozřejmě není, ale předpokládáme, že to je něco, o co nemá zájem ani zbytek mezinárodního společenství. Ty země, které jsou těmi etablovanými jadernými mocnostmi, tak oni skutečně nemají zájem, aby se z jaderných zbraní stala naprosto běžná záležitost. Problém tady trošičku je, že Irán tvrdí, my jsme nikdy o jadernou zbraň neusilovali. Takže tady máte slovo od naprosto nedůvěryhodného režimu proti slovu amerického prezidenta, který svá slova tak často mění, že se jim bohužel věřit nedá rovněž.
1: Je jasné, jaký byl plán Donalda Trumpa při téhle válce? Čeho chtěl dosáhnout, když o zničení iránského jaderného programu mluvil už loni v červnu?
0: No, co na tohle to mám říct? Jako nemám nejmenší tušení. Ty výroky z Bílého domu, to vítězství už bylo deklarováno tolikrát. že v tom se člověk prostě ztrácí. A to je, myslím si, jedna z nejhorších zpráv pro současný svět, že slova, která zní z oválné pracovny, tak že se jim nedá věřit.
1: Jak fatální je pro tuhle krizi hormuzský průliv a schopnost Íránu ho kdykoliv zavřít?
0: Největší problém je ten, že pokud jde o Hormuz, tak vlastně to byla vodní cesta, jejíž jaksi zranitelnost byla všem odborníkům, ať už na ten region, nebo odborníkům na logistiku a bezpečnost, známá dávno dopředu. Já neznám jedinou studii, která je věnovaná téhleté části světa, která by nějakým způsobem nebrala v potaz právě důležitost Hormuzu. Jak pro vlastně export ropy, respektive zkapalněného zemního plynu z regionu do světa, tak potom pro ty další věci, které jsou s tím svázané, to znamená výroba těch hnojiv nebo komponentů, ze kterých se vyrábějí hnojiva a tak dále, tak podobně. To znamená, tohle je něco, co se dávno vědělo. A Írán ukázal v kontextu téhleté krize, že s poměrně málo sofistikovanými prostředky je možné tuto vodní cestu ochromit. On ji nikdy úplně nezavřel. Tam vždycky čas od času nějaká loď proklouzla. Bylo to spojené samozřejmě s obrovským rizikem. No a teď to vypadá, že Američané pod tlakem všeho toho, co se děje, jsou víceméně jaksi ochotní přinejmenším nechat íránský režim do světa vytrubovat. My tu cestu budeme nějak, oni neříkají jako kontrolovat nebo
1: chtějí
0: ovládat.
1: Ne.
0: Přesně tak, ale protože to je v rozporu s mezinárodním právem, to znamená, oni už hledají takové ty kličky, které jim umožní fakticky mít jakoby v uvozovkách prst na nějakém tlačítku, které tam může pomyslně spustit závory. No to je něco, co tady předtím nebylo. Tohle je zase obrovský jaksi problém reputační pro Spojené státy.
1: Jaká je současná pozice Íránu vůči Číně a Rusku?
0: Pokud jde o Rusko, tak vlastně v okamžiku, kdy Rusko po rozpadu Sovětského svazu se začalo zpamatovávat z toho šoku, tak tehdy ještě Jevgenijem Primakovem byl Írán vytipován jako, a myslím si, že tehdy správně, jako jeden ze států, jehož prostřednictvím je možné si něco vymoci na Spojených státech. To znamená vlastně ta ruská snaha navrátit se do mezinárodní arény jako aktér, který musí být brán v potaz, jedná-li se i o věci, které jdou mimo region toho někdejšího Sovětského svazu, tak tam jednoznačně Írán byl už v 90. letech takhle identifikován. Od té doby Moskva vlastně deklaruje, že zejména pokud je právě o ten íránský jaderný program, že jakoby klíč k řešení toho problému leží v Moskvě. A Íránci je většinou nechávají bejt, ať si říkají, co chtějí. A dokud jim to neškodí, tak nechávají Rusy, ať tohle to deklarují, ale v okamžiku, kdy jako začne jít do tuhého, tak samozřejmě ten teheránský režim řekne, ne, kdo chcete s náma se bavit o našem jaderném programu, tak ten klíč je pochopitelně v Teheránu. Írán podpořil Rusko ve válce proti Ukrajině, to víme, to je bezpečně jaksi prokázané, prozkoumané. Rusové nevíme, jak moc Iráncům teď pomohli v kontextu té války. Tvrdí se, a já to nejsem schopen ani potvrdit, ani vyvrátit, že ruské satelity vlastně dodávaly Iráncům data pro zacílení jejich raket na ty cíle ležící na opačném břehu Perského zálivu, čili pravděpodobně tam nějaká takováhle vojenská spolupráce byla. Byla tam určitým způsobem spolupráce diplomatická, byť ne příliš silná. Pokud jde o Čínu, tak Čína víme velmi dobře, že odebírá z Íránu, vlastně drtivá většina íránské ropné produkce jde do Číny. Zase tvrdilo se, že vlastně to, co Američané spustili v Íránu, že to vlastně není primárně jejich snaha podpořit Izrael, ale že to je primárně jejich snaha vlastně odkázat Čínu do patřičných mezí. A údajně jedna z těch představ byla, my zničíme íránský režim a to konto Čína vlastně ztratí přístup k íránské ropě. No pokud tohle mělo být cílem, tak za prvé Čína měla takové energetické zásoby, že se jí bezprostředně tohleto nedotklo. Vlastně to omezení nebo zastavení exportu energetických surovin daleko víc dopadlo na jiné státy, nežli na Čínu. Podle mého názoru íránský a čínský režim dál budou spolupracovat.
1: Když se ohlédnete za tím, co zatím Donald Trump ve světě udělal, je něco, za co byste ho pochválil a zatleskal mu?
0: No, Já to řeknu takhle. Čas od času jako se stane něco, co se ukáže být jako pozitivní. Dříve, dokud byly analogové hodiny, tak se říkalo, že i rozbité hodiny dvakrát denně ukazují správný čas. Ono tomu takhle bude určitě i u Donalda Trumpa. Já nevím, jestli něco takového existuje na té vnitroamerické scéně, protože nejsem amerikanista a tomuhle tomu se nevěnuji. Pokud jde o to jeho působení na zahraničně politickém poli, které je mi daleko bližší, tak je určitě dobře, že jeho neurvalý způsob chování probouzí z letargie nás tady v Evropě. Jestli to stačí na potlesk, tím si nejsem úplně jistý.
1: Říká politický geograf Michail Romancov, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak moc válka v Íránu oslabila zájem Donalda Trumpa o vyřešení konfliktu na Ukrajině? Je to něco, co ho ještě vůbec zajímá?
0: Teď momentálně se zdá, že už ho to zase zajímá, protože zaprvé se blíží summit aliance v Ankaře a víme, že minimálně část spojenců v alianci vnímá rusko-ukrajinskou válku jako tu nejzásadnější bezpečnostní hrozbu. Za druhé vlastně v kontextu toho amerického dobrodružství v Perském zálivu se ukázalo, že Ukrajina je protože je ve válce a protože s tím typem hrozby, respektive útoku, kterou Íránci najednou vytvořili v tom prostředí Perského zálivu, Ukrajinci s tím mají bohatě nejlepší zkušenosti, tak víme, že Volodymyr Zelenský nabídnul pomoc těm zemím, americkým spojencům v Perském zálivu, že tam všude proběhly vlastně návštěvy ukrajinských odborníků právě na vedení války proti dronům. A tohle to je něco, co zásadním způsobem zaprvé Ukrajinu emancipovalo v tom vztahu vůči Spojeným státům. S největší pravděpodobností tyhle ty země budou mít tak obrovský zájem o ukrajinské know-how, že to pro Ukrajinu bude znamenat i jiný zdroj financování, ať už teď v kontextu války, nebo potom, až válka skončí, který nebude jenom přicházet ze západu, ať už z Evropy, nebo ze Spojených států a z Kanady. A teď jsem zaznamenal informaci, že vlastně Donald Trump prý prohlásil, já ho teď budu parafrázovat, jako to nejsem schopen v tento okamžik citovat slovo od slova, ale že v zásadě podle jeho názoru si Ukrajinci, respektive prezident Zelenský v té válce proti Rusku, že si v zásadě vedou velmi dobře.
1: Co myslíte, že se odehraje na summitu v Ankaře směrem k Ukrajině? Mimochodem ústavní soud včera vydal předběžné rozhodnutí, předběžné opatření, díky kterému by měl na summit odjet i prezident republiky.
0: Zaprvé já si myslím, že je dobře, že tam pan prezident pojede, protože si myslím, že v této době je zapotřebí, aby tam za Českou republiku byl někdo, kdo je v kontextu fungování bezpečnostního systému v Evropě jako jednoznačným způsobem kompetentní.
1: Ale za zahraniční politiku odpovídá vláda.
0: Samozřejmě, že ano, ale já si nemyslím, že prezident by měl jakoukoliv šanci vlastně vládu přetlačit. Ale může přispět k tomu, že si česká vláda prostě uvědomí, že bezpečnostní záležitosti nelze jenom v úvozovkách okecávat.
1: Myslíte si, že to pořád ještě vládě nedochází?
0: Když se podívám na vyjádření některých špičkových politických reprezentantů těch stran, které vytvořily ten současný vládní půdorys, tak se zdá, že ne. Ale samozřejmě, pokud jde o ty ministry, kteří jsou za to odpovědní, no tak tam většinou, aspoň z mého pohledu, je ticho. Nevím, co se děje konkrétně na těch ministerstvech.
1: Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda příští rok už splní to, co jsme se zavázali, že tedy budou 2% HDP vynaložená na obranu, tak nějaká změna nastává, ne?
0: To je změna vítaná, je to změna rétorická. Uvidíme, jestli ta slova jako bude vůle nějakým způsobem přetavit do činu. Na druhou stranu, já jsem viděl, když teď odlítal na já se přiznám, že nevím kam, teď někam prostě odlítal, byla ráno tisková konference, byl na letištích ve Kbelích, tak opět mě opakoval tu svoji tezi, že on je vždycky pro mír, že celou dobu stojí o mír a že se, jak řekl, že doufá, že bude mír. Pokud bude mír, tak v kontextu jeho dosavadních výroků, já bych to interpretoval, už je mír, tak nepotřebujeme vydávat náklady na zbrojení.
1: A ta Ankara směrem k Ukrajině, myslíte, že bude důležitá?
0: Nepochybně ano, protože to bude důležitý bod jednání. Evropané jednoznačně dávají najevo, že vlastně hrozby a rizika, kterým teď v Evropě musíme čelit, jsou primárně svázané s rusko-ukrajinskou válkou, respektive s pokračujícími ruskými hrozbami pro všechny ty státy, které leží na východním křídle NATO.
1: Jak momentálně vypadá situace na frontě? Německý deník Bild píše o patu. Je to patová situace? Ukrajincům se daří zasahovat infrastrukturu v Rusku. Dokonce hořela Moskva. Ochromili Sevastopol. Jak to vnímáte, tuhle situaci?
0: Já myslím, že ano. Ukrajincům se teďka daří zasahovat strašně důležité cíle, které zaprvé jsou dobře vidět, když prostě z těch rafinérií a skladišť pohonných hmot a tak dál prostě stoupá ten hustý černý dým, tak dokonce ani ruská mediální mašinérie to není schopná zakamuflovat. Prostě takže lidé to vidí, vidí to svět. Reputačně pro Rusko je to obrovský problém. To omezování kapacit výrobních a distribučních pro pohonné hmoty je určitě pro Rusko nepříjemné, bolestivé. Obávám se, že to ale zatím nemá takový rozměr, aby to zásadním způsobem mohlo zastavit ruskou schopnost pokračovat ve válce. Přímo na té frontové linii a tady, a já to říkám vždycky, a řeknu to i teď, já nejsem voják nebo vojenský analytik, takže já nemám detailní informace o tom, co se děje na frontě, ale jsou tam úsoky fronty, kde Rusové tlačí, kde získávají na Ukrajincích území, ten jejich postup je neuvěřitelným způsobem pomalý, krvavý, ale tlačí se kupředu na některých úsecích té fronty, jinde jsou zase úspěšní Ukrajinci. Takže já si myslím, že ten termín pat rámcově sedí a samozřejmě potom je otázka, kde konkrétně se ty boje vedou.
1: Jak důležitý je pro Rusko a pro Ukrajinu Krym? Protože tam se teď odehrávají velké boje, Ukrajina je úspěšná, tak je to těžká rána pro Vladimíra Putina, protože to je symbol.
0: Přesně tak, zase z toho reputačního hlediska bezesporu ano, ale Krym má v tenhle ten okamžik smůlu, že v úvozovkách už je dlouho ruský, tím myslím od toho roku 2014. Já bych připomněl zase u nás to tehdy jako spousta lidí jako nezaznamenala, ale když byl Krym připojen v roce 2014 k Rusku, tak tam byly pro lidi, kteří tam žijí, ty přísliby těch obrovských socioekonomických benefitů. Například oni se hrozně těšili na to, že dostanou ruské důchody, ruské prostě platby z toho státního rozpočtu, že půjdou na Krym a chvilku dostávali skutečně objektivně víc, než dokud byli součástí Ukrajiny. Dneska už jsou součástí Ruska. A co je podstatné, ruský režim kašle na svoje lidi. A je úplně jedno, jestli ti lidé žijou na Magadanu nebo na Krymu. Takže když se podíváme na to, jakým způsobem pan Aksionov a další, kteří jsou zodpovědní za situaci na Krymu, jak komunikují ty problémy jako směrem ke svým spoluobčanům, tak prostě řeknou, připravte se na to, že teď nic není, tohle se zavírá a basta fidli.
1: Velké napětí teď vládne mezi Polskem a Ukrajinou kvůli rozhodnutí prezidenta Zelenského udělit jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Jsou Poláci na Zelenského naštvaní oprávněně?
0: Já bych to řekl takhle. Mezi Polskem a Ukrajinou, stejně jako mezi drtivou většinou zemí v tom prostoru středovýchodní Evropy, je celá řada sporných, neprodiskutovaných, tou společností nevstřebaných prostě historických problémů a křivt. A optimální by bylo, kdyby historie řešili historici a politici, aby se historie pokud možno vyhýbali. Ono se to tak neděje, téměř nikdy a téměř nikde. Je otázka, jak moc, ať už polská či ukrajinská politická reprezentace znají tuhletu bolestivou historii. Každopádně já chápu, proč pro Ukrajince v tenhle ten okamžik, když bojují tu válku na život a na smrt s Ruskem, proč může být reputačně důležité se hlásit k těm, které oni vnímají jako svoje předchůdce, ale zároveň by neměli ignorovat ten kontext, že Polsko jejich strašně důležitý spojenec to vnímá úplně jinak.
1: Jak vážné dopady to může mít na budoucí vztahy obou zemí?
0: Teď určitě je to jaksi moment, kdy se to chvěje, protože vlastně Ukrajinci začali ve velkém vracet všechna ta polská vyznamenání, to znamená Ukrajina tím směrem k Polsku deklaruje jakousi jednotu. Víme, že polský premiér Tusk se už pokouší tu situaci nějakým způsobem sklidnit. Já věřím k tomu, že nakonec jako bude válečná sekyra zakopána.
1: Říká politický geograf Michail Romancov, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Indiánští náčelníci.
3: Slavný indiánský náčelník Josef se stal symbolem houževnatého odporu původních obyvatel Ameriky proti nucenému přesídlení.
4: Určitě je velkým symbolem a hrdinou a duchovním vůdcem pro tu svoji komunitu. A pak vlastně se postupně stal i určitým symbolem nějaké identity toho daného státu, toho daného místa, takže si ho vlastně trošku ti, když zůstanu to zjednodušit, bílí Američané přivlastnili.
3: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit NATO, řekl po rozhodnutí ústavního soudu Petr Pavel.
6: O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
5: Do Venezuely míří po ničivém zemětřesení mezinárodní pomoc. Na místo vyrazí i český USAR tým.
7: Můžeme potvrdit, že český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely.
5: Čeští fotbalisti do play-off mistrovství světa nepostoupili. Trenér Koubek končit neplánuje. Konec dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je u Ostrova uzavřený a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Dobrý podvečer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na včerejší rozhodnutí ústavního soudu, který uložil vládě, aby prezidenta do Ankary akreditovala. Tato původně odmítala. Třeba motoristé teď předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
6: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
8: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
9: Pokud pan prezident se servá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
8: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
9: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
8: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu ještě včera označil za pokus o ústavní puč.
10: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
11: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
10: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
12: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
10: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
13: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
14: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
13: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
15: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyváží na Ukrajinu.
16: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
15: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
16: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Ve velké části Evropy i v Česku trvá vlna veder. Nejvyšší stupeň varování platí ve Francii. Ve Španělsku podle tamních úřadů zemřelo od neděle do středy kvůli vedrům přes 200 lidí. V Česku dnes teploty překročily 35 stupňů. Nejtepleji bylo v severočeských Doksanech 37,5 stupně. Některé firmy už zavedly mimořádná opatření. Týká se to například hutí.
17: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
18: Dušan Vápeník je zválcoven v třineckých železárnách. Jak říká, je to teď hutnická sauna.
17: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky.
18: Jenom za nápoje pro zaměstnance firma loni utratila 11 milionů korun a jak dodává personální ředitel Robert Zvoníček, spotřeba teď roste.
19: Navyšujeme tyto nápoje o 100%.
18: Naplno jedou klimatizované odpočívárny, ventilátory, mlžné clony, dokud nebude líp. Střince Martin Knitl, Radiožurnál.
5: Varování meteorologů před vysokými teplotami platí až do neděle, kdyby se teploty mohly pohybovat dokonce kolem 40 stupňů Celsia. Policie dnes znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa, žalobce mu navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze, obvinění odmítá.
20: Ovlivňoval jste svědky?
21: Ne, neovlivňoval.
20: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
22: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
20: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
23: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
20: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátor Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
5: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence nebo spánku. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
24: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
25: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
24: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
26: Těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
24: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
27: Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
28: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádných
0: reálného boje vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
27: Postup do play-off vybojovali z prvních tří skupin vedle Mexika, Jihoafrická republika, Brazílie, Maroko, Švýcarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina. Dnes v noci se budou na šampionátu hrát závěrečné duely dalších tří skupin. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte v reportážních vstupech.
1: Na D1 před Brnem, taky v Praze na okruhu a jižní spojce. Na D1 před Brnem z Prahy za sjezdem na Domašov kolony, kamiony v pravém pruhu z kilometru 169 až do omezení u D2, osobní auta v levém pruhu ze 176. kilometru k exitu 182 Kývalka. Na pražském okruhu z D1 na letiště se rozjíždí zbytek kolony u Vestce, Cholubický tunel už je pak zase průjezdný, kamion s příliš vysokým nákladem policie odstavila. Na okruhu opačně z letiště na D1 před Ořechem fronta od D5 kamiony už z D5 z 9. kilometru od Loděnice. A v Praze na jižní spojce směr Černý most nehody za Spořilovskou a před Lanovým mostem kolona od podjezdu magistrály až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
4: Jak by si mohli prezident Pavel a premiér Babiš rozdělit role na červencovém summitu NATO? Jak důležitá bude zahraniční pomoc pro Venezuelu, kterou postihlo nejtěžší zemětřesení za bezmála 130 let? A jaké lekce mohou vyplývat z výkonu české reprezentace na fotbalovém šampionátu? Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. Petr Pavel to dopoledne řekl České televizi a Českému rozhlasu, a to v reakci na včerejší předběžné opatření Ústavního soudu, podle kterého musí vláda zajistit prezidentovi účast na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře.
6: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
4: Tato slova prezidenta republiky ale odpoledne odmítl ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka. Serveru Novinky.cz řekl, že prezident v Ankaře v čele české delegace nebude, protože nic takového z rozhodnutí soudu neplyne. Petr Macinka doslova řekl, že usnesení vlády je jasné a Ústavní soud vládu neodsoudil k tomu, aby byl prezident vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace. A víc teď rozebereme s bývalým ministrem zahraničí za KDU-ČSL Cyrilem Svobodou, který je aktuálně ředitelem Pražské diplomatické akademie. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Slyšeli jsme slova pana prezidenta. Dá se z něčeho dovodit to, co říká, tedy že prezident má být automaticky hlavou české delegace na summitu v Ankaře a že si může vybrat, kterých částí programu se zúčastní?
7: Takže za normální okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát. A dokáže představit, že vláda také řekne, že tedy v čele delegace bude premiér a prezident republiky se něčeho zúčastní. To se může stát, protože jsme v těžkém konfliktu. To, co se jeví automaticky, tak úplně automaticky není, protože článek 63 ústavy říká, ano, prezident republiky je hlavou státu, zastupuje stát navenek, ale zároveň říká, že každé rozhodnutí prezidenta republiky potřebuje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřenou člena vlády, a dále odstavec 4. toho článku říká, za tato rozhodnutí nese odpovědnost vláda. Takže vláda, si dokážu představit tohleto, proto nechci takom predikovat, jak to dopadne. Ale je možné, že ten konflikt povede k tomu, že se to rozhodne takhle a to těžko může prezident republiky zvrátit.
4: Vy máte zkušenosti z toho, kdy jste byl ministrem zahraničí. Jak to prakticky funguje na podobných zasedáních, jako je summit NATO? Jsou na ty jednotlivé akce, třeba na neformální večeři, zváni konkrétní lidé, anebo je opravdu na každé delegaci, koho nominuje?
7: Vždycky teda na té delegaci. Byl jsem mnohokrát na různých summitech. To je věcí delegaci. Nikdy organizace nezve person. Ano, když chci nějakého slavnostního řečníka, tak se ho pozvu ad personam, ale zastát si to určuje země sama. Takže to nemůže. Aliance do toho nic není. Aliance řekne, to je vaše věc, to nám tady neřešte. Důležité je, aby na vaší židli České republiky byl ten, který podle Vídeňské úmluvy může zastupovat Českou republiku, a to je naše starost, v ostatní jsou vaše problémy.
4: Je možné, že by se za Česko zúčastnili té neformální večeře nebo formálního jednání oba dva, tedy jak prezident, tak premiér?
7: Je možné, ne, tak to ne, to ne. To u stolu je jenom jeden, to ne. To vám dají jenom jednu židli, to v žádném případě ne. Říkám, že máme jeden. A kdo to rozhoduje domácí? To rozhodnutí členského státu, nikoliv aliance. Ono to může mít černo extrémní situace, může jaký extrémní situace, teď tak fabuluju, že jaký může vláda říct, pane prezidente, tak tam jeďte sám, kupte si letenku a jeďte tam sám, my tam nepoletíme vůbec. Taky může se stát něco takového. Já doufám, že k tomu něčemu takovému nedojde, ale to by znamenalo, že potom by tam mohl být zase problém ten, že by tam nebyl žádný expert, žádný diplomat, nikdo by tam nebyl, říkaj, tak to tedy pan prezident dělá svým poradci. Já tyž nevím, co se v tomto konfliktu stane, tady se může stát cokoliv.
4: Ředitel komunikace kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář serveru Novinky.cz řekl, že program hlavy státu na summitu NATO připravuje zahraniční odbor Hradu už nějakou dobu a teď čeká na potvrzení a ověření schůzek. To je standardní, že zahraniční odbor kanceláře prezidenta chystá program na takovéto akci?
7: Ano, to se dělá vždycky v součinnosti s ministerstvem zahraničních věcí, protože stejně to nakonec musí schválit vláda. No teď může odbor udělat, já nevím, jaký seznam schůzek, a vláda řekne, ne, tohle to dělat nebudeme, tady se nesetkáme, toto dělat nebudeme, protože opakuji znovu, rozhodnutí prezidenta republiky i rozhodnutí, že se sejde s delegací A nebo s delegací B, tak to všechno je rozhodnutí a vláda řekne, my nechceme, abyste jednal s někým, my nechceme, abyste dělal toto. Mluvíme o situaci, kde je válka. Kde je válka? Proto, když mi položíte otázku obecně, tak samozřejmě v harmonii se všechno dohodne a v zásadě se i velkoryse řekne, ať se sejde každý s každým. Ale my jsme v situaci, kdy mezi vládou a prezidentem je vykopaná válka.
4: Petr Pavel byl vysokým představitelem Severoatlantické aliance. Může tohleto v praxi hrát nějakou roli?
7: Nulovou, to nehraje žádnou roli. Možná tam zná nějaké lidi, ale tady se bere rozhod politicky, kde nikoho nezajímá, jestli se znáte s nějakými důstojníky, generály nebo diplomaty, to nehraje roli, protože tady přijde Donald Trump, něco řekne, možná řekne něco velké země a teď jde o to, jak se Česká republika postaví k té či otázce politicky. To už je dávno, všechno předjednáno, proto se setkali ty velké země ve Velké Británii, Francie, Německo, Velká Británie. To už ty velké země dávno připravují tu agendu, to nenechají až na místo samé. No a teď jde o politické rozhodnutí, takže to si myslím, že si jenom namlouváme, že hraje roli něco, že tam prezident republiky má z doby, kdy tam byl v tom vojenském výboru, takže tam má známé. To samozřejmě možné je, to určitě ano, ale to nikoho nebude trápit. Jste u stolku, sedíte v čele delegace, zažil jsem to mnohokrát, jste u delegace a vy za delegaci mluvíte, vystupujete k tomu, co bylo řečeno a hlasujete. Tam vám je úplně k ničemu, jestli někoho znáte, kdo je v třetí řadě, někde to vám úplně k ničemu.
4: Říká ředitel diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Díky za rozhovor, naslyšenou.
7: Děkuji, naschranou.
4: Severozápadní oblast Venezuely zasáhla dnes po půlnoci středoevropského letního času dvě zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Druhá fáze otřesů byla nejintenzivnější, jaké Venezuelu postihly od roku 1900. Podle aktuálních informací si živelní pohroma vyžádala nejméně 164 obětí na životech a přibližně 1000 zraněných. Podle prvotních odhadů americké geologické služby by se počet obětí ale mohl pohybovat mezi 10 000 a dosáhnout až ke 100 000. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze a oznámila zřízení fondu s počátečním kapitálem 200 milionů amerických dolarů, a to z prostředků Mezinárodního měnového fondu na obnovu infrastruktury, nemocnic a domů. Spojené státy, Mexiko a Katar už vyslali záchranné týmy a pomoc nabídla řada dalších zemí. Do Venezuely vyrazí také český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Naším dalším hostem je odborník na dění v Latinské Americe Martin Rey. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Jaké jsou ty poslední dostupné informace o rozsahu škod po ničivých otřesech ve Venezuele?
8: Ono se to každou hodinou vyvíjí a teď je potřeba říci, že vlastně ve Venezuele Venezuela se probudila do toho dne a sčítá škody a neustále se ta čísla vyvíjejí ještě v průběhu dne. Před několika hodinami, když jsem dával rozhovory, tak to byly desítky mrtvých, teď už hovoříme přes to s jistotou a ty predikce mohou být ještě děsivější, takže aktuálně hovoříme v Caracasu, kde třeba já osobně ty čtvrti znám, protože jsem tam bydlel, o zřícených domech, o poškozeném letišti, o dalších poškozeních na infrastruktuře, jako jsou třeba silnice nebo elektrická rozvodná síť, a samozřejmě potom neustálé hledání potenciálních ještě přeživších. Takže čísla se vyvíjejí a bohužel rostou v neprospěch té celé události.
4: Sám říkáte, že jste žil v těch místech, která patří k nejpostiženějším oblastem. Jak to tam vypadalo? Jak stabilní domy tam byly?
8: No, na pohled zrovna ta místa, o kterých se nejčastěji hovoří jako o postižených v Caracasu, tak to byla místa spíše jaksi moderní, nebo čtvrti, které patří mezi ty bezpečnější. Hovoříme o čtvrti Altamira, Plaza Francia, což je vlastně úplně centrum takové té moderní části Caracasu, kde se jako na jednom z mála míst dalo pohybovat i relativně bezpečně posetnění. Je to Altamira, Chacao, Baruta, to jsou čtvrti, které v Caracasu i historicky dříve držela spíše opozice, byly to spíše takové ty bohatší čtvrti. A pak hovoříme o části San Bernardino, tam jsem skoro okolností přednášel na univerzitě, a to je naopak taková postarší část, ale teď zpět k moderním. Tam jsou sice mrakodrapy, jsou tam moderní budovy, ale je tam i ta stará zástavba. Jsou tam i historické domy a já přesně nedokážu zatím vyhodnotit, zda tedy jsou poškozeny spíš ty moderní budovy, nebo spíš ty starší domy. Podle všeho spíše utrpěly ty starší domy, které ještě byly třeba stavěny před tou reformou ve stavebnictví, která již počítala s těmi seismickými otřesy. A samozřejmě poškozené i letiště, ale zase ne, že by se zbořilo, ale spíše uvnitř pobořené nějaké součásti té stavby. Takže spíše podle všeho, co vím, tak je to tedy poškození těch, řekněme, starších budov a historičtějších budov, které nejsou stavěné na takové otřesy.
4: Už jsem mluvil o tom, že mnohé zahraniční státy nabídly pomoc. Jak důležité právě tohle pro Venezuelu teď bude? A asi nejvíc bych se zaměřil na zapojení Spojených států, protože jsme půl roku po tom, co Trumpova administrativa unesla a postavila před soud venezuelského prezidenta Madura. Jak důležité bude právě zapojení Spojených států?
8: Bude důležité určitě po té, řekněme, praktické stránce té pomoci, protože předpokládám, že Spojené státy mohou zaslat významnou pomoc, ať už logistickou, nebo i třeba personální, tedy v tom přímém řešení té katastrofy určitě je to významná pomoc, spolu tedy s dalšími zeměmi. A potom na té politické úrovni samozřejmě tam to může hrát též roli, a v podstatě Donald Trump mnohokrát prohlašoval, že situace a vztahy s Venezuelou se zlepšily přesně po tom okamžiku, o kterém hovoříte. Je třeba připomenout, že ona se tam nevyměnila vláda, najednou tam nevládne opozice, stále tam vládne ten původní režim, ale minimálně dle prohlášení Donalda Trumpa je to najednou režim, který více kooperuje, se kterým Spojené státy mají lepší vztah, a já tak trochu i čekám, že Donald Trump bude chtít dát najevo, že tím, že tedy Venezuela mu je více nakloněná, tak on je jí ochoten více pomoci, a třeba zase bude očekávat, že ještě více mu bude nakloněná. uvolněná minimálně obchodně. On už to naznačoval, že nebo vyplývá to z jeho kroků, že ta politika ho zajímá o něco méně, že je ochoten tolerovat i režim, který není úplně demokratický, ale když bude obchodně Spojeným státům otevřený. Takže toto může být budoucí vývoj, ještě řekněme určité zbližování Spojených států a Venezuely, což byly dříve vyloženě nepřátelé.
4: O situaci ve Venezuele jsme mluvili s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání, hezký den.
4: Vystoupení české fotbalové reprezentace na mistrovství světa podle předsedy fotbalové asociace ukázalo realitu. V příspěvku na sociální síti X psal předseda FAČRu Trunda o zklamání a o tom, že se těžko hledají slova. Ale také doplnil, že výkony národního týmu jsou pro něj motivací pokračovat v práci a že tato práce musí začínat u dětí a mládeže. Český tým se probojoval na světový šampionát poprvé po 20 letech a stejně jako v roce 2006 i tentokrát turnaj opouštějí hráči už po základní skupině. Proč neuspěla česká reprezentace? Na to jsem se krátce před vysíláním zeptal šéfredaktora Radiožurnálu Sport Miroslava Bureše. Dopředu se o naší skupině na světovém šampionátu mluvilo jako o hratelné skupině. Proč to nevyšlo?
9: Nevyšlo to podle mě proto, že na to česká fotbalová reprezentace nemá. Že nemáme tak dobré hráče, aby to mohlo vyjít.
4: Už po těch předešlých dvou zápasech se hodně debatovalo o únavě hráčů, také v případě toho prvního zápasu, ale i dopředu v případě toho zápasu v noci ze včerejška na dnešek se mluvilo o vlivu nadmořské výšky v Mexiku. Připomeňme, že Mexico City je více než 2200 metrů nad mořem. Máš pocit, že tohle hrálo roli?
9: Nemyslím si, že to mělo hrát tak velkou roli, jak se o tom mluvilo, protože pořád je to pro všechny hráče stejné, tedy nejenom pro české reprezentanty, ale i pro ty soupeře.
4: Pardon, chápu, na druhé straně Mexičané chápu, jsou asi zvyklejší na tuhle výšku.
9: Chtěl jsem to dodat, jo, že samozřejmě chápu to, že Mexičané tam žijí, jsou na to zvyklejší, ale nevím, jestli jsou na to zvyklejší Korejci, jestli jsou na to zvyklejší Afričané, nevím.
4: Byli tam delší dobu před šampionátem.
9: Tak jsme tam měli být taky delší dobu před šampionátem, ale my jsme samozřejmě nevěděli tak dlouho, že tam budeme hrát. Kvalifikovali jsme se na poslední chvíli a tak dále a tak dále. Ale prostě jsou to všechno zástupné problémy, protože ten problém neúspěchu českého fotbalu na mistrovství světa je podle mě daleko hlubší a vlastně se opakuje. Není to poprvé, co česká reprezentace neuspěla.
4: Sám Miroslav Koubek, tedy trenér českého týmu, po dnešním zápase uznal, že očekávané opory na turnaji neměly formu. Co v tom hrálo roli?
9: Tak to zase tady nechci stavit do role nějakého velkého experta, navíc jsem tam nebyl u toho, nebyl jsem v kabině, takže tohle to opravdu těžko soudit, byť to vypadá takhle z dálky, jak jsme sledovali všechny ty zápasy, že to tak je, ať už to byl Schulz, podle mě i Šik, Provod a další, ale těch důvodů samozřejmě může být víc.
4: Může v tom hrát roli únava třeba i z toho, že ta sezona je opravdu dlouhá?
9: Může samozřejmě, může v tom hrát roli třeba i zranění, o kterém se nemluví a o kterém my třeba nemůžeme ani vědět. Může v tom hrát samozřejmě i to, že se ti hráči nepřizpůsobí hernímu stylu, že si nesednou tomu, co po nich chce trenér. A jako těch důvodů může být spoustu a nevynáší se většinou z kabiny, takže se těžko rozvíme.
4: Když mluvíš o herním stylu, byl čitelný nějaký herní styl české reprezentace, když se podíváme i zpětně na ty tři zápasy?
9: Tak moc se měnila sestava, to je jedna věc, takže ten herní styl se spíš přizpůsoboval tomu, proti komu jsme hráli, bych to tak viděl, alespoň i podle toho, jak o tom mluvil trenér Koubek po těch zápasech, a byl asi málo odvážný, málo napadání tam bylo, málo útočný. Ten rukopis trenéra Koubka se projevoval spíš tím, jak on je známý, že hraje fotbal ze zadu, ze zabezpečené obrany, jak se tak pravidelně říká, ale to k fotbalu patří a asi tak musí hrát každý, ale ta nadstavba tam chyběla. Ale zase bych dodal, že se to asi dalo čekat. Vždycky hrajete to, co vám soupeř dovolí.
4: Trenér Miroslav Koubek čelil kritice už před tím dnešním zápasem i v souvislosti s tím, jak vystupoval, jak hodnotil ta předešlá vystoupení. Když jsme dnes viděli tedy třetí zápas pro hru 0-3 s Mexikem, měl by zůstat u reprezentace i pro další dvouletku, to znamená do mistrovství Evropy?
9: Tady je podle mě zásadní to, jestli ho má kdo nahradit. Pokud někdo chce odvolávat trenéra Koubka, tak by měl už mít připravenou náhradu, měl by mít v rukávě takzvaně trenéra, který přijde místo něj a s předpokladem, že to bude trenér, který může něco zlepšit. Ale řekněme si i to B k tomu, nebude to asi jenom o trenérovi. Prostě ten fotbal hrajou hráči, ten další jiný trenér, ať to bude kdokoliv, nebude mít jiné hráče, bude mít pořád stejné hráče. A teď je spíš otázka k zamyšlení, nebo už konečně si říct na rovinu, jestli současný český fotbal má takové hráče, kteří jsou schopni konkurence na světové nebo evropské úrovni. Podle mě nemá a podle mě nejsou schopni.
4: Mistrovství světa ve fotbale je samozřejmě hlavní sportovní událostí světa, a to nejenom letošního roku. Český rozhlas, Radiožurnál, Radiožurnál Sport má vysílací práva. Počítali jsme s tím, že jich budeme i zápasu českého týmu asi vysílat víc, než nakonec vysíláme. Jak to ovlivní další naše vysílání z mistrovství světa a vůbec nabídku Radiožurnálu Sport?
9: No, já k tomu jenom chci říct, že nám je to samozřejmě taky líto, protože pro nás je to vlastně pupeční šňůra, ty dobré výsledky reprezentace my taky potřebujeme pro naši práci, takže já i když třeba kritizuju nebo mluvím o tom, co si myslím, a nevyznívá to úplně lichotivě pro českou reprezentaci, tak mě to je líto a je to pro nás i pro naši práci novinářů, kteří o sportu informují, samozřejmě škoda. Nicméně šampionát budeme samozřejmě vysílat dál, všechny zápasy pojedou na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a na Radiožurnálu ve vstupech budeme mít samozřejmě dál Jana Kalibu, našeho zvláštního zpravodaje ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Ten bude přinášet dál svůj zpravodajský servis a hlavně krásné reportáže z dějiště, ale ti kluci, kteří tam byli s českou reprezentací, už se vracejí domů a už prostě nemají tam vlastně co dělat. Takže z tohoto pohledu je to škoda, ale to mistrovství poběží jako obrovská globální akce v našem vysílání dále, určitě nebude toho vysílání méně.
4: A zase bude víc prostoru třeba pro tenisový Wimbledon.
9: Třeba tam se zase můžeme těšit, že ta česká stopa bude co nejdelší a třeba co nejlepší, třeba někdo napodobí Jakuba Menšíka z Roland Garros, nebo on sám bude hrát tak výborně a budeme poslouchat Jaroslava Plašila přímo z Londýna dlouho.
4: Říká šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš. Díky, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
4: A rozhovorem o vystoupení českého fotbalového týmu na mistrovství světa končí večerní publicistika hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Hezký večer, od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Kanadská veřejnoprávní CBC se stala prvním plnohodnotným neevropským členem Evropské vysílací unie. Její vstup dnes na valném shromáždění v Praze odhlasovali členové EBU. Organizace sdružuje veřejnoprávní média, která například spolupracují při výměně obsahu. Pořádá také hudební soutěž Eurovize. Kanadská CBC dlouhodobě s EBU aktivně spolupracovala. Rusko v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu, aby hostí tamního konzula. Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na květnové uzavření ruského konzulátu v Konstanci, ke kterému se Rumunsko rozhodlo po pádu ruského dronu na východě země. Úder poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Moskva obvinění odmítla. A na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požáru. Svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky. Tenistka Tereza Valentová vypadla na travnatém turnaji v Eastbourne ve čtvrtfinále. V přípravě na blížící se Wimbledon prohrála s Němkou Mariovou 0-2 na sety. Mezi nejlepší čtyři na Malorce neprošel Vít Kopřiva, Američanu Quinnovi podlehl 1-2.
1: Kolony stále na D1 před Brnem a taky v Praze na okruhu. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se tvoří kolony za sjezdem na Domašov. Kamiony zastavují v pravém pruhu poprvé na kilometru 171 a sunou se až do Brna k omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu pak za Ostrovačicemi zpomalují kolem kilometru 180 a pár minut jedou velmi pomalu za nájezd od Popůvek na 182. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské za sjezdem na Opatov pozorně na 0. kilometru na úrovni OC Chodov začíná kolona, sune se Spořilovskou dolů na jižní spojku. Tam už na spojce ve směru na Černý most se tvoří fronta od sjezdu do Vídeňské, jednak se plní nájezd na Brněnskou. Kolona pokračuje dál právě k připojení ze Spořilovské, tam řeší jednu nehodu a dál se pokračuje velmi pomalu k další nehodě před Lanovým mostem. Celé je to asi na 20 minut. V Praze stále silný provoz i na okruhu směrem z letiště na D1 před exitem 19 Ořech, velmi pomalá jízda od nájezdu z D5 ještě asi na 10 minut, plus před okruhem na D5 ve směru z Plzně kolona kamionů začíná za Loděnicí na 7. kilometru, chvílemi tam v kopci před Rudnou brzdí i osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Co znamená včerejší rozhodnutí ústavního soudu ohledně prezidentovy cesty na summit NATO? Proč mají Trump a Putin obří problém s trpaslíky? Vláda mlží okolo dopadů změn ve financování veřejnoprávních médií anebo nepotopitelný Krym pod vodou? To jsou náměty nebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ve středu 25. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
2: Jak asi všeobecně známo, ústavní soud vydal ve středu předběžné opatření v kauze sporu prezidenta a vlády o účast na červencovém summitu NATO. Podle předběžného opatření musí vláda, minister zahraničních věcí i ministerstvo prezidentovi účast na nadcházejícím summitu umožnit a nadále nesmí jeho účasti bránit. A ve studiu je se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
2: Já ještě

0: že je to tak 50 na 50. Samozřejmě ta problematika je složitá, ale opravdu předvídat rozhodnutí ústavního soudu, pokud člověk nezná názory ústavních soudců, je asi velice obtížné, protože ústavní soud je přece jenom do značné míry suverénní orgán, který rozhoduje podle toho, jak se tito zasloužilí právníci vesměs právě rozhodují. Takže opravdu, co se týče toho, zda to bylo překvapení nebo ne, do toho bych se asi příliš nepouštěl. Více asi se upozorňovalo na to, že to rozhodnutí ústavního soudu bude muset být dost rychlé. Tady ano, jde pouze, jak si zdůraznil, o předběžné opatření. To znamená, neurčuje to, jak bude prezident do budoucnosti zastupovat republiku navenek. To ústavní soud musí teprve rozhodnout. Toto se týká výhradně onoho summitu NATO v Ankaře. Ústavní soud vysvětlil, že tak rozhodl rychle právě proto, že vlastně do dneška bylo potřeba tu prezidentovu účast buď tam začlenit nebo ne, takže právě opravdu hrozilo v tomto případě prodlení. Byly v tom dvě disentní stanoviska ústavních soudců Vintra a Řepkové. Ti říkají, že nebylo zas tak důležité toto rozhodnutí, aby bylo potřeba přijímat předběžné opatření. To je samozřejmě důležitá výhrada. Odvolávali se na to, že zase tolik by se nestalo, kdyby na jednom summitu NATO prezident nebyl. Doposud nutno říci, byl na všech. Je ale také nutno říci, že ústavní soud nemusí přijímat stanovisko třeba po půl roce či dvou letech, jak jsme někdy zvyklí, a že třeba před 17 lety přijal mnohem důležitější rozhodnutí také velice rychle. Tehdy to bylo v takzvané kauze Melčák, kdy poprvé vlastně ústavní soud zrušil ústavní zákon a zrušil předčasné volby už vyhlášené prezidentem. To znamená, to bylo velice klíčové rozhodnutí a rozhodl o tom asi dva týdny po podání žaloby a po jediném dnu jednání.
1: Takže tady vlastně máme precedent toho rychlého rozhodnutí. To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
2: Svět nevěřícně hledí na to, jak si poražený Irán vodí Trumpovu Ameriku, kam potřebuje, a ještě ji přitom ponižuje. Na místě je tedy otázka, kdo je ve válce vítězem a kdo poraženým, a to je téma komentáře kolegy Jana Fingerlanda.
3: Není to tak dávno, co Donald Trump žádal bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Po několika týdnech smrti Chameneího a řady dalších vysokých představitelů státu i revoluční gard, zničení armády a zablokování iránské schopnosti exportovat ropu je všechno jinak. Po všech těchto těžkých ranách se Teherán může těšit na mírové dohody, které vypadají jako nefalšovaná prohra, tedy prohra Spojených států. Může nám to připomínat ještě něco jiného, třeba ruskou invazi na Ukrajinu. Z několikadenní speciální operace, která měla zopakovat hladkou okupaci Krymu z roku 2014, se stalo vojenské tažení delší než vlastenecká válka. A teď už se válka přenesla dokonce i na ruské území. Mezi Amerikou a Ruskem, případně Ukrajinou a Íránem, samozřejmě najdeme velké rozdíly morální, vojenské i geografické. Ale jedna otázka zůstává. Jak je možné, že velké, bohaté a dobře vyzbrojené státy nedokážou porazit aktéra mnohem menšího a slabšího? Důvodů je několik, jeden z nich je technologický. Slabší aktéři mají tradiční výhody všech obránců, ovšem posílené v poslední době technickým pokrokem. Například mohou použít prostředky, které jsou levnější než to, co proti ně musí nasadit druhá strana. Jako příklad se často uvádí nepoměr mezi dronem za $2000 a protiraketou za 2 miliony. Druhým aspektem je motivace. Pro menšího aktéra je věc otázkou přežití, pro útočníka nikoli. Nevždy ale jde o přežití národa, ale jen určitého režimu, například toho iránského. Ten pak nehledí ani na utrpení vlastního obyvatelstva, naopak ho může použít jako zbraň.

0: zbraň jako vyděračský prostředek morálního nátlaku na druhou stranu. Americká armáda by nepochybně byla schopna zlikvidovat iránskou ekonomiku, včetně rafinérií, elektráren a vodáren, a to velmi snadno. Není jisté, jestli by to vedlo ke zhroucení režimu, ale všichni vědí, že Američané to tak jako tak neudělají. Ale také, že iránské vedení nebude váhat obětovat vedle svých lidí i všechny okolo. Klíčová je pak sama definice vítězství. Pro menšího obránce je úspěchem to, že se ubrání, zadrží útok a zatáhne útočníka do dlouhé a nepříjemné války. Je to neprohra, kterou lze proměnit na strategické vítězství, a tedy i strategickou porážku většího a více vyzbrojeného protivníka. Jak se kdosi vyjádřil v souvislosti s americkou válkou v Afghánistánu. Jedni mají hodinky, druzí mají čas. V řadě ohledu je to problém, který řeší Izrael, který bojuje s Hamásem v Gaze a s Hizballáhem v Libanonu. Izrael má početní i technologickou převahu. Obsadil rozsáhlá území, oslabil své protivníky, ale rozhodujícího vítězství nedosáhl. Místo toho se nechal vtáhnout do bojů a správy území, kterého budou stát životy vojáků, peníze, mezinárodní postavení, aniž by z toho existovalo dobré východisko. I tady Hizballáhu a Hamásu stačí vytrvat, vyhýbat se přímému střetu a vtahovat do konfliktu civilní obyvatelstvo. Izraelci se budou muset rozhodnout, jestli se nakonec z dobitého území stáhnou, což bude vnímáno jako porážka a povzbuzení pro jeho nepřátele, nebo budou pokračovat v okupaci, případně eskalovat s velkými riziky vojenskými i reputačními. Třetí teoretická možnost je pokusit se dohodnout, jenže Hamás i Hizballáh nemají na kompromisu zájem, je to v rozporu s jejich vlastním sebepochopením. A nyní po neporážce Iránu, jejich hlavního patrona, nebudou mít k dohodě už vůbec žádnou motivaci. To už je zas problém Trumpovy kapitulace tváří v tvář Teheránu, pomocí které se vyhnul bezprostředním nepříjemnostem. Zdá se, že do svého zúčtování nezahrnul dlouhodobé náklady na své nevítězství. Plyne z toho mnohé poučení pro všechny velmoci i pro jejich protivníky. Celou věc asi sledují i v Pekingu. Budou hledat způsoby, jak se útoku na Tchaj-wan vyhnout, anebo jak na něj zaútočit efektivněji.
1: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Podle autora následujícího příspěvku, politologa Jiřího Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, užívá vládní koalice na podporu svého rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií na stát řadu zavádějících tvrzení a vytváří tak argumentační mlhu, která je pro řadu občanů matoucí. Proto je podle autora komentáře na místě krátká inventura vládních argumentů. Tady je.
2: Tím nejkřiklavějším je ujišťování, že se tato změna v podstatě nijak nedotkne státních financí. Nejčastěji vládní činitelé tvrdí, že se peníze v rozpočtu najdou, aniž by se museli zvyšovat daně. Že se nezvýší daně je teoreticky samozřejmě možné, jenže pokud bez zvýšení daní bude stát ze státního rozpočtu platit miliardy, které dříve součástí státního rozpočtu nebyly, bude muset peníze na nové výdaje získat jinak. Buď se bude muset ještě více zadlužit, anebo bude muset provést škrty v jiných výdajích, kterými by se nové výdaje kompenzovaly. Občas slyšíme, že nové výdaje lze kompenzovat nedaňovými příjmy, jako jsou výnosy z elektronické evidence tržeb. S trochou ironie bychom mohli říci, že kdyby vláda chtěla z těchto výnosů financovat vše, co slibuje, musela by předpokládaná částka získaná znovu zavedením EET být několikanásobně vyšší. Koncesionářské poplatky v současnosti platí domácnosti a právnické osoby, které vlastní nebo užívají zařízení technicky způsobilé k příjmu vysílání. To je sice teoreticky skoro každá domácnost nebo právnická osoba, ale přesto se dá říci, že poplatky neplatí všichni. Pokud se budou veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, budou se na jejich financování přímo nebo nepřímo podílet všichni občané, i ti, kdo k příkladu nevlastní žádné zařízení způsobilé k příjmu vysílání. Dalším zavádějícím tvrzením vlády je, že nový způsob financování neohrozí nezávislost veřejnoprávních médií. Tak by tomu ovšem bylo snad jen v případě, že by výdaje byly stanoveny pevně na úrovni současného rozpočtu těchto médií a navyšovaly by se podle nějakého automatu, který nelze změnit běžným zákonem. Jenže vládní návrh žádnou zásadní nezměnitelnost neslibuje. Vláda chce naopak snížit rozpočet veřejnoprávních médií na úroveň z roku 2024, kdy se poprvé od roku 2008 navýšily. Česká televize by tak přišla zhruba o 1 miliardu korun a Český rozhlas o zhruba 400 milionů korun. Už samotný tento krok by byl zásadním zásahem do nezávislosti těchto médií, protože by v roce 2027, kdy má zákon začít platit, byla vystavena velké nestabilitě v podobě nutnosti rušit programy a propouštět. Zákon by tak porušil směrnici Evropské unie o médiích veřejné služby, která pro ně požaduje stabilitu a předvídatelnost. Premiér Andrej Babiš namítá, že veřejnoprávní média u nás odmítají šetřit, což prý dělají v jiných zemích, a nový zákon je k tomu má donutit. I kdyby premiérova slova byla pravdivá, dalo by se jistě šetřit postupně v delším časovém horizontu, aby škrty tato média nedestabilizovaly. Radikální okleštění rozpočtu obou institucí z roku na rok tak má evidentně jiný účel než šetření. Navíc zní poněkud licoměrně, když se nutnosti šetřit zaklíná premiér, jehož vláda letos prolomila rozpočtové limity stanovené zákonem o rozpočtové odpovědnosti, aby v zápětí navrhla v zákoně změny, které vládě umožní další navyšování deficitu. Skutečnost, že vláda chce zrušit dobře fungující systém koncesionářských poplatků a nahradit ho novými výdaji ze státního rozpočtu, tak jen těžko lze vysvětlit jinak než politickými motivy. Vládní politici také argumentují, že prý současný systém je zastaralý a jeho třeba modernizovat. V čem je dobře zavedený a fungující systém zastaralý a nefunkční, jsme se nedozvěděli. Cílem politických manévrů okolo změny ve financování veřejnoprávních médií zjevně ale není lepší fungování těchto médií. Je jim snaha současné vládní koalice mít na tato média větší politický vliv. Jak jsme to mohli vidět na Slovensku před několika lety? Tehdy byla změna ve financování jen prvním krokem k politickému ovládnutí těchto médií.
1: To byl názor politologa Jiřího Pehe.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V důsledku ukrajinských úderů proti krymské logistické infrastruktuře se poloostrov propadl do energetické a dopravní krize kvůli poškození Kerčského mostu a zastavení trajektu je z poloostrova rázem ostrov. Chybí totiž pitná voda, lidé zoufale skupují základní potraviny a balenou vodu a o tom všem informuje například web VodTak. A historické souvislosti připomíná kolega Libor Dvořák.
4: Krymský poloostrov byl od konce 18. století, kdy ho ke své říši připojila carevna Kateřina II., v Rusku považován za cosi, co ve 20. století učinila sovětská moc z daleké Kuby, tedy za jakousi nepotopitelnou letadlovou loď. V případě Karibského ostrova ona letadlová loď měla především z bezprostřední vzdálenosti ohrožovat Spojené státy, z čehož nakonec povstala smutně proslulá karibská krize. Krymská letadlová loď ruskému impériu sloužila k dosažení dominance v Černém moři. Tu sice uprostřed 19. století na dlouhé desítky let ukončila neúspěšná krymská válka, ale v sovětské epoše poloostrov opět získal postavení důležité enklávy kontrolující celé Černomoří a přinejmenším omezující tureckou rozpínavost v regionu. Právě proto byla ztráta Krymu po rozpadu Sovětského svazu ve prospěch nezávislé Ukrajiny nejen důvodem hluboké ruské frustrace, ale v roce 2014 také anexe poloostrova a jeho uchvácení zpět do medvědí ruské náruče. Přesně tady tehdy také začínala studená fáze současného horkého konfliktu. A jak je to s onou metaforickou nepotopitelností dnes? Ta sice platí dál, ale s obrovskými omezeními. Ukrajincům se podařilo celý poloostrov nejen skoro neprodyšně blokovat, ale život na něm vyloženě paralyzovat. Sevastopol a jeho slavný vojenský přístav jsou bez proudu, na celém Krymu není volně dosažitelný benzín, který smějí tankovat jen vozidla státních institucí. Přístupové cesty z takzvané velké země jsou sice ještě stále omezeně prostupné, ale to pro zásobování tak rozsáhlého území zoufale nestačí. Totéž platí nejen o Krymském mostě a o trajektech, ale i o cestě po pobřeží Azovského moře a přes Perekopskou šíji. Již sami Rusové označují kvůli ukrajinským dronům za smrtelně nebezpečnou. V této atmosféře na poloostrově, který občané Sovětského svazu i současné Ruské federace vždy považovali za jakousi ruskou riviéru, právě oni už zakoupené letní rekreace odříkají, ti, kteří už tam jsou, se zoufale snaží uniknout, což je ovšem stále těžší, a všichni musí počítat i s uzavřenými dětskými tábory, včetně slavného Artěku. Krym je zkrátka jakýmsi barometrem ruských mocenských vzestupů a pádů. Dnes tento barometr viditelně klesá.
1: To byl Libor Dvořák. Blíží se podzimní volby a těmi do zastupitelství na pražském magistrátu, hlavně tedy kandidáty na primátora hlavního města, se zabývá ve svém textu Kateřina Perknerová z deníku.cz.
5: Jednotlivé subjekty představují své favority a opatrně rozjíždějí kampaň, ale této aktivity se téměř neúčastní klíčoví aktéři, tedy šéfové vládních stran. Předseda hnutí ANO se zaměřuje na mezinárodní politiku a doma na budování nového nemocničního areálu v hlavním městě, přičemž je mu úplně jedno, koho bude mít za partnera na pražském magistrátu. Z dob Zdeňka Hřiba přitom ví, že bez spolupráce primátora a premiéra se velké projekty realizovat nedají. Přirozeným aspirantem ANO na tento post by byl Patrik Nacher, kterého ale v minulosti Babiš ponížil, když v roce 2018 vybral do čela listiny podnikatele Petra Stuchlíka. Ten neuspěl. Nacher byl lídrem o 4 roky později, avšak do vedení metropole se ANO nedostalo. Mezitím se Nacher stal místopředsedou sněmovny a o primátorský post již nestojí. Ondřej Prokop si bytovou kauzou a neoprávněně čerpanými odměnami z firmy Jihoměstská majetková podkopl stoličku. Chvíli se spekulovalo o Adamu Vojtěchovi, jenž to ale kategoricky odmítl. Možná tak dojde na poslankyni a pražskou zastupitelku ANO Barboru Rázga. Jenomže tu skoro nikdo nezná, stejně jako nominantku Pirátů Terezu Nýslerovou. Motoristická jednička majitelka luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zní jako vtip. Lídr SPD Milan Urban nemá šanci. V takové konstelaci má nakročeno k vítězství starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík, který vede koalici ODS a TOP 09. Podle vyjádření šéfa strany Martina Kupky dobře ví, že spojenectví s ANO by nebylo v ústředí vítáno. Nabízí se tedy domluva se STAN v čele s Petrem Hlaváčkem a Prahou sobě Adama Scheinhera. To by znamenalo, že Babiš opět Prahu nezíská. Pro opozici je zásadní, aby uspěla v senátních volbách, ale také v dalších velkých městech. Aktuální události zatím říjnové klání odsouvají na druhou kolej, přestože pro politickou mapu bude velmi důležité. Hnutí ANO válcuje sněmovnu, a to i cestou zákonných návrhů z pera koaličních poslanců. Jeho šéf soustřeďuje ve svých rukou nebývalou moc, rozhoduje autoritativně a mění stát k obrazu svému. Motoristé a SPD mu v tom ochotně pomáhají. Volno je tedy jen tam, kde je Babišova lhostejná zóna, a to jsou radnice i horní komora, kterou nevnímá jako vlivové centrum.
1: Tolik Kateřina Perknerová. A na závěr ještě hovoří publicista Ivan Štern o tom, že i v Evropě je neradno vyčnívat.
6: I povrchnímu pozorovateli evropského jeviště sotva mohla uniknout jedna velice výrazná postava na scéně, Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, nyní šéfová Evropské diplomatické služby a místopředsedkyně Evropské komise. Sama nejspíš na vlastní kůži pocítí, která se nevyplácí ani uvnitř ctihodné Evropské unie příliš vyčnívat a nacházet se v rozporu s obecně sdílenou zdrženlivostí a opatrnictvím evropských politiků. Je pravda, že ve svých vyjádřeních občas přehání, anebo pojmenuje něco, co si jiní sice myslí, ale nehodlají s tím vyrazit na trh. Nedávno v Mexiku se nechala slyšet, že přístup jeruzalémské vlády k Palestincům v Gaze a na západním břehu Jordánu jí silně připomíná jihoafrický apartheid minulých desetiletí. Když kremelský vládce doporučil západním diplomatům, aby opustili Kyjev, plánuje jeho masivní bombardování, zbrkle prohlásila, že američtí diplomaté sice zbalili kufry, avšak evropská zastoupení zůstala. Přehlédla, že se v Kyjevě nehnuli ani Američané. Rigidní zastánce diplomatické služby jako služby opatrnické a konzervativní by měl určitě pravdu, kdyby tvrdil, že někdo takový, jako je Kaja Kallasová, by diplomatům šéfovat neměl. Nicméně přehlížel by jednu pro Evropu podstatnou skutečnost. Evropě je takových politiků zapotřebí jako sůl, těch, co netrpí nedostatkem politické odvahy a nebojí se dopustit se i chyby. Unie by se byla jistě mohla vyvíjet zcela jinak, kdyby se byla nezbavila podobně rozporné osobnosti, mající však značný tah na bránu. Míním tím bývalého britského premiéra Tony Blaira. Před 17 lety, kdy se v Unii poprvé volil předseda Evropské rady, jakýsi evropský kvaziprezident, naprosto ideálním kandidátem se tehdy jevil právě Tony Blair. Nepřehlednutelná a rozhodná politická osobnost s potřebným sebevědomím. Volitelé se nakonec lekli vidiny, že si mezi sebe pustí někoho, kdo je bude přečnívat a kdo sebou nenechá cloumat, a raději proto zvolili na místo Blaira nevýrazného, údajně zběhlého vyjednavače kompromisu, bývalého belgického premiéra Hermana van Rompuye. Neprohádám, když poznamenám, že si ho dnes na rozdíl od Blaira nikdo nepamatuje. S Kallasovou hodlají zatočit především Francouzi. Připravili 3 scénáře. Ať už se naplní kterýkoliv z nich, učiní Kallasovou daleko více závislou na komisi, čemuž by ráda byla její předsedkyně, anebo na Evropské radě. Ta by podle představ Francouzů neměla jen stanovovat politický rámec, jak je tomu dosud, ale naplňovat jej i konkrétní diplomacií. Unie, namísto aby byla vděčná za každou výraznou osobnost, si opět pod sebou řeže další větev.
1: Příspěvkem publicisty Ivana Šterna končí čtvrteční názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, no a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
8: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme 2 obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
9: 19 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Nová zelená úsporám se znovu otevřela žadatelům, tentokrát nabízí hlavně bezúročné úvěry. Do Venezuely míří po ničivém zemětřesení zahraniční pomoc. Fotbalista Patrik Šik ukončil po mistrovství světa reprezentační kariéru. Na dálnici D1 na 14. kilometru směrem do Brna pozor na stojící autobus. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Státní fond životního prostředí dnes začal znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domů. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry. Vysvětluje to ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
11: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
10: Příjem žádostí skončí 31. října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky. Do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele se můžou zapojit taky Češi. Veřejné sbírky spustili třeba nadace Adra, Český Červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Se mi vysvětluje za organizaci Karolína Kvačková.
12: Velká část toho území, která byla zasažena tím zemětřesením, je nepřístupná, protože došlo k sesuvům půdy. My se hlavně teď soustředíme na region La Guaira. Teprve vlastně reagujeme na to, co bude potřeba. Budeme se soustředit na základní pomoc, což znamená lékařské pomůcky.
10: Pražští policisti pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Žena má psychické problémy. Z domova odešla po hádce a může být nebezpečná, informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj žena nebere předepsanou medikaci, pije alkohol a bere omamné látky. Hledaná je 170 až 175 cm vysoká, obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít podle Daňka černé krátké legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno.
13: Žena se léčí na psychiatrii, mohla by být nebezpečná sobě i okolí a měla by mít u sebe nůž. V případě, že ji někdo viděl, prosím, aby se ozval na linku 158 a určitě se ji nesnažil zadržet.
10: Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích, informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze.
14: Fotbalista Patrik Šik ukončil v 30 letech reprezentační kariéru. Po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ve skupině to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí. Fotbalisté Nizozemska se v posledním zápase základní skupiny světového šampionátu utkají s Tuniskem. Africký tým se na turnaji trápí. Už po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídal trenéra a pak podlehl 0-4 Japonsku. Trenér Nizozemska Ronald Koeman ale soupeře nepodceňuje.
15: Přijde mi, že tým, který odehraje dvě utkání, během nich utrpí dvě vysoké porážky a hned po prvním zápase má taky nového trenéra, bude chtít zakončit turnaj dobře. Myslím, že na ty výsledky zareagují a s tím musíme počítat. Ukáže se, jak dobře jsme se na to zvládli připravit.
14: Zápas Tuniska s Nizozemskem začne v 1 hodinu ráno, stejně jako duel Japonska se Švédskem. Už ve 22 hodin se utká Pobřeží slonoviny s Curacaem a Německo s Ekvádorem. Ve 4 hodiny ráno začnou zápasy Paraguay, Austrálie a Turecko, Spojené státy.
16: Překážky na D1 za Prahou a u Holubic. Na D1 za Prahou směr Brno, kousek za připojením z Pražského okruhu, pozorně na 14. kilometru. Na začátku stoupacího pruhu stojí autobus po zahoření, označení zatím jenom blinkry. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna za Rousínovem Opatrně na kilometru 212. V pravém pruhu leží větší kus prasklé pneumatiky a vybočuje se. Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte stále s kolonou. Od exitu 178 Ostrovačice osobní auta v levém pruhu jedou pomalu k exitu 182 Pobůvky, ale už se to rozjíždí. Kamiony ještě tvoří v pravém pruhu frontu do Brna k D2, ale i ta už se místy trhá. D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je po nehodě na konci dálničního úseku u Ostrova uzavřená. Sjíždí se kousek před tím exitem 157, to je sjezd na Chrudim, je to bez kolony. A v Praze na jižní spojce směr Černý most po dřívější nehodě před Lanovým mostem ještě počítejte s kolonou od Spořilovské, zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Dobrý den, posloucháte Bonus hlasů paměti. My se tentokrát opět vrátíme k příběhu Emanuela Moravce. Muže, který se stal symbolem zrady v Československu. My jsme zpátky, jsem tady zase já, Lucie Korcová, a se mnou...
18: Adam Brda, dobrý den. Vždycky zaskočím představu.
17: Já se totiž šívám, že vás vždycky trošku rozhodím, protože to pokaždý říkám jinak. Ale pojďme rovnou k Moravcovi a k té jeho zlaté éře, jak jsme to nazvali. Tedy k jeho životu po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora. Do té doby Moravec totiž nemá žádnou politickou funkci. Říkám to dobře. On je vlastně, má ty rozhlasový projevy, píše ty články, ale není politik.
18: Ne. On získává funkci toho ministra školství a národní osvěty až vlastně ve 42.
17: A dostává ji ještě za Heydricha. On vlastně je velice zdatný v tom, jako vetřít se do přízně, jak třeba Frankovi, tak Heydrichovi.
18: Já si myslím, že Moravec byl těm nacistům sympatický, ne všem. Samozřejmě některý Němci se na něj dívali z vrchu, ale jako na počátku tadyhle tý jeho éry kolaborační. Za okupace oni ho vzali do Německa a Moravec se vrátil nadšený z Německa. Myslím, že se potom později setkal s Hitlerem, s Goebbelsem a s Frankem asi si nějak porozuměli a s Heydrichem taky. A myslím, že ty německý politici nacistický, jako oni velmi dobře pochopili, jak se ho dá využít. Myslím, že to nebyla žádná sympatie. A on byl skutečně se choval jako nacista, jako český nacista, a oni potřebovali člověka, kterého by se bála i ta protektorátní vláda, což se stalo. Opravdu, oni z něj měli strach, z Moravce. Je známý případ, kdy on se dožadoval toho, aby mu Hácha jako státní prezident protektorátní dával ke kontrole svoje projevy a prostě dostával ke kontrole, báli se ho. Pak je tam ještě jedna věc u Moravce, v který jim vyhovoval s tou českou kolaborací. Je zase zajímavý, že jak je třeba rozlišovat, tak na jedné straně je tady taková ta lůza, jako je Vlajka, Rys, Rozsevač a další lidi. Protektorátní vláda, která je úplně něco jiného, ta se furt snaží zachránit co se dá, ale zachrání v podstatě nic. A pak je ten Moravec, že jo? A ten Moravec je takovej šíbr pro ty Němce, který jako dokáže držet na úzdě oba ty proudy. Zároveň ty Němci velmi obratně tu Vlajku rozehrávají proti protektorátní vládě. Oni je straší tím, že pořád je tu v záloze tahle ta Vlajka, která je může nahradit. A nebo takový tyhle ty nacisti český, no fašisti. A já myslím, že on se v tom naučil chodit, no, uměl to dobře využívat a oni věděli, že pro ně je vyzpytatelný. Potřebuje peníze, potřebuje uznání a chce mít moc. No.
17: Je pravda, že on to vzal natolik vážně a chtěl tak dokázat nacistům, že je teda jejich člověk, že dokonce právě v tom roce 42, tak jeho synové dostávají německé občanství. On no, jim říká, vy jste říští Němci, přičemž nemají ani německou matku, ani německého otce, ani žádného snad německého příbuzného, kdekoliv.
18: Je to tak, no, on měl tři syny a to je zajímavý, a můžeme to říct pak nakonec, jo, ale měl tři syny, jestli říkám správně ty jména, tak Igora, který se narodil, myslím, 1920, Jurie, který byl asi o tři roky mladší, a pak měl s tou druhou manželkou Pavla Emanuela, který byl nejmladší, prostě to bylo dítě. A ten nejstarší syn, ten Igor, ten, jak jsi to řekla, no, toho on vlastně přivedl k německému občanství, neví se, že by to nějak bylo přes jeho protesty. To už byli dospělí lidi, šo, za války. A ten vstoupil k SS a byl potom zajatý v Rusku. Když to ten druhý syn, ten Jurij, toho k tomu zřejmě přinutil spíš, že to německý občanství přijal.
17: Máš pravdu, Jurij právě byl i ten, který úplně tu otcovu kolaborantskou kariéru neschvaloval, měl k tomu jako veliké výhrady, ale k těm jejich osudům my se ještě dostaneme. Emanuel Moravec se teda stává ministrem školství a lidové osvěty v té protektorátní vládě, jak si o tom mluvil. A já, než se dostaneme k atentátu na Heydricha a co po něm následovalo, tak bych tady ráda připomněla, já myslím, že to posluchači asi znají, ale vždycky se říká, že atentát na Heydricha byl nejúspěšnější akcí československého exilu, což je nepopiratelné. Možná se trošku zapomíná, že v podobné době měl proběhnout ještě jeden atentát a ten atentát byl právě na Emanuela Moravce. Tím atentátem byl pověřený výsadek Tyn, kde byli dva parašutisté. Byl to Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc. Oni byli vysazeni do protektorátu v noci z 29. na 30. dubna 1942, ale od počátku prostě měli smůlu. Oni se potom se skoku nedokázali najít a zatímco Švarc se tedy dostal nejdřív do Plzně a poté do Prahy a podařilo se mu navázat kontakt s Adolfem Opálkou z výsadku Out Distance. A i když se snažil předem domluvenými signály kontaktovat Ludvíka Cupala, tak se mu to prostě nepodařilo, on se mu nikdy neozval. Tohle všechno teda čerpám z práce Zdeňka Špitálníka z Vojensko-historického ústavu, abychom jenom přiznali ty kredity. Ludvík Cupal, který byl poměrně hodně zraněný po tom seskoku, tak se také dostal do Prahy, ale s nikým se nedokázal pořádně skontaktovat, nedokázal se skontaktovat s domácím odbojem a vlastně všechny ty přípravy na ten atentát na Moravce, v kterých asi se oba dva muži snažili nějakým způsobem pokračovat i na vlastní pěst nebo s pomocí jiných těch klik, tak zhatí právě atentát, nebo zhatí, zkomplikuje atentát na Heydricha, protože samozřejmě začíná stané právo, začíná honba po atentátnících. A já jenom úplně rychle dopovím osud těch dvou, protože zatímco Jaroslav Švarc umírá v kostele svatých Cyrila Metodě 18. června 1942 spolu s dalšími 6 parašutisty, mezi nimi jsou i Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří právě provedli ten úspěšný útok na Heydricha, tak Ludvík Cupal odjíždí na Moravu k příbuzným, kde se mu podaří doléčit. On znovu se zapojuje do odbojové činnosti, snaží se dělat nějaké sabotáže, ale nakonec na začátku roku 1943 je udán udavačem a když si pro něj přichází gestapo, tak on se rozhodne radši se zastřelit, spáchat sebevraždu, aby nepadl do rukou živý. Tak, to byla jen taková vsuvka, že i to je důležitý.
18: To je důležitý, no tak je to svědčí mimo jiný o tom, že ten exil ho bral jako vážný nebezpečí samozřejmě. No.
17: Ono totiž, víš, co mělo být hlavně i tím, jasně, měl tam být to, zbavíme se Moravce, ale zároveň vyšleme signál Čechům, kteří by mohli mít chuť kolaborovat s německou mocí, že takhle dopadnou všichni ti, kteří zradí vlastní národ. Bohužel Moravec teda, tam se to jako nepovedlo, no, nedošlo k tomu a tím pádem vlastně atentát na Heydricha mě tak přišlo, jsem koukala na ten jeho příběh, jemu to ještě i pomohlo, ne? Jeho to vyšouplo ještě víc?
18: No, protože Moravec se staví, že jo, do čela potom vlastně té části, jako té české kolaborace, která odsuzuje samozřejmě atentátníky a která prostě jak si se jednoznačně staví za říši. On ještě přitvrdí v těch propagandistických projevech, ta oddanost je pak jako deklarovaná je ještě větší. A on hlavně získává velkou moc, že jo? On pod sebe soustředí, centralizuje spoustu věcí a prosazuje to, že ten český národ je třeba převychovat. A to je taky prostě důležitá ta jeho funkce ministra školství a osvěty. Je v čele kuratoria nebo zakládá kuratorium, že jo? Pro mládež. Jan Tesař to, myslím, docela hezky popisuje v jedné souvislosti, že dlouho za té okupace jde o zachránit národ. Přičemž ještě, on říká velmi pěkně, že je velmi smutný, že u té záchrany národa, jako jaký národ, že jo. Záchrana národa sama o sobě může znamenat lecos, stejně jako vlastenectví může znamenat lecos. Ale zachránit národ za každou cenu, ne zachránit jako demokracii, jako zřízení nebo určitý humanitní ideály, které byly přece důležitý pro první republiku a tak dál. Tak ale dobře, je tam ta první fáze zachránit národ. On říká, že jako Moravec a tadyhle to druhý období to potom posouvá zachránit národ a vydat padouchy. Jo, čili tam už je ta činnost ve službách těch nacistů nejenom propagandistická, nejenom tu společnost nějak jako vycházet jí vstříc, ale ještě k tomu, jako jí mít k tomu, aby nějakým způsobem se vypořádala s těma, co si myslí něco jiného, nebo chraň pánbu dělají něco jiného.
17: Ty, jak jsi mluvil o tom, že Moravce se vlastně potom bál i Hácha a ostatní ti protektorátní ministři, tak ono to moc hezky ukazuje, že on byl opravdu muž, kterého by se měli obávat. Mluvil jsi o vlajce?
19: No, vlajku zlikvidoval.
17: A on to zlikvidoval. Zlikvidoval a dokonce rys rozséváč končí v koncentračním táboře Dachau. My se tomu jeho příběhu budeme věnovat do budoucna podrobněji. Mně tam jenom přišlo docela zábavné, že on se potom vrací po válce zpátky do Československa a myslí se, jak bude jako vítán. Tenhle ten český fašista, který ublížil spoustě a spoustě lidí naprosto vědomně, tak on se vrací do Československa s pocitem, že ho tady snad někdo bude litovat jako oběť koncentračního tábora, ale místo toho je odsouzen mimořádným lidovým soudem v Praze a popraven.
19: No, bylo odsouzených víc těch lékařů. A tam je ještě zajímavý právě s těho lékařem, a jo, to taky vypovídal vlastně o Moravcovi té době. On byl asi docela obratný v tom technickém, politickém slova smyslu. Ty lékaři ho neměli rádi, Moravce, že jo? Neměli ho rádi z toho důvodu právě, a teď se vracíme na ten počátek, byl to legionář, byl to člověk, který zastával pro benešovský, pro masarykovský postoje a útočili na tu protektorátní vládu jako takovou, protože jim připadala slabá. A myslím, že si stěžovali, že jo, u německých okupantů na různých úrovních, dostali varování a vadilo to asi i těm Němcům už nakonec a Moravec tohle to využil vlastně velmi obratně. No. Čili po likvidaci vlajky on se stává vlastně asi tou nejviditelnější a nejjasnější postavou kolaborace.
17: Když o tomhle mluvíš, tak já mám na tebe otázku. Říkali jsme o tom, jak byl ambiciózní a kariérista. A víme, že zdravotní stav prezidenta Háchy byl opravdu velice vážný vlastně celou válku. Myslíš, že si Emanuel Moravec někdy myslel na to místo toho protektorátního prezidenta?
19: No, říkají to některý historici, ale já tohle to neumím říct. No, to je takový, určitě si myslel na to, že bude postupovat jako na tom mocenském žebříčku. To tak vyplývá z toho, co dělal, ale jestli si myslel na to, že bude protektorátním prezidentem, to nevím.
17: Hele, a ještě mám jeden dotaz, protože z těch jeho projevů opravdu to vyznívá tak, že on byl naprosto přesvědčený o vítězství Německa. Ale to nejenom do roku 42 a do Stalingradu.
19: Už mu nic jiného nezbývalo.
17: Ale až je to až fascinující, vezmi si, že třeba jeho projevy někdy z března, z dubna, nebo snad ještě z května je ten poslední 1945, kdy ale on pořád vlastně jede tu stejnou linku. Pořád nasazuje na exilovou vládu, nasazuje na Rudou armádu, na spojence, na všechny a pořád jede tu verzi, my musíme pomoct Německu vyhrát, tak to už je ale úplně mimo.
19: No, tam je taky zajímavý, že zase, kdyby to člověk, jak to říkáme pořád, nemáme na to místo, ale kdyby se člověk na tu protektorátní společnost díval i prismatem těch Moravcových projevů, no tak tam je do určitý doby, já si myslím, že ta propaganda vlastně na části české společnosti jako funguje. On mluví o tom nebezpečí bolševismu, o tom mluví všichni kolaboranti a teď jako to má věcný jádro, že ta propaganda a demagogická potřebuje nějaký jako věcný jádro. Je to nebezpečná země, sovětský Rusko. Lidi se toho bojí, že jo? Ale oni to propojí s tím židobolševismem a ještě s tím, že jediná záchrana je německé říši pro český národ. A ještě tam velkou roli hraje historie. Myslím, že hrála daleko větší roli tehdy, než hraje dneska jako historický odkazy na svatého Václava, který podle té propagandy dobře pochopil, že se má podřídit i Němcům. Nová Evropa tam hraje roli, že jo? Nová Evropa je nacistická Evropa v tom pojetí. A kdy jedině my můžeme jako Češi mít nějaký význam, když pochopíme novou Evropu a tak dále. Do určitý míry to funguje. Znova zopakuju, ten antisemitismus, který je v každém projevu, je to neustále přítomný, tak tady prostě nasedá na nějakou úrodnou půdu. Dělat propagandu, který nikdo nevěří, by nemělo žádný smysl. Ty lidi to nějakým způsobem přijímali. Ale to chci jenom dodat k tomu, jak říkáš, že do poslední chvíle ta situace se mění v tom protektorátě, že jo? Lidi vědí, že se spojenci vylodili v Normandii, vědí o Stalingradu, vědí, že v Rusku prostě nacisti dostali vejprask a jako já si myslím, že on už potom byl čím dál směšnější postava, že se o lidi, to tak bejvá, že jo? Samozřejmě budil strach, ale byl směšný už potom, no.
17: No právě, a neřekl by si člověk, že ve chvíli, kdy tedy vidíš tohle, to, co se děje, Stalingrad, vylodění Normandii a tak dále, postup spojenců, víš, že válka prostě je prohraná. Nevíš za jak dlouho, ale prostě víš, že to přijde. Tak nebyl by ten čas malinko možná jako ubrat z toho fanatismu pro německý, aby sis i tak naivně v nějakých naivních představách udělal třeba trošku půdu pro to konečný zúčtování po
19: válečí. Já myslím, že on se mu stal, já nechci psychologizovat, já nejsem psycholog, ale představuju si to tak, no takový věci jsou v dějinách, že ty lidi prostě už se zaženou do tak absurdní vlastně situace,
18: tou touhou pomoci a po kariéře a po penězích. Oni už pak nemůžou vlastně obrátit, že? Ono to nejde a já neumím říct, nakolik on sám sebe přesvědčil, když spousta jako Němců, že věřila do poslední chvíle, že Hitler vytáhne zázračné zbraně a všechno se obrátí a nakonec tu válku vyhrajou. A když se na to člověk dívá dneska s odstupem, tak vidí, jak je to absurdní ta představa. No, možná tomu opravdu věřil, to já nevím. Ale každopádně si myslím, že jako v hloubi duše jako musel vědět, že to jeho selhání je tak strašný, že se z toho nedá vlastně vyvlíknout, on ani neměl podle mě kam utéct, jako neskoval by se nikde. No. A ještě je tam jedna věc, kterou my můžeme jenom tušit, jistě to někteří historici vědí daleko líp, nebo vědí to podstatně, to bychom možná mohli říct nakonec, jo, že on taky na tom asi nebyl psychicky dobře, jemu se rozpadly dvě manželství, žil pak s nějakou služkou, to ani nevím, jestli si vzal, jako zase s nějakou velmi mladou dívkou.
17: No, on si ji vzal během války.
18: On si ji vzal během války. Ale ten nejmladší syn, který ho tahle ta poslední třetí žena vychovávala, tak on ho v rámci svého fanatismu poslal do Hitlerjugend a ještě do nějakého horšího, nevím, jestli do té Napoli, což byla taková ta elitní, že jo?
17: Jo, do Napoli.
18: Pro ty děti nacistický. A ten chlapec zemřel při nějakém náletu, ho zabili. Ten první syn, ten Igor, byl nezvěstný někde na frontě a on ho považoval za mrtvýho. Jemu se ten osobní život jako hroutil, že jo? On prostě nebyl v nějaký dobrý pozici. A je spousta svědectví, že Moravec nebyl moc vyrovnaný. On byl pravděpodobně maniodepresivní. Ví se, že už jako mladý za té první světové války na jednom z těch bojišť, že tam propadl nějaký úplný panice. Stejně tak se ví, že když ho Němci vzali za války na východní frontu, někam to bylo na začátku toho tažení do Ruska, tak mu ukazovali, co dobili, myslím, že byl na Ukrajině. A že jsou svědectví, že on se tam jako sypal z toho, že prostě nebyl v dobrým psychickém stavu. Chci tím jenom říct, že to byl prostě člověk asi velmi taky nevyrovnaný.
17: No nevyrovnaný určitě, na to ukazuje i jeho konec, protože 5. května vypuká pražské povstání, vykresleme si celý ten den, kdy Moravec o tom dozvídá, volá mu K. Frank, on vyráží z Kolovratského paláce právě na schůzku se státním tajemníkem. Načež oni se dostanou, ta německá kolona aut se dostanou do nějaké přestřelky, kde u Malostranského náměstí, řidič to objíždí přes Klárov a autu, ve kterém sedí Moravec, dochází benzín, nafta, nevím, na co to jelo. Řidič vystupuje z toho auta a v tu chvíli Moravec prostě vytáhne zbraň a zastřelí se. To je Moravcův konec. On mě vždycky u těch válečných jakýkoliv zločinců hrozně vadí to, když byli tak zbabilí, že nechtěli potom čelit té spravedlnosti nebo zodpovídat se z toho, co dělali. Měli možnost se potom jakýmkoliv způsobem obhájit.
18: A on už neměl možnost se obhájit.
17: Ne, myslím, jako vidíme to třeba u procesu s K. Frankem. Ten proces trval 2 měsíce a soudce, ano, dával jemu možnost vyjádřit se k těm věcem. A vlastně zvolit tu sebevraždu je takový, jako myslím v tomhletom případě, je prostě zbabělý, protože nechceš čelit těm následkům.
18: Je to takový konec opravdu, jak to říct, no, takový filmový, že jo, v nákladňáku prostě, s kterým dojde benzín, se osaměle odpráskne ten člověk, že bych pocitoval nějakou lítost nad tím, to teda opravdu říct nemůžu. Mně právě připadá trochu, že u toho Moravce, že někdy mají historici a lidi, kteří o tom mluví, sklon k určitý fascinaci tou postavu. A já ho teda vůbec nemám. Já myslím, že on je prostě takovej jako ubožák vlastně karieristický. No.
17: Děkuju, protože já mám úplně stejný dojem. Mně je ten člověk krajně úplně nesympatický a vlastně jsem zjistila, že kromě toho, že mě tam opravdu fascinuje ten předsvak, tak jinak mi ta osoba nepřipadá ani talentovaná, ani vlastně zajímavá, ani charismatická.
18: Byl schopný asi určitým technickým způsobem. No.
17: Ale víš co, když si třeba vezmeme, pro mě třeba mnohem zajímavější příběh prostě Háchy.
18: Příběh Háchy je, myslím, tragičtější.
17: Tragičtější a mnohem
18: a
17: jako
18: vrstevnatější. A pak je příběh Eliášův, že jo, prvního.
17: Tak to už vůbec, že jo, samozřejmě.
18: Premiéra protektorátního a to je příběh, který člověka vlastně něčím jako fascinuje, je strašně zajímavý, ale ten Moravcův je to prostě příběh kolaboranta.
17: Ne? Ale hlavně, jak Hácha, Eliáš to je úplně bez debaty, ale i Háchy si vlastně ve spoustě věcech můžeš nějakým způsobem vážit a dokážeš pochopit, že ty okolnosti byly prostě složitý a rozhodně o Háchovi asi člověk nemůže hned jako říct, ten příběh je černobílý, jako jsme to říkali v tom minulém dílu na začátku, že ten Moravcův je. Tak. Ale než úplně to ukončíme, tak bychom se zmiňovali několikrát jména těch synů Moravce. Ten Pavlův příběh, ty jsi řekl, ten umírá při náletu spojenců.
18: To byl ten nejmladší, no a pak jsou zajímavé.
17: To byl ten nejmladší, ten nejstarší byl Igor a ten vlastně těm požadavkům toho otce a tomu smýšlení pro německému poměrně ochotně, dejme tomu, propadl. Každopádně se mu nespíral. Mluvil se o tom, že vstoupil do SS, já to nebudu víc pitvat, jenom řeknu, že na východního frontě ho potom zajímá Rudá armáda, jemu se podaří utéct ze zajetí, vrátí se do Československa a pod nějakou falešnou identitou se tady skrývá nějakou dobu. Poté je ale vyzrazen a stane před mimořádným lidovým soudem v Praze a ten ho v roce 1947 odsoudí trestu smrti. Mimochodem, já jsem nedávno natáčela nějaké materiály o K.H. Frankovi a o jeho popravě a byla jsem v archivu hlavního města Prahy a tam se mi dostala do ruky obálka, kde byly takové ty formátem pasové fotografie a byl tam se mnou historik Vojtěch Kincle, já mu říkám, co to je, on mi říká, no to jsou fotografie lidí odsouzených k smrti mimořádným lidovým soudem v Praze na Pankráci. A já jsem si jenom listovala a teď tam vidím, říkám, že to je Čurda a to. A Vojtěch Kincle mi říká, no a tohle to je Igor Moravec.
18: On při tom zatýkání ještě zabil, myslím, nějaký policajt, on se skrýval někde na Moravě na statku, pokud si to dobře pamatuju. A asi teda já jsem pochopil z té četby, že to asi byl opravdu nacista, tenhle ten člověk. Jo.
17: Taky jsem to tak pochopil.
18: Ten první syn. No, ale zajímavé je osud toho druhého syna, toho Jurie. To je pozoruhodný.
17: Tam je fakt zajímavý, že on naopak měl dost výhrady k tomu, co jeho otec dělá, jak se chová. No a ten Jurij potom vlastně ale z donucení teda vstupuje do Wehrmachtu.
18: On má zajímavou historii, ten Jurij velmi. On byl teda mimochodem, což je zase takový detail zajímavý pro lidi, kteří mají rádi historii. On byl scout a chodil k Foglarovi do oddílu a z toho oddílu ho vyloučili pro nekázeň, teda dávno, že jo, před válkou. A já jsem tomu porozuměl tak, že on s tím otcem velmi nesouhlasil, byl protinacistický, vadila mu ta otcova kolaborace, zároveň tomu otcovi asi dost podléhal a studoval malířství a to malířství studoval, že vysoké školy české byly zavřený, takže ho studoval jako německý student, myslím, že v Praze, ale na německé univerzitě že, nebo akademii. A on se pak dostal na vojnu jako voják Wehrmachtu, měl tam zase nějaký, myslím, kázeňský potíže, každopádně nějak potom zběhnul na konci války úplně a vrátil se do Prahy. Já to dořeknu hrozně zkráceně, ale zajímavý je, že jeho prospěch vlastně svědčila spousta lidí, protože říkali, že už snad za války jim pomáhal, že neprojevoval žádný kolaborantský chování. Nacista to podle všeho rozhodně nebyl, tenhle ten Jurij Moravec, ale prostě to nestačilo, Moravcův syn nemohl zůstat na svobodě, takže byl stejně odsouzený a skončil na Jáchymovsku.
17: Na 7 let byl odsouzený.
18: Na 7 let, no. A on potom teprve, když je propuštěný, tak má možnost odejít do západního Německa a vystěhoval se do Německa, žil, myslím, asi víc ve Francii než v Německu, nebo tam i tam. A maloval a ty obrazy asi nebyly úplně špatný. On byl takovej, myslím, akademický, říká se impresionista nebo postimpresionista. A jak někde jsem čet, tak žádná špička výtvarného umění, ale asi to nebyl netalentovaný člověk, ale umírá mladý ve 44 letech na nějaký srdeční selhání nebo na nějaký kolaps.
17: Já jsem se dočetla, že on potom už nepoužíval jakoby tu české Jurij Moravec,
18: jo,
17: ale
18: on si změnil jméno.
17: Asi se nedivíme.
18: Georg Alexander Moravec, německy psáno, se jmenoval potom. No.
17: Krátce po válce, nebo i 20 let po válce, nechceš nést tohleto jméno, na kterém nechtěl, je prostě
18: nechtěl být spojený s tím. No, je to zajímavý, dospěli jsme jako z debaty o Moravcovi, ale pořád si myslím, že jako nejdůležitější na tom jeho odkazu je fakt studovat ty postupy a tu strukturu té propagandy. Prostě proruská propaganda nebo ruská propaganda dneska je v mnoha ohledech identická. Skutečně nevymýšlí nic nového. To mixování jako demagogie a nějakých zárodků pravdy a tak. A to, že to musí nasednout na něco, co si aspoň část společnosti trochu myslí, to je pořád vlastně stejný, to se nemění.
17: Já bych to uzavřela tím, co ty říkáš, nepřátelé propagandy se možná mění, techniky propagandy, ale už tolik ne. Ty se využívají pořád stejné. Já jsem ráda, že jsme probrali příběh nejenom Emanuela Moravce, ale že jsme vlastně dořekli aspoň trochu zkráceně i ty příběhy těch jeho synů. A děkujeme, že nás posloucháte.
18: Tak já taky děkuju a Adam Drda se loučí.
17: A loučí se Lucie Korcová.
9: Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů. Oznámila to Národní rozvojová banka, která se chystá v létě spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Ve vazbě amerického úřadu pro imigraci a cla umírá za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejvíc lidí za posledních víc než 10 let. Od Trumpovy inaugurace loni 20. ledna do letošního 4. června ve vazbě imigračního úřadu zemřelo 52 osob. Za loňský rok míra úmrtí vzrostla o 140% v porovnání s předchozím rokem. Nárůst je neúměrný vyššímu počtu zadržovaných přistěhovalců. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy organizací pro lidská práva Human Rights Watch. A policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství požaduje jeho vzetí do vazby. Primátor je obviněný, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nad odchodem z národního týmu dlouho přemýšlel. Hráč německého Bayer Leverkusen to řekl spoluhráčům a realizačnímu týmu hned po závěrečném duelu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ten Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli. A cyklista Matyáš Vacek vyhrál po třetí v řadě mistrovství republiky v časovce. Třetí triumf za sebou si pak mezi ženami v Uničově připsala Julia Kopecký.
16: Překážka na D10 za Brandýsem a kolona na D1 před Brnem. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu teď pozorně za sjezdem na Brandýs. Zpomaluje se tam, postupně začíná vznikat kolona. Na 8. kilometru je policie u auta, které hořelo. Zabírat zřejmě budou i pravý pruh, kromě odstavného. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna obezřetně za nájezdem z okruhu a od Říčan na 14. kilometru na začátku stoupacího pruhu stojí nepojízdný autobus, označený zatím jen blinkery a trojúhelník. Na D1 potom před Brnem ve směru z Prahy se postupně krátí a trhá kolona před omezením u D2, ale ještě u sjezdu na Popůvky kolem exitu 182 se brzdí chvílemi až do zastavení. Teď pozor, kolem 180. kilometru pro osobní auta je to nakrátko. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, opatrněji u Rudné za odpočívkou kolem 4. kilometru se ještě zpomaluje. Policie tam nakrátko zastavila provoz, aby porouchané auto přesunuli z levého pruhu do odstavného. Už tedy nepřekáží, ale zpomaluje se. V odstavném pruhu tam s tím autem stojí policejní hlídka. A D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto na konci úseku na 159. kilometru u Ostrova uzavřená po dřívější nehodě provoz odkloněný kousek před tím exitem 157 bez potíží, bez kolon.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Dobrý den, je čtvrtek 25. června a ani dnes vás neochudíme o vědecké novinky, které se soustřeďují v našem pořadu Věda Plus. O čem dnes bude? Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. Naprostá většina Čechů se celý život vzdělává. Jak ale zjistit, kudy směřovat a v čem přesně získávat další dovednosti? A mohla by umělá inteligence pomoci zachránit srnčata před zemědělskými stroji během senoseče? Jak tato nová technologie funguje? Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
0: Věda Plus.
21: Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
2: Toto tři vrstvy zásobový oděv, dýchací přístroj, můžete si ho
4: spřít. Máte na zádech?
2: Ano, to je na zádech, ale ještě na obličeji vlastně takhle tu masku.
22: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
2: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, který měří nějaké druhy plynu.
22: Že ono to nepřetržitě nasává ten vzduch okolo nás.
2: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, to je nejnutnější, pak tam máme dolní mesí bušnosti, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
22: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas po

0: A žlutá a červená.
1: Tímhle tím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
0: Mírně vlevo, tak na 11. hodině, 62 metrů daleko.
1: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená, nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
0: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
1: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás, relativně tenký.
0: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
1: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory, gyroskop, akcelerometr, senzor teploty a podobně. A z těch informací v kontextu dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
0: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
1: Při tom zásahu je vysoká teplota samozřejmě a ten člověk je spocený. V záhybech zásahového oděvu může dojít k opařeně nám stejně jako riziko třeba vyčerpání, které jsme schopni odhadovat z těch vitálních funkcí taky. Čili to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty.
0: Co všechno do toho systému patří, co člověk má na sobě? Tady je ten vizor, od něj vedou kabely do černé krabičky, pak je tam ten opasek, tam taky vedou tráty do černé krabičky.
1: Je to udělané na schvál takhle jako stavebně, aby to nebyl nějaký monolit, který by tu váhu umístěval někam na hlavu nebo na to tělo. Naopak je to takhle distribuované, aby ta váha se dala co nejlépe rozmístit. Na opasku je řídící jednotka. No nejtěžší je baterie, ta vypadá jako velká powerbanka.
0: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu. Když třeba senzor polohy hlásí, že člověk delší dobu leží, k tomu čidla srdce a dechu signalizují zvýšenou činnost a navíc chemický senzor ukazuje vyšší hladiny nebezpečných látek, je čas vyhlásit poplach pro ostatní členy týmu.
1: Ta pointa je, že ho můžete vidět tady třeba v tomhle případě skrz zeď. Nemusíte se domlouvat s kolegy pomocí vysílačky, kde přesně, což může být dost komplikovaný prostor, třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
0: Systémy rozšířené reality pro záchranáře vyvíjí víc výrobců po světě. Ten český je podle Miroslava Bureše výjimečný v tom, že by měl být univerzální.
1: Většinou je to úzce zaměřený hardware, ty vizory se konstruují vyloženě do té masky dýchacího přístroje, to třeba dělají firmy, které ve velkém vyrábí výstroj pro hasiče.
0: Že vy jste tady nezávislejší a univerzálnější.
1: My to stavíme jako takovou univerzální stavebnici, dá se skládat z různých komponent.
0: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci, kde hrozí chemické, biologické nebo radiační ohrožení. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Přístroj pro záchranářskou rozšířenou realitu mají odborníci stále jen v prototypu. Definitivní podobu by měly získat do konce letošního roku. Jaké požadavky na něj má armáda a jak se na jeho vývoji podílela Univerzita obrany? Na to se Martin Srb zeptal členky odborného týmu z Vojenské lékařské fakulty v Hradci Králové Jaroslavy Součkové.
3: Je to především v smyslu toho, že to, do toho vznášíme tu medicinální oblast. Takže jsme spolupracovali s kolegy lékaři, kteří na úplném začátku specifikovali to, jaké informace o zasahujícím personálu při nějakém hromadném neštěstí, jaké zdravotní informace jsou vhodné mít pro to, abychom mohli identifikovat, v jakém zdravotním stavu ten zasahující personál se nachází.
0: To znamená, že jste ty technologie už nějak testovali v podmínkách armády?
3: Abych byla upřímná, ještě jsme je jako prakticky netestovali. V rámci jednotlivých workshopů v průběhu řešení toho projektu na tyto workshopy zveme vojenské hasičské jednotky, takže vojenští hasiči měli možnost taky se vyjádřit ať už k samotné vizualizaci těch informací v tom vizoru, ať už k praktičnosti takovéhoto dalšího zařízení. Takže jsme do toho rozhodně zapojili vojenské hasičské jednotky i jednotky chemických vojsk z Liberce. Spolupráce je naprosto úžasná a ty právě přináší ten praktický vhled do celé problematiky, že oni jsou ti koncoví pracovníci, řekněme, kteří právě tyto technologie by mohli využívat. A to je právě ta úžasná přidaná hodnota jejich informací, jak vlastně by to mohlo prakticky skutečně fungovat.
0: Můžete uvést nějaký příklad z oblasti té vojenské medicíny, co by ten systém měl splňovat, co by měl umět?
3: Získávání informace o základních vitálních funkcích zasahujícího personálu, kdy na základě vyhodnocování těchto dat vlastně i like je potom schopen posoudit, v jakém stavu se ten zasahující personál nachází. A je to teda především v tom, že řekněme ti lékaři, naši kolegové, tady ať už z fakulty, nebo z ostatních institucí, oni jsou schopni objektivně vymezit, jaká data, jaké fyziologické funkce člověka, jakým způsobem mají dopad na jeho zdravotní stav, řekněme.
0: Jo, čili co to číslo, které dostanou ze senzorů, vypovídá o lidském zdraví?
3: Přesně tak, ano. Vy jste to řekl úplně nádherně, co právě ta čísla získávaná z těch jednotlivých senzorů, co nám vypovídají o skutečném zdravotním stavu toho člověka.

0: Co vás teď čeká teď v nejbližší době?
1: My se teď momentálně nacházíme ve poslední fázi toho daného projektu. Čeká nás vlastně finalizace celého produktu, ať už jsou to vizory, senzory, vytvoření nějaké finální podoby a funkčnosti.
0: Takže výsledkem bude něco, co už bude možné využít v praxi?
1: Věřím tomu, že ano, že už to skutečně bude produkt, který bude prakticky nasaditelný k zasahujícím jednotkám.
0: Kde se tahle ta rozšířená realita bude vyloženě hodit?
1: V vojenské situaci, kdy jednotka bude rozmístěna v nějakém zalesněném prostředí, vlastně to usnadní vzájemnou komunikaci a vzájemnou informovanost o jednotlivých nasazených vojácích. Velitel družstva bude mít informaci, kde přesně jeho vojáci jsou, v jakém zdravotním stavu se nachází a v jaké kondici jsou. To je určitě jedna ze situací. Pokud se budeme bavit o novodobém bojišti, tak budeme v nějakém industrializovaném prostředí, kde budeme využívat i nějakých budov a dalších nějakých jiných prostor. A znovu, je to úžasný způsob, jak zpřehlednit celou situaci na bojišti.
0: Ovšem současné technologie jsou také zranitelné. Rušení satelitního signálu, rušení radiového signálu. Budete myslet na to, aby to bylo i proti tomu odolné?
1: Samozřejmě, obrovský téma. My se technologicky posouváme hodně dopředu, ale zároveň narážíme na ty všechny zvolené technologie. Díky tady takovému systému budeme mít zase nějaké, řekněme, další elektromagnetické vyzařování, prozrazení nepřítelem, řekněme. Ale i na tohle se myslelo, že ta zařízení v nějakém jiném režimu budou schopna pracovat i bez nějakých propojení, aby ten náš zasahující personál tomu nepříteli nesvítil.
2: Dodává Jaroslava Součková z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Češi jsou sebejistí, pokud jde o změny na trhu práce. Naprostá většina věří, že si své zaměstnání udrží i při proměnách pracovního trhu, do kterého stále více pronikají nové technologie a umělá inteligence. Jenže jenom třetina lidí se na změny připravuje správně. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro nadaci České spořitelny. Lidé nejvíce pokulhávají ve znalostech digitálních technologií. Na to se zaměříme teď s Ditou Formánkovou, digitální analytičkou, která nyní působí v nadaci České spořitelny a zakládala organizaci Czechitas pro učení digitálních a IT dovedností. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
4: Z průzkumu vyplývá, že většina lidí věří, že si tedy práci udrží, ale jen třetina se na změny připravuje správně, jak jsem zmínila. Jak velký je pro vás rozdíl mezi tím, co si lidé představují, že budou potřebovat v budoucnu ve své práci a tou skutečnou realitou?
5: Tam jde o to, že když se lidi zeptáte, tak vám rovnou řeknou, že vzdělávání i příprava na budoucnost důležitá je, ale jenom třetina lidí, jak jste říkala na začátku v tom úvodníku, tak se vzdělává pravidelně, aktivně a vědomně. A spíš Češi se posouvají za pochodu, myslím Češi, ekonomicky aktivní obyvatelstvo, který jsme v tom výzkumu dotazovali, tak se zkouší věci za pochodu, ne všechno dotáhnout do konce. A to ohrožení ze změna trhu práce opravdu nepociťuje víc jak polovina Čechů. A to je problém, protože tam, kde není pocit naléhavosti, tak není ani motivace něco měnit. Oni v tuhle chvíli se vzdělávají především v jazykových dovednostech a v těch digitálních jako takových, tak méně, nicméně pociťují, že to jejich sebevědomí jako v tom digitální gramotnosti je vyšší, než potom ukazují ty reální data.
4: Ano, tak u těch digitálních technologií, kdybychom se zastavili, co si vlastně pod tím máme představit, pod těmihle kompetencemi? To, že lidé třeba ani neumí na počítači, nebo jenom pracovat s umělou inteligencí?
5: Tak dneska my se zastavujeme na kompetenčním rámcem podle DigiComp. Digitální kompetence jsou mnohem širší, než je vypnout, zapnout počítač nebo se správně dotazovat AI. Dneska je to jako široká škála, ten boxík znamená zpracování dat, informací, schopnost ukládat, zpracovávat, analyzovat a interpretovat data. Jsou to určitě základy nějaké kyberbezpečnosti, kognitivní bezpečnosti a kromě té práce s datama, tak samozřejmě i nějaká uživatelská ale i pokročilá znalost AI nástrojů pro to, aby docházeli k nějaké lepší produktivitě nebo efektivitě ve vlastní pracovní činnosti. Je to samozřejmě i digitální netiketa, to znamená, že schopnost se chovat v tom digitálním prostoru, schopnost chránit své soukromí, data a tak dále, je to mnohem širší komplexní balíček než jenom AI a používat počítač.
4: Jaké dovednosti tedy podle vás budou nejcennější ve světě, kde bude AI běžnou součástí praxe?
5: V tuhle chvíli asi se budu opakovat. Je to určitě nějaká pokročilá vědomá práce s AI, s umělou inteligencí, ale práce s daty a ochranou dat a soukromí. To tam určitě patří. My jsme v tom průzkumu pro Nadaci České spořitelny nezkoumali ty konkrétní dovednosti, ale vyloženě tu připravenost a ten pocit připravenosti na změny na trhu práce, což vlastně v tom průzkumu přesně ukazuje, že spoustu lidí věří, že jsou schopni se učit sami, že jsou připravení, ale ta realita na tom trhu práce tomu potom neodpovídá.
4: No, tak vlastně jak motivovat právě tyhle ty, kteří jsou přesvědčení, že nepotřebují nebo že to zvládají, že drží krok s moderní dobou, ale vlastně ta realita je jiná?
5: No my namísto slov, jako je právě AI nebo digitalizace, tak musíme začít mluvit jazykem konkrétní práce, protože řidiče kamionů nebo svářeče nebo lidi, kteří jsou nejzranitelnější, což jsou lidi s nízkým vzděláním nebo nízkopříjmových oblastech, ty, které, no jejichž profese jsou během dekády technologií velmi nahraditelný v nějakých rutinních administrativních pozicích, tak ty určitě nezasáhneme argumentem o průmyslu 4.0 nebo o tom, že nám AI vezme práci, ale spíš ho zasáhneme otázku opravdu, jako kde chcete být za 5 let, nebo jestli si chcete přilepšit, protože ty naše data ukazují, že nejsilnější motivátor dneska v té české populaci je finanční odměna, nějaký okamžitý užitek ze vzdělávání, třeba přímo zajímavější náplň práce, což jsou takový háčky, na který se dá chytit i ten postoj lidí, kteří jinak k učení ten vztah nemají dneska. A druhá věc by určitě fungovalo, to jsme zkoumali, ta druhá celá část toho průzkumu byla na kulturu učení v malých středních podnicích. Tam by fungovalo, kdyby zaměstnavatelé propojovali více vzdělávání s konkrétním kariérním postupem, anebo právě tím mzdovým ohodnocením.
4: No, když jste začala mluvit sama o těch firmách, tak jak oni dokážou podpořit své zaměstnance v dalším vzdělávání? Vědí si třeba právě ty střední a menší vůbec rady, kam ho nasměrovat?
5: V tom, v té sebedůvěře firem taky vidíme trošku nesoulad, protože víc jak polovina malých středních firem si myslí, že jejich kultura učení je kvalitní a nabízí kariérní směry, ale o polovinu méně zaměstnanců si myslí to též, takže tam je velký nesoulad. A oni ty data jasně říkají, že hlavní překážky jsou čas, peníze, nějaká únava po práci, takže ta podpora zaměstnavatelů může jít tímhle směrem, například uvolnit lidem čas v pracovní době, přispět finančně, ale právě to, co dává, to, co je méně viditelný a explicitní, tak třeba dát tomu vzdělávání větší smysl propojení s kariérou a konkrétním postupem v rámci třeba té firmy.
4: Jenom na závěr krátce, pro vás osobně bylo v tom výzkumu něco, co nejvíce rezonovalo nebo vás překvapilo?
5: Mě překvapilo určitě to, jak velká propast je mezi tím, co lidé tuší a tím, co dělají, že víc než polovina Čechů se učí nahodile, bez cíle, bez plánu, bez toho, aniž by to dotáhli do konce a taky nevědí, co se mají učit, proč zrovna to a jak poznat, že jsou třeba na správné cestě a zvalidovat to. A to právě přesně z Nadace České spořitelny chceme teďka otestovat, ověřit koncept, jak dostat 1 000 000 lidí do vzdělávání, ale ne přes kampaně, ale přes konkrétní nástroje, třeba navigaci relevantním obsahem vzdělávání. Takže to pro nás bude teďka klíčový.
4: Tak se na to těším. Tolik Dita Formánková, digitální analytička z Nadace České spořitelny, která zakládala organizaci Czechitas pro učení digitálních a IT dovedností. Naslyšenou.
5: Naslyšenou, děkuji.
4: Mutace, která pomáhá antilopám tibetským, které jsou příbuzné kos, přežít ve velkých nadmořských výškách, by se mohla uplatnit v medicíně. Vědci ze Šangaje přišli na to, že u zmíněných kopytníků umožňuje regeneraci nervové tkáně. Nedostatek kyslíku ve vysokých nadmořských výškách totiž ničí myelin, obal nervových vláken. Ozdravný proces souvisí s přeměnou vitamínu A. Další souvislosti našem pořadu Laboratoř osvětlí student bioinformatiky Tomáš Jelínek.
6: Tam je zajímavé, že tam došlo k změně, substituci pouze jedné aminokyseliny. Tak malinká změna, taková, když si řeknete blbost, 500 aminokyselin dlouhý protein, jedno jediné písmenko změníme a máme úplně, jako když to řeknu blbě, jinou funkční dráhu.
7: Tohle byla ta dráha, která umožňuje tu přizpůsobivost těm velkým nadmořským výškám.
6: Ano, právě, že oni dělají mnohem více tu konverzi. A co je taky zajímavé, já jsem se podíval do genomové databáze, jestli nějaký člověk náhodou tady to taky nemůže být. A normálně máme mezi náma nějakou toho chodícího antilopáka, u nějž to zachytili, že má přesně tady tu mutaci. Nejspíše on to sám neví, protože se nevystavuje hypoxii a nevidí, že mu je lépe, ale teoreticky i my lidé třeba postupem času můžeme sami taky zafixovat tady tu mutaci, ale jenom my nejsme vystavováni často té hypoxii, mimo teda nějaké tibetské šerpy.
7: No tak, právě, ale... jestli to není jeden šerpa.
6: byl nalezený v Evropě, takže asi není.
8: To je vlastně první věc, která mě napadla. U těch lidí ta mutace je taky v nějaké části a je dost možný, že je to jeden z těch genů, který jsme získali od našich sesterských linií, to znamená od těch Denisovanů, protože Denisovani, kteří mají větší zastoupení v Nepálu, v Číně, v Tibetu, než ve zbytku světové populace, tak mají celou řadu genetických odlišností, které jim umožňují vlastně žít v hypoxickém prostředí. A druhá ta populace v Indonésii, ty se naopak vydrží třeba 5 minut potápět pod vodou, což já nedokážu. A za to může stejný gen.
7: No ale že nám ti Denisované nevydrželi, když jsou takhle odolní.
8: Evidentně. Vydrželi tam, kde ty podmínky byly horší pro ty druhý linie, to znamená homo sapiens a neandertálec.
7: No, ale že mě je vlastně líto, že tady s náma nezůstali. To bylo zajímavé.
8: To je tak, jako to my si myslíme. Ale my jsme všichni taková jako mozaika. U nás taky může být 5 až 10% z neandertálců, nějaký procent to z těch Denisovanů. Za to mimochodem byla udělena Nobelova cena před 5 lety.
7: Možná, že bych to, máte pravdu, no. Prostě oni jsou v té naší dědičné informaci.
8: Jsou skrytí. Jako někdo je víc neandertálec, někdo je víc homo sapiens, někdo je víc Denisovan. A díky tomu může žít ve vysokých horách nebo se potápět 10 minut pod vodou.
9: Já myslím, že tahle studie je dobrou ukázku také toho, proč stojí za to chránit přírodu. Protože nikdy nevíme, co nového objevíme a co může pomoct lidem. Co vlastně taková věc, jako je hypoxie, jako je nějaká mutace u kopytníka, který žije někde daleko, přitom může mít dalekosáhlý dopad na lidské zdraví a na lidskou medicínu.
7: Tak děti si budou se zájmem prohlížet jaka v zoologické zahradě?
8: Důležitá věc, která by měla zaznít, ta aplikace v medicíně, ta tady byla dřív, než vlastně tenhle gen byl vůbec popsán. Protože jedna ta varianta toho retinoidu dihydroretinyl se běžně používá právě na ty dermatitidy, protože on otvírá kanály kožní a umožní jiným aktivním substancím, třeba hydrokortizonu, pronikat do těch poškozených tkání. Používá se při léčbě nejrůznějších onemocnění a při vývojových problémech, takže my vlastně ty retinoidy používáme desítky let. Retinol nebo retinová kyselina byla poprvé popsaná v roce, myslím, 1903, a od té doby se vlastně intenzivně studuje. Víme, že je zahrnutá úplně ve všech procesech vývojových, ale pořád víme jak.
4: Zoolog Pavel Stopka. Celou laboratoř si můžete poslechnout už tuto sobotu po 10:00 dopoledne tady u nás na Plusu. Pak zůstane v podcastech a také na našem webu plus.rozhlas.cz. Moderuje ji jako vždy Martina Mašková. A pokračujeme v dnešní Vědě Plus s datem 25. června. Zlepšit ochranu srnčích mláďat před senosečí by mohl nový letecký systém. Vyvíjí ho vědci z Jihočeské univerzity spolu s českým výrobcem létajících robotů Fly for Future. Dron s využitím termokamery a umělé inteligence dokáže monitorovat louky, vyhledat možný výskyt zvěře a naplánovat další postup bez zásahu člověka. Více už nám teď řekne Roman Bombálek z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Pěkný den.
10: Dobrý den.
4: V čem se nový autonomní systém liší od dronů s termokamerami, které už dnes při záchraně srnčat dobrovolníci používají?
10: Tak liší se právě v té samotné automatizaci. Protože v současné době každý dron potřebuje operátora, který nejenom ten dron řídí, ale také analyzuje snímaný obraz a určuje, kde se může to, ten kýžený objekt v tomto případě nacházet. Námi vyvíjený dron v podstatě si sám naplánuje optimální trasu pro nalétání kompletně celého pozemku. Určí vlastně na základě obrazu z termální kamery, pomocí metod počítačového vidění oblasti zájmu, kde se nachází potenciální objekty, a poté na základě automatické analýzy RGB obrazu stanoví, o jaký objekt se jedná. Je to z toho důvodu, že těch objektů tam samozřejmě může být více. Nemusí to být srnče, může to být dospělá srna, může to být liška, zajíc, může to být i rozehřátý kámen. A pokud se jedná o jiné zvíře než to srnče, tak v podstatě k tomu nemusíme přikládat žádnou větší pozornost, protože taková kočka před tou sezačkou snadno uteče. Zajíc také. Avšak to srnče nikoliv.
4: No a jak náročné je právě tu neuronovou síť naučit, aby spolehlivě rozlišovala, pohledala zvířata v různých podmínkách, právě v té vysoké trávě nebo i za různých teplot či světla, aby vždycky dokázala odlišit srnče od ostatních objektů v porostu?
10: No tak toto je proces, který je velice náročný na vstupní data. Protože abychom vytvořili robustní systém, který dokáže spolehlivě odhalit srnče v různorodých podmínkách, tak do trénovacího datasetu, což je soubor předzpracovaných obrázků, na základě kterých je ta neuronová síť trénována, tak ty obrázky musí být dostatečně heterogenní. Musíme v něm vlastně postihnout všechny možné situace, které se s nějakou pravděpodobností v těch daných podmínkách mohou vyskytnout. Tudíž data se právě musí zahrnovat snímky z různých denních dob, z různého počasí, například zaslunečná či zaoblačná, v různém stavu porostu. A také je optimální, aby v tom datasetu se vyskytovaly i snímky z různé letové výšky, a posízené při různých teplotách okolí.
4: Tady je vlastně důležité říci, že ten váš výzkumný projekt může podpořit každý, kdo se věnuje nějakým způsobem záchraně srnčat před senosečí, když vám nazdílí vlastně videa ze záchrany. Jak pak tahle videa konkrétně pomůžou při vývoji systému?
10: Určitě nám tato videa pomohou. My tato videa v podstatě rozsekáme na jednotlivé obrázky, které nejprve zpracujeme v podstatě na nich ty jednotlivé objekty, nejprve manuálně označíme a zasadíme je k dalším snímkům do toho trénovacího datasetu. A čím více videí z různých lokací se nám povede získat, tak tím je vyšší šance na opravdu spolehlivý detekční model.
4: Máte nějaký odhad, kdy začnou takovéhle drony při senosečích pomáhat?
10: Tak v tuto chvíli jsme v polovině projektu, který je podpořený Technologickou agenturou České republiky, a finální výstup bude hotový za rok a půl, na konci roku 2027.
4: Bylo by možné v budoucnu využívat podobné autonomní systémy jinak než při ochraně zvěře? To už jenom taková hypotetická otázka na závěr a můžete odpovědět jenom ve stručnosti.
10: Ano, určitě. Tento systém má poměrně široké využití, samozřejmě po určitých úpravách, po přetrénování těch detekčních algoritmů. Zemědělství by mohlo být například použit pro kontrolu stavu plodin či pro odhalování škůdců, lesnictví například pro detekci požárů nebo pro monitoring zdravotního stavu lesa. A z hlediska bezpečnostní infrastruktury by systém mohl být například použit pro kontrolu keramických izolátorů.
4: Tak toho využití se najde určitě hodně. Omlouvám se, že vám do toho vstupuju, ale už bohužel náš čas vypršel.
3: Český rozhlas Plus, zprávy.
11: Vláda podle ministra spravedlnosti Tejce nespochybňuje rozhodnutí ústavního soudu. Nejvyšší soud USA dal Trumpově administrativě zelenou k hromadným deportacím stovek tisíc lidí. Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O účasti prezidenta Petra Pavla včera rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje. A to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
12: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
11: Prezident Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám, s tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder pak dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
13: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
11: Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že prezident má pravomoc zrušit program dočasné ochrany, a to bez možnosti soudního přezkumu. Rozhodnutí se přímo dotkne víc než 300 tisíc Haiťanů a tisíců Syřanů, kteří v USA žijí legálně i přes 10 let. Těm teď hrozí deportace.
14: Program dočasné ochrany zavedl kongres v roce 1990 pro lidi, kteří se nemohou bezpečně vrátit domů kvůli přírodním katastrofám, válce nebo jiným mimořádným podmínkám. Haiťané ho využívají od zemětřesení v roce 2010, po kterém následovala epidemie cholery a násilí gangů. Trumpova administrativa program zrušila s tím, že jde o čistě prezidentské rozhodnutí, do kterého soudy nemají co zasahovat. Konzervativní většina 6 soudců jí v tom dala za pravdu. 3 liberální soudkyně byly proti. Ze Spojených států je Ciglerová, Radiožurnál.
11: Pražští policisti našli 35-letou ženu, po které odpoledne pátrali. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Ženu s psychickými problémy si převzali záchranáři. Převezli ji do nemocnice. Hledaná žena dnes odešla z domova po hádce. Podle policie se léčí na psychiatrii.
15: Fotbalista Patrik Schick ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. Napsal to na svém Instagramu s tím, že jeho rozhodnutí není impulzivní a šlo o myšlenku, kterou v sobě nosil už dlouho.
16: 30-letý nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Na šampionátu v Severní Americe nastoupil do prvních dvou zápasů v základní sestavě, v duelu proti Mexiku se pak dostal na hřiště až v 64. minutě.
17: U straní čáry jsou připravení Patrik Šik a také Tomáš Souček, tedy dvojice dlouholetých opor.
16: Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
18: Uzavřený exit Ořech na Pražském okruhu a nehoda na D8 za Doksany. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený exit 19. Za sjezdem na Ořech hoří vozidlo. Na okruh od Ořechu směrem k D1 teď ani nenajedete. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy byl požár za Brandýsem nad Labem. Auto hořelo na 8. kilometru, průjezd ještě může být omezený, už se ale výrazně nezdržíte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Doksany. Na 35. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Zatím je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je na kilometru 159 u Ostrova uzavřená po nehodě. Provoz odklání o kousek dřív na exitu 157 a dá se to dobře objet po 17. přes Ostrov. A se zdržením počítejte na silnici 52 z Brna do Mikulova. Za Novomlýnskou nádrží se porouchalo nákladní auto. Blokuje jeden pruh, projíždí se kyvadlo a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Indiánský náčelník Josef vstoupil do dějin jako vůdce kmene Nez Perce, takzvaných propíchnutých nosů. Do historie se zapsal nejen jeho legendární ústup před mnohonásobnou armádní přesilou a následná kapitulace, ale především zásadový a současně důstojný odpor proti nucenému vyhnání jeho lidu z území, kde se narodili. Na málo koho se tolik hodí slova jedné z písniček Karla Kryla o těch, kteří křičí mlčením. Náčelníka Josefa, který zemřel jako americký zajatec a současně jako tichá, ale nepřehlédnutelná výčitka, připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: Do studia ho pozval David Hertl.
3: Indiánští náčelníci.
19: Honzo, my si už po několikáté povídáme o indiánských náčelnicích a vlastně o indiánech jako takových. Kdo se asi trochu víc zajímá o jejich osudy a hlavně o způsob, jak s nimi potom naložili bílí muži, usilující o tu indiánskou půdu, tak si možná položí otázku, jestli je to pro Spojené státy něco jako národní trauma, nebo jestli už byla překonaná všechna ta bolest z toho, jak bílí naložili s rudými.
20: To samozřejmě záleží, kdo se ptá a kdo se tím vlastně jako zaobírá. Ten střet té v uvozovkách bílé civilizace s těmi původními obyvateli je dnes vnímán v tom americkém kontextu jako taková, dalo by se říct, 13. komnata, takové vlastně černé svědomí Ameriky, se kterým se Spojené státy jako stát, nebo jako, pokud budeme o Spojených státech hovořit třeba jako o civilizaci, postupně snaží vyrovnávat a snaží se nějakým způsobem to dědictví, paměť a odkaz původních obyvatel začlenit do toho svého celkového amerického příběhu. Zajímavé je, že i vlastně už v té době část Američanů vnímala, že těm původním obyvatelům se děje křivda, že prostě ty zábory půdy, že to vyhánění, že to násilné stěhování do těch rezervací je prostě nespravedlivé. A konec konců ti velcí náčelníci, jako byl třeba náčelník Josef, dokázali vlastně vůči Američanům používat jejich vlastní retoriku, jejich vlastní zakladatelský mýtus o svobodě, o rovnosti a říkat jim, tak my jsme také lidé, my také máme podle těch vašich uvozovkách pravidel právo na rovný přístup, na spravedlivý přístup, ale vy nám ho upíráte. Takže ten přístup k původním obyvatelům je podobný, jako Američané měli k Afroameričanům a vlastně k otrokům. Jo. Dostávala se tam do kolize ty původní ideály a ta retorika, kterou si ale Američané během 19. století a vlastně až do poloviny 20. století vyhradili jenom pro určitou část. Některé skupiny z ní vyloučili a to se vlastně dostalo do konfliktu s tou retorikou a pro mnohé to bylo vlastně důkaz pokrytectví Američanů, že ty ideály neplatí úplně pro všechny.
19: Honzo, náčelník Josef má vlastní to původní jméno, které, můžu se tě zeptat, troufneš si ho přečíst, nebo to mám udělat raději já?
20: Mohu se ho pokusit přečíst, Hinmatu Yaxlatkekt.
19: Prosím tě, jak se dostal k tomu jménu Josef?
20: To vlastně souvisí s tím, že on to jméno získal po svém otci a získal ho při křtu. Náčelník Josef je totiž, nebo Chief Joseph, je vlastně zajímavý tím, že on od počátku, jakoby se zdálo, že je včleněn už do té většinové v uvozovkách bílé přistěhovalecké kultury a nějakým způsobem ní patří a zdálo by se, že od narození mohl být příkladem takového ideálního průniku nebo ideálního kompromisu mezi těmi původními obyvateli, mezi tou jejich kulturou a tím dravým novým, které vlastně začalo zaplavovat Ameriku a začalo zabírat tu půdu. A možná bychom v nějakém ideálním případě mohli hovořit o tom, že to mohl být nějaký příklad toho ideálního soužití. Jak by to asi bylo bývalo mohlo vypadat, kdyby. Takže to jméno je docela i dobrým jako symbolem možného souladu, který ale vlastně byl brzy narušen A sám náčelník Josef, nebo budoucí náčelník Josef se pak od toho křesťanství nebo od té organizované víry odklonil a vrátil se vlastně k víře svých předků.
19: Já dodám, že se narodil v březnu roku 1840 v dnešním severovýchodním Oregonu. A to ostatní to už za nás řekne Kent Nerburn, který napsal knížku Náčelník Josef a útěk Nez Perseu, vyšla v roce 2006. A je tam hodně o mládí a o výchově budoucího náčelníka.
0: Jako syn náčelníka byl i vychováván jako budoucí náčelník. Byl oblékán odlišně a v dobách hlučných her byl držen stranou od ostatních, aby si osvojil vlastnosti důstojnosti a odstupu, které se musí odrážet v charakteru náčelníka. Pokud se kamarádi dostali do potíží, byl to on, kdo byl potrestán, protože bylo nezbytné, aby se naučil nést odpovědnost za činy všech kolem. Ve všech svých slovech a chování musel skládat nejpřísnější účty. Bylo mu neustále připomínáno, že musí myslet nejprve na lid a teprve potom na sebe. Nic z toho nebylo pro něj těžké, protože povahou byl tiché a přemýšlivé dítě. Držet jazyk za zuby a formovat své myšlenky mu bylo přirozené stejně, jako odolávat impulzům k hněvu a ukvapeným činům. I v nízkém věku budil respekt a prokazoval jasnou, vyrovnanou sílu, která byla zapotřebí u vůdce lidu.
19: V roce 1871 je Josefovi 31 let. V té době umírá jeho otec a Josef se tedy stává náčelníkem klanu Valova. Honzo, my bychom tady měli zmínit rok 1863 a takzvanou zlodějskou smlouvu, protože to už je ukázka jakéhosi rozdělení těch indiánů. O co tam přesně šlo?
20: Ano, tam zase došlo ke klasickému schématu na území kmene Nez Persů. Bylo objeveno zlato a to začalo lákat obrovské množství prospektorů, zlatokopů, kteří prostě tlačili na tu americkou federální vládu a místní správu, aby řadu těch pozemků nebo to území, které patřilo indiánům, otevřeli, vyvlastnili a tím pádem umožnili tu těžbu nebo hledání toho zlata. No a vláda na ten tlak reagovala opět očekávaně, že tu rezervaci nebo to místo, to území, které bylo vyčleněno Nez Persů, se rozhodla snížit na pouhou desetinu té původní rozlohy ze 7 milionů akrů na 700 tisíc. A co bylo hlavně pro náčelníka Josefa klíčové, ten kmen měl opustit to údolí Valova, které pro něj bylo vlastně nejenom územím, kde žili, ale bylo to posvátným územím, se kterým byli bytostně spjati. A právě jeho otec, když umíral, tak ho zapřísahal, aby nikdy tohle území neopustili, že prostě to je základní jako imperativ pro toho náčelníka, že musí bránit zemi svých předků a místo, kde jsou pohřbeni jeho rodiče nebo jeho otec a jeho matka. No a tam vlastně došlo k rozštěpení toho kmene, protože část toho kmene, která už vlastně jako žila jako zemědělci, oni vlastně už tu půdu obdělávali svoji vlastní a jich by se vlastně ten zábor vlastně netýkal, tak tu smlouvu v roce 1863 podepsali, respektive uznali jí, kdežto ta část, v jejich čele pak stanul náčelník Josef, to nikdy neudělala. A obviňovali tu druhou část, že vlastně zavázali ten kmen k něčemu, k čemu už neměli právo. No a od toho roku 1871 se zásadním způsobem zhoršují ty vztahy mezi tím kmenem náčelníka Josefa a federální vládou, těmi novými osadníky, těmi prospektory a začíná vlastně velmi takové to napjaté období plné šarvátek, plné střetů, protože vlastně ti nově příchozí svévolně zabírají to území, ohraničují ty indiánské stezky, prostě narušují to území a tlačí se do toho údolí, z něhož se pak musí náčelník Josef se svým kmenem vystěhovat.
19: K tomu střetu zkrátka se schylovalo a muselo k němu dojít, ale nebyla to asi úplně taková ta klasická bitva, kterou bychom si představovali. Co se odehrálo, když lidé od náčelníka Josefa zjistili, že bílí muži neustále obsazují další a další místa z toho jejich údolí? O tom opět krátká citace z knížky Kenta Nerva.

0: Bílí muži oznámili, že vláda otevřela zemi k osídlení a že toto jsou nyní jejich domovy. Josef zdvořile ale pevně vysvětlil, že jeho otec tuto zemi nikdy neprodal a že vláda před dlouhou dobou uzavřela smlouvu, kterou ji jeho lidu slíbila navždy. Řekl, že nechová vůči bílým lidem zášť, ale své země se nevzdá. Jemně, ale důrazně je požádal, aby odešli. Osadníci však trvali na tom, že zůstanou a poukazovali na smlouvu, kterou v roce 1863 podepsal Loyer. Josef vysvětlil, že tato smlouva není platná, že ji jeho otec nikdy nepodepsal a že platí smlouva z roku 1855, která jeho lidu zaručuje jejich údolí na všechny časy. Bílí osadníci byli náčelníkovou jasností a slušností ohromeni, dokonce i trochu zastrašeni. Neměli však v úmyslu opustit nové domovy jen proto, že malá skupina divochů tvrdila, že jim byla země dána na všechny časy, nebo ještě absurdněji, nějakým duchovním slibem stvořitele.
1: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: No a v tom dnešním díle portrétů věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec vypravuje o životě náčelníka Josefa. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Honzo, napětí rostlo a muselo tedy dojít k nějakému sporu. Vyvrcholilo to tím, že generál Howard dal Nespersum ultimátum, že se musí do 30 dnů vlastně vystěhovat z toho území, na které měli dojem, že mají trvalý nárok. Tam začíná ten spor a tam se rodí ta potom dlouhá taková ta vleklá cesta toho útěku.
3: Ano, tam náčelník Josef prohlašoval, že těch 30 dnů je prostě nesplnitelné ultimátum, protože tam byly i další vlastně jako podmínky, které vlastně nebylo možné splnit. Navíc to bylo v době, kdy ta kmenová osada byla rozptýlena po kopcích a zrovna tál sníh, takže vlastně ta řeka, která tam protekla, tak nebylo jí možné přejít. Takže náčelník Josef říkal, že i kdybych chtěl, vlastně, tak to není úplně možné z hlediska těch přírodních podmínek, tak když už tak, ať mu dají ještě více času. Na to ale generál Howard nechtěl přistoupit a opravdu jim dal to striktní ultimátum. Navíc náčelník Josef, který evidentně jako nechtěl úplně bojovat v tom přímém střetu, že by bránil přímo to údolí, protože věděl zřejmě, že to není vojensky možné, tak musel velmi krotit část svých mladých bojovníků, kteří prostě už toho měli plné zuby a měli pocit, že prostě musí už bojovat, že prostě buď zemřou, anebo je celá ta bílá v vozovkách vlna zahltí. A část z nich se vlastně jako oddělila od toho kmene a začala napadat některé ty bílé osadníky. A právě tam docházelo k vyhrocení toho vojenského sporu. Nicméně náčelník Josef se s většinou toho svého kmene, který mu podléhal, tak se vydal na nesmírně dlouhou, nesmírně náročnou cestu. V podstatě jeho cílem bylo, připomínám, že v té době vlastně vrcholí i střet sedícího býka, který vlastně svede tu bitvu a utíká vlastně do Kanady, tak o něco podobného se chtěl pokusit i právě náčelník Josef, že by se dostal do Kanady, kde očekával vlastně příznivější podmínky a možnost se tam osadit, ale jak víme, ani Kanada vlastně nepřijímala ty americké indiány a nechovala se k ním nějak zvlášť přívětivě.
2: Já ti do toho tady skočím, to byl ústup přes Idaho, Wyoming, Montanu 2,5 tisíce kilometrů.
3: Ano, a zároveň mezi tím vlastně oni odráželi útoky té federální armády na té cestě.
2: Která mě dotírala pořád.
3: Ano, podle dobových svědectví Američanů vlastně mimořádně úspěšně. Zase jsme v období, kdy všechno tohle sleduje americký tisk, takže vlastně celá americká veřejnost, nechci říkat v přímém přenosu, vlastně sleduje tyhle boje a právě tady náčelník Josef si vydobil vlastně obrovské renomé jako válečník. Paradoxně předtím byl v podstatě mírotvůrce a snažil se za každou cenu zachovat ten smír, tak tady si vydobil vlastně velké renomé jako velký náčelník, který dokáže využívat ten terén a vlastně s malým počtem bojovníků dokáže odrážet ty útoky americké armády. Nakonec tam ale došlo k střetu, k takové bitvě, při níž zahynula velká část těch jeho bojovníků, včetně jeho bratra a dalších, a potom vlastně už náčelníkovi Josefovi nezbylo nic jiného, než se vzdát.
2: Než se k tomu dostaneme, tak ještě taková malá vsuvka, je zaznamenána vzpomínka generála Shermana, který řekl, indiáni po celou dobu projevovali odvahu a dovednosti, za které je musím chválit, zdrželi se skalpování, zajatým, že nám darovali svobodu, nedopouštěli se vyvražďování pokojných rodin a bojovali s téměř vědeckými dovednostmi. Honzo, Připomínám to proto, že bych se rád zeptal, tady jsou nějaká rezidua, nějaký pozůstatek toho křesťanství v Josefovi?
3: Takhle bych to úplně nespojoval. Já si myslím, že pokud budeme hledat, v čem ho ovlivnilo to křesťanství, tak to byla spíš znalost v uvozovkách té bílé kultury, jo? Jak přemýšlí, a on pak i po tom svém zajetí dokázal vlastně argumentovat jejich slovy, jo? Takže oni mu rozuměli. Takže tam si myslím, že tohle úplně jako nebyl ten výsledek, spíš to přikládám spíš jako těm situačním motivům nebo prostě toho, co se dělo přímo na tom bojišti, ale takhle bych to úplně nespojoval.
2: To obléhání Nespersu v horách Bear Paw trvalo několik dní. Nakonec se náčelník Josef tedy 5. října 1877 vzdal generálu Milesovi. Jak to probíhalo, o tom se hodně psalo v knížce Americké legendy Život náčelníka Josefa a Nez Perseu, kterou vydalo nakladatelství Create Space Independent v roce 2013.
0: Po mrazivé noci se náčelník Josef a generál Miles ráno sešli k vyjednávání. Krátké příměří umožnilo odvést spol zraněné a odnést mrtvé.

0: Když jednání končilo, vojáci zadrželi náčelníka Josefa. Indiánští válečníci současně zajali poručíka Jeromea, který byl následujícího rána vyměněn za náčelníka Josefa. Odpoledne dorazilo na bojiště nové armádní dělo a unavení Nesperseové byli vystaveni smrtícím granátům. Armádní zvědové hned v první den bitvy zajali nebo rozehnali koně Nesperseů. Někteří válečníci se chtěli pokusit o průlom, ale Josef odmítl opustit raněné. Po bitvě byl jeho bratr mrtev, stejně jako několik jeho kolegů, kteří mu po celou dobu útěku pomáhali. 5. října už Josef nemohl dál snášet utrpení svého lidu a na bojišti pronesl řeč, kterou zaznamenal tlumočník. Řekněte generálu Howardovi, že znám jeho srdce. To, co mi řekl dříve, mám v srdci. Jsem unaven bojováním. Naši náčelníci jsou zabiti, staří muži jsou mrtvi. Ten, kdo vedl mladé muže, je mrtev. Je zima a nemáme přikrývky. Malé děti mrazem umírají. Někteří z mých lidí uprchli do kopců a nemají přikrývky, nemají jídlo, nikdo neví, kde jsou, možná mrazem umírají. Chci mít čas vyhledat své děti. Možná je najdu mezi mrtvými. Slyšte, moji náčelníci, jsem unaven. Mé srdce je nemocné a smutné. Od tohoto místa, kde nyní stojí slunce, nebudu už nikdy bojovat.
1: Honzo, přestože to byla kapitulace a přestože, jak jsi říkal, událost velmi zajímala tehdejší tisk a i veřejnost a patrně měl i nějaké sympatie veřejnosti, tak úplně v rukavičkách Američané s Josefem pak nenakládali.
2: Tam je zajímavé to, že vlastně na té celoamerické úrovni on se stal jakýmsi symbolem v uvozovkách ušlechtilého odporu a vlastně získal docela dost sympatií. A dokonce v roce 1879 se setkal s americkým prezidentem Rutherfordem Hayesem a žádal ho vlastně, nebo připomínal mu všechny ty sliby a chtěl se vrátit zpátky. A vlastně jediné, co požadoval, aby se mohl vrátit do toho svého rodného kraje. A dal by se dokonce říct, že pokud by o tom rozhodovali na té federální úrovni, tak by vlastně k tomu byli nakloněni. Protože bavíme se o tom, že to nebylo tisíce lidí, to byly desítky lidí, kteří by se mohli nebo měli vrátit tam, kde se narodili. Ale protestovali proti tomu právě ti noví osadníci a ti lidé žijící přímo v té zabrané oblasti, jak už to tak bývá. No, ti lidé, co mají trošku černé svědomí, že zabrali cizí majetek, tak nechtějí, aby se tam ti lidé, kterým ten majetek vzali, znovu vrátili. Známe to i z moderní české historie. Takže vlastně tenhle ten lokální vliv zapříčinil, že se na té federální úrovni nic neschválilo a vlastně náčelník Josef zůstal a jeho lidé dlouho zůstávali vlastně mimo tu svoji oblast. Tam byl ještě navíc problém v tom, že oni je přesunuli a vlastně drželi je na indiánském teritoriu v Oklahomě a to bylo pro Nespersy smrtící i v tom, že nebyli zvyklí na to podnebí. Tam bylo výrazně teplejší léta, vlhčí podnebí a oni byli zvyklí na ty hory, že on. A proto to vlastně se mezi nimi výrazně zvýšila úmrtnost na nejrůznější nemoci. Oni navíc žili ve špatných podmínkách s velmi špatným materiálním zabezpečením a u těch starších se projevilo i to, co pak ti v uvozovkách bílí lékaři charakterizovali jako zlomená srdce. Jim prostě toužili se vrátit a věděli, že možná už se nikdy vlastně do těch svých původních území nevrátí. A teprve až v roce 1885 části z nich bylo povoleno se vlastně vrátit na ta původní území. Nicméně například náčelník Josef a skupina kolem něj byly považovány za příliš nebezpečné, takže byli umístěni trochu někam jinam a do toho svého původní území se vrátit ani oni tehdy nemohli. Byli považováni vlastně za příliš nebezpečné. A aby jim to trošku ještě víc stížili, tak oni vlastně toho náčelníka Josefa a ty jeho věrné umístili na území v uvozovkách těch kolaborujících Nespersů, ti, co vlastně podepsali tu smlouvu v roce 1863 a náčelník Josef jako správně argumentoval, že oni je budou považovat také vlastně za vetřelce. Jo? Oni už tam mají vlastní půdu a žijí tam vlastním životem a teď oni tam mají přijít a ještě to zvýší to napřátelství nebo tu animozitu uvnitř toho vlastního kmene.
1: Takže on byl vlastně oddělen od těch svých lidí.
2: No, on prostě byl považován za příliš jako vlivného, charismatického, takže právě ti obyvatelé, kteří už žili na tom území zabraném, tak se báli, že by mohl jako iniciovat i svým příkladem, nebo už jenom tím, že tam přijde, že tam bude, tak bude iniciovat nějaký odpor, nebo prostě budou z toho nějaké problémy. Nemluví o tom, že oni vlastně argumentovali i tím, že tam je řada nevyřešených soudních sporů, no, že by mohl být vlastně i souzen za nějaké činy, které on nebo příslušníci jeho kmene spáchali v těch 60. nebo v těch 70. letech. A nakonec tedy náčelník Josef byl deportován do ještě jiné rezervace ve státu Washington v Colville v Nespelemu a tam vlastně strávil zbytek života a tam také pak zemřel.
1: Ještě v roce 19 stihl setkat s dalším prezidentem Theodorem Rooseveltem, ale ani ten mu nakonec nedokázal zprostředkovat návrat do toho rodného údolí. Ty si říkal, že zemřel, to se stalo 21. září 1904, bylo mu 64 let. Zemřel, řekl bych, stylově indiánsky ve chvíli, kdy seděl u svého ohně před svým týpí a zase ten lékař uvedl jako příčinu smrti zlomené srdce, velký žal z toho, že se nemohl vrátit na to své území. Příslušníci kmene Nez Perce ve Spojených státech pořád žijí a tvoří velmi aktivní komunitu. V současnosti má tenhle federálně uznávaný kmen asi 3,5 tisíce registrovaných členů, tedy občanů, a většina z nich žije v rezervaci, která nese jejich jméno Nez Perce v severní části státu Idaho. Honzo, zajímavé je, že po Josefovi je dneska pojmenováno ve Spojených státech několik škol, má ve státech několik soch, dokonce se jeho podobizna objevila na spořících dluhopisech Spojených států. Znamená to, že je pořád určitým symbolem.
2: Je potřeba to trošku jako vždycky oddělit. Určitě je velkým symbolem a hrdinou a duchovním vůdcem pro tu svoji komunitu. A pak vlastně se postupně stal i určitým symbolem nějaké identity toho daného státu, toho daného místa, takže si ho vlastně trošku ti, když zůstanu to zjednodušit, bílí Američané přivlastnili. A pak vlastně tam dochází k takové od té kulturní v uvozovkách apropriace až vlastně k tomu komerčnímu zneužití jako symbolu, který vlastně jako táhne a prodává. Jo. Takže na jedné straně ta opravdu jako upřímná vzpomínka, uctívání památky a vracení se k odkazu a pak je vlastně to, že se ocitává na klíčenkách nebo na názvech nejrůznějších, jako, jo, a že na něm vlastně ten v uvozovkách cestovní ruch nebo ten turistický průmysl vydělává jako na nějakém symbolu, který už vlastně s tím původním náčelníkem Josefem nemá příliš společného.
1: Když jsi mluvil o té komerci, tak ještě na závěr pořadu řeknu, že v srpnu 2012 byla v americkém státě Reno vydražena válečná halena náčelníka Josefa za neuvěřitelné $877,000, tedy asi 20 milionů korun. A údajně se jedná o jednu z nejvyšších sum, která byla kdy zaplacena za dobový indiánský artefakt. Tak to je vše z dnešních portrétů, do kterých ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Valérie Racmanová. Byl tady samozřejmě historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A David Hartl se loučí. Na Plusu už jsou v tuhle chvíli pro vás připraveny další pořady.
3: Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy 4 indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na dnešek zasáhla 2 silná zemětřesení. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné. Na severozápadě Polska se srazil osobní vlak s nákladním, nejméně 2 lidi jsou zranění, uvedla to regionální televize TVP Poznaň. Podle hasičů cestovalo v obou vlacích okolo 200 lidí. Na místě zasahuje 16 hasičských jednotek, doprava v oblasti je přerušená. Evropani po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu, upozorňuje na to analýza listu The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a v Británii o 2%.

0: 10%, zatímco ve Spojených státech to bylo o 18%. Inflace v eurozóně i v Česku přitom vrcholila na podzim 2022. A celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Fotbalista Patrik Šik ukončil po vyřazení národního týmu na mistrovství světa už po skupině. Reprezentační kariéru 30-letý útočník na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. A tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka porazila Dánku Tausonovou po obratu 1-6, 6-2 a 6-4 a o postup do finále se utká s Rumunkou Ruseovou.
1: Zavřený sjezd na Ořech na Pražském okruhu a překážky na D1. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Na exitu za zatáčkou zasahují hasiči u požáru vozidla. Najet od Ořecha ale už se na okruh dá. Na D1 z Brna do Prahy máme hlášenou nehodu za Psáři. Zatím bez podrobností dejte pozor na kilometru 43,5. Následky by ale neměly výrazně brzdit provoz. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 kamion s defektem pneumatiky a popojíždí pomalu odstavným pruhem a vozidla tam vybočují.
2: Jede pomalu v takovém stoupání, tak tam do něho zbytečně nikdo nevrazí.
1: Kolona se tvoří na silnici 52 z Mikulova do Brna. Před Novomlýnskou nádrží stojí porouchané nákladní auto. Projíždí se Kyvadlově, počítejte se zdržením kolem 10 minut. A ve Svitavách pozor na příjezdu do města od Koclířova a Opatovce v ulici U Tří mostů za odbočkou k Lidlu. Havarovalo osobní auto a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia, v údolích místy až na 11. Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Česká národní banka vynesla v boji za nízkoinflační prostředí první kartu, když zvýšila téměř po 2 letech základní úrokovou sazbu o 0,25%. Udělala to navzdory, anebo možná i kvůli vládní kritice její dosavadní měnové politiky. Tu sama označuje za restriktivní. Co to zvýšení dělá s měnovou politikou a s ekonomikou? A potřebuje Česko zdražit peníze? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Dobrý den, vítejte.
5: Hezký horký den a děkuji za pozvání.
4: Řeč bude také o tom, jak se ovlivňují fiskální a monetární politika a co tedy to zvýšení udělá třeba s financováním státního dluhu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
6: Jádrová inflace zůstává již 6 měsíců zvýšená, těsně pod 3% bez tendence k poklesu. Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
4: Tak to začal vysvětlování možná překvapivého zvýšení základní úrokové sazby na 3,75% guvernér České národní banky Aleš Michl. Podle centrální banky k tomu vedlo zhoršení následujících faktorů.
6: Zrychlující se dynamika úvěru a dluhové financování zvýšených veřejných výdajů přispívá k růstu množství peněz v ekonomice. Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou rychlým tempem. Ceny rostou zejména v sektoru služeb, jehož cenová dynamika je podstatnou částí jádrové inflace. Roste i spotřeba domácností. Proinflačně působí stále zvýšený růst cen nemovitostí. Podle aktualizované prognózy sekce měnové dnešní rozhodnutí povede, a to je důležité, k udržení nízkoinflačního prostředí v České republice.

0: Louplo, logicky ECB reagovala 0,25%. U nás to kleslo, jo, a protože tam vykládá nějaké nesmysly tyhle teoretici, tak potom, když nám vyčítají, že hypotéky jsou drahé, tak ať se laskavě všichni obrátí na ČNB, která se tváří, že má nějaký vliv na inflaci. A kdo zrazil tu inflaci? My jsme ji zrazili tím, že jsme zaplatili poplatky za obnovitelné zdroje z rozpočtu. Už v lednu jsme zradili inflaci a teďka držíme inflaci dolů, protože pohonné hmoty stále regulujeme tu marži a tím zlevňujeme lidem život, takže my to držíme a já mám právo se k tomu vyjádřovat, protože byl jsem ministr financí, trošku tomu rozumím a zásadně nesouhlasím s těmito nějakými teoriemi.
1: Říká premiér Andrej Babiš, kterému vadí také velký rozdíl 1,5% bodu mezi základní úrokovou sazbou v eurozóně a v Česku. Právě dosavadní protiinflační kroky vlády, které premiér zmínil, vedly část trhu k očekávání stability úrokových sazeb. Třeba hlavní ekonomka Raiffeisen Bank a členka Národní ekonomické rady vlády předchozího kabinetu očekávala spíše zachování sazeb a případné rozhodování o navýšení až na srpnovém jednání bankovní rady.
2: Doteďka máme levnější potraviny, ty nám snižují inflaci, máme určité stropy na ceny pohonných hmot, ty nám také snižují inflaci a máme také vlastně redukované nebo snížené poplatky za obnovitelné zdroje energie, které převzal stát místo na domácnosti. A to jsou věci, které pomohly snížit tu inflaci na začátku roku dokonce pod 2%, teď ji máme mírně nad 2%, ale ani jedno z těch, řekněme, regulovaných opatření není dlouhodobé, to nelze udržet. To znamená, jak regulace ceny vytváří nerovnováhu na trhu pohonných hmot, má nějaké makroekonomické dopady, nenutí vlastně řidiče omezovat spotřebu i při vyšších cenách, tak jsou to věci, které jsou jednorázové. Na co centrální banka musí dávat pozor na ty dlouhodobé efekty. A tam vidíme u služeb inflaci, která je daleko vyšší, je to inflace, která je tažená růstem mest a ta je nebezpečná pro cenovou stabilitu. Proto nevidím důvod ke snižování úrokových sazeb. O tom nelze vůbec v této situaci mluvit.
1: Říká ekonomka Helena Horská, která ještě před rozhodnutím připomněla, že přísné měnové politice také nahrává posilující kurz české koruny.
2: A česká koruna v nedávné době posílila o 20 až 30 halířů. Jinými slovy, ona tu práci za centrální banku už udělala, protože posilování koruny zhruba o 10% znamená, že úrokové sazby vlastně potažmo vzrostly.
1: Vysvětluje hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Pane rektore, překvapila vás Česká národní banka tím navýšením základní úrokové sazby o 0,25%?
3: Ani úplně ne, protože jsem to do určité míry čekal, protože už i z některých vyjádření předtím bylo zřejmé, že o tom Česká národní banka uvažuje. Pak trošku se přiznám, že jsem zaváhal ve chvíli, když se ta situace kolem Hormuzského průlivu začala měnit, ale jak se ukázalo, tak ten tam faktor v tom rozhodování nebyl ten podstatný a významný, takže z tohoto pohledu to rozhodnutí si myslím, že je logické.
1: A co to říká o tom, jakou inflaci vlastně Česká národní banka vidí, protože se říká nákladová inflace, s tou nemůže Česká národní banka udělat nic, může řešit tu poptávkovou. Jak to čtete?
3: Já bych to rozdělil právě, protože tam je potřeba vidět, že samozřejmě pokud se hýbají ceny ropy, tak to ekonomiku a potažmo inflaci vždycky ovlivňuje, ale tam je zřejmé, že s tím, co jako Česká národní banka, vůbec centrální banka může obtížně co dělat, ale tady vidíme, že jsou právě poměrně významné faktory na té straně poptávkové a to je právě ta situace, na kterou musí centrální banka reagovat a kde má, si myslím, ty účinné nástroje, jak na ní reagovat může.
1: A ona zareagovala, zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%, tedy o 0,25%. Co vlastně to rozhodnutí aktuálně změnilo? Co všechno to zdražuje?
3: Samozřejmě všude, kde budeme pracovat s úrokovými sazbami, tak se to tam projeví, ale je potřeba vidět tak, že to nebude nějaká okamžitá reakce, ať už vezmeme v oblasti úvěrů či v jiných, protože jasné, že se každé zvýšení, každá změna promítá postupně, tak jak budou se brát nové úvěry, jak se budou vlastně ceňovat aktuální úvěry a samozřejmě z tohoto pohledu ohledu se dá říct, že všichni ti, kteří vlastně čerpají peníze, čerpají úvěry, budou asi postupně platit trošku více. Naopak se dá čekat, že určitým způsobem se naopak zvýší sazby pro ty, kteří ji spoří.
1: Je ale nedostatek kapitálu zásadní brzdou českého biznesu, protože poslední roky se spíše mluvilo o vysoké ziskovosti firem a jako brzda se označovala nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jak moc tedy české firmy potřebují levný kapitál?
3: Vždycky, když byste se ptal firem, jestli mají zájem o levnější kapitál, tak každá firma bude mít zájem, aby kapitál byl co možná nejlevnější. Ale pokud bych se na to snažil podívat objektivně, tak si myslím, že to není aktuální úplně zásadní problém české ekonomiky, protože musíme si uvědomit to, že ať už to bylo v minulosti, tak i v současné době se dá čekat, že firmy budou spíše potom sahat po eurovém financování, které bude úrokově výhodnější. Takže si myslím, že pokud se udrží tenhle ten diferenciál, který je tam v současné době mezi eurovými a korunovými úroky, tak to spíš čekám, že zvýší poptávku po eurových úvěrech.
1: My se k tomu rozdílu dostaneme ještě podrobněji, ale guvernér České národní banky Aleš Michal jako jeden z hlavních důvodů uvedl, že se zvyšuje dynamika úvěrování, tedy že české firmy a české domácnosti čerpají více úvěrů a berou si více úvěrů. Jak moc je to vlastně špatná zpráva? Není to naopak dobrá zpráva, že chtějí firmy investovat a domácnosti, že chtějí utrácet, že si věří?
3: Jistě, to můžeme snad dívat, že to je zpráva dobrá, protože to samozřejmě ekonomice pomáhá, ale pak je potřeba vidět, že ta centrální banka musí dobře hlídat, aby vlastně ta zvýšená poptávka, která logicky s tím je spojená, tak byla taková, že se nepromítne do navýšení ceny. Místo tam je potřeba, aby ta zvýšená poptávka se promítala i vyšší produktivity. A tady si myslím, teď právě centrální banka vidí určitá rizika v tom, že ten nárůst úvěru, ať už vezmeme hypotéky, firemní úvěry, ale zejména také z poslední doby spotřebitelské úvěry, logicky zvyšují tu poptávku a nevidíme zatím ten odraz té produktivitě takový a z toho vyplývá potom právě to nebezpečí, že by se mohla ta vyšší poptávka přelít do těch cen a proto reakce centrální banky.
1: No, když mluvíte o té produktivitě, tak bývalý člen bankovní rady Tomáš Nídecký v České televizi mluvil o příliš rychlém růstu mezd, které rostou přes 8%. Je to vlivem přehrátého trhu. Kde se bere takovýto růst mezd? Protože my už jsme poslední dva roky slyšeli o tom, že firmy na takový růst 4-5% už mít nebudou, že bude mírnější a teď vidíme 8%.
3: Je to růst, který je možná trochu překvapivý, ale můžeme to přičítat právě, že to ještě určitá reakce právě na to období, které je už snad za námi, ale samozřejmě je to i výsledek toho, že česká ekonomika...
1: Jenom mluvíte o období, kdy jsme měli vysokou inflaci, nižší růst mezd, takže reálné mzdy téměř přes dva roky klesaly.
3: Ano, přesně tak. Jo. Na toto tam, řekl bych, přetrvává a je jasné, že ten propad, který tam byl, tak se projevuje v tom, že kdybychom bývali rostli lineárně, tak jsme dneska někde jinde, takže to tam určitě určitou roli hrát bude, ale je tam i ten fakt, že české ekonomice se myslím daří relativně velmi dobře, byla schopná se vypořádat i s různými externími šoky, včetně toho, že třeba když se podíváme dneska na Německo, na které jsme dlouhodobě hodně vázáni, tak si myslím, že ten vývoj české ekonomiky je lepší a to je logické potom, že se promítá určitým způsobem do těch mest.
1: Teď tedy máme růst mest přes 8%, samozřejmě je to v různých oborech a různých zaměstnáních jinde, ne každý dostává přes 8%, ale jak dlouho ještě takovýto růst můžeme čekat, tuto kompenzační, dejme tomu, prémii?
3: Ano, já bych chtěl zdůraznit ošidnost průměru a tady v tomto případě je jasné, že to je rozloženo různě a navíc jako 8% z různého základu jsou potom absolutní jiné částky. Ale jak můžeme dlouho čekat, já si myslím, že bude hodně záviset právě na tom, jak se bude dařit ekonomice dál. Jinými slovy, ty vlivy, které tam budou, tak budou naše interní domácí, ale samozřejmě hodně ty vnější geopolitické, které do značné míry ovlivnit neumíme a nebudeme moci. To znamená, to jsou jsou ty věci, které už jsme zmiňovali a které tady působí. Tam, kdyby došlo k nějaké změně, tak si myslím, že to bude velmi pozitivní impuls nejen pro českou, ale vůbec celosvětovou ekonomiku.
1: No, my máme inflaci poměrně nízkou. Přes půl roku se inflace držela blízko inflačního 2% cíle České národní banky. Guvernér Aleš Michl ale to aktuální navýšení o 0,25% bodu zdůvodňoval tím, že vidí riziko v jádrové inflaci, která poslední půl rok byla vyšší, byla těsně pod 3%. Jak silný ukazatel nebo jak důležitý ukazatel pro nastavování měnové politiky právě jádrová inflace je? V čem je tak důležitá?
3: Očišťuje o tyto položky potraviny, pohonné hmotny a regulované ceny. Jinými slovy, vlastně tam zůstává potom to, co můžeme říci, že je primárně ovlivňováno tím stavem poptávky, nabídky, a to je přesně ta oblast, na kterou by centrální banka měla reagovat přes tím, že bude ovlivňovat přes úrokové sazby tu poptávku. Jinými slovy, když vidíme, že je tam určitý nebo hrozí spíš vyšší nesoulad, to znamená převyšující, rostoucí, dynamičtější poptávka, ale ne na straně druhé ta nabídka, že na to reaguje, tak aby se to nepřelilo do těch cen, logicky musí centrální banka reagovat a musí reagovat s předstihem, jo, protože je potřeba si uvědomit právě to, že změna úrokových sazeb se promítá do té ekonomiky s určitým zpožděním.
1: My už roky mluvíme, nebo od inflační krize mluvíme o sektoru služeb, kde ty ceny neustále rostou a ta inflace se nepodařila zkrotit a přiblížit ani tomu požadovanému 2% cíli. Proč?
3: Tam je poměrně vysoká mzdová náročnost těchto odvětvích, to jinými slovy, když je celkově tlak na zvýšení mest, tak v odvětvích, které jsou mzdově náročnější, se to logicky promítá více než v těch, kterých hraje vedle těch mest větší.
1: Takže dokud budeme vyrovnávat tu ztrátu těch reálných mest, tak nemůžeme očekávat, že by služby zlevňovaly nebo nezdražovaly tak rychle.
3: Pokud porostou mzdy, tak se dá čekat, že ten dopad do služeb bude větší. Je tam samozřejmě stále i to, že poptávka i přes ten poměrně značný nárůst cen zůstává. Jinými slovy, že obyvatelstvo a firmy jsou ochotní si za služby platit více. Myslím si, že se tam projevuje i to, že jsou větší nároky na kvalitu těch služeb, a tohle to všechno potom si myslím, že když dáme dohromady, tak projevuje se v tom, že vývoj inflační v oblasti služeb je nad tím, co je zbytek ekonomiky.
1: Říká rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák, který zůstává i nadále naším hostem.
4: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: My jsme se bavili o ekonomickém růstu, o tom, jak je důležitý pro vývoj českých mest i pro celou českou ekonomiku. Před a vlastně i po jednání Bankovní rady České národní banky jsme od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO slyšeli poměrně ostrá slova k směrem k měnové politice. Dokonce chtěl po Bankovní radě nebo na ní apeloval, aby úroky snížila. Ale jak řekl guvernér České národní banky Aleš Michl pro agenturu Bloomberg, dokonce v průběhu takzvané mediální karantény, Česká národní banka by měla být apolitická a ohradil se proti těmto výzvám. Podle profesora ekonomie Tomáše Havránka dokonce tento spor uspíšil to zvýšení sazeb, aby Česká národní banka ujistila o své apolitičnosti, řekl to pro aktuálně CZ. Je to podle vás reálné, že by takovýto mediální střet nebo přestřelka mohly vést k tomu, že by bankovní rada uspíšila to své rozhodnutí? Například Helena Horská, ekonomka, kterou jsme také slyšeli, hlavně ekonomka Raiffeisen Bank, očekávala, že se sazby zvednou až v srpnu.
3: Já si myslím, že to radní určitě vnímají, ale tak, jak se dívám na to složení bankovní rady a jsou to ekonomové erudování, já si myslím, že to na jejich rozhodování vliv mít rozhodně nemůže a nemá. Ale možná bych ještě řekl, že vůbec taková vyjádření jsou nešťastná. Jsou nešťastná ne z hlediska toho dopadu na to rozhodování, protože jak jsem říkal, tam nevěřím, že by to ten vliv mělo, ale toho povědomí, které se o tom vytváří. Jinými slovy, takové, že se to spojuje, že rozhodnutí bylo chybné a že prostě je to nekompetence. To je nešťastné.
1: No, poškozuje důvěru České národní banky, určitě, protože důvěra je jedna z nejdůležitějších vlastností, které má Česká národní banka mít.
3: Jo, a je to takové, to, co se mi zdá, že stále hledáme nějakého nepřítele, jako jistě může každý udělat ve svém rozhodování chybu, ale nehledejme a nestavme to do takovéto roviny, do které se to v poslední době mnohdy dostává. To si myslím, že je úplně nešťastné. Ono vůbec si myslím to s tou inflací, co se stalo, že se z toho stalo takové, no to je politikum, ale takové to nešťastné politikum v tom, že dáváme někomu za vinu inflaci, nebo naopak slibujeme, že inflaci udržíme tam, je potřeba si uvědomit, že ta schopnost je omezená a cokoliv takového vytváří se tom povědomí té širší veřejnosti, buď nesprávná očekávání, nebo naopak, že to ovlivňuje nějakou důstojnost a vážnost určitých úřadů.
1: Je ale takovýto politický tlak něco výjimečného, já mohu připomenout situaci ve Spojených státech amerických, kde prezident Donald Trump otevřeně bojoval proti guvernérovi Fedu Jeromu Powellovi a ten boj zatím nevedl ke zdárnému konci, protože i nástupce jmenovaný nebo dosazený podle přání Donalda Trumpa také nejde v těch jeho intencích a v těch jeho notičkách a nesnižuje nijak zásadně úrokové sazby, aby pomohla ekonomice.
3: Jistě, není to nic neobvyklého, přesto si myslím, že to je nešťastné, ať už se dostává kdekoliv. Na druhou stranu si myslím, že ta odolnost potom centrálních bank, pokud to ustojí, ukazuje na to, že opravdu tady jsou instituce, které se tomu nepodvolují. A jak jsem měl možnosti včera mluvit s jedním členem bankovní rady, tak říkal, že oni vlastně jakoby to vnímají, takže to není nic úplně tak mimořádného z hlediska, tak jak to funguje třeba i v jiných zemích.
1: No ale Aleš Michl mluvil o fiskálních stimulech. Jak tedy to rozhodování bankovní rady ovlivňují ty zprávy o příštím rozpočtu, kdy víme, že vláda chce rozvolnit rozpočtová pravidla, aby měla až 200 miliard podle propočtů mimo rozpočtový schodek, tedy navíc, aby mohla vzít toto zadlužení. A pak ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO sama řekla, že schodek rozpočtu na ten příští rok bude ještě vyšší než ten letošní, že si to nedokáže představit. Jak moc tyto zprávy jsou důležité pro rozhodování členů bankovní rady? Jsou takovéto fiskální stimuly v řádu stovek miliard, se kterými se asi nepočítalo dopředu, něčím, co by je mohlo přimět k tomu říci si, aha, tak to musíme ty sazby zvednout rychleji, protože příštím roce bude v ekonomice, dejme tomu, o 200-250 miliard víc, než jsme čekali.
3: Jistě, každý takový fiskální stimul s tou poptávkou může výrazným způsobem zahýbat a je to něco, co musí brát a bere centrální banka v úvahu. Takže kdybych měl říci svůj pohled na to, tak si myslím, že tyto kroky jsou z pohledu inflace jednoznačně inflačním rizikem a zase platí.
1: A jsou
3: to,
1: zásadním inflačním rizikem?
3: Bude záležet na tom, jak se moc ten rámec, který se vlastně vytvořil, opravdu skutečně reálně naplní. Jo. To znamená, to bude odvíjet se od toho, kolik skutečně bude potom ten deficit. Každopádně to, co já vidím jako velký problém, že stále nemáme před sebou nějaký koncept, jak se s tím chceme do budoucna vypořádat. Jo? My říkáme, letos to nešlo, teď už zjišťujeme, že příští rok to ještě taky nepůjde a já bych chtěl vidět, co se udělá, aby ten další rok potom už ta situace se zlepšila. Bude to nesmírně těžké, jo? Proto se logicky do toho nikomu moc nechce. Ale o to víc si myslím, že je to důležité udělat ve chvíli, kdy ještě ten prostor pro nějaké řešení, relativně dobré řešení máme.
1: Ty základní sazby úrokové České národní banky ale ovlivňují i takzvanou obsluhu státního dluhu, tedy za jaké úroky si Česko půjčují. Jak moc je to důležité?
3: Dneska se vynakládá na obsluhu státního dluhu někde přes 100 miliard, což je částka, která je hodně, hodně vysoká už. Jo. A zase nedá se říct, že bychom ji dneska nebyli schopni zvládnout, ale co je podstatné, zase, že pokud neuděláme nic, tak ta částka se bude dále zvyšovat. Zvýšení úrokových sazeb, které teď nastává, tak logicky přispěje k tomu, že ta dluhová služba bude ještě do budoucna vyšší.
1: Premiér Babiš kritizuje velký úrokový diferenciál, o kterém jsme se bavili. V eurozóně, tedy v zemích, kde se platí eurem, je ta základní úroková sazba o 1,5% bodu nižší. Jak velký je to problém, nebo jak velký je to konkurenční nevýhoda pro českou ekoniku, české firmy? No, jak jste sám mluvil o tom, že české firmy už si půjčují v eurech, takže by to taková nevýhoda být nemusela.
3: Je to tak, že i v minulosti když to tak bylo, tak české firmy se s tím vyrovnaly přes eurové úvěry. Takže z tohoto pohledu já si myslím, že dopad na většinu firm, zejména potom těch větších, nebude prakticky žádný. Samozřejmě je jasné, že ti, co nemohou si sáhnout na eurové úvěry, protože banky v tomto směru také jsou obezřetné, musí vnímat měrové riziko s tím spojené, tak tam ten dopad bude větší. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že to může právě mít určitý rozdílný strukturální dopad spíš na ty menší. A z tohoto pohledu možná ta diskuze kolem eura, která se vždycky přetočí do nějaké takové politické roviny, je tady opravdu na místě. A tady vidíme konkrétní dopady toho, že euro nemáme.
1: Helena Horská připomněla, že centrální bance pomáhá naopak, ale posilující koruna. A to dost výrazně. Posílila o téměř 10%. Jak velká je za vás ta hrozba inflace, že bankéři sáhli ke zvýšení sazeb už nyní o 4% bodu?
3: Já si myslím, že z těch údajů, které měla bankovní rada k dispozici a které vlastně i zveřejnili, tak to riziko je tam poměrně vysoké a myslím si, že i z hlediska zkušeností z minula je logické, že centrální banka, která má ten hlavní cíl právě držet inflaci, se takto rozhodnout musela, protože uvědomme si, kdyby to neudělala...
1: Takže správné rozhodnutí za vás. Správné rozhodnutí za vás.
3: Správné rozhodnutí, ano, správné rozhodnutí, protože kdyby to neudělala, tak logicky potom může přijít někdo a řekne, a proč jste nezasáhli, když jste tohle věděli. Jinými slovy, tak jak čtu dneska ty faktory, které tam jsou, tak to vede k tomu, že ten krok je na místě. Znovu říkám, je potřeba vidět, že pro centrální banku je na prvním místě inflace. Jo. Jinými slovy, ona se musí dívat na to, aby naplňovala svůj cíl a z tohoto pohledu je to rozhodnutí naprosto logické.
1: Takže uvidíme, jestli centrální banka na svých dalších zasedání bude vidět tato rizika takto vysoko stejně a například zasáhne. A bavit se o tom budeme například s rektorem Vysoké školy ekonomické Petrem Dvořákem, který je dnes naším hostem. A já mu za to moc děkuju.
3: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeju všem hezké léto.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
4: Do divokých a pestrých devadesátek se v létě můžete vrátit s Českým rozhlasem Plus. Strhující události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo je nezažili, tak těm, kdo si je nepamatují. Provedeme vás dobou absolutní svobody, změn ve společnosti, politiky, ekonomiky, ale také zločin. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vaše. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Osobnost Plus.
5: Láska nebolí. To je dokumentární série, která navazuje na seriál o Simoně Moniové. Známou spisovatelku zavraždil před 15 lety její manžel. Co jsou první příznaky toxického vztahu a proč se domácí násilí nevyhýbá ani jinak úspěšným lidem? Mým hostem bude Zdeňka Prokopová z organizace ROSA, která obětem domácího násilí pomáhá.
4: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Roste počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Na pomoc míří i čeští záchranáři. Stovky českých firem by se mohly zapojit do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí Čechů na mistrovství světa. A počasí zítra bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 180 lidí a přes 1500 jejich zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
2: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
1: Do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy vyslaly pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Právě teď začíná odstávka webu Ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Desítky až stovky českých firem mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČEZ 20% podíl, dnes představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
1: První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Stát má v polovině 30. let a jeho výstavba už se začala připravovat. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
4: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
5: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ve skupině, to oznámil na svém Instagramu. Fotbalisté Spojených států amerických budou na domácím světovém šampionátu hájit 100% bilanci. Na závěr skupiny se utkají s Tureckem, které už jistě do play-off neprojde. Trenér Spojených států Mauricio Pochettino ale ví o motivaci soupeře.
7: Když bojujete za svůj dres, svoji vlajku, za svou kulturu, je to vždycky o hrdosti. Nepochybuji o tom, že Turecko bude silný soupeř. Není moje práce analyzovat, proč jsou vyřazení, ale s tím, jak hráli své dva zápasy, si zasloužili víc. Proto očekáváme vyrovnaného soupeře, který bude navíc hrát o čest.
6: Duel Američanů s Turky začne ve 4 hodiny ráno, stejně jako zápas Paraguaye s Austrálií. Už ve 22 hodin nastoupí Pobřeží slonoviny proti Curaçao a Ekvádor proti Německu. V jednu v noci se střetnou Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem.
8: Překážka na D1 za Loktem a zdržení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Čechtice. Na 67. kilometru se v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Stojí tam také nákladní auto v odstavném pruhu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je opět v provozu sjezd na Ořech. Na 19. kilometru na exitu hasili požár vozidla. Na místě se ještě pracuje, uzavřený už je ale pouze levý pruh. Na okruhu za Ořechem ale začalo noční silniční omezení ve směru k dálnici D1. Mezi 18. a 16. kilometrem je uzavřený levý pruh kvůli údržbě a začíná se tvořit kolona. Na D48 pozor za Frýdkem Místkem ve směru do Nového Jičína. Na 44. kilometru leží na vozovce předmět. Na D48 pozor i směrem na Český Těšín. Za odbočkou na Třinec na 65. kilometru vyšetřují nehodu nákladního auta v pravém pruhu, je to ale bez kolony. A v Praze opatrně při výjezdu z tunelu Blanka do Troje. Na konci tunelu stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Dospívala v době stalinismu a psala si o tom deník. Nina Lugovská popsala v letech 1932 až 37 v deníku nejen svůj vnitřní svět, ale i vnější realitu, sovětskou realitu. Její deník tak patří k nejvýznamnějším svědectvím té doby. Knižně u nás vyšel v roce 2004 a ukázky z něj si můžete poslechnout v repríze pořadu Politická literatura. Připravil ho Libor Dvořák.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech. Dobrý večer. V dnešním pořadu věnovaném literatuře z oboru politických dějin a společenských věd, která právě vychází v českých zemích, vám Libor Dvořák představí dílo v skutku pozoruhodné. Knížka vyšla před pár týdny v pražském nakladatelství Práh a jmenuje se Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské. Jde skutečně o autentický deník mladé sovětské dívky z let 1932 až 1937. Po zpřístupnění valné části sovětských tajných archivů ho objevila v ruském státním archivu badatelka Irina Osipovová a v roce 2003 ho připravila k publikaci pod ruským názvem Chaču žiť i z dněvníka školnici. Deník začíná 8. říjnem 1932, kdy bylo Nině pouhých 13 let. Její otec, ekonom, se krátce předtím vrátil z tříletého vyhnanství na Sibiři. Rodina v té době stále ještě žila ve vlastním bytě v Usačevské ulici, ale v té době již byla pod bdělým dohledem sovětské státní bezpečnosti. Ta několik týdnů poté, co si Nina začala své deníkové záznamy psát, byt prohledala a krátce na to byl Ninin otec vyhoštěn z Moskvy. V roce 1935 byl znovu zatčen a poslán do vyhnanství do Kazachstánu. Právě otec byl zřejmě hlavním iniciátorem způsobů v mnoha ohledech velmi dospělého Ninina uvažování. I v době, kdy jeho tři dcery žily s matkou v Moskvě a on mohl jejich intelektuální vývoj ovlivňovat jen v dopisech, neustále dbal na to, aby z jeho dětí vyrostly opravdoví, kultivovaní, seriózní a inteligentní lidé. Rozhodně si nepřál, aby se jeho tři děti staly v nelidském stroji sovětské totalitní mašinérie jen pouhým kolečkem. Hleďte na vše kriticky, všechno rozebírejte a ničemu hned nevěřte, psal jim. Přestože své rady adresoval především oběma starším sestrám, nejvážněji je nakonec brala Nina. Nejpozoruhodnější na Ninině deníku je, že není jen důvěrníkem pubertálních dívčích zmatků, v tomto věku zcela obvyklých, ale zároveň i překvapivě střízlivým a racionálním pohledem na chmurný život v přetvářce, která se v době upevňujícího se stalinismu stávala respektovanou společenskou normou.
10: 21. října 1932. Často si v duchu představím něco šlechetného a prostého a pokaždé se ten obraz rozbije o skutečnost, mrzkou, ale výraznou skutečnost. Zatímco v mé představivosti jsou muži a chlapci šlechetní, ve skutečnosti je to naopak. Ach, krutá skutečnost, jak hrubě a opovážlivě bere za srdce. Ale stejně se mi Liovka i se svou hrozně hubenou a pružnou postavou moc líbí. Včera nás potrestali za špatné chování. Když Liovka přiběhl k mé lavici, vzal ze stolku pero a zvolal: Hej, Lugo, zapomněla si pero. Já jsem ho chytila pevně za ruku a když jsem mu sebrala pero, ironicky a posměšně jsem odpověděla: děkuju. On si už beze slov sedl na své místo a já jsem ještě dlouho cítila jeho úzkou a pružnou ruku. Teď mě zajímá jedna otázka. Líbím se Ljovkovi alespoň trochu? To se dá opravdu jen těžko zjistit, ale přesto mě v duši hřeje jiskérka naděje. Život. Jak je ten život složitý a přitom prostý. Proč se nedokážu otrávit? Někdy bych to hrozně chtěla udělat nebo o tom sním, ale dobře vím, že se neotrávím. Proč? Na to je možné pouze pokrčit rameny a tázavě zvednout obočí. Vždyť Ženia a Lialia už jsou na vysoké a já musím ještě dlouho, nepředstavitelně dlouho chodit do školy, než budu moct říct doma, jako byl hostejně, jdu ke známým. Večer. Když přišla máma, vyprávěla nám Marie Fjodorovna, že v jakési ulici zabili nedávno v 6 ráno otce, matku i dcerku. Na mě to vyprávění neudělalo žádný dojem a hodinu poté jsem při psaní deníku na tu hrůzu úplně zapomněla. Přibližně v 7 večer někdo silně zaklepal na dveře. Zeptej se, radila jsem mámě, která šla otevřít, kdo to je. Matka se zeptala a za dveřmi se ozvalo: my. Byly to sestry. Máma otevřela a Ženia s Lialiou s vyděšenými obličeji vešly. Děvčata, běžte k babičce, nechali jsme vám tam jídlo. Ne, odpověděla hluše Lialia, aniž pohlédla na matku. Co se děje? Proč jste takové smutné? Děvčata vešla do svého pokoje a máma tam šla za nimi. Co se stalo? Teď já to nemohu říct, prohlásila zamračeně Ženia a Lialia se opřela o stůl a rozplakala se. Tak co se děje? Zabili otce? Ne. Tak co? Možná, že se Váňa zastřelil, pomyslela jsem si. Tak už to řekněte, vždyť se celá třesu, napomínala je máma. Mámu, Šuru zavraždili. Cože, Kolebanskou? Zvolala zděšeně máma. Ano, dnes ráno. Všichni byli ještě v posteli. Otci usekli hlavu, matku praštili sekerou do hlavy, až jí vytekl mozek, a Šura je ještě živá, ale určitě... A kdo je zabil? Nějaký blázen. Bydlí tam u nich v podnájmu. Šura se probudila, vykřikla, skočila k oknu, ale v tom jí praštil do obličeje sekerou. Já jsem tam stála s klidnou tváří, ale přepadl mě jakýsi nepochopitelný, tíživý pocit a zlost. Zoufalá, beznadějná zlost na toho padoucha. Ach, živote. Vzpomněla jsem si na Kuprinovu povídku Pokušení. Jak je to hrozné a odporné. Je třeba proniknout až k podstatě této povídky a představit si Šuru bojující o život při pohledu na raněnou matku. Ještě včera u nás byla veselá, hezká, 15letá dívka s ohromnýma hnědýma očima a takovou měkkou, hladkou pletí na tvářích i na rukou. Byla bezprostřední a trochu lehkomyslná. Vzpomněla jsem si na jejich rozhovor. Ach, to je hrůza. Co s ní teď v nemocnici je? Jak si mě urážela myšlenka, že život půjde i po této tragédii svým tempem dál. Ženia se chystala malovat, Lialia šla spát, máma se ještě něčím zabývala. Jakoby nic z toho nebylo skutečné. Je to hrozné, ale jakoby se nic nestalo. Zachvátila mě silná touha zabít toho bídáka, kterého zřejmě nepopraví, protože je blázen. To snad není možné. Jak se mi teď zdá ubohá a nepatrná všechna moje radost i všechny události tohoto dne ve srovnání s tím, co se stalo, s tou hroznou, ale opravdovou a vážnou věcí. 24. října 1932. Jak je tu smutno, nekonečně smutno a prázdno. Ljovka si mě jako obyčejně nevšímá, naprosto mě přezírá, oči má upřené kamsi mimo. Několikrát jsem s ním mluvila, protože mě velice těší a, nechci lhát, taky působí radost a nějak příjemně vzrušuje, když se na mě dívá. Při vyučování jsem se pořád prala s kluky a vůbec jsem se cítila opravdu dobře. Při němčině mi Ljovka legračně napovídal a já jsem se musela otočit k tabuli, abych se nerozesmála. Ale když jsme přišli do dílny, cítila jsem se dost nevalně. Zpívala jsem si árii Carmen a hleděla před sebe, přitom jsem pomalu pilovala a srdce mi svíraly bolest a rozmrzelost. Dívala jsem se střídavě na Iru a Zinu a na Liovku, který dnes stál tváří k nám, i na další kluky. Před koncem hodiny ke mně přišla Ksjuša, objala mě a s lehkým úsměvem na mě pohlédla. Zadívala jsem se do jejich jasných modrých očí. Propadala jakémusi svíravému pocitu a tiše jsem zpívala: Ty zhrdáš mnou, já miluji tě. Ksjuša zlehka zvedla své tenké obočí a se smíchem pravila: Nino, člověku se chce plakat. Já jsem ji chápala a bylo mi ohromně příjemné, že existuje člověk, který vidí, co se děje v mé duši a nabízí mi svou pomoc. Když jsme se vraceli domů, celou cestu jsme rozebírali rodinné vztahy J.I. Tolik jsme toužili potom, abychom mohli naši učitelku spolu s Ljovkou vidět v domácím prostředí. Když jsme se rozloučili s Irenou, Ksjuša se mě zeptala: Co pak jsme se snad zbláznili? Jo, jsme úplní cvoci, Ksjušo. Ach, ten Ljovka, kéž by neexistoval. A co cítí on? Určitě buď nic, nebo to, co my? Ale pokukuje po nás. Jenže asi ne tak, jako my po něm. Jednou o přestávce se Ljovka při rvačce s kluky píchl do oka. Bylo mi ho ohromně líto, když jsem viděla, jak si je přikrývá rukou a celý červený odchází do třídy. Při pohledu na toho hubeného malého kluka se světlými vlasy a rozmrzelým obličejem jsem v duši pocítila jakousi něhu. 2. listopadu 1932. Sotva jsem napsala první tři slova, zavolala mě máma, abych si šla vypít čaj. Nechala jsem deník na stole a šla k ním do pokoje. Bylo 11:30. Začala jsem mámě vesele vyprávět o škole. Společně jsme se smáli a dělali si legraci. Najednou se ozvalo ostré, silné zaklepání na dveře. Bětka nejistě zavila, já jsem rychle vyskočila a cítila jsem, jak se celá nervózně chvěju, jak se mi to i jindy stává při nečekaném hluku. Kdo je? Zeptala jsem se, když jsem došla ke dveřím a vzala Bětku jednou rukou za obojek. Obhroublý mužský hlas vykřikl: Domovník. Došlo mi to, i když v duchu jsem ještě váhala. A tak jsem pustila Bětku a s lehkým zdráháním otevřela dveře. Na chodbě nebylo rozsvíceno. I na schodišti byla tma, takže jsem rozeznala pouze nejasnou siluetu mužské postavy v ošumělém saku, v čepici a s dlouhým knírem. Potom jsem zahlédla druhý mužský obličej. Možná, že jsem se na vteřinku zarazila a rozmýšlela se. Ano nebo ne? Ale potom jsem ustoupila stranou a pustila dovnitř domovníka, dva důstojníky a dva prosté rudoarmějce. V té chvíli se ve dveřích pokoje ukázala máma. Kdo tu bydlí? Zeptal se první muž, Rus, ve zbrusu novém plášti. Lugovská. A Rybin taky? Ano, ukázala máma na tátu. Po spoustě formalit vytáhl tento důstojník z pláště dva papíry, rozevřel je a když podal jeden mámě a druhý tátovi, zeptal se mámy, v kolika místnostech bydlíte? V celém bytě. Znamená to, že jsou všechny místnosti vaše? Samozřejmě, vmísil se do hovoru domovník. Jednou řekli celý byt, tak to znamená, že je celý jejich. V té chvíli se Rus zeptal táty. Píšete si s někým? Ne, to opravdu ne, odpovídal táta klidným hlasem a zlehka pohrdavým tónem. No a literatura? Všechno je tady, otevřel táta nevelkou žlutou skříňku a ukázal na dvě dolní poličky. Hledejte. A my zatím půjdeme do dalšího pokoje, prohlásil druhý důstojník v rezavé kožené bundě, ve stejné čepici a širokých světle modrých kalhotách. Prosím. Vešel do ženina a lialina pokoje, sundal bundu, položil si ji na stůl a začal tam vršit knihy a sešity. Já jsem stála v chodbě, hryzala si nehty, tiše se dívala, jak probíhá prohlídka a v duši jsem skrývala zlost a nenávist k těmto dvěma lidem. Překvapilo mě, jakou mají oba nesympatickou tvář. Ten první v plášti byl blondýn s šedýma pronikavýma očima a tenkými rty, které mu při úsměvu poklesly dolů, díky čemuž vypadal jeho obličej velice nepříjemně. Ten druhý v bundě byl nevysoký žid s nakrátko zastřiženými černými vlasy, typickým židovským nosem a malýma hnědýma očima. Měl červený obličej a od úplně hladké kůže se ostře odrážela oholená brada. Čas se nesnesitelně vlekl. Lialia se bála o svůj deník a já o ten můj ještě víc. Když jsem si vzpomněla, co tam mám napsáno, jímala mě z toho hrůza. Jakmile důstojník přešel do mého pokoje, napětí stouplo na nejvyšší stupeň. Zůstali jsme v místnosti tři. Dveře byly otevřené. Rudoarmějec, který procházel chodbou, se na nás usmál. Brzy do mého pokoje přišel i druhý vyšetřovatel. Táta chodil po chodbě. Celý život prožil takhle, poznamenala ženě. Kdo, táta? Ano, má pestrý život. Když blondýn skončil s prohlídkou u mě, vyšel na chodbu. Byl bez čepice a já jsem si všimla, jaké má husté, vlnité vlasy. Otevřel skříň na prádlo a nohou rozhrnul starou obuv, aniž se schýbl. Potom přišel k truhle a otevřel víko. Obsah koše nebyl příliš čistý a vyšetřovatel se otočil k mámě se slovy: přeberte to, prosím. To nepatří k mým povinnostem, odsekla máma. A tak vyndal špinavé válenky domovník. Všichni jsme se teď sešli na chodbě a s úsměškem sledovali konání špiclů. Konečně prohlídka skončila a kromě nás tří zašli všichni do mámy na pokoje. Já jsem přecházela kolem otevřených dveří a z úryvků rozhovoru jsem si dávala dohromady, o čem tam jednají. Před samým koncem, asi ve tři ráno, jsme si sedli na postel a napjatě čekali. Odvedou ho nebo neodvedou? Minuty se vlekly a v otcově pokoji bylo úplné ticho. V tom jsme uslyšeli kroky, všech pět hostů vyšlo do chodbičky. Naschledanou. Přijďte častěji. Zasmáli se a bouchli dveřmi. Hurá, všechno je v pořádku. Ráno ve škole se mi hrozně chtělo povědět o tom všem Iře. A teprve před koncem vyučování jsem na to zapomněla. 5. listopadu 1932. Dnes nás vyhnali do ulic, což mě rozpálilo do ruda. A ještě víc mě štvala má bezmoc mašírovat po špinavé chladné zemi v sichravém smutném světle podzimního dne, podupávat při zastávkách mrznoucíma nohama a nadávat si pro sebe na sovětskou moc se všemi jejími vymyšlenostmi a chvastounstvím před cizinci a šklebit se při falešném davovém zpěvu. Pevně jsem se rozhodla, že na demonstraci nepůjdu. A to alespoň trochu uchlácholilo mou uraženou hrdost. 8. listopadu 1932. Ohromná událost. Teď ke mně přišla Ira a moc mě prosila, abych jí pověděla o tom, co se u nás stalo 1. listopadu. Je to ještě dítě. Odpovídala jsem jí na otázky, dokud jí vše nedošlo. A v té chvíli se stalo cosi nepředstavitelného. Na tváři se jí objevil jakýsi nový výraz. Bála se to slovo i jen vyslovit, ačkoliv pro mě to nepředstavovalo nic divného. Ano, ještě na takové věci nedorostla. Bylo mi do smíchu, když jsem se dívala na děvče, které pokládá za něco neslušného hovořit o domovní prohlídce. Když se za ní zavřely dveře, stoupla jsem si k oknu a hleděla na chodník, po němž bude muset projít, a se smíchem a ironií jsem šeptala: ještě z toho nemá rozum, je ještě úplně hloupoučka. Ach bože, jak mohou být lidé naivní. Ne bezdůvodně jsem jí už předtím řekla, že ještě nemá rozum. Ha, ha, to nečekala. A teď nejspíš s úděsem přemýšlí o tom, že jejího otce zavřou za to, že ona někdy chodí k nám, ke mně, u níž byla domovní prohlídka. Ha, ha.
11: Hlavní inspirátor Něniny neuvěřitelně časné dospělosti, Sergej Rybin Lugovský, se narodil v roce 1885 a už jako velmi mladý člověk vstoupil do strany socialistů revolucionářů, známější pod názvem Eseři. Jeho politická činnost ho do prvního vyhnanství dostala už za cara. Po revoluci zastával významné funkce v různých státních orgánech. V únoru 1919 ho bolševici zatkli během kampaně, v níž se pod Leninovým vedením rozhodli zbavit se všech konkurenčních politických stran. V té době už byl Lugovský ženatý a měl tři dcery, dvojčata Ženiu a Ľaľu, narozená v roce 1915, a nejmladší Ninu. Ta se narodila na sklonku roku 1918. V roce 1922 se Rybin Lugovský směl vrátit do Moskvy. V té době se rozbíhal NEP, tedy nová ekonomická politika. Rybin Lugovský byl ekonom a tak tento vynucený, ale přece jen racionální experiment uvítal. Prosadil se jako vedoucí pracovník pekařského družstva, které prosperovalo prakticky po celá 20. léta. V roce 1928 už vlastnilo 7 pekáren a zaměstnávalo na 400 lidí. Na konci zmíněného roku Rybin Lugovský odmítl poslechnout pokyny stranických orgánů a nepřijal do rady družstva, které vedl, několik zasloužilých bolševiků. Opakovaná odmítnutí uposlechnout tento striktní pokyn skončila jeho novým uvězněním a vyhnanstvím v uralském Usť-Sisalsku.
10: 11. ledna 1936. Tatínek je už několik měsíců ve vězení. Je to divné, že už se kvůli tomu nikdo nevzrušuje, že se neděsíme a klidně o tom mluvíme jako o nějaké obyčejné věci. Nedávno skončilo vyšetřování a máma šla poprosit o setkání. Určili ho na dnešek. Ještě minulý měsíc podala žádost pro sebe a pro mě. Dnes jsme jeli na Lubjanku, kde jsme dostali povolení a já jsem nešla do školy. Dlouho jsem váhala a nevěděla, kam mám jít. Do školy nebo za tátou? Nechtěla jsem přijít o první den, ale nejít za tátou? Později se mě nepříjemně dotklo, že se k mému přání vidět tátu velkou měrou přimísila opovrženíhodná ješitnost. Několikrát mě napadlo, že jestli nepřijdu, bude mě táta pokládat za sobce. V opačném případě však bude se svou milující dcerou velice spokojen a možná si pomyslí, no prosím, a ty starší nepřijeli. Toužila jsem hlavně po tomhle, aby mě od nich odlišil. A víc jsem uvažovala ne o potěšení, které způsobím tátovi, ale o tom, jak budu potěšena já sama, když tím ukojím svou ješitnost. Povolení ke vstupu dali ale jenom mámě. Rozčílilo mě to najednou až k slzám. A abych se nerozplakala, odcházela jsem se zaťatými zuby. Skutečně jsem tolik chtěla vidět tátu? Je to velice pravděpodobné. Ale přitom jsem ještě i teď měla chuť vymyslet nějaké gesto, kterého by si všichni všimli. Nebo říct něco efektního, aby se všichni okolo stojící na mě podívali a pomysleli si, to je ale hodná dcera. Za tuhle myšlenku jsem si vynadala a šla jsem domů rozzlobená jako čert. Ze vzteku se mi oči zalévaly slzami. Dokonce se mi chtělo křičet anebo pronést něco ošklivého. Chtělo se mi zuřivě roztrhat povolení a hodit jim je do obličeje. Hajzlové. Ale nic jsem neudělala, nepropukla jsem v hysterický záchvat, dokonce jsem se ani nerozplakala. Klidně jsem odcházela a uvědomila jsem si, že nepřemýšlím o tátovi a o tom, že ho neuvidím, ale pouze o tom, že ti mizerové, kteří jsou u moci, nás vůbec nepokládají za lidi. Tím utrpěla má hrdost, mé sebevědomí a tolik dalšího. A kolik ve mně bylo zlosti a žluči. Měla jsem pocit, že mi žluč zaplavila celé tělo. Nenáviděla jsem úplně všechny, i lidi, které jsem potkala cestou. A zatímco jsem je obhlížela zuřivým, zachmuřeným pohledem se svraštělým obočím, uvažovala jsem o tom, jaký pocit vyvolávám v těchto lidech svými pohledy a co si kdo o mně myslí. V tyto dny jsem četla o Tolstém a opět na mě bezděky hluboce působí jeho myšlení. Touhu po sebezdokonalení jsem měla vždycky. A nyní jsem u sebe objevila i neobyčejně ostrou schopnost sebekritiky, nelítostného a klidného sebeodhalení i tolstojovsky krutou otevřenost. Zdokonaluj sám sebe, přítelíčku. Podíváme se, co z tebe vyroste. Musím přiznat, že u Tolstého nacházím stále víc společných rysů se mnou. Stejně nešťastný zevnějšek, kvůli němuž se v dětství i v mladých letech tak trápil, brzy se rozvíjející sebeanalýzu, nekonečnou hrdost a také ješitnost, ty věčné snahy o cosi, neschopnost být spokojen. Někdy u něj nacházím slova, která bych řekla i já, jen nevím, jestli je to proto, že jsme si podobní, nebo že se tu projevuje neobyčejná geniálnost Tolstého, jenž umí tak věrně popsat duševní hnutí. 15. ledna 1936. Nechci se učit. Vážně nám onemocněla pomocnice v domácnosti Máňa a já jsem zůstala doma. Má teplotu kolem 40 stupňů a nelze ji srazit. Sedím doma a čtu knihu. Venku svítí matné slunce a je jen slabý mrazík. Sem tam zlehka sněží. Světlo je jakési modravé a neobvykle jasné. Mám velkou zlost na Evžena G., protože mi pořád nedbale tyká a nevěnuje mi vůbec žádnou pozornost. Je to divné, protože je dostatečně citlivý, aby mě chápal, a dostatečně uvážlivý a dobrý, aby se choval tak, jak je mi to příjemné. Přesto však nedělá ani jedno, ani druhé. Ale copak já potřebuju něco zvláštního? A zrovna od něho? Nechová se ke mně tak jako Jura, Žora či dokonce i Andrej. Ti se mnou mluví kvůli mně samotné, ze sympatie nebo zvědavosti. Ale Evžen, ten je jiný. Cítím, že každé slovo, které mi říká, je neupřímné a ke všemu se ještě nutí dělat to, co by jinak nedělal, aby se ukázalo, jak je hodný. Ale všechno to činí rozumem. Proto je to všechno strojené. Nikoliv citem. 17. ledna 1936. Zdá se, že s Rapfakem je konec. Přikázali mi, abych přišla 25. ledna a i když se snažím nestratit naději, v duši cítím, že se to nepodaří. Uklidňuju se a říkám si, no nic, Nínko, ještě půjdeš jeden týden do školy a potom už přestoupíš na Rapfak. A v tom už mi polehoučku proklouzne do mysli zlá myšlenka. Ano, čekej, třeba tě i přijmou. Jenže když říkají, přijďte za několik dní, ale slibovat nic nemohu, znamená to, že je to beznadějné. Ale stejně doufám a do školy nechodím. Je to s podivem, ale máma mi to nezakazuje. Buď chápe můj stav a plně se mnou souhlasí, nebo má tolik práce, že nad námi mávla rukou. Ne, to ne. Určitě ví, že nějakou příčinu mám a nepátrá po ní, protože mi naprosto důvěřuje. Bože můj, nešťastná máma. Je mi jí tak líto. A tak hrozně nenávidím ty, kvůli nimž trpí. Někdy mám strašnou chutí pomoct. Doufám, že dojde k něčemu nečekanému a všechno se změní. Ale nic se neděje. A máma zestárla. Je nemocná a apatická. Ke všemu, dokonce i k nám a k tátovi. Podobá se tažnému koni v lomu, který už nějak ze zvyku chodí celý den v krutém žáru a vozí těžký náklad, i když už mu chybějí síly. Ze zvyku pokorně a trpělivě strpí i bití. Máma zná svou povinnost. Tu bude plnit až do doby, dokud jí naprosto neopustí síly nebo dokud neumře. Její vlastní já a všechny další starosti jsou u ní až na druhém místě. Když má čas něco udělat, udělá to. A když čas není, klidně a s přesvědčením na všechno zapomene. Máma je ideálem matky. Ještě nikdy jsem se s takovou matkou nesetkala, kromě babičky. Celý svůj život obětovala nám. Mít děti je podle ní tím nejvážnějším úkolem v životě. Mít děti totiž znamená ztratit sebe, odříct se vlastních radostí a žít pouze pro ně. Nestará se teď třeba o svoje zdraví a klidně mluví o smrti jako o klidu a pokoji. Ale život si nijak neulehčuje, protože každý den odpočinku odebírá kopějky potřebné pro nás. Nevěděla jsem, že lidé mohou tak do úpadu dřít. Od rána do noci, každý den bez oddechu, bez radosti. A dcery, kterým je tento život zasvěcen a obětován, chodí se zvednutými nosy a nechtějí vidět nic jiného než svůj nicotný, malicherný život. Představují si, hlavně ta nejmladší, že jsou ne nadarmo stvořeny pro tento svět a obdařeny neobyčejnými talenty. A proto je pod jejich úroveň ztrácet čas takovými věcmi, jako je úklid domu, malá pomoc mámě, nebo třeba jen tím, aby je trochu potěšili. Nehodlají si zašívat své věci ani je prát, to radši chodí jako žebráci špinavé a zanedbané. Tři bezduché egoistky, které matku moc nemilují. A podívejte se jim do duše. Bože můj, co tam všechno není? Jaké vznešené a překrásné ideje, jaké myšlenky, jaké plány, kolik obětavosti a heroismu, když pohodlně leží v měkké posteli a sní o své budoucnosti. A táta je zavřený v butyrkách. Sedí tam ve vězení se svou divokou a bezmocnou nenávistí, se svou energií i talentem a s nemocnýma očima. Dneska jsem byla na Červeném kříži a podala žádost. Je to podivná organizace, která o sobě hodně dává vědět a téměř nic nedělá. Slyšela jsem od okolostojících lidí, že už tam chodí několik let a bez sebe menší odezvy. Lidí je mnoho a budova odpuzující, připomíná kasárna. Návštěvníky odbývají pár slovy. My se o to pokusíme, ale nevíme, jestli se nám to podaří. Důstojná odpověď. Vůbec se neučím, ale zítra se do toho musím pustit, protože 19. ledna jdu do školy. Už nechci být chytrá a seriózní, nechci nic dělat. Budu pořád jen tancovat, hlučet, courat se a žít. Najednou jsem pochopila, že mládí máme pouze jedenkrát a jestli ho nevyužiju, tahle možnost užívat si už se nikdy nevrátí. Já chci žít. Konečně mi došlo, že už je mi 17 let. A že je to nejlepší doba v životě, alespoň se to tak říká. A já bloudím v jakémsi podivném polosnu, jako

0: budu mít v co doufat.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Nina Luginová byla pilná čtenářka a vůbec tvor velmi přemýšlivý. Její kritický úsudek a schopnost analyzovat jevy, které často nechápali ani lidé daleko dospělejší, nebyly zasaženy všudy přítomnou přetvářkou a falší. Nezvyklal ji ani školský ideologický gril, ani hurá vlastenecká hesla, na něž narážela od rána do večera. O svých pocitech však nemohla mluvit ani se svými, v té době již vyloženě sovětsky ustrojenými sestrami, ani s udřenou matkou, která měla ve 30. letech co dělat, aby tři dospívající dcery vůbec nějak uživila. Jejím důvěrníkem se proto stal právě tento deník.
1: 30. ledna 1936. Zatraceně. Nechtěla jsem psát o svých neúspěších, protože se sama stydím o nich přemýšlet. Pořád jsem čekala, že nakonec se mi moje tajná mise podaří, ale nyní... Zase ten starý pesimismus a sklíčenost. V mém životě se nesplnilo ještě ani jedno přání, ani jediné. Už mi to leze krkem a je mi to protivné. Už nemám chuť být pořád ve všem neúspěšná. Chápete, nechci... A stydím se za svou hloupou náladu i za své neúspěchy. Ale vždyť to není moje vina, je to prostě osud. Nebo možná už nikdy nic nedokážu. Všude mě odmítli. V Rapfaku, na architektuře, v MTI i na přípravných kurzech. Jakoby se domluvili. A tak jsem zase ve škole. Nuda a smutek. Když pomyslím, že už je mi 17 let, a můj život je tak neradostný a jednotvárný, je mi z toho strašně. Určitě budu až k zuřivosti litovat všech těch prázdně prožitých roků. 4. června 1936. Krása je veliká síla. Krása vůbec, a ta lidská zvlášť. Já jsem člověk, dá se říct, seriózní, iluze žádné nemám a moc dobře vím, jak často se skrývá pod krásnou tváří nehezká duše. Ale i když to vím, stejně mě krása láká. Ošklivého člověka se štítím, v lepším případě ho lituju. To není dobré a já se za to odsuzuju, ale jde to nějak mimo mou vůli. V člověku je jakési instinktivní směřování ke kráse. V kině teď dávají film, který se jmenuje Petr. Kdybych měla shrnout jeho obsah, všechno kouzlo zmizí, tak se o to nebudu ani snažit. Ale v životě jsem ještě neviděla herečku, která by hrála krásněji a přesvědčivěji než Francesca Hálová. Oči má ohromně veliké, hnědé a protažené do délky, s dlouhými řasami a nesmírně výmluvné. Z každého pohybu téhle koketní dívky převlečené za muže vyzařuje tolik života, ohně a kouzla. Viděla jsem ten film už 5krát a mohla bych ho vidět ještě jednou tolikrát. Já prostě Francesku zbožňuju. Kdybych byla mužem, dal by se ten cit nazvat zamilovaností. Vzpomínám si na každou maličkost, někdy mi před očima vyvstane její obličej, její postava, její oči. Prohlédla jsem samu sebe. Jsem závistivá. Nespokojenost, trápení, zvědomí, že nejsem hezká, přání být chytrá. To všechno je důsledek závisti. Závist. Nejsem ani tak ješitná, ale prostě závidím. 26. listopadu 1936. Dneska byla třídní schůze kvůli špatné kázni. To je podivná věc. Třída je zvláštní úkaz, jako ohraničená skupina lidí. Každého jednotlivce dobře chápu, s mnohými sympatizuju, ale jakmile se ocitneme dohromady, jako by do nás vstoupil běs. Chováme se hnusně k učitelům, je v nás cosi utajovaně zlého, vůbec nezvládáme ty nové způsoby, jimž se teď říká sovětské. Naopak máme chuť provést učitelům něco ještě horšího, ušít na ně boudu a potom obětavě mlčet a neprozradit kamaráda, zvlášť to je hodné našeho ocenění. Pokud mám být upřímná, když se dnes podívám na naši třídu jako nezaujatý pozorovatel, cítím k těm hloupým a tvrdohlavým stvořením přímo odpor a stojí mě dost úsilí, abych se udržela a zůstala s nimi solidární. Ale představme si, že bych veřejně vystoupila. Čeho bych dosáhla? Hlavní útok schytali Ljovka, Linde a ostatní. Mnohokrát jsem se strašně rozčílila, hrozně jsem Lindeho nenáviděla. Měla jsem obrovskou chuť vmést mu do tváře drzá, ale spravedlivá obvinění. Dnes jsem ho ale viděla trochu jinak než jindy. Je zřejmé, že se snažil skrýt svoje podráždění. Ach, Linde. Ale přesto se mi líbí. Líbí se mi jeho bezprostřednost a zdravý rozum. Je to jediný člověk, který mluví tak, že to má hlavu a patu a který se dobře poslouchá. Umí se tak odvážně a otevřeně ozvat, jako třeba dnes. Říkal přibližně toto. Vidím příčinu svého chování v tom, že se při hodinách nudím. Proto tak vyvádím. Nemusel jsem samozřejmě rušit ostatní, ale zatím se sebou nedokážu nic dělat. Viděla jsem, jak je pro něj těžké říkat to celé třídě, která, a on to věděl, ho nepochopí a již on sám upřímně pohrdá. Mluvil tvrdě a otevřeně. Ve třídě se rozhostilo při jeho projevu naprosté ticho. Zrudl ve tváři, hned na to úplně zbledl a zase zrudl, až mu zčervenal i krk a rozčíleně mrkal očima. I to se mi na něm líbilo, i když jsem mu v duchu nadávala. Je vidět, že ve vztahu k němu ve mně zápasí dva city. Sympatie a závist. 28. listopadu 1936. Dnes jsem si při předčítání Stalinova projevu povídala s jedním chlapcem, Moskalem, který teď dobře vychází se mnou a s Musiou. Musia se smíchem ptala. Je to pravda, že se Nina líbí Šechtmanovi? Musio, prosím tě, nech toho, okřikla jsem jí a upadla do rozpaku, až se oba rozesmáli. Zrudla jsem, schovala hlavu do kabátu a odvrátila se od nich. Jak odpověděl? Posměšně nebo vážně? Teď jsem doma a všechno je jiné. Jsem opět ta bývalá Nina, které už je 18, která neustále přemýšlí o knihách, o učení, o svém rozvoji a která se bojí ztratit každou drahocenou minutu prázdnými rozhovory. 2. ledna 1937. Další rok mého života odletěl, takový malý, nenápadný a nepotřebný. Nechce se mi na něj vzpomínat ani o něm přemýšlet. Taky není proč. Hledím vpřed a jenom vpřed. Všechny minulé neúspěchy mi připomínají, že se mám napravit, ale už se nemám trápit. Vždyť chybami se člověk učí. 3. ledna 1937. Pár slov o novém roku. Když člověk vypije několik sklenek vína, vnímá nejdřív jakousi zvláštní spřízněnost s okolními lidmi a mizení přehrad, které předtím existovaly, a druhý den se opět objeví. Cítíš, jak jsou ti ostatní najednou blízcí. Kdo kdy nezažil to příjemné vzrušení, pocit, jako když se vám točí hlava, ze stisku čísi pevné mužské ruky. Najednou ucítíš, jak tě někdo jemně bere za ramena, či stojíte ve dvou v pokoji a o něčem mluvíte a hledíte do krásného vzrušeného obličeje toho druhého. Možná, že to byla lehká opilost, ale bylo to krásné a nevinné. Ještě musím říct několik slov o dalším mladíkovi, který mě urazil. Asi 3 dny před novým rokem k nám s jednou dívkou přivezl stromek. Ženia tam nebyla, a tak jsem byla nucena ho převzít. Tehdy na mě Daňa zapůsobil dobře. Byl to takový vysoký, veselý chlapík. Potom se setkal s Ženěou v institutu a řekl jí, že se mu líbím, a žertem dodal, že se do mě přímo zamiloval. Další den o mě nejspíš znovu mluvil, řekl, že se o mě bude ucházet a chystal se, že mi vyzná lásku. Sice Ženě žádal, aby mi nic neříkala, ale ona svůj slib naštěstí nedodržela. Je jasné, že si dělal legraci, ale není dýmu bez ohně. Kdo ví, jak to vlastně bylo? Ale já jsem se už předem na něj těšila a smála se té jeho rafinované hře. Ale poznámky sester a Jury T. zapůsobily na mou představivost, takže když Daňa přišel, trochu se opozdil, zdravila jsem se s ním se zvláštním rozpačitým pocitem.
0: Poslední záznam Niny Lugovské skutečně nese datum 3. ledna osudového roku 1937. O den později byl deník s dívčinými záznamy zabaven všemocnou NKVD, pečlivě prostudován a jeho takzvaně protistátní pasáže podtrženy jako důkaz pro soud. Nina byla obviněna z přípravy teroristického činu proti Stalinovi a odsouzena na 5 let nucených prací na Kolymě a poté na dalších 7 let vyhnanství na Sibiři. Nina Lugovská tedy sdílela osud 10 milionů prostých sovětských lidí. Její výjimečnost je ovšem v tom, že už jako dospívající mladá žena dokázala o nelidskosti stalinského režimu podat svědectví, které má v mnoha ohledech větší cenu než mnohasetstránkové historické práce.

otec mladší dceřinině. Ne, že bych stárnul duchem, ale nějak se cítím zbytečný, nebo lépe řečeno jsem vně tohoto života. I když je mi to líto, protože můj život byl vždycky pevně spoután s tímto životem a národem. A protože jsem s nimi spojil svůj osud, jsem nucen nést také veškerou zodpovědnost za jeho úspěchy i neúspěchy. Četla si Spartaka, a to je zajímavá kniha. Hlavně mě zajímá z historického hlediska, stejně jako Šenkevičovo Quo Vadis. Moc ti doporučuju si ho přečíst. Římany nemůžeme vinit z hrubosti, protože taková už byla doba. Když srovnáš současný zápas, box a podobné věci a také naše mravy a vůbec veškerou skutečnost, zní to také příliš divoce, kdyby to nebyl fakt. A současné lidožrouctví během hladomoru, to je cosi srovnatelného s ateismem a zároveň to ukazuje na naprostou lhostejnost a netečnost společnosti k těmto strašným faktům současnosti. Jak tě tak v posledních letech pozoruju, vidím ve svých dětech hodně svých rysů.

V dnešním pořadu Politická literatura na českých pultech jsme vám představili knihu Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské 1932 až 1937. Ukázky četla Věra Slunečková. Mistrem zvuku byla Jitka Procházková, režijní dohled měla Jaroslava Tvrzníková. Pořad připravil a provázel vás jím Libor Dvořák.

0: Takže tady vlastně ten kraj není úplně jednolitý, ale to, co je třeba zajímavé, je to, že přestože počet obyvatel klesá, tak vlastně naprostá většina, jestli 90% obyvatel kraje žije v obcích, kde naopak třeba mezi lety 2011 a 2021 vzrostl počet obydlených bytů. To znamená, počet obyvatel klesá, ale počet domácností roste, roste tedy potřeba bydlení a ty města, která se z pohledu čistě počtu obyvatel vlastně zmenšují, takhle fyzicky rostou, protože se tam staví více bytů pro vlastně stále menší v průměru domácnosti. A takže to, že vlastně se ten kraj vlastně vylidňuje, tak nutně neznamená, že vlastně se tady také nutně bude zhoršovat kvalita života. Jinak obecně jako demografické trendy jsou poměrně dobře prognozovatelné na větších územních celcích, to znamená za úrovni Evropy nebo státu nebo planety, tam jak si víme poměrně přesně, co se bude v dalších desetiletích dít. U těch menších jednotek jako kraje nebo obce, tak tam ten prostor pro to ovlivnění je přece jenom větší.
1: Pane Kolku, vy jste to tady před chviličkou podal tak, že ten trend vylidňování se musí zvrátit a že už se to děje. Teď jsme tady od pana Matouška, jakožto od sociálního geografa, slyšeli, že s ubýváním obyvatel nutně nemusí souviset zhoršování kvality života. Co vy na to?
2: Tady o zhoršování kvality života nebyla až taková diskuze. Já jsem říkal k tomu tématu, že je třeba zastavit nějakým způsobem to vylidňování, nebo že se musí zvrátit ten trend vylidňování toho kraje a je třeba ho zatraktivnit. A musíme samozřejmě nahradit ty pracovní příležitosti, které nám vzal útlum těžby, útlum těžkého rojstrojenství, útlumení výroby v hutních závodech a na to navazané další menší a střední firmy. Takže tady stále je třeba apelovat na to a hledat strategického investora a někoho, kdo by tady investoval, rozjel nějakou produkci, výrobu, ale s přidanou hodnotou. Ne montovnu, ne nějaké logistické centra, ne žádné sklady. Jo.
1: Co třeba Gigafactory, která původně měla vzniknout v asi hodinu vzdálené Dolní Lutyni původně, ale teď se zdá, že nevznikne?
2: Vždycky ta strategická investice, která je, se musí dobře vykomunikovat. A to je ten problém. Když se hodně vykomunikuje, rozumně postaví se rozumná argumentace pro a proti, jsou rozumné kompenzace pro ty, které to ovlivní, protože každý příchod, každého investora, každá stavba, každý energetický zdroj vždycky vyvolá nějakou nevoli, zhoršení životního prostředí, zhoršení vizualizace daného kraje, snížení třeba ceny nemovitostí, které jsou blízko toho a jsou ovlivněné. Ale rozumná argumentace, stále kompenzace, ne jednorázové, ale stále kompenzace pro danou lokalitu, že jsou například snížením ceny energií, nebo sjezdem z dálnice, nebo rozvojem infrastruktury.
1: Zkrátka nějakými benefity pro místní. Když zůstaneme u tohoto konkrétního příkladu, který vlastně zaujal lidi nejenom tady v Moravskoslezském kraji, ale vlastně po celé republice, u toho příkladu Gigafactory, která měla vzniknout v Dolní Lutyni a nakonec z ní sešlo, tak je tohle ten typ investice a ten typ projektu, který může lidi v kraji udržet, anebo ne, pane Matoušku?
0: Gigafactory je vlastně výroba, která není úplně high-tech, nepotřebuje velké množství vysokoškoláků, je to v podstatě nějaká výroba pro lidi s nějakou nižší, maximálně střední kvalifikací.
1: Ale nicméně je to výroba s určitou přidanou hodnotou,
0: je to určitě výroba potřebná a navázaná právě na ty další řetězce, třeba v automobilovém průmyslu, kde už ta přidaná hodnota v Česku vzniká, právě protože tady jsou ti finální producenti, ty značky, které pak třeba mají některé z nich i výzkum a vývoj, ne tedy tolik v Moravskoslezském kraji. Takže ta investice v nějakém širším regionálním kontextu smysl má, pak je samozřejmě otázka vlastně té lokalizace a otázka právě jasnosti a srozumitelnosti těch kompenzací. Když se vlastně podíváme konkrétně na tu Gigafactory, na to, jak velký by to byl areál, kolik by tam bylo vlastně zaměstnáno lidí a podíváme se na to, jak vlastně současný český systém financování obcí by tam vlastně umožnil té obci z toho získat nějaké reálné prostředky, tak Dolní Lutyně by z toho získala nějaké jednotky milionů ročně a to i kdyby vlastně na maximum zvýšila daň z nemovitosti, což je vlastně jediná daň, se kterou ta obec může. No a když se podívám, že ta obec teďka má nějaké rozpočet v řádu stovky milionů, tak když dostane vlastně

0: jednotky procent navíc a zároveň tam dostane jaksi největší investici široko daleko za spoustu let, no tak jako se vlastně tak trošku nedivím, že já bych taky jako si nevzal jako několika násobek práce za 3% bonus platu. A to je v podstatě ten jedna z těch slabin při spolupráci obcí, krajů, investorů, státu, vlastně to rozdělení přínosů té investice a takto, aby ten mechanismus byl jasný, předvídatelný, dlouhodobě nastavený a nestálo to na tom, že se vlastně náročně bude u každé jednotlivé investice vyjednávat, co kdo dá stát, co dá stát, co dá kraj, co dá ten investor, ale aby byl nějaký jasný systém, který by mohl fungovat vlastně nezávisle a který by vlastně pak pomohl každé investici a každé obci, protože by to bylo předvídatelné pro všechny.
1: Ať tady nezůstaneme u jednoho konkrétního příkladu, pokusme se tu naší diskusi na moment zobecnit. Je jasné, že Moravskoslezský kraj prochází transformací jakožto region, který byl velmi spojený s těžkým průmyslem, který byl spojený s uhlím. Jak se zatím z vašeho pohledu ta transformace daří, pane Kolku?
2: V žádném případě to není běh na krátkou trať, je to na další dobu. Postupným a rozumným snižováním, bych řekl, to produkce, to těžké strojírenství a těžby uhlí a výroby oceli, se musí dostat do regionu vhodný velký strategický investor, který pohltí a bude nebo naakumuluje do sebe ty počty zaměstnanců, které byly v těch velkých firmách. To nejsou jednotky, desítky, stovky, to jsou tisíce lidí.
1: Promiňte, už jste po druhé řekl, že potřebuje kraj toho velkého strategického investora, ale kdo ho má zařídit? Stát nebo kraj?
2: Musíte mít připravené území, abyste mohli někomu něco nabídnout. To znamená, buď to musíte udělat na té lokalitě, která je dneska jakoby takzvaně utlumená, je v likvidaci, musíte nachystat lokalitu, musíte ji zasíťovat, musíte ji přizpůsobit dnešnímu trendu výstavby nových průmyslových závodů a pak můžete teprve jednat s někým, kdo by tady šel a za jakých podmínek by tady šel. Musí být na to vhodné investiční pobídky, musí být na to kapacita energetická a tak dále.
1: Ale když se vrátím k té mojí původní otázce, tak z vašeho pohledu tedy zatím ta transformace se spíš daří?
2: Tak ona je v počátcích, že? To je jako, oni se hodně mluví, ale výsledky hmatatelné, že by byly, až tak nejsou. Ono jsou, dejme tomu v té, jak bych řekl, je Moravskoslezské inovační centrum, které spolupracuje dneska s vysokými školami, s podnikateli, s jednotlivci, umožňuje realizaci startupů, spojeních dneska studentských jakoby, projektů s realizátory v rámci průmyslové výroby, průmyslových podniků a zaměstnavatelů. Ale tady toto všechno jsou jednotky, desítky jako zaměstnanců to tvoří. Potřebujeme opravdu někoho, kdo tady přijde s nějakým větším zaměstnaneckým potenciálem a na to se navážou malé a střední firmy, které jim budou dělat outsourcing, budou pro ty zaměstnance zajišťovat tady v té oblasti terciální sféry tu volnočasovou aktivitu, ty služby a tady prostě tu atmosféru, tak, aby to bylo jako celek.
1: Pane Matoušku, z vašeho pohledu, jak se zatím daří transformace Moravskoslezského kraje?
0: Tak stát už od roku 92 vymezuje prioritní regiony pro regionální politiku, to znamená ta území, jejíž rozvoj má problémy na základě indikátorů nezaměstnanosti, tam, kde není bytová výstavba. A když se podíváme, jak vlastně různé části Moravskoslezského kraje byly nebo nebyly zařazovány mezi tyto prioritní oblasti, tak v Moravskoslezském kraji máme město jako Opavu, která tam nikdy nebyla zařazena. Prostě Opava nikdy nebyla vlastně v kontextu Česka tím regionem, který by nějakým způsobem zaostával tak, až by stát řekl, to je území, kterému bychom měli z pozice státu pomáhat. A pak máme vlastně docela velkou část vlastně...
1: Pardon, ale zároveň, když jsme tady úvodem mluvili o vylidňování, tak Opava je docela dobrým příkladem tohoto trendu, protože za posledních 30 let ubyla zhruba 6 na obyvatel?
0: Ano, ubyla, ale jaký pokles počtu obyvatel se týká obcí, ve kterých je asi 45% obyvatel Česka. Takže v podstatě tady v Česku je polovina obyvatel v obcích, kde počet obyvatel roste, a druhá polovina je vlastně, druhá polovina Česka jsou tvoří obce, kde počet obyvatel klesá. A to, že vlastně klesá počet obyvatel a klesá nějakým způsobem pozvolna, tak v podstatě je něco, s čím se to území vyrovná. Ale vlastně pro ten pokles obyvatel může být vlastně problematický spíše v kombinaci třeba s nezaměstnaností, s dlouhodobou nezaměstnaností, se ztrátou nějakých lépe placených pracovních příležitostí a podobně. A tady naopak vlastně Moravskoslezský kraj má část území vlastně na svém jihovýchodě, Frýdek, Místek, Nový Jičín, Kopřivnice a další, kde vlastně kombinací sice klopotné, ale nakonec vlastně úspěšné transformace těch podniků, které tam byly, nebo nových investic třeba do automobilového průmyslu, tak to jsou území, která před nějakými 25 lety byla jako na té mapě prioritní území, taková ta červená, ano, tam se říkala, tam jsou ty problémy, no a v posledních 10 letech už tam na té mapě nejsou, takže jsou to prostě území, která se v podstatě zvedla a už se víceméně z pohledu státu už jsou na tom, jak si relativně normálně, průměrně, vlastně nejsou to ta území, kterým by se mělo věnovat speciální pozornost. No a pak jsou tady samozřejmě nějaké části Moravskoslezského kraje, které v podstatě na tom seznamu prioritních regionů zůstávají vlastně celých těch téměř 30 let. A tam se ještě ten úspěšnější rozvoj nepodařilo nastartovat.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady na festivalu Slunovrat v Opavě jsou sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A vracíme se k vám, pane Kolku. Co je potřeba udělat pro to, aby z kraje neodcházeli především mladí? Což je taky něco, o čem celkem jednoznačně svědčí ty statistiky. Z těch odcházejících lidí to jsou z poloviny mladí lidé, nejčastěji rodáci ve věku od 19 do 40 let. Předpokládám, že to je dost problém, zvlášť pro firmy, které vy tady dneska v té diskusi reprezentujete.
2: Hlavně musíme těm mladým tady nabídnout práci, nabídnout atraktivní, kvalitní a dostupné bydlení a jakoby volnočasové vyžití. To znamená kultura, sport, volnočasové aktivity. Dnešní myšlení, nebo té generace, o které jste hovořil, je diametrálně odlišné od toho, na co jsme byli my zvyklí jako naše generace, když jsme studovali. Takže trošičku je třeba i změnit to myšlení, přizpůsobit ten trend tomu vývoji těch dnešních mladých dětí, studentů a té dnešní nastupující generace. To znamená, kvalita bydlení a standardy bydlení, které dneska jsou požadovány, jsou za těch 40 let, kdy tady ta bytová výstavba ve velkém probíhala, diametrálně odlišné a je to v pořádku. Studium na středních a vysokých školách se taky mění svými studijními programy, studijními obory a tak dále. Jediné, co je takové trošku zarážející, je, že jsme historicky průmyslový region a tomu odpovídala i struktura středního a vysokého školství. Dnešní generace se snaží trošičku ulehčit si to studium tím, že se chce vyhnout matematice, fyzice, statice, dynamice a tady těm věcem. A proto je větší zájem o studia humanitních a přírodovědných oborů a ne, jak bych řekl, toho technického a řemeslného školství. My tady ty školy na to vzdělávání všeobecné, na to vzdělávání humanitních směrů, vysokoškolské, lékařské fakulty, ano, začíná tady nově, ale ještě to není tak rozšířené a je to všecko mimo Ostravu, mimo tento region. A jestliže vám odejde dítě studovat do Olomouce, tak se relativně ještě vrátí. Jestliže už odejde do Brna, do Prahy, najde si tam nějakou brigádu, stáž v nějaké firmě nebo v nějaké společnosti, tak většinou už tam zakotví. A to je ten problém.
1: Pane Matoušku, to byste potvrdil, že dnešní mladí nemají moc zájem o ty technické obory a že je příliš humanitně vzdělaných a že to, pokud správně rozumím tomu argumentu pana Kolka, může souviset s tím, že potom v kraji nenacházejí dost práce?
0: Tak ono se trh práce se mění, zaměstnanost průmyslu tady v posledních desetiletích výrazně klesla nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé Evropě. Teď se sice mluví o reindustrializaci a jaksi i dlouhodobě se zdůrazně podpora technického vzdělávání. Zároveň vlastně se ukazuje, že to technické vzdělávání nebo vzdělávání obecně nemůže být vlastně tak úzce specializované, jak bylo vlastně zvykem vlastně v Česku, kdy ty obory byly opravdu jako úzké, jsou tady možná teďka stále stovky učebních oborů, které se hodně překrývají, takže tam tím trendem by mělo být vlastně nějaké spíše všeobecné vzdělávání, samozřejmě všeobecné znamená včetně nějakých základů techniky. A pokud tady bylo vlastně o tom vlastně odchodu za studium vysoké školy, tak tady bych mohl říct jako jednu takovou vlaštovku nebo takový pozitivní trend, kdybychom se podívali do roku 2000-2005, kde vlastně v té době byli vysokoškolští studenti, to znamená, kolik vlastně mladých lidí studovalo na vysokých školách, tak Ostrava byla z hlediska počtu vysokoškolských studentů až šesté největší město v Česku. Byla vlastně Praha, to je 40% vysokoškoláků, víceméně konstantně Brno, víceméně konstantně okolo 20%, pak tam byla Olomouc, Plzeň a ještě před Ostravou byla Hradecko-Pardubická aglomerace, kterou vlastně můžeme jako brát jako jeden společný obraz o společné území. Nyní v podstatě je na tom Ostrava stejně jako Olomouc na třetím a čtvrtém místě, takže tady je vlastně ten posun.
1: A je to posun k lepšímu?
0: Je to posun k lepšímu, protože vlastně více je tady více vysokoškoláků, kteří právě jsou ve věku, kdy po skončení vysoké školy vlastně se osamostatňují a vlastně znají region, mají tady už nějaké vazby, mají tady vazby na spolužáky, mají tady možná navázané partnerské vztahy, mají tady nějaké pracovní zkušenosti a je pravděpodobnější, že se tady usadí. Zároveň vlastně to se další pozitivní trend je, že v Moravskoslezském kraji vlastně se hodně zvyšuje vlastně podíl mladých, kteří studují na vysoké škole. Vlastně teďka podíl vlastně vysokoškolských studentů v té generaci mezi 20 a 30 lety je v Moravskoslezském kraji třetí nejvyšší ze všech krajů Česka, dokonce je o něco vyšší než v Praze, takže vlastně ta budoucí generace nastupující obyvatel Moravskoslezského kraje bude vzdělanější. Otázka samozřejmě, že část z nich bude vzdělanější, ale zůstane v té Praze nebo Brně, kam odešli za studiem.
1: Pane Kolko, když jste tady před pár minutami v odpovědi na tu moji otázku, co je potřeba udělat pro to, aby z Moravskoslezského kraje neodcházeli mladí, odpověděl na prvním místě, je potřeba jim dát práci. To bude hodně záležet i na firmách, které vy reprezentujete. Tak do jaké míry uvažují firmy v kraji a vůbec české firmy v tom smyslu, že mají převzít část spoluodpovědnosti za ten vývoj daného regionu?
2: Tak to, samozřejmě, jednak máte různé prezentace, setkávání se studenty, setkávání se na vzájemných jakoby veletrzích práce, kde jsou i tady v Opavě, v Bruntále, i v Ostravě běží, jak bych řekl, setkávání podnikatelů se školami, lákání studentů, ukazování dny otevřených dveří ve fabrikách, v továrnách, takže nějakým způsobem se snaží nepřijít o ten svůj biznis a současně vlastně nalákat zdejší obyvatele a zdejší mladé, aby se vyučili, vystudovali a aby se zaměstnali v těch fabrikách, které jsou tady v regionu. Že? Takže jako v rámci hospodářské komory můžu potvrdit, že se proto dělá, jako ty firmy proto dělají dost. Další věc je ta, že i ti, co nenajdou uplatnění po absolvování těch všeobecných škol, tak stejně nějakým způsobem se přihlásí do tomu zaměstnavateli s tím technickým zaměřením nebo s tou výrobní. A tam to stojí další finance na jejich rekvalifikaci, na jejich zaškolení, na zaučení a to ty firmy tady v tomto investují sami, takže oni dělají proto i takovým způsobem.
1: Tak zodpověděli jsme díky panu Kolkovi, co v regionu dělají firmy, aby se snažili udržet mladé. Vy, pane Matoušku, kdyby mě zajímalo, co dělá stát nebo co dělá samospráva, tak vy tady přímo ani samosprávu, ani stát nereprezentujete, působíte na Ostravské univerzitě, ale v minulosti, to na vás můžu říct, jste pracoval pro agenturu pro sociální začleňování, tedy pracoval jste pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Z vašeho pohledu dělá stát a potažmo kraj dost pro to, aby z dlouhodobého hlediska udržel mladé v regionu?
0: Tak Moravskoslezský kraj je příkladem regionu, který, jak už tady říkal pan kolega, vlastně má řadu aktivit na podporu podnikatelského prostředí, na podporu inovací, na vlastně vytváření vlastně toho podhoubí toho ekosystému, ve kterém pak můžou vznikat firmy, které vlastně nalákají mladé zaměstnance a možná i využijí zkušenosti těch starších. Takže Moravskoslezský kraj je v tomto dlouhodobě velice aktivní a vlastně to srovnání vývoje Moravskoslezského kraje třeba s Ústeckým nebo Karlovarským krajem ukazuje, že vlastně se to kraji daří. A vlastně tím, jak už to probíhá celou řadu let, tak se to konečně začíná projevovat i v těch souhrnných statistikách, že se tady na té místní a krajské úrovni opravdu něco děje.
1: Tolik sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek diskutoval s předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolkem. Pánové, oběma vám děkuju. Od mikrofonu z festivalu Slunovrat v Opavě se loučí Lukáš Matoška.
3: Archiv Plus. Tak to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti Sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války.
4: Jezdilo se za nabalzamovaným Vladimírem Iljičem Leninem i za levnými holícími strojky. Takové byly vlaky družby v 70. a 80. letech.
3: Archiv Plus. Zítra po 20. hodině. Na Plusu.
5: Radiokniha. Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
3: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení ve Venezuele. Teplotní rekordy padly na polovině stanic v Česku. V Doksanech bylo přes 37 stupňů. Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. A zítra bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele se můžou zapojit i Češi. Veřejné sbírky spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi, vysvětluje za organizaci Karolína Kvačková.
7: Velká část toho území, která byla zasažena tím zemětřesením, je nepřístupná, protože došlo k sesuvům půdy. My se hlavně teď soustředíme na region La Guira. Teprve vlastně reagujeme na to, co bude potřeba. Budeme se soustředit na základní pomoc, což znamená lékařské pomůcky.
6: Venezuelu v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 188 lidí a asi 1500 je zraněných. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Izraelské síly dnes zautočily na vozidlo v jižním Libanonu. Podle libanonských zdravotníků zemřeli dva lidé. Agentura AFP informuje o 3 mrtvých. Podobné incidenty byly v Libanonu hlášené i v předchozích dnech. Od pátku má přitom platit příměří mezi Izraelem a militantním hnutím Hezbollah. Ve Spojených státech mezitím pokračují izraelsko-libanonské rozhovory. Součástí by mělo být i stažení izraelské armády z části území, které na jihu Libanonu obsadila. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes v Bahrajnu řekl, že rozhovory dosáhly pokroku, Hezbollah jednání odmítá. Škoda Group loni zdvojnásobila svůj provozní zisk na 3,5 miliardy korun. Dnes o tom informovalo vedení firmy. A výrobce tramvají nebo vlaku navíc loni uzavřel smlouvy o nových zakázkách za 43 miliard korun, a to hlavně v Česku, Německu nebo v Pobaltí. Letos se chce Škoda Group zaměřit na elektrické, hybridní a bateriové vlaky pro regionální i příměstskou dopravu, dodává generální ředitel Petr Novotný.
8: Nové vlaky skýtají daleko lepší komfort, jsou, řekněme, lehce bezbariérové a využívají nové klimatizace, využívají nové Wi-Fi a v zásadě znamenají to, že tato část hromadné dopravy je významně více využívaná. Například v Lotyšsku jsme zaznamenali nárůst po instalaci našich vlaků až plus 20%.
6: Irský nízkonákladový dopravce Ryanair přestává rodičům účtovat povinné poplatky za rezervaci sedadel vedle jejich dětí ve věku od 2 do 11 let. Tato povinná rezervace doteď zdražovala letenky o desítky procent. Změna přišla potom, co britský antimonopolní úřad začal vyšetřovat postupy aerolinky. Šéf společnosti Michael O'Leary změnu přijal, dosavadní praxe ale byla podle něj v souladu se zákony. Antimonopolní úřad teď prověřuje, jestli politika Ryanairu po změně vyhovuje pravidlům. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vyřazení Česka na mistrovství světa, o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Na aktuálním šampionátu se neprosadil. S jistotou postupu ze skupiny hrají fotbalisté Německa na mistrovství světa proti Ekvádoru. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
9: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním Německo hraje s Ekvádorem 1-1 v souběžně hraném utkání skupiny E. Pobřeží Slonoviny vede pod prvním poločasem nad Kurasem 1-0. Oba zápasy sledujeme živě na radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
10: Stržení na pražském okruhu za Ořechem a nebezpečné situace na D5 za Rokycany. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se zdržíte za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Před zúžením je asi kilometrová kolona na 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy nebezpečná situace za Rokycany. Na 59. kilometru po vozovce pobíhá pes. O 2 kilometry dál na 57. kilometru máme hlášený pohyb lidí na vozovce, i tam dejte pozor. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí kamion s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh a je označený světelnou šipkou. V Praze na městském okruhu jsou už opět uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel ve stejném směru, tedy na Břevnov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů v údolích místy až na 11. A zítra pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Co znamená včerejší rozhodnutí ústavního soudu ohledně prezidentovy cesty na summit NATO? Proč mají Trump a Putin obří problém s trpaslíky? Vláda mlží okolo dopadů změn ve financování veřejnoprávních médií anebo nepotopitelný Krym pod vodou? To jsou náměty nebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ve středu 25. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrad. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
11: Jak asi všeobecně známo, ústavní soud vydal ve středu předběžné opatření v kauze sporu prezidenta a vlády o účast na červencovém summitu NATO. Podle předběžného opatření musí vláda, minister zahraničních věcí i ministerstvo prezidentovi účast na nadcházejícím summitu umožnit a nadále nesmí jeho účasti bránit. A ve studiu se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
12: Dobrý den.
11: Já ještě připomínám, že konečné rozhodnutí sporu týkajícího se prezidentova zastupování České republiky navenek teprve bude vydáno zřejmě někdy po prázdninách. Čili zpět jenom k tomu předběžnému opatření. Tam to bylo aspoň podle většiny pozorovatelů předem tak 50-50, nikdo moc netušil, jaké to rozhodnutí bude. Čili je to překvapení i možná není úplně.
12: Tak Samozřejmě o té věci se ve veřejném prostoru mluví už dlouho. Nevím, z čeho vycházeli ti, kteří se domnívali, že je to tak 50 na 50. Samozřejmě ta problematika je složitá, ale opravdu předvídat rozhodnutí ústavního soudu, pokud člověk nezná názory ústavních soudců, je asi velice obtížné, protože ústavní soud je přece jenom do značné míry suverénní orgán, který rozhoduje podle toho, jak se tito zasloužilí právníci vesměs právě rozhodují. Takže opravdu, co se týče toho, zda to bylo překvapení nebo ne, do toho bych se asi příliš nepouštěl. Více asi se upozorňovalo na to, že to rozhodnutí ústavního soudu bude muset být dost rychlé. Tady ano, jde pouze, jak si zdůraznil, o předběžné opatření. To znamená, neurčuje to, jak bude prezident do budoucnosti zastupovat republiku navenek. To ústavní soud musí teprve rozhodnout. Toto se týká výhradně onoho summitu NATO v Ankaře. Ústavní soud vysvětlil, že tak rozhodl rychle právě proto, že vlastně do dneška bylo potřeba tu prezidentovu účast buď tam začlenit nebo ne, takže právě opravdu hrozilo v tomto případě prodlení. Byly v tom dvě disentní stanoviska ústavních soudců Vintra a Řepkové. Ti říkají, že nebylo zas tak důležité toto rozhodnutí, aby bylo potřeba přijímat předběžné opatření. To je samozřejmě důležitá výhrada. Odvolávali se na to, že zase tolik by se nestalo, kdyby na jednom summitu NATO prezident nebyl. Doposud nutno říci, byl na všech. Je ale také nutno říci, že ústavní soud nemusí přijímat stanovisko třeba po půl roce či dvou letech, jak jsme někdy zvyklí, a že třeba před 17 lety přijal mnohem důležitější rozhodnutí také velice rychle. Tehdy to bylo v takzvané kauze Melčák, kdy poprvé vlastně ústavní soud zrušil ústavní zákon a zrušil předčasné volby už vyhlášené prezidentem. To znamená, to bylo velice klíčové rozhodnutí a rozhodl o tom asi dva týdny po podání žaloby a po jediném dnu jednání.
13: Takže tady vlastně máme precedent toho rychlého rozhodnutí. To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
12: Díky, naslyšenou.
13: Svět nevěřícně hledí na to, jak si poražený Irán vodí Trumpovu Ameriku, kam potřebuje, a ještě ji přitom ponižuje. Na místě je tedy otázka, kdo je ve válce vítězem a kdo poraženým, a to je téma komentáře kolegy Jana Fingerlanda.
14: Není to tak dávno, co Donald Trump žádal bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Po několika týdnech smrti Chameneího a řady dalších vysokých představitelů státu i revoluční gard, zničení armády a zablokování iránské schopnosti exportovat ropu je všechno jinak. Po všech těchto těžkých ranách se Teherán může těšit na mírové dohody, které vypadají jako nefalšovaná prohra, tedy prohra Spojených států. Může nám to připomínat ještě něco jiného, třeba ruskou invazi na Ukrajinu. Z několikadenní speciální operace, která měla zopakovat hladkou okupaci Krymu z roku 2014, se stalo vojenské tažení delší než vlastenecká válka. A teď už se válka přenesla dokonce i na ruské území. Mezi Amerikou a Ruskem, případně Ukrajinou a Íránem, samozřejmě najdeme velké rozdíly morální, vojenské i geografické. Ale jedna otázka zůstává. Jak je možné, že velké, bohaté a dobře vyzbrojené státy nedokážou porazit aktéra mnohem menšího a slabšího? Důvodů je několik, jeden z nich je technologický. Slabší aktéři mají tradiční výhody všech obránců, ovšem posílené v poslední době technickým pokrokem. Například mohou použít prostředky, které jsou levnější než to, co proti ně musí nasadit druhá strana. Jako příklad se často uvádí nepoměr mezi dronem za $2000 a protiraketou za 2 miliony. Druhým aspektem je motivace. Pro menšího aktéra je věc otázkou přežití, pro útočníka nikoli. Nevždy ale jde o přežití národa, ale jen určitého režimu, například toho iránského. Ten pak nehledí ani na utrpení vlastního obyvatelstva. Naopak ho může použít jako zbraň, jako vyděračský prostředek morálního nátlaku na druhou stranu. Americká armáda by nepochybně byla schopna zlikvidovat iránskou ekonomiku, včetně rafinérií, elektráren a vodáren, a to velmi snadno. Není jisté, jestli by to vedlo ke zhroucení režimu, ale všichni vědí, že Američané to tak jako tak neudělají. Ale také, že iránské vedení nebude váhat obětovat vedle svých lidí i všechny okolo. Klíčová je pak sama definice vítězství. Pro menšího obránce je úspěchem to, že se ubrání, zadrží útok a zatáhne útočníka do dlouhé a nepříjemné války. Je to neprohra, kterou lze proměnit na strategické vítězství, a tedy i strategickou porážku většího a více vyzbrojeného protivníka. Jak se kdosi vyjádřil v souvislosti s americkou válkou v Afghánistánu. Jedni mají hodinky, druzí mají čas. V řadě ohledu je to problém, který řeší Izrael, který bojuje s Hamásem v Gaze a s Hizballahem v Libanonu. Izrael má početní i technologickou převahu, obsadil rozsáhlá území, oslabil své protivníky, ale rozhodujícího vítězství nedosáhl. Místo toho se nechal vtáhnout do bojů a správy území, kterého budou stát životy vojáků, peníze, mezinárodní postavení, aniž by z toho existovalo dobré východisko. I tady Hizballahu a Hamásu stačí vytrvat, vyhýbat se přímému střetu a vtahovat do konfliktu civilní obyvatelstvo. Izraelci se budou muset rozhodnout, jestli se nakonec z dobitého území stáhnou, což bude vnímáno jako porážka, povzbuzení pro jeho nepřátele, nebo budou pokračovat v okupaci, případně eskalovat s velkými riziky vojenskými i reputačními. Třetí teoretická možnost je pokusit se dohodnout, jenže Hamás i Hizballah nemají na kompromisu zájem, je to v rozporu s jejich vlastním sebepochopením. A nyní po neporážce Iránu, jejich hlavního patrona, nebudou mít k dohodě už vůbec žádnou motivaci. To už je zas problém Trumpovy kapitulace tváří v tvář Teheránu, pomocí které se vyhnul bezprostředním nepříjemnostem. Zdá se, že do svého zúčtování nezahrnul dlouhodobé náklady na své nevítězství. Plyne z toho mnohé poučení pro všechny velmoci i pro jejich protivníky. Celou věc asi sledují i v Pekingu. Budou hledat způsoby, jak se útoku na Tajvan vyhnout, anebo jak na něj zaútočit efektivněji.
15: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Podle autora následujícího příspěvku, politologa Jiřího Pehe z Newyorské univerzity v Praze, užívá vládní koalice na podporu svého rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií na stát řadu zavádějících tvrzení a vytváří tak argumentační mlhu, která je pro řadu občanů matoucí. Proto je podle autora komentáře na místě krátká inventura vládních argumentů. Tady je.
16: Tím nejkřiklavějším je ujišťování, že se tato změna v podstatě nijak nedotkne státních financí. Nejčastěji vládní činitelé tvrdí, že se peníze v rozpočtu najdou, aniž by se museli zvyšovat daně. Že se nezvýší daně je teoreticky samozřejmě možné, jenže pokud bez zvýšení daní bude stát ze státního rozpočtu platit miliardy, které dříve součástí státního rozpočtu nebyly, bude muset peníze na nové výdaje získat jinak. Buď se bude muset ještě více zadlužit, anebo bude muset provést škrty v jiných výdajích, kterými by se nové výdaje kompenzovaly. Občas slyšíme, že nové výdaje lze kompenzovat nedaňovými příjmy, jako jsou výnosy z elektronické evidence tržeb. S trochou ironie bychom mohli říci, že kdyby vláda chtěla z těchto výnosů financovat vše, co slibuje, musela by předpokládaná částka získaná znovu zavedením EET být několikanásobně vyšší. Koncesionářské poplatky v současnosti platí domácnosti a právnické osoby, které vlastní nebo užívají zařízení technicky způsobilé k příjmu vysílání. To je sice teoreticky skoro každá domácnost nebo právnická osoba, ale přesto se dá říci, že poplatky neplatí všichni. Pokud se budou veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, budou se na jejich financování přímo nebo nepřímo podílet všichni občané, i ti, kdo k příkladu nevlastní žádné zařízení způsobilé k příjmu vysílání. Dalším zavádějícím tvrzením vlády je, že nový způsob financování neohrozí nezávislost veřejnoprávních médií. Tak by tomu ovšem bylo snad jen v případě, že by výdaje byly stanoveny pevně na úrovni současného rozpočtu těchto médií a navyšovaly by se podle nějakého automatu, který nelze změnit běžným zákonem. Jenže vládní návrh žádnou zásadní nezměnitelnost neslibuje. Vláda chce naopak snížit rozpočet veřejnoprávních médií na úroveň z roku 2024, kdy se poprvé od roku 2008 navýšily. Česká televize by tak přišla zhruba o 1 miliardu korun a Český rozhlas o zhruba 400 milionů korun. Už samotný tento krok by byl zásadním zásahem do nezávislosti těchto médií, protože by v roce 2027, kdy má zákon začít platit, byla vystavena velké nestabilitě v podobě nutnosti rušit programy a propouštět. Zákon by tak porušil směrnici Evropské unie o médiích veřejné služby, která pro ně požaduje stabilitu a předvídatelnost. Premiér Andrej Babiš namítá, že veřejnoprávní média u nás odmítají šetřit, což prý dělají v jiných zemích, a nový zákon je k tomu má donutit. I kdyby premiérova slova byla pravdivá, dalo by se jistě šetřit postupně v delším časovém horizontu, aby škrty tato média nedestabilizovaly. Radikální okleštění rozpočtu obou institucí z roku na rok tak má evidentně jiný účel než šetření. Navíc zní poněkud licoměrně, když se nutnosti šetřit zaklíná premiér, jehož vláda letos prolomila rozpočtové limity stanovené zákonem o rozpočtové odpovědnosti, aby v zápětí navrhla v zákoně změny, které vládě umožní další navyšování deficitu. Skutečnost, že vláda chce zrušit dobře fungující systém koncesionářských poplatků a nahradit ho novými výdaji ze státního rozpočtu, tak jen těžko lze vysvětlit jinak než politickými motivy. Vládní politici také argumentují, že prý současný systém je zastaralý a jeho třeba modernizovat. V čem je dobře zavedený a fungující systém zastaralý a nefunkční, jsme se nedozvěděli. Cílem politických manévrů okolo změny ve financování veřejnoprávních médií zjevně ale není lepší fungování těchto médií. Je jim snaha současné vládní koalice mít na tato média větší politický vliv. Jak jsme to mohli vidět na Slovensku před několika lety? Tehdy byla změna ve financování jen prvním krokem k politickému ovládnutí těchto médií.
11: To byl názor politologa Jiřího Pehe.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: V důsledku ukrajinských úderů proti krymské logistické infrastruktuře se poloostrov propadl do energetické a dopravní krize kvůli poškození Kerčského mostu a zastavení trajektu je z poloostrova rázem ostrov. Chybí totiž pitná voda, lidé zoufale skupují základní potraviny a balenou vodu a o tom všem informuje například web Vod tak. A historické souvislosti připomíná kolega Libor Dvořák.
17: Krymský poloostrov byl od konce 18. století, kdy ho ke své říši připojila carevna Kateřina II., v Rusku považován za cosi, co ve 20. století učinila sovětská moc z daleké Kuby, tedy za jakousi nepotopitelnou letadlovou loď. V případě Karibského ostrova ona letadlová loď měla především z bezprostřední vzdálenosti ohrožovat Spojené státy, z čehož nakonec povstala smutně proslulá karibská krize. Krymská letadlová loď ruskému impériu sloužila k dosažení dominance v Černém moři. Tu sice uprostřed 19. století na dlouhé desítky let ukončila neúspěšná krymská válka, ale v sovětské epoše poloostrov opět získal postavení důležité enklávy kontrolující celé Černomoří a přinejmenším omezující tureckou rozpínavost v regionu. Právě proto byla ztráta Krymu po rozpadu Sovětského svazu ve prospěch nezávislé Ukrajiny nejen důvodem hluboké ruské frustrace, ale v roce 2014 také anexe poloostrova a jeho uchvácení zpět do medvědí ruské náruče. Přesně tady tehdy také začínala studená fáze současného horkého konfliktu. A jak je to s onou metaforickou nepotopitelností dnes? Ta sice platí dál, ale s obrovskými omezeními. Ukrajincům se podařilo celý poloostrov nejen skoro neprodyšně blokovat, ale život na něm vyloženě paralyzovat. Sevastopol a jeho slavný vojenský přístav jsou bez proudu, na celém Krymu není volně dosažitelný benzín, který smějí tankovat jen vozidla státních institucí. Přístupové cesty z takzvané velké země jsou sice ještě stále omezeně prostupné, ale to pro zásobování tak rozsáhlého území zoufale nestačí. Totéž platí nejen o Krymském mostě a o trajektech, ale i o cestě po pobřeží Azovského moře a přes Perekopskou šíji. Již sami Rusové označují kvůli ukrajinským dronům za smrtelně nebezpečnou. V této atmosféře na poloostrově, který občané Sovětského svazu i současné Ruské federace vždy považovali za jakousi ruskou riviéru, právě oni už zakoupené letní rekreace odříkají, ti, kteří už tam jsou, se zoufale snaží uniknout, což je ovšem stále těžší, a všichni musí počítat i s uzavřenými dětskými tábory, včetně slavného Artěku. Krym je zkrátka jakýmsi barometrem ruských mocenských vzestupů a pádů. Dnes tento barometr viditelně klesá.
11: To byl Libor Dvořák. Blíží se podzimní volby a těmi do zastupitelství na pražském magistrátu, hlavně tedy kandidáty na primátora hlavního města, se zabývá ve svém textu Kateřina Perknerová z deníku.cz.
18: Jednotlivé subjekty představují své favority a opatrně rozjíždějí kampaň, ale této aktivity se téměř neúčastní klíčoví aktéři, tedy šéfové vládních stran. Předseda hnutí ANO se zaměřuje na mezinárodní politiku a doma na budování nového nemocničního areálu v hlavním městě, přičemž je mu úplně jedno, koho bude mít za partnera na pražském magistrátu. Z dob Zdeňka Hřiba přitom ví, že bez spolupráce primátora a premiéra se velké projekty realizovat nedají. Přirozeným aspirantem ANO na tento post by byl Patrik Nacher, kterého ale v minulosti Babiš ponížil, když v roce 2018 vybral do čela listiny podnikatele Petra Stuchlíka. Ten neuspěl. Nacher byl lídrem o 4 roky později, avšak do vedení metropole se ANO nedostalo. Mezitím se Nacher stal místopředsedou sněmovny a o primátorský post již nestojí. Ondřej Prokop si bytovou kauzou a neoprávněně čerpanými odměnami z firmy Jihoměstská majetková podkopl stoličku. Chvíli se spekulovalo o Adamu Vojtěchovi, jenž to ale kategoricky odmítl. Možná tak dojde na poslankyni a pražskou zastupitelku ANO Barboru Rázga. Jenomže tu skoro nikdo nezná, stejně jako nominantku Pirátů Terezu Nýslerovou. Motoristická jednička majitelka luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zní jako vtip. Lídr SPD Milan Urban nemá šanci. V takové konstelaci má nakročeno k vítězství starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík, který vede koalici ODS a TOP 09. Podle vyjádření šéfa strany Martina Kupky dobře ví, že spojenectví s ANO by nebylo v ústředí vítáno. Nabízí se tedy domluva se STAN v čele s Petrem Hlaváčkem a Prahou v sobě Adama Scheinhera. To by znamenalo, že Babiš opět Prahu nezíská. Pro opozici je zásadní, aby uspěla v senátních volbách, ale také v dalších velkých městech. Aktuální události zatím říjnové klání odsouvají na druhou kolej, přestože pro politickou mapu bude velmi důležité. Hnutí ANO válcuje sněmovnu, a to i cestou zákonných návrhů z pera koaličních poslanců. Jeho šéf soustřeďuje ve svých rukou nebývalou moc, rozhoduje autoritativně a mění stát k obrazu svému. Motoristé a SPD mu v tom ochotně pomáhají. Volno je tedy jen tam, kde je Babišova lhostejná zóna, a to jsou radnice i horní komora, kterou nevnímá jako vlivové centrum.
11: Tolik Kateřina Perknerová. A na závěr ještě hovoří publicista Ivan Štern o tom, že i v Evropě je neradno vyčnívat.
19: I povrchnímu pozorovateli evropského jeviště sotva mohla uniknout jedna velice výrazná postava na scéně, Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, nyní šéfová Evropské diplomatické služby a místopředsedkyně Evropské komise. Sama nejspíš na vlastní kůži pocítí, která se nevyplácí ani uvnitř ctihodné Evropské unie příliš vyčnívat a nacházet se v rozporu s obecně sdílenou zdrženlivostí a opatrnictvím evropských politiků. Je pravda, že ve svých vyjádřeních občas přehání, anebo pojmenuje něco, co si jiní sice myslí, ale nehodlají s tím vyrazit na trh. Nedávno v Mexiku se nechala slyšet, že přístup jeruzalémské vlády k Palestincům v Gaze a na západním břehu Jordánu jí silně připomíná jihoafrický apartheid minulých desetiletí. Když kremelský vládce doporučil západním diplomatům, aby opustili Kyjev, plánuje jeho masivní bombardování, zbrkle prohlásila, že američtí diplomaté sice zbalili kufry, avšak evropská zastoupení zůstala. Přehlédla, že se v Kyjevě nehnuli ani Američané. Rigidní zastánce diplomatické služby jako služby opatrnické a konzervativní by měl určitě pravdu, kdyby tvrdil, že někdo takový, jako je Kaja Kallasová, by diplomatům šéfovat neměl, nicméně přehlížel by jednu pro Evropu podstatnou skutečnost. Evropě je takových politiků zapotřebí jako sůl, těch, co netrpí nedostatkem politické odvahy a nebojí se dopustit se i chyby. Unie by se byla jistě mohla vyvíjet zcela jinak, kdyby se byla nezbavila podobně rozporné osobnosti, mající však značný tah na bránu. Míním tím bývalého britského premiéra Tony Blaira. Před 17 lety, kdy se v Unii poprvé volil předseda Evropské rady, jakýsi evropský kvaziprezident, naprosto ideálním kandidátem se tehdy jevil právě Tony Blair. Nepřehlednutelná a rozhodná politická osobnost s potřebným sebevědomím. Volitelé se nakonec lekli vidiny, že si mezi sebe pustí někoho, kdo je bude přečnívat a kdo sebou nenechá cloumat, a raději proto zvolili na místo Blaira nevýrazného, údajně zběhlého vyjednavače kompromisu, bývalého belgického premiéra Hermana van Rompuye. Neprohádám, když poznamenám, že si ho dnes na rozdíl od Blaira nikdo nepamatuje. S Kallasovou hodlají zatočit především Francouzi. Připravili 3 scénáře. Ať už se naplní kterýkoliv z nich, učiní Kallasovou daleko více závislou na komisi, čemuž by ráda byla její předsedkyně, anebo na Evropské radě. Ta by podle představ Francouzů neměla jen stanovovat politický rámec, jak je tomu dosud, ale naplňovat jej i konkrétní diplomacií. Unie, namísto aby byla vděčná za každou výraznou osobnost, si opět pod sebou řeže další větev.
15: Příspěvkem publicisty Ivana Šterna končí čtvrteční názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, no a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.

Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Díl pátý, Cesta do minulosti, pomníky času i národních dějin. Dne 2. října na cestě z Rabských zřícenin. Kvatavě tváře toužebně skláním, nemůže srdce vylíti své dumy, zrak ponořen hned do vody pozíráním a hned na rabské vznese se rumy. Půjdu, kde na výši tam strmý rábí, na něm 100 let kavky kráčí, v zašlou a v příští zhoubu zrak vábí, ale náš hrad již nepláče. Cesta mi přešla filozofováním rábí. Pražský student Edmund Břetislav Kajzl, který na cestách rád sepisuje básně, je dokladem toho, že turisté postčasovění světa obracejí upřený pohled k architektonickým zbytkům a ruinám. Ruiny, co by nápadný kulturní objekt, tak začínají být postupně povyšovány na turistickou pozoruhodnost, na jedinečnou stopu starého světa, který jednou byl, ale minul přítomnost a zmizev v dějinách už dávno neexistuje. Kamenní svědkové dávnověku. Vlna turistického zájmu o kamenné pozůstatky středověkých hradů, tvrzí a chrámů se ve střední Evropě naplno projeví už v poslední čtvrtině 18. století. V Čechách se od 70. let 18. století estetikou středověkých hradů a svatyň zaobírají profesor Franz Lothar Ejemann a jeho spolužák ze studií kunsthistorik a malíř Jan Jakub Kirin Ján. Právě Ján těsně před koncem 18. století spatří v hradních rozvalinách moc plynoucího času, který památky nenávratně strhává sebou do propadliště dějin. Mizící kamenné pozůstatky prolézá a znepokojeně pozoruje v létě roku 1797 na Točníku, kde, jak píše, zdi hradu se už zřítily a když se pak prolomil kus skály, neexistuje už žádná cesta ke zbytkům bývalého zámku Žebráku. Všechny budovy jsou bez střechy, krby v sále, do kterého jsem z námahu vylezl přes zřícené zdi a ve kterém, protože nemá strop, roste teď tráva a pasou se ovce. Budovy druhého nádvoří jsou ještě více v troskách, protože všechny stupně schodiště jsou vylámány, musel jsem šplhat nahoru přes jejich sutiny. Stěžuje si Ján. Zhoubné dílo Zubu času rok na to vyvolá už zcela nepokryté obavy. Na horách v Čechách stojí trosky přinejmenším 80 starých hradů a zámků. Odhaduje znalecky ve své publikaci z roku 1798 Jánův přítel, pražský profesor estetiky a klasické literatury August Gottlieb Meissner. Ten je v Čechách uhranut nepřeberným množstvím architektonických pozůstatků. Fascinovaně pozoruje, jak čas kvapí, ba s koncem 18. století i prudce zrychluje, čímž jeho slovy právě tyto úctyhodné trosky chýlí se rok po roku stále viditelněji k úplnému zániku. Mnohé, které si ještě někteří lidé pamatují jako obývané, stojí zde dnes zpustlé. Drtivá většina z nich přišla o střechu. Déšť, vítr a sníh honí se zde všude úplně bez zábran a jejich skázné klima na ně nevyhnutelně doráží. Začátek nadcházejícího století trosky snad ještě spatří, avšak jeho polovinu již jen málo které a konec pravděpodobně vůbec žádná. Turista Meissner je už dokonale protchnut náklonností ke starým časům. Soucit s mizejícími středověkými stavbami, ze kterých si od střechy dolů čas nemilosrdně ukrajuje, provází zvláštní nostalgie i lítost nad budoucím pokolením. Jemuž budou dle jeho odhadu už za 50 let libé turistické požitky tohoto druhu na dobro odepřeny. Na prahu 19. století je rozvalina hradu nadále,
památníkem vážného rozpomínání pro toho, kdo obdivuje tvé výtvory, ctihodná historie, píše Meissner. Kámen, kdysi opracovaný rukama předků, který vyrůstá někdy z planiny, jindy z kopce či skalního útesu, je mytickým místem hledání dějin vlastní krajiny. Ruina, stělesňující nezbytný rozpad vyměřený časem, už zdáli vábí nedočkavé oko turistů právě onou dramatickou zapuštěností do přírodní krajiny, která ji svou divokostí objímá a prorůstá, což turistu svádí jít dál a prohlubuje už tak melancholicko-nostalgické dojmy z nevyhnutelné skázonosnosti času. Nejpozoruhodnější je, píše Ján, že stromy tu prorůstají okny a ve svém růstu se proplétají těmito otvory. Jsou to už silné kmeny, které často o mnoho přesahují výšku zdí. Jinak leží tento zámek úplně v troskách. Přitahován kontrastem mezi divočinou a kamennou civilizací, takto hledí vzhůru k svědkům dávných věků roku 1823 i k času vnímavý Josef Myslimír Ludvík. Pomíjivá a vrtkavá přítomnost, v níž žijí turisté, silně kontrast

přemítá Ludvík. Dochází tak k postupné harmonizaci kultu ryzí přírody s kamennými stopami starých lidských kultur. Touhu po duševním i tělesném osvobození a oblažení, která vhání rostoucí počty příslušníků měšťanských vrstev z uzavřených měst do náruče okolní domácí krajiny, začíná s počátkem 19. století prostupovat romantická citovost, která pohnutí nad přírodou synergicky spájí s povznášejícím pocitem z rozpadajících se středověkých staveb. Kolem roku 1800 se radikálnost ozdravné samoty v přírodě postupně otupuje a začíná jí přiživovat záliba v gotických románech. Tyto mrazivé příběhy, ale i lidové pověsti šířené prostým lidem, krmí představivost turistů tajemnými komnatami, bezedným studněmi i děsivými kopkami a sklepy plnými ozvěn úpějících nebožáků. Spustlé kamenné příbytky, kdysi smáčené krví, již dávno zmizelé vrchnosti, se tak coby chronotopy proměňují v obživlá jeviště podivuhodných událostí, kde se mytická minulost zpřítomňuje a stává autentickou a hmatatelnou. Obdivovali jsme prostotu komnaty, v níž kdysi železní vládcové při jiskrném víně řešili své sváry a připravovali hony, vyjadřujíce naplno své drsné city. Píše pražský student Karel Kramérius. Překročení prahu hradních zdí nebo vstup branou není ničím jiným než autentickým vkročením do minulosti. Niterný turistický zážitek je přitom umocňován kontrastem mezi vnějším světem hluku a gotickou stavbou s magickou akustikou. Kamenná podlaha, gotické klemby osamělých chodeb, úzké kamenné schody a ozvěna našich kroků nás přesvědčily, že se procházíme mezi pozůstatky pyšného dávnověku. Líčí Kramérius. Čas, co se venku žene, tu nesměle přešlapuje na místě a přináší bezprostřední dotek s váženou minulostí. K tomu opět Kramérius. Naši pozornost vzbudil jezuitský kostel, do nějž jsme vstoupili v tiché vážnosti a já si s pocitem zármutku nad minulostí připomenul doby, kdy stavitelé tohoto chrámu svým uznáním a mocí ještě vynikali nad pouhý duchovní řád. Nutno však dodat, že dnes pochopitelné a jaksi samozřejmé turistické šmejdění prastarými zbořeništi vlasti je současně pro střízlivější povahy i na počátku 19. století ještě stále iracionálním rozmarem. Došli jsme ke zřícenině, kde se nad námi mladíky jakýsi tlustý muž podivoval, pročže jsme se vydali navštívit trosky, a ještě více žasl, když jsme jej požádali o snídani. Dodává Kramérius. Říše divů a neb rýnská plavba. Během 19. století si sturističtělá evropská etnika stylizují do podob chronotopů, v nichž se dá vlastenecky prožít historická velkolepost vlastního národa, nejen své ruiny, ale také hory, lesy, řeky i celé regiony. Zatímco Dánové objeví zejména po osudných šlezvických válkách prazáklady své národní kultury v Jutsku, Norům a Švédům poslouží k vlastní národní sebeidentifikaci praregiony Telemark či Dalarna. Kraj ve středním Švédsku, v němž turisté pátrají po panenské přírodě, zabydlené svobodnými rolníky. Ryzím zhmotněním anglickosti a místem národního sebezpitu Angličanů se stává oblast Lake District a Constable Country s malebnými chalupami a bukolickou krajinou. Symbolicko-alegorickou sílu měl ale pro pohled turisty i Dunaj, který organicky poutal etnicky rozdrobenou habsburskou monarchii do jednoho mnohonárodnostního trsu. Jednou z nejstarších a nejdůležitějších obchodních cest v západní Evropě je Rýn, jehož tok ještě v 17. století sotva kdo vnímal jako půvabné místo. Už koncem 18. století však tuto dopravní tepnu, přitahující kupce, začnou zalidňovat rodící se turisté. Podobně jako si Britové učiní z Alp, co by někdejšího

0: o valu, který jen překážel v hladké cestě do Itálie, novou atrakci, tak si i ze středního Poríní, dřívější rutinní etapy cest do švýcarských hor, udělají titíž gentlemani prvotřídní turistický cíl. Příliv turistů z Anglie, Německa a dalších zemí ale nastává až po stažení francouzských okupačních vojsk z Poríní a s popularizací zdejší přírody dílem George Gordona Byrona po roce 1816, kdy se rozvinou specifické fenomény rýnské romantiky a rýnské plavby. Rýn začíná přitahovat lovce veršů, romantiky, národní historie a malebné krásy, jakým je roku 1815 například vychovatel Eduard Johann Asmuth, který píše: Na jednotlivých skalách v blízkosti řeky jsme všude viděli zříceniny starých rytířských hradů, které kdysi činili plavbu po Rýnu nebezpečnou a nyní jen krášlili krajinu, což platí tím spíše, že většina z nich byla stále poměrně dobře zachovalá, s věžemi, zdmi, cimbuřími a klembami, popisuje Asmuth. V památné krajině poznamenané válkou rozvášnění turisté neváhají testovat její neobyčejné echo. Vzpomíná na ně také vídeňská měšťanka Georgiana von Hochstetter. U skály Lorelei, která černě vyčnívá, je nádherná ozvěna, která mnohokrát odpověděla na výstřely z našich pistolí. Tato čarovná místa, k nímž patří i břidlicový útes opředený mýtem, který svou básní Lorelei z roku 1824 spopularizoval Heinrich Heine, v turistech na palubách parníků probouzí romantické pocity vštípené četbou či poslechem podobných děl. Příležitost plavit se po Rýnu na parníku si během svých cest po německých archivech v létě roku 1846 nenechá utéct ani historik František Palacký, který se o dojmy podělí v dopise své ženě. Byla to jedna z těch nejkrásnějších cest, které lze na světě podniknout, ale uplynula příliš rychle a téměř jako sen. Navíc byl den nesnesitelně vlhký. Popisovat cestu Rýnem se však neodvážím, bylo by to nekonečné. Dovolím si jen jednu poznámku, že cesta po Dunaji mezi Lincem a Vídní není horší než cesta po Rýnu, pokud jde o přírodní krásy, ale jen o to, co je dílem lidských rukou, o množství romanticky položených hradů, vzkvétajících měst a výsek, o kultivaci půdy a čilý dopravní ruch. Včera jsme na trase z Biberichu do Kolína nad Rýnem potkali celkem 20 parníků plujících proti proudu Rýna. Turistické nadšení, zakoušené Palackým při několikahodinovém pozorování rýnského defilé, složeného ze skal, zeleně, hradních ruin, měst i parolodí, ale opadne už o 5 dní později, když se manželce v dopise svěří o manýrech anglických turistů. Jsem stále zdravý a cítím se duševně lépe, zejména tady ve Frankfurtu, než na Rýně. Jakkoliv je cesta po Rýně zajímavá, podruhé bych ji absolvovat nechtěl. Všechno je tam přecpané Angličany a ty víš, jak moc se mi protiví jejich obhroublost, jejich načepířenost a grimasy. Tohle všechno si musím nechat na ústní vyprávění, protože kdybych začal tady, tak bych asi hned tak neskončil. Stěžuje si Palacký. Břehy středního Rýna jsou během poslední třetiny 19. století osazovány novými národními monumenty, jako je památník Niederwald se sochou Germánie v Rýdesheimu, připomínající sjednocení Německa roku 1871, nebo památník císaře Viléma I. na Deutsches Eck v Koblenci, který vězdecké soše panovníka zosobňuje neoficiální německou hymnu Wacht am Rhein, čili Stráž na Rýně. Rýn tak v sobě během 19. století harmonicky spájí rádoby divokou přírodu, německé legendy, národní dějiny i průmyslovou kulturu, reprezentovanou parníky i železničními mosty. Navštívím ostrov Rujánu a neb praslovanský Imagination. Obrozenští cestopisci pomocí různých kulturních paralel a mystifikačních postupů konstruují do podoby praslovanské vlasti Slávy. Toto smyšlené teritorium je v turistickém imagináriu lemováno řekami Sávou, Labem, Dunajem, Vltavou i Rýnem a rozpíná se od severních oblastí Apeninského poloostrova až po Balt, od Rujány až po Pulii. Tuto fiktivní slovanskou civilizaci, která vzniká přivlastňováním německých oblastí či smyšlené spoluúčasti na klasické jihoevropské kultuře, svými básněmi rekonstruuje během cest například i pražský student Edmund Břetislav Kajzl. Slávie. Z časopisu Vínek dne 6. července 1851. Od Edmunda Břetislava Kajzla. Znáš-li zemi libých slastí, která Slovana jest vlastí, tam, kde statný Dunaj plyne, kde se Labe modré vine, tam, kde češstvo obcůje, ano, to je Slávie. Plnohodnotným imaginárním návratem ke kořenům praslovanské civilizace je však až cesta na sever, k německému pobřeží Baltského moře, na ostrov Rujána. Na němž Josef Václav Fritsch mohl už roku 1845, kde si v sypké půdě odkryti starý rezavý šíp, jak píše, a v obrozeneckém zápalu dodává. Byl jsem přesvědčen, že duch slávy zachoval mi ho tam na památku. Křídové útesy v oblasti Stubenkammer, které spopularizoval malíř Kaspar David Friedrich, jsou během 19. století oblíbeným cílem turistů z celé Evropy. Roku 1880 píše Georgina von Hochstetter. Jdeme do lesa k Hertaze, romanticky hlubokému a tichému jezeru uprostřed lesa, které je obklopeno velmi vysokou, širokou hrází zvanou Hertaburg. Tento val byl postaven před mnoha tisíci lety jako opevnění. Podle pověsti se zde nachází chrám starogermánské bohyně Herty. Maurice Remeše na Rujáně roku 1902 také láká nejprve tajemné jezero uprostřed bukového lesa s přilehlými zbytky valů takzvaného Hertaburgu, mohutného staroslovanského hradiště i trouchnivějící kmen bájného buku Hertabuche. Záhy ho však parník konečně dopraví k rujánskému chronotopu, který je pro české turisty daleko významnější, k legendárnímu mysu Arkona. Nahoře je opět místo k rozhledu. Plošina zábradlím opatřena. Úchvatný je zase pohled na Balt. Vidíme zde i valy zbytky hradu svatyně Svantovítovi. Procházeli jsme se na krásném tomto předmoří a vzpomínali, jaký zde byl asi ruch, když Slované tu vládli a chrám Svantovítův v celé kráse se skvěl. Remešův romantický prožitek cesty časem je přitom v jeho případě již předem utvořen starším souvrstvím mediálních obrazů a legend a jeho vlastenecké reminiscence a pocity na misu jsou prokazatelně mediálními prefabrikáty. Kdysi rozbouřené moře pohltilo celé toto město i s jeho obyvateli. A že tomu není dávno, co se o věže Arkonské poslední loď troskotala. Dosud prý někdy i slyšeti zaznívání zvonů pohlceného tohoto města z tajemných hlubin vodních a v skutku slyšeti někdy na břehu tomuto opravdu jemný hlahol zvonův i připadá překvapením posluchači, jako by skutečně ze hlubin moře tyto tajemné zvuky zaznívaly, tvoříce ve spojení se šepotáním vlnek stříbrojasného Baltu překrásnou harmonii. Turista hledící do dálav má špicovat své panslavistické uši a snažit se zachytit ozvuky ze slovanského zásvětí. Dlužno dodat, že na mytickém ostrově prodléval v zápalu kreativity po 13 dní roku 1902 i prominentní historik a tehdy právě čerstvě jmenovaný profesor Josef Pekař. Jeho sice vášnivě turistická, jenže střízlivě racionální mysl se k fatálnímu významu Rujány, který ostrovu přibájili dějepis a umělecká próza, staví skeptičtěji. Pekař je totiž vyškolen pozitivismem, který odmítá nepodložené spekulace. Je pověstným bořitelem mýtů a rád z dějin strhává iracionální nános pateticko-tragické dramatičnosti, jejíž politicky žádoucí přemíru nestrpí. Arkonu jsem dosud jen zdáli viděl. Pojedu tam ovšem. Třeba, že nyní vím, že pád její nebyl nikterak zničením samostatnosti Slovanů rujánských a vůbec, že postrádá té tragiky, kterou jej odděla naše literatura a snad i historiografie. Na rujánskou Arkonu pak v paměti krátce zavítá i Pekařův učitel Jaroslav Gol. Rujána, co tu vzpomínek? Od dětství jsem o ní slýchal. Moji rodiče tam byli na svatební cestě, až na Arkoně. Jde zjevně o místo na okraji par excellence, přesněji liminální místo, tedy místo přechodové rituality, kam člověk vyráží, aby si zde zahojil bolavý životní šrám, učinil závažné životní rozhodnutí či prodělal sociální přerod do další životní etapy. K ní se cestou na Rujánu rozhodl přikročit dokonce několikrát i Gol. A já jsem se tam stal ženichem roku 1882. Z Heringsdorfu byl jsem tam s nevolem. Jsem psal o ruku své ženy a v Sasnici jsem obdržel odpověď. A zase jsem tam byl roku 1891. Bylo to po smrti mého hocha. Doba plná bolestných vzpomínek. Miss Arkona je mnemotopem, kde se vrství a tříští sedimenty vzpomínek starých germánských a slovanských kultur. Každému Čechu k moři Baltickému cestujícímu je cestopisy hlasitě vsugerováno, aby mu při pohledu z pevniny tanuli na mysli reminiscence na starou dobu zašlé slávy Slovanů pobaltických. A vypjaté litovelské patriotce Miroslavě Frištenské u Volinu roku 1910 skutečně tanou. Duchem táhne řada děsných obrazů, plných krve a slz neslýchaných útisků, kruté potupy a zuřivého hubení životu slovanského. Hledím teskným zrakem do soumraku lesního. Zdá se mi, že tam, kde si duchové jejich dosud střehou, zlatou sochu Triglava. Samotná Arkona není ledajakým chronotopem. Její zvláštní moc jí dodává cosi z vlastností obzvláště životaschopné červí díry. Tam, kde se Remeš podívá osobně, tedy tam, kde mu na arkonském útesu před očima ožívají děje pradávné slovanské slávy a moci, se totiž v roce 1846 při pohledu na cukrovou homoli, balvanitý útvar v labirintu českých a držpašských skal, nečekaně přesouvá v časoprostoru i udivený Josef Václav Frič. Okolo nadřečené skály šli jsme mezi skalními stěnami dále. Zdálo se nám tu, jako bychom se procházeli mořem vypláknutými ulicemi utonulé Arkony. Přírodní chronotop, na nějž turisté fascinovaně pohlížejí, nejenže v pozorovateli probouzí přeludy minulých událostí, ale dokáže turistu přenášet i prostorem a napojovat ho na jiný, třeba i na hony vzdálený chronotop díky jejich vzájemné fyzické soutvarosti. Tato časoprostorová propojenost posvátných chronotopů je tedy nedílnou součástí budování turistických imaginárních geografií, které spájejí zříceniny, řeky, skály, lesy, luhy a nivy v mytické národní a nadnárodní krajiny. Emoce, pocity a imaginace živoucích turistů tak zjevně dokládají, že národní celistvost, ale i nadnárodní pospolitosti typu mytického kmene Slovanů se utváří skutečně jako myšlená společenství, která jsou s pomocí fantazmat uvnitř hlav turistů tvarována, udržována a rozmnožována. Mariana Pezdy, Slunce, voda, vzduch, Zrod moderního turismu, připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
3: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda a prezident sepřou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele přibývá, do země míří zahraniční týmy záchranářů. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů. Je pátek 26. června. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na středeční předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem.
5: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
6: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
7: Pokud pan prezident se servá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
6: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
7: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
6: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Sporem o účast na summitu se ve čtvrtek zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč.
8: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
9: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
8: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
10: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
8: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Zraněných je více než 1,5 tisíce. Obětí je zatím nejméně 188.
11: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
12: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
11: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Daňsku na dvoudenní konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
13: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
14: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
13: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
14: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Policie včera znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Žalobce pro něj navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Od začátku vyšetřování obvinění odmítá.
15: Ovlivňoval jste svědky?
16: Ne, neovlivňoval.
17: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
15: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
17: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
18: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluviněné.
17: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence, spánku nebo o přípravky, které bývají užívány jako rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
19: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
20: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
19: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
21: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
19: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlna veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
22: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
4: Žáci a studenti dnes zakončí školní rok, dostanou vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by měli výsledky s dětmi v klidu probrat. Odměna za vysvědčení může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
23: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
4: Fotbalisté Německa útočí na světovém šampionátu na třetí výhru ve skupině. Závěr jejich utkání s Ekvádorem vidí Pavel Tilšar.
0: Německo ale prohrálo s Ekvádorem 1-2, znamená to, že Ekvádor postupuje do play-off mistrovství světa ze třetího místa, jako druhý ze skupiny E prošel do play-off tým z pobřeží Slonoviny, který je na závěr základní části porazil Curaçao 2-0. Němci měli ve skupině E jisté první místo, i kdyby prohráli. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. 30-letý útočník rozhodnutí oznámil na Instagramu.
1: Nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Překážka na D1 za loktem a nehoda na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí nákladní auto, má defekt pneumatiky na straně dovozovky.
16: Kamion má defekt na levém předním kole, je označený jenom trojúhelník, tam zatím tady není šipka nic.
2: Na D1 je podobná situace i na trase z Brna do Vyškova. Za Rousínovem na kilometru 221 stojí kamion s defektem. Tam už ale na překážku v odstavném pruhu upozorňuje šipka silničářů. Na D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína vyšetřují nehodu za odbočkou na Třinec a Žilinu. Na 65. kilometru je uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. Záchranáři zasahují na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře. U Předměřic nad Labem silo auto z vozovky, čekejte omezení. A na silnici 43 ze Světav do Brna se vyhněte překážce za Brněncem. Mezi rozhraním a Stvolovou leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Co vadí českým podnikatelům na evropském nařízení o obalech, o kterém dnes mají jednat unijní ministři životního prostředí? Jaké mají firmy zkušenosti s fungováním jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, které se stalo absurditou roku v anketě podpořené Hospodářskou komorou? A co očekávají podnikatelé v oblasti cestovního ruchu od letošní letní sezóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a také viceprezident Hospodářské komory České republiky Tomáš Prouza. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
25: Děkuji za pozvání.
24: Dnes jednají ministři životního prostředí Evropské unie. Vy jste dopředu avizovali, že od dnešního jednání ministrů čekáte vyjasnění některých věcí ohledně nařízení Evropské unie o obalech a obalových odpadech. Co konkrétně chcete vyjasnit?
25: Já jsem, že na to by nám nestačilo 20 minut. Problém, který máme s tím evropským nařízením, je jednak, že je strašně složité, je to asi 130 stran právního textu, ale pořád ještě čekáme na to, že Evropská komise vydá technická vlastně řekněme vyhlášky, když to řekl českým legislativním pojmem, kterou říká, jak přesně ty povinnosti naplňovat. Velmi často je vydávají jenom týdny předtím, než má jej ty povinnosti začít platit. Na to se nemůžete připravit, vyrobit nový obal na potraviny, otestovat ho, schválit ho, trvá rok a půl až dva. Takže spousta věcí se nedá zvládnout. Zároveň to nařízení tam jsou věci, které budou postupně nabíhat. První teď v polovině srpna, další někdy do roku 2030. Stává se v několika případech, že třeba jednou budeme muset změnit obal příští rok, za dva roky budeme muset měnit znovu. Nedává to logiku, stojí to strašné peníze, když jsme to zkoušeli napočítat. Tak vlastně tohleto evropské nařízení o obalech, které má dobrý základ. Si říká, použijte míň obalů a ať jsou víc recyklovatelné. S tím všichni souhlasí. Ale tím, že je špatně technicky připravené, tak to bude každou českou domácnost stát zbytečně zhruba 4000 korun.
24: Vy jste před měsícem v prohlášení žádali dvouletý odklad účinnosti tohoto nařízení. Teď před tím dnešním jednáním jste včera vydali tiskovou zprávu, kde očekáváte vyjasnění některých věcí. Znamená to, že jste smířeni s tím, že odklad nemá dostatečnou podporu a že tedy tuto myšlenku už jste opustili?
25: Je to tak. Nemá to dostatečnou podporu. Zároveň konečně pod tím tlakem, který vyvíjeli biznisy a zdaleka ne ty české, tady byla velký tlak asi 150 velkých potravinářských firm firem z celé Evropy. My jsme dali dohromady zhruba podpisy zhruba 600 firem. Tak konečně začala Evropská komise komunikovat, konečně začala odpovídat na dotazy, které jim tam ležely třeba půl roku. A my se tehdy nemohli dovolat odpovědi, proto tehdy i ten stres z toho, že nevíme vlastně, jak ty věci dělat. Pomaličku s velkým zpožděním snad věci budou nabíhat.
5: To nařízení bylo schválené už předloni. Účinnost, tak jak jste říkal, bude přicházet postupně, ta první vlna 12. srpna. Neměli jste přece jenom protestovat výrazněji už dřív?
25: My jsme spoustu věcí komentovali, ale velmi často vlastně odpověď byla, no počkejte si na tu vyhlášku Evropské komise, tam vám přesně řekneme, jak to máte udělat. A zase, kdyby tyhle ty předpisy byly na stole před rokem a půl, před dvěma, všichni se můžou připravit, všichni si nachystají nové obaly, ale tím, že opravdu vycházejí i teď, budou vycházet ještě během celého letošního roku, tak to je vlastně to samé nejzvadí, že se nemáme dost času připravit, nakonec biznis zvládne téměř jakoukoliv byrokracii, ale musíte mít často technicky vyřešit a ten tady nebyl.
5: Byla v tom dostatečná, nebo bylo to dostatečnou prioritou pro české zástupce, pro české ministry?
25: Já si vám, že u toho minulého to vlastně prioritou nebylo. My jsme tady vlastně ty poslední 4 roky předchozí vlády, když se debatovalo tohle velké složité nařízení, které zasáhne úplně každý obal v Evropě, tak v jiných zemích to bylo velké téma. U nás se ta debata čistě smrskla na to, jestli zálohovat pedlahve nebo nezálohovat. A těch 99%, které tam jsou, tady vlastně nikdo nediskutoval.
5: Vy jste už včera varoval a před chvílí jste to zopakoval, že to nařízení bude znamenat vyšší náklady pro spotřebitele. Před chvílí jste říkal, že to budou 4000 korun. To je za rok nebo za jak dlouho a pro běžnou domácnost nebo pro každého z nás? Nebo jak jste se k tomu dopočítali?
25: Jsou to 4000 korun pro každou domácnost během těch 5 let, co ty pomoci budou nabíhat. A ty čísla vychází z oficiálních dopadových analýz Evropské komise, kdy sama komise říká, tohle se bude muset změnit, tyhle ty materiály budete muset zrušit, zároveň třeba budete muset zrušit plastové obaly na drobné ovoce do 1,5 kg, což znamená, že musíme řešit to, že dneska třeba borůvky máte často v plastové vaničce, tohle bude zakázané, tak my musíme hledat nový obal, který tu potravinu nezničí, nebo když se jako praskne jedna borůvka nebo jedna malina, zašpímám to celý kartonový obal, pak už to lidi nechtějí koupit, protože mají pocit, že to je špinavé, takže vyhazujete spoustu potravin kvůli špatným obalům a to všechno vlastně nasčítáte zhruba do těch 4000 korun, které každá domácnost zaplatí navíc.
5: Jaké další takovéto konkrétní problémy tam vidíte?
25: Jsou věci, které dávají opravdu smysl, typicky větší recyklovatelnost těch obalů, což asi znamená nějakou změnu technologií a ono to jenom trvá. Znovu říkám, ta základní myšlenka je dobře, ale než tady vyvinete nový obal, než projde testy, než ho schválí věci, tak je to velmi dlouhá doba, kterou my dneska nemáme. Jedna konkrétní věc, kterou opravdu dneska diskutujeme, je to, jestli budou zakázané, to, co známe, když si kupujeme plechovky piva, tak jsou zabalené v plastu, jestli bych vzal těch 6 plechovek sebou.
5: Což má být zakázáno?
25: Ten plast nebo bude, takže vlastně si budete muset ochotně brát každou tu plechovku zvlášť. A zase.
5: Ani v papírovém kartonu, protože to třeba v zahraničí těch několik lahví piva bývá v kartonu.
25: Může být, kartony budou fungovat. Na druhou stranu třeba čeští pivaři tohle to dneska neumí. Takže to znamená, že musí zainvestovat do nějaké nové balící linky. Nová balící linka stojí desítky milionů korun a to všechno se vlastně načte do těch celkových cen.
5: Změnit se má také balení zásilek v e-shopech nebo z e-shopů. To balení nemá být výrazně větší než ta věc uvnitř. Jak se na tohle připravují české e-shopy?
25: Testují si to, dneska všichni víme, že když si něco objednáme ze shopu, tak velmi často přijde v nějaké krabice a ty krabice zase nemůžete mít na skladě 70 různých velikostí krabic. Většina těch e-shopů má 3-4 základní varianty, když tam těch věcí je málo, musí to něčím vycpat a zase budou tady platit pravidla, protože už třeba nemůžete mít toho volného prostoru hodně, jak jste sám říkal. Takže když si objednáte jednu knížku nebo dvě, tak ten nakonec online knihu, jestli bude mít problém, protože tak malou krabici zřejmě nemá.
5: Vy jste to už několikrát řekl, ale přesto se zeptám, vy kritizujete tyhle ty věci. Na druhé straně, podle statistik evropských v roce 2021, každý Evropan vyprodukoval skoro 189 kg obalového odpadu. Není správné s tím něco dělat i za cenu toho všeho, o čem mluvíte?
25: a znovu, my nespochybníme ten cíl, ten je dobrý. Méně od obalů, větší recyklovatelnost.
6: Dobře, ale smysl, spochybňujete některé věci, když se tyhle věci osekají z toho, tak nestratí se ten efekt?
25: Přesně tak, ale tady je problém, že ta legislativa není provázaná. Vedle téhleté obalového nařízení platí nějaká směrnice, která nás tlačí do snižování potravinového odpadu. Ale ve chvíli, třeba sundáte plastový obal z okurky, tak on se rychleji zkazí, rychleji zavadne, víc jich budete vyhazovat. A nám vlastně nikdo neřekl, jestli má být větší prioritou sundat ten plastový obal nebo snižovat potravinový odpad. A někdo musí rozhodnout, co má mít prioritu, my se podle toho máme zařídit.
24: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Hospodářská komora České republiky má každoročně záštitu nad anketou Absurdita roku o nejhorší byrokratický předpis roku. Letošním vítězem s

0: se jednoznačně stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To získalo v tom hlasování 2/3 hlasů, 66%. Považujete to za zasloužené vítězství?
1: Já si myslím, že ano, protože ještě možná zajímavější je, že o rok dřív jim vyhrálo zákon roku. A zase ten příslib dával velký smysl. Je to stejně jako ta obalová legislativa, o které jsme bavili. Vlastně cíl dělat věci elektronicky, aby stát měl všechny potřebná data, abychom nahradili 25 různých formulářů jedním, to má smysl. Bohužel to zase skončilo na tom, co český stát absolutně nezvládá, a to je digitalizace. Viděli jsme to u stavebního řízení, vidíme to tady, že prostě věci se dělají na poslední chvíli, ten vývoj je pomalý, a velmi často ještě komplikuje tím, že se nějaký neúspěšný soutěžitel odvolá, případně ještě dokonce podá trestní oznámení, takže zase, já si myslím, že až se ten systém doladí, všichni si oddechneme. Teď pro řadu firem je to hodně složité, ty velké nakonec na to mají. Velké týmy pracovali na tom, chystali se dopředu. Problém je samozřejmě drobní podnikatelé, kteří vždycky čekají na poslední chvíli, a zase ten systém má tolik porodních bolestí, že čekat na poslední chvíli nedává smysl. Ta velká firma něco poslala, nějak si to otestovala, byla připravenější.
0: Poprvé firmy ta jednotná hlášení museli podat a podnikatelé v květnu. Podle dat, která jsem viděl, tak to zvládlo 80% těch subjektů, které měly povinnost to jednotné hlášení podat. Jak to vypadá teď na konci června? Sedá si to?
1: Sedá si to, zase na ministerstvu práce a sociálních věcí vychytávají ty chyby jednu po druhé, takže ta situace je lepší, ten systém je průchodnější, pořád tam může dojít k nějaké chybě, tím, že vlastně ladíte živý systém, tak občas se stane něco upravíte, něco se pokazí bokem, a já musím přes léto už snad vypadá, jestli ten systém skutečně sedne a až začne fungovat, tak se budeme mít spoustu zajímavých dat, možná pro ilustraci jednu. Stát ví a vždycky věděl, kde pracujete, ale dokud nebylo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, nevěděl, co tam děláte. Takže on by věděl, že já pracuji na svazu obchodu, ale ne, jestli jsem tam uklízečka nebo šéf. Teď konečně stát třeba bude vědět tyhle ty věci, bude s těmi daty pracovat.
0: Potřebuje to stát vědět?
1: Potřebuje asi typický příklad. Se bavíme hodně o tom, jak jsou lidé nemocní v zaměstnání, jaké mají vlastně typické choroby. A dneska třeba, když si vezmu dopravní podnik, tak víte třeba, jakou tam máte nemocnost na chřipku. Ale vlastně nevíte, jestli většina těch nemocných na chřipku jsou řidiči, zatímco lidi v kanceláři jsou zdravější. Nevidíte, když se podíváte třeba na to, kolik lidí je naočkovaných, tak se vidíte, kolik procent vašich zaměstnanců je naočkovaných, ale nevíte, jestli to jsou primárně řidiči nebo primárně lidi v kanceláři. To konečně stát uvidí, a tím, že bude firmám sdílet ty data, tak ve chvíli, kdy jako šéf dopravní podniku vím, že mám primární absenci řidičů, protože nejsou očkovaní a zůstávají doma kvůli chřipce, tak vím, že když je přesvědčím, aby se naočkovali, tak mi výrazně klesne nemocnost.
0: A když mluvíte o zdraví zaměstnanců, vy jste v minulých dnech v několika rozhovorech kritizoval kvůli přílišné byrokracii návrh ministra zdravotnictví a ministryně financí na to, aby u některých zdravotních zaměstnaneckých benefitů přestal platit současný 50-tisícový limit. Já připomenu, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO mluvil o tom, že by se to mělo týkat třeba preventivních vyšetření, že by tam mohly spadat screeningy nebo očkování. Co vám na tomhle tom vadí?
1: Když ministryně financí Schillerová dala na stůl návrh nebo nový zákon o EET, tak součástí toho byly i úpravy zaměstnaneckých benefitů. A ona tam odstraňuje stropy pro volnočasové benefity, jako jsou třeba karty do fitka. Ale nechává tam stropy na benefity zdravotní. A my jsme se dostali do situace, kdy i na předsednictvu tripartity pan premiér jasně říkal, ty stropy mají zmizet všechny, má být čistě na dohodě zaměstnavatele zaměstnance, co si zaměstnanec vybere, má to být jeho volba. A tenhle ten pokyn úředníci ministerstva financí odignorovali. A pro mě je to vlastně nepochopitelné, protože pokud tady stát říká, že karta do fitka je hodnotnější než péče o vlastní zdraví, tak mi to prostě absolutně nedává logiku. Myslím, že i minister zdravotnictví v tuto chvíli měl výrazně bojovat, protože to jsou nové peníze do zdravotního systému. A zdravotní systém má obrovské finanční problémy. Tady mohl minister financí získat několik miliard korun navíc do zdravotnictví. Neudělal to a skončil nějakým podivným byrokratickým složitým kompromisem. A zase za mě, pokud máme vlastně někam směřovat peníze zaměstnavatelů na benefity, tak to má být péče o zdraví lidí.
0: Na druhé straně, pokud by se to uvolnilo celkově, tak jak říkáte, nehrozí, že potom stát bude de facto těmi daňovými úlevami dotovat plastické operace, které nesouvisí vůbec se zdravím?
1: Nehrozí, jednak zaměstnanecké benefity se platí z peněz po zdanění. Takže stát už ty peníze, ty daně od zaměstnavatele vybral. To jsou peníze, benefity platíte navíc. Ano, umím si představit, že by zároveň stát řekl, že plastická chirurgie se nepovažuje za zdravotní benefit. To si všechno umím představit, ale tady vlastně tahle debata moc neprobíhala. Tady premiér říká, zrušte všechny stropy, ať si zaměstnanec vybere. Myslím si, že díky tomu, jak se ty poslední rok bavíme o potřebě podporovat právě prevenci, lepší kontroly, lepší screeningy, víc očkování, tak má smysl dávat zaměstnavatelům prostor, aby to dělali. Místo toho tady vznikne nějaký úplně alternativní byrokratický systém, který je vlastně mimo systém benefitu, takže najednou budete zase říkat personalistům, tak můžeš nabídnout zaměstnancům nějaké benefity a pak tady bude nějaká skupinka nějakých zdravotních výkonů, které mají úplně jiný právní režim. No většina personalistů na to řekne, tohle nebudu dělat, já už mám tolik práce se všínou byrokracií, že tohle fakt nabízet nebudu.
0: Opravdu okolo toho musí být tak velká byrokracie?
1: Ne, myslím, že nemusí. Opravdu stačí odstranit ten strop, možná tam dát nějaké pojistky.
0: I když zůstane ten strop u tohohle, je to opravdu tak komplikované?
1: Je, protože najednou musíte sledovat, co ten člověk čerpá, kolik toho čerpá, jestli náhodou není přes limit, když přešvihne ten limit 50 tisíc, musíte mu to dodanit. A ten paralelní systém, který vymyslel ministr zdravotnictví, je navíc komplikovaný v tom, že on je v daňovém paragrafu, je to velmi technické, ale je v tom daňovém paragrafu třeba vedle pracovních pomůcek, což jsou věci, které nařizuje zaměstnavatel. Zatímco benefity jsou to, co vy si jako zaměstnanec můžete vybrat, tak tady najednou Adam Vojtěch chce zavést to, že bude zaměstnavatel nařizovat povinné očkování. Nevím, mi to zní velmi byrokraticky, složitě, byla tady milionkrát jednodušší cesta.
0: Ten návrh míří k tomu, že zaměstnavatel by mi mohl nařídit povinné očkování?
1: Ne. Je to ve stejném daňovém paragrafu, jako jsou třeba pracovní pomůcky, které zaměstnavatel nařizuje. No já myslím, že nikdo to nakonec nařizovat nebude, ale je to podle mě napsáno velmi nešťastně a hlavně úplně zbytečně. Prostě tady není potřeba budovat nějaký paralelní režim. A pokud stát říká, že je v pořádku karta do fitka za 100 tisíc, a není v pořádku přispět lidem na zdravotní péči 100 tisíc, tak mi to přijde velmi hloupé.
0: Vy dlouhodobě kritizujete byrokracii a různé vyplňování všemožných formulářů a dotazníků ze strany podnikatelů. Jak k tomuhle přistupuje současná vláda Andreje Babiše? Tam má v programovém prohlášení, že bude tuto věc řešit. Máte pocit, že tomu věnuje a bude věnovat větší pozornost než minulá vláda Petra Fialy?
1: Rozhodně ano. Vidíme to na práci Karla Havlíčka, jeho lidí na ministerstvu průmyslu a obchodu. Musíme to určitě za chvíli asi ministerstva hospodářství. Ale tady opravdu Karel Havlíček dělá to, co slíbil. Je už připravený první antibyrokratický balík, který odstraňuje pár desítek těch rychlých zbytečných povinností, které se udělat velmi rychle. Dotahuje se druhý balík velký, kde třeba si chvilku potáhne debata, kdy se úředníci z jiných ministerstev budou bránit, že to je přece ten papír je strašně potřeba. A tady bude hodně na Karu Havlíčkovi, aby si dupnul a řekl ne, my jsme něco slíbili, my to dotáhneme. A třetí věc, která bude důležitá, která s tím souvisí, je taky debata o nějaké reformě kontrolních orgánů. Protože my často narážíme na to, že když podnikáte na několika místech republiky, přijde vám kontrola, Český bojující vám řekne, tohle je v pořádku, tohle je fajn. A stejnou věc v Ostravě vám vyhodnotí jako porušení zákona. Takže to jsou věci, které potřebujeme změnit. Karel Havlíček na tohle to slyší, rozumí tomu, že to vlastně často podnikatele, ta nejednotnost, když vlastně nevíte, co je pravda, tak to podnikatele trápí nejvíc.
0: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Blíží se léto. Jak zásadní jsou prázdniny pro podnikatele v cestovním ruchu?
1: Je to samozřejmě pro spoustu z nich hlavní sezóna, ale je to čím letním důležitější i pro ty, pro které to hlavní sezóna nebývala. Typicky horská střediska, vždycky jsme to měli jako místo, kde se lyžuje, pak se tam nic moc neděje. Dneska pro řadu horských středisek je letní sezóna minimálně stejně významná jako ta zimní. a hodně pracují na tom, aby vlastně roztáhli tu sezónu víc na jaře, později na podzim, aby tam lidi jezdili, což znamená budovat jiný styl atrakcí nebo chytře využívat i stávající. Typicky, když přijete někam do Krkonoš, tak tam bude jezdit řada lanovek někde pro turisty, ale třeba na některých sezovkách budete mít přesně bike traily, takže to je přesně to chytré využívání. Najednou kolem toho může vyrůst i ta lokální ekonomika, najednou je důvod, aby tam měla hospoda otevřeno celý rok, aby otevírala už na snídaně, aby tam byl nějaký bike shop, aby tam byla nějaká opravna. Takže ono ekonomicky se to vlastně velmi dobře načítá. A dneska v řadě těch chudších regionů, v těch podhorských oblastech, cestovní ruch je vlastně to jediné, co vytváří zajímavá pracovní místa.
0: Co čekáte od letošní letní sezony? Bude lukrativnější nebo výnosnější než v minulých letech?
1: Bude určitě dobrá, jinak vidíme, že pořád Češi se chtějí odměnit, rádi cestují a hlavně naučili se, že ta první dovolená je většinou někam k moři. Čím dál tím častěji překvapivě k Baltu, kde ti, kteří chtějí žít trošku aktivněji, tak si vlastně užívají tu infrastrukturu, která tam je. Ale ta druhá dovolená je velmi často v Česku. Ti lidi se naučili jezdit po Česku, nezapomněli po covidu na to, že vlastně v Česku jim bylo dobře a rádi jezdí buď to ještě na jeden týden, nebo třeba na dva prodloužené víkendy během léta a tyhle prodloužené víkendy velmi často jsou v Česku.
0: V tomto týdnu zažíváme velká vedra, ještě budeme zažívat velká vedra. Co znamenají takováto vedra pro turistický průmysl nebo pro oblast cestovního ruchu?
1: Znamená to, že musíte trošku jinak přemýšlet nad tím, jak fungujete v hotelech, musíte mít klimatizaci, dneska v restaurace musíte mít dobře klimatizované, pokud nemáte zahrádku, tak máte velký problém. Takže je to trošičku vlastně jiný způsob fungování, je to potřebě velkých investic. Ono to není jenom vybudovat klimatizaci, ono to zase energeticky náročné, při drahých cenách energii se vám to všechno načítá. Na druhou stranu zase, když je i takhle teplo, tak vlastně spousta lidí si raději chce jít sednout ven na zahrádku anebo chce někam vyrazit, chce vyrazit na hory. Takže třeba tyhle ty vedra pro horská střediska jsou požehnáním a zase dokud se neskazí koupaliště, rybníky, tak to bude vlastně ty lidi přitahovat a to, co možná trošku potřebujeme potom třeba v některých rybnících, lepší hygienu, možná boj se sinicemi, lepší čističky odpadních vod, protože se lidi rádi přijedou, ale ta voda musí mít nějakou kvalitu.
0: Vy jste říkal, že pokud jde o dovolené u moře, tak se přesouvá zájem od Středomoří do Polska. Jsou nějaké takovéto přesuny nebo nějaké takovéto trendy u českých cílů turistických?
1: Jsou zase velmi často ty ježdění nahory nebo aspoň třeba pod hory. Tady třeba velmi dobrá věc, která se povedla bývalému řediteli Krkonošského národního parku, že vlastně pracoval hodně s obcemi pod kopci, aby tam bylo víc atrakcí dole, aby všichni nejeli jenom lanovkou nahoru na Černák nebo na Pramen Labe, ale aby vlastně bylo fajn zůstat pod kopcem. Pomohlo to, výrazně to odlehčilo těm nejnacpanějším místem Krkonoš, roztáhlo to vlastně a hlavně to dalo třeba lidem důvod vrátit se znovu, protože všechno nestihli. A to je vlastně to, co chcete v cestovním ruchu, ne aby lidi přijeli jednou, přijede téměř kdokoliv, ale aby se dokázali přilákat zpátky.
0: Daří se lákat zahraniční turisty jinam než do Prahy?
1: Je to složité, zejména kvůli chybějící infrastruktuře. Vlastně šlo by lidi vyvést, má tady spoustu krásných míst, asi když to dobře zacílíte, přijdou turisté z Izraele, rádi by se třeba jeli podívat do Terezína, ale nechtějí strávit 4 hodiny v autobuse na cestě. Takže dokud nebudeme mít lepší infrastrukturu, to je to, co se třeba dobře povedlo Polákům, kteří vlastně rozcestovali Polsko tím, že mají dálnice, mají dobré železnice, když se tohle povede, tak i víc turistů se dostane z Prahy ven.
0: Dá se čekat v letošní letní sezóně zdražování služeb?
1: Služby v Česku zdražují dlouhodobě, nakonec se to bohužel
0: z těch každý měsíc inflace. Interpretujeme při výsledcích inflace.
1: Je to tak, ale je to dáno tím, že máte zoufalý nedostatek zaměstnanců, ti, kteří jsou ochotní vlastně fyzicky tvrdě pracovat ve službách, to jsou vlastně, ať už jste číšník, pracujete někde na horách, to je vlastně velmi těžká fyzická práce, nachodíte 20 km denně, ti si to chtějí nechat zaplatit. To se logicky promítá do cen. Máte dražší suroviny, dražší nájmy, takže já se obávám, že u služeb tu inflaci ještě dál budeme vidět někde kolem těch 5%.
0: To znamená 5% v průběhu příštích měsíců?
1: Tak.
0: Zastaví se to někdy?
1: Já myslím, že musí. Prostě v jednu chvíli se vám už ti drazí lidi prostě přestanou rentovat, protože zase každý, kdo může, řeší nějakou technologickou změnu. Se již řeknu jeden příklad.
0: Necháme na příště, protože se blíží zprávy. Každopádně optimisticky říkáte, že

0: Někdy se ten druh zastaví. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory, byl naším hostem. Díky, na viděnou, na slyšenou.
1: Díky moc, hezký den všem.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Dobrý den, posloucháte Bonus hlasů paměti. My se tentokrát opět vrátíme k příběhu Emanuela Moravce. Muže, který se stal symbolem zrady v Československu. My jsme zpátky, jsem tady zase já, Lucie Korcová, a se mnou...
4: Adam Brda, dobrý den. Vždycky zaskočím představu.
3: Já se totiž šívám, že vás vždycky trošku rozhodím, protože to pokaždý říkám jinak. Ale pojďme rovnou k Moravcovi a k té jeho zlaté éře, jak jsme to nazvali. Tedy k jeho životu po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora. Do té doby Moravec totiž nemá žádnou politickou funkci. Říkám to dobře. On je vlastně, má ty rozhlasové projevy, píše ty články, ale není politik.
4: Ne. On získává funkci toho ministra školství a národní osvěty až vlastně ve 42.
3: A dostává ji ještě za Heydricha. On vlastně je velice zdatný v tom, jako vetřít se do přízně, jak třeba Frankovi, tak Heydrichovi.
4: Já si myslím, že Moravec byl těm nacistům sympatický, ne všem. Samozřejmě některý Němci se na něj dívali z vrchu, ale jako na počátku tadyhle tý jeho éry kolaborační. Za okupace oni ho vzali do Německa a Moravec se vrátil nadšený z Německa. Myslím, že se potom později setkal s Hitlerem, s Goebbelsem a s Frankem asi si nějak porozuměli a s Heydrichem taky. A myslím, že ty německý politici nacistický, jako oni velmi dobře pochopili, jak se ho dá využít. Myslím, že to nebyla žádná sympatie. A on byl skutečně se choval jako nacista, jako český nacista a oni potřebovali člověka, kterého by se bála i ta protektorátní vláda, což se stalo opravdu. Oni z něj měli strach, z Moravce. Je známý případ, kdy on se dožadoval toho, aby mu Hácha jako státní prezident protektorátní dával ke kontrole svoje projevy a prostě dostával ke kontrole, báli se ho. Pak je tam ještě jedna věc u Moravce, v který jim vyhovoval s tou českou kolaborací. Je zase zajímavý, že jak je třeba rozlišovat, tak na jedné straně je tady taková ta lůza, jako je Vlajka, Rys, Rozsevač a další lidi. Protektorátní vláda, která je úplně něco jiného, ta se furt snaží zachránit ti, co se dá, ale zachrání v podstatě nic. A pak je ten Moravec, že jo? A ten Moravec je takovej šíbr pro ty Němce, který jako dokáže držet na úzdě oba ty proudy. Zároveň ty Němci velmi obratně tu vlajku rozehrávají proti protektorátní vládě. Oni je straší tím, že pořád je tu v záloze tahle ta vlajka, která je může nahradit. A nebo takový tyhle ty nacisti český, no fašisti. A já myslím, že on se v tom naučil chodit, no, uměl to dobře využívat a oni věděli, že pro ně je vyzpytatelný. Potřebuje peníze, potřebuje uznání a chce mít moc. No.
3: Je pravda, že on to vzal natolik vážně a chtěl tak dokázat nacistům, že je teda jejich člověk, že dokonce právě v tom roce 42, tak jeho synové dostávají německé občanství. On jim říká, vy jste říští Němci, přičemž nemají ani německou matku, ani německého otce, ani žádného snad německého příbuzného, kdekoliv.
4: Měl, je to tak, no, on měl tři syny a to je zajímavý a můžeme to říct pak nakonec, jo, ale měl tři syny, jestli říkám správně ty jména, tak Igora, který se narodil, myslím, 1920, Jurie, který byl asi o tři roky mladší a pak měl s tou druhou manželkou Pavla Emanuela, který byl nejmladší, prostě to bylo dítě. A ten nejstarší syn, ten Igor, ten, jak jsi to řekla, no, toho on vlastně přivedl k německému občanství, neví se, že by to nějak bylo přes jeho protesty. To už byly dospělí lidi, šo, za války. A ten vstoupil k SS a byl potom zajatý v Rusku. Když to ten druhý syn, ten Jurij, toho k tomu zřejmě přinutil spíš, že to německé občanství přijal.
3: Máš pravdu, Jurij právě byl i ten, který úplně tu otcovu kolaborantskou kariéru neschvaloval, měl k tomu jako veliké výhrady, ale k těm jejich osudům my se ještě dostaneme. Emanuel Moravec se teda stává ministrem školství a lidové osvěty v té protektorátní vládě, jak si o tom mluvil. A já, než se dostaneme k atentátu na Heydricha a co po něm následovalo, tak bych tady ráda připomněla, já myslím, že to posluchači asi znají, ale vždycky se říká, že atentát na Heydricha byl nejúspěšnější akcí československého exilu, což je nepopiratelné. Možná se trošku zapomíná, že v podobné době měl proběhnout ještě jeden atentát a ten atentát byl právě na Emanuela Moravce. Tím atentátem byl pověřený výsadek Tin, kde byli dva parašutisté. Byl to Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc. Oni byli vysazeni do protektorátu.

0: kontaktovat, nedokázal se skontaktovat s domácím odbojem. A vlastně všechny ty přípravy na ten atentát na Moravce, v kterých asi se oba dva muži snažili nějakým způsobem pokračovat i na vlastní pěst nebo s pomocí jiných těch klik, tak zhatí právě atentát, nebo zhatí, zkomplikuje atentát na Heidricha, protože samozřejmě začíná stané právo, začíná honba po atentátnících. A já jenom úplně rychle dopovím osud těch dvou, protože zatímco Jaroslav Schwarz umírá v kostele svatých Cyrila Metodě 18. června 1942 spolu s dalšími 6 parašutisty, mezi nimi jsou i Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří právě provedli ten úspěšný útok na Heidricha, tak Ludvík Cupal odjíždí na Moravu k příbuzným, kde se mu podaří doléčit. On znovu se zapojuje do odbojové činnosti, snaží se dělat nějaké sabotáže, ale nakonec na začátku roku 1943 je udán udavačem a když si pro něj přichází gestapo, tak on se rozhodne radši se zastřelit, spáchat sebevraždu, aby nepadl do rukou živý. Tak, to byla taková vsuvka, že i to je důležitý.
1: To je důležitý, no tak je to, to svědčí mimo jiný o tom, že ten exil ho bral jako vážný nebezpečí samozřejmě. No.
0: Ono totiž, víš, co mělo být hlavně i tím, jasně, měl tam být to, zbavíme se Moravce, ale zároveň vyšleme signál Čechům, kteří by mohli mít chuť kolaborovat s německou mocí, že takhle dopadnou všichni ti, kteří zradí vlastní národ. Bohužel Moravec teda, tam se to jako nepovedlo, no, nedošlo k tomu. A tím pádem vlastně atentát na Heidricha mě tak přišlo, jsem koukala na ten jeho příběh, jemu to ještě i pomohlo, ne? Jeho to vyšouplo ještě víc?
1: No, protože Moravec se staví, že jo, do čela potom vlastně té části, jako té české kolaborace, která odsuzuje samozřejmě atentátníky a která prostě jak si se jednoznačně staví za říši. On ještě přitvrdí v těch propagandistických projevech, ta oddanost je pak jako deklarovaná, je ještě větší. A on hlavně získává velkou moc, že jo? On pod sebe soustředí, centralizuje spoustu věcí a prosazuje to, že ten český národ je třeba převychovat. A to je taky prostě důležitá ta jeho funkce ministra školství a osvěty. Je v čele kuratoria nebo zakládá kuratorium, že jo? Pro mládež. Jan Tesař to, myslím, docela hezky popisuje v jedné souvislosti, že dlouho za té okupace jde o zachránit národ. Přičemž ještě, on říká velmi pěkně, že je velmi smutný, že u té záchrany národa, jako jaký národ, že jo. Záchrana národa sama o sobě může znamenat lecos, stejně jako vlastenectví může znamenat lecos. Ale zachránit národ za každou cenu, ne zachránit jako demokracii, jako zřízení nebo určitý humanitní ideály, které byly přece důležitý pro první republiku a tak dál. Tak ale dobře, je tam ta první fáze zachránit národ. On říká, že jako Moravec a tadyhle to druhý období to potom posouvá zachránit národ a vydat padouchy. Jo, čili tam už je ta činnost ve službách těch nacistů nejenom propagandistická, nejenom tu společnost nějak jako vycházet jí vstříc, ale ještě k tomu, jako jí mít k tomu, aby nějakým způsobem se vypořádala s těma, co si myslí něco jiného, nebo chraň pánbu dělají něco jiného.
0: Ty, jak jsi mluvil o tom, že Moravce se vlastně potom bál i Hácha a ostatní ti protektorátní ministři, tak ono to moc hezky ukazuje, že on byl opravdu muž, kterého by se měli obávat. Mluvil jsi o vlajce?
1: No, vlajku zlikvidoval.
0: A on to zlikvidoval. Zlikvidoval a dokonce Rys Rozséváč končí v koncentračním táboře Dachau. My se tomu jeho příběhu budeme věnovat do budoucna podrobně. Mně tam jenom přišlo docela zábavné, že on se potom vrací po válce zpátky do Československa a myslí si, jak bude jako vítán. Tenhle ten český fašista, který ublížil spoustě a spoustě lidí naprosto vědomně, tak on se vrací do Československa s pocitem, že ho tady snad někdo bude litovat jako oběť koncentračního tábora, ale místo toho je odsouzen mimořádným lidovým soudem v Praze a popraven.
1: No, bylo odsouzených víc těch lékařů. A tam je ještě zajímavý právě s těma lékařem, a jo, to taky vypovídá vlastně o Moravcovi té době. On byl asi docela v tom technickém, politickém slova smyslu. Ty vlajkaři ho neměli rádi, Moravce, že jo? Neměli ho rádi z toho důvodu právě, a teď se vracíme na ten počátek, byl to legionář, byl to člověk, který zastával pro benešovský, pro masarykovský postoje a útočili na tu protektorátní vládu jako takovou, protože jim připadala slabá a myslím, že si stěžovali, že jo, u německých okupantů na různých úrovních, dostali varování a vadilo to asi i těm Němcům už nakonec a Moravec tohle to využil vlastně velmi obratně, no. Čili po likvidaci vlajky on se stává vlastně asi tou nejviditelnější a nejjasnější postavou kolaborace.
0: Když o tomhle mluvíš, tak já mám na tebe otázku. Říkali jsme o tom, jak byl ambiciózní a kariérista. A víme, že zdravotní stav prezidenta Háchy byl opravdu velice vážný vlastně celou válku. Myslíš, že si Emanuel Moravec někdy myslel na to místo toho protektorátního prezidenta?
1: No, říkají to některý historici, ale já tohle to neumím říct. No, to je takový, určitě si myslel na to, že bude postupovat jako na tom mocenském žebříčku. To tak vyplývá z toho, co dělal, ale jestli si myslel na to, že bude protektorátním prezidentem, to nevím.
0: Hele, a ještě mám jeden dotaz, protože z těch jeho projevů opravdu to vyznívá tak, že on byl naprosto přesvědčený o vítězství Německa. Ale to nejenom do roku 42 a do Stalingradu.
1: Už mu nic jiného nezbývalo.
0: Ale až je to až fascinující, vezmi si, že třeba jeho projevy někdy z března, z dubna, nebo snad ještě z května je ten poslední 1945, kdy ale on pořád vlastně jede tu stejnou linku. Pořád nasazuje na exilovou vládu, nasazuje na Rudou armádu, na spojence, na všechny a pořád jede tu verzi, my musíme pomoct Německu vyhrát, tak to už je ale úplně mimo.
1: No, tam je taky zajímavý, že zase, kdyby to člověk, jak to říkáme pořád, nemáme na to místo, ale kdyby se člověk na tu protektorátní společnost díval i prismatem těch Moravcových projevů, no tak tam je do určitý doby, já si myslím, že ta propaganda vlastně na části české společnosti jako funguje. On mluví o tom nebezpečí bolševismu, o tom mluví všichni kolaboranti a teď jako to má věcný jádro, že jo, ta propaganda a demagogická potřebuje nějaký jako věcný jádro. Je to nebezpečná země, sovětský Rusko. Lidi se toho bojí, že jo? Ale oni to propojí s tím židobolševismem a ještě s tím, že jediná záchrana je v Německé říši pro český národ. A ještě tam velkou roli hraje historie. Myslím, že hrála daleko větší roli tehdy, než hraje dneska, jako historický odkazy na svatýho Václava, který podle té propagandy dobře pochopil, že se má podřídit i Němcům. Nová Evropa tam hraje roli, že jo? Nová Evropa je nacistická Evropa v tom pojetí. A kdy jedině my můžeme jako Češi mít nějaký význam, když pochopíme novou Evropu a tak dále. Do určitý míry to funguje. Znova zopakuju, ten antisemitismus, který je v každém projevu, je to neustále přítomný, tak tady prostě nasedá na nějakou úrodnou půdu. Dělat propagandu, který nikdo nevěří, by nemělo žádný smysl. Ty lidi to nějakým způsobem přijímali. Ale, a to chci jenom dodat k tomu, jak říkáš, že do poslední chvíle ta situace se mění v tom protektorátě, že jo? Lidi vědí, že se spojenci vylodili v Normandii, vědí o Stalingradu, vědí, že v Rusku prostě nacisti dostali vejprask a jako já si myslím, že on už potom byl čím dál směšnější postava, že se o lidi to tak bejvá, že jo? Samozřejmě budil strach, ale byl směšný už potom, no.
0: No právě a neřekl by si člověk, že ve chvíli, kdy tedy vidíš tohle, to, co se děje, Stalingrad, vylodění Normandii a tak dále, postup spojenců, víš, že válka prostě je prohraná. Nevíš za jak dlouho, ale prostě víš, že to přijde. Tak nebyl by ten čas malinko možná jako ubrat z toho fanatismu pro německýho, aby sis i tak naivně v nějakých naivních představách udělal třeba trošku půdu pro to koneční zúčtování.
1: No, já myslím, že on se mu stal, já nechci psychologizovat, já nejsem psycholog, ale představuju si to tak, no takový věci jsou v dějinách, že ty lidi prostě už se zaženou do tak absurdní vlastně situace tou touhou pomoci a po kariéře a po penězích. Oni už pak nemůžou vlastně obrátit, že jo? Ono to nejde a já neumím říct, nakolik on sám sebe přesvědčil, když spousta jako Němců, že jo, věřila do poslední chvíle, že Hitler vytáhne zázračné zbraně a všechno se obrátí a nakonec tu válku vyhrajou. A když se na to člověk dívá dneska s odstupem, tak vidí, jak je to absurdní ta představa. No, možná tomu opravdu věřil, to já nevím. Ale každopádně si myslím, že jako v hloubi duše jako musel vědět, že to jeho selhání je tak strašný, že se z toho nedá vlastně vyvlíknout. On ani neměl podle mě kam utéct, jako neskoval by se nikde. No. A ještě je tam jedna věc, kterou my můžeme jenom tušit, jistě to někteří historici vědí daleko líp, nebo vědí to podstatně, to bychom možná mohli říct nakonec, jo, že on taky na tom asi nebyl psychicky dobře. Jemu se rozpadly dvě manželství, žil pak s nějakou služkou, to ani nevím, jestli si vzal, jako zase s nějakou velmi mladou dívkou.
0: No, on si ji vzal během války.
1: On si ji vzal během války. Ale ten nejmladší syn, který ho tahle ta poslední třetí žena vychovávala, tak on ho v rámci svého fanatismu poslal do Hitlerjugend a ještě do nějakého horšího, nevím, jestli do té Napoli, což byla taková ta elitní, že jo?
0: Jo, do Napoli.
1: Pro ty děti nacistický. A ten chlapec zemřel při nějakém náletu, ho zabili. Ten první syn, ten Igor, byl nezvěstný někde na frontě a on ho považoval za mrtvýho. Jemu se ten osobní život jako hroutil, že jo? On prostě nebyl v nějaký dobrý pozici. A je spousta svědectví, že Moravec nebyl moc vyrovnaný. On byl pravděpodobně maniodepresivní. Ví se, že už jako mladý za té první světové války na jednom z těch bojišť, že tam propadl nějaký úplný panice. Stejně tak se ví, že když ho Němci vzali za války, na východní frontu, někam to bylo na začátku toho tažení do Ruska, tak mu ukazovali, co dobili, myslím, že byl na Ukrajině, a že jsou svědectví, že on se tam jako sypal z toho, že prostě nebyl v dobrém psychickém stavu. Chci tím jenom říct, že to byl prostě člověk asi velmi taky nevyrovnaný.
0: No nevyrovnaný určitě, na to ukazuje i jeho konec, protože 5. května vypuká pražské povstání, vykresleme si celý ten den, kdy Moravec o tom dozvídá, volá mu K.H. Frank, on vyráží z Kolovratského paláce právě na schůzku se státním tajemníkem. Načež oni se dostanou, ta německá kolona aut se dostanou do nějaké přestřelky, kde u Malostranského náměstí, řidič to objíždí přes Klárov a autu, ve kterém sedí Moravec, dochází benzín, nafta, nevím, na co to jelo. Řidič vystupuje z toho auta a v tu chvíli Moravec prostě vytáhne zbraň a zastřelí se. To je Moravcův konec. On mě vždycky u těch válečných jakýkoliv zločinců hrozně vadí to, když byli tak zbabilí, že nechtěli potom čelit té spravedlnosti nebo zodpovídat se z toho, co dělali. Měli možnost se potom jakýmkoliv způsobem obhájit.
1: A on už neměl možnost se obhájit.
0: Ne, myslím, jako vidíme to třeba u procesu s K.H. Frankem. Ten proces trval 2 měsíce a soudce, ano, dával jemu možnost vyjádřit se k těm věcem. A vlastně zvolit tu sebevraždu je takový, jako myslím v tomhletom případě, je prostě zbabělý, protože nechceš čili těm následkům.
1: Je to takový konec opravdu, jak to říct, no, takový filmovej, že jo, v nákladňáku prostě, s kterým mu dojde benzín, se osaměle odpráskne ten člověk, že bych pocitoval nějakou lítost nad tím, to teda opravdu říct nemůžu. Mně právě připadá trochu, že u toho Moravce, že někdy mají historici a lidi, kteří o tom mluví, sklon k určitý fascinaci tou postavu. A já ho teda vůbec nemám. Já myslím, že on je prostě takovej jako ubožák vlastně karieristický. No.
0: Děkuju, protože já mám úplně stejný dojem. Mně je ten člověk krajně úplně nesympatický a vlastně jsem zjistila, že kromě toho, že mě tam opravdu fascinuje ten předsvak, tak jinak mi ta osoba nepřipadá ani talentovaná, ani vlastně zajímavá, ani charismatická.
1: Byl schopný asi určitým technickým způsobem. No.
0: Ale víš co, když si třeba vezmeme, pro mě třeba mnohem zajímavější příběh prostě Háchy.
1: Příběh Háchy je, myslím, tragičtější.
0: Tragičtější a mnohem
1: a
0: jako vrstevnatější.
1: A pak je příběh Eliášův, že jo, prvního.
0: Tak to už vůbec, že jo, samozřejmě.
1: Premiéra protektorátního, a to je příběh, který člověka vlastně něčím jako fascinuje a je strašně zajímavý, ale ten Moravcův je to prostě příběh kolaboranta. Ne?
0: Ale hlavně jak Hácha, Eliáš, to je úplně bez debaty, ale i Háchy si vlastně ve spoustě věcech můžeš nějakým způsobem vážit a dokážeš pochopit, že ty okolnosti byly prostě složitý a rozhodně o Háchovi asi člověk nemůže hned jako říct, ten příběh je černobílý, jako jsme to říkali v tom minulém dílu na začátku, že ten Moravcův je. Tak, ale než úplně to ukončíme, tak bychom se tady zmiňovali několikrát jména těch synů Moravce. Ten Pavlův příběh, ty jsi řekl, ten umírá při náletu spojenců.
1: To byl ten nejmladší, no, a pak jsou zajímavé.
0: To byl ten nejmladší, ten nejstarší byl Igor a ten vlastně těm požadavkům toho otce a tomu smýšlení pro německému poměrně ochotně, dejme tomu, propadl. Každopádně se mu nespíral. Mluvil se o tom, že vstoupil do SS, já to nebudu víc pitvat, jenom řeknu, že na východního frontě ho potom zajímá Rudá armáda, jemu se podaří utéct ze zajetí, vrátí se do Československa a pod nějakou falešnou identitou se tady skrývá nějakou dobu. Poté je ale vyzrazen a stane před mimořádným lidovým soudem v Praze a ten ho v roce 1947 odsoudí trestu smrti. Mimochodem, já jsem nedávno natáčela nějaké materiály o K.H. Frankovi a o jeho popravě. A byla jsem v archivu hlavního města Prahy a tam se mi dostala do ruky obálka, kde byly takové ty formátem pasové fotografie a byl tam se mnou historik Vojtěch Kincle, já mu říkám, co to je, on mi říká, no to jsou fotografie lidí odsouzených k smrti mimořádným lidovým soudem v Praze na Pankráci. A já jsem si jenom listovala a teď tam vidím, říkám, že to je čurda a to. A Vojtěch Kincle mi říká, no a tohle to je Igor Moravec.
1: On při tom zatýkání ještě zabil, myslím, nějaký policajt, on se skrýval někde na Moravě na statku, pokud si to dobře pamatuju. A asi teda já jsem pochopil z té četby, že to asi byl opravdu nacista, tenhle ten člověk. Jo.
0: Taky jsem to tak pochopil.
1: Ten první syn. No, ale zajímavé je osud toho druhého syna, toho Jurie. To je pozoruhodný.
0: Tam je fakt zajímavý, že on naopak měl dost výhrady k tomu, co jeho otec dělá, jak se chová. No a ten Jurij potom vlastně ale z donucení teda vstupuje do Wehrmachtu.
1: On má zajímavou historii, ten Jurij, velmi. On byl teda mimochodem, což je zase takový detail zajímavý pro lidi, kteří mají rádi historii. On byl scout a chodil k Foglarovi do oddílu a z toho oddílu ho vyloučili pro nekázeň, teda dávno, že jo, před válkou. A já jsem tomu porozuměl tak, že on s tím otcem velmi nesouhlasil, byl protinacistický, vadila mu ta otcova kolaborace, zároveň tomu otcovi asi dost podléhal a studoval malířství. A to malířství studoval, že jo, vysoké školy české byly zavřený, takže ho studoval jako německý student, myslím, že v Praze, ale na německé univerzitě, že, nebo akademii. A on se pak dostal na vojnu jako voják Wehrmachtu, měl tam zase nějaký, myslím, kázeňský potíže, každopádně nějak potom zběhnul na konci války úplně a vrátil se do Prahy. Já to dořeknu hrozně zkráceně, ale zajímavý je, že v jeho prospěch vlastně svědčila spousta lidí, protože říkali, že už snad za války jim pomáhal, že neprojevoval žádný kolaborantský chování. Nacista to podle všeho rozhodně nebyl, tenhle ten Jurij Moravec, ale prostě to nestačilo, Moravcův syn nemohl zůstat na svobodě, takže byl stejně odsouzený a skončil na Jáchymovsku.
0: Na 7 let byl odsouzený.
1: Na 7 let, no. A on potom teprve, když je propuštěný, tak má možnost odejít do západního Německa a vystěhoval se do Německa, žil, myslím, asi víc ve Francii než v Německu, nebo tam i tam. A maloval a ty obrazy asi nebyly úplně špatný. On byl takovej, myslím, akademický, říká se impresionista nebo postimpresionista. A jak někde jsem čet, tak žádná špička výtvarného umění, ale asi to nebyl netalentovaný člověk, ale umírá mladý ve 44 letech na nějaký srdeční selhání nebo na nějaký kolaps.
0: No. Já jsem se dočetla, že on potom už nepoužíval jakoby tu české Jurij Moravec,
1: jo,
0: ale
1: on si změnil jméno.
0: Asi se nedivíme.
1: Georg Alexander Moravec, německy psáno, se jmenoval potom. No.
0: Krátce po válce, nebo i 20 let po válce, nechceš nést tohleto jméno, na kterém nechtěl, je prostě
1: nechtěl být spojený s
0: černistí.
1: No, je to zajímavé, dospěli jsme jako z debaty o Moravcovi, ale pořád si myslím, že jako nejdůležitější na tom jeho odkazu je fakt studovat ty postupy a tu strukturu té propagandy. Prostě proruská propaganda nebo ruská propaganda dneska je v mnoha ohledech identická. Skutečně nevymýšlí nic nového. To mixování jako demagogie a nějakých zárodků pravdy a tak. A to, že to musí nasednout na něco, co si aspoň část společnosti trochu myslí, to je pořád vlastně stejný, to se nemění.
0: Já bych to uzavřela tím, co ty říkáš, nepřátelé propagandy se možná mění, techniky propagandy, ale už tolik ne. Ty se využívají pořád stejné. Já jsem ráda, že jsme probrali příběh nejenom Emanuela Moravce, ale že jsme vlastně dořekli aspoň trochu zkráceně i ty příběhy těch jeho synů. A děkujeme, že nás posloucháte.
1: Tak já taky děkuju a Adam Drža se loučí.
0: A loučí se Lucie Korcová.
2: Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
4: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
3: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Na psaní básní si ale čas přesto našel. Už o 2 roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
4: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal 2 nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
3: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
4: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul baruna po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů by se mohly zapojit stovky českých firem, zakázky by mohly získat v Česku i ve světě. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300. Fotbalisté Švédska bojují s Japonskem o postup do playoff mistrovství světa. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Desítky až stovky českých firm mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČES 20% podíl, představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
6: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
5: První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Stát má v polovině 30. let a jeho výstavba už se začala připravovat. Dalšími vytipovanými lokalitami jsou Dětmarovice a Tušimice. Modulární reaktor je možné vyrábět sériově v továrnách. Od velkých jaderných bloků se liší nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Cenový strop pohonných hmot dnes znovu mírně klesl, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu stojí na nejvýš 40 korun 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než ve čtvrtek. Naftu pak čerpací stanice v Česku prodávají maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než včera. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150, z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Na hlavním tahu z Plzně do Žatce začala stavba druhé části obchvatu města Plasy. Bezmála 6-kilometrová silnice doplní nejvyšší silniční most v Česku, jehož stavba začala před rokem. Podle generálního ředitele ředitelství silnice dálnice Radka Mátla obchvat odvede tranzitní dopravu z nevyhovující silnice, která prochází přímo přes Plasy.
7: Ta komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, tam jsou to serpentíny, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet a jsem rád, že po těch letech přípravy se konečně staví.
5: Obě části obchvatu budou hotové do podzimu roku 2028. Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Rubáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června. Oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explosia patří státu. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích. Do roku 2002 je vlastnila skupina Agrofert. Fotbalisté Německa na mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil Ekvádor 2-1, který tak na poslední chvíli vybojoval postup do play-off šampionátu. Tam prošlo i pobřeží slonoviny po výhře 2-0 nad Curaçaem. Aktuálně se hrají dva zápasy skupiny F, které sleduje David Prouza.
8: Švédsko-Japonsko 0-0 ve čtvrté minutě. Švédi vstoupili velmi aktivně do tohoto zápasu, měli dva rohy a drží většinu času míč na svých kopačkách, ale zatím je to tedy bezbranková remíza. V tom druhém utkání Nizozemsko už vede nad Tuniskem 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
9: Překážka na D1 za Loktem a omezení na Pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí kamion a kvůli defektu na pneumatice v odstavném pruhu na něj upozorňuje šipka. Na D5 z Plzně do Rozvadova podobná situace za odbočkou na Heřmanovu huť. Na kilometru 100,5 porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede pouze jedním pruhem, zpomaluje se, ale je to už bez kolon. V Praze jsou kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů v údolích místy až na 11. A přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
10: Czech Radio. News in English. The Czech Foreign Ministry will add President Petr Pavel to the Czech delegation attending the NATO summit in Ankara in July, in line with an interim ruling of the Constitutional Court. The Czech news agency reported, citing ministry sources. The court ruling has increased strain between the president and government, who do not see eye to eye on defence spending. Prime Minister Andrej Babiš and Regional Development Minister Zuzana Mrazová are representing the Czech Republic at a two-day conference dedicated to Ukraine's post-war reconstruction. The conference is now underway in the northern Polish city of Gdańsk. According to the Interfax Ukraine news agency, the conference is the largest event of its kind to date. And the Czech Republic have been eliminated from the FIFA World Cup after losing 3-0 to hosts Mexico in their final Group A match in Mexico City. The Czechs finished bottom of the group with 1 point from 3 matches, having previously lost to South Korea and drawn with South Africa.
11: Weather.
10: Friday should be hot and dry with clear skies around the country and day temperatures between 32 and 36 degrees Celsius. As you already heard, the Czech national team's World Cup campaign ended with an early group stage exit, leaving supporters frustrated and demanding answers. Vít Pohanka takes a closer look at what went wrong.
12: Alvarado sets it!
13: It wasn't a joyful spectacle for those Czech fans who stayed up late or got up very early to watch the match at the Estadio Azteca in Mexico City. But according to Canal Plus Sport chief football commentator Karel Höring, the loss 3-0 wasn't unexpected.
14: The defeat was deserved. I'm not sure about the goal difference, because the first half wasn't as bad as it looked in the second half. But definitely deserve to be eliminated from the World Cup, unfortunately, because the performances were not good enough.
13: Czech coach Miroslav Koubek said after the match that he feels he is obliged to fulfill his contract and doesn't plan to resign or leave his job. How do you see his strategy or performance?
14: This is, I think, something which we'll be talking about a lot in the following days, because one of the reasons why the Czech team has been already eliminated and why so many supporters are angry and disappointed was because of, let's say, too defensive and too conservative style of play. Because we always know that the Czech team, usually the success is based on a good tactical discipline, defensive work, team unity, and some and set pieces, let's say. But except of the set pieces, nothing worked on the tournament. So this is definitely something what will be talked and analyzed after the tournament, because you can be eliminated in the group stage, but it can be even when you play well, or you maybe even sometimes you have some injuries, or you are just unlucky. But it wasn't this case. It was just based, the failure was based on poor performances and bad tactics, changes in the lineups. The starting didn't work, so it looks like everything was bad.
13: Finally, just to sum it up, what does the performance of the Czech national team at this World Cup say about the state of football in Czechia in 2026?
14: So this is not something new, but this is a very complex question, which again has to be answered. I fear there is definitely no easy answer, and there is no easy solution to find it and to repair the situation in the Czech football.
10: Sports commentator Karel Herring speaking there to Vít Pohanka about the poor performance of the Czech team at the World Cup. I'm afraid that's all from us for now, but you will find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou půlhodinu, ve které nás se svým pohledem na aktuální dění seznamují naši hosté. Tím dnešním je Libor Jelen, politický geograf, pedagog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry regionální a politické geografie. Ráda vás vidím, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Naší pozornosti neujde například další účastník české delegace na červencovém summitu NATO, příčiny a dopady na vrácení polského řádu ukrajinskému prezidentovi poštou, či třeba stíny světové politiky na rozpálených stadionech mistrovství světa ve fotbale, kde Česko definitivně skončilo. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
15: Soud v předběžném opatření nařídil vládě a ministerstvu zahraničí, že musí zařídit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Premiér to akceptoval a potvrdil, že ministerstvo zahraničí dnes pošle žádost o rozšíření delegace. Ministr Macinka hovoří o pokusu o ústavní puč. Podle předsedy parlamentu se ústavní soud stal vazalem prezidenta. Opozice předběžné opatření vítá. Pane Jelen, jak na vás působí celá situace, její vývoj?
16: No, působí na mě jako odraz současné politiky, to znamená naprostá neschopnost v jednak obou dvou stran najít nějaké společné řešení, dojít nějaké dohodě, která dává smysl, protože jsme prostě jeden stát, jedna společnost. A to, co vidíme, nebo ten odraz té společnosti, jako je bohužel teda i v politice obráceně. Politici vytvářejí politický diskurs, který my přijímáme. A je to opravdu jako špatné. Je to špatné vlastně ty vyjádření Macinky, Okamury. Já jako rozumím jejich rozladění toho, že prezident není v rámci jejich ideologie, bo nesouzní z jejich ideologií, že jsou politickými oponenty. Ale pro boha, pořád jsme jeden stát a prezident je jeden ze tří hlavních politických představitelů této země. A jako dovolit si říct, že ústavní soud je nějaký podjatý a bože vazalem něčeho, to je naprostá drzost a já, jako mě to opravdu jako osobně se to dotýká, protože cítím, že oni pokračují v tom podrývání toho jako společného jako pohledu na to, že máme držet pohromadě, že máme někam směřovat jako česká společnost. A tyhle dva lidi, nebo on jich je víc, teda bohužel dělají všechno pro to, aby se tak nedělo.
15: Co očekáváte vůbec od toho červencového summitu na to, jaké jsou jeho ambice? Bude teda v něčem klíčový?
16: Ten summit je jako jeden z mnoha. Oni jsou jako každý rokem a vždycky se tam řeší jako velmi důležitá agenda týkající se mezinárodní situace. Ta aktuální, řekněme, to jsou dvě hlavní témata. To jedno, nebo obě dvě jsou vlastně už evergreenem a to je bohužel Ukrajina, bohužel je to samozřejmě Blízký východ. Samozřejmě jsou tam ty témata, otázky v právě toho spojenectví vůbec a dodržování závazků, které Severoatlantická aliance jak si vyžaduje, což mimochodem jsou i ty obranné rozpočty, které některé země, bohužel včetně Česka, neplní. A určitě bude hodně důležité vlastně ta vyjádřit nějakou jednotu právě v těch, pro nás asi tím nejdůležitějším tématem je pořád Ukrajina. To znamená, my budeme určitě nejvíc sledovat to, jakým způsobem bude NATO a jednotlivé členské státy, jak se budou vyjadřovat a budou ochotny podepsat se pod nějaké společné prohlášení, které bude dál stát za Ukrajinu a podporovat Ukrajinu.
17: V polském Gdaňsku dnes začne konference o obnově Ukrajiny, které se má zúčastnit polský premiér Tusk, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo německý kancléř Friedrich Merz. Uvidíme, jestli dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Každopádně myslíte, pane Jelene, že tu konferenci poznamená tu atmosféru aktuální vření mezi Varšavou a Kyjevem? Jenom pro kontext připomenu, že polský prezident Navrocký před necelým týdnem oznámil, že odebírá ukrajinskému prezidentovi nejvyšší polské státní vyznamenání Řád Bílé orlice. A to na protest proti tomu, že Zelenský před nedávnem pojmenoval jednotku ukrajinských speciálních sil po ukrajinské povstalecké armádě, dali čestný přídomek. Ta je v Polsku považována za strůjce volínského masakru. Zelenský mu na to konto řád zabalil a poslal do Varšavy poštou.
16: Tak, výborné téma, trošku komplikovanější, protože abychom pochopili vlastně, o co se jedná, je nutné tam si říct o několik rovin. Za prvý personálně Navrocký je představitelem v tuhle chvíli polské opozice, on je sice prezidentem a Polsko má ten poloprezidentský systém, takže má poměrně jako sáhle mnohem větší pravomoci, třeba náš prezident. Každopádně je v opozici vůči polské vládě, která je mnohem víc umírněnější, řekněme, i v otázkách historie. Navrocký představuje velmi konzervativní nacionalistické křídlo polské společnosti a politického spektra. A tam je ta ukrajinská otázka stále jako arbitrární, znamená viděná černobíle. Jo? Znamená, oni stále, jo, ty události týkající se druhé světové války a zejména událostí na Volině a v Haliči vidí, jo, pouze vlastně z té strany toho, že ukrajinská povstalecká armáda, respektive ukrajinští nacionalisté tam prováděli etnické čistky, staví se roli obětí, což je vlastně pro tady ty polské kruhy velmi typické vůbec vlastně v rámci celé druhé světové války, že i v otázce třeba koncentrační táboru a tak dále, radši nebudeme do toho více rýt, ale tady ten problém prostě není jako čistě, jo, že Ukrajinci dělali jenom něco špatně Polákům, ono to bylo obráceně, protože ta území byla už před válkou spravována Polskem, jo, to byla součást Polska. Ukrajinská povstalecká armáda, nebo respektive existovalo něco, co bylo vlastně politická i strana, nebo respektive politická reprezentace ukrajinských nacionalistů, kteří vznikli už v 20. letech a jejím cílem bylo vznik ukrajinského státu, protože to byla prostě v té době, to byla vlastně po první světové válce, kdy vznikají národní státy a Ukrajinci neměli ten národní stát, že oni si usilovali. No, takže tady to je ta reflexe vlastně celých těch tý doby vlastně předválečný a tý válečný a bohužel to vnáší v nepravou chvíli rozkol mezi dva spojence v Evropě.
17: A pane Jelene, eskaluje spor pouze v uvozovkách o tu vzájemnou historickou paměť, nebo se do toho promítá i ta současná situace? Když pomineme, že jde o dlouhodobou zátěž pro ty polsko-ukrajinské vztahy.
16: Já jsem právě říkal, že je to škoda, že se to začíná jako bortit nebo respektive rotit v tuhle chvíli, protože oni z Polska a Ukrajina jsou jinak geopolitickými spojenci. Jo, tam vlastně ty vize toho, kam chtějí být, kde chtějí být, jsou velmi podobné. To znamená, nechtějí být u Ruska nebo s Ruskem a chtějí být v Evropě. To je pro Polsko a pro Ukrajinu vlastně stejné. A to pro i pro tu nacionalistickou část té společnosti. Takže tady vlastně jde opravdu o ten spor té historické paměti, jo, která je stále jako součást toho nějakého mainstreamového diskurzu, který vykládá ty dějiny, jo, vlastně tímto stylem a podporuje vlastně to kolektivní povědomí, jo, kým jsou Poláci, kým jsou Ukrajinci. No a bohužel tam se střetávají v ten jeden moment. Jestli můžu odhadovat, nevím, jestli ta otázka by třeba i tam nemířila, jako jestli to bude mít nějaký jako dopad na to současné dění a podporu třeba Polska v Ukrajině. Prezident Navrocký, říkám, je v tuhle chvíli v opozici vůči vládě, která je ale v tom směřování polské zahraniční politiky důležitější. Takže já jsem přesvědčený, že v tuhle chvíli ano, budou tam...
17: Nebude to mít dopad na další pokračování, pomoc, solidaritu Polska vůči Ukrajině.
16: Já si myslím, že tam budou na tom summitu, nebo respektive na tom jednání, budou asi nehezké pohledy vzájemné. To si myslím, že si asi možná lecos řeknou i někde v zákulisí.
17: Takhle zase je dobré si to vyříkat.
16: Ano, ano, je dobré si to vyříkat, vysvětlit, ale já tipuju, že vlastně současná polská vláda nepřistoupí na tuhle hru a nebude v tuhle chvíli tu historii vynášet do popředí těch polsko-ukrajinských vztahů v momentu, kdy i Polsko samotné je ohrožováno z východu. Takže jestli můžu svůj osobní odhad, tak ano, budou další přestřelky třeba mediální, ale že by to nutně muselo vést úplně k odstřižení polské pomoci, ať už politické, vojenské a tak dále, Ukrajině nebo humanitární, tak to si nemyslím.
17: Jaká je to zpráva, tato roztržka mezi Kyjevem a Varšavou pro Kreml?
16: No to je úžasná, to samozřejmě přiživuje. Ostatně ty události té druhé světové války, tak jak je vnímá třeba prezident Navrocký a část polské společnosti, jako já to národní trauma, jo, které vlastně vždycky si ten národ musí, jo, určit ty hrdiny a ty traumata, aby to vlastně, aby vzniklo nějaké to povědomí toho, kým jsme, tak tohle z toho v podstatě jako vladí, jo, protože ten ruský přístup je samozřejmě vůči těm ukrajinským nacionalistům jednoznačně pomenován, že to byli fašisti, nacisti a nevím co všechno, protože oni ti Ukrajinci bojovali primárně proti Sovětskému svazu, proti Stalinovi. Jinými slovy, Rusové, kteří si spojují Sovětský svaz a v podstatě stalinskou dobu jako svoji historii, tak oni vnímají vlastně Ukrajince stále, jo, jako ty, kteří bojovali proti ním, jo, a nazývají je právě těmi různými přídomky, právě typu nacisté, fašisté. Byli to prostě nacionalisté, kteří chtěli svůj stát, jo, stejně jako chtěli, jako bojovali Lotyši, Estonci, Litvané za svou nezávislost a svobodu, tak stejně tak bojovali prostě i ty Ukrajinci, no. Jo.
17: Pohled Libora Jelena, politického geografa z Univerzity Karlovy.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou houstnou. Naopak lepší se či zlepší, pane Jelene, vztahy mezi Washingtonem a Teheránem. V neděli to budou 4 měsíce od americko-izraelských úderů na Irán.
16: No, já myslím, že si jen tak kolem krku nepadnou, takže a to samozřejmě se nepadnou ani Ukrajinci a Poláci, ale určitě já pojedu příští týden na dovolenou a opravdu s ulehčením sleduji, že zatím ta situace deeskaluje a že ceny ropy a tím pádem i paliv klesají. A to je jako dobrá zpráva pro nás všechny. Co bych mírnil optimismus, nebo jakými argumenty bych mírnil ten optimismus, je, že ta dohoda, to je vlastně předběžná nějaké předběžné memorandum o tom, že se bude následující měsíce jednat o finální podobě, jo, uspořádání, něco jak mírové dohodě mezi Spojenými státy a Iránem. Jenomže zatím tam moc nefiguruje otázka toho, jak se to bude týkat Izraele, jak se to má týkat Libanonu. Konkrétně tedy jedné části libanonské společnosti a tedy politického aktéra Libanonu, a to je hnutí Hezbollah. A tady právě já jsem velmi opatrný a ne až skeptik, protože dosáhnout tak komplexní dohody, která bude vyhovovat všem stranám tohle konfliktu, tak to bude vyžadovat obrovské úsilí a nechci, že to je úplně nemožný, ale jsem velmi opatrný a skoro si myslím, že i ten čas, který na to je vymezený, třeba nemusí úplně platit, jako nebo nebude stačit respektive.
17: To je ta lhůta 60 dní.
16: Pardon, možná ještě jako poslední věc k tomu, no, ono totiž do toho vstupují ještě jiné faktory, které úplně nevidíme, že to nejsou jenom nutně jo, nějaké jako strategické zájmy, anebo jo, nějaké konkrétní otázky typu jaderný program, jo, nebo sankce, které mají být uvolněny a peníze, které mají být Iránu, jo, takzvaně uvolněny a vráceny. Nebo ten Hormuz, jo, což je vlastně klíčový pro celou světovou ekonomiku. Ale ono do toho vstupují takové jako niance, jako je osobnosti těch lidí, kteří to vyjednávají, jejich schopnost vidět a reagovat na tu druhou stranu. A já to často říkám, ta perská kultura, Iránci jsou velmi sebevědomým národem, který se nenechá nikam zatlačit. A to je to, co mi přijde, že celou dobu jako Američané jako podceňují. Pořád tam prostě nevidí to, že to není jako jenom nějaká loutková vláda, jenom prostě jo, autokraté, to jsou šílenci, že jo, který vládnou v Iránu v tuhle chvíli, ale to je podstata vlastně iránské společnosti, je právě ta sebejistota, sebevědomí, vlastně jejich pozice v tom regionu, jejich dějiny, jejich prostě kultura, kterou oni považují dokonce za jako superiorní a starší než nějaká americká kultura. Takže oni mají prostě jako spoustu svých, jak to řek, vizí nejenom těch jako konkrétních bodů, ale i toho, jakým způsobem dosáhnout té dohody třeba.
17: Vracím se ještě v této souvislosti, pane Jelene, k Izraeli. To jeho stažení z Libanonu je, jak už jste naznačil, jednu z podmínek vlastně během jednání, těch současných jednání o míru, to deklaruje Irán. Izrael nicméně chce nadále udržovat tu bezpečnostní zónu v jižním Libanonu. Argumentuje nebo zdůvodňuje to snahou chránit Izrael a jeho obyvatele před hrozbou, kterou představuje šítské hnutí Hizballah. Tak jaká je z toho cesta ven? Kdo má jaké páky třeba konkrétně teda na Izrael?
16: A kdo má páky na to Hizballah, že v finále. A to, tohle jako fakt tohle je velmi jako zapeklitá situace. Samozřejmě páky na Izrael může mít. A já si nemyslím, že to je nějaká jako řadící páka, kterou si Donald Trump může dělat, co chce, jako řadit dopředu, dozadu, ale může mít nějaký vliv, protože Spojené státy, ať se to nám to líbí nebo nelíbí, tak stále je dominantním hráčem v regionu. On podporuje Izrael, samozřejmě vojensky, politicky a tak dále, ekonomická spolupráce. Prostě Izrael nemůže úplně jako přehlížet jeho roli Spojených států, ale obecně západu, jako je Evropy, jo, vlastně v tom regionu. Takže určitě lze na ně nějakým způsobem vyvíjet tlak. Musíme si uvědomit, že celá tato situace se odehrává před izraelskými parlamentními volbami. A jestli je v něčem izraelská společnost jednotná, tak to je v pohledu na Hezbollah a na Irán. Pro vlastně všechny zleva zprava, jo, pro liberály, pro vlastně ultranacionalisty, ultraortodoxní, pro všechny jako jsou jasně definovaní nepřátelé a to je Irán a je to Hezbollah. A tím pádem Netanyahu teďko hraje vlastně i tu hru, že si ty body, který on nemá, on opravdu ztrácí v předvolebních výzkumech a hrozí, že neobhájí mandát premiéra, protože jako jeho strana Likud nejspíš buď věra, nebo bude určitě velmi významným politickým hráčem dál, ale on pokud nebude ve vládě, tak nejspíš Kneset odhlasuje jeho vydání k trestnímu stíhání. On je trestně stíhaný.
17: Jo, ten stín už je tady mnoho let.
16: Ano. A takže já jako myslím, že on hraje o všechno, takže on opravdu se snaží využívat jo, vlastně i tu libanonskou, nebo tu kartu Hezbollah vlastně pro svůj vlastní jako politický boj vlastně v Izraeli.
17: Jak vám vlastně v tomto kontextu, pane Jelene, zní výzva Benjamina Netanyahu k posílení nezávislosti Izraele právě na Spojených státech v oblasti vojenské, v oblasti zbrojení. Během 10 let tu závislost chce snížit na nulu.
16: Já Určitě rozumím, každá země v otázce bezpečnosti chce být co jako nejvíc, jako, nechci říct nezávislá, ale chce mít ty jistoty. Takže to je posilování.
17: Soběstačná,
16: pár děkuju za slovo, ano. A zároveň tohle je spíš opět politická proklamace, protože já si myslím, že bez Spojených států ta bezpečnost nepůjde. Já jenom udaju jeden příklad. Například egyptský režim současný a i ten předchozí Husního Mubaraka a i ten současný režim je vlastně striktně závislý na pomoci Spojených států. Jo, tam je, ta závislost je jako zcela zjevná. Američané platí vojenský rozpočet Egypta a tak dále. Jinými slovy, oni drží Egypt prostě stranou. Všeho, on se nezapojil do války v Gaze, on se nezapojil do téhle války. Já se nemůžu představit, jak by chtěl třeba Izrael dál být bez nějakého jako koordinování, jo, klidu vlastně v té oblasti, který zajišťují v tuhle chvíli Spojené státy. Jo, v ten moment já netvrdím, že Egypt okamžitě vyhlásí válku Izraeli, to vůbec ne, ale jo, minimálně vlastně je v tuhle chvíli jako držený stranou, aby se nic prostě nedělo špatného. No. Takže zase berme to jako nějakou politickou proklamaci před volbami a to, že prostě Spojené státy musí zůstat spojencem Izraele, si myslím, že pro Izrael je naprosto zásadní.
17: Libor Jelen, politický geograf z Univerzity Karlovy a jeho názor. Já vám za ně děkuji a přeji krásný den.
16: Já moc děkuji a přeji krásný, klidný a nekonfliktní den na víkend.
17: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Archiv Plus.
18: Tak to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti Sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války.
19: Jezdilo se za nabalzamovaným Vladimírem Iljičem Leninem i za levnými holícími strojky. Takové byly vlaky družby v 70. a 80. letech.
2: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy, nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Kanadská veřejnoprávní CBC se stala prvním plnohodnotným neevropským členem Evropské vysílací unie. Její vstup na valném shromáždění v Praze odhlasovali členové EBU. Organizace sdružuje veřejnoprávní média, která například spolupracují při výměně obsahu. Pořádá také hudební soutěž Eurovize a kanadská CBC dlouhodobě s EBU aktivně spolupracovala. Rusko v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu a vyhostí tamního konzula, informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na květnové uzavření ruského konzulátu v Konstanci, ke kterému se Rumunsko rozhodlo po pádu ruského dronu na východě země. Úder poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Moskva obvinění odmítla. A na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. A svíčky se teď nám s teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky. Fotbalisté Švédska hrají na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. Jejich soupeřem je Japonsko a utkání vidí David Prouza.
8: Zápas za 32 minut zatím nabídl pouze jednu střelu na bránu v podání Švédů, i také ale skóre 0-0. Naopak dvě branky už padly v souboji Tuniska s Nizozemskem. Nizozemsko vede 2-0. David Prouza, Radiožurnál.
5: Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. A současný první viceprezident je jedním z 9 kandidátů na pozici, kterou uvolní končící Francouz Luc Tardif. IIHF zveřejnila seznam uchazečů na svém webu.
9: Nehody na D1 za 9 kříži a taky na silnici 20 před Pískem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka, narazila do plotu. Zpomaluje se za zatáčkou, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Řeší tam defekt na pneumatice, místo je označené šipkou. Na nehodu pozor na silnici 20 před Pískem ve směru z Plzně. Za napojením silnice 4 od Prahy na kilometru 156 osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Do Íránu se vrátí jaderní inspektoři a USA rozmrazí Teheránu 12 miliard dolarů. Tak zní první konkrétní dohoda v rámci memoranda o ukončení války, které Spojené státy uzavřely s Íránem ve Švýcarsku. Plánovanou kontrolu potvrdila i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Jaký byl původní plán amerického prezidenta? Kdo z války na Blízkém východě vychází jako vítěz a jak silnou zbraní je pro Írán Hormuzský průliv? Zeptám se politického geografa Michála Romancova, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
20: Kdo je podle vás vítězem války v Íránu?
21: Rozhodně vítězem nejsou Spojené státy v tento okamžik a otázkou je, jestli už to je Írán. Každopádně to, co zatím bylo rámcově dohodnuto, přičem víme, že tam ještě má být 60 dní na vycizelování té dohody, tak prostě podle těch prvních, teď já si nepamatuju, kolik bylo, 14, jestli se nepamatuju, 14 bodů, vlastně, které mezi sebou Iránci a Američané dohodli, tak bohužel většina z těch 14 bodů vyznívá jednoznačně ve prospěch režimu v Teheránu.
20: 12 miliard dolarů a návrat jaderných inspektorů jako první konkrétní dohoda mezi USA a Íránem. Co to přesně znamená?
21: Tak především to znamená, že vlastně pokud jde o íránský jaderný program, který je už několik desítek let vlastně tím velkým předmětem sporů mezi Íránem a mezinárodním společenstvím jakožto celkem, respektive Spojenými státy, tak se vracíme do stavu, který byl ošetřen tou JCPOA dohodou, kterou tehdy vlastně vyjednala administrativa Baracka Obamy, kterou Donald Trump víceméně označil jakoby za nekompetentní s tím, že on tedy uzavře nějaký úžasný lepší deal. Znova zdůrazňuji z toho, co je mně známo, to teda rozhodně nevypadá, že by se to nějak podařilo. No a pokud jde o 12 miliard dolarů plus tam ve vzduchu visí nějaké další jako stovky miliard dolarů, které údajně má Írán dostat na poválečnou rekonstrukci, no tak tam to pro Spojené státy vypadá prostě finančně ještě hůř.
20: Írán na druhou stranu řekl, že inspektorům nepovolí vstup do zařízení poškozených americko-izraelskými útoky loni v červnu. Proti tomu se hned vymezil Donald Trump. Proč je to takhle komplikované?
21: Protože vlastně Američané, respektive Američané a Izraelci, protože Izrael byl součástí, ne teda celého toho příběhu, ale jeho podstatné části, tak zjevně vytvořili situaci, která vojensky vlastně pro ně pravděpodobně nedopadla úplně špatně, protože se jim objektivně podařilo zasáhnout spoustu důležitých zařízení vojenského nebo polovojenského charakteru, podařilo se jim dekapitovat ten režim, ty jeho špičky prostě zahynuli hnedka ten první den, kdy se to celé spustilo, no ale pak zjevně vlastně ta ochota nebo schopnost nasadit ty ozbrojené síly a prostředky, které mají k dispozici, nestačily k tomu, aby byl realizován ten původně deklarovaný cíl, to znamená likvidace íránského režimu jakožto taková a tím pádem skoncování s tou hrozbou, kterou Írán pro region Blízkého východu, respektive pro Izrael, případně pro Spojené státy představoval. Takže ten režim se teď celkem asi logicky a nevyhnutelně cítí být jako silnější v sedle a začíná si klást podmínky.
20: O čem svědčí, že v memorandu nefiguruje Izrael?
21: Nemám tušení, jestli tohle třeba nějakým způsobem bylo nebo nebylo mezi Washingtonem a Jeruzalémem prostě předjednáno, to netuším, ale každopádně z pozice Izraele mě tam přijdou být zajímavé dvě věci. Izraelci si drtivou většinu válek, které vedli proti svým sousedům, respektive které spíše jejich sousedi vedli teda proti státu Izrael, tak si je vybojovali sami. Jsou tam dva viditelné jako případy, kdy se tak nestalo. Tím prvním je Suezská krize v roce 1956, když Izrael bojoval společně s Británií a Francií proti Egyptu. A tehdy to vojensky dopadlo velmi úspěšně pro tuhletu koalici těch tří států, ale nedokázali to ustát politicky. A víme, že vlastně Suezská krize v roce 1956 to byla obrovská zahraničně politická blamáž primárně pro Francii a Británii. A od té doby Izraelci vždycky použili sílu proti svým protivníkům sami, byť tam pochopitelně byla nějaká diplomatická podpora, finanční podpora ze zahraničí a tak dále. Tohle je druhý případ, že Izraelci válčili po boku někoho, po boku Spojených států. A já se trošku bojím, že to zase nedopadlo. A od toho se může odvíjet i to, že prostě si možná vyjednali, že teda uzavřete si dohodu, ale nás se dohoda týkat nebude. A nebo možná i tímhle tím způsobem Trump jakoby trestá za to, že mu nejdou na ruku, nevím.
20: Mimochodem přes 90% Izraelců si podle výsledku Hebrejské univerzity a institutu Agam myslí, že vítězem války je Teherán. Dá se očekávat, že se tohle veřejné mínění odrazí i na výsledcích voleb, ke kterým Izrael možná zase dospěje předčasně?
21: Já bych to izraelské společnosti strašně přál, protože si myslím, že Benjamin Netanyahu a jeho koaliční partneři, že to není pro Izrael prostě dobře. Ale uvidíme.
20: Vy jste už v dubnu v České televizi říkal, že Donald Trump v Iránu přecenil své síly, že je to mnohem těžší váha než Venezuela.

0: zájem tu akci spustit a byla tam představa, že se velmi rychle podaří dosáhnout nějakého úžasného výsledku. Já bych asi Američany jako v úvozovkách nevinil za to, že neměli dobré představy třeba o situaci v Afghánistánu v roce 2001, kdy vlastně začalo jejich blízkovýchodní angažmá jako ve velkém. Už v roce 2003 a invaze do Iráku ukázala, že tam jsou prostě velmi intenzivní jakoby limity jejich schopnosti orientovat se v tom prostoru a tohle je z mého pohledu prostě jenom pokračování tohoto špatného scénáře.
1: Kde se bere odolnost iránského režimu, který, jak vy jste říkal, prostě přežil a možná ještě posílil?
0: Já myslím, že paradoxně se Američanům podařilo ten režim vlastně tím, že se jim hnedka ten první den podařilo zlikvidovat tolik těch nejvyšších představitelů. Takže se jim ten režim v očích některých Iránců podařilo legitimizovat jako daleko intenzivnějším způsobem, než tomu bylo předtím. Z toho prostého důvodu, že oni najednou objektivně také krvácejí úplně stejně jako ostatní jejich spoluobčané. Takže tam byla prostě prolita krev toho vedení. Mimochodem lidé, kteří na rozdíl ode mě jsou odborníci na Irán, říkají to, nebo ti, které se jim podařilo zlikvidovat hnedka v těch prvních hodinách. To byli lidé, kteří byli v tom vedení strašně dlouhou dobu. Byli to lidé, kteří byli už toho velmi někdy až pokročilého věku. To znamená, ta likvidace těchto starých špiček toho vedení v zásadě pouze otevřela prostor pro to, aby se ten režim vlastně omladil. A to je jako fenomén, který asi to zase té stabilitě nebo stabilizaci toho režimu pomůže, protože ti mladší lidé možná mají daleko lepší představu o tom, co se reálně děje a budou třeba schopni reagovat pružnějším způsobem na všechny ty výzvy, které před nimi stojí, které samozřejmě nejsou vůbec malé, protože Irán má obrovské množství problémů sociálních, ekonomických, environmentálních a tak dále.
1: Nemůže dohoda mezi Spojenými státy a Irán ve finále posílit tlaky iránského režimu proti jeho odpůrcům?
0: Samozřejmě, že může, ale tam jako se právě uvidí, co ten režim bude nebo nebude dělat směrem dovnitř v okamžiku, až se do té země začnou případně jakoby z mějšku jako sunout ty peníze. A tam si zase musíme uvědomit, že tam probíhaly obrovské protirežimní protesty. Odhaduje se, že režim vlastně zlikvidoval, ty odhady jsou někde mezi 10 až 30 tisíci lidí, kteří byli prostě fyzicky zlikvidováni, ať už někde v ulicích, nebo potom byli popraveni. A to byli pravděpodobně ti, kteří byli nejradikálněji naladěni proti tomu režimu, kteří by tedy mohli přispět k jeho zhroucení, že ti jsou fyzicky zlikvidováni.
1: Donald Trump prohlásil, že Irán jadernou zbraň nezíská. Dá se tomu věřit? Je to jistota?
0: Jistota to samozřejmě není, ale předpokládáme, že to je něco, o co nemá zájem ani zbytek mezinárodního společenství. Ty země, které jsou těmi etablovanými jadernými mocnostmi, tak oni skutečně nemají zájem, aby se z jaderných zbraní stala naprosto běžná záležitost. Problém tady trošičku je, že Irán tvrdí, my jsme nikdy o jadernou zbraň neusilovali. Takže tady máte slovo od naprosto nedůvěryhodného režimu proti slovu amerického prezidenta, který svá slova tak často mění, že se jim bohužel věřit nedá rovněž.
1: Je jasné, jaký byl plán Donalda Trumpa při téhle válce? Čeho chtěl dosáhnout, když o zničení iránského jaderného programu mluvil už loni v červnu?
0: No, co na tohle to mám říct? Jako nemám nejmenší tušení. Ty výroky z Bílého domu, to vítězství už bylo deklarováno tolikrát, že v tom se člověk prostě ztrácí. A to je, myslím si, jedna z nejhorších zpráv pro současný svět, že slova, která zní z oválné pracovny, tak že se jim nedá věřit.
1: Jak fatální je pro tuhle krizi hormuzský průliv a schopnost Iránu ho kdykoliv zavřít?
0: Největší problém je ten, že pokud jde o Hormuz, tak vlastně to byla vodní cesta, jejíž jaksi zranitelnost byla všem odborníkům, ať už na ten region, nebo odborníkům na logistiku a bezpečnost, známá dávno dopředu. Já neznám jedinou studii, která je věnovaná téhleté části světa, která by nějakým způsobem nebrala v potaz právě důležitost Hormuzu. Jak pro vlastně export ropy, respektive zkapalněné zemního plynu z regionu do světa, tak potom pro ty další věci, které jsou s tím svázané, to znamená výroba těch hnojiv nebo komponentů, ze kterých se vyrábějí hnojiva a tak dále, tak podobně. To znamená, tohle je něco, co se dávno vědělo. A Irán ukázal v kontextu téhleté krize, že s poměrně málo sofistikovanými prostředky je možné tuto vodní cestu ochromit. On ji nikdy úplně nezavřel. Tam vždycky čas od času nějaká loď proklouzla. Bylo to spojené samozřejmě s obrovským rizikem. No a teď to vypadá, že Američané pod tlakem všeho toho, co se děje, jsou víceméně jaksi ochotní přinejmenším nechat íránský režim do světa vytrubovat. My tu cestu budeme nějak, oni neříkají jako kontrolovat nebo chtějí ovládat, přesně tak, ale protože to je v rozporu s mezinárodním právem, to znamená, oni už hledají takové ty kličky, které jim umožní fakticky mít jakoby v uvozovkách prst na nějakém tlačítku, které tam může pomyslně spustit závory. No to je něco, co tady předtím nebylo. Tohle je se obrovský jaksi problém reputační pro Spojené státy.
1: Jaká je současná pozice Iránu vůči Číně a Rusku?
0: Pokud jde o Rusko, tak vlastně v okamžiku, kdy Rusko po rozpadu Sovětského svazu se začalo zpamatovávat z toho šoku, tak tehdy ještě Jevgenijem Primakovem byl Irán vytipován jako, a myslím si, že tehdy správně, jako jeden ze států, jehož prostřednictvím je možné si něco vymoci na Spojených státech. To znamená vlastně ta ruská snaha navrátit se do mezinárodní arény jako aktér, který musí být brán v potaz, jednáli se i o věci, které jdou mimo region toho někdejšího Sovětského svazu, tak tam jednoznačně Irán byl už v 90. letech takhle identifikován. Od té doby Moskva vlastně deklaruje, že zejména pokud je právě o ten iránský jaderný program, že jakoby klíč k řešení toho problému leží v Moskvě. A Iránci je většinou nechávají bejt, ať si říkají, co chtějí. A dokud jim to neškodí, tak nechávají Rusy, ať tohle to deklarují. Ale v okamžiku, kdy jako začne jít do tuhého, tak samozřejmě ten teheránský režim řekne, ne, kdo chcete s náma se bavit o našem jaderném programu, tak ten klíč je pochopitelně v Teheránu. Irán podpořil Rusko ve válce proti Ukrajině, to víme, to je bezpečně jaksi prokázané, prozkoumané. Rusové nevíme, jak moc Iráncům teď pomohli v kontextu té války. Tvrdí se, a já to nejsem schopen ani potvrdit, ani vyvrátit, že ruské satelity vlastně dodávaly Iráncům data pro zacílení jejich raket na ty cíle ležící na opačném břehu Perského zálivu, čili pravděpodobně tam nějaká takováhle vojenská spolupráce byla. Byla tam určitým způsobem spolupráce diplomatická, byť ne příliš silná. Pokud jde o Čínu, tak Čína víme velmi dobře, že odebírá z Iránu, vlastně drtivá většina iránské ropné produkce jde do Číny. Zase tvrdilo se, že vlastně to, co Američané spustili v Iránu, že to vlastně není primárně jejich snaha podpořit Izrael, ale že to je primárně jejich snaha vlastně odkázat Čínu do patřičných mezí. A údajně jedna z těch představ byla, my zničíme iránský režim a to konto Čína vlastně ztratí přístup k Iránu. Ropě. No pokud tohle mělo být cílem, tak za prvé Čína měla takové energetické zásoby, že se jí bezprostředně tohle to nedotklo. Vlastně to omezení nebo zastavení exportu energetických surovin daleko víc dopadlo na jiné státy, nežli na Čínu. Podle mého názoru iránský a čínský režim dál budou spolupracovat.
1: Když se ohlednete za tím, co zatím Donald Trump ve světě udělal, je něco, za co byste ho pochválil a zatleskal mu?
0: No, já to řeknu takhle. Čas od času jako se stane něco, co se ukáže být jako pozitivní. Dříve, dokud byly analogové hodiny, tak se říkalo, že jo, i rozbité hodiny dvakrát denně ukazují správný čas. Ono tomu takhle bude určitě i u Donalda Trumpa. Já nevím, jestli něco takového existuje na té vnitroamerické scéně, protože nejsem amerikanista a tomuhle tomu se nevinuji. Pokud jde o to jeho působení na zahraničně politickém poli, které je mi daleko bližší, tak je určitě dobře, že jeho neurvalý způsob chování probouzí z letargie nás tady v Evropě. Jestli to stačí na potlesk, tím si nejsem úplně jistý.
1: Říká politický geograf Michail Romancov, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak moc válka v Íránu oslabila zájem Donalda Trumpa o vyřešení konfliktu na Ukrajině? Je to něco, co ho ještě vůbec zajímá?
0: Teď momentálně se zdá, že už ho to zase zajímá, protože zaprvé se blíží summit aliance v Ankaře a víme, že minimálně část spojenců v alianci vnímá rusko-ukrajinskou válku jako tu nejzásadnější bezpečnostní hrozbu. Za druhé vlastně v kontextu toho amerického dobrodružství v Perském zálivu se ukázalo, že Ukrajina je protože je ve válce a protože s tím typem hrozby, respektive útoku, kterou Íránci najednou vytvořili v tom prostředí Perského zálivu, Ukrajinci s tím mají bohatě nejlepší zkušenosti, tak víme, že Volodymyr Zelenský nabídnul pomoc těm zemím, americkým spojencům v Perském zálivu, že tam všude proběhly vlastně návštěvy ukrajinských odborníků právě na vedení války proti dronům. A tohle to je něco, co zásadně způsobem zaprvé Ukrajinu emancipovalo v tom vztahu vůči Spojeným státům. S největší pravděpodobností tyhle ty země budou mít tak obrovský zájem o ukrajinské know-how, že to pro Ukrajinu bude znamenat i jiný zdroj financování, ať už teď v kontextu války, nebo potom, až válka skončí, který nebude jenom přicházet ze západu, ať už z Evropy, nebo ze Spojených států a z Kanady. A teď jsem zaznamenal informaci, že vlastně Donald Trump prý prohlásil, já ho teď budu parafrázovat, jako to nejsem schopen v tento okamžik citovat slovo od slova, ale že v zásadě podle jeho názoru si Ukrajinci, respektive prezident Zelenský v té válce proti Rusku, že si v zásadě vedou velmi dobře.
1: Co myslíte, že se odehraje na summitu v Ankaře směrem k Ukrajině? Mimochodem ústavní soud včera vydal předběžné rozhodnutí, předběžné opatření, díky kterému by měl na summit odjet i prezident republiky.
0: Zaprvé já si myslím, že je dobře, že tam pan prezident pojede, protože si myslím, že v této době je zapotřebí, aby tam za Českou republiku byl někdo, kdo je v kontextu fungování bezpečnostního systému v Evropě jako jednoznačným způsobem kompetentní.
1: Ale za zahraniční politiku odpovídá vláda.
0: Samozřejmě, že ano, ale já si nemyslím, že prezident by měl jakoukoliv šanci vlastně vládu přetlačit. Ale může přispět k tomu, že si česká vláda prostě uvědomí, že bezpečnostní záležitosti nelze jenom v úvodovkách okecávat.
1: Myslíte si, že to pořád ještě vládě nedochází?
0: Když se podívám na vyjádření některých špičkových politických reprezentantů těch stran, které vytvořily ten současný vládní půdorys, tak se zdá, že ne. Ale samozřejmě, pokud jde o ty ministry, kteří jsou za to odpovědní, no tak tam většinou, aspoň z mého pohledu, je ticho. Nevím, co se děje konkrétně na těch ministerstvech.
1: Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda příští rok už splní to, co jsme se zavázali, že tedy budou 2% HDP vynaložená na obranu, tak nějaká změna nastává, ne?
0: To je změna vítaná, je to změna rétorická. Uvidíme, jestli ta slova jako bude vůle nějakým způsobem přetavit do činu. Na druhou stranu, já jsem viděl, když teď odlítal se přiznám, že nevím kam. Teď někam prostě odlítal. Byla ráno tisková konference, byl na letištích ve Kbelích, tak opět mě opakoval tu svoji tezi, že on je vždycky pro mír, že celou dobu stojí o mír a že se, jak řekl, že doufá, že bude mír. Pokud bude mír, tak v kontextu jeho dosavadních výroků, já bych to interpretoval, už je mír, tak nepotřebujeme vydávat náklady na zbrojení.
1: A ta Ankara směrem k Ukrajině, myslíte, že bude důležitá?
0: Nepochybně ano, protože to bude důležitý bod jednání. Evropané jednoznačně dávají najevo, že vlastně hrozby a rizika, kterým teď v Evropě musíme čelit, jsou primárně svázané s rusko-ukrajinskou válkou, respektive s pokračujícími ruskými hrozbami pro všechny ty státy, které leží na východním křídle NATO.
1: Jak momentálně vypadá situace na frontě? Německý deník Bild píše o patu. Je to patová situace? Ukrajincům se daří zasahovat infrastrukturu v Rusku. Dokonce hořela Moskva. Ochromili se Sevastopol. Jak to vnímáte, tuhle situaci?
0: Já myslím, že ano. Ukrajincům se teďka daří zasahovat strašně důležité cíle, které za prvé jsou dobře vidět, když prostě z těch rafinérií a skladišť pohonných hmot a tak dál prostě stoupá ten hustý černý dým, tak dokonce ani ruská mediální mašinérie to není schopná zakamuflovat. Prostě takže lidé to vidí, vidí to svět, reputačně pro Rusko je to obrovský problém. To omezování kapacit výrobních a distribučních pro pohonné hmoty je určitě pro Rusko nepříjemné, bolestivé. Obávám se, že to ale zatím nemá takový rozměr, aby to zásadním způsobem mohlo zastavit ruskou schopnost pokračovat ve válce. Přímo na té frontové linii a tady, a já to říkám vždycky, a řeknu to i teď, já nejsem voják nebo vojenský analytik, takže já nemám detailní informace o tom, co se děje na frontě, ale jsou tam úsoky fronty, kde Rusové tlačí, kde získávají na Ukrajincích území, ten jejich postup je neuvěřitelným způsobem pomalý, krvavý, ale tlačí se kupředu na některých úsecích té fronty, jinde jsou zase úspěšní Ukrajinci. Takže já si myslím, že ten termín pad rámcově sedí a samozřejmě potom je otázka, kde konkrétně se ty boje vedou.
1: Jak důležitý je pro Rusko a pro Ukrajinu Krym? Protože tam se teď odehrávají velké boje, Ukrajina je úspěšná, tak je to těžká rána pro Vladimíra Putina, protože to je symbol.
0: Přesně tak, zase z toho reputačního hlediska bezesporu ano, ale Krym má v tenhle ten okamžik smůlu, že v úvozovkách už je dlouho ruský, tím myslím od toho roku 2014. Já bych připomněl zase u nás to tehdy jako spousta lidí jako nezaznamenala, ale když byl Krym připojen v roce 2014 k Rusku, tak tam byly pro lidi, kteří tam žijí, ty přísliby těch obrovských socioekonomických benefitů. Například oni se hrozně těšili na to, že dostanou ruské důchody, ruské prostě platby z toho státního rozpočtu, že půjdou na Krym a chvilku dostávali skutečně objektivně víc, než dokud byli součástí Ukrajiny. Dneska už jsou součástí Ruska. A co je podstatné, ruský režim kašle na svoje lidi. A je úplně jedno, jestli ti lidé žijou na Magaranu nebo na Krymu. Takže když se podíváme na to, jakým způsobem pan Aksionov a další, kteří jsou zodpovědní za situaci na Krymu, jak komunikují ty problémy jako směrem ke svým spoluobčanům, tak prostě řeknou, připravte se na to, že teď nic není, tohle se zavírá a basta fidli.
1: Velké napětí teď vládne mezi Polskem a Ukrajinou kvůli rozhodnutí prezidenta Zelenského udělit jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Jsou Poláci na Zelenského naštvaní oprávněně?
0: Já bych to řekl takhle. Mezi Polskem a Ukrajinou, stejně jako mezi drtivou většinou zemí v tom prostoru středovýchodní Evropy, je celá řada sporných, neprodiskutovaných, tou společností nevstřebaných prostě historických problémů a křivt. A optimální by bylo, kdyby historie řešili historici a politici, aby se historie pokud možno vyhýbali. Ono se to tak neděje, téměř nikdy a téměř nikde. Je otázka, jak moc, ať už polská či ukrajinská politická reprezentace znají tuhletu bolestivou historii. Každopádně já chápu, proč pro Ukrajince v tenhle ten okamžik, když bojují tu válku na život a na smrt s Ruskem, proč může být reputačně důležité se hlásit k těm, které oni vnímají jako svoje předchůdce, ale zároveň by neměli ignorovat ten kontext, že Polsko jejich strašně důležitý spojenec to vnímá úplně jinak.
1: Jak vážné dopady to může mít na budoucí vztahy obou zemí?
0: Teď určitě je to jaksi moment, kdy se to chvěje, protože vlastně Ukrajinci začali ve velkém vracet všechna ta polská vyznamenání, to znamená Ukrajina tím směrem k Polsku deklaruje jakousi jednotu. Víme, že polský premiér Tusk se už pokouší tu situaci jakým způsobem sklidnit. Já věřím k tomu, že nakonec jako bude válečná sekyra zakopána.
1: Říká politický geograf Michail Romancov, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Pro a proti. Přichází revize inkluze. Největší změna má podle plánu ministerstva školství nastat v přidělování asistentů pedagoga. Zatímco teď jsou přiděleni k jednotlivým dětem, od září 2027 by měly fungovat jako podpora celé třídy, ne pouze jednotlivců. O jejich rozdělení do tříd budou rozhodovat ředitelé. Dokáže nový systém reagovat na speciální potřeby žáků a budou tyto změny současného a často kritizovaného nastavení inkluze dostatečné? Zeptám se dvou poslanců, Jana Berkyho z Hnutí STAN a Miroslava Krejčího za Motoristy sobě.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.